0: modernizaci, jestli budou odpovídající, jestli to není příliš moc drahé a rovněž jestli to vlastně bude i dosažitelné. A některé hlasy zaznívají, jestli to bude bezpečné. V té vědecké obci je to nastavené tak, že tam není přímo jako dovoleno, aby někdo začal prostě říkat, je to nebezpečné, takže oni to radši staví do té roviny, je to nákladné, je to komplikované, je to důležité, není to zbytečné a tak dále, znamená snaha o takovou tu pasivní opozici proti tady tomu rozhodnutí. Nicméně bylo tak rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že urychlovač bude tady modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vzniky hvězd. Jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě zrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohleto chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barák, nějakou nemovitost, tak bych měl asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomhletom smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé, čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zda to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi a většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali a zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále, což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer všetkým. Já bych chtěl pana Vek reagovat na ten komentár pana Veka ohledně toho rozpadu frontu, že môžeme byť časne postupiť tak pomaly a že by tu nastala veľká propaganda, že by mali veľké náboje všetci, ale ja si to nemyslím, že by to bolo všade, aspoň na Slovensku. Si už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku. A je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poštlať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
1: Ďakujeme.
3: Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
0: No, áno, zdravíme. No, samozrejme áno, ale, velké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro řekněme zastánce míru, ale Podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá na základě pokynů, příkazů, které tam posílá Kalašová s Lejenovou, to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako je třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Naď, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, ale to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc. Ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na tom Maďarsku, v tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zgleichšaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčíkům nevyšla, je, že Peter Maďar do značné míry jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčeky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Peter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. A měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska, a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov, a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou. Voliči alternativy by byli okamžitě v defenzivě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále. Okamžitě by se skočilo na alternativní média. Bum, konec, šluz. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku proti zahájení operace. Byli jsme napadení, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. Veřejná objednávka. Nebyli by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. Posunul by je k veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě oním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknu, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by asi reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začaly by se objevovat pro válečné výroky najednou od alternativců. No protože proč? No oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v oněch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, tak dále. Jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ono to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice, když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu. Se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko, a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, tak dále. Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropsky, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci, vidíte, zautočili na Ukrajince, zautočili na nás, tak už jsme jako Ukrajinci, no, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme, no jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, onou synagogou přímo z Londýna. Oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet. Protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. Ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo ježkovi oče, my máme 22.01. Vítku, dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volajícího.
1: Posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Halo, ptejte se. Tak přestože je na drátě, Tak, už
0: no,
1: už
0: tak asi vypadnou, asi vypadnou. No, no dobře, tak ne,
3: čekal pořádku, celou dobu, aby, já nevím, 15 minut nebo 10 minut, aby potom v finále zavěsil, to je opravdu škoda. No.
0: No dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to zase nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete a zase za týden po 19.45 v pátek tak přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
3: Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, vaše telefonáty, na mnohé z vás se nedostalo, velmi se za to omlouváme, zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně daří, jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě dostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu, mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
4: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Dobrý večer, přátelé. Povedlo se nám to dneska o 7 minut později, jako vždycky, ale máme tady pana Petra Hampla. Viděli jste, jaké máme téma. Já mu předám slovo, budu opět sbírat vaše dotazy. A kdyby něco, pane Hampl, jsem tady. Jo, je teď, je to vaše, takže diváci, máte tady pana Hampla.
1: No a já vám začít rovnou mluvit, jo. Dobrý večer teda.
0: Děkuju.
1: Dobře. Tak já zkusím navázat na to, o čem jsme si včera povídali, nebo dneska to povídali po telefonu. A ta otázka vlastně byla, nebo to, o čem jsme se bavili, bylo, nebo ten problém, by se to možná dalo nazvat, jak je možné, že jsou tady lidé, a není jich málo, kteří nejen se schovají jako blázni, ale kteří myslí jako blázni a pravděpodobně tomu věří. Tím svým, já bych skoro řekl, chorobným výplodům mozku. Což pak vede k tomu, že jsou přijímána politicky naprosto nesmyslná rozhodnutí, nebo oni ti lidé to nerozhodují, ale minimálně to podporují, ta naprosto nesmyslná rozhodnutí o Green Deal a o různých válkách a o různých jiných věcech. A ta logická otázka tedy je, jasně, někteří lidé zatím mají finanční zájem, ale někteří zatím ani ten finanční zájem tak úplně nemají. A kde se tedy tohleto bere? Říkám to správně, tu otázku, je to téma, na které mám začít?
0: Určitě, děkuju pěkně.
1: Jo, dobrá. Takže já se dostanu. Já s dovolením nejdříve odkážu na knihu, která se jmenuje Prolomení hradeb, která, vlastně já jsem tu její první verzi, tahle je trošku upravená, vydal tuším, že v roce 2017-2018. Je to, já bych řekl, zatím jediný sociologický bestseller v českých dějinách, a pokud to ještě nemáte, že dá se to různě koupit na internetu, a pokud by se to chtěli pořídit někomu v cizině, tak v Arctosu, to je takové celkem velké britské nakladatelství, vyšla tahle ta verze, ta se dá koupit na Amazonu. A docela se to prodává i v Americe. A

0: Ta kniha je trochu o migraci, trochu o islámu, ale ta hlavní otázka té knihy zní, jak je možné, že, já bych řekl, příslušníci finančních a mocenských elit, říkám množné číslo, protože to je spousta skupin, to je velice různorodé, jak je možné, že tihleti lidé, jak to říct, přijímají naprosto nesmyslná rozhodnutí a co je, dle mého soudu, ještě podstatnější, ještě zajímavější, ti lidé jsou psychologicky a svým chováním a svým pohledem na svět úplně jiní, než jací lidé v Evropě vládli o generaci před nimi. Přitom to jsou v mnoha případech často lidé ze stejných rodin, ale i když jsou ze stejných rodin, opravdu ty mechanismy, které tvoří jejich mysl a které způsobují, kdo z nich se dostane až úplně nahoru, jsou to prostě jiní lidé. Já bych řekl, že ono to vždycky bylo tak, vždycky v dějinách, že ti lidé, kteří vládli, byli takový tvrdí, bezohlední, egoističtí, bylo mezi nimi hodně psychopatů. Tak je to, že prostě asi v každém režimu a asi to taky v každém režimu bude, protože když jde o politickou moc, tak prostě psychopat vždycky vyhraje nad slušným člověkem, tak to v životě chodí. My se můžeme snad jenom snažit, aby to nemělo příliš patologickou podobu, ale takhle to prostě bylo do nějaké míry vždycky. To, co je v naší době jiné, že ti, kdo jsou nahoře, jsou takový, já bych řekl, no, že to jsou takový, skoro by se řeklo, nejsou to prostě ti zločinci těch předchozích generací, nebo nejsou to ti bezohlední lidé, ale zároveň velké osobnosti, ale jsou to spíš takový prostě davoví ubožáčci, vystrašení, každý z nich se, nenajde tam vlastně nikoho, kdo měl žádný názor, nenajde tam žádnou osobnost. Dle mého soudu to je i jeden z důvodů, proč vlastně všechny velké politické atentáty, které byly za posledních třeba 10 let, byly na ty nacionalistické nebo patriotické politiky. Protože na té protistraně není na koho střílet. Jo? Rozumíte, u nás můžete dělat, já nevím, atentát na, že byl na Fica, dokážeme si představit atentát na Babiše, dokážeme si představit atentát na Macinku, ale za minulé vlády, na koho tam měl být atentát? Jo? Na paní Pekarovou, nebo, jo, rozumíte, nebo, já nevím, nebo na Petra Fialu, ti lidé jsou tak bezvýznamní, tak, a vidíme to na nich, tak já bych řekl, až směšní. Jo? Každého z nich můžete nahradit stovkou úplně jiných. To znamená, já jsem se v té knize pokusil ukázat, cituji tam opravdu stovky studií, jak se ti lidé psychologicky změnili z generace na generaci a proč se tak změnili. Já to teď tady nebudu vykládat, jenom prostě připomenu, že to je. Ono v téhle chvíli je to docela zajímavé, protože se opět na západě objevuje zase jiná generace politických vůdců, která už není tak vhledavová a konformní. Jo, když se vezmeme Donalda Trumpa, tak můžeme s ním sympatizovat nebo můžeme nenávidět, ono je to tak půl na půl, jak kdo, a řekl bych, že oba ty tábory mají nějaký důvod, ale nikdo nemůže říct, že by Donald Trump byl šedá ovce, nebo že by tak jako prostě jenom, rozumíte, zapadl do davu. Donald Trump nikam nezapadne, ten je výrazný. A když se podíváme na, já nevím, na ty vlastně jako všechny ostatní vůdce, ať už lidé, kteří vedou AFD, nebo Viktora Orbána, nebo konec konců Elona Muska, který se stal politickou postavou, všichni jsou velice výrazní. V tomhle se zase podobají těm vůdcům, kteří byli v Evropě do 80. let. Jo, často jsou bezohlední, často jsou psychopatičtí, sledují svůj osobní zájem místo zájmu celku. Tohle vždycky patřilo k těm lidem nahoře. Ale jakoby se vracel ten starý způsob vedení. Nicméně pořád v téhle chvíli ještě převažuje, a v Evropě totálně převažuje, tahle ta, já tam mám nová aristokracie, to, ale jde mi o to, když tam mluvím o aristokracii, nemám na mysli ty rytíře, kteří bojovali s meči, mám na mysli takové ty navoněné paruky a napudrované paruky a neustále dvorské intriky a zženštilost a tyhle ty všechny věci, když se podíváme do toho dnešního stanu a ODSky a do těch bank, které s nimi souvisí a podporuje a do těch různých neziskovek, tak tam jsou přesně tyhle ty typy lidí. A to, co je pro nás podstatné, já bych řekl v tom všem, a to je svou davovost. Jednou z charakteristik té nové vládnoucí třídy, když se chová jako dav, když se podíváme na ty 150 staré knihy o davové mentalitě, spouze davů, psychologii davů a tak dále. To naprosto přesně sedí, ovšem ne na nějaký dav, to sedí na lidi, kteří dneska sedí v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentě, nebo byli v Čechách donedávna na místech ministrů a tyhle ty všechny věci. A myslím si, že když se nebude koukat jako na dav a všimneme si té mentality, tak že nám to dá dobrá vodítka pro porozumění a hlavně pro prognozování chování. Takže mám takový příklad z poslední doby, já jsem to dneska dával na svůj web. Všichni si pamatují rok 2015, migrační krizi, hrnuli se všude ty migrantů a pamatujete se na ty cedule, uprchlíci vítejte a na každém nádraží a ty nadšené lidi a to, jak každý musel dělat veřejné prohlášení, že miluje migranty a podporuje migranty a že těch džihadistů tady musí být co nejvíc a musí se sem dostat a jak nás přijdou zachránit. Všichni si pamatujete na tu hysterii, všichni si pamatujete i na ty, já bych řekl, opravdu jako hony na čarodějnice, na každého, kdo se odvážil veřejně zpochybnit nebo dokonce být protimigrační. A uplynulo 10 let a vidíte, že dneska už tady ty výstřiky nejsou. A mezi tím se nestalo to, že by ti lidé nějak prozřeli v tom smyslu, že by někdo dal nějaký argument, oni by se řekli, to je pravda. Ani se nestalo to, že by udělali zkušenost, protože víme z mnoha příkladů, že zkušenost nepomáhá v těchto věcech. Jo, víme, že tam byly ty případy, že třeba někomu znásilnili a zavraždili dceru a on pak měl jedinou starost, aby se tam obrátil proti migrantům a ještě na pozvu té dcery dělal sbírku na podporu dalších migrantů a tak dále. To znamená, ono opravdu, jako nám to připadá jasné, že když člověk udělá takovou tragickou zkušenost, že se mu to v té hlavě musí otočit, ale velmi často se mu to v té hlavě neotočí. Ale to, co je typické pro DAF, vy DAF nemůžete přesvědčit argumenty, ale DAF se časem unaví. Jo, prostě on je tak jako rozjetý, v tu chvíli by zabíjel, zapaloval domy, choval se nějak totálně destruktivně, a když mu necháte nějaký čas, ti lidé se unaví, rozejdou, najdou si něco jiného. To se přesně stalo s tím migračním davem. 10 let, už to vyvanulo, už se unavili, našli si nějaké jiné kšefty, jiný druh fanatismu ten totálně promigrační postoj je pryč. A takhle, když se najednou budeme davově, když je budeme analyzovat davově, tak opravdu máme velkou šanci, že jim porozumíme, že dokážeme předvídat, jak se budou chovat. To je jedna věc, kterou jsem chtěl dneska na úvod říct. A druhá věc, kterou mám na úvod, pokládám za velmi podstatnou. V každé společnosti to tak je, že, jak to říct, názory, postoje, velká část mentality a tak dále se stupuje ze zhora dolů. Vždycky nižší vrstvy trochu napodobují vyšší. Ať chceme nebo ne, ať jsou ty nízké vrstvy nebo ty lidovější vrstvy sebevědomější nebo méně sebevědomé, vždycky to funguje tak, že je to tak, že ti dole napodobují ty nahoře ve společnosti, než naopak. To znamená, jestli se ti nahoře chovají takhle hanebně, totálně davově, iracionálně, zbaběle, tak potom samozřejmě ti, kdo chtějí patřit do té party, jo, kdo se chtějí dostat nahoru, je samozřejmě napodobují. A často to ještě přehánějí a přehrávají. A ti, kdo jsou ještě níž, ti to napodobují méně, ale to taky trochu je. A najednou vidíme, že to ovlivňuje celou společnost a potom najednou vidíme lidi, kteří nejsou vedoucí politické strany, ani členy představitelstva banky, ani nic takového. A no, ti lidé mluví, já bych řekl, ještě fanatičtěji než ti lidé, jo, než ti, co jsou třeba v té velké neziskovce nebo někdy ve vedení Pirátů. Ale to k tomu patří. Ale vždycky pro tu analýzu je podstatné dívat se na ty napodobované, protože ti jsou tím vzorem. Já nevím, že to takhle stačilo na ten úvod.
1: Dobře. Ovšem, my jsme se ještě tady asi všichni pořádně nesešli, takže zatím ještě to vypadá, že nemáme žádné dotazy, aspoň jsem neviděla. My tady ještě pořád stále řešíme, že se všichni zdraví a že se... Počkejte tady ještě. Ne, to jsem všechno byla, já opravdu nevidím. Takže se zatím všichni zdraví a tak dále. Dobře. To, co jste řekl a vždycky řeknete, tak je prostě jasná záležitost. Já už před hodně dávným časem jsem vlastně řídila stream, nebo prostě jsem otevřela, že jo, tady ty aplikace A bylo to s Honzou Skalickým a s vámi. A vy jste mu tam říkal vaše vědomosti ohledně toho, jak a co. Nebudu to zbytečně rozebírat. Ale to bylo přesně ono. To bylo absolutně přesný. A já jsem v tu chvíli vlastně řekla, že jsem tady napsala i vlastně moderátorovi, že já mám heslo, já vždycky říkám heslo Hampl. Jo, to znamená, když někdo něco, tak já vždycky heslo Hampl a u vás se najde odpověď. To znamená, že počkáme když tak na ty lidi a já bych možná, když jste mluvil o tom davu, ještě bych chtěla, jestli byste mi neodpověděl na takovou otázku, zdali by dokázal jako teďkon DAF, nebo prostě skupina lidí na sebe navázat další lidi a prostě něco změnit. Mně se totiž zdá, že spíš teďkon veškerý ten DAF, neboli i skupiny lidí, jsou pořád jenom nějakým způsobem ovládány. Ne, skupiny nebo lidi. Takže jestli je vůbec možný, abychom nějakým způsobem prostě dokázali aspoň třeba mluvit s někým, tak, aby jsme ho trošku naťukli, aby jsme mu třeba ten červík prostě do té hlavy dali. Tohle mě zatím nejde vůbec.
0: Dobrá. Já teda s dovolením řeknu ještě odbočku, která si myslím, že je velice podstatná, kterou jsem neřekl na začátku. A sice, kdykoliv je to tak, že jsme v té situaci, že my nějak vidíme svět rozumně, a teď vidíme, že tady jsou nějací proti nám lidé, kteří jsou prostě blázni nebo zmanipulovaní, nebo prostě fakt, jako, že to je naprosto strašivé a je to zjevné, že to je strašivé. Tak v té chvíli by nám v hlavě mělo svítit 1000 vykřičníků. Takových těch rudých vykřičníků. Protože jestliže mně to připadá, že to je tak jasné a že ti lidé na druhé straně jsou úplně vyšinutí a blázni a pomílení, potom je vrcholně pravděpodobné, že těm lidem na druhé straně připadá, že oni to vidí úplně správně a že to úplně jasné a že já jsem totálně vyšinutý, zmanipulovaný a podobně. A v těchto těch věcech je vždycky velmi těžké se, jak to říct, velmi těžké se vyznat a myslím si, že ten první krok ke každému hledání porozumění by mělo být to, že vůbec přijmeme takovou tu, já bych řekl, lidskou relativitu. Jo, že prostě ano, je to tak, že já jsem opravdu silně přesvědčen, že mám pravdu, ale akceptuju, že ty také můžeš být silně přesvědčen, že máš pravdu a jsme vůbec ochotni se o tom mluvit a pokládáme se jako lidé za rovnocené. Jo, prostě dokud ho budu považovat jenom za, já nevím, jak to říct, objekt nebo něco takového, objekt mého přesvědčování, tak to nebude fungovat, protože on stejným způsobem bude pokládat za takový objekt mě a v nejlepším případě dokážeme sedět vedle sebe, v horším případě mezi námi vznikne nepřátelství. Ale nicméně k té otázce. Co rozhoduje o tom, kteří lidé změní politické názory, nebo že změní politické názory, a jestli v tom můžeme něco dělat? Tak na tohle tu existuje spousta studií a zdá se, že takový nejčastější závěr z těch studií je, že lidé si tvoří politické názory podle toho, jaké politické názory mají jejich přátelé. Jo, to znamená, jestliže z mých 10 nejlepších kamarádů 8 bude přesvědčeno, že musíme válčit do posledního Ukrajince i posledního Čecha, tak potom je vysoká pravděpodobnost, že já ten názor taky přijmu. I když může být hloupý a iracionální a nevím co všechno, ale prostě když má člověk výrazně jiné názory než jeho nejbližší kamarádi, lidé v práci a tak dále, člověk si opravdu cítí divně. A potom zvláště věce, které pro nás nejsou tak důležité, protože popravdě řečeno, jaký je názor na válku na Ukrajině, je úplně lhostejné. Jo, rozumíte, stejně můj názor ten válku na Ukrajině nějak neovlivní, stejně to neovlivní řízení našeho státu. Možná to ovlivní potom, jak hodím nějaký volební hlas, ale to znamená, ono to vlastně jako není až tak důležité. To znamená, že pro lidi je velmi snadné a lákavé přizpůsobit se názorům svého okolí. A pozor, tohleto se neděje jenom na té vyptardí straně. Tohleto se děje i na naší straně. Jo, když si všimnete, s kým se kdo kamarádí a jaké má názory, tak vidíte, že ty případy, kdy lidé jsou dobří přátelé a mají úplně nepolitické názory, že tyhle případy jsou vzácné. Ne, že by nebyly, ale jsou vzácné. Takže já bych řekl, pokud jde o to změnit názory nějakého člověka, tak první věc, prostě nemají kamarádi se s ním. A ono, i ty procesy jsou popsané, jak někdo je v nějaké partě, všichni se dívají na svět jinak, on samozřejmě říká, že je, jako já to hrdý, že má svoje názory, ale teď postupně stejně, i když říká, že já to hrdý a tak, a ti ostatní mu to tolerují, tak se cítí tak jako trošku divně a potom nakonec řekne, on neřekne, že vy máte pravdu, on řekne, teď já jsem to říkal vždycky, já jsem celou dobu tvrdil, že, a připojí se k tomu většinovému názoru, myslím většinovému v té partě, takhle to většinou chodí. Takže já bych řekl, to je jedna věc. Druhá věc, pokud chceme, aby ostatní přebírali naše názory, buďme úctyhodní, chovejme se tak, aby ti ostatní si nás mohli vážit, dávajme si velký pozor, abychom nepůsobili jako magoři. A ještě bych řekl jednu podstatnou věc, nebuďme malicherní. Já myslím, že zvláště v té alternativě to je strašně silné, nebo spousta lidí má názor na úplně všechno a v úplně každé věci je ochotno se hádat do krve, i když těm věcem popravdě moc nemůže rozumět. Viděli o tom nějaká dvě videa, tam bylo řečeno něco hodně emotivního a člověk si udělal názor a už je ochoten se hádat. Prostě tahle ta připravenost se hádat, ta strašně škodí. Jo, lidé raději přebírají názory od přátelských lidí, od milých lidí, od laskavých lidí a od lidí, kteří se nehádají tak moc. Jak má člověk tu zavilost, tak je to špatné. Další věc je, já bych řekl, takový ten pesimismus, negativismus. Jo? Prostě lidé nechtějí přijímat názory od lidí, kteří vidí svět totálně černě a všechno špatně a pořád vidí, jaká bude největší pohroma a katastrofa za tři dny, že už bude jaderná válka a mezi tím já nevím co. Lidé chtějí přehrát názory od lidí, kteří jsou zábavní, se kterými se dá smát. Jo, prostě tyhle ty všechny věci hrají roli. Já bych řekl, nejlepší cesta prostě veďme svoje životy a organizujme své životy tak, abychom byli šťastní, abychom svoje životy dobře zvládali a to je nejlepší způsob, jak být atraktivní pro další lidi i s našimi názory.
1: Jsem tu zpět, ano. To je úplně perfektní, snažím se taky takovýmhle způsobem fungovat. Určitě, tam všechno mi sedí, já jsem si to i psala, pardon. A teď mám ještě dotaz. Dobře, jsem milá, hodná, jo, a tak dále, prostě je to i kamarád, jo, nebo prostě si nějak jsem s tím člověkem. Já za chvilinku přejdu na dotazy, lidé už dávali dotazy, ale úplně poslední. A on mi řekne, tráva je modrá. A já utrhnu tu trávu, takhle mu ji přinesu v klidu, v pohodě, ukážu. A on mi na to řekne, tráva je modrá. V tu chvíli co? Jako?
0: Já myslím, že tohle je super příklad. Protože tím se sosil do té situace, máme tady kus trávy, ty ho, Jitko, vidíš jako zelenou,
1: ano.
0: On ho vidí jako modrou.
1: Ne.
0: A kdo má pravdu? Jak to poznáme? Kde je nějaká objektivní hranice? Jo, v některých věcech můžeme jít třeba k nějakému přístroji a tam měřit vlnovou délku. Jo, a říct, jestli ta vlnová délka je modrá nebo zelená. Ale v spoustě situací nemáme takový přístroj. Jo, často je to tak u těch složitých společenských věcí, že existuje 10 silných důvodů, proč je globální oteplování nejhorší hrozba. Existuje 10 jiných silných důvodů, proč globální oteplování vůbec neexistuje. To znamená, že každý si může najít ty svoje důvody a podobně. Já v tomhle tom připomenu jeden experiment, který před časem dělali ve Spojených státech. Vzali tam dvě skupiny lidí, já už ani nevím, na co to měli názor, ale nebylo to, jo, týkalo se to nějak vězeňství a co vede k tomu, že se recidivisté vracejí do vězení. A tak to zorganizovali, že jedna skupina hájila to, že za to můžou jejich geny a špatná výchova, že to jsou prostě špatní lidé. Ta druhá skupina hájila to, že za to může špatná sociální situace a tlak společnosti a tak. To znamená takové ty prostě levicové, pravicové názory, by se mohlo říct. Takže tedy měli tyhle ty dvě skupiny. A teď těmhle těm dvěm skupinám přidali nějakou, řekněme, sérii důkazů, ze kterých bylo vidět, že to vlastně není úplně jednoznačné ani pro jednoho, ani pro druhého. Jo, že ta situace je složitá, že jsou některé případy takové, jiné onaké, že hrají roli různé faktory, že někdy opravdu v tom jsou ty společensko-sociální věci, někdy zase, že to je opravdu čistá zločinnost, často, že se to nedá posoudit, jo, prostě takové, jak to je v reálném životě, že to je těžké. A ti lidé, kteří vedli ten experiment, ti čekali, že když teda uvidí všichni, že to je takovéhle, takové složité, takže se na základě toho dokážou nějak smířit, nebo že budou schopni lépe spolupracovat. Jenže on se stalo něco jiného. Ono se stalo to, že obě ty strany, když viděli tyhle složité důkazy, tak jejich mozky začaly fungovat selektivně. To znamená, každý si z toho složitého, z těch složitých faktů vybral jenom ty, které potvrzovaly jeho názory. Jo, a ty druhé prostě vytěsně, vůbec se mu to nedostalo do hlavy. A to nebylo, že by ti lidé chtěli, jako, nebo to bylo cíleně. Jo, prostě tak fungují naše mozky. Automaticky si hledají to, co potvrzuje naše názory, automaticky vymazávají to, co je proti našim názorům. Takže výsledek byl ten, že ty dvě skupiny se obě utvrdily, každá v tom svém názoru. Obě si udělali takový docela silný názor, že ti na té druhé straně musí být skorumpovaní a neschopní a vidět to úplně špatně a pustili se do sebe s ještě větší vervou. A já se obávám, že když si tady mluvila o té červené a o té zelené a modré trávě, že velmi často to je něco takového. Jo, prostě to, ať chceme nebo nechceme, ten problém je tvůj, ten problém můj, ten problém všech našich posluchačů. Naše mozky mají tendenci vybírat si v té složité realitě hlavně to, co potvrzuje naše názory. A pak to vede k té zelené modré trávě. Takže já bych řekl, že v tom případě asi nejlepší říct tomu kamarádovi, ale tak se o tom nebudeme bavit. A já musím říct, že obecně velmi oceňuji to, když lidé, se kterými třeba dívám nějaké obchody nebo se kterými kamarádím a vím, že jsou názory úplně jinde, když dokážu mít tu velkorysost, že vůbec nepřipomínají politické názory a bavíme se prostě normálně jako lidi o tom, co nás spojuje, jak mi když si řekl jeden kamarád ještě v těch migračních dobách, jeho manželka byla taková naprůžená, že se baví se mnou a on říkal, nezeš politiku, mám tak výbornou slivovici. Myslím, že to není tak špatný.
1: To je moc hezký. Tak já jdu na ty dotazy. Zděnek, já to takhle vlastně pustím, pardon, jako vždycky. Zděnek, poslední se ptá, jak vidí pan doktor vývoj v Evropě?
0: Já bych řekl, že o vývoji v Evropě nevím nic víc, než co by věděli čtenáři. Jenom připomenu svou základní tezi, že i když existují nějaké základní ekonomické a politické trendy, ten vývoj nakonec bude v každé zemi trochu jiný, každá země si to vybojuje po své, nebo v každé zemi to bude svůj vývoj. To se týká jak islamizace, kde vidíme, že v Anglii má jiný průběh než ve Francii jiný průběh než v Německu jiný průběh než řekněme v Rakousku nebo ve Švédsku, nemluvě o zemích jako Česká republika. To samé platí v ekonomice, to samé platí prostě ve všech možných zemích. Takže já bych řekl, koukneme se na tyhle země, tam se odehrají ty důležité věci, ty se neodehrají na úrovni Evropské komise, ty se odehrají na úrovni Německa, Španělska, Maďarska, České republiky. Tam se dívejme.
1: Děkuji. Tak další je Maxi Pestík, už to běží. Kdo asi dostane, chtěl napsat, dostane jedničku s hvězdičkou za perfektně zorganizovanou akci těch 50 tisíc uprchlíků Rus, Číňan, Američan nebo Izraelec?
0: No, já musím říct, že mě tady z téhleté čtveřice to překvapuje a šokuje, že mezi tím není španělský premiér. Když ten španělský premiér viděl půl roku dopředu, že se to chystá. Ono to přece mělo nějaký průběh. Ten průběh měl takový, že španělský nejvyšší soud, to je podstatné, přijal rozhodnutí, že každý, kdo se přesto dostane, má právo žádat v Evropské unii o azyl. Tenhle rozsudek postupně nabyl moci, vláda měla asi půl roku na to, aby tedy nějak zabezpečila hranice nebo nějak se s tím vyrovnala. Vláda dělala, že to vůbec nevidí, nechala tomu úplně volný průběh, i když věděla, že to bude, že to bude následovat. A mezi tím se to rozšířilo na té druhé straně. Samozřejmě, že když vezmete takový rozsudek, že už v době dnešních médií a v době dnešních neziskovek o tom ví za chvíli celý svět, lidé se dali do pohybu, španělská vláda věděla, že se ti lidé dávali do pohybu a neudělala vůbec nic, tak já samozřejmě nevím, kdo kde kdy koho podpořil nebo odpořil, ale jednoznačnou a plnou odpovědnost za to neštěstí má španělský premiér, nikdo jiný, možná i španělský ministr vnitra.
1: To se rychle přepnu na ty, protože já si to tady hlídám, trochu snad nic nezapomenu, Maxi psa máme a teďkon je. Petr Bureš asi vás určitě všechny zdraví z dovolený, protože mi samozřejmě pomáhal na začátku a tak jsem dává dotaz. Peťo, jak analyzovat elitu, jak ji přečíslit, převzít iniciativu?
0: No tak. Tohle je hodně těžká otázka a já se přiznám, že jsem velmi, velmi skeptický k tomu, že by lidové masy mohly porazit elitu. Když se podíváme do dějin, vždycky to nakonec proběhlo tak v těch společnostech, že tam byly, já bych řekl, dva jevy najednou. Jeden je totální degenerace té předcházející elity, takže ztratila schopnost řešit problémy a především ztratila schopnost držet moc. A vedle toho druhá věc, že vyrostla nějaká kontraelita. Jo, když se podívá na francouzskou revoluci, ono je samozřejmě hezké, že se mluví o tom, že nějaký dav zaútočil na Bastilu, ale fakticky francouzskou revoluci připravili francouzští průmyslníci, kteří byli nespokojeni s panovníkem a s vládou šlechty. Předcházející revoluci v Anglii fakticky připravili britští bankéři. Jinou velkou revoluci, americkou válku za nezávislost, víceméně zorganizovali a prosadili velkostatkáři. A konec konců, i kdybychom měli tu bolševickou revoluci v Rusku, tak bolševici nebyli žádné lidové masy. To byla perfektně organizovaná elita. Víme, že dokonce Vladimír Iljič Uljanov pocházel ze šlechtické rodiny a takových lidí tam bylo spoustu. Takže opravdu bych řekl, že nečekejme, že jak to říct, lid sám o sobě, kdy pokud přečíslí elitu, že dokáže porazit. Takovéhle střety v dějinách máme, to jsou ti různí sedláci u Chlumce a podobně. Konec konců zase v středověk, kdy nebyly takové zbraně jako dnes, nikdy se nestalo, že by selské povstání porazilo panstvo. Vždycky panstvo nad tím selským povstáním vyhrálo. To, co si myslím, že se může stát, k čemu můžeme vyhlížet a co je velmi podstatné a co může být cestou k tomu dobrému, je to, že část té stávající elity začne být si sebe nespokojená, to už se děje, začnou válčit proti sobě, objeví se tam nějaké skupiny, které budou potřebovat lidovou podporu, což k tomu se samé k té podstatné věci. A myslím si, že tohle to je v souladu i s tím, co já bych řekl, říkají všichni analytici politické moci poslední generace. Lid není ten, kdo fakticky vládne. Lid je ten, kdo může za určitých okolností podpořit jedny mocné proti jiným mocným a dostane za to, že se s ním zachází o něco slušněji. Nic lepšího jsme zatím v dějinách neobjevili. Možná, že jednou bude skutečná lidová vláda. Ale já už jsem starý člověk. Já bych se opravdu spokojil s tím, když žil v zemi, kde se bude vládnout slušně, kde lidé se budou mít docela dobře, kde se s ním bude cházet s úctou, kde se budou zakládat nové fabriky, kde se budeme žít pro sebe a budeme žít celkem svobodně. Já si fakt myslím, že by to nebylo tak málo.
1: Malinko se vrátíme. Dám to, ukážu to. U nás na 7000 městě nechtějí někteří lidé kandidovat kvůli tomu, že se jim budou městští úředníci mstít, vyhazovat z práce. Co vy na to?
0: No, já bych řekl, že tohle je typická, takhle funguje moc. Tady se ukazuje, kdo má moc a kdo nemá. Jedna strana drží moc, takže může vybírat tu druhou, druhá strana moc nedrží. Až bude proti těm úředníkům stát nějaká struktura, která bude schopná se postarat o většinu z těch, kteří byli kvůli tomu vyhozeni z práce, no tak potom ta jiná struktura vyhraje. Dosud jsme takovou strukturu nesestavili, tak prostě jsme slabší, tak to vypadá podle toho. Snažíme se, abychom slabší nebyli.
1: Tak tady budu se muset vracet, tam je další dotaz a tady je, co by měly státy dělat, aby si s migranty poradili? Repatriace?
0: Tady jsou dvě věci. Jednak to, co by bylo ideální dělat. Samozřejmě repatriace, my to můžeme říkat jinak, to znamená, abychom neříkali deportace, ale no a myslím, že to jsou repatriace hezké, vracíme je do země jejich domoviny. A protože ti mnozí těch migrantů odmítnou říct, odkud přicházejí, že oni často zahodili doklady a že někdo jim poradil, jak to správně dělat. Takže to řešení je v tom zaplatit klidně nějaké africké zemi za to, že si je tam vezme. Takže želízka do letadla a někam je odvést. A všichni vědí, že by to bylo nejlepší. Vidí to všichni odleva doprava, od zhora dolů, že z těch všech migrantů, co tady jsou, možná 2, 3, 5% má nějakou hodnotu nebo nějakou schopnost žít, jako žít s touhle společností, víc rozhodně ne. Takže to byl ten ideál. Druhá věc je samozřejmě, co se reálně stane, nebo co je reálně prosaditelné. A to bych řekl, že záleží na politické situaci každé té země. Podle mě v Anglii už není prosaditelné nic. Tam jediné, co je prosaditelné, je možná organizovaný odchod toho bývalého anglického obyvatelstva někam do Ameriky nebo já nevím kam a nechat to území migrantům. Některé země na tom tak špatně ještě nejsou. Takže nakonec ono stejně to bude nějaký kompromis. Ale i kdyby nebylo nic jiného, než jenom, že se zastaví další migrace a že se zesílí, já bych řekl, nebudu se říct, policejní tlak na to, aby se ti lidé asimilovali, tak to samo o sobě by byl docela dobrý přínos.
1: Tak další otázka tady není, protože samozřejmě začali zase mezi sebou v načetu tady lidé komunikovat. Já teda, jo, bude tady otázka. Já jenom prosím vás upozorním, že tady mi naskakuje to, že vaše zprávy byly odloženy ke kontrole. To znamená, dávajte si pozor na to, co píšete za slova, protože samozřejmě ten YouTube už má připravíno dopředu, že to prostě nějakým způsobem schovává a není to vidět, jo. A teď teda dávám další, takže abyste si nemyslel, nikdo vás neto, ale YouTube to tady prostě opravdu jako drží, taky zkrátka. Stačí jakýkoliv nějaký slovo, který se mu nelíbí, takže okamžitě váš komentář vlastně tady nezveřejní. Tak, já dávám další. Dobrý den, můžete se pana Hapla zeptat, jak se s odstupem času díváte na své otřesné chování za covidem a zda se toho poučil. Děkuji a přeji hezký večer. Tak trošku osobnější, pojďme na to.
0: Dobrá, na přímou otázku s tím má odpověď. Takže vážený pane Magnézie, já se cítím být vlastencem. Jestliže jsem vlastenec, tak to znamená, že podporuji takové uspořádání, ve kterém národní stát funguje jako samostatný celek, a pak to také znamená, že podporuju silné pravomoci pro národní vládu. Potřebujeme silnou a energickou národní vládu, která se postaví proti všem možným skupinám, korporacím, nadnárodním organizacím a podobně. Všechno, co oslabuje národní vládu, je proti národu. Nebo vládu národního státu je proti národu. Tak to prostě je. Jestliže tady byla situace, kdy procházeli jsme epidemii, nemocnice k prasknutí, tisíce mrtvých a národní vláda nemá mít ani takovou pravomoc, aby zavedla nějaká základní hygienická opatření a nemá mít ani takovou pravomoc, aby svým lidem řekla, aby se očkovali. No tak kde to jsme? Proč se potom hrajeme na nějaké vlastenectví? Pak které ať se ta národní vláda zruší a ať se všechno řídí z nějaké korporace nebo z Bruselu nebo jenom odkud. Ale to ode mě nemůžete čekat. Pro mě to byl jako řekněme, ty měsíce nebo ty roky byly dobou, kdy jsem se rozešel s některými přáteli, nevstoupil jsem do nějakých organizací, dívám se dneska na spoustu věcí mnohem skeptičtěji, ale a co se obecně týče očkování, moji prarodiči se očkovali, moji rodiče se očkovali a já se budu taky očkovat. Já na ty novoty nejsem. Děkuju.
1: Tak, já taky moc děkuji. Tak, nic tady zatím asi nevidím. Ne, to si zase tady asi, to si odpovídají, tady zase si odpovídají. Ne, pak naši komentátoři tady jsou. Tak, všechno se to hlídá. Dobře, takže teďkon bych asi trošku postoupila, než přijdu další otázky, protože někdo kouká třeba jakoby trošku později, takže někdy se stane, že potom ještě se vrátíme k tomu, co jsme se tady bavili. A já bych se chtěla malinko teďkon zeptat, co konkrétně teďkon děláš, jestli něco píšeš, jestli prostě někde se angažuješ, to my víme, co jakoby, ale pojďme třeba něco konkrétnějšího, nebo něco poukázat na něco a tak dále teďkon z tvojí hlavy. Děkuju moc.
0: Oni si možná diváci všimli, že já jsem v posledních letech trochu zmizel z veřejného života. Že jsem i jako na méně podcastech, nevystupuji na demonstracích, jo, nenapsal jsem novou knihu a tak dále, že jsem se stáhnul. Čemu ten čas věnuju? Studuju, studuju, studuju a studuju. Já mám za to, a to jsem si myslel vždycky, že na každou hodinu, kterou věnuju psaní, nebo to, že někdy povídám, by měly připadat minimálně 3 až 4 hodiny, kdy se učím. Abych se pořád učil nové věci, abych pořád rostl. A to se netýká nejen nějakých úplně nových trendů, ale i spoustu věcí, které prostě nemám dostudovaný. Za lidský život se nedá toho tolik dostudovat. Takže za poslední přibližně 3 roky jsem se naučil, já jsem vzdělaný sociolog, a naučil jsem se hodně věcí z moderní experimentální psychologie. Mám z toho teď i nějaké certifikáty. Maličko, maličko jsem se někdy dotkl neurovědy, víc studuju otázky politické moci, takže učím se, myslím si, že toho umím daleko víc, než jsem toho uměl dřív, a samozřejmě pracuji na tom, abych toho uměl ještě mnohem víc. To je jedna věc. Druhá věc, starám se o Jungmarovu národní akademii. To je taková škola, kde jsou sobotní celodenní kurzy pro lidi, kteří chtějí, já bych řekl, nejen znát věci tak na úrovni toho, jak jsou v nějakém podcastu nebo nějakém internetovém vysílání, ale opravdu mi rozumět dobře. To znamená, že tam můžete přijít a strávit třeba celý den s Oskarem Krejčím v malé skupince, já nevím, 8, 10, 12 lidí, a Oskar Krejčí vám bude celý den podrobně vysvětlovat, můžete si to nechat vysvětlit 5krát, jít do podrobností, je to určeno, já bych řekl, hodně pro lidi, kteří nemají žádné předchozí vzdělání. Ano, chodí tam i třeba lidé s doktoráty, ale tak, jak se to snažíme koncipovat, je, aby člověk, který té věci fakt vůbec nerozumí, tam prostě mohl přijít a ten Oskar Krejčí se na něj udělá čas a vysvětlí mu to, nebo něco z ekonomiky vysvětlí Ivona Švihlíková, nebo Ivo Budil, něco z nějaké filozofie dějin, nebo Petr Žantovský o nějakém fungování médií, pak tam máme kolegu, který pracoval u ústavního soudu, teď nějaké právní věci. Opravdu jsou to naprosto špičkoví experti, nejlepší, jaké lze v téhle zemi kde vyhrabat. A věřte mi, že udržet to při životě, sehnat pro to peníze, jo, to, aby byly pořád nové programy, že to není snadné, bere to opravdu dost času. Takže studuju, starám se o Jungmarovu národní akademii a kromě toho píšu na svoji webovou stránku pro předplatitele, takže tam musím mít každý den nějaké nové články, nové úvahy. A ono mi často nezbyde.
1: To jsem právě se k tomu chtěla dostat, protože skutečně na to koukám, třeba tady na té stránky, přímo tady v těch glosách 3.8., 3.8., 2.8., 2.8., prostě jeden článek za druhým, nebo jedna myšlenka za druhou nějakým způsobem rozvedena. Bezbrannost trvá, Izraelci a Srbové, nejvyšší čas zrušit tiskové konference, paralelní soudnictví, iluze velkého návratu. Co kdyby se teď tady nad něčím z těch záležitostí teď posledního prakticky týdne třeba rozpovídal i pro nás?
0: Ano, tak já zvolen začnu. Tak já možná tady o tom, jak jsi se mluvil, a začnu těmi tiskovými konferencemi třeba. Já popravdě nevím, jestli to čtenáři vidí celé, protože já to mám tak, že část toho je zahyslována a já za plný přístup na tu webovou stránku vybírám, tuším, že to je 18 korun měsíčně. Takže není to moc peněz, ale není to úplně zadarmo. A ono se to nezdá, ale těch 18 korun, když mi to posílá hodně lidí a mě to hodně lidí posílá, tak tak mi to umožňuje dávat čas těm věcem. K těm tiskovým konferencím. Tady se teď nedávno řešil problém, že jakási Zjeslava, taková novinářka, nebo jak ji nazvat, mě té slečny skoro ví to, že ji nepustili na nějakou tiskovou konferenci, myslím, že na ministerstvu zahraničí. A jestli na to má právo a nemá právo, a to to byla aféra a desítky článků a každý na to měl názor, tak já jsem v té své poznámce připomněl, že ty tiskové konference vůbec nejsou samozřejmé. Že jak to vlastně vzniklo, že ty tiskové konference před rokem, řekněme, 1900 nebyly vůbec. A pak se postupně dělo to, že někteří státníci se čas od času scházeli s několika vybranými novináři a povídali si s nimi. Jo, ať už tak, že zvali k sobě do úřadu, anebo tak, že to bylo v nějakém neutrálním klubu, že byla taková víceméně pravidelné setkání. Vždycky to bylo pro vybrané novináře. To byly ty tiskové konference. Potom, když přišli televize, začalo to snímat, začalo se těch novinářů tam zvát víc a víc. A tvrdím tam v té poznámce, že ty tiskové konference vlastně v dnešní době přestaly být vůbec zapotřebí. Protože máme sociální sítě, každý ten ministr může přímo vysílat, to znamená, není žádný důvod, aby tam sedělo 20 novinářů a ti novináři potom psali články, ministr řekl na dnešní tiskové konferenci. To se můžeme na to video podívat taky a vidíme to stejně dobře a že jim ti novináři dávají dotazy, proč by ti novináři měli být nějaké privilegovaní. Pokud někdo dokáže vymyslet zajímavý dotaz, tak přece ministr může odpovídat každému ze sociální sítě a pokud dotazy těch novinářů nejsou zajímavé, tak proč by se na to obudovat mělo. To znamená, že nejlepší bylo celé ty tiskové konference úplně zrušit, ať si to v tom deníku AN nebo jinde prostě píšou podle sebe, stejně si to napíšou podle sebe a neutrácet za to peníze a nestrácet ti nervy.
1: Ano, ano. Já tady na to koukám, v každém případě pro mě by tady jedna A4 bohatě stačila na ten úvod. Takže je to o tom, že každý vlastně z těch článků, které tady máš, tak vždycky popíšeš kousek a potom teda máš ještě tu plnou verzi k tomu zaplacení. To znamená, že si myslím, že to, co si přečte na začátku ten člověk, tak vlastně pokud má zájem dál jakoby vědět ty další informace, tak si vlastně vleze do té plné verze. Jo? Ale v každém případě je vlastně jasně vidět, o čem ta plná verze je. Takhle bych to chtěla
0: říct. Ano. Jo? Teď mě tady napadá jiná část zajímavá věc. Já se snažím, aby tak polovina byla z politiky a polovina byla z nějaké sociální psychologie. Takže tady třeba před pár dny jsem měl článek o tom, jak se lidé vybírají na seznamkách. Ten experiment tady dělali na mladých lidech a zjišťovali, že když si má člověk vybrat toho partnera, nebo jako si říct, o koho bude usilovat, nebo koho se pokusí pozvat na rande, z nějakého omezeného počtu lidí, že muž z nějakého omezeného počtu žen, nebo naopak, já nevím, kolik ty lidi může vidět v práci, nebo v sousedství, nebo jak se jak normálně známe, tak toho je snadné. Ale ve chvíli, kdy se člověk dostane na nějakou internetovou seznamku, a teď zvláště, kde jsou ty světové seznamky, a nejdu tam jsou těch lidí tisíce a tisíce, tak, a to ti psychologové dobře zmapovali, a myslím, že to jako i prokázali, vzniká vlastně takový jev, že člověk je úplně paralyzován, že není schopen si vybrat a pořád kouká na další a další profily a pořád má pocit, že to není ono, protože další profil bude ještě lepší a mozek přepne do takového podivného stavu, ze kterého je velmi těžké vyjít. A ukazuje se, že už při nějakých 50 prohlédnutých profilech se člověk do tohoto stavu dostává, nebo mnoho lidí se do něj dostává. Tím pádem vlastně by se mohlo říct, že když člověk jde někam na internet a se seznámit, že má nekonečně mnoho možností a ve skutečnosti to je horší. Člověk pak má jako reálnou možnost, prostě ztratí schopnost se rozhodnout a tím pádem se i reálně seznámit.
1: Tady mám ještě jeden dotazek, ten dám a tohle to jako trochu jsme mluvili, já se moc omlouvám, ale jsem tady něco četla a mám tady dotaz, co je to paralelní zvuk, ty jsi teď o tom mluvil, jakoby.
0: Paralelní zvuk?
1: No, to tady máš asi, nebo moment. To jsou věci tady perfektní. Ne, nemám to tady, nevidím to teď, to jsem měla posunutý, takže to zatím nebudeme řešit, ale řešíme tento dotaz. Dokážeme se spojit za jedno jméno v prezidentské volbě, co říkáte na jméno Cyril Svoboda, měl by šanci. Teď o to jste dotaz na sebe nebo na mě. Na mě snad ne.
0: Proto já si myslím, že Cyril Svoboda by byl asi dobrý prezident. No, určitě byl lepší prezident než Petr Pavel, že jo, ale takových lidí tady 9 milionů 900 tisíc nebo něco takového. Druhá věc je přesně, jestli se na něm dokážeme shodnout, ale já myslím, že to nevěří, že my tady, jak se o tom bavíme, ty otázky, jestli se na mě dokáží shodnout. Lidé jako Andrej Babiš, kteří vedou velké politické strany, jestli se na tom dokážou shodnout lidé, kteří mají velké peníze do politiky, myslím opoziční peníze, jako Pavel Tykáč, jestli se na tom dokážou shodnout lidé, kterým patří ta televize Prima, až by se tihleti lidé dokázali domluvit. Ono se hodně mluví o tom, jakože je společnost řízená nějakým spiknutím. Já bych řekl, kéž by společnost začala být řízená nějakým spiknutím. Kéž by se tihleti všichni lidé dokázali sejít a tajně se domluvit na nějakém společném cíli. Protože chybí nám to. Jo, chybí nám to, aby se dohodli na rozumném politickém kandidátovi, klidně tomu Cyrilovi Svobodovi. Možná, že ve skutečnosti teď už se s ním baví, kdo ví, ale i na spoustě jiných věcí. Já myslím, že třeba na tom, že se má obnovit český průmysl, je v zásadě taky shoda. Přesto se ti lidé nedokážou domluvit na společných akcích. Kéž by se začali domluvat.
1: Přesně, určitě. Takže další otázka je, jak využít AI v boji s liptady. Nechcete ve své akademii vzdělávat lidi v AI technologiích?
0: Především v tuto chvíli já se přiznám, že nemáme nikoho, nebo jinak, je tam víc problémů. Já sám tomu teď v posledních týdnech dávám neskutečného času. Pořídil jsem si novou věc, český produkt, který se jmenuje Everbot. Rozhodně to doporučuju. Je to i proti těm všem GPT chatům a tak mnohem, mnohem lepší. Dávám, řekněme, abych nepřeháněl, ale půl hodiny, hodinu denně opravdu dávám tomu, že se učím nové věci, zacházím s umělou inteligencí. Pořád toho neumím dost, ale hlavně bych řekl, umělá inteligence není k tomu, abychom bojovali, umělá inteligence je k tomu, abychom my sami byli lepší, abychom se učili, měli výkonnější mozky, zvládali víc věcí a tak dále. Tohle je taky velice podstatné, že jsou umělé inteligence, které utupují, jsou umělé inteligence, které naopak vám ten mozek bystří, jsou umělé inteligence, které vám škodí, jsou umělé inteligence, které dokážete zkrotit, musíte vědět, jak zkrotit. V tuhle chvíli toho nevíme dost, ale já si myslím, že to nejlepší, jako ten nejlepší začátek, je mít hodně dobře v pořádku logické myšlení. A já bych řekl ještě druhou věc, mít takovou tu rýpavost. Jak člověk se nespokojí s první odpovědí a ptá se a proč a tohle a určitě. Jo, tohle si myslím, že je tam velice podstatné. Pro začátek by tohle stačilo. A samozřejmě pak můžeme generovat nějaká videa, ale ono se s tím dá dělat tolik věcí tak zajímavých. Prostě analyzovat svět kolem sebe, vymýšlet sofistikovanější strategie. A já souhlasím, učíme se to. Ta druhá strana se to taky učí. Ale tohle nebudeme umět na umace.
1: Ano, já jsem se tady dostala z 27.7. na nějaký ten tvůj glos a o nutnosti spiknutí proti robotům.
0: Tak, tam jsem narazil na docela zajímavou otázku a ta otázka zní, v čem jsou lidé nenahraditelní? A budu v budoucnu. On ten původní článek, ze kterého jsem vycházel, který byl od Curtis Jarvena, ten říkal sex. Ve skutečnosti ne, už jsou sexuální robotky a budou určitě lepší a lepší a za chvíli budou i sexuální roboti, nebo možná už jsou, takže ani v tomhletom. A teď mi potom i různí čtenáři posílali různé návrhy, a nakonec zjistíme, že v podstatě není nic, v čem by lidé mohli dlouhodobě spoléhat na to, že budou lepší než buď to umělá inteligence nebo humanoidní roboti. Je to smutné, ale je to tak. A já jsem narazil to není můj nápad, poslal mi to jeden čtenář, v tom je výborné, já mám velké procento svých čtenářů, že to jsou opravdu hodně chytří, hodně vzdělaní lidé, často univerzitní učitelé a posílají mi hodně zajímavé věci. A narazil jsem na přirovnání ke staré

je vlastně naše, to trošku trochu podobá naší situaci. Máme tady ty roboty, kteří mohou být ve všem lepší než my. A tedy co s tím? A já tam píšu, to, co je tam podstatné, je, že v takové situaci ti lidé drží spolu. To znamená, preferují to, aby na té straně byl živý člověk. A to si myslím, že tak to nakonec bude, že to, za co jediné se bude platit u živých lidí, nebude to, že někdo něco lépe vytvaruje nebo lépe napíše, protože to tvarování nebo psaní nakonec ten počítač nebo robot zvládne taky, ale to, že budu vědět a chtít, aby tam byl druhý člověk, který je stejná bytost, jak já, se stejnými city. Například, že půjdu do restaurace a budu chtít, aby mě obsluhoval opravdu živý číšník, se kterým se můžu bavit, a je to prostě jiné než s robotem. Nebo někam zavolám a budu chtít vědět, že ten na druhé straně není jenom umělá inteligence, ale že to je opravdu někdo, kdo mi rozumí. Já sám na to začínám být alergický, když mi umělá inteligence řekne, tohle se mi líbí. A vždycky dám dotaz, jak se to může líbit. Ona říká, tím jsem chtěla vyjádřit, že existuje logická struktura mezi a tak dále. My to teď ještě nevnímáme, ale myslím si, že velmi brzo se to budeme učit rozlišovat mezi tím, kdy se něco někomu opravdu líbí, kdy jenom robot říká, tak vyjadřuje nějak symbolicky nějakou logickou strukturu. Takže to je jedna z takových těch, já bych řekl, věcí, kterou umělá inteligence, a když jsme u té umělé inteligence, já jsem o ní psal víckrát a spíš jsem dělal výpisky z různých věcí, které se objevily v Americe. A odkazoval jsem tam na Karla Marxe, který říká, že dramatická společenská změna, nebo že k dramatické společenské změně dojde tehdy, když se objeví velice výrazný rozdíl mezi výrobními prostředky a výrobním způsobem. Jo, to znamená mezi organizací společnosti a technologií, jaká je k dispozici. V tu chvíli to nemůže pokračovat dál. A to se zdá, že to je přesně ten okamžik, který nastává teď. A my v každodenních životech možná to ještě nevnímáme, nevím, jestli to někdy budeme vnímat, možná o tom čteme někdy v novinách, ale co pro mě velice zajímavé a důležité, že o tom hodně třeba v Americe přemýšlí bohatí a důležití lidé. Jak nově organizovat společnost, když budou všude masově humanoidní roboti a bude všude masově nasazená umělá inteligence. A že ty myšlenky i těch, já bych řekl, nejbohatších lidí, nejmocnějších lidí, jdou, dle mého soudu je to hodně dobré, takovým tím, já bych řekl, humánním směrem, že přemýšlí o tom, že by se lidé měli více věnovat řemeslu, že by se mělo více, řekněme, dbát na lidské štěstí. Elon Musk má dokonce takovou vizi, že budou zrušeny peníze. A on tím nemyslí jenom, že budou jako zrušeny peníze papírové a budou elektronické. On tím myslí opravdu, že, jako, jak to říct, že spousta zboží bude zadarmo. Prostě, jestli to lidé budou volně brát, takový vlastně komunismus. On tvrdí, že to dosaží to nevím, jedné generace. A víte co, když o něčem takovém sním já, tak to nemá žádný význam. Ale když o tom sní Elon Musk, tak to nějaký význam má, protože on má možnost něco z toho udělat. Takže řekl bych, že to je napínavé, může to jít samozřejmě na obě strany, a řekl bych, že je slušná šance, že to přinese i něco dobrého. Teď vůbec nevšižím, Jitko. Jitko asi přišel o mikrofon. Nebo já o sluchátka. Jitko, slyšíš mě? Tak já zvolím, začnu mluvit o něčem dalším, v naději, že jsem slyšel vysílání, uvidíme. Co tady mám? Další věc, kterou se teď hodně zabývám v posledních týdnech v osách, a to je ten budilův koncept latentního a manifestního kapitalismu. To znamená, jde v podstatě o to, jestli ekonomika funguje tak, že ji má vláda pod kontrolou, tak jak je to třeba v Číně, v Rusku a v dalších zemích, anebo jestli velký kapitál převezme vládu a naopak on úkoluje vládce. Vidím, že mi tam teď Jitka něco píše, tak jsem zvědav, co mi tam napíše.

0: prostitutka?
1: Začalo to mluvit, dobrá. Takže já tedy dál budu mluvit o tom manifestním a latentním kapitálu, protože, nebo já ještě jinak. Jedna, já bych řekl, pro mě takových největších záhad je, proč se tak snadno zhroutila průmyslová společnost. Ono se, máme tendenci mluvit o socialismu a kapitalismu. Já jako sociolog mám za to, že tohleto rozlišení je zbytečné a do značné míry umělé. A není to jenom můj názor. Americká sociologie 50. a 60. let pracovala s tím, že existuje něco jako průmyslová společnost. A ti sociologové říkali, jestli chcete mít fabriky a jestli chcete mít masovou výrobu, tak jsou vyplývají nějaké požadavky na technologie, nějaké požadavky na vzdělání, nějaké požadavky na dopravu, nějaké požadavky na to, kdy mají lidé bydlet a jak mají bydlet. A těch požadavků je vlastně tolik, že vám to určuje charakter společnosti. A ať už jste ústřední výbor komunistické strany, nebo jste velký kapitalista, jste vystaven těm stejným požadavkům a nemáte na výběr. To znamená, že z pohledu těch amerických sociologů 50. a 60. let, řekněme francouzská a československá společnost té doby byly vlastně velmi podobné. Jo, ano, samozřejmě byly tam nějaké mocenské detaily, jiný způsob vládnutí, jiný způsob jmenování, já nevím, prezidenta nebo něco takového. Spousta jednotlivostí tam bylo jinak, cestovalo se jinak, ale ty úplně nejzákladnější věci a ty základy životního stylu byly stejné. A když se podíváme do dějin, tak můžeme říct a můžeme vidět, že obecně západní civilizace v tomto období, to znamená od druhé světové války, do těch nějakých přibližně 80. 90. let, byla jednoznačně nejúspěšnější. To znamená v produktivitě, ve vzdělanosti, v celkovém civilizačním rozvoji, v životní úrovni, v tom, jak se zacházelo s lidmi. Prostě nikdy předtím a nikdy potom na tom západ nebyl tak dobře, jako předtím. A pokud se tedy podařilo tohoto dosáhnout, tak je dle mého soudu otázka, legitimní otázka, proč se to vlastně zhroutilo. Jedna taková hypotéza říká, že to bylo proto, že padl Sovětský svaz a kapitalisté potom už nebyli nuceni se svými dělníky zacházet slušně. Ono to mohlo mít nějaký vliv, ale nesedí to úplně časově. A sice, že na západě se průmyslová společnost rozpadla dříve než na východě. Jo, když si vezmete, kdy Margareta Thatcherová zavřela doly, což je takový, myslím, jako dobrý přelomový bod, kdy se začala hroutit západní průmyslová společnost, tak to bylo v roce 1975. To znamená vlastně 15 let před tím rokem 89 a zhroucení východního bloku. Takže ono se to dříve začalo hroutit na západě než na východě, ta průmyslová společnost. A samozřejmě jsou k tomu nějaké teorie. Já mám nejraději tu od Curtise Jarvina, ale ty teorie nejsou vyčerpávající. Curtis Jarvin říká, že každý politický režim vznikne v reakci na nějaké riziko a je dobře připraven tomu riziku čelit. Ale ten politický režim, že pak tím pádem není připraven na to, že přijde nějaká úplně jiná hrozba, nějaký útok z jiné strany a předtím, že se snadno hroutí. A to si myslím, že byl případ těch západoevropských režimů po druhé světové válce, které vznikly do značné míry skutečně jako reakce na úspěch sovětského bloku a byly stavěny vlastně tak, aby byly odolné vůči komunistům, komunistickému hnutí, nějaké, řekněme, radikálně pojaté levici. Tomu se dokázali ubránit, ale pak se nedokázali ubránit, když na ně zaútočili vlastní bankéři. Protože ty režimy, když byly zakládány, tak někdy nenapadlo, že mají čekat útok od vlastních bankéřů. A když se podíváme na to, co se dělo v západní Evropě, my dnes vidíme, řekněme, rozdíl mezi, nebo vnímáme obrovský rozdíl mezi, řekněme, rokem 85 v Československu a rokem 95 už v České republice kapitalistické, ale dobré se uvědomovat, že srovnatelný rozdíl byl i v západní Evropě. Akorát, že tam se nemluvilo o žádném zhroucení a mluvilo se tam jenom o reformách. A v rámci těch reform se staly stejně hluboké věci. Taky se změnila společnost, liberalizovalo se, privatizovalo. Jo, prostě úplně rušila se spousta věcí. Měnil se charakter společnosti, charakter vztahů. V podstatě stejně jako tady. To znáte, ten jejich režim také zanikl. A moje otázka tedy je, se kterou si pořád neúplně víme rady, proč vlastně tak snadno ten západoevropský průmyslový stát zanikl. A tím se dostávám k tomu Ivo Budilovi. Ivo Budil tvrdí, že jsou nějaké dva druhy kapitalismu a že to, k čemu došlo v těch 70. až 90. letech na západě, je přechod z jednoho kapitalismu do druhého, který mimo jiné také znamená přechod od kapitalismu výrobního, produktivního ke kapitalismu spekulativnímu. O tom tam teď hodně píšu, dělám tom poznámky, komentuji Ivo Budila a tak. Myslím si, že to je taky zajímavá debata kolem toho.
0: Tak já to zkusím, slyšíte mě?
1: Já tě neslyším dobře, ano.
0: Ježiš, jak to dobře dopadlo. Já jsem tě totiž přestala taky slyšet a pak se něco teda stalo a je to v pořádku. Takže další otázky tady nevidím. Stále se ale tady chatuje jako diví. Přátelé, já vás někom poprosím, jestli jste dali lajky a tak dále, znáte to. Kdo ještě není odběratelem kanálu Petr Budeš TV, tak pěkně prosím dejte taky odběr. A půjdu na takovou další z otázek, které jsou teďkon jako na snadě. A to jsou volby. A teďkon máš možnosti dvě, nebo můžeš i obě dvě možnosti, napiš se v klidu. No. Buď je říci, jako jak vést kampaň, to znamená třeba konkrétně, co použít, nepoužít, anebo to právě rozebrat z toho hlediska sociologického, psychologického, možná spíš to, jak je dneska v dnešní době nějakým způsobem, nechci říct, to je to hrozně špatně, to řeknu, to nesmím říct tohle, jak je dneska dobré vlastně fungovat na ty lidi, takhle to řeknu, fungovat na lidi, abychom měli šanci v těch volbách vyhrát, jako ten kandidát, jo, určitý.
1: Já se vrátím o pár let dříve, když jsem byl v Brně, tam mě komunisté, brněnští komunisté pozvali na nějakou diskuzi o tehdy perspektivách a rozvoji komunistické strany a ptali se mě, co mají dělat. A já, protože nejsem komunista, tak můžu kibicovat a můžu mít nějaké názory a můžu to říct úplně svobodně a nemůžu mě za to odvolat ze žádného výboru, dokonce ani od někud vyloučit, tak jsem jim tehdy řekl, a myslel jsem to úplně upřímně, vy komunisti, jestli chcete být úspěšní, tak udělejte to, že vynecháte jedny volby a všechnu energii investujete do toho, že budete mít nejlepší lidi, vaši lidi budou nejvzdělanější, nejaktivnější, nejorganizovanější, nejlépe budou spolupracovat, budeme to, prostě vaši lidé budou o třídu lepší než všichni ostatní. Jestli tohle toho dosáhnete, jestli do těch lidí fakt budete investovat, tak potom se vám ty kampaně budou vést snadno a pak už budete vyhrávat. A já myslím, že tohle to mít lepší lidi než ostatní, je pořád ten klíč. Jestli už je 2 měsíce před volbami a vy nemáte o třídu lepší lidi než ti ostatní, tak co můžete udělat? Můžete mít o něco hezčí plakáty, ale na ta druhá strana budeme taky hezký plakáty. Můžete mít nějaký zajímavý nápad, ale na ta druhá strana dostane taky nějaké zajímavé nápady. Opravdu věřte mi, že tady není nic, můžete být na sociálních sítích, to oni budou taky. Věřte mi, že tady není nic, v čem by se dalo získat nějakou totální převahu. Převahu můžete získat dvěma věcma. Jednak to, že máte lepší lidi a že máte o tolik lepší, že to vidí ne druhá strana, to jasně, ta to nikdy neuzná, ale neutrální publikum. A to je o tom, jestli s těma lidma někdo roky pracoval. A druhá věc, ta se ukazuje, že je naprosto, naprosto rozhodující, a to je i z mé zkušenosti, i to mám z literatury, a sice, jestli máte opravdu v těch posledních volbách aktivní lidi. Jo, to znamená, jestli máte lidi, kteří jsou schopni dojít za sousedama a rozumně vysvětlit, v čem jsou přínosy ty vaše kandidátky, nebo proč je ta vaše kandidátka nejlepší. Jestli máte lidi, kteří jsou schopni, já nevím, promluvit v hospodě, normálně s kamarádama. Jestli jsou schopni tam rozumět svatáčky. Jestli jsou schopni v den voleb rozdat SMS-ku kamarádům, hele, nevykašli se na to a pojď k těm volbám. Tohle jsou ty detaily, které nakonec rozhodnou, že jedna strana se mobilizuje a druhá ne. Ono ještě k těm volbám, já, někteří už to ode mě asi slyšeli, Curtis Jarvin, můj oblíbený politický filozof, říká, že volby nejsou k tomu, aby se nějak změřila vůle lidu, že volby jsou proto, nebo k tomu, aby se ukázalo, kdo by vyhrál občanskou válku, kdyby byla občanská válka. To znamená, která strana je organizovanější, cílvědomější, dokáže soustavněji pracovat, dokáže sehnat víc prostředků a podobně. A to jsou přesně ty věci, ve kterých se to ukáže. Kdo má lidi motivovanější? Kdo jich má víc? Či lidi se na ně stydí? Kdo má ty lidi tak vycvičený, aby nepůsobili trapně? Jo, prostě tyhle ty všechny věci. Opravdu si myslím, že teď už to nezachráníte moc. Dělejte se ve vašich silách a hlavně už teď si začněte chystat na další volby a chystejte se hlavně tak, že budete připravovat lidi.
0: Děkuji moc, že tyhle ty volby vlastně já spíš teď prožívám v tom menším měřítku, to znamená takový jako to městský, že jo, a tak dále. Takže právě v tuhle tu chvíli, co já teda uznávám hodně v kampaních, tak je teda kontaktní kampaň, kde si myslím, že se právě sociologicky a psychologicky na ty lidi docela zajímavě působí. A vždycky to teda jako pomáhalo, takže takhle asi z mé strany. Nevidím tady žádný
1: Jestli můžu k té kontaktní kampani říct jednu svou historku a vzpomínku. A myslím si, že na tom je hodně vidět. Já jsem před mnoha lety, jako už strašných let, kandidoval na senátora tady na Berounsku, kde žiju. A taky jsem samozřejmě vedl kontaktní kampaň, moji přátelé vedli kontaktní kampaň. A taky jsem zazvonil u nějaké paní, abych jí dal letáčky. Ta paní mě pozvala na kafe, já jsem tam zašel, výborně jsme si popovídali a když jsem odcházel, tak ta paní mi říkala, že moc ráda, že mě poznala, že mě určitě bude volit a že mě do té doby znala jenom z billboardu. Já jsem neměl ani jeden billboard. To znamená, že já jsem strávil hodinu s tou paní nebo půl hodiny s tou paní, která mě celou dobu pokládala za jiného kandidáta. A já se obávám, že tohle je něco, co se děje mnohem častěji, než si připouštíme, že ti lidé se o to moc nezajímají. A druhá taková příhoda ze stejné kampaně. Ta kampaň už byla pryč, já jsem se senátorem nestal a asi o dva měsíce později jsem byl na návštěvě nějakého podniku a všiml jsem se, že tam přímo na vrátnici visí můj plakát, takový docela veliký, já nevím, a jednička nebo něco takového. Takže jsem tedy šel dovnitř, tam jsem vyřešil to jednání, vracel jsem se zpátky a tak mě to napadlo a zeptal jsem se vrátného, jestli mě zná. A vrátný mi řekl, no já jsem, ano jasně, vy jste tady byl teď u nás na návštěvě. A já jsem mu řekl, no dobře, ale z nějakého jiného, třeba z televize, nebo z nějakého plakátu, nebo něco takového. A on na mě koukal, pak vzal jiného vrátného, tam byly dva, druhý na mě koukal, vůbec mě nepoznali, vůbec mě nenašli. A měli na svém baráku mě nalepenýho metrovýho. Opravdu prostě ty lidi, když to nezajímá dost, tak jsou zvyklí to vytěsnit, takže oni přijdou, popovídají si, podívají se na to a mnohdy výsledek je menší, než si myslíme. Takže jako je dobré se snažit, ale je to fakt těžký.
0: To si mě teďkon připomněl takovou, dám si tu svoji otázku, teda takovou záležitost, a to je to, že se hodně říká, nebo lépe řečeno, víme moc dobře, kolik lidí chodí k volbám. Takže spousta lidí nechodí, to si právě jakoby řekl, nezajímá se a tak dále. A teď by mě zajímalo tady z toho tvýho hlediska, je to o tom, že ti lidé, kteří nejdou k těm volbám, tak v tu chvíli, jako bych to řekla, ono vždycky všichni říkají, ale vy dáváte té špatné straně, jakoby ten hlas, co je špatná strana, že jo, zase to je otázka. Ale jde o to, co vlastně v tu chvíli to dělá s těma volbama, jestli to pomůže opravdu těm, kteří vlastně jakoby vyhráli, nebo to vůbec nic neudělá, jo, jestli to opravdu něco jako může znamenat, že nejdu k těm volbám, ohledně výsledku teď myslím.
1: Ono záleží. My žijeme ve společnosti, která je v zásadě tak rozdělená, že nějakých přibližně 10% jsou ty radikální liberálové, přibližně 10% na druhé straně je alternativa a mezi tím nějakých 80%, kteří jsou tak celkově nespokojení, demotivováni, obě ty skupiny jim přibrali takové nějaké vyšinuté, když se tak řeknu, a vlastně moc nevidí, s kým mají momentálně sympatizovat. Často je to opravdu takové čistě impulzivní rozhodnutí. Tihleti lidé samozřejmě také zvažují, často zvažují, že k těm volbám vůbec nepůjdou. A teď komu to prospěje? No, prospěje to tomu, kde je v tu chvíli silnější. Což ano, v některých volbách to byly ti liberálové, a umím si představit, že zvláště teď v těch volbách, které se chystají za pár měsíců, že v řadě případů to bude ANO nebo jiná nejsilnější strana nebo nějaké ty koalice, které jsou docela rozumné. Takže je to otázka, nedá se asi jednoznačně říct, že by neúčast vždycky pomohla tomu stejnému, pokaždé pomůže někomu jinému. Navíc ona je tam pak ještě druhá věc, a sice, že někteří tou neúčastí vyjadří určitý postoj, já nevím, představme si, že jsem podporovatel SPD a teď SPD v nějaké jedné věci má nějaké stanovisko, které se mi nelíbí. Já nevím co, teď nechci nic říkat, ale prostě v jedné věci si nesouhlasím, jinak souhlasím s SPD. A teď já si můžu říct jako volič, já to vydržím a stejně k tomu SPD hodím, a nebo si můžu říct jako volič, já teď potrestám SPD, nehodím to nikomu, nepůjdu k volbám, a tím přinutím SPD, ale v příštích volbách i v té jedné věci přijala ten názor, který chci já. A to je samozřejmě, jo, je to těžké rozhodování. Každý má svou strategii trochu jinou a já popravdě nedokážu říct, která je správná.
0: Určitě, to je hodně zajímavý. Takže ještě bych k tomu přidala, tady píše, jo, to takhle, Ivana píše, volba by měla být povinnost každého. Jaký máš na to názor?
1: Opravdě, asi jo. Já bych asi v zásadě byl spíše pro povinnou volbu. Ale na druhou stranu nečekejme od toho mnoho. Ono za té první republiky jedna byla možnost tam dát ten bílý hlas, takže stejně to bylo jako, že nešel k volbám. Druhá věc je to, že nakonec si podíváme, jaké byly dosahované výsledky, taky ty výsledky nebyly ani za té první republiky nějak skvělé. Taky tam spousta různých podvodníků a štaplerů a šejdílců se dostávala k moci. Prostě já bych řekl, že jsou různé volební systémy, ale z těch, které jsou zatím známé, mě se hrozně musím říct, vybít ten maďarský, ale obecně žádný není dokonalý a nečekejme od nějaké volební změny, že to povede k dokonalosti. Myslím ke změně volebního systému.
0: Ano, já už tady píšu, protože nám Pavel Sichra dal teď příspěvek 100 korun, takže děkujeme moc, ještě napíšu to tady, ať to tady je, a ještě mu poděkuju tímto způsobem přímo, takže moc děkujeme. Potřebuje mít radost, že pracuju. Tak a teďkon jsem měla otázku a už jakoby jsem si ji vyhodila z té hlavy, protože mě samozřejmě tady se vždycky všechno rozbliká, svítí to různýma světýlkama, barvičkama, je to strašně hezký. Takže děkujeme moc a já jsem se vlastně jakoby nějak na závěr ještě chtěla, no a samozřejmě mi to vypadlo, co se týče teda těch voleb. Jo, já už vím, ještě jsem chtěla něco jiného, jsem chtěla, ale to už si říkal na začátku, to jsem se chtěla jakoby vrátit tomu, ale ty jsi to tam už řekl, že vlastně ty jsi řekl, pojďme se jako k sobě chovat tak jako v klidu, že jo, prostě a jo, když tak od toho tématu odejít nebo něco, ale teď pak jsme se bavili o tom davu a takovýhle záležitosti. Je možný, že když zapůsobí ty lidé, to si taky o tom mluvil, ti, kteří jsou, já bych to řekla, jako obyčejně to chci říct, aby úplně konkrétně nebyla, jako ty zlí, ty, kteří prostě v tu chvíli opravdu jako dokážou zakřičet na toho člověka, jo, působit prostě jako silou, je možný, že nejdřív samozřejmě určitě nás obyčejný lidi prostě nějakým způsobem sundají a jeho trošku si jako schováme, že jo, dejme tomu. A nedojde nám to třeba za chvíli, že bychom právě proti takhle lidem, kteří, jo, vlastně, že to pochopíme prostě, že to nejde, že ten člověk, když je jakoby tenhle ten tvrdej, jo, to nechci říct konkrétně, jo, jestli mi rozumíš, takový tvrdý člověk prostě, jestli v tu chvíli, já teda třeba řeším takový situace to, že odcházím, nebo že nechci toho člověka mít kolem sebe. Jo, jakýhokoliv takhle z člověka prostě říkám, že to nechci. Ale ono se, to nemusí někdy podařit jenom tak odejít, jo. Je možný, že by naopak vyprovokoval ten dav?
1: Takhle to bývá často, ano. Takhle. Především, že jo, když jde k jakémukoliv sporu, tak to, co začne hrát roli, a to je ta nešťastná věc v naší hlavě, to je ten dopamin. my prostě začneme chtít vyhrát. A začneme hrozně chtít vyhrát a teď se stresujeme a je to víc a víc, stresou se nám ruce, jsme nervózní, jsme naštvaní, ztrácíme schopnost chovat se racionálně, často ztrácíme úplně schopnost poslouchat toho soupeře nebo toho partnera v té debatě. To znamená, ano, zase jsme agresivní, máme tendenci křičet, nebo někdo se dokáže třeba lépe ovládat, ale prostě tohle to se děje. Já ale upozorňuji, že první věc, takhle můžete vyhrát tu debatu v tom smyslu, že si dobře připadáte v té chvíli. Ale určitě nepřipadáte dobře tomu člověku proti vám. Určitě jste ho nepřesvědčili, pokud nahrnul jste jeho šéf a on na vás není závislý. A ani potom jste ho nepřesvědčili, pak jste ho prostě znásilnili a on si stejně myslí svoje a jenom ví, že vám musí dát za pravdu. A už vůbec se nepřesvědčili lidi kolem. A já bych řekl, že takovým způsobem se dokonce ani nerozhýbává DAF. DAF se mnohem spíš rozhýbává nějakou manipulací a apelací, než tím, že se člověk chová agresivně. Obecně to tak je, že agresivní lidé mají tendenci spíše zbuzovat odpor mezi těmi kolem, než by to pomáhalo. Takže k tomu říkám, nenechte se vyprovokovat, učte se být klidní, učte se meditovat, hluboko dýchat, nenechat se prostě vytáhnout do toho emotivního sporu.
0: Určitě. No to bylo vidět teď vlastně na těch fialovcích, jakým způsobem vlastně jednali různě v těch médiích, dejme tomu i, že jo, nebo mezi těmi lidmi, kdy skutečně dokázali úplně jasně přesvědčit, že ta tráva je prostě modrá, protože to řekli v klidu, jasně, jo, nic se neděje, že jo, tráva je modrá. To bylo jako šílený.
1: Ale teď pozor přesvědčit. Vezměme si, že tobě to Jitko nepřipadalo, že tráva je modrá, ani když oni mluvili. Teda, jo, takže a my nevíme, jak velké části lidí to připadalo. Nicméně máme výzkum veřejného mínění o nejrůznějších televizních debatách a víme v podstatě zase to, co jsem říkal, lidé si v zásadě jenom potvrzují to, s čím tam přišli. To znamená, přátelé Petra Fialy, fanoušci Petra Fialy, když viděli ten pořad, tak oni se tam utvrdili. Ale druhá strana na ně to nezapůsobilo. Takže nevěřme tomu, že tím vzniknul celkový dojem, že by tomu většina uvěřila, jo? Takhle to prostě nefunguje.
0: Dobře, na jednu stranu, protože já jsem měla úplně potřebu prostě v sobě, jo, něco vyvinout, nějakou akci, abych prostě řekla, že šmere lidi, ne, tady ten hezký obličejček, usměvíček, prostě ne, to nemůžete brát, ale v pořádku. Byli, jaký byli, a doufám teda, že to je dobře, je moc dobře. OK, takže nevidím tady už žádné dotazy. Lidé si tady stále neodpustí nějaká slovíčka, takže furt tady vidím zase další ke kontrole. Nebudu to ale řešit. Musíte si sami dávat do životního. Ježišmarja, zajímavý názor, taky sranda. Rejpou do sebe, srandu si tady dělají a tak dále. Ale to je úplně v pořádku, protože Petrovi lidi jsou živí a mají každý nějaký názor a ty názory opravdu mezi sebou takhle řeší. Takže jo, máme 7:30, můžeme ještě chvíli pokračovat, máš-li ještě něco, já bych ještě řekla teda, protože mi tady moderátor oživil tu záležitost, že bych vás měla zase pozvat do obchodu na Petr Bureš TV, ale chci se ptat, Petře, jenom já si myslím, že to vím, ale radši se ještě zeptám, tvoje knihy teď u Petra na jeho stránce petrbureštv.cz není, že jo, v jeho e-shopu?
1: Já bych řekl, že ne, ale moment, já se schválně podívám.
0: Já myslím, že jsem tam neviděla, tak kdyby náhodou, tak potom na to nesmíme zapomenout.
1: Jo, ne, koukám, nejsou tam. Tak to jsme si nějak prostě s Petrem ještě nepřidali.
0: Vy budete muset, no. Ono přesně, jako jo, když máte nějak, tak jako je důležitý to předat a udělat. Pokud máte, teď to už jsem jako zažila, aniž bych já to dělala, já to nedělám ten, jo, ale vím, že se stane, že ještě třeba to není předaní, tak to tam jakoby nevisí, že logicky, protože nemůžou objednávat.
1: No.
0: Nemůžou objednávat, když to ještě nemá jakoby v ruce, takže pohodě, nebo lidi objednávat, když to Petr nemá v ruce. Takže OK, to se potom domluvíte vy, to už já do toho nebudu vůbec zasahovat. Co jsem řekla, 9:30 jsem řekla, 9:30. Asi tady Zdeňka na mě, Já jsem asi řekla blbě, možná, protože 9:30, 21:30. Steňko, děkuju. Mám toho hodně. Já teda jako dneska jsem měla celá kupernej den, takže... Ale hrozně jsem se na tebe moc těšila. Já si se dívám, kdyby náhodou něco... jestli něco tady ještě náhodou to nevypadne, jo, to takhle koktá maličko, dobře, OK, nevidím.
1: No, jestli nejsou dotazy, já mám prostor, já bych s dovolením stejně, že si odpropagoval tu svoji Jungmannovu Národní akademii.
0: To chci.
1: Protože ty kurzy jsou připravený. Teď někdy včera, no předevčírem jsme uzavírali kurz Oskara Krejčího, který bude v říjnu, ten už je úplně plný, ale tam třeba vynikající kurz s Michalem Térou, kterýho taky asi tady posluchači znají, který bude v září. Je tam pak Ivo Budil, to si myslím, že je taky taková lahůdka, zvláště po posluchače nebo diváky Budeš TV. Má to, je to někdy asi v půlce října a mají to společně Ivo Budil a Josef Skála a je to o nových interpretacích Karla Marxe, tedy o západních filozofech poslední generace, kteří přišli s takovým hodně inovativním pohledem, jak vlastně číst současnou společnost očima Marxe, nebo jinak je možná, jak číst Marxe očima posledního politického dění. Opravdu bych to doporučoval, protože to budou hodně zajímavé věci a zase zdůrazňuji, je to v malé skupince, je tam možnost se vyptát, je tam možnost i třeba nějaký starší věci si nechat u Ivo Budila vysvětlit, on to rád udělá. Jo, to tež tam pak máme nějaký v září nějaký seminář, takový jako o svobodě projevu od Petra Žentovského a nějakých věcí kolem médií a kolem práva a médií a těch věcí. Podívejte se na webovou stránku, je to tam pravidelně, jako jsem objevuju nové věci a když to děláme, já bych řekl prostě, je škoda to nevyužít, kdo je schopen se dostat do Prahy a strávit tam celý den. Fakt jako, to neříkám jenom proto, že já to vedu, ale opravdu všichni tam byli říkat, že to je dobrý.
0: Jasně, oni tam teďko měli reklamu, tak tady píšou, že tam nějaká růže stolista byla v reklamě, jako ona se tam asi nějak háže sama, nebo něco jsem to pochopila dobře. OK, dobře, to jsem přesně tohle z toho chtěla, ale já teď se moc omlouvám, jak jsem tady četla, kde to je, jakoby konkrétně, nebo to bude na internetu, jakože to budou...
1: Ne, takhle, jsou to živý kurzy. Ty kurzy jsou v Praze, máme dvě učebny v centru Prahy, je ta jedna z těch učebenek knihovna Kláry Samkové a druhá z těch učeben tu tady neřeknu, protože ten, kdo tu učebnu provozuje, není ještě pro něj úplně vhodné, aby se veřejně vědělo, že nám tu učebnu půjčuje, ale je to oboje kousek od náměstí Republiky nebo kousek od hlavního nádraží, takže úplně v centru Prahy. Vždycky začíná v sobotu ráno v 9 hodin a je to do 5. Většinou pak ještě s tím učitelem jdeme na pivo, takže kdo je pražský, tak si pak ještě nechte nějaký čas, protože to posezení s tím učitelem bývá taky zajímavý. A když půjdete na tu naši webovou stránku www.junaak.cz, tak tam najdete ty kurzy, které jsou teď připravené a já bych řekl, že on tak jako jednou za týden, za dva týdny se tam objeví nějaký další kurz, protože už teď víme, co bude dělat v listopadu, kde se tam ještě neobjevili. A plní se to, jo? Takže si myslím, že se budete jako třeba 2-3 týdny váhat, tak některý další už se tam nedostanete.
0: Dobře, já jsem si to napsala, jestli je dobře. junaak.cz.
1: Ano, přesně tak. A když žádáte do Google Jungmannova Národní akademie, tak vám to taky hned vyjede.
0: Jasně. Já to totiž napíšu zase tady potom v tom popisu, aby to tady zůstalo, jo? Takže to tam potom přidám po tom streamu našem, aby to lidé věděli, kde co mají tedy hledat. Takže to je úplně perfektní. A jako, když už to proběhne, budou tam nějak, to budete to třeba ještě jako točit, nebo něco zůstane z toho, potom nějaký výstup?
1: No takhle, my některý točíme, a rozhodně to nepustíme ven, to znamená, ano, ty videa, které z toho budou, ono už nebude moc, ale ty budou zase jenom pro studenty. Jo, rozhodně to prostě jako nebude tak, že by lidi zvenku se na to mohli koukat. Prostě to nechceme dělat, chceme, aby to zůstalo takové exkluzivní. Vážíme se toho, že máme lidi z Olomouce, z Budějic a tak dále, který opravdu není pro ně snadný se dostat do Prahy a dělají to. A i se bojíme toho, že nelíbilo by se nám to, že pak třeba, kdyby se to natáčelo a bylo to na internetu, že někteří lidi by se třeba zdráhali se ptát, nebo prostě být na těch záznamech. Takže opravdu snažíme se, aby to v té malé intimní skupince, jo, jdeme spolu na oběd, bavíme se o tom, můžeme se bavit úplně volně, protože to je maličký. Jo, prostě v tom ta kamera vadí. No.
0: Určitě, no, já vždycky se snažím aspoň na ty dotazy už to vypnout, jo, když něco natáčíme a vlastně nešvenkovat ani na to diváctvo. Protože ti, kteří vlastně přednáší, tak ty většinou jsou zvyklí, že jo, na to, že teda prostě vidět budou. Dobře, to znamená ale v tu chvíli, že teda je to teda pro lidi jakoby otevřené, ale říká, že to je malé, takže asi není to. Nebo je to jako pozvánka k tomu, aby, víš, o tom šlo?
1: Ne, dobře, je to tak. Typicky ten kurz je pro nějakých, já bych řekl, já říkám pro 15 lidí, ale ono podle toho, v jaké je to učebně, někdy jich bereme tak 12, někdy zase útulně on jsou větší, klidně 17 lidí, jo? Takže je to prostě takhle velká skupina. A v tuto chvíli je to tak, že z těch 4 kurzů vypsaných na září a říjen je jenom jeden už plně obsazený, ve 3 ještě jsou nějaká místa. Jo, to znamená, kdo se teď, tenhle týden, příští týden, kdo pošle přihlášku, tak v těch kurzech pravděpodobně se ještě dostane. Jo, když někdo pošle za měsíc, možná už bude volný celý jeden kurz, já nevím.
0: Jo, teď jsem to pochopila, děkuju. Jo, teď je to perfektní úplně, takže vlastně opravdu je zapotřebí, když jako někdo se o to i zajímá, tak je to pro něj víc důležitější, než jenom pro nějakou veřejnost, že by tam bylo, je to opravdu prostě lepší pro lidi, kteří se...
1: Ano, takhle, je to pro lidi, kteří jsou ochotní přijet do Prahy a tam strávit 7 hodin tím, že budou poslouchat jenom dějiny starých Slovanů. Jo, tak tohle samo o sobě je trochu prostě ukazuje, že to není pro každýho. Nebo nějaké to jiné téma. Je to opravdu pro někoho, kdo se zajímá, stojí tu i nějaké peníze, ale když se nám ozve někdo, že ty peníze nemá, tak jsme schopni to nějak zajistit, aby to mělo nějakou dramatickou slevu, nebo nemuselo se platit vůbec. Jako tohle prostě nějak umíme. Ale furt je ten zájem. No. Musí to člověka hodně zajímat.
0: Přesně. Teď jsem úplně děkuju moc za takové doplnění, protože samozřejmě nemám o tom vůbec žádnou informaci. Dopředu jsme si neřekli, takže teď se jakoby ptám.
1: Ne, to jsou super otázky, protože to určitě zajímá i nebo posluchači, případně potenciální studenty, možná potenciální posluchače. Já myslím, jako nejlepší je prostě, jako zapište se na jeden kurz na nějakého svého oblíbeného učitele a uvidíte, jestli ho stojí za to nebo ne, no, jinak to nepoznáte.
0: Jasně, určitě, no. To je opravdu... Takže je to důležité, že to prostě pořád všechno jde, že to funguje a...
1: Jako už to funguje 4. rokem a je to taková stabilní instituce.
0: A vůbec všechny tyhle ty záležitosti, protože se bavíme stále o tom, že to školství je, teď se bavíme o školství, jako jo, že to chci přehodit na to školství, je pořád horší a horší. Nevím, jak to myslej, my teda jsme v soukromí, takže trošku to máme jiný, ale fakt je ten, že asi nedokážeme všichni pojmout veškeré informace, takže bych nechtěla nikomu jo, říkat něco, hele, prostě ty jsi hloupý, protože prostě nevíš, kdy upálili Jana Husa, nebo teda, jo, nějakým způsobem takovýhle věci. Je o tom hlavně důležitý asi vědět, že to existovalo, že jo, existoval Hus, Žižka a tak dále. Teď jako se bavím tímhle způsobem a už o těch dějinách. Samozřejmě, když to potom zabředne člověk úplně do podrobna, tak je to neskutečný, co ten odborník, který vlastně se o to zajímá, co dokáže vlastně říct se za zajímavosti, ale myslím si, že aspoň něco ty lidi vědět musí, takže asi tak.
1: A jinak možná z těch nejbližších věcí, jestli můžu, ten 12. srpna, to bude úplně zadarmo, kdo je z Prahy a z okolí, bude mít vycházku kolem Národního divadla s tématem požár Národního divadla. Kde nám pan doktor Houška s námi to divadlo obejde a bude ukazovat, co se tam kde dělo v tom požáru, takže koho zajímá speciálně tahle událost, tak ať přijde. Pozvánka zase víc na stránce akademie. Alebo ať mi napíše e-mail.
0: Já teď se omlouvám, protože teď momentálně tady jeden člověk píše a nemá svoje No, já jsem to napsala blbě, no to nevadí. Já jsem, pane Ham, já to, no, to běží. Tak, já to pošlu sem na lištu. Michk, jo, jako pane Hample, já jsem se lodně na kus přihlásila a dodnes se mi nikdo neozval. Tak píšu, buď jestli řekne jméno, nemusí říct samozřejmě jméno, ale ať vám napíše přesně na ten mail, paní. Jo?
1: Prosím, napište mi. Mohlo se stát, že já nevím, špatně jsme vzřídili přihlášku, mohli jsme technickou chybu, tak prosím, určitě se ozvěte znova a nějak to vyřídíme.
0: Takže na ten mail, který už paní měla, jakoby, jo? Nebo je nějaký special pro letos maily?
1: Je to úplně jedno. Jeden mail je na stránce akademie, jeden mail je můj osobní, ať napíšete kamkoliv, stejně to nakonec budu číst já. Jo, prostě... Když půjdete na petrhampel.com, tam je tam sekce kontakty, tam e-mail. Nebo když půjdete na stránku školy, je tam sekce kontakty, tam e-mail. Na kterýkoliv z těch e-mailů, prosím, napište. A vyřešíme to.
0: Ono by, jako vždycky si to uvědomte, teď taky se nám najednou stalo, že mi tady vypadne, nebyla jsem slyšet. Jo, tady, a tady vždycky se může něco stát, nebojte se prostě znovu a znovu ty lidi oslovit, jo, ať už tě mailem, nebo už máte kontakt jakýkoliv jiný, telefonický, prostě nebojte se, když vám to nepřijde včas a už si říkáte, je zapotřebí prostě mít tu odpověď, už tak se klidně kontaktujte znovu. To určitě nebylo.
1: A my jsme vám opravdu několikrát prováděli nějaké technické změny, tak se mohlo stát, že kdo vyplnil přihlášku zrovna právě v době té technické změny, tak prostě, že jsme ji nedostali.
0: Pani, děkuje. Já to tady dám, děkuji. Tady. Jo, děkuji. Já vám to poslám stránku akademie a druhý. Dobře, já to znovu zkusím.
1: Super, určitě zkuste, prosím.
0: A je tady Mich, tak si myslím, že to bude paní Michala, tak až to tam uvidíš, tak budeš vědět asi.
1: Ano, ano.
0: V pořádku. Díky moc, přátelé. Tak máme skoro 9:45. A jestli teda máš ještě něco, určitě jsem ráda, že jsi se takhle i ozval, tak prosím, ještě něco dáme. A jinak bychom se mohli začít loučit. Já si myslím, že jsem já z tebe vytáhla, co jsem chtěla tak nějak. No.
1: Já se všude začím říkat to stejné poselství. Jak to říct? Obecně se mi zdá, že problém alternativy v téhle zemi je, že uvažuje málo dlouhodobě. Pořád máme před očima nejbližší volby. A ono je dobré se dívat, jak bude vypadat naše organizace za 2 roky, jak bude za 5 let, co se potřebuje naučit, co potřebuje sestavit. Jo, když bude se pořád ohlížet na ty nejbližší volby, pořád prostě nebude to vybudovaný. Jo, tak a obecně bych tak jako rád tomu všechny pozbudil. Nenechte si mozek rozervat událostmi posledních dnů a posledního týdne a zítra bude další událost a pozítří bude další událost a o těch některých událostech už za půl roku nebudeme vědět. A pokaždé to tak emotivní, pokaždé to chce naše vědomí, náš mozek, naše city. Snažme se to trochu stlumit, snažme se být trochu nad věcí a snažme se přemýšlet o tom, co je dlouhodobé. To je důležité pro tuhle tu zemi, pro nás, pro náš národ, protože ty dlouhodobé věci budou budování, ty krátké většinou vedou k hádkám.
0: To je pravda. Takže já strašně moc děkuju. Už se začneme tedy loučit. Chci poděkovat moderátoru tady, který mi tady pomáhal, dával i ty stránky tady, co Petr chce, abych inzerovala, že vlastně nabrává ty knihy, tak se dohodněte. Příště to bude už o tom, že bychom se právě na tu knihu, i která se prodává, podívali. A jak to vidíš, jako budeš teda ještě, jako, teďko máš toho hodně, já vím, ale kniha teda není zatím nějaká nová.
1: Ne, takhle. V tuto chvíli nepíšu novou knihu.
0: Jasně.
1: To, co je víc, jako, co mi teď jako víc leží v hlavě, než napsat další knihu, by bylo to, já bych chtěl v rámci Jungmannovy Národní akademie začít dělat i nějaké kurzy, jak to říct, nejen to, že děláme ty kurzy o vědomostech, o dějinách, ekonomii a tak, a chtěl bych začít dělat i nějaké kurzy tak jako, jak to říct, budování charakteru, osobního růstu a takových věcí. A chtěl bych to dělat, a protože opravdu si myslím, že to je zapotřebí, a chtěl bych to dělat, ono v téhle zemi je spousta různých alternativních směrů, ale já bych to chtěl dělat vůbec nealternativní, totálně na tom, prostě jak vypadá poslední generace solidní akademické experimentální psychologie, naprosto nudné, a já jsem tomu opravdu věnoval hodně času ještě to budu věnovat. Já původně jsem to chtěl založit, jako chtěli jsme to už letos rozběhnout, ale já toho ještě neumím dost. Takže jsem si řekl, že to udělám ještě za rok, budu ještě studovat. Studuju opravdu hodně, koupil jsem si v Americe nějaké další kurzy a myslím si, že příští rok budeme schopni to s tím začít tak, aby to bylo dobrý. To je teď to, k čemu směřujeme. To je tě, a jo, i na tom vlastně nejvíc pracuju.
0: A mohli byste potom třeba začít nějaký, já vím, že to zase bude určitě takhle pro někoho, ale trošku nějaké ukázky nebo něco, já bych docela ráda trošku jako do toho nakoukla malinko, jo. Já to nedokážu studovat jako ty takhle hodně moc, ale nakoukla bych do těchto těch záležitostí, aspoň jenom maličku prostě.
1: Ne, určitě budeme co dělat. Já si teda představuju, že tyhle ty věci bych chtěl začít dělat online. To znamená nějaké třeba pětičlenné skupinky na internetu, aby to nemusí jít Pražáci, aby to mohlo být opravdu z celé republiky. A ono je to prostě vlastně hodně o tom, jak to říct, jsou na to dobré diagnostické nástroje a dobré testy, že si člověk může, jak to říct, jako jednak udělat ty osobnostní testy a potom vlastně ty další postupy jsou k tomu, ne že řeší, v čem je špatný, a že když ví, v čem je dobrý, jak rozvíjet to, co jsou jeho silné stránky a v čem je dobrý. Jo, protože když člověk se zaměří na to, v čem je špatný, tak většinou pak z toho hrát otrávený, dělá to 3 měsíce, stejně ho to nebaví a nakonec znechuceně skončí a je to k ničemu. A ještě ho to ničí a ještě ho to sáhnou nervy. Zatímco když rozvíjí to, v čem je dobrý, tak se prostě cítí šťastný a jde mu to a pomáhá to lidem v jeho okolí a je optimističtější a veselější a má více radosti ze života a tak dále. Souvisí s tím i hodně věcí radosti ze života, což samozřejmě je trochu chemická záležitost, ale taky je to často o tom, že jako lidé máme tendenci volit, já bych řekl, nesprávné strategie. Že čekáme, že nás něco učiní šťastnými, ale skutečně se nám neučiní, ještě nám to třeba ublíží. A zase jsou na to dneska už data, jsou na to experimenty, jsou na to spousty dobrých a detailních měření mozku. Takže prostě víme, které věci nás dělají šťastnými a je to jenom si to říct a začít to normálně dělat. A já bych řekl, že to nakonec je dobrá cesta i k té politické změně, protože pokud v té opozici budou lidé, kteří budou mít dobrou psychickou stabilitu, budou vyrovnaní, bude to na nich vidět, jo, budou celkem veselí, budou schopni snadno navazovat vztahy. No to vztahy, to není pro každýho, ale celkově prostě bude vidět, že jsou na tom dobře, tak budou atraktivní v rozběhlé společnosti a budou atraktivní se vším všude, to je vždycky tak.
0: To je hodně dobrý. Takže moc krát děkuju. Poděkuju divákům, že jste tady byli. Děkujeme pěkně za příspěvek, děkujeme za lajky, za srdíčka, který jsem viděla. Dneska jsem to měla malinko těžší, protože jsem tady víc pracovala, než jenom vnímala vaše dotazy. Takže moc krát díky. Petře, strašně moc děkuju. Jakom připravím znělku, jo, ukončíme ten a ještě mi počkej, já se tě ještě pozeptám třeba ještě vůči tomu, co tady potom napíšeme do popisu nebo něco, chvilinku mi dej, jo. Takže přátelé, dobrou noc. Petře, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuji za pozvání, hezký večer.

V právách inovace republiky, spousta dění mimo kamery, setkání, diskuze, takové nadčasová témata, protože se nám blíží jedno výročí. A brzo to bude 40 let od roku 1989. Ale plno věcí se dělo už v roce, v tomhle zlomovém okamžiku, už v roce 48, který nastavilo ty principy vlastně dnešní společnosti až do dnešních měsíců, do dnešních dní. Možná se to bude stát někomu zdát přitažené za vlasy, ale když jsme se teďka podívali na jeden rodinný archív, na některé historické materiály, několik setkání, které proběhlo za kamerou, mimo kamery zatím, tak musíme říct, že příprava toho dění 17. listopadu 89 probíhala už od roku 86 a možná už daleko dříve. Ale tyhle ty novodobé dějiny je, myslím, něco velmi důležitého, aby jsme se mohli bavit v příležitosti.

0: přítomnosti, o naší budoucnosti. A to pokládám velmi důležité, protože když se nevěnujeme historii a jedeme tak po povrchu, tak nás to dříve nebo později stejně dožene. No já to říkám z toho důvodu, že teďka jsme v místnosti, kde točíme rozhovory, ale žádný rozhovor jsme nenatočili a povídáme si tady s panem Stanislavem Novotným. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jako jsem plný dojmu, plno informací, možná tak skoro 2 hodiny nebo hodina a půl povídání, které jsme pro vás vůbec nenatočili. To se možná ani natočit nedalo.
1: No, bylo to zhuštěné a bude se to muset ještě rozvádět asi.
0: A moc za to děkuju. Já jenom pana Novotného možná znáte, ale možná taky ne. Teď nevím, co mám říct dřív. Jo. Takže řeknu, bývalý policejní ředitel, je to tak?
1: Prezident třeba.
0: Policejní prezident se říká prezident.
1: Titulatura je taková.
0: Ale člověk, který vlastně studujete historii, takže já bych řekl dokonce badatel, jste členem různých spolků žurnalistických nebo publicista.
1: Asociace nezávislých médií. Co bych ještě... Věnuju se ano. Žurnalistice, ano, dejme tomu se věnuju žurnalistice.
0: Moderátor a jeden z garantů panelu v Příčovech, ale co bych o vás ještě měl říct?
1: Já myslím, že to bohatě stačí. Je toho asi hodně, co by se dalo všechno říct, ale já si myslím, že je lepší, když člověk sám za sebe něco dělá a ostatní ho potom komentují. Já když vidím dnes, jak si různí lidé píšou pod jméno, že jsou filozofové a samozřejmě jsou tak maximálně v lepším případě učitelé filozofie, a tady žádného filozofa autentické opravdu neznám, jenom lidi, kteří vykládají cizí myšlenky, tak se vždycky otřesu, když slyším, že někdo o sobě opravdu řekne něco takového, třeba já jsem filozof. Hmm. Tak ne, tak méně těch titulů, méně těch hodností všelijakých, ale
0: méně egoismu.
1: Svědčit více svou prací, svědčit více svými výkony.
0: Hmm. Já jsem to řekl z toho důvodu, protože to, co jsme tady nenatočili, a omlouvám se za to, protože ty některé věci jsou prostě nepřenositelné a často tady říkám, že ty aktivity běží na pozadí natáčení a čím víc to takhle zmiňuji, tak tím ještě intenzivněji se to děje. Ale ten váš příběh je opravdu bohatý, je to na knihu. Můžu vás tomu takhle vyprovokovat, napíšete pořád paměti?
1: Pořád mě všichni k tomu nutí, takže nevím, jak to dopadne, ale možná, že se k tomu někdy už konečně se k tomu sednu a ono se to musí vysedět.
0: Váš příběh by byl velkým příspěvkem k té inventuře demokracie, inventuře vývoje společnosti, nebo jak to říci, ale kdybyste jenom, přece jenom dám jednu otázku, a to je vlastně, vy jste tady, když jsme se setkali, tak jste tak krásně shrnul v pár větách, to víte, to se od roku 48 se to dal vlastně ten zlomový moment je rok 48, od té doby je to ve stejných kolejích. Jak jste tohle myslel, nebo jak tohle říct jak tohle říct našim vnoučatům, dětem, mladým lidem?
1: Celá ta slavná změna v roce 89, samozřejmě to je personální kontinuita pořád právě s tím rokem 48, protože tu změnu provedli ten převrat, zorganizovali lidé, kteří byli u moci právě před rokem 89 a také u té moci ekonomické i politické zůstali. Takže ta kontinuita tady je. V tom roce 48 došlo k radikální změně a v roce 89 také k radikální, ale nikoli personálně. Došlo k té změně, že nejprve se znárodňoval majetek v tom roce 48 a v 89. ti vlastně následníci těch, kteří znárodňovali, tak si ho prostě přivlastnili. Jednoduše ho rozchvátili, přivlastnili a prodali ho dál. Takže jsme přišli téměř o všechno. Tak jestli jsme mohli nadávat na některé znárodňovací procesy, tak na druhou stranu toto je prostě ještě větší sešup. No a personálně jsou to ti samí lidé nesou odpovědnost. A je to dojemné, když člověk vidí, jak se tady pěstuje vyostřený antikomunismus a právě ti bývalí komunisté jsou těmi velkými, největšími antikomunisty. To je docela legrační a to hraní si s těmi slovy samozřejmě jenom zastřelo to, že celá ta slavná česká transformace je prostě pro tuto zemi likvidační. A nevím, kdy se z toho dostaneme, kdy si uvědomíme ten celý rozsah toho problému, kdy si uvědomíme, jak komplexně jsme do toho zahučili.
0: Dneska je viditelné, že peníze zasahují de facto úplně do všeho. Ten kapitál, to už není nic vlastně skrytého, to vidíme v každé kauze, že média, politika a peníze

0: že to definitivně vlastně srostlo v jedno a že ty peníze ovládají celý veřejný prostor, že už ani nestačí sponzorovat politické strany, že rovnou lepší si je založit a tak dále a tak dále. Ale přece jenom ještě nahodím otázku, co vidíte, že by se mělo jako proměňovat? Je to primárně o morálce nebo více studiu právě těch moderních dějin nebo vůbec dějin? Čím vlastně vůbec začít?
1: Tak samozřejmě studovat historii, to je klíčové. To bez historie, která znamená lidství samo, bez historie se neobejdeme. Neobejdeme se bez zkušeností, které je zbytečné opakovat, protože když uděláme chybu při nějakých změnách, tak si potom tu historii zopakujeme v horších podmínkách. Proto se musí studovat, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že se také musí bojovat. Chce to také nějakou odvahu, protože my jsme vlastně pod obrovským tlakem finanční oligarchie. My jsme pod obrovským tlakem těch lidí, kteří již několikrát nám tady předvedli a my se z toho nedokážeme prostě nějakým způsobem poučit, že jsou schopni zařídit ty největší přemety, jako byla třeba rudá revoluce, takzvaná rudý převrat v Rusku, stejně jako potom nacistický převrat a celá řada dalších barevných revolucí. Ty samé rodiny, které ovládají obrovské prostředky, tak ty samé rodiny potom posunuly ten vývoj po roce 89 také u nás, protože ona to byla vlastně dohoda mezi Východem a Západem. Ti lidé, kteří do té doby, jak u nás, tak na celém Východě, včetně Ruska, kteří spravovali majetek, tak si chtěli na něj sáhnout. A s tím se počítalo. S tím počítala i takzvaná Břežinského doktrína, která počítala s tím, že prostě z toho majetku je přece uspokojíme. A tím pádem budou mít zájem na tom převratu. No a to se stalo se vším všady. Natolik, že vlastně splynuli ti lidé potom zase do určité míry a do určité míry jsou podřízeni, ale splynuli vlastně s tou oligarchií finanční, alespoň ti nejbohatší, s tou finanční oligarchií toho západního světa. Takže to je ten celý problém, když jsme tedy začali od té kontinuity po roce 48, tím myslím tedy kontinuitu personální, ale zároveň prostě poznamenávám, že samozřejmě kvalitativně byl pokaždé teda ten převrat jiný v tom roce 48, to znamenalo znárodnění toho majetku, ale zůstal tady a po roce 89 to znamenalo zprivatizování toho majetku a zároveň ten majetek ulétl jinam. Takže spíš se to tak trošku podobá, ještě navíc někde roku 1634, kdy padl Valdštejn a celá země koruny české přešly pod vládu cizí šlechty. Prostě byl jednoduše ten majetek rozdělen.
0: Velmi dobré přirovnání. Takže
1: a po té dlouhé době jsme potom byli tedy svědky v tom 20. století, nejprve té slavné pozemkové reformy v roce 1918, tomu bych celé rozuměl velmi té první reformě a po roce 48 ovšem znárodnění zase bez skrupulí, ale říkám, to ještě ten majetek tady zůstal a po roce 89 jsme o všechno přišli. To je celý výsledek české transformace a ať se na mě páni konstruktéři této transformace nezlobí, ale je to prostě jejich vina, že na to přistoupili. Samozřejmě budou argumentovat tím, že tady byl velký tlak a že to někdo zaplatil
0: a že to, mohlo a že by to bylo ještě
1: dohodnuto a že oni byli prostě ti, kteří to brzdili a ne, nedá se nic dělat. Když u toho ti lidé jsou a souhlasí, no tak nesou samozřejmě spouvinu.
0: A nebylo to jenom v ekonomice, bylo to vlastně i to k celé kultury, výkladu dějin de facto, mnoha dalších věcí, to nebylo jenom o penězích,
1: oborech, ve všech oborech. Mě nejvíc mrzí to vzdělání, že jo? Protože, jak říkám, prostě to, jak jsou kontaminovány humanitní obory, to je strašidelné, jak jsou ideologické zpátky, jak vlastně takzvaný liberalismus nahradil bývalý marxismus, leninismus a ono to má často i také personální
0: dvě strany jedné mince.
1: Ano, protože často ti samí lidé, kteří právě byli odborníky na marxismus a leninismus, tak jsou teď odborníky na liberalismus bez mrknutí oka.
0: Kdybychom měli udělat provokativní stříbrnou minci, tak na jedné straně bude neomarxismus a na druhé straně neoliberalismus. Dneska tady seděl velmi vzácný host, paní doktorka Marie Neudorflová, která vlastně celý život utekla vlastně z Československa, studovala v Spojené státy, Kanada a podobně. Jeden z největších odborníků na život Tomáše Garrigua Masaryka, na jeho dílo, na jeho texty, knihy, má více než 2000

0: obrovským tlakem a vidíme, že ten tlak se zesiluje, protože stále častěji se ozývají různé výzvy, že vlastně by bylo špatné, kdybychom byli další spolkovou zemí německou.
1: Federalizace,
0: tak,
1: pan
0: federalizace
1: Evropa a tak
0: dále. A my, že patříme vlastně do toho německého světa, jak říkal kdysi Daniel Herman, jak mu to uklouzlo. No a vidíme, že pan prezident dnes tvrdě prosazuje to, aby se navrátili Lichtensteinu majetky, které Lichtensteini sami ztratili právem svou spoluprací s nacisty a soudy jim ani nedávají za pravdu, ale pan prezident se rozhodl, že bude ještě přeplňovat. To je takové to české přeplňování, že ještě, když teda to nejde přes ty instituce, tak já to nějak zařídím, aby jim to vrátili. Já bych jenom rád upozornil, že jsme u těch historických výletů, že Lichtenstein získal ze zemí koruny české majetky tím, že předsedal onomu slavnému výboru, který v roce 1620 na jeho čtyři poput byli potom popraveni čeští páni v roce 1621. Tak jestli jako tuhle tu kontinuitu se tady zase chceme zařídit a jestli chceme zase, aby tedy už se to stalo, v podstatě už cizinci převzali vládu na touto zemí se vším všady. Víme, že ten stát tam byl odcizen do značné míry, že od úrovně ředitele odborů v podstatě všichni poslouchají Brusel a nepotřebují ani ty politiky už nad sebou, ty jsou tam jenom proto, aby podepisovali ministři a jejich náměstci, takže vidíme, že ta situace se jenom zhoršuje. Sudetoněmecký sraz v Brně byl v podstatě takovým razítkem
1: takovým
0: na to všechno.
1: Symbolem silným. Tak, symbol. A to můžu jenom doplnit to, že jsem si ověřoval ty informace a šel jsem se zeptat na to, co říká český prezident o té federalizaci. To znamená, jestli to je vize českých a rakouských Němců, nebo vůbec Němců, říkejme sudetoněmeckému Landsmannschaftu, se přihlásili k němectví, hlásí se k němectví, jsou to Němci, no tak pan posel mi řekl do očí, že ano, my chceme jednotnou armádu, my si myslíme, že je bezpečnější mít jednotnou armádu evropskou a jednu evropskou vládu. Takže tohle, co teď říkám, není vůbec žádná konspirace, to je ověřený fakt, který by měly mainstreamová média v souvislosti s Berndem Posseltem vlastně akcentovat, měli by to občanům České, Slovenské republiky taky dát vědět.
0: No ještě k té bídě, jak si musíme říct, že celá ta evropská reprezentace, to, co stojí v čele těch států, tak to jsou lidé, kteří jsou zase podřízeni americkému deep stateu. Takže nejsou to ani oni, to nejsou lidé, kteří by vlády sami za sebe. Ty jsou spokojeni se svojí pozicí, se svými zdroji, příjmy a nejsou to rozhodně lidé, kteří by něco mohli nějakým způsobem rozhodujícím ovlivnit. Ten problém je skutečně daleko hlubší.
1: Včetně vlády český, jako prezidenta jsme probrali, včetně vlády.
0: Vláda bývá
1: my nemáme připravený rozhovor, původně to by byly krátký zprávy.
0: Vláda bývá schvalována na ambasádě americké, takže prostě tady se nic nehne bez vnějšího souhlasu. Britové do toho rádi mluví a tak dále. Rádi školí některé naše ministry.
1: Americký deep state. Takže současná vláda je americký deep state. Dobrý titulek, ne, tohle videa? Ne, moc děkuju, říkám, bavili jsme se tohle neplánované video, ale chceme vás pozvat na dvě věci a to je, že během dalších týdnů, měsíců uskutečníme teda takové, já bych řekl dokonce dokumentární minisérii povídání nebo sérii rozhovorů, kdyby jsme probrali některé věci kolem roku 89, vašich zkušeností, ale samozřejmě i válka versus mír, tok peněz, to, co jsme tady trošku naznačili v tomhle povídání, za to moc děkuju, těším se na to. A ta druhá pozvánka je do Příčov 22. srpna 2026, váš panel, kdo tam bude? Jan Kavan, velmi zajímavé jméno.
0: Jan Kavan, Eva Filipi, Erik Best a bude tam Michal Svatoš. Budeme se zabývat tím, tedy, kde jsou vlastně ty příčiny a jaké jsou potom následky těch aktuálních konfliktů, alespoň těch aktuálních. A to si myslím, že zejména se soustředíme na ty tři, to znamená samozřejmě Ukrajina, to nás tady pálí nejvíce, ale je to i konflikt v Gaze a ta šílená válka s Íránem. Takže tohle to si myslím, že by se tam mělo posoudit a bude to posuzováno lidmi vysoce kvalifikovanými, protože každý z nich má do diplomacie značný vhled, nebo respektive Michal Svatoš spíše do těch vojenských věcí, ale Eva Filipi a Kavan jsou

0: lidé dlouhodobě zainteresovaní v práci diplomatické. No a
1: Mezinárodní instituce
0: Eric
1: velké.
0: Best, jak si svým povoláním sice novináře, žurnalisty, ale je to člověk zároveň, který má veliký mezinárodní rozhled a právě mezinárodní politikou se zabývá. Takže myslím si, že to jsou lidé z různých konců i dokonce spektra, ale že to jsou lidé, kteří dali najevo, že jim jde o určitou objektivizaci toho vidění těchto věcí. Takže to bych
1: Super.
0: byl rád, abychom probrali.
1: Velmi, velmi důležitá část programu, jinak plná zahrada na zámku v Příčovech, je to u Sedlčan, takže možná tím nejdůležitějším je osobní setkání, interakce, poznání se navzájem, hovořit svobodně, společně tvořit, být aktivní. K tomu myslím, že zámek v Příčovech je úžasným místem k setkání.
0: Ano, rád to ještě doplním,
1: ano, ano.
0: Že řada lidí se zlobí, že by tam měli mluvit, protože mají o sobě velmi silnou představu, že, by, že když tam budou scházet, tak se,
1: někam kandidují.
0: Se něco stane, nebo někam dokonce kandidují. Tak upozorňuji, že ten formát těch příčov je takový, že se hlavně lidé sejdou. To je nejdůležitější, je to setkání ze všech konců republiky a každý rok počet těch lidí, kteří přijíždí, roste, což je velmi potěšující a samozřejmě velmi náročné organizačně. Takže děkujeme paní Alici Tomkové také,
1: Ano,
0: že to
1: ano.
0: celé organizuje tak.
1: S paní Alicí Tomkovou tady najdete rozhovory, najdete s ní i krátký rozhovor a pozvánku v novinách. To znamená Husův lid nebo Švejkův lid. Ale strana 15 potom Příčově, kde najdete program. Noviny přivezeme i do Příčov, budeme rádi za jejich šíření, protože je to symbol svobody slova, ale taky spolupráce aktivity, takže přivezeme dostatečné množství i k té federalizaci. Zbylo poslední tisíce kusů, protože jinak více než 150 tisíc kusů náklad. Díky vám, to je vaše práce, obrovská práce a tvořivost, takže zbytky těchto novin přivezeme, tam bych i dodal. Ono se najednou o tom méně mluví, ale když člověk slyší euro versus koruna, jo, nebo Chat control, to znamená, to je nový systém zprávy médií Evropské unie, zprávy Evropské komise, anebo teda necenzura a svoboda slova. No a takhle bych mohl pokračovat dál, takže to téma federalizace je velmi aktuální, takže noviny tam budou k dispozici, k rozebrání zdarma, šíření ve vašich regionech a tak dále a tak dále. Těším se moc na setkání, my tam budeme s přáteli a těším se moc na společnou tvorbu. Takové dokumentární minisérie bych řekl.
0: Já taky, takže
1: naschledanou. A jak se to jmenuje? Jak to máte to vysílání?
0: O čem se mlčí?
1: No, o čem se mlčí. Takže takový dokument, o čem se mlčí. Podívejte se na o čem se mlčí. Mějte se krásně, brzo tady další rozhovory, zprávy, informace, anebo 22. srpna v Příčovech.
0: Všechno dobré.
2: Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky.
1: Noviny Inovace republiky, takové nové občanské noviny, noviny ve vašich rukou a každý předplatitel je důležitý. To, co tady tvoříme, tvoříme participativně, komunitně. Noviny jsou taky symbolem svobody slova a svobodné diskuze, kterou chceme podporovat v naší zemi. A taky symbolem kritického myšlení. Tradiční formát novin kombinujeme s odkazy na videa, dokumenty, články zdarma a spousta dalších souvisejících materiálů. Budem rádi, když se ozvete a budete šířit například Remitendu novin ve vašich regionech. Můžete Remitendu objednat čistě za příspěvek na poštovné. Najdete tady v odkazu na platformě Inovace republiky a samozřejmě budem rádi, když se stanete členem jakéhosi klubu Inovace republiky a předplatíte si 12 čísel novin. Vše vzniká v malém týmu, vše vzniká bez oligarchů, bez dotací, bez sponzorů a vše vzniká ve spolupráci s vámi díky vašim článkům, díky vaší energii, díky vašemu zapojení. Díky moc vám všem, co jste si noviny předplatili, anebo případně těm, kteří zvažujete předplacení, pořízení certifikátu jako dárku, anebo objednání balíčku z Remitendy, který můžete šířit ve vašem okolí. Veškeré informace najdete na platformě Inovace republiky. Děkujeme moc za veškerou podporu a za předplatné.

60%. Cina. Opiumové války, no nevím, 1839 až 1842, 1856 až 1860. Britská říše záměrně podporovala drogovou závislost v Číně tím, že dovážela opium z Indie, což vedlo k masové závislosti, ekonomické dezorganizaci a úmrtím milionů lidí. A tohle ještě není všechno. Pokračování příště. Já nevím, jestli to bude jako to příště, že to chytnem. Londýne, seznam vašich dlužníků je mnohem delší, než si myslíte. Jižní Afrika. Druda Angro-Burská válka 1899 až 902 pod vedením Lorda Kitchenera britské jednotky používaly taktiku spálené země, ničíce farmy a dobytek a vytvářely síť koncentračních táborů. 45 pro burské obyvatele a 64 pro černošskou populaci. V těchto táborech zemřelo přibližně 28 tisíc Burů, včetně 24 tisíc dětí mladších 16 let a nejméně 14 až 20 tisíc Afričanů na hlad, nemoci a kvůli nehygienickým podmínkám. Bengálsko, Indie, Bangladeš. Hlad v Bengálsku 1943 zemřelo přibližně 4 miliony lidí. Britské úřady vyvezly 80 tisíc tun obilí pro své vojenské účely, zatímco premiér Churchill odmítal poslat pomoc a současně učinil rasistická opatření. Jo, ještě. Kenya. Potlačení povstání Mau Mau 1952 až 1960 bylo zabito 50 až 300 tisíc Kenianů. Stovky tisíc byly uvězněny v koncentračních táborech. Byly zdokumentovány masová mučení, znásilňování, kastrace, vyjímání očí, mučení elektrickým proudem. V roce 2013 Spojené království uznalo tato zvěrstva a vyplatilo odškodnění přeživším. Malajzie. 1948 až 1960 přibližně 500 tisíc civilistů. Bylo masivně přesunuto do koncentračních táborů, do nových vesnic. Mučení a znetvoření, rozčleňování byla široce používána k zastrašování obyvatelstva. Skotsko 1760 až 1880. Vysídlení z Highlands, násilné vysídlování Skotů z jejich pozemků, které se proměňovaly v pastviny pro ovce, vlnu přinášely majitelům desetinásobně více než nájem od rolníků a podpálení vesnic. Populace Hebridských ostrovů se snížila o tři čtvrtiny. A to není ani zdaleka všechno, protože dotaz, takže Londýne, kdy to začnete napravovat? No, to by mě fakt zajímalo. Kdy pak začnou odškodňovat? Kdy pak se někdo dočká toho, že utrpení jeho předků bude aspoň nějak částečně reparováno? No, to bychom se asi načekali, že? No, pojďme si zahrát. Pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku a můžeme zase pokračovat. Tak, no co máte chuť? Já už to asi.
jím, co bych si chtěl dát.

0: vaše imeno, slično?
1: Laska.
0: Razina?
1: Tebi.
0: Razina gde?
1: Tebi.
0: Ne.
1: Ne. A gde tebi? Sunčice. Tvoja laska.
0: Laska. Lasko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě.
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mě.

0: No, to byla zamilovaná od Smolíka. Jak on se jmenuje? Jakub, ne, jak jinak. No prostě od Smolíka a Eva Vejmělková, myslím, že jo. Tak já se podívám, asi Jakub Smolík, že by byl opravdu Jakub, asi jo. No jo, no, tak už se taky nepamatuju, nějak se mi to z té hlavy vytrácí. Pojďme si pustit jeden příspěvek, který nás zavede opět do šílených nápadů lídrů, kteří podporují ten bruselský nacismus a pochopitelně jeho výkonnou ruku mezi banderskou chuntou nacistickou. Tak pojďme na to.
1: Přátelé, možná jste v našich médiích zaznamenali informaci, že poslanecký klub SPD jednomyslně nepodpoří návrh na zřízení Mezinárodní komise pro odškodnění Ukrajiny, který bude v nejbližších měsících předložen ke schválení naší poslanecké sněmovny. Já jsem tuhle věc krátce zkonzultoval s panem předsedou Okamurou a musím říct, že mě velmi těší, že máme na tenhle další podvod Evropské komise na své vlastní občany úplně stejný náhled. A já vám v krátkosti vysvětlím, v čem ten podvod spočívá. Onen návrh počítá s tím, že veškeré škody Ukrajině uhradí Ruská federace. A to poté, co se k této mezinárodní komisi sama dobrovolně připojí. To má ovšem jednu podmínku, že Rusko jednostranně uzná protiprávnost své agrese vůči Ukrajině a že se zaváže bez výhrad uhradit veškeré škody, které tato komise vyčíslí. No tak to dřív přistane na Václaváku UFO, to vám garantuju. No a to samé platí pro náklady této komise a v tom je zase zakopaný ten ďáblík. Totiž veškeré náklady by měla hradit po tom připojení opět Ruská federace, ale do té doby to budou hradit členské státy, které se ke zřízení této mezinárodní komise připojí. Tedy pokud se k tomu připojíme i my, budeme z našich vlastních daní platit další byrokraty, další zbytečné úředníky, kteří budou rozhodovat o ničem. Přátelé, já mám rád science fiction a rád si zaplatím za dobrou knížku, ale rozhodně nehodlám nutit vás, abyste z vašich daní platili tenhle ten nesmysl, který se nikdy nestane realitou. My v SPD si nehrajeme na žádnou ideologii, my chráníme vaše peněženky a důrazně odmítáme, aby si Evropská komise zřizovala další desítky přeplacených úřednických míst a vy jste je z výtěžku vaší práce platili. To tedy rozhodně ani náhodou. Mějte se hezky, buďte pro a prosím, podporujte nás dál, protože my stojíme na vaší straně vždy a za všech okolností.
0: Já bych řekl tady k tomu, co řekl Jindřich Reichl, jo. On to ještě úplně nedotáhl do konce. To je totiž tak, že ty náklady té Evropské komise v podstatě budou nakonec odpovídat tomu, co bude stát ta obnova. Čili oni se zaštítí tou komisí a ta komise bude v úzovkách vymáhat od Ruska to uznání. Jo? Ruská federace prostě, proč by to dělala, že jo? Takže budou vymáhat od Ruska to přiznání a to přiznání bude stát náklady na vedení války. Čiže touhletou fintou chtěli zavázat členské země, které se k tomu připojí, aby financovali vymožení toho jednostranného uznání ze strany Ruské federace. Takhle, to mají vymyšlený. Tady nejde jenom o ty náklady, o kterých Jindřich Reichl mluví, že to budou nějaký další místa, že to budou nějaký lidi prostě další, že zase vznikne nějaká byrokratická služka. Ne. Tady jde úplně o jiný náklady. O náklady vedení vymahačské války vůči Rusku. Oni budou říkat, my to Rusko musíme přinutit a proto s ním vedeme válku a vy nám to plaťte. Vy plaťte náklady toho vymahání. Protože to bude platit Evropská komise. Tak pozor, jako. To mají chlapci vymyšlený ještě mnohem dál, než si vůbec Jindřich Reichl pustil tu svoji fantazii, jo. Tak já pochopitelně souhlasím s tím, co řekl. A ještě dodávám tady k tomu toto všechno. No, navazuje na tu další věc. Banderovské překvapení v Barceloně. Ukrajinský voják si nacistické nášivky nasadil až po přistání. Na letišti v Barceloně vzbudil pozornost muž v ukrajinské uniformě, který po celou dobu letu z Varšavy zakrýval obličej jako muslimská žena. Teprve po přistání si na sebe odvážně nalepil nacistické ševrony. Proč se bál ukázat obličej? Proč byl ve Varšavě tak opatrný a odvahu našel až ve Španělsku? Možná se obával reakce, která by v Polsku byla rychlá. Otázkou ale zůstává, kolik podobných jedinců se pohybuje po našich ulicích a pečlivě skrývá svůj skutečný postoj. Zase. Je to horší, než si kdokoliv myslí. Tohle to jsou specialisti na určité operace, ať je to, ať jsou to teroristické útoky, ať je to cokoliv. Dneska ukrajinská záležitost se rozrůstá do celosvětového problému. V tom slova smyslu, že Ukrajina začíná ohrožovat mír na celém světě. To, co se rozlízá z Ukrajiny jako rakovina, jako něco strašného, je to, z čeho, jak já říkám, nás pořád víc a víc bude bolet hlava. To vůbec není jednoduché. Jo. To... Vám něco přečtu. Kolumbijští žoldnéři na Ukrajině jsou členy kartelů. Financial Times informuje, že tisíce Kolumbijců bojují v řadách ukrajinské armády. Překvapivým zjištěním pro západní pozorovatele je fakt, že mezi nimi jsou i členové, a teď pozor, drogových kartelů. Ti na Ukrajině získávají zkušenosti s drony, které plánují využít po návratu do vlasti v konfliktu proti kolumbijské armádě. Jinými slovy, Ukrajina trénuje teroristy z celého světa. Ukrajina trénuje teroristy. Ukrajina nejenom, že páchá teroristické útoky na Nord Stream, na ruskou infrastrukturu, na území Ruské federace, na infrastrukturu, která jí neříká pane a je na území Ukrajiny. Ukrajina bude vyzbrojovat tyto teroristy, ale není se co divit, protože už na začátku, po Majdanu, přeci přišli příslušníci, na které byly vydány takhle mezinárodní zatykače za terorismus. Tito přišli na Ukrajinu, byli vyzbrojeni a stali se součástí represivních složek a stali se součástí ministerstva vnitra. Byly používány na genocidu páchanou v Lugansku a Doněcku. Tedy na obyvatelstvu Ukrajiny, ruskojazyčném obyvatelstvu, a proto některé děti strávily na Ukrajině třeba 5 let, 8 let strávili v podzemí někde ve sklepě. Vyrůstali ve sklepích. My tady naříkáme, že máme poničenou jednu generaci dětí a mládeže díky covidu, protože nemohli chodit do školy. A můžete si představit, že oni tam žili ve sklepích, protože oni ostřelovali autobusy, ostřelovali školky, školy, ostřelovali civilisty. Tohle to páchali zejména a veleli tomu ti terorističtí předáci. A to bylo cajk. To bylo všechno v pohodě, ne? Však se nic špatného neděje. Však se vede válka proti Rusku, ne? No, mám tady jednoho reportéra. To je rok 2022. Karel Rožánek, jo. Česká televize. Zpravodaj České televize v Rusku. No tak pojďme si ho pustit, chlapce. Co pravdivého nebo nepravdivého nám o tom Rusku řekl.
2: V ruské státní televizi se objevují zpravodajové z Luhanské i z Doněcké samozvané republiky. Mluví o tom, že ne ruští separatisté, ale naopak Ukrajinci zahájili útočné operace na území těchto dvou samozvaných republik. Mluví tam její představitelé, říkají o tom, že ukrajinská armáda by měla složit zbraně a že oni jsou připraveni všem ostatním Ukrajincům, svým bratrům pomoci. Takže tady se mluví o tom, že neútočí se na města, útočí se na ty zásadní prvky ozbrojených sil ukrajinské armády na letiště, že se na to útočí, že se útočí chytrými zbraněmi a že se rozhodně nejedná o válečný konflikt, ale znovu opakuju, o speciální válečnou operaci, o speciální operaci, která má zajistit pro rusky orientovaným obyvatelům Ukrajiny to, že budou mít klid. To znamená, že skončí na Donbase ta válka. Takhle je to prezentováno ruskou stranou. Je to ochrana rusky mluvících a rusky se cítících občanů na Ukrajině. Já jsem přesvědčený, že Vladimír Putin si myslí, že si může dovolit to, co si dovolilo NATO v roce 1999 v Jugoslávii a to, co si dovolilo NATO a jeho spojenci v roce 2003 v Iráku. Ten scénář je podobný. Rozpoutání hysterie, vyjednávání mezi proruskými separatisty a Ukrajinou na mrtvém bodu, 8 let se nic nestalo. Je to genocida prorusky orientovaných lidí. Mluví se tady o desítkách tisíc běžencích, uprchlících, i když vlastně jsou to evakuovaní lidé, tak tady v Rusku je to prezentováno jako uprchlíci a teď ty letecké údery. Mně to připomíná takovou nějakou kombinaci těch operací válečných, které proběhly na území Jugoslávie a na území Iráku. Prezident Vladimír Putin o tom mluvil dlouhodobě, že NATO není obranný pakt, ale že je útočný pakt a právě argumentoval tím, že bombardování Jugoslávie, operace v Iráku, operace v Afghánistánu, prohraná válka v Afghánistánu, operace v Sýrii a v Líbii, která zmařila tisíce životů a vlastně přivedla k rozvratu tyto země. Já si myslím, že Vladimír Putin je přesvědčený, že on si to může dovolit.
0: No jo, Česká televize, ona mluvila o takových věcích. Rožánek, rozumíte? On sice říká, že to říká ruská strana, ale normálně to tam naféra, bez nějakých keců, jaká nikým nevyprovokovaná. To až přišlo potom. Tohle to byl druhý den potom, co byla zahájena speciální vojenská operace. Žádná válka, speciální vojenská operace. A ta speciální vojenská operace s ohledem na to, co jsem předtím řekl, bude muset být rozšířena minimálně na prostor Evropy. A to minimálně. A kdo nebo co určí rozsah té speciální vojenské operace, která běží absolutně ve smyslu a podle článku 106.7 charty OSN. Tyto články hovoří o tom, že jakákoliv vítězná mocnost, která seděla jako vítězná mocnost u podpisu Jaltské dohody, je povinna, ne že může, je povinna, vyskytne-li se někde nacistické hnízdo, je povinností této vítězné mocnosti zakručit a zničit. To je stále v platnosti. No a potom pochopitelný článek 51, 53, ty hovoří o tom, jak se může bránit pochopitelně každá země. Ale toto je základ, toto je zásadní tyto články z charty OSN, které zavazují vítězné mocnosti, zavazují je. Takže Amerika jako vítězná mocnost to financovala, platila, řídila, organizovala, Francie nezakročila, Anglie to podněcovala, platila, řídila, no tak musela poslední, ještě stále jakoby funkční a stále existující vítězná mocnost, protože Rusko je následníkem Sovětského svazu, tak musela zakročit. A pozor, dokonce není závazek, že by musela žádat o souhlas ostatní vítězné mocnosti. Nemusí vůbec žádat o souhlas. A Rusové to oznámili a mluvili o tom strašně dlouho. Kolektivní západ přesně věděl, co dělá a co to způsobí. A stále to vidí. Dneska už se k tomu veřejně přihlásili. Dneska už se ví, že to je nacistická operace. Dneska už se to ví absolutně s plným vědomím, že to jsou prostě satanisti, nacisti. Dneska už je to státní terorismus. Také mimo válečných zločinů, tak se připisují genocidní a další válečné zločiny a k tomu ještě teroristické akce, aktivity. Státní terorismus podporovaný jinými zeměmi, placený jinými zeměmi, to z těchto společností a států činí reálné vojenské cíle a oprávněné vojenské cíle. A to, že to Rusko zatím ještě nezačalo řešit, to je jednoduché. Protože Rusko to bude čistit způsobem, kdy vydá na ty lidi zatykače. Všecko je zdokumentované. Všecko. Každý dronový útok má svého operátora, který ten dron tam navedl. Na určité frekvenci, určitý operační den. A ten operátor se nějak jmenuje a má svého velitele. A má svá nařízení. Toto všecko je zmapováno. A budou se zodpovídat ti lidé. No lidé, fuzovka. Ti, kdož to vykonávají. Takže není všem dům konec. A ta nacistická, satanistická hydra bude muset dostat přes drápy a bude muset být vykořeněna a vypálena v tom svým doupěti do poslední buňky. A to je operace, kterou připravuje Ruská federace společně s Čínou, Běloruskem a Severní Koreou. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Ono to prostě takhle proběhne, protože není zbytí. Protože zatímco jedni to mají financovat, tak druzí bohatnou. Trumpovo jmění a zisky z kryptoměnových projektů. Odhady naznačují, že jmění amerického prezidenta vzrostlo v roce 2025 o zhruba 2,2 miliardy dolarů. Přičemž významnou část 1,2 až 1,4 miliardy mohly tvořit kryptoměnové projekty a transakce. Společnost Trump Media navíc spustila placenou službu Truth API, která za 100 000 dolarů měsíčně poskytuje přednostní přístup k příspěvkům prezidenta, jež mohou ovlivňovat trh. Takže Trump vytvořil, a teď jako pojďme se ještě zamyslet, nad ekonomickým terorismem, jo? Ekonomický terorismus vypadá asi tak, že Trump vytvořil klub bohatých. Korporátních fašistů. A nebo klub fašistických investorů. Proč fašistických? Protože vezmete 100 000 dolarů, zaplatíte si členství máte od prezidenta citlivé informace o manipulaci s trhy. Manipulacemi, které provádí Donald Trump prostřednictvím třeba útoku na Venezuelu, prostřednictvím útoku na Irán, manipuluje s cenou ropy, zlata, stříbra, manipuluje s mnohými cenami. Toto je podle mezinárodního práva kriminální delikt, jo? Je tak mezi námi, jako. Čili tyto způsoby, to je kriminální činnost a Donald Trump se asi budou se také z toho zpovídat. Protože manipuluje s cenou plynu a na tom všem vydělává. Jo. Teď do toho manipuluje s kryptoměnama, protože víme, že kryptoměnoví magnáti mu financovali jeho kampaň. Takže on jim dává zelenou a pochopitelně jeho firma kryptoměnová také vydělává. Takže on jako ten, kdo má možnost vydávat nebo ovlivňovat rozkazy Pentagonu, tedy může použít jak armádu americkou, tak může pochopitelně použít NATO jako takové, ale NATO, jak vypadá, tak se víceméně rozpadá. Takže spíš americká armáda. Takže to, co udělal ve Venezuele, to, co udělal jinde, to lze posuzovat prostě ne, že to nebylo de jure v pořádku. No a to je problém. Když to dělali některé firmy, dostali za to flastry, tak já jsem zvědav, jak bude postupováno vůči Donaldu Trumpovi. Za 100 000 dolarů měsíčně poskytuje přednostní přístup k příspěvkům prezidenta, jež mohou ovlivňovat tedy jakási skupina prezidentovo přívrženců a on jim dává včas informace, co je dobré dělat, protože aby mohli vydělávat. Jaká portfolia mají koupit, jaká mají prodávat. To bude docela dobrý mazec, já si myslím. A teď se podíváme, jak se financuje ona Ukrajina. Ne, my se nepodíváme. My si teďko zahrajeme. No, a pak si to pustíme. Tak jo, dáme si písničku. Bychom si mohli zahrát něco od Abiagy, ne? Co? Nemáme tady něco připraveného. Nám to tady nahraje YouTube. Abiaga. No. Tak zatím tady máme Michala Tučného. No. Krásné písničky. Tak co bychom si dali? Dáme si prezidenta, ne? A Bajaga prezident. Pojďme chvíličku. A nebo bychom si mohli dát, no to si dáme potom.

0: to badí hočina. No ale upřímně, tak jako trochu humoru neuškodí. Líbí se mi chlapci, jak skládají ty texty. Trošku divočejší muzika, ale ty texty za to stojí. Jistě je má pan prezident rád a jistě je pozve také někdy na hrad. Proč? Aby je vyznamenal přeci. To se rozumí. Však nejsou přeci v té zlaté kleci. Ježiš, to jsem si zarýmoval. No tak ne, tak dáme si tady našeho analytika. Dáme si analytika Kollera. Šupi to prst. Pojďme na to.
1: Celou dobu Evropská unie, především Evropská unie, cpe na Ukrajinu peníze, aby se tam rozkrádali a dostává z toho zpětně podíly. To je první věc. Politici z různých zemí Evropské unie, včetně naší. To je první věc. Druhá věc, Evropská unie cpe takzvaným uprchlíkům, který ve skutečnosti z 90% nejsou uprchlíci před Putinem, ale uprchlíci před fašistickým režimem v Kyjevě, peníze, aby se nevzbouřili. A my teda platíme svoji životní úrovni za to, aby se protahovala nesmyslná vražedná válka.
0: To asi nelze než nesouhlasit. Že se tam peníze rozkrádají ve velkém, no, o tom ani potom. To už jsme tady rozebírali xkrát a rozebíráme to velmi často. Ty způsoby toho rozpadu těch peněz do těch různých pavouků, kudyma to pak teče, jednak zpátky těm, kteří to schvalují, aby se to posílalo. Čili financuje se z toho, kde co, musím říct. Kde co, to znamená, že se financuje třeba i terorismus a různé další jiné věci. No a když už se bavíme o tom, tak v Kyjevě probíhají masové protesty proti Zelenskému. Ovšem mainstream to pochopitelně nikomu neumožní, aby to slyšel, aby to někdo někomu řekl. Když jsme tady kousli toho hradního pána, jo, tak si musíme trošku tady něco povědět. Je to, víme, že tady jsou struktury, které jsou samozřejmě destruktivní, kolaborantské a dneska tedy fandící absolutně opozici, stranící opozici a poškozující všemi možnými způsoby vládní koalici. To, že Petr Pavel není nestraný a to, že je to kolaborant a to, že je součástí destrukce České republiky, není jenom o tom, že je ve střetu zájmu, protože on je ve vedení firmy, která kšeftuje se zbraněma. To znamená, že všechny jeho počiny jsou vedeny tím, aby se financovala válka, aby se financovalo zbrojení. To znamená, že spousta kšeftů minulé vlády a ty všechny věci, které se odehrávají na Ukrajině, myšleno v rozkrádání financí. To nebude končit u Fialy, jo? Pozor. Dovolím se vám tady představit takového zajímavého pavouka. Jo? Ten zajímavý pavouk začíná u deníku N. Tak si představme, že Petr Pavel je bývalý člen redakční rady deníku N. V té redakční radě deníku N působil do konce roku 2019. Pak tady máme Kateřinu Ronovskou. Ta byla členkou dozorčí rady nadace Independent Press a byla tou členkou dozorčí rady 2021 až 4.8.2023. To v tento den rezignovala, protože Petr Pavel ji v roce 2023 právě k tomuto dni navrhl a následně jmenoval ústavní soudkyní a rovnou místopředsedkyní ústavního soudu. Takže společné zázemí deníku N a jeho vlastnická struktura. Deník N vydává společnost N Media, v níž má 66% hlasovací právo nadace Independent Press. Mezi zakladateli a klíčovými lidmi této struktury patří Martin Vohánka, Libor Winkler, Martin Hájek, Ondřej Fritz. Personální a majetkové propojení přes Deník N a jeho vlastnickou strukturu je tedy jasné. Vazby na politické strany, které má Deník N. Někteří z výše uvedených podnikatelů financovali spolek pro podporu liberální demokracie, který ve volebním roce 2025 poslal 3 miliony korun starostům ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátům. Mezi přispěvateli spolku byli mimo jiné Martin Vohánka a Libor Winkler. Deník N a jeho zjištění. Deník N zároveň přinesl závažná zjištění o financování STAN a podnikatelských vazbách tehdejšího místopředsedy hnutí Věslava Michalíka. To nesedí k jednoduchému tvrzení, že Deník N funguje jako stranický tisk STAN. Co z toho vyplývá? Nejde o přímé řízení nebo vlastnictví Deníku N ze strany STAN. Existuje však překryv mezi vlastníky, podporovateli a sponzory média a finančními podporovateli určitého politického proudu. A právě proto je legitimní ptát se, nakolik jsou média, která se označují za nezávislá, skutečně oddělena od politického a podnikatelského prostředí svých mecenášů. A také já dodávám, a to je moje úvaha, do jaké míry Deník N podporuje či nepodporuje ústavní soudce a jejich rozhodnutí. Další důležité souvislosti. Kateřina Ronovská, to je 12. prosince 2020, tak Kateřina Ronovská se stává členkou dozorčí rady nadace Independent Press. V prosince 2019 Petr Pavel končí své působení v redakční radě Deníku N. To je rok předtím. 4.8.2023 Ronovská rezignuje na členství v dozorčí radě. To je v den svého jmenování ústavní soudkyní a místopředsedkyní ústavního soudu. Petr Pavel ji jmenuje v roce 2023 ústavní soudkyní a místopředsedkyní ústavního soudu. Personální propojení stejné okruhy lidí se pohybují v médiích, neziskovkách i v politice. Tedy mají krytí ze strany ústavního soudu. Nešlo o společné působení ve stejné radě Deníku N, ale o personální vazbu přes Deník N a jeho vlastnickou strukturu a finanční propojení s politickými stranami. Nejsou doloženy žádné nezákonné kroky, jde o fakta veřejně dostupná z veřejných zdrojů. Proto ta činnost, která tady je, je v rámci té bandy, která pořád nějakým způsobem podporuje stejné aktivity, stejné lidi, stejné neziskovky, stejný názorový proud, stejná ochrana, stejné nahrávání ústavního soudu něčemu. Takže to není jenom o tom, jestli ústavní soudci něco, protože jí jmenoval, ale jde o to, že místo předsedkyně ústavního soudu je v podstatě napojena na stejné lidi jako Petr Pavel. Když to pomineme Koláře, že? O tom se nemusíme bavit. No. Ještě jednou si dáme Martina Kollera, aby jsme si trošku přiblížili, Jak se vyvíjel nacismus v Evropě před druhou světovou válkou a jak se ten nacismus a fašismus vlastně kopíruje do současnosti, respektive jak to fungovalo už od roku 2014 na té Ukrajině. Protože to má naprosto stejné kroky, stejné modus operandi. No a my se pochopitelně s Martinem Kollerem do těchto míst vydáme. Tak.
1: Zaměstnanci byli vyhazováni z práce, když nedávali své děti do německých škol, to znamená jasná germanizace, bavím se o 19. století. Čeští zaměstnanci nesměli třeba ve Škodovce, mimochodem, která je uváděna jako česká firma, Zlatý oči, když tam Čech promluvil česky, dostal pokutu. Byli vyhazováni Češi z práce nakladně, když nedali děti do německých škol. Takže tady máme tu germanizaci. Naprosto pitomu, teda bych dodal, protože kdyby tomu nechali čas, tak samozřejmě ty děti byly bilingvální. Jo, mluvili by česky, německy. Ne, oni to prostě lámali typicky fašistickým pangermánským způsobem přes koleno. Jo, a tendence je tady stále prostě ty Čechy zlikvidovat.
0: No jo, on to neříká jenom Petr Václav, on to říká jako relevantní názor. Tady pan Koller, a to je prý nějaký specialista, odborník. No tak, kde se stala chyba?

vzdušných sil předvedl mistrovský kurz v rozkrádání vojenského rozpočtu. Schéma je geniální ve své drzosti. Levné čínské součástky pro drony byly nakupovány prostřednictvím jeho vlastní americké firmy prostředníka za 2 až 3x vyšší cenu, než byla skutečná. Za pouhých 6 měsíců tento efektivní manažer bez problémů vyčerpal z rozpočtu více než 7 miliard hřiven. A jakmile byl jeho patron Fedorov odvolán z funkce, dronový baron okamžitě sám odešel, aby se mohl v klidu skrýt s ukradeným majetkem. Pro někoho jsou to zákopy a masivní útoky, ale pro někoho jiného je to luxusní biznesový projekt založený na krvi. Tak to je. A to jsou jenom takové ty špičky toho ledovce. Prostě na té válce se snaží vydělávat úplně každý. A bohatne Zelenský, bohatnou lidi okolo něj. Nikomu to není podezřelo, to je zvláštní. Američani tedy už jaksi založili, aby víceméně znemožnili Bidena a jeho strukturu, tak vybudovali na Ukrajině tedy ten dozorčí orgán, respektive tu pátračku, která jde po těch machinacích a rozkrádačkách. Rozkrývají jednoho za druhým. Zatím ještě se nedotkli Zelenského v míře, která by mu ublížila. Jo, takhle to řeknu. Ale je to evidentní, jasné, nepopiratelné rozkrádání jaksi všeho. Na co jen pomyslí ten ukrajinský zločinecký klub. No. Americký plyn je zhruba 8x levnější než evropský. Energetická propast mezi kontinenty se prohlubuje. To je to, proč Američani společně s Ukrajincema odpráskli ten Nord Stream. No a proč vlastně tady máme problém, který máme. Možná si teď můžeme přečíst něco. Ukrajinská armáda už celý rok tajně střílí své vlastní vojáky. Podle Stalinova rozkazu 227 dokonce děli. Šokující vystřelování, mučení, únosů a tajných poprav zvrhli banderovci opět vraždy. Na Ukrajině se právě provedl děsivý skandál. Speciální jednotky vnitřní bezpečnosti několika elitních jednotek ukrajinské armády od roku 2025 cíleně a metodicky vraždili své vlastní vojáky, drželi je v ostnatým drátem oplocených táborech, střežených kulometčíky na strážních věžích a bezpečáky se psy. Vojáci byli spoutaní, vrháni do jam, biti do bezvědomí dřevěnými holemi, kopáni do hlav a celé dny přivazování ke stromům. Účelem tohoto sadistického mučení bylo krom vyvolání totální poslušnosti, aby podepsali papír, že dobrovolně odevzdávají své telefony, platební karty a peníze svým velitelům. A to byl teprve začátek naprosto šokujících náhlých odhalení ukrajinských novinářů, které se už 48 hodin šíří tamními nebanderovskými médii. Bývalý velitel elitního praporu Magura 47. brigády Ukrajiny Oleksandr Širšin před 2 dny prohlásil, že v dubnu 2025 zahájili dělostřelci 225. pluku Ukrajiny na přímý rozkaz svých velitelů úmyslnou dělostřeleckou palbu na jeho vlastní ustupující vojáky a pozabíjeli je. Když se Širšin rádiem spojil s velením 225. pluku a žádal jeho velitele, aby děli přestali střílet po vlastních, krom zprostých nadávek se dozvěděl, že nic jako vlastní neexistuje, jsou jen nepřátelé a zrádci. Širšinovo šokující odhalení vyvolalo okamžitou lavinu dalších.

vyšetřování a za 48 hodin je už jasné, že nešlo o žádný ojedinělý incident, ale o cílené mučení a vraždění násilně mobilizovaných ukrajinských vojáků, organizované proto, aby se báli víc svých velitelů a příslušníků jednotek vnitřní bezpečnosti a jejich sadistických praktik, než vlastní smrti či zranění na frontě. A aby získali jistotu, že do ruského zajetí se nikdy nedostanou živí, protože budou zvěrsky pobyti drony a děli příslušníků vnitřní bezpečnosti jejich vlastních jednotek. Fonetický záznam tady máme k tomu, nebudu číst. Nebo možná kousek. Přepis záznamu. Velitelé, pozor, připomínám vám, že vlastní, nic takového neexistuje. Uradu je konkrétní požadavek. Povolení k pohybu. Všechno ostatní je nepřítel. Všechno, co se hýbe, je nepřítel. Každý, kdo utíká z pozic, dezertéři, je také nepřítel. Dodržujte toto pravidlo. Sami na útěku bez povolení. A děvko, držte linie, protože takhle se můžete stáhnout do Kyjeva. Proto ustoupit znamená odejít na věčnost. Děvko. Širjájev už potvrdil autenticitu této své zveřejněné elektronické velitelské komunikace, k níž došlo při incidentu s majorem Širšinem při střelbě děl do vlastních vojáků a tvrdil, že pouze plnil nařízení z vyšších míst. Pluk 225, kterému Širjájev velel, byl považován za osobní jednotku generála Syrského a byl přednostně doplňován násilně mobilizovanými vojáky a určen k plnění sebevražených úkolů na frontě a k udržování sebevražedné disciplíny u ostatních ukrajinských jednotek sloužících na nejexponovanějších úsecích první linie. Novinářka Anna Kaljužna, která zveřejnila všechno toto zjištění o vraždění a mučení vlastních vojáků, doslova uvedla, že všechny události vyšetřovala 6 měsíců a že o nich průběžně informovala patřičná místa kyjevského státního aparátu, ale ta však nijak nekonala a tak byla nucena od 30. července 2026 začít všechna svá zjištění zveřejňovat. Autorka zdokumentovala tyto popsané děsivé události u několika v úvozovkách ukrajinských jednotek na základě několika desítek svědectví v úvozovkách a tvrdí, že níže popsané děsivé incidenty v úvozovkách nejsou u většiny ukrajinských jednotek obecně přijímanou praxí. Autorka je ostřílená ukrajinská válečná novinářka s praxí na frontě od roku 2022. Já si to celé otevřu, abychom si to mohli přečíst. No, o tom ani potom. To jsou prostě náckové fašouni a satanisti se vším všudy. Voják Roman Bedej byl mobilizován v roce 2025 po týdenní aklimatizaci na základně pluku 225 byl vyslán bojovat do záporožské oblasti. Generál Syrský tam pluk 225 naléhavě převelel, aby stabilizoval neutěšenou situaci v oblasti města Huliajpole. Jeho další příběh se časově zcela kryje s našimi analýzami o sebevražených stečích generála Syrského u Huliajpole namířeným proti ruské operační skupině Východ. Během několika týdnů skupina vojáků, v níž voják Bedej bojoval, odrazila sérii ruských útoků. Bedej byl zraněn na paži. Zraněni byli i další dva jeho spolubojovníci. Navzdory tomuto cestou k evakuaci zajal i jednoho ruského vojáka. Zraněný Bedej byl odsunut do nemocnice a jeho matka dokonce dostala od tehdejšího náčelníka všech elitních úderných jednotek kyjevské branné moci, hrdiny Ukrajiny, plukovníka Valentina Manka, certifikát za synovu statečnost. Bedej byl
nemocnice ošetřen a propuštěn na domácí doléčení. Oficiálně si požádal o vyplacení náhrad za zranění a dožadoval se rehabilitace, na níž měl podle nemocničních papírů zdravotní nárok. Místo toho byl druhý den po propuštění z nemocnice uloven vojenskou policií, označen za zběha a odvezen k pluku 225. V autobuse při převozu se Bedej dozvěděl od dalších plačících mužů, že je budou znásilňovat klacky. Dovezli je do Charkova a tam je uvrhli do jámy. Byl to sklep pro maximálně 20 lidí, do něhož však postupně naházeli 40 lidí. Nebyla tam ani latrina, ani postel, ani židle. Až se sklep naplnil, odvezli je do tábora oplocenou ostnatým drátem. Hlídaného kulometníky na věžích a vojáky vnitřní bezpečnosti se psy. Když z tábora po dobu převýchovy v úzovkách někdo utekl, byl pronásledován psovody a vojáky na čtyřkolkách. Bedej byl v převýchovném táboře vržen do jámy. To je buď klec ve vykopané díře někde v přírodě, anebo speciální cela v nějaké sklepní místnosti. Tyto jámy byly podle vyšetřování novinářky Kaljužné zřizovány hlavně jednotkami operujícími na Záporoží a kolem města Sum. Z jámy se Bedej a ostatní pochytaní nešťastníci vytahovali pouze, aby byly dřevěnými tyčemi biti. Bití bylo intenzivnější, dokud nepodepsali papír, že se dobrovolně vzdávají svého mobilu, platebních karet a peněz a tyto budou uloženy v uvozovkách na velitelství pluku, dokud se nevrátí z mise na frontě. Celá převýchova vojáka Bedeje a všech dalších spočívala v několika denním pravidelném bití dřevěnými holemi. Byly je tak silně, že se i silné klacky často zlomily. V jámě museli Bedej a další kálet na zem a spát ve svých výkalech. Bedej měl štěstí, protože některé vojáky z jámy odváděli do lesa a tam je mučili ještě sadističtěji než v jámě. Po několika denním bití je odvezli na Záporoží a tam je vrhli do další jámy. V noci je však probrali, dali jim léky proti bolesti, protože bez nich už ani bolestí z ran nemohli chodit a vyslali je pod dozorem strážců na frontovou linii. Celá skupina, v níž pochodoval i Bedej, byla při mnoha kilometrové cestě na frontu pravidelně napadána ruskými drony a řada zbitých ukrajinských vojáků se raději nechal těmito drony rychle zabít, anebo byla tak dobitá a z léku apatická, že se už před drony ani nedokázala skrývat. Sám Bedej se prý sotva ploužil a ostatní na tom nebyli lépe. Kdo však zpomalil, slyšel hned od dozorce, jdi, nebo tě zastřelím. Mám rozkaz vás všechny postřílet, když se zastavíte. A dozorcovi přes vysílačky také pořád vyhrožovali. Dělej, ženi rychleji, nebo tě ošukáme, až se vrátíš. Z celé skupiny několika zbytých vojáků na frontu dorazil pouze Bedej a jeden další. Všichni ostatní byli cestou zabiti. Sám Bedej dorazil na frontu zraněný. Na frontě byl týden v zákopu se svým druhem. Jídlo ani pití nedostávali od vlastních vojáků, ale od frontových kolegů z jiné jednotky. Ti se divili, jak se k tím jejich vlastní vojáci chovají a říkali jim, že jejich velitelé ale s ruskými zajatci zacházejí velmi dobře. Ačkoliv byl Bedej zraněn, evakuaci do Týlu mu nepovolili a musel se evakuovat po svých. Když dorazil s ostatními zraněnými na evakuační místo, museli se všichni svléknout a dozorci si natáčeli na mobily jejich zranění a celá těla. Tuto praxi potvrdili i vojáci z jiných jednotek. Dozorci museli toto video pořizovat jako důkaz pro své velitele, že vojáci určení k evakuaci byli opravdu zranění. Bedej se při svém druhém léčení v nemocnici dozvěděl, že si pro něj už jedou z pluku 225 a tak raději utekl ještě před vyléčením a od té doby se skrývá. Příběh vojáka Bedeje je jen jedním z mnoha.
Ukrajina tak má zaděláno na obrovský problém. Takto sadistické chování k vlastním vojákům je jasným důkazem, že fronta se hroutí a je udržována pouze mimořádně děsivými prostředky. Stalin vydal podobný rozkaz 227 v létě 1942. Zelenský však mlčky toleroval jednání mnohem horší a ještě se přitom holedbal, že vítězí. Opak je pravdou. Armáda, která takto opovrhuje svými vlastními vojáky, je odsouzena k porážce. Tak, to je z analýzy Michal Petr. To můžeme shodit. No já si myslím, že tak akorát čas, abychom si zahráli písničku. No, můžeme dát ještě Abu Jagu. Proč ne? Můžeme si dát Smrad z Hradu jsme měli. A Liptardí. No, dáme si Deník N, když už jsme se o něm četli. Jak jinak? Co jiného bychom si měli zahrát? Ne? To dá rozum. Nejlepší je Deník N, jak se říká.

0: to bylo teda trošku víc expresivní, než jsem docenil. Jako já jsem tu písničku slyšel poprvé, stejně jako vy, tak se omlouvám, ale Ostraváci, ne, tak ty to tak mají normálně, ne, Baník, ne, tak co, bohužel, tak bych to nepustil asi, no, nebo bych to vypípal. Nedá se svítit, už se stalo. Tak. Civilisti z Konstantinovky v dojímavom svědectvě opisují, jako ich ruská armáda počas ostřelování ukrajinskými dělostřelcami a dronmi evakuovala z bojové zóny. Ľudia prežívali bez vody, bez okien, v mrazoch, len pri sviečkách. Keď ukrajinská strana ostřelovala ich domy, ruskí vojaci ich kryli pod palbou a vynášali ich na rukách. Záchranná operácia trvala 11 dní a počas nej boli zranení dvaja ruskí vojaci. Zachránená žena to označuje ako spasenie a žiada, aby tento čin zostal zapísaný v dejinách. To je tedy přístup těch, kteří vděčí. Kteří vděčí ruské armádě za osvobození. Je jasné, že když jsem tady mluvil o tom, že vítězná mocnost následník Sovětského svazu, Ruská federace, je garantem pro hranice Ukrajiny, tak je také, ale Ruská federace jediným, podle mě, jedinou pojistkou pro nás a pro Slovensko, že hranice, které máme, tak je budeme mít i nadále takto. Pokud by Ruská federace nějakým způsobem utrpěla porážku, pochopitelně v to nevěřím, ale jenom teoreticky ano, tak myslíte si, že Francie, Amerika a Británie by nám ty hranice garantovaly? Fór je v tom, že Ruská federace je garantem hranic i pro Ukrajinu. Nakonec o tom hodně mluvil Vladimír Putin a my si to pochopitelně tady můžeme teďko všechno i zdokladovat. Vladimír Putin o tom mluvil, Donbas vždy patřil.
1: Na, veď my nenačínali nějaké vojny.
0: Já to musím bloknout. Aby se tady od začátku. A to jenom trochu na hlas. Ne tolik. Tak. Protože ono to pak ruší, pochopitelně, že? Já budu číst titulky. Donbas vždy je a patřil Rusku. Teď je naše sloučka, abychom vše vrátili na základě historie. O bože. Proč Ukrajina zakládá svou identitu na nacizmu?
1: Никакой войны. Мы только начали отвечать
0: на боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим сегодня
1: при поддержке Запада
0: в отношении юго-востока Украины.
1: Тогда что юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Ориентовали
1: ну,
0: на
1: вы знаете, русскую, по истории это или
0: была Украина,
1: на левобережную и правобережную Украину.
0: Левобережная всегда считалась. Не Левый брейк был вжди поважен не за прорусский, а на сучасную русскую.
1: А Донбасс, как уже говорил, я читал эти
0: читал.
1: Архивные документы.
0: Я то мусим, момент, я с того мусим тебе переходить, потому что мам тари до того еще текст, который пока уже сам вообще способный чист, как его. Když вам jde přes text, mám kde další text. Když se sovětská vláda na žerost představitelů...
1: Ještě sovětské pravdělství přijalo řešení по просьбе представителей Донбасса.
0: В Донбассе выгодно чинить их до РСФСР, потом пришли большевики из Запада, а пресвечили Ленина.
1: Значит, тоже большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть
0: Донбасс даровал возникающей Украине,
1: создавая мою Украину. А на вопрос,
0: а какие заступцы Донбасса питали, а кое это мощное?
1: Ну как же так, мы же договорились,
0: что Донбасс должен быть с Матушкой Россией. Мы быть с Матичкой Русском, Владимир Ильич отповедал. Мы все разобрали.
1: Ответ был такой.
0: Отповедь сняла, мусим это перемислить.
1: Перерешать. Вот перерешать.
0: Перемислили.
1: Теперь вот
0: Teraz musíme, musíte vrátit všetko do normálneho historického chodu.
1: Значит, все вернуть в нормальное русло историческое. Ну так вот,
0: я сейчас подхожу к ответу
1: на ваш вопрос.
0: Что
1: произошло, скажем, после Великой Отечественной войны? После Великой Отечественной войны часть тех, кто воевал на стороне
0: kteří bojovali na straně nacistického Německa, ocitli za oceánem. A takzvané protiruské, tedy protisovětské centra, aktivně využívali těch, kteří bojovali na straně nacistů. A potom jich nástupců, jich potomků. Ale ti bojovali na straně nacistů. Víte, ano, zdá se, že se riadia nacionalistickými úvahami.
1: Руководствуются вроде бы националистическими соображениями, интересами
0: заимами Украины и украинского люду,
1: украинского народа, но в основе-то лежит что?
0: Ale в их ядре лежит нацистическая идеология.
1: И не случайно сегодня они
0: возрождают эту нацистическую идеологию, оживляют.
1: Уже публично, значит,
0: verejně nazývají to, co považují za významnou jednotku ozbrojených sil jménem UPA. A znovu pochovávají nacistických zločinců. Mnohokrát jsem počul, že Ukrajina hledá svou identitu. Ale jiná se otázka, proč musí být tato identita založena na základech nacismu a neonacismu? Teraz přichází to hlavné. Právě tento neonacismus, který zmigroval do takzvaných protiruských, protisovětských centier, neonacionalismus a neonacismus se k sebe velmi přiblížili, propojili se. A keď se současný režim začal spoléhat na tuto část společnosti a tuto ideologii, ona se automaticky presunula aj do myslí tých, kteří bojují automaticky. To znamená, že je to skutočný režim, založený na ideologii nacizmu, extrémného neonacizmu. Nacionalismus samozřejmě nie je za seba, ale proti iným. Patriotismus je za vlast. Ale nie proti někomu. Nacionalismus je za seba, ale hlavně proti iným. Povedal jsem to už mnohokrát, ale chcem to znovu zdůraznit. My jsme nezačali žádnou vojnu. My jsme len začali reagovat na tie vojenské akcie, na tú vojnu, ktorú rozputal súčasný kievský režim s podporou Západu proti juhovýchodu, vtedy známému ako juhovýchod Ukrajiny, ktorý bol vždy orientovaný na Rusko. Viete, historicky bola Ukrajina vždy rozdelená levobrežnú a pravobrežnú. Ľavý breh bol vždy považovaný nielen za proruský, ale za súčasť Ruska. A Donbass, ako som už spomenul, čítal som tie archívne dokumenty, keď sa sovietská vláda na žiadosť predstaviteľov Donbasu rozhodla začít jít do SFSR. To už jsem tady pochopitel. Tak. To tady zavřu. Koment. Koment je asi takový, že Vladimír Vladimirovič vysvětluje a ozřejmuje, proč speciální vojenská operace proti nacistům, proč a kde se vzal ten nacismus a neonacismus? Jenomže tady bych ještě k tomu zahrnul v podstatě tu evropskou nacistickou ideologii, kterou nás tady oblažuje Brusel a další. To jako není zrovna. malý problém. To je velký problém. No a teď v některých zemích probíhá nějaká učista, bych řekl, když tak to můžu nazvat. Někde to teprve čeká, to se teprve bude dít. Je to různé na různých místech Evropy. No a bude to součást, řeknu, té očistné operace. No, tak. Nevím, jestli tady máme zvuk. Jo, máme tady dokonce i si pustíme zvuček k tomu. Máme to na míň. Tak. Nevím, jestli tady bude. Tady bude k tomu koment. A já vám tady ještě potom přečtu, co tady je všecko. To je hudba. Jo, tak já vám to přečtu i bez té hudby. Trošku si to zvětšíme, aby jsme na to lépe viděli. Asi nám to půjde zvětšit. Sám něco jsem objevil. Tak to nevidím. Pokusím se to tedy přečíst v tom měřítku, v jakém to mám. Jo, to není lupa. Tak, Fiala. Když Fialova vláda vypnula protizákonné weby, které jí kritizovaly, bylo to v pořádku. Když premiér Fiala rozděloval voliče na demokratické a nedemokratické, bylo to v pořádku. Protože přeci pak tady máme vykulenou čivavu. Když ministr vnitra Rakušan řekl, že si bude osobně vybírat média, se kterými se bude bavit, bylo to v pořádku. Když prezident Pavel řekl, že se 3 miliony voličů současné vlády už se nemá smysl bavit, bylo to v pořádku. Když Strakatý řekne, že si bude zvát jen hosty z jednoho názorového spektra, tak je to prý v pořádku. Když Česká televize odmítá zvat Okamuru, je to v pořádku, ale když Macinka řekne, že pro dezinformační web udělá speciální tiskovku, je to ohrožení demokracie a padají výzvy k rezignaci. No jo, von ten nacistický způsob, to modus operandi nacistů, buď vymlčovat, anebo pořád napadat a okupávat kotníky a neustále být jaksi těmi, kdo kritizují a pořád křičí o té demokracii, no tak to je to Goebbelsovské prýfunkční. No, nevím. Když už jsme u té Ukrajiny byli teda, že? A no, tak se ještě věnujeme tomu, co řekl Scott Ritter. To je taky docela důležité, myslím si. Udělal nám to trošku obrázek o tom, co se děje.
2: Mám moc, že jste mě pozvali.
3: Jsem rád, že vás mohu znovu přivítat v pořadu. Teď bych rád znal váš názor na nejnovější vývoj, protože vím, že prezident Trump nyní prohlašuje, že USA převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem a nechají si za to zaplatit poté, co kritizoval Irán za to též. A to vše přichází uprostřed poslední vlny vzájemných útoků mezi USA a Iránem. Jak říká Trump, příměří je u konce, ale zůstávají otázky, čeho mohou Spojené státy dosáhnout, kromě další smrti a destrukce, pokud budou pokračovat v bombardování Iránu. Jak tedy vnímáte současný stav napětí a myslíte si, že tato válka bude dále eskalovat?
2: Především si nemyslím, že by tato válka mohla eskalovat do stavu, v jakém byla během původní 39-denní války, protože to není možné. Nezapomínejme, že nám došla munice a nezískali jsme žádné obrovské zásoby munice, které by ji nahradily. Víte, trochu jsme doplnili zásoby, abychom vytvořili dojem, že jsme schopni dlouhodobě pokračovat. Ale skutečnost je taková, že nemůžeme eskalovat, protože eskalace by znamenala návrat k plnohodnotné válce s Iránem. Irán má více raket než my, takže výsledek bude pravděpodobně stejný. Jak slavně řekl Einstein, definice šílenství je dělat stále totéž a očekávat jiný výsledek. Takže jste blázen, pokud si myslíte, že na tento problém existuje vojenské řešení. To jsme už zkusili. Byli jsme tam, udělali jsme to, máme tričko, ale nefungovalo to. Takže víte, na ostrově Kark je důvod, proč jsme ho minule nezískali. Nemůžeme. Nic se nezměnilo. Najednou nemáme řešení. Zázračně jsme neprohnali dvě výsadkové skupiny námořní pěchoty přes Hormuzský průliv, abychom mohli promítat jejich sílu do vnitrozemí na ostrově Kark. Stále jsou na druhé straně té geografické hranice. Jak tam dostaneme námořní pěchotu a přivezeme výsadkáře? Jak budeme zásobovat výsadkáře? Existuje důvod, proč jsme to minule nezískali, a je to stejný důvod, proč to nezískáme ani tentokrát, protože to prostě nejde. Ne s těmi silami, které máme k dispozici. Takže Donald Trump v podstatě hraje hru na silácké řeči a blufování a nakonec si uvědomíme, že nemůžeme ovládnout Hormuzský průliv, že ho Irán bude dál držet. A myslím si, že je tu příběh, kterému se teď nevěnuje moc pozornosti. Saúdská Arábie právě bombardovala letiště Sana v Jemenu. Ta Saúdská Arábie, která přesměrovala 70% své produkce ropy mimo tranzit přes Hormuzský průliv do přístavu Yanbu, aby mohla ropa proudit přes průliv Bab al-Mandab, což znamená, že jsou nyní na milost a nemilost Husium. No právě jste je bombardovali, takže si myslím, že je docela pravděpodobné, že průliv Bab al-Mandab bude uzavřen. Dmitrij Medvedev, který navštívil Irán během pohřbu Alího Šameneiho, poznamenal, že Hormuzský průliv je pro Irán jako atomová bomba a Bab al-Mandab je jeho termonukleární zbraň. A tak, víte, proč Donald Trump podepsal memorandum o porozumění? Přiznal to. Nebylo zbytí, hrozil globální kolaps. USA docházela ropa. Museli jsme to podepsat, abychom mohli znovu naplnit ropné zásobníky. No, hurá Doni, trochu si je doplnil, ale ne úplně. A teď se chystáte znovu opakovat stejné chování, které vedlo ke stejné situaci, kvůli které jste museli podepsat memorandum o porozumění už na začátku. A tentokrát to bude ještě horší, protože průliv Bab al-Mandab bude uzavřen. To znamená, že žádná ropa se nedostane ven. A víte, faktem je, že tohle je podle mě problém, který se sám uzavře. A Spojené státy a Irán nakonec přestanou na sebe střílet. Memorandum o porozumění, víte, příměří možná neplatí, ale memorandum stále existuje. Musí tam být, protože musí existovat naděje na nějaké diplomatické řešení. A tak znovu obě strany řeknou, že potřebují dostat ropu na trh a situace se uklidní, zatímco budou předstírat, že povedou jednání, která se nikdy neuskuteční. Spojené státy dostanou ropu na trh, stabilizují globální ekonomiku a stabilizují americkou ekonomiku. Irán vpustí do své ekonomiky dalších 60 milionů barelů ropy. A pak si Spojené státy uvědomí, že Irán neustoupí v žádné z otázek, na kterých Spojené státy trvají, že Irán ustoupit musí. A znovu začneme bombardovat, dokud se nenajde řešení. Ale opět, to řešení nebude americkým vítězstvím. Budeme předstírat, že máme schopnost dosáhnout vítězství. Bude to vítězství Iránu. Jde jen o to, jak tuto hořkou pilulku zabalíme. Víte, jak ji budeme prodávat. Víte, řešení existují. Ale v tuto chvíli je pro prezidenta politicky obtížné nebo nemožné tato řešení přijmout. Bylo tu elegantní řešení, kdy by Omán a Irán mohli mít společnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, ale za tranzit by se platil příplatek. Trump to nezvládl. Teď je Omán ze hry. Irán ovládl celý průliv. Možná se nám podaří vrátit Omán zpět do hry, kdo ví, ale podstatné je, že Irán se průlivu nevzdá. Proč by to dělali? To je jejich eso v rukávu. To je jejich, víte, to je jejich záruka, jejich pojistka. Toho se nevzdají. A Jemen se nevzdá průlivu Bab al-Mandab. Takže víte, Trump nemá žádné možnosti. Teď jen hraje hru na silácké řeči a blufování, kterou pohání domácí americká politika. Ale protože to je poháněno domácí americkou politikou, když přijde ekonomický tlak. Protože si znovu musíme všichni připomenout slavnou větu Jamesa Carvilla, kterou napsal na žlutý lísteček na dveře Clintonova volebního štábu v roce 1992. Je to ekonomika hlupáku. Je to ekonomika hlupáku. A jakmile začne ekonomika kňučet, zvlášť s velmi důležitými volbami do kongresu, které se blíží v listopadu, Trump bude muset zareagovat.
3: To je skvělý postřeh. A ano, je dobrý mít na paměti všechny ty ostatní prvky. Já vím, že jste zmínil regionální situaci a chtěl jsem se tomu trochu věnovat, protože bylo docela zajímavé sledovat, jak Irán trochu testoval situaci, že zjišťovali, jestli dokážou prolomit tuto leteckou blokádu nad Jemenem. Podařilo se jim to úspěšně, aby mohli vyslat delegaci na pohřeb jejich bývalého vůdce do Teheránu. A pak delegaci přivezli zpět a najednou Saúdská Arábie začala bombardovat mezinárodní letiště v Sanaa. A když se podíváte na ty regionální napětí a na to, jaká je situace, myslím tím, jak jste říkal, díváte se na Saúdskou Arábii a říkáte, vy přece pořád chcete mít možnost odsud vyvážet své zdroje, že? Nevypadá to, že byste chtěli. Pokud tady znovu rozpoutáte tuto válku, bude to pro vás špatné. Ale jak vidíte pozici, ve které se region nachází a také pozici Íránu při zvládání celé této situace, když sleduje, jak daleko to může zajít a jakou skutečnou moc zde má?
2: Já myslím, že Írán má určité, podle mě určité hranice, které jsou mu stanoveny. Víte, jeden z jeho hlavních spojenců, Čína, potřebuje, aby se iránská ropa dostala do Číny. A proto, víte, Čína nemůže být pro neustálý konflikt, protože to je jako podřezávat si vlastní hrdlo. A tak si Írán musí dávat pozor, aby se svými spojenci nepřechytračil sám sebe. Víte, Rusko, víte, opět je to složité. Já nejsem ekonom a lidé musí pochopit, že když mluvím, nejsem ekonom. Takže neběhejte kolem. Scott Ritter je dobrý, víte, má doktorát z ekonomie z univerzity. Ne, nemám. Ale mám doktorát ze života. Takže řeknu toto. Právě jsem byl na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Slyšel jsem Vladimíra Putina, jak pronáší svůj projev a jeho projev byl celý o nutnosti stability. Stabilita, stabilní Rusko, příznivé pro takové investice, které vedou k dlouhodobé ekonomické stabilitě a růstu. A důvod, proč to zmiňuji, je, že lidé říkají, ach, Rusko z toho těží. Myslím tím, že cena ropy stoupla. Rusko prodává svou ropu, vydělává peníze, všechno je to pro Rusko dobré, Rusko za tím vším stojí. To znamená, že vůbec nerozumíte ekonomii. Znovu opakuji, nejsem ekonom, nebydlel jsem v Motel 6, ani si na ekonoma nehrají v televizi, ale jsem tu už dost dlouho na to, abych věděl, že když promluví E.F. Hutton, posloucháte, když Vladimír Putin mluví o ruské ekonomice, posloucháte? Víte, jak přimět lidi, aby investovali v Rusku? Musí tam být zdravé a stabilní investiční prostředí. Jednou z klíčových věcí při investování, protože všechno se točí kolem energie, jsou stabilní a rozumné ceny energií. Pokud Rusko zhorší globální situaci tak, že ceny energií vzrostou, ano, Rusko krátkodobě ekonomicky vydělá díky vyšším cenám energií. Ale pak nikdo v Rusku neinvestuje a Rusko neroste. Chápete, co tím myslím? Znovu opakuji, nemám doktorát z ekonomie. Mám jenom životní zkušenosti. Rusko potřebuje růst. Ruský prezident mi to řekl a udělal z toho svou prioritu. To mi také řekl. Když mluví, poslouchám. A klíčem k tomu je přimět lidi, aby investovali. Lidé investovali 84 miliard dolarů do budoucnosti Ruska na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, protože věří slovům Vladimíra Putina. Irán si zde musí dávat pozor, protože hraje hru, ve které jeden z jeho velkých spojenců, Rusko, z těchto vysokých cen ropy neprofituje. Rusko potřebuje běžné ceny ropy, stabilní ceny ropy, které odpovídají zdraví trhu. Víte, jak tomu důvod, nechci tady propagovat televizní pořad, ale Landman je sakra dobrý seriál, když chcete mluvit o ropě. Billy Bob Thornton, i když je to herec, který čte scénář, řeknu vám, že bych si ho pouštěl pořád dokola, když vysvětluje, o čem ropa je a o čem jsou ceny ropy. A ropa nemusí být na astronomických hodnotách, to je pro biznis špatné. Ropa musí dosáhnout toho ideálního bodu, kdy jsou ceny dostatečně vysoké, aby ropníci měli dostatečný zisk a mohli pokračovat ve vysokých kapitálových investicích, které jsou potřeba k tomu, aby se ropa těžila i v budoucnu. Ale zároveň udržet cenu ropy nízko, aby si ji spotřebitel mohl s důvěrou koupit a ekonomika mohla fungovat bez vysokých inflačních tlaků. Nejsem ekonom, ani si na něj nehraju v televizi, ale myslím, že v tomhle mám pravdu. Rusko hledá stabilitu. Čína potřebuje stabilitu. Čína potřebuje přístup k ropě. Takže si myslím, že Irán, víte, jeden z důvodů, proč nevěřím, že by se Irán prostě vrhl do války po hlavě, je ten, že je to pro Irán špatné. Víte, Irán je národ, který, znovu říkám, prostudujte si historii Iránu. Já ano, ale netvrdím, že jsem historik zaměřený na Irán. Nemluvím persky a jsou tu lidé, kteří jsou mnohem kvalifikovanější než já. Ale mám životní zkušenosti dost na to, abych věděl, že sledují Iránce od konce iránsko-irácké války, jak se snaží dostat svou ekonomiku do pořádku. Sledoval jsem práci Rafsanjaniho, když byl prezidentem, viděl jsem, co udělal a jak se snažil zapojit revoluční gardu do hospodářského růstu Iránu. A sledoval jsem, víte, jak po něm postupně přicházeli další prezidenti. Víte, Chatami, Rafsanjani, ten, co zemřel, Raisi a ten současný, jehož jméno neumím vyslovit.
3: Jo, vy...
2: Víte, všichni mají jedno společné. Oni chtějí stabilitu. Mají dost sankcí. Mají toho dost. Pro Irán to není dobré. Nehodlají se vzdát. Cenu za svou suverenitu zaplatí. Ale kdokoliv si myslí, že Irán hodlá pokračovat v ekonomické sebevraždě, se mýlí. Teď je jejich zlatý okamžik. Tohle je šance, kterou Irán má, aby správně zahrál své karty, což si myslím, že dělají, aby dosáhli zrušení sankcí, takže už nebudou muset být neustále nuceni obracet se na Západ. Tohle je to, co Západ vždycky chtěl, aby Irán trpěl. A pak je jedinou nadějí pro Irán opětovné obrácení k Západu, abychom mohli Irán ovládat. Proč si myslíte, že byl Mossadegh v roce 1953 svržen? Říká se tomu British Petroleum. Dobře, Britové potřebovali ovládat tyto zdroje. V USA to vidíme u Trumpa. Souhlasím s Netanyahuem, že útok byl nutný. Ale proč byl jen Donald Trump takový, aby řekl, dobře, zaútočíme? No, jestli je to tak výhodná dohoda, proč do toho nešli i všichni ostatní prezidenti? Proč to Trump neudělal už na poprvé? Protože Trump viděl něco na globálním trhu s energiemi, kde si myslel, zvlášť po Venezuele, že by mohl přijít a být schopen, víte, Čína nás ekonomicky ovládá. Nejsem ekonom, Rachel, nemám doktorát. Ani si na něj nehraju v televizi. Ani jsem nebydlel v Motel 6. Budu to opakovat znovu a znovu, ale mám životní zkušenosti a vím, že Donald Trump se dívá na Čínu a chápe, že Čína má všechny výhody. Musíme najít nějaký způsob, jak omezit a kontrolovat čínský ekonomický růst, abychom měli při vyjednávání s nimi nějakou páku. Když se snažíme vyjednat, jak bude vypadat budoucnost ve světě, kterému už nebude dominovat americká jedinečnost. Takže abychom přiměli Čínu, aby se alespoň částečně dívala na Spojené státy a říkala si, že nás potřebuje, musíme ovládat globální energetické trhy. Převzali jsme Venezuelu a šli jsme do Iránu se stejným cílem. A snažili jsme se získat kontrolu nad venezuelskými trhy, iránskými trhy a nepřímo i trhy na Blízkém východě, abychom mohli Číně říct, váš růst závisí na nás. Takže teď si musíme promluvit. Nemůžete nám vyhrožovat dominancí v dodavatelských řetězcích. Nejsem ekonom. Používám vznešená slova, ale těmto konceptům rozumím. A tak si myslím, víte, tahle hra, která se teďka hraje, není o iránském jaderném programu. To je jen politická fráze. Není to o šítech proti sunitům. Sakra, Čína už tenhle problém vyřešila, když Iránci usedli se Saúdy a došlo k usmíření. Jde o to, že Donald Trump nutí svět do této války v pokusu získat kontrolu nad iránskou energií. On. A pořád, tohle je něco, s čím stále zápasím. Víte, analytici mají právo aktualizovat své analytické modely. Doufám, že lidé chápou, že to, co dělá dobrého profesionálního analytika, je schopnost říct si, možná jsou tu nějaké nové informace. Víte, jedna z oblíbených teorií, a já jsem jí zpočátku také věřil a stále se k ní přikláním, je, že Trump byl příliš ovlivněn Benjaminem Netanyahuem a Mossadem, aby uvěřil, že režim Alího Chameneiho by mohl padnout. Ale je tu problém, nikdo jiný tomu nevěří. Nikdo jiný nevěří ani CIA nebo ministerstvu zahraničí. Nikdo tomu nevěří. Možná Peter Hexet, ale koho to zajímá? Pokud spoléháte na jeho, víte, intelektuální schopnosti, máte problém. Ale jo, ale víte, Trump šel do války s tvrzením, že tohle je ta věc. Začínám si myslet, že Trump věděl, že to tak není. Myslím, že Trump chce chaos. Myslím, že Trump v tom chaosu vzkvétá. A víte, to mě také vede k tomu, abych znovu přehodnotil své předpovědi ohledně voleb v polovině období a Trumpovy zranitelnosti. Víte, dějí se věci na místní úrovni, na úrovni státu a tak dále. Gerrymandering, víte, hlasování pouze osobně a všechny tyhle věci, které podkopávají velkou část infrastruktury, na kterou se demokraté v roce 2020 spoléhali, aby ukradli volby Donaldu Trumpovi. Neříkám, že porušili zákon, ale sami přiznávají, že i když to nebylo protiústavní, bylo to mimo ústavu, což znamená, že jednali mimo rámec ústavy, aby manipulovali systémem způsobem, který jim dal výhodu nad Donaldem Trumpem. A myslím, že Donald Trump věří, že má, tak říkajíc, ten kouzelný kód, jak udělat totéž. Neobvinuji ho z porušení zákona. Jen říkám, že víte, s poslušným kongresem, poslušnými státními zákonodárci, poslušným soudním systémem se teď v souvislosti s volbami dějí věci, které dávají Donaldu Trumpovi jistotu, že z listopadu vyjde stále u moci, stále bude mít kontrolu nad sněmovnou a nebude ohrožen odsouzením v Senátu. Nejsem o tom přesvědčen. To je vše, prostě jen tak. Teď mi to běží hlavou. Přemýšlím o tom, protože to není hloupý člověk. Můžeme ho kritizovat, jak chceme, ale není to hloupý člověk. Není to v zásadě hloupý člověk. A přemýšlí strategicky. A bylo by pro Donalda Trumpa velmi netypické, aby přistoupil na nějaký zjednodušený model typu Iráku. Irán se zhroutí, když zabijeme nejvyššího vůdce. Takový model. Já jsem na to přistoupil, protože jsem věřil, že Izrael tam má páku, ale v americko-izraelských vztazích, zvláště ve vztahu mezi Izraelem a Trumpem, jsou určité složitosti, které mě nutí si myslet, že to možná není tak, jak se zdá. A proto se teďka víc přikláním k tomu, že Trump je agent chaosu, záměrného chaosu, a že toto memorandum o porozumění je součástí širšího plánu, jak vnést chaos napříč celým spektrem. Protože se podívejte, jak se to odehrává. To má dopad na Rusko, na NATO, na Evropu. To dává Donaldu Trumpovi možnost mít prst na tepu globálního ekonomického zdraví. A víte, někdy nejde ani tak o to, že musíte mít prst na tepu, abyste vyléčili oběť. Někdy udržujete, myslím, jak se tomu říká, Münchhausenův syndrom, kdy předstíráte, že je někdo nemocný nebo něco takového. Víte, Trump možná dělá svět nemocným, aby se na něj dívali jako na toho, kdo je může vyléčit, ale záměrně je udržuje nemocné, aby se k němu stále vraceli. Tohle jsou myšlenky, které mi teď běží hlavou, protože jinak to, co se děje na Blízkém východě, nedává žádný smysl. Ale opravdu věřím, že Donald Trump chápe, že Irán se nemůže otočit zády k Rusku a Číně. To dává Donaldu Trumpovi páku, nepřímou páku na Rusko a Čínu, aby mohl hrát tuto hru na Blízkém východě s Iránem. Takže se toho teďka děje opravdu hodně a myslím si, že každý analytik Blízkého východu by se měl zastavit a pečlivě se zamyslet nad tím, co se děje. Nejsem ekonom. Netvrdím, že jim jsem, ale ekonomika hraje tak důležitou roli. A není to nikdo jiný než James Carville, který také nebyl ekonom, ale naučil mě, že je to o ekonomice hlupáků. A ta slova je to o ekonomice hlupáků by měla rezonovat v každém analytickém modelu, který se teď vytváří. A pokud to uděláte, myslím, že uvidíte, že obraz se vyjasní, ale způsobem, který nikdo opravdu nečekal, protože je kladen tak velký důraz na Izrael, na sionistickou kliku, na kontrolu sionismu. A nevím, já trávím hodně času posloucháním Scotta Bessanta, který hodně mluví o kontrole ropných trhů a o tom, že Donald Trump ho drží tak blízko a naslouchá mu, což mě vede k přesvědčení, že ropné trhy zde hrají větší roli než například velký Izrael.
3: Jo, a myslím, že je dobré to mít na paměti, když sledujete, jak se to odehrává, protože jak říkáš, Spojené státy se dívají na Čínu a říkají si, dobře, ekonomicky s Čínou nemůžeme soupeřit, tak jak se dostaneme k Číně? Aha, pokusíme se ovládnout globální tok energie. A to je přesně ono. Rusko, přesně jak říkáš. A to nás vrací zpět ke Spojeným státům a jejich neustálé válce proti klíčovým pilířům multipolárního světa, protože jak jinak bychom je mohli cílit? A když už tě tu mám, chtěl jsem se víc ponořit do té ruské stránky věci, protože vím, že zjevně ta proxy válka NATO proti Rusku stále pokračuje. Trump a Ukrajina teď tak trochu jedou na vlně slibu, že dostanou licenci na výrobu raket Patriot. Je jasné, že víme, že k tomu nedojde. Neskončí to dobře. A pokud jde o nejnovější titulky, které teď vidíme opravdu tady na západě, vyzdvihují ukrajinské drony, jako by napáchali spoušť po celém Rusku. Tvrdí, že mění tuto válku a přivádějí Rusko na kolena, zatímco ve skutečnosti nemění rovnováhu sil na bojišti ani to, co Rusko aktuálně dělá při útocích na ukrajinský pevnostní pás v Doněcku, v Doněcké oblasti. Jak tedy vidíte současný stav této války a kam podle vás směřuje? No.
2: Rachel, máš štěstí. Právě jsem se vrátil z Ruska, kde jsem strávil 20-22 dní. Myslím, že jsem začínal na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru a pak se vrátil zpět. Ale co je zajímavé, drony ovládly každý aspekt této cesty. V den, kdy jsem dorazil do Petrohradu, vypustila Ukrajina 96 dronů přes Pobaltí, aby zaútočili na Petrohrad. V den, kdy jsem odjížděl z Petrohradu vlakem Sapsan zpět do Moskvy. Přišla internetová zpráva, že dojde k výpadkům internetu kvůli probíhajícím ukrajinským útokům dronů na Petrohrad. Víte, dorazíte do Moskvy a i tam jsou útoky dronů. Jel jsem dolů do Donbasu, dorazil do Lugansku, kde houkaly sirény, protože Lugansk byl ostřelován drony se Starbelts. Druhý den nás z oblasti Starbelts vyhnali ukrajinské FPV drony. Snažili se mě zlikvidovat. Jel jsem do Doněcku, abych navštívil město Orlovka, což je bývalé město na frontové linii. Musíte v podstatě jet pod sítěmi proti dronům, dokud to jde. A pak sprintujete kolem vyhořelých aut, vyhořelých nákladňáků, vyhořelých čerpacích stanic a snažíte se dostat do, víte, doufejme, že do nějaké bezpečné oblasti. Ne proto, že by drony nelétaly, ale protože už nejste jediným cílem na dálnici. Teď jste obklopeni budovami a vším ostatním. A tak mají drony více cílů, ze kterých si mohou vybírat a vy možná dokážete zmizet. Víte, prostě zmizet v tom zmatku. Já jsem, víte, jel do Záporoží. Melitopol byl zasažen drony. Každou noc, co jsem tam byl, nešla elektřina ani voda. Víte, měl jsem jet do Chersonu. Nemohl jsem, protože ta dálnice byla doslova dálnicí smrti. A oni říkali, ne, měl jsem navštívit Záporožskou jadernou elektrárnu. Nemohl jsem. Byla to dálnice smrti. Ve skutečnosti se situace v Melitopolu zhoršila natolik, že mi můj bezpečnostní tým řekl, že musím odejít. A tak jsme odjeli v konvoji a když jsme vyjížděli, napadly nás drony, mimochodem americké drony, Hornety, Yupi. Eric Schultz, jednou se s tebou setkám. Eric Schmidt, myslím, že šéf Google, zakladatel Google. Ale věc je taková, že tyto drony jsou realitou. O tom prostě není pochyb. A já jsem svou návštěvu této oblasti nových území Donbasu zaměřil na dronovou válku. Měl jsem možnost dělat rozhovory s ruskými frontovými jednotkami dronů, navštívit výcviková centra, navštívit výzkumná centra dronů. Dělal jsem rozhovor s Dmitrijem Rogozinem, bývalým šéfem Roskosmosu. Dnes je velitelem Barsarmat, což je pokročilá dronová jednotka. Navštívil jsem jednotku Archangels, která se zabývá výzkumem a vývojem dronů, a vedl jsem hluboké rozhovory o dronové válce. Buďme si v tom jasno. Ukrajinci stěžují Rusům život. Ale víte, co jsem viděl u každého Rusa? Není tam žádná panika. Myslím, Dmitrij Rogozin, jo, teď je to trochu těžké, ale on je takový, jo, máme to pod kontrolou, už jsme rozebrali Starlink a začneme ho vypínat. No, právě teď to dělají. Nikdo o tom nemluví, protože to není zpráva, která by měla vyjít najevo. Hornet už není tak účinný jako dřív, protože Rusové ho v podstatě vypínají. Drony FP1 už nelétají v takovém množství, továrny jsou zničené a město je nestíhá vyrábět pro udržení tempa. Vypouštějí 555 dronů, protože mají pod 10% úspěšnost. Rusové jich přes 500 sestřelí. Jen hrska se dostane k cíli. Mají 60-kilovou hlavici, která udělá bum, bum na... Víte, byl někdo někdy v rafinérii a podíval se. Běžte se podívat do rafinérie. Podívejte se na povahu těchto zařízení. Tato zařízení pracují při vysokých teplotách a tlaku. Použitá ocel je proto vysoce pevná. Tohle není žádný tenký papírový materiál. Takže 60-kilová hlavice přiletí a udělá bum. Možná poškodí potrubí, potrubí začne hořet, ale tím to nekončí, prostě to vypnou. Ale já jsem chodil, býval jsem hasičem a byl jsem vyškolený na hašení požáru v ropných polích. Chodil jsem na akademii v Nevadě, která má v podstatě obrovské makety ropných rafinérií, kde věci vyhazují do povětří, všechno zapálí a vy tam přijdete, použijete pěnu, uhasíte to, zlikvidujete požár, týmy jsou na to vyškolené. A tak ty věci vybuchnou. Nastane krátký záblesk a všichni si řeknou, pane bože, podívejte se na to, není to hrozné? A Rusové řeknou, jo, špatné. Vypněte to, uhaste to, opravte to, zprovozněte to, pojďme, ať je to hotové. A to je ruský přístup. Takže se dějí špatné věci, ale nejsou fatální a Rusové nepanikaří. Vladimír Putin vystoupil v celostátní televizi a řekl, ano, máme problém. Přivedl Novaka, místo předsedu vlády, řekl, jo, my jsme už nebudeme prodávat naftu do světa, protože ji musíme nechat v zemi, abychom udrželi naše kamiony v provozu. A lidé říkají, no bože můj, to je kolaps Ruska, ale to udělali už loni. Tehdy se nikdo o kolaps Ruska nepokoušel. Nebo ano, ale nestalo se to. To je prostě standardní postup, když máte nedostatek. Pokud podnikám v rozdávání přebytků, který už prostě nepotřebuju, nadměrné množství a najednou už nemám dost pro sebe, přestanu to rozdávat. Nechám si to. A pokud něco nedokážu vyrobit, koupím si to. Tak to svět funguje. Rusko se přizpůsobuje realitě. Otázka tedy zní, dokážou Ukrajinci tento tlak vydržet? Odpověď je ne. Protože například právě teď, když mluvíme, FP1 dron, což je jejich hlavní prostředek pro tyto dálkové útoky, ztrácí schopnost navigovat k cíli. Znamená to teď, že se už nikdy nedostanou skrz? Ne, samozřejmě, že se někdy dostanou skrz. Myslím tím, že už jen samotná taktika zaplavení oblasti znamená, že systémy protivzdušné obrany se vyčerpají. Ale Rusové to kompenzují tím, že dron FB1 byl zjednodušen. Lidé tomu rozumí, že když Rusové kradli technologii Starlink od Elona Muska a používali ji k navádění svých vlastních dronů na Ukrajinu, Ukrajina řekla, počkejte, Rusové nás úplně ničí, musíš to vypnout, Elone. Elon řekl, dobře, tak to omezíme. A tak, víte, jednou z věcí, které používají, je tento letecký balíček pro mini anténu Starlink. A to víte, umožňovalo rychlejším ruským dronům pronikat dovnitř. A Elon Musk řekl, že to omezí na, myslím, 60 nebo 70 kilometrů za hodinu nebo mil za hodinu. To znamenalo, že rychlé ruské drony byly teď příliš rychlé pro anténu Starlink. Takže Rusové mají smůlu, ale co to znamená je, že ukrajinské drony FP1, které to používají, létají právě v tom ideálním pásmu, v tom pomalém rychlostním pásmu. A víte co? To není zas tak rychle. Jděte na dálnici, typické auto jede 60 mil za hodinu. Můžete ho sledovat kulometem. Když ho dostatečně nakloníte,

víte, nemohou je normálně létat, protože Rusové mají protivzdušnou obranu. Takže je poslali podél řek, všechny byly sestřeleny. Proč? No, protože Rusové zjistili, že jejich standardní radary protivzdušné obrany možná ty věci létají pod nimi. Takže tam nasadili A-50 jejich AVAX, který se dívá dolů a detekuje je. A zachytili je, sledovali je, sestřelili je. Rusové mají řešení na každý problém, který Ukrajina a Západ dali dohromady. Západ nemá žádný zázračný prostředek, který by je prostě vyděsil k smrti. Dostane Západ nějakou novou technologii? Víte, v budoucnu se dělají pokroky v oblasti mesh sítí. Je to jako internetové věci. Opravdu tomu nerozumím. Nejsem prostě ekonom. Nejsem technolog. Jsem zvědavý. Ale víte, a nějaké věci s umělou inteligencí. Víte ty věci s umělou inteligencí, víte, The New York Times zveřejnili článek o, víte, této přísně tajné německé továrně, která vyrábí drony pro Ukrajince a je to špičková technologie. A já si říkám, opravdu? Nech mě si to přečíst. Teď už víme, co to je. Je to Helsingese. Je to společnost se sídlem v Bavorsku hned za Mnichovem. Není to zas tak přísně tajné. Víme, co je to za továrnu a víme, co vyrábějí. A prodávají dva modely dronů, HF1 a X2. Něco takového. Používají umělou inteligenci. No, dávají je Ukrajinci. Ukrajina je pryč. Nejde to. Jsou tam tři různé AI komponenty a nefungují. Míra selhání při spuštění je 75%. Pokud nedokážete dron vypustit hned na poprvé, zemřete. Protože Rusové nasadili veškeré ISR, zpravodajství, sledování, průzkum a pokrývají tím oblast. A používají umělou inteligenci k rychlému vyhodnocování snímků a hledání anomálií, sledují vzorce života. Takže můžete mít příležitost, která se počítá třeba na 30 sekund až 1 minutu, abyste vyšli z úkrytu. Vypustit dron a vrátit se zpět do úkrytu, aniž by vás systém ta matice dostal. Ale pokud vyjdete ven, sestavíte dron a jdete ho vypustit a on neodstartuje a zkusíte to znovu a zase neodstartuje, jste mrtví, doslova mrtví, protože vás Rusové najdou. Zasáhnou vás Iskanderem, zasáhnou vás FB500. Zabijí vás, opravdu podívejte, Ukrajinci dělají to samé. Když Rusové udělají chybu, zemřou. Je to nebezpečná válka. Ale pointa je, že Rusové odvádějí lepší práci. Proč o tom tedy nevíme? Protože máme, tohle je obrovská informační operace, kterou vyhrávají Britové a CIA. Cílem tady není jenom přesvědčit. Je těžké přesvědčit Ukrajince, že vyhrávají válku, protože znají pravdu. Oni znají pravdu. Vědí, že tu válku nevyhrávají. Vědí, že prohrávají. Operátoři dronů vědí, že jsou každý den masakrováni. 80 až 100 zkušených ukrajinských operátorů dronů je zabíjeno Rusy. Zabíjeni Rusy, protože Rusové na to přišli. Hrají tu hru lépe než Ukrajinci. Ale to, o co se Ukrajinci snaží, není přesvědčit sami sebe, že vyhrávají. Chtějí přesvědčit Rusy, že nevyhrávají, přesvědčit Rusy, že možná prohrávají. Vytvořit debatu uvnitř Ruska, která by mohla vést k problémům pro Vladimíra Putina. Všichni teď sází na 20. září, na volby do státní dumy v podstatě, aby vytlačili jednotné Rusko, vytvořili spouštěč nejistoty, viděli kolaps Putinovy popularity, aby nastal moment moskevského Majdanu. A tohle je fantazie, vlhký sen Západu od začátku této války, moment moskevského Majdanu, který by lidi zvedl. Mysleli si, že ho mají, když Prigožin a Wagner začali pochodovat na Moskvu, úplně špatně tu situaci vyhodnotili. Putin není slabý, ale Západ věří, že je slabý. To, co teďka vidíme s celou tou dronovou kampaní, je obrovské propagandistické cvičení, šíření lží, které se ozývají na sociálních sítích. Rachel, ty to víš. Podívej se teď na X. Podívej se na dominanci algoritmu. Myslím tím, že mi Richard Woodruff říká, jak jsou ty zatracené drony skvělé. Richarde, jsi mrtvý muž na pochodu. Dlouho už nepřežiješ, protože tě loví. Víš, jak to myslím. Protože jsi operátor dronů, stavíš drony. Lindsey Graham, ať mu Bůh žehná, ať odpočívá v pokoji, nebo jak se to říká. Máma říkala, nikdy nemluv zle o mrtvých. Ale Lindsey Graham jel do Kyjeva, procházel se po továrně na drony a vysílal fotky. Hej, podívejte se na mě, jak držím velký péro. Teda, jak držím velký dron? Bum, mrtvý. Neříkám, že tohle ho zabilo. Říkám, že Lindsey Graham hloupě přivedl Rusy na to místo, protože Rusové mají AI generované věci. Dívají se na každý obrázek. Nechci prozrazovat všechno, ale sakra, každý ví, co se děje. Když stavíte, pokud jste Ukrajinci, jste hloupí, jako jsou teď, protože se to musíte teprve naučit. Rusové jsou chytří, poučili se ze svých chyb. Je důvod, proč mi nebylo dovoleno navštívit Rubikon. A ten důvod je, že Rusové se těžce poučili, že když naposledy někoho pustili do Rubikonu, lidé tam skutečně fotili. A pak ukrajinská AI řekla, aha, víme, kde je Rubikon. A začali na něj vysílat drony. A Rusové na to, ne, na to kašleme. Takže Scott Ritter říká, opravdu chci navštívit Rubikon. Oni na to, máme tě rádi, Scotte, důvěřujeme ti. Ale ne, nepustíme tě nikam blízko, protože Ukrajinci sledují. Nenecháme tě jim pomáhat. Kdykoliv se postaví nějaké zařízení, přijdou západní investoři. Ukrajinská výstavba a oni fotí. A ty fotky dávají na internet. Pro tebe a pro mě, protože nehledáme nějaké zapadlé staveniště spojené s prodejnami nábytku, protože takhle to tam začalo, nám je to jedno.

0: jedno, že v rohu je jedinečné uspořádání dveří, které je unikátní pro tu budovu nebo pro několik podobných budov. Ale AI to zajímá. AI si toho všimla. A teď vystoupí Lindsey Graham. No, v pozadí je nějaká AI. Je tam malý stín dveří s červenou věcí a AI řekne, víme, kde to místo je. A ve chvíli, kdy Rusové zjistí, kde to je, odpálí Iskandery a bum, všechno je zničeno. Tohle je realita dnešní Ukrajiny. Nemohou nic udělat, aniž by je Rusové nezlikvidovali. A Rusové neudělají jen tak bum. FP1, 60 kg vysoce výbušné látky, bum. Rusové přijdou a udělají bum, bum, bum, jste mrtví. A tohle se děje každý den. Ukrajinci jsou vymazáváni z povrchu země, takže je to závod s časem. A právě teď je otázka, že na západě panuje přesvědčení, že je Vladimír Putin zranitelný, že existuje šance a oni to chápou. Víte znovu, jak k tomu vlastně docházejí? No, sledují lidi jako Ksenia Sobčak, velmi známou Rusku, která se mnou dělala rozhovor, ale je velmi liberální a odráží segment ruské společnosti, který je závislý na západu, věří v západ a chce být jeho součástí. Nosí Chanel, nosí, víte, Gucci a no cokoliv dalšího. Vy se v tom vyznáte lépe než já. Nechci si z vás dělat legraci, ale o těchto věcech nic nevím. Věří, že západ je nějakým způsobem nadřazený Rusku. Nikdy nepřijali Rusko jako samostatnou civilizaci, což je něco, co Vladimír Putin za 26 let obnovy Ruska vštípil. Západ jim naslouchá. Je to jako samopropagující mytologie. Západ tvrdí, že Rusko je slabé a Rusové sami říkají, že jsou slabí. A my na to, vidíte, sami to říkají, můžeme je využít. Nemáme rádi Putina. Putin je slabý. Myslíme si, že můžeme Putina zlomit. Okamžik moskevského Majdanu. Jdeme na to. A všichni do toho skočí, protože je to jediná možnost, která jim zbývá, Rachel. Prohrávají na bojišti. Nedokážou porazit Rusy. Nevyhrávají dronovou válku. Věř mi v tomhle. Právě jsem odtamtud přijal. Byl jsem k tobě upřímný. Řekl jsem ti, že je to těžký. Nepředstírám, že Ukrajinci nedělají dobrou práci. Dělají zatraceně dobrou práci. Ruští vojáci, se kterými jsem mluvil, měli o svých ukrajinských protějšcích jen to nejvyšší mínění, protože vědí, že když udělají chybu, zemřou. To je realita. Je to teď opravdu, opravdu těžká válka, ale Rusové vítězí. V ruské armádě není žádná panika. Ani mezi ruskými civilisty není žádná panika. Civilisté z Donbasu patří k nejtvrdším lidem, jaké kdy v životě potkáte. To nejsou lidé, kteří jsou ve válce od roku 2022. Válčí od roku 2014, kdy je ukrajinská vláda napadala a nazývala teroristy s tím, že jejich děti budou žít ve sklepech. V donbaském obchodě jsem si koupil tričko s nápisem Zrození pod palbou. Moje ruština je sice špatná, ale to tričko přesně symbolizuje jejich bojového ducha. Byli zrozeni pod palbou. Pochopte, že tohle takhle žijí už od roku 2014, teď je rok 2016. Dobře, to je jednoduchá matematika, 12 let. Pokud vám bylo v roce 2014 10 let, dnes je vám 26. Jediné, co znáte, je válka. Jediné, co znáte, je tohle. A oni to nevzdávají, Rachel. Neutíkají. Neradí to vzdát ani dělat kompromisy. Ksenia Sobčaková mluví o kompromisu. Ruské matky podle ní nechtějí posílat syny umírat do války. Ale v části rozhovoru, kterou hned vystřihla, jsem se jí zeptal. Ptal jsem se, za kterou část Ruska byste zemřela? Co je pro vás to pravé Rusko? O Donbasu si to nemyslíte, ale víte, kdo ano? Lidé, kteří žijí v Donbasu, věří, že jsou Rusové. Vědí, že jsou Rusové. A jsou ochotní zemřít za to, kým jsou. A umírají. Obětují se. Nevzdávají se. Nikdy se nevzdají. A naprostá většina Ruska si myslí to též. A proto matky v Tveru, matky v Buriatské republice, matky ve Vladivostoku, matky všude řeknou, moji synové, moji manželé, moji bratři, moji strýcové půjdou do této války a vydrží až do konce, dokud tato válka nebude vyhrána. To nepochopíme, pokud tam nepojedeme. Pokud zůstaneme tady ve Spojených státech, budeme krmeni propagandistickými nesmysly, které na nás chrlí hlavní média, sociální sítě a podobně. Jeďte do Ruska a podívejte se na Rusy. Víte, přijďte a podívejte se. Podívejte se na tuto realitu vlastníma očima. A když to uděláte, pochopíte, že všechno, co vám Západ říká, je lež. To ale neznamená, že to není těžké. Jsou tam fronty na benzín? Ano, jsou tam fronty na benzín. Je tam přídělový systém? Samozřejmě, že je. Jsou lidé naštvaní? Kdo by nebyl? Nebyli byste naštvaní, kdybyste museli stát frontu na benzín. Ale znamená to, že to vzdáte? Kašlu na Texas. Mám s Texasem hotovo. Utíkám z Texasu. Proč? Protože je to těžký. No naposledy, co jsem viděl, Texas vznikl z těžkých zkušeností, Alamo, víte, Goliat. Myslím, že bychom mohli pokračovat dál a dál, víte, San Jacinto. Texas vznikl z těžkých zkušeností. Je to ještě víc z těžkých zkušeností, z těch nejtěžších možných. Velká vlastenecká válka, 27 milionů mrtvých. A myslíte si, že ruský národ se té historie vzdá? Nevzdá. Proto tak tvrdě bojují za zachování své historie. Rusové nedovolí, aby někdo přepisoval ruské dějiny. To je uráží. Proč? Protože je to zásadní. Ruská historie je pro Rusko to, co je americká ústava pro Ameriku. Bojovali bychom proti komukoliv, kdo by se snažil ústavu svévolně měnit, protože to nás definuje. Ruská historie definuje Rusko, nedovolí, aby tam někdo přišel. A přepsal jejich historii. A přesto přesně to kolektivní Západ právě teď dělá. Máte tu NATO, máte Evropu, máte lidi ve Spojených státech, kteří věří, že můžeme vytvořit dojem ruské slabosti. Věříme, že existuje okno příležitosti, kdy se ruský národ vzdá všeho, za čím stojí, a svrhne Vladimíra Putina, jen proto, že jsme vypustili nějaké AI poháněné četovací roboty, kteří mají webové, víte, Telegram a X kanály, které propaguje Elon Musk a další. Myslím tím, že Elon Musk tady hraje velmi nebezpečnou hru. Tvrdí, že věří ve svobodu slova, ale manipuluje s ní tím, že zahlcuje prostor lidmi, kteří lžou, prostě přímo lžou. A když tyto lži zpochybníte, jste potlačeni. Teď mi sice můj exekon ještě nezavřeli, ale řeknu vám rovnou, že jsem omezován. Asi z 90%, protože nechtějí, aby se tato zpráva dostala ven. Je mi tě líto, protože vím, že potřebuješ, aby tvá videa byla úspěšná. Bohužel, když mě pozveš, pravděpodobně ti také omezí video, protože tohle je zpráva, kterou nikdo nemá slyšet. Ale je to pravda. Celá pravda a nic než pravda. Tak mi pomáhej Bůh.
1: Přesně tak. A jsem rád, že to zmiňuješ, protože jsem si právě před začátkem tohoto rozhovoru uvědomil, že už na X nevidím zdaleka tolik tvých příspěvků jako dřív. Trochu tam změnili algoritmus a teď jsme v situaci, kdy musíš vyhledávat lidi, který aktivně sleduješ. Takže je dobré to mít na paměti, zvlášť pro lidi, kteří dostávají příliš mnoho informací z hlavních médií. Přemýšlíte, kam se poděli někteří z těchto nezávislých novinářů a tvůrců? A lidé jako vy, kteří skutečně jedou do Ruska, aby to viděli na vlastní oči, aby mluvili s lidmi přímo na místě. Vím, že odvádíte spoustu cenné práce a opravdu si vážím toho, že jste si dnes udělal čas a připojil se ke mně, abyste rozebral nejnovější události a podělil se zde o některé své postřehy. Scott Ritter, bývalý zbrojní inspektor OSN a zpravodajec americké námořní pěchoty. Určitě se podívejte na jeho práci na scottritter.substack.com, kde si ji můžete nechat posílat přímo na e-mail.
2: Tak. Naservírováno, převázáno mašlí. Žádná propaganda. Prostě logické úvahy o tom, o čem se tady celou dobu vlastně bavíme. To je přesně toto. To. Potom přijde nějaký idiot a začne vykládat nějaké nesmysly, absolutní nesmysly o nějakých záležitostech. Ale lidi tomu mají věřit. Ale takhle to je. Samozřejmě, že to v Rusku není jednoduché. Ale kdy to mělo Rusko jednoduché? Jak to vypadalo ve velké vlastenecké válce? Jako kdyby si někdo byl ochotný uvědomit, že ruská duše funguje tak, že čím hůř, tím větší intenzita, tím větší víra, tím větší oddanost, tím větší nasazení. Když ve velké vlastenecké válce rozmontovali obrovské množství různých fabrik, posunuli je za Ural a v těch strašných podmínkách vyráběli zbraně, protože jinak by to neměli kde vyrábět, protože část Ruska už ovládal Wehrmacht a museli ho zastavit. Mě by zajímalo, že aby někdo řekl jeden národ, který by toto byl ochotný podstoupit. Jeden národ, kde ženy, děti, starci, protože chlapi byli na frontě, ženy, děti, starci, nebudou se bavit o ztrátě komfortu. V naprosto otřesných podmínkách, hladový, vymrzlý, na hraně přežití, montovali, vyráběli a dodávali zbraně těm svým chlapům na tu frontu, aby tu hydru, která je ohrožovala a chtěla je zlikvidovat, aby tu hydru zastavili. A zastavili. A to neměli, řeknu, tak luxusní náskok, který vytvořil Vladimír Putin tím, že se nenechal vehnat do situace politicky, že by nasadil vojenskou sílu příliš pozdě. Co se týká Hormuzu a co se týká těchto věcí. Tady Scott Ritter trošku bych řekl, že zakulhal, jo? Ano. Trošku zafandil Donaldu Trumpovi v těch záležitostech, kdy jako kdyby ekonomicky. A já jsem předtím vlastně tady uváděl, že pokud chtěl získat nějaké ekonomické výhody k řešení krize, která v podstatě v té Americe je neskutečná. Tam se potkali neskutečné věci na konci ekonomického cyklu. Jsou už jenom peníze a dluhy. Není žádná, de facto skoro žádná výroba, kromě zbrojní výroby. Nejsou ale suroviny, nejsou zdroje. To je problém, nemají čipy. To je problém. Proč asi se snaží vydat nařízení, že kdo bude mluvit o tom, že Amerika nemá rakety, ten půjde do vězení. No, protože to je pravda prostě. Opravdě se nikdy nesmí přeci mluvit. Kdyby měli ty rakety, no, tak ať si o tom každý říká, co chce. Ne? A to je to, že oni je nemají. Je to patová situace pro Ameriku, kdy za velice nepříjemných a tragických a fatálních okolností ztrácí svoji dominanci nad světem. Konečně, řeknu. A to jenom proto, že ten problém sami vynutili tím, jak se chovali ke zbytku světa. Pochopitelně je to o celém kolektivním západu. Jak se chovali ke zbytku světa, tak momentálně sklízejí. Oni si mysleli, že nebude, kdo by jim vystavil účet totiž. Oni si mysleli, že v tom chaosu, zmatku a zmaru, který vyvolají po celé planetě, nebude nikdo tak silný, aby jim šel vystavit účet. Ale on se našel. Jsou to země BRICSu právě. A je to, a vojensky jsou to právě ty čtyři země, které budou čistit svět od nacismu a satanismu. Rusko, Bělorusko, KLDR a Čína. To, že Irán by mohl ztratit podporu Číny a Ruska. Tady je potřeba ještě vzít potaz a v úvahu, že to není o tom, jestli ano, země BRICSu potřebují stabilitu ve světě. Jenomže je to právě Amerika a kolektivní západ, který intenzivně pracují na té nestabilitě. A protože to nejde opravit, tak se to musí zničit, uříznout a zadupat do země. Protože riziko je obrovské, riziko je velké. Takže tady bych trošku Scotta Rittera ne opravil, ale doplnil. On nechtěl být až tak odvážný, aby ještě propojil tyhle věci. A žádný Ježíš Kristus nikomu, prosím vás, nepomůže. Tady se hraje úplně něco jiného, tady se hraje jiná hra. Tady přeci máme vzestupné záležitosti, je to ukončení veškerých válečných sporů, je to očista od dravců, zničení těch parazitů, kteří si dali za cíl zničit lidstvo jako takové. No tak to pozor, tak to teda karta se obrátila. Na duchovní úrovni je to celé rozhodnuté. Je to stejné, jako když proběhla ta, řeknu, magická bitva, ve které zvítězil Stalin, Rusko, Sověti. A pak už jenom následovala porážka nacistů. Takže Vladimír Putin nebude váhat využít pozici, ve které je, společně se svými spojenci, aby tady zase nechali kvasit pro nějakou třetí, čtvrtou generaci nějaký nácky a satanisty, aby se opět mohli zmocnit světa. No tak to ne teda. Tentokrát to bude jiná káva, která se bude vařit a podávat. To nebude jaltská konference, to nebude o zaprodancích, kteří nejdřív všechno spustili, zafinancovali, provedli a potom se chtěli dostat mezi a dostali se mezi osvobozující, mezi vítězné mocnosti. Tak, aby mohli ukrýt ty, kteří splodili, vypracovali je do pozice, pracovali pro jejich imperiální zájmy. Ty fašouny, kteří vedli třetí říši. Takže, sorry, to už nebude. Reich nebude. No, chce, nechce, ať se jim to líbí nebo ne, dostanou, co si zasloužejí. Bude to mít pochopitelně ještě nějaký průběh. Vidíme to tak, že jaksi založený klub těch, kteří mají bohatnout na krvi a zoufalství válčících a napadaných, ať už jsou to Izrael nebo USA, tak Donald Trump si z toho udělal jakousi lobbystickou poradnu pro nejužší kruh investorů, který mu má zaručit, že bude bohatnout on a spolu s ním mohou bohatnout další a musí si ale zaplatit členství v klubu. Kam se hrabe Epstein a další, tak tady to bez okolku. Jo, a propo, součást operace bude zahrnovat taky výstupy z Epsteinových spisů. Operace bude zahrnovat pochopitelně celosvětový obchod s dětmi, s adrenochromem, obchod s lidským masem. To je mezi satanisty velice oblíbená záležitost. Já mám tady malý článek. Malý, ale strašný článek. Jo. Pochopitelně, že jo. Máme tady kauzy, jako je nehoda Filipa Turka a tak dále. To nechme stranou, protože tam ještě nemáme rozhodnutí. Jsem zvědavý, jak na to budou reagovat ti zoufalci, kteří vždycky všechno zpochybňují. Máme tady prolhanýho prezidenta. Máme tady čím dál tím ve větších kauzách se zmítající opozici. Prostě máme tady docela brutálně vyvíjející se situaci v usvědčování těch šmejdů v těch všech záležitostech. Šmejdů, kteří by rádi někomu tady ještě vysvětlili, jak to má dělat. Jo. No, to asi těžko. Mám tady totiž článek, a teď nevím přesně kde. Haha. O kapslích s lidským masem. To si můžete koupit normálně kapsule, takové ty, jak jsou lajky a různé takové to záležitosti. Tak se v kapslích prodává i lidské maso. Když bez toho nemůžete, sušené, pochopitelně. Když bez toho nemůžete bejt, no tak kde to máte si obstarat? Chudinky malý. No. Bohužel na to tyko nějak nemůžu narazit, možná asi líp. To byl ten rozhovor. Legendární rozhovor z roku 2022, tady to mám. Kapsle s lidským masem byly objeveny v Jižní Koreji. Byly objeveny a zabaleny tisíce kapslí obsahujících práškové maso z těl zemřelých kojenců. To je současný svět. bude zúčtováno o chemických a biologických zbraních. Všecko je zdokumentované. Bude účtováno o genocídě páchané nejenom náckama a satanama, satanistama na Ukrajině, ale v Africe. Bude pochopitelně do toho spadat vyúčtování a zúčtování s tou vojenskou agenturní kauzou COVID. To bude všecko jako jeden balíček toho, co tady ty šmejdi na nás připravili. No ale my se budeme muset loučit, protože Helenka už je připravená, no a já pochopitelně pustím písničku a po písničce už vás předám do její péče. Takže pátek, hovory při víně, pomalu končí, Petr Václav se s vámi bude loučit a vy pochopitelně máte šanci o tom všem přemýšlet, také si to dohledat a nějakým způsobem to přechroupat. Mějte se krásně, užívejte sluníčka, užívejte léta a brzy zase naslyšenou. Loučí se s vámi od mikrofonu tady ze studia Midgard v pátek 7. srpna 2026, jak jinak než Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám ve studiu VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace, proto předávám slovo Vítku.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kterým jsme se ještě neomrzli, stejně tak čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jste k nám opět připojili jako každý pátek a že vás je pořád víc a víc. Vidím to v rámci statistik poslechu, ať na našich podcastech, případně archivu Svobodného vysílače, anebo hlavně tedy na kanále Odyssey, kde vás přibývá stále více, sice ne úplně strmně, ale ta řada je exponenciálně daleko vyšší, třeba než před půl rokem, takže jsem tomu rád, jsme tomu velmi rádi a proto budeme rádi, když s námi zůstanete i další pátky, další měsíce a roky, budeme postupně naše řady rozšiřovat. Takže já vás všechny zdravím. Písnička, jak řekla Helenka, sice celá nezazněla nebo nedozněla, ale za to VK celý jistě dozní a určitě nejen on za to bude velmi rád. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
3: Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva. No a samozřejmě všechny naše čtenáře a posluchače, kteří se určitě těšili, že jo, v těch krásných chladných dnech minulých, které procházely Evropou, že jo, lidé brali zimníky, protože že jo, si říkali, takovéhle teplo tomu jednomu úplně přeskočí, že jo, lidé zalézali do sklepů, že jo, a pustili si klimatizace a všechno tohleto a potom si na sebe prostě brali různé prostě pulovry a tak dále a tak dále. To znamená, že extrémní počasí asi ovlivňuje úplně všechny, ale doufám teda, že my zase tak úplně extrémní nebudeme, i když veselé to zase nebude. Já vám teda přeju krásný poslech a Vítek přinese první téma.
2: Zelenský zešílel a shromážděným ukrajinským diplomatům v Kyjevě nařídil provádět špionáž a společenskou subverzi v zemích, kde jsou diplomaticky akreditováni. Trump mu totiž sdělil, že USA žádné patrioty na Ukrajinu nedodají. Zelenský na bezpečnostní radě vyjádřil podezření, že nedostatek raket je účelovka. A na Ukrajině, prý v zimě, světe div se, nebude čím svítit a topit. Každopádně fakt je ten, že máme srpen a zima se blíží, když tomu tak počasí nenasvědčuje, jak uvedl VK. A otázka je, co s tím hlavně na Ukrajině, že čí záměry převáží. Myslíš, VK, že to je jeden z Trumpových víkendových rozmarů s těmi patrioty a v pondělí si to už zase rozmyslí a patrioty budou zase dál proudit na Ukrajinu? Nebo o co vlastně jde v tomto?
3: No, je to velmi nepravděpodobné, protože v minulých nebo v uplynulých hodinách vlastně vyplulo na povrch, co stojí za tím, že Trump oznámil minulý týden, když byl Ňuchačenko, tedy Zelenský ve Spojených státech, byl v Bílém domě, tak minulý týden měl jednání s Trumpem, nezaznělo, co tam vlastně zaznělo nebo co mělo zaznít, pouze přišlo ono zvláštní takové prohlášení, že na Ukrajině nebo někde v Evropské unii se budou vyrábět patrioty, ale Trump to v průběhu tohohle týdne nejenom popřel, že o přesunu výroby patriotu to vůbec není tak nějak jako dohodnuté a že to není vůbec jasné, ale co je hlavní, včera ve čtvrtek došlo k oznámení k rozhodnutí Bílého domu, že nedodá Ukrajině žádné rakety do systému Patriot, protože samotné Spojené státy jich mají málo a potřebují je k válce v Perském zálivu. A jak uvedla americká média včera, tak došlo k obrovskému konfliktu a k roztržce mezi Trumpem a ministrem obrany Petem Hexetem. Došlo tam k nějakému křiku, protože Trump si myslel, že Spojené státy mají těchto raket dostatek. A ono se ukázalo, že Spojené státy v uplynulých dnech utrpěly obrovské škody na svých vojenských základnách v Perském zálivu, na které byly prováděné útoky ne ukrajinskými, ale íránskými drony. A drony zkrátka se ukazují jako v podstatě nová forma, nový fenomén vedení budoucích válek, a nejenom budoucích i těch současných, ale především budoucích. A jakékoliv války vypuknou a budou se vést konvenčním stylem, konvenčním způsobem, tak všechny budoucí války se budou odehrávat v pozici a na úrovni dronů.
2: Tak já tě opravím, akorát my za 10 let, až dostaneme ty F-35, tak jedině my budeme válčit konvenčními piloty, jo, za 10 let.
3: Ano, ostatní drony. Ano, ano, ale to není problém jenom frau Černoch, která nakoupila tyhle ty předražené stíhačky, ještě navíc velice poruchové, které mají zase nějakou další odstávku, jak jsem teď zrovna četl. Zkrátka, to není jenom problém České republiky, tohle je problém především velkých zemí Severoatlantické aliance, a hlavně na čele s americkou armádou. Americká armáda, kdyby dneska šla někam bojovat, tak vlastně není vůbec na tenhle ten nový způsob a nový styl boje není připravená. Proto americká armáda se tak moc zajímá o takzvané dosažení výsledků ohledně vývoje dronů na Ukrajině, protože Spojené státy vůbec nic takového nemají, ale co je důležité, že nemají samozřejmě technologická základní na Spojených států je obrovská, oni by mohli mít, ale tam jde o něco jiného. Vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech do značné míry je zkostnatělý a je systémově navázaný na americkou vládní elitu, především na takzvaný Deep State. A zakázky na výrobu zbraní ve Spojených státech jsou nasmlouvány na desítky let, dámy a pánové. Desítky let. Před 20 lety opravdu, okolo roku 2006 se domlouvaly zakázky na výrobu zbraní, které jsou ve Spojených státech vyráběny dneska. To jsou 20-leté smlouvy. A teď by v podstatě mělo dojít k něčemu, že americká armáda řekne, sorry, to, co jsme objednali a nasmlouvali před 20 lety, už teď není relevantní, ty smlouvy rušíme a my potřebujeme, abyste vyráběli něco jiného. Na to neexistuje. To by byly obrovské arbitráže a americká armáda v podstatě je vázaná starými smlouvami, které nemůže bez hrozeb sankcí a arbitráží vůbec vypovědět. To znamená, americká armáda je v obrovské krizi. A ona, když chce vyrobit něco nového, tak ona musí za prvé vyrobit to, co si objednala před 20 lety, což jsou obrovské peníze, ale k tomu musí objednat to, co potřebuje dneska. A kde je problém? Problém není ani v penězích. Vzhledem k tomu, že americký dolar je stále pořád, i když méně a méně, ale stále ještě pořád krytý petrodolarem a jednotlivými takzvanými úvěrovými dolarovými úložkami u Fedu, to znamená, kdokoliv dneska si chce koupit ropu, musí nakoupit americké dolary a americké dluhopisy, obojí. Tak díky tomu dolar je stále držený někde na úzdě a není u něho riziko toho, že by se výnosy z dluhopisů začaly nějak propadat, protože ta ropa je tam stále obsazená, je tam stále přítomná, sice stále méně a méně, ale o to nejde. To znamená, není to problém peněz, ale je to problém něčeho jiného. Je to problém výrobních kapacit. Protože můžete nafouknout americký státní rozpočet, konec konců to dělají všechny americké vlády, dělá to každý prezident, Trump nafukuje zbrojní rozpočet v podstatě neustále, ale nejdou nafouknout výrobní kapacity. Ty nafouknout nejdou, protože továrny, které v Americe existují, ty jsou jenom jedny a stavět nové závody, nová výrobní zařízení je velice komplikované. Samozřejmě, že oni se snaží vyrábět a stavět a budovat nové výrobní závody americké zbrojovky, jenže ty to nedělají za své peníze. Ty to dělají vždycky jenom naproti zase nějaké 10 nebo 20 leté smlouvy. A kapacita výroby nějakých zbraní v podstatě v Americe nikdy nebyla 100%. Naposledy, když Spojené státy chtěly využít nějakou obrovskou nárazovou okamžitou kapacitu, tak museli vyhlásit válečný stav a zapojit do výroby zbraní soukromý sektor a soukromé továrny ve Spojených státech. A kdy to tak bylo naposledy? No, bylo to naposledy za druhé světové války. Za druhé světové války naposledy Spojené státy měly dostatečnou výrobní zbrojní kapacitu. Protože 87% americké zbrojní kapacity se nachází v soukromém civilním sektoru ve Spojených státech. V soukromém civilním sektoru. Jinými slovy, pokud Spojené státy nebudou ve válce, oni nemohou mobilizovat svoji výrobní infrastrukturu. A pozor, možná už teď chápete, proč ještě donedávna u Trumpa ne, ale řekněme u Neokonu, byla taková velká snaha o zatažení ještě i tehdy za Bidenovy vlády Spojené státy do nějakého konfliktu, do nějaké války, do něčeho. A když to nebude válka s Ruskem, tak to bude válka třeba s nějakou jinou zemí. To znamená, takzvaná mobilizace výrobních rezerv ve Spojených státech by byla možná opravdu jenom s takzvaným zrekvírováním výrobních kapacit soukromých továren, soukromých podniků. A na tohleto Spojené státy zkrátka teď momentálně nemají ani žádný právní rámec. To znamená, Spojené státy mohou vyrábět zbraně pouze takovým způsobem, ty, které zrovna teď momentálně potřebují, u soukromých firem, které mají nějaké určité kapacity a musí na to vyčlenit peníze, o kterých třeba před 2, 3, 5 nebo 10 lety vůbec nevěděli a musí k tomu vedle vyrábět i zbraně, které si objednali někdy před 10, 15 a 20 lety, které jsou dneska naprosto nepoužitelné, jako třeba různé stíhačky F-35, jako třeba různé bombardéry nových generací a tak dále. Zkrátka ty kontrakty a objednávky jsou objednávány na dlouhé, dlouhé roky dopředu, kdy nikdo nevěděl, jak se změní zkrátka proces takzvaného válčení na bojištích moderní fronty. Proto Trump se rozčílil, že mu ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy už mají nedostatek raket protivzdušné obrany Patriot a že zkrátka z toho důvodu na americké základny v oblasti Perského zálivu padají iránské drony. Z toho důvodu. No a on se rozčílil, že je to jeho chyba, že nenechal vyrobit dostatek raket pro Patriot a Hegseth mu řekl, že na to jsou zasmluvněné výrobní kapacity a objednávky, které byly uzavírány před 18 lety. To, co se vyrábí dneska, to jsou smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2008. On mu řekl. To znamená 18 let staré smlouvy a větší kapacity výrobce na výrobu raket Patriot nemá. Takže a Trump o tom vůbec nevěděl. Proto Trump oznámil, že na Ukrajinu žádné Patrioty nepošle. Američané nemají ani na obranu svých základen v oblasti Perského zálivu. Mají jich nedostatek. No, tady se ukazuje, že vedení války je v mnoha ohledech na mnoha místech řízeno zkrátka diletanty a to, že ti náčelníci a ti, kteří v podstatě tomu velí, že nejsou informováni o tom, jak moc mohou bojovat a s čím vlastně mohou bojovat, tak většinou ani do poslední chvíle neví, protože jim to nikdo neřekne. A Hegseth to třeba asi taky nevěděl, že jsou na tom takhle špatně. Takže z toho důvodu teď vyplývá, že celá Ukrajina a hlavně teda velká města, jako je Kyjev, jsou bez jakékoliv protivzdušné obrany. Protivzdušné rakety teď nemají ani Spojené státy, ani Evropa. Protože Evropa to, co dodala Ukrajině, to je dávno pryč a ani v Evropě se ty výrobní zakázky na rakety neodehrávají na jiných základech než v Spojených státech. Znovu jsou to zakázky s omezenou výrobní kapacitou, kontraktované na 10 let dopředu a podobně. To znamená, před 10 lety, někdy v roce 2016, si armády evropských zemí objednaly, že do 10 let odeberou od výrobních podniků tolik a tolik protivzdušných raket a tím na tu dobu těch 10 let ty zbrojovky vyčlenily kapacity a žádné jiné vyčleněné kapacity zkrátka nejsou. Jediná věc, která by mohla tuhletu limitaci, výrobní limitaci změnit, to znamená posílit, aby najednou byl dostatek výrobních kapacit, by bylo zrekvírování soukromých výrobních podniků v celém kolektivním západu. Zrekvírování, a to slovo zrekvírování je velice důležité. Proč, z jakého důvodu? Na rozdíl od Spojených států, ostatní země, například Evropská unie, si nemůže dovolit nafukovat své rozpočty stejně, jako to dělá americká armáda, která má nafukování zajištěné petrodolarem. Evropská unie žádný petrodolar ani euro, ani nějaký euro ropný produkt finančního charakteru nemá. A výroba v soukromých zbrojovkách v Evropě by stála obrovské peníze, protože výroba se řídí poptávkou a nabídkou. A vy, pokud chcete vést válku, jakoukoliv válku za rozumné peníze a nechcete zbankrotovat, tak první věc je, že válečná výroba pro vás musí být dostatečně levná. A toho jde dosáhnout jedině s rekvírováním výrobních zdrojů na základě vyhlášení válečného stavu v Evropě. Proto ty kurvy, proto ty svině, já se omlouvám za tady ten slovník, ale proto ty bestie v Bruselu, ty eurobestie, z tohoto důvodu chtějí zatáhnout Evropskou unii po právní stránce do válečného stavu s Ruskou federací, aniž by třeba potřebovali úplně horký konflikt. Musíme si to znovu vysvětlit. Oni potřebují zrekvírovat výrobní podniky v Evropské unii. Mluví se o tom všude, teď mezi majiteli podniku tady v Německu je to aktuální téma, že zbrojní výroba Evropská unie nedokáže utáhnout se současnými penězi velkou zbrojní výrobu, protože výroba kvůli tomu, že se celá Evropa odřízla od ruských surovinových zdrojů, tak válečná výroba je obrovsky drahá. Obrovsky. A pokud chce německá vláda transformovat část tady německých podniků na zbrojní výrobu, víte, že německá vláda vstoupila do jednání s Volkswagenem, že v Porúří část podniku, kde bude ukončena výroba automobilů, bude převedena na výrobu obrněných vozů Rheinmetall, tam začne něco vyrábět ve spolupráci s nějakýma izraelskýma firmama, to znamená, chtějí vyrábět zbraně, ale ten problém je samozřejmě v tom, kolik to bude stát. A na tržním principu platí, že čím větší bude objednávka zbraní, jak co se týče tedy snahy o financování konfliktu na Ukrajině, tak i zbrojení tady v Evropě, tak se bude mezi sebou takzvaně třít a bude potřeba vyhledat někde nějaké zdroje, jak to přikrýt. A zbrojit na válku, kterou oni chystají a minimálně oni mluví neustále, že na horizontu roku 2030, že Rusko už zaútočí, Rusko zaútočí a tak dále, tak oni budou muset do toho roku 2030 nějak mohutně začít zbrojit. Ale oni potřebují, aby to bylo za peníze, které někde napíšou nějací úředníci za tabulkové ceny a aby soukromé podniky byly povinny za tu cenu vyrábět, to znamená za rekvírování. A rekvírung je v podstatě ten hlavní leitmotiv toho, že na jedné straně zlikvidovaný průmysl, který je odpojený od ruských energií, který nedokáže konkurovat Číně, má být uměle navozen do stavu, že musí přijít za vládou a musí nabídnout své výrobní prostory ke zbrojní výrobě. Tohle to je podle mého názoru ten původní úmysl. To znamená navodit krizi v německém průmyslu, což se jim povedlo, odpojit Německo od naprosto všech energetických levných dostupných zdrojů z Ruska, vytvořit tím krizi v mohutném zdejším automobilovém a technologickém průmyslu a donutit majitele krachujících průmyslových podniků jít teď do Berlína za německou vládou a nabídnout své výrobní prostory za nadiktovaných podmínek německé vlády k výrobě zbraní a munice. To je ten leitmotiv. Já jsem o tom hovořil s kolegou, on s tím souhlasí, že tohle to je z největší pravděpodobnosti ten motiv, proč předchozí i současná německá vláda se rozhodla zlikvidovat německý automobilový průmysl. Je to ten leitmotiv. To znamená donutit soukromé firmy, aby ze strachu z toho, že zkrachujou, šly za vládou do Berlína a nabídly své podniky a výrobní závody, původně automobilové, znovu k vojenské výrobě. A vláda, aby si mohla dovolit nadiktovat podmínky. Dobře, my vám tam povolíme zbrojní výrobu, my vám dáme státní zakázky, ale vy budete vyrábět ty zbraně za ceny, které my vám nadiktujeme. Ne, které určí trh, volný trh, ale ty, které vám nadiktujeme my. A tohle to se teď začíná tady realizovat. To je ten hlavní leitmotiv. Co je důležité, že jak se na to v podstatě díváme, tak tohle to by nikdy nebylo prováděno, kdyby oni nechtěli si střihnout válku v Evropě, velkou válku s Ruskem na horizontu roku 2030. Protože to, co provádí současná a prováděla i minulá německá vláda, je transformace německé ekonomiky na zbrojní průmysl. Nucená, vynucená. To znamená, přivedete své podniky do krize, do naprosté akutní krize, vaše výrobky nejsou konkurenceschopné, dostaneme vás takzvaně na kolena, abyste za náma přišli a nabídli své výrobní prostory a výrobní kapacity pro transformaci na zbrojní výrobu za našich podmínek. To znamená za našich státních podmínek, které my vám, soukromým firmám, nadiktujeme, aniž bychom vás museli rekvírovat. To by nebylo oblíbené, to by byl velký křik. Oni to nechtějí takhle udělat. Proto oni to udělali jinak. Oni přivedou celý německý průmysl na kolena, aby soukromé továrny, soukromé strojírenské podniky, aby byly ochotny transformovat svoji výrobu na zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek vládou v Berlíně. Ve Spojených státech to takhle daleko ještě není. Tam soukromé podniky nejsou tak zlikvidované jako tady v Evropě. Tam nejsou soukromí majitelé nuceni anebo dotlačeni americkou vládou takhle úplně do kouta, aby soukromí majitelé amerických továren byli nuceni jít za americkou vládu a prosit je o zbrojní výrobu za podmínek nadiktovaných vládou ve Washingtonu. Tak daleko to tam není. A proto Spojené státy nemají ten manévrovací prostor, který teď má Evropská unie a ti euronáckové, kteří jsou v Bruselu. Oni to mají dobře vymyšlené, konec konců ten proces řízení v Bruselu je řízený z Londýna, to znamená, to je systém, který je sionistický, o tohle se starají sionističtí, proto dosadili do centra řízení dvě naprosto neschopné krávy, a to říkám

s naprostým přesvědčením, protože něco tak tupého, jako je Lejenová a Kalašová, svět neviděl. Takové dvě krávy opravdu svět neviděl. Jedna je úplně tupá, neschopná, druhá je navíc podle všeho imbecilní, protože ona ani neví vůbec, z jakého prostředí pochází. Ona zapomněla na svůj rodinný původ, ona zapomněla na to, kdo to byl její dědeček a tak dále a tak dále. To znamená, oni je vybrali do těch pozicí, ve kterých jsou z jednoho jediného důvodu, ve svých rodinách svých předků mají bývalé nácky z doby druhé světové války. To znamená, je to naprosto logické, celá Evropská unie je založena na základech Třetí říše, na základech takzvaných nacistů, kteří se transformovali po roce 45. To je známá teorie, nebo známý fakt, ale tím, že byly delegováni a delegovány dvě diletantky do vedení Evropské unie, tak díky tomu může Londýn dělat s Evropskou unií naprosto cokoliv. Nemluvím o Londýně jako o té vládě, která tam je, ale mluvím samozřejmě o londýnských kancelářích. Mohou si v podstatě manipulovat celou Evropskou unii skrze kádrovčiky, které mají dosazené do Bruselu. To znamená, ta neschopnost je, nebo programovaná neschopnost, protože obě tyhle ty dvě doslova naprosto neschopné krávy byly dosazeny do řídících funkcí právě kvůli tomu, aby byly lehce ovladatelné, aby dělali ty procesy, které dostanou na papír, aby nepřemýšleli vlastní hlavou, aby dělali to, co jim je dáno na papír. To znamená něco podobného, jako jsou různí rozvědčíci, kteří mají přítele na telefonu, případně přítele v kanceláři vedle, kteří jim píšou proslovy, projevy, posílají je různě po světě s kameramanama, dělají fotečky, že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, tohle to není jenom problém Evropské unie, to je problém politiků a různých prezidentů a tak dále, a tak dále. Ale co je důležité, že Evropa zkrátka je připravena na zrekvírování výrobních závodů, civilních výrobních závodů daleko lépe než Spojené státy. A to zrekvírování v Evropě bude probíhat tak, aby to nebyl ten oficiální rekvírung, ale aby to bylo tak, že ty soukromé civilní podniky nebudou mít nic jiného, nebudou mít jinou možnost, než jít za státem a nebo za Evropskou unii a nabídnout své výrobní kapacity pro vojenskou výrobu za podmínek nadiktovaných Bruselem. Tohle to je ten hlavní leitmotiv. To znamená něco, co je v podstatě tady už realizováno vládou v Berlíně, tak oni chtějí povýšit na celou Evropskou unii, že ten model se okopíruje z Německa a bude rozšířený na celou Evropskou unii. Proto se dívejte, jak jednotlivé podniky, které krachují v Evropě, se transformují na vojenskou výrobu a ty, které se nedokážou nějak efektivně transformovat, tak odchází z Evropy pryč. Přesouvají výrobu třeba do Indie, jako například brněnský Zetor. To je jeden z příkladů z posledních týdnů. Zetor odešel z výrobu z území České republiky. Jednoduše. To znamená, vy buď odejdete pryč, anebo svoji výrobu nabídnete pro zbrojní účely vládě v hlavním městě, anebo eurovládě v Bruselu. Takhle je to nastavené. Spojené státy tuto tu možnost rekvírování nemají. Tam zkrátka, pokud budou chtít navýšit jakoukoliv výrobu čehokoliv, tak budou muset znovu nafouknout americký zbrojní rozpočet, znovu opřený o americký dluhopis a petrodolar. A v nějaké chvíli zkrátka to pumpování a nafukování toho dolaru přestane fungovat, protože tím, jak se

0: Samozřejmě, nejvíce ohrožuje právě pozici petrodolaru. Tam nejde jenom o nějaké americké zájmy, typu jestli tam bude nějaká americká základna, nebo tam nebude, nebo bude vybombardovaná iránskými drony, o to vůbec nejde. Tam vůbec nejde o americkou základnu, tam nejde dokonce ani o americkou přítomnost, tam vůbec žádný Američan ani být nebude, nebo ani být nemusí. Tam jde o uchování pozice petrodolaru. O to tam jde celou dobu od začátku. Protože pokud Irán tam začne posilovat a zasilovat, no tak první, co udělá, je, že zaútočí na americký petrodolar. Bude se snažit ovlivňovat trh s ropou, bude se snažit posilovat obchod bez amerického dolaru a tak dále a tak dále. Takže je to komplikované, je to s velkými rozsahy a přesahy. Takhle bych teda na to reagoval. No a máme 20.30, Vítku, Helenka by tam dala jednu písničku na předěl a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Fajn, máme takový předěl, Helenka to zajistí, ošéfuje a pak budeme pokračovat dál, Helenko.
2: Ano, bude to písnička na přání. Mnozí píší, abych vybrala písničku a tou zavzpomínala na Karla Gotta. Vybrala jsem tedy hit z 80. let. Kdo by to byl řekl, že bude aktuální i po letech a teď dokonce víc než jindy. Takže Karel Gott, Žít. Tolik Karel Gott a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku, PK.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, takže mi pokračuje v dalším tématu. Uprchlík v Ceutě se přiznal, že utekl z Maroka kvůli policii a možnému obvinění z vraždy své kamarádky. Pracovnice migračního centra v Ceutě potvrdila, že většina migrantů ve městě pochází ze subsaharské Afriky, ale rovněž z Bangladéše a z Jemenu. A mezitím bývalý český ministr pro evropské záležitosti prohlásil, že Evropa potřebuje uprchlíky pro trh práce. Tenhle tok se musel ale připovat dlouhé měsíc předtím, že to není v podstatě nějaká, řekněme, měsíční událost, nicméně těch pracovníků si myslím, že tady máme my dost asi z jiné strany než z jihu, řekněme, z jiné světové strany než z jihu. Nicméně to se pomátl tento náš v úzovkách, který je český ministr. To je neuvěřitelné.
0: Ne, prosím vás, znovu to platí to samé, co jsem říkal v podstatě o Lejonové a Kalašové. Tohle to platí v podstatě o všech takzvaných Evropčicích. Evropčiky jsou v podstatě mluvící hlavy, jejichž úkolem je v podstatě nedisponovat konceptuální gramotností a vykonávat zadané úkoly a opakovat jako mluvící hlavy určité narrativy, které je nutné opakovat. To znamená, potřebujeme migranty z Afriky, aby zaplnili neobsazená pracovní místa v Evropě a v evropských zemích. Potřebujeme migranty z Afriky a tak dále. Přesto a přitom tohle to je dávno už vyvrácené, je to vyvrácené ze statistik tady z Německa, je to vyvrácené ve všech evropských zemích. Migranti z afrických a asijských zemí, a tedy asijských mluvíme tady o Blízkém východu, tedy arabské země, pokud takhle mluvíme tedy o černoších z Afriky a o Arabech, tak když přijdou do Evropy, tak oni na těchto těch těžkých a neobsazených a nezajímavých pozicích, na kterých Evropané nechtějí pracovat, oni nepracují, oni zůstávají na dávkách, to znamená všichni těhleti bývalí ministři a různě ti europoslanci a tak dále, oni zkrátka mají roli takzvaných mluvících hlav. A mluvící hlava nemá za úkol přemýšlet. Mluvící hlava má za úkol opakovat to, co má napsáno na papíru. Znamená, mluvící hlava má opakovat ten neuvěřitelný a ten několikanásobně už mnohokrát vyvrácený narrativ o tom, že migranti z Afriky a z arabských zemí vyřeší krizi například ve zdravotnictví. To znamená, že problémy, že jo, se zdravotníma sestrama, s lékařema, s inženýrama, je nedostatek inženýrů ve strojírenství v celé Evropě.

0: To znamená, to jsou všechno profese, kde se vyžaduje vysoké vzdělání. Copak ti migranti mají vysoké vzdělání? A kde je problém? Proč jsou tam místa neobsazená? No, protože nejsou dostatečně finančně ohodnocena. A ono nejde jenom o tady ta místa jako ve zdravotnictví a podobně. Tady mluvíme o opravdu těžkých profesích, například ve strojírenství, například v metalurgii. To znamená, potřebujeme lidi do slévárny. Že jo? Těžká práce v obrovském žáru, výhni, velmi těžká. Potřebujeme lidi na manipulaci s takzvaným sprašem. To znamená, že jo, výroba koksu. To jsou strašné práce na zdraví, úplně šílené, nikdo tam nechce pracovat, těžko se tam schánějí lidi na tady ty pracovní pozice, stejně tak se těžko schánějí lidi k těm těžkým pracem ve strojírenství, jako je obor, já nevím, soustružník nebo frézař. Že dneska se je snaha všechno tohleto převádět na CNC výrobní zařízení, to znamená, že jo, stroje, které jsou řízeny počítačem, ale problém je v tom, že se nejedná o autonomní systémy. Ty systémy zase musí obsluhovat člověk, musí je programovat člověk. A dneska ty lidi nejsou. Jenže kde myslíte, že seženete člověka na pozici, aby třeba se nechal nějak zaučit a ani bez výučního listu, tady není ani problém výučního listu nebo maturity ze strojírenství, o tom se vůbec nebavíme, pro boha, tady se bavíme o tom, že ti migranti z Afriky nemají ve většině případů buď dokončenou základní školní docházku, v lepším případě, zdůrazňuji, v lepším nemají dokončenou. V horším případě jsou analfabeti. Nebyli ve škole vůbec a neumí číst ani psát. A co chcete s takovými migrantama dělat? Takže zůstávají na dávkách. Už od toho roku 2015 zůstávají na dávkách. Většina těch migrantů zkrátka nemá potřebné vzdělání, aby dělali na pracovních pozicích, kde prostě vzdělání rozhodně je vyžadováno. A další problém je, že pokud se mluví o pracovních místech, o které nemají Evropané zájem, a která jsou nekvalifikovaná, jakože úplně nekvalifikovaná, tak to jsou práce například v chemickém průmyslu, takzvaná likvidace kalů, a dále se jedná o pracovní pozice v komunálních službách, obrovský nedostatek například čističů kanálu. Celá Evropa má nedostatek lidí pro čištění kanálů, že jo, nikdo to nechce dělat. Platy jsou tam sice zajímavé, ale je to tak špinavá práce, že nikdo to dělat z Evropanů nechce. A teď, jestli si myslíte, že tihleti Arabové a Černoši, že půjdou někam prostě čistit prostě kanalizace a budou za to brát nějaké peníze, které budou vzhledem k tomu, že nemají žádné vzdělání, tak budou jenom o něco málo vyšší, než jsou jejich integrační sociální dávky, tak jestli si myslíte, že oni budou takovouhle práci dělat, jste na omylu. Protože integrační dávky, humanitární dávky, sociální dávky, přídavky na děti, přídavky na bydlení, tohle to všechno, oni když si to spojí dohromady, především když využijí takzvaný institut sloučení rodin, tak oni jsou schopni se dostat na velice zajímavé peníze, které by muž, protože v arabských rodinách chodí do práce jenom muž, respektive muži, pokud jsou dospělí, to znamená synové, ženy jsou v domácnosti v arabských rodinách. Takže pokud jsou tam nějaké děti a je tam jenom ten muž, tak ten muž, i kdyby šel do nějaké opravdu těžké práce, tak on nevydělá tolik peněz, kolik ta rodina dostává na integračních sociálních dávkách. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to, co, o čem hovoří, bývalý ministr pro evropské záležitosti, v tom videu je naprosto mimo. To je úchylné. To není pravda. Znamená, ti migranti z arabských a afrických zemí na tady těch pozicích nikdy pracovat nebudou. Buď proto, že nemůžou, nemají proto vzdělání, anebo proto, že nechtějí, protože je to tak špinavá, těžká práce, že radši budou na těch sociálních dávkách. Takže tohle to se jenom ukazuje, jakým způsobem prostě dneska funguje politika v Evropě. Znamená, máte nějaké mluvící hlavy. A ty mluvící hlavy mají za úkol opakovat nějaký narrativ a za to dostávají zaplaceno a dostávají za to prebendy. A dokážete v podstatě ty politiky vždycky identifikovat. Jakmile vylezou v televizi, okamžitě vidíte, aha, mluvící hlava. Znamená, vytékají z ní a vypadávají z té hlavy prostě nesmysly a naprosté nesmysly a naprosté šílenství. Znamená, je-li plánem transformovat Evropskou unii na čtvrtou říši se všem všudy, je-li plánovaná válka na rok 2030 s Ruskem, tak zkrátka je nutné zahájit mohutnou zbrojní výrobu v Evropě a tu lze zahájit jedině tak, že dojde k mobilizaci výrobních prostředků v Evropě a toho lze dosáhnout jedině tak, že podniky budou uvedeny do takového stavu ekonomické krize, kdy budou nuceny přijmout do svých výrobních struktur zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek Bruselu. Za těchto podmínek nadiktovaných. To znamená, ne, že bude někdo vyrábět nějaké tanky za 100 milionů eur, ale ten tank vyrobí za 8 milionů 200 tisíc. To znamená za nějakou tabulkovou cenu. A ta tabulková cena prostě bude opravdu jenom někde nějaký náklad, který prostě bude uhrazený a ta firma prostě z toho bude mít jenom nějaké minimální marže, aby dokázala být udržena nad vodou a tak podobně a tak podobně. To znamená, víte, tomuhle se říká exploitation, vykořisťování, ale exploitace historicky většinou fungovala tak, že kapitalista vykořisťoval své zaměstnance, že v rámci podniku, to znamená šéfík nahoře, vykořisťoval své zaměstnance. Konec konců, pokud si přečtete Marxův Kapitál, tak tam je to popsané. Jenže ani Marx neviděl do budoucnosti, že jednoho dne, jednoho krásného večera nebo rána tahle ta exploitace bude mít takzvaný institucionalizovaný model, institucionalizovaný charakter a to vykořisťování bude dělat vláda nebo nějaký Eurosojus, který bude nad Evropou a který bude z pozice vlády nebo evropské vlády likvidovat své vlastní podniky a bude je vykořisťovat za účelem, aby měl finančně dostupnou zbrojní výrobu. Znamená, my vás budeme vykořisťovat, my vám dáme minimální platby za výrobu těch zbraní, minimální platby a musíte za to pracovat, za ty minimální platby, protože když nebudete, tak zkrachujete a nebudete mít práci a bude konec, bude šluz. Takže chudák Karel Marx tohleto vůbec netušil, když psal Kapitál, že takzvané vykořisťování zdrojů. On o tom vůbec netušil, že jednoho dne Eurosojus, který bude působit v Evropě, že bude vykořisťovat a bude provádět exploitaci vlastních výrobních podniků, vlastních závodů, vlastního rodinného stříbra, že jo, národního průmyslu, automobilového průmyslu, že najednou budou nějací kádrovčiky v Evropě nahoře dělat politiku, aby evropský průmysl se dostal na kolena a byl nucen po těch kolenou dolézt za evropskou vládou a prosit je o zbrojní zakázky, aby ty podniky nekrachly, aby výroba mohla pokračovat a samozřejmě, aby se doprošovaly zakázek od státu a od jednotlivých armád na vyzbrojení Evropy a evropských armád na přípravu konfliktu s Ruskem na horizontu v roce 2030. Takhle to funguje. To znamená, chudák Marx tohleto vůbec netušil, že exploitace bude probíhat z úrovně státu k ke svým vlastním fabrikám, ke svým vlastním soukromým závodům, které mají civilní výrobu. No ale konec konců tradice má hluboké silné kořeny. Pokud se týká Volkswagenu, tak ten vyráběl zbrojní výrobu už za druhé světové války. Panzerkampfwageny se vyráběly, že jo, v Porúří, v podnicích Volkswagenu, místo aut a místo, že jo, mopedů a tak dále a tak dále. Oni vlastně v podstatě se vrátí jenom ke svým tradicím, navštíví takzvanou síň tradic, že jo, tam se podívají na to, jak to vypadalo tenkrát, no a jenom to opráší a de facto vrátí to do kolejí 30. let minulého století. Adolf Hitler to udělal podobně, když zahájil obrovské zbrojení ve 30. letech, tak nebylo to úplně okopírované od Bruselu, co provádí dneska, ale do značné míry to bylo podobné, protože tehdejší německý průmysl kvůli ekonomické krizi a doznívající krizi, ještě doznívající krizi Výmarské republiky, měl opravdu velké problémy a jedinou možností, jak zachránit německé průmyslové podniky, byla jejich transformace na zbrojní závody pro chystanou druhou světovou válku. To fungovalo. A v podstatě to, co dneska dělá vláda v Berlíně a to, co dělá Evropská komise, je úplně to samé, ale povýšené na mezinárodní a na nadnárodní úroveň. To znamená, někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, to znamená, byl navozený krizový stav, který likviduje evropské podniky a ty podniky v podstatě jsou na kolenou a je připraveno k tomu, aby ty podniky byly transformovány ke zbrojní výrobě, aby sami přilezly za svými vládami a za vládou v Bruselu a požádali o zbrojní výrobu na svoji záchranu. Zkrátka to, co tehdy popisoval Marx, že takhle funguje v soukromých fabrikách v rámci kapitalismu, že zdíraní dělníci po svých kolenách se musí plazit k ředitelovi a prosit ho, aby mohli pracovat za co nejnižší mzdu, jak je to odporné, tak on nevěděl, když sepisoval Kapitál, on nevěděl, že okolo počátku a na přelomu 21. století v době současné krize v Evropě, že tohle to bude povýšeno na obrovský level přímo evropského řízení, že to vykořisťování, ta exploitace bude probíhat přímo z centrály Evropské komise. No, takže takhle bych uzavřel tady to druhé téma. A Vítku, jestli máš nějaké doplňující otázky?
1: Otázku mám i z toho pozice druhé světové války a období předtím. I ten Adolf Hitler věděl, že pokud chce transformovat ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak musí dát těm firmám vydělat, aby z toho měli zisk, protože kapitalisté jedou na zisk. To je v podstatě základ fašismu, že? V podstatě i v rámci toho nacismu, od dola nahoru fašismu, znamená korporát, armáda, vláda a tak dále. Korporace, prostě úplně čirý, řekněme, systém fašismu, alias nacismu, od zdola nahoru. Ale dnes přece je to úplně naopak, že oni vlastně ty firmy, jak říkáš, doženou k tomu, že budou těsně před krachem a budou se i držet jen tak i v rámci té válečné výroby. A já se tě ptám, jestli těm šéfům, těm bosům firem, korporací, víceméně Rheinmetall a tak dál, těm velkým korporacím to za to bude stát a nepraštím s tím, neodejdou středem, protože už tak mají dost nasušeno. A vykašlou se jim jednoduše na to, ať to jde dělat někdo jiný, kdo na to má nervy a v podstatě na to nikdo nervy mít nebude, protože proč bych měl šéfovat firmě, která se jen tak drží nad vodou a je závislá úplně naprosto na státu, tak oni nepočítají s tím, že lidé se jim mohou vzepřít a prostě vykašlat se jim na to. Oni nebudou mít na ně páky, udržet je tam, musíte to dělat.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Tak já vím, kam míříš, ale to není myšleno tak, že ti, kteří rozhodují o podniku, že budou sušit hubu, tak to nefunguje. A ti, kteří rozhodují o podniku, o jeho struktuře, o rozhodování, tak ti samozřejmě budou mít svoje vývary, budou mít svoje zisky, budou vydělávat krásné pohádkové peníze. Ale kdo nebude vydělávat, jsou akcionáři. Akcionáři jsou ti, kteří takzvaně budou uřízli u huby. A kdo jsou to akcionáři? Kontrolní otázka. No, jestli vás to napadne. No, do tady těch velkých podniků, do těch velkých závodů, že jo, nakupují akcie tady těch podniků vždycky prostě důchodové, investiční fondy, jednotlivé bankovní fondy a tak dále a tak dále. Je to zkrátka okradení cizích zákazníků, zahraničních zákazníků, drobných zákazníků, drobných středatelů, různé podílové fondy a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají tu strukturu dobře nastavenou, je dobře vymyšlená, protože ten, kdo bude vzatý u huby, je koncový spořitel, koncový středatel. To jsou všichni takoví ti normální lidé, kteří mají někde prostě nějaké peníze a mají něco a přijdou za finančním poradcem a hledají možnosti nějakého zlepšení a navýšení výnosu a kde vzít peníze a kde takzvaně si ochránit peníze před inflací. No a broker, že jo, makléř vám nabídne nějaké, on řekne konzervativní investování, nějaké konzervativní tituly, no a ukáže na některé podniky, kde si můžete koupit zajímavé akcie, které jsou poměrně jako dobré, stabilní a tak dále. A řekne, podívejte se, když nakoupíte akcie tady ty automobilky, ona teď dostala státní zakázku na zbrojní výrobu, na státní zakázku, tak tam budou nějaké zajímavé výnosy, budou tam stabilní výnosy a kolik to bude, kolik bude ten výnos, no bude to, jsou tam krásná 3,5% výnosu. No a lidi řeknou, no to je pěkný, no to je dobrý, no tak do toho dají, že jo, v podílových fondech do toho na konzervativním, že jo, titulu dají prostě nějaké investice a že nevydělají moc, že vydělají, že jim to ani nepřikryje inflaci, když inflace meziroční bude 4,5% a oni mají výnos jenom 3%, tak 1,5% oni přišli o své investice a myslíte si, že dneska se to neděje, že lidi dneska to neví. Vezměte si, kolik lidí dneska spekuluje berou, nakupujou nemovitosti v celé Evropě. Že? Nemovitosti nakupujou. A proč investoři, zkušení investoři varují před investováním do nemovitosti? Nikdo to nedoporučuje, nikdo z investorů. Je to doslova sebevražda. Investovat do nemovitosti. Proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché, protože nárůst ceny nemovitosti, který je sledovaný a progresovaný, má trvale menší meziroční růst, než je růst takzvané sektorové a i plošné inflace. Jinými slovy, tohleto je obrovský problém, který většina investorů vůbec nesleduje, nebo tak investorů. Profesionální investoři samozřejmě vám řeknou, to nedělejte, do nemovitostí nemá smysl investovat, ztratíte peníze v důsledku inflace. Ale spousta lidí zkrátka tohleto dodnes dělá, že v podstatě investují peníze do nákupu nějaké nemovitosti a ta nemovitost jim třeba ročně v dané lokalitě, v daném prostoru, v daném místě dlouhodobě, ne nějakým šíleným skokem, jako bylo v době třeba covidové krize, kdy meziročně ceny bytů vyskočily o 10% nebo 15%, ale to jsou takové ty, někdo tomu říká černé labutě, někdo bílé labutě, podle toho, jestli má ztrátu nebo zisk, že? Ale Ten problém je hlavně v tom, že dlouhodobě cena nemovitostí v Evropě i ve Spojených státech roste někde v řádech jednotek procent, někde 2-3% roste cena nemovitosti za rok. A když se podíváte na ekonomiku, a ekonomika je v situaci, že generuje inflaci za 4,5, za 5% meziročně, tak vy vlastně ztrácíte peníze, protože ta nemovitost vám nikdy na zisku a na zhodnocení své hodnoty nikdy nepokryje ani růst inflace. Tohle je obrovský problém. Zrovna jsem o tom četl článek, jakým způsobem investoři teď řešili pokles cen nemovitostí právě nahoře, že v Berlíně. Před mnoha lety, nebo mnoha lety, no to je 10, 12, 15 let zpátky, byl obrovský trend kupovat nemovitosti v DDR, že v východním Německu. Byl to velký trend, byly tam nabídky v různých investičních portfoliích, jako investovat do bytu v Berlíně a podobně, že jo, zkrátka jako využít prostě ten růst cen nemovitosti. A ono se ukázalo, že to je v podstatě jenom skoková záležitost, která trvala několik let. Berlínská radnice potom na to skočila, zavedla tam potom ten 6-měsíční limit a obrovské zdanění, povinnost převést neobydlené byty investiční do takzvaného portfolia radnic a městských radnic v rámci Berlína, aby tedy bylo poskytnuto bydlení pro sociální případy, sociální služby. Takže potom to přestalo fungovat, ale dneska, když se na to podívám, tak tam zkrátka vidím, že ceny nemovitostí rostou 2%, 2,5%, 3%, 1,5% a takhle. Ale meziroční sektorová inflace, například když vezmu prostor Berlína, že jo, jak rostou ceny v Berlíně, spotřebitelské ceny, rostou mezi 8-12%. Inflace meziroční. Tady v Německu. V rámci Berlína. Jo, v rámci Berlína. 8-12% inflace. Chápete? Takže vy, když jste nakoupili nemovitost, která vám roste 2-3% ročně a inflaci máte 12% ročně, tak vy ztrácíte cenu nemovitosti. Ta inflace vám ukusuje z vaší investice. Proto nikdo ze seriózních makléřů vám dneska nikdy nedoporučí investovat do nemovitostí, protože to je investice, která vám užírá vaše peníze, vaše investice. Takže to je důležité se na to takhle dívat. No, máme přesně 21.00, takže si dáme něco k dobrýho k jídlu. Ne, dáme si samozřejmě jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Helenka řekne telefonní číslo, aby lidé si připravili, no a budeme se těšit.
1: Určitě. Helenko, na WhatsApp ještě lidé volat nemohou, je u tebe, jenom u Martina.
2: Zatím ne.
1: Zatím ne. Tak dáme konvenční telefonní číslo, když jsme alternativní médium, ale budeme volat naprosto mainstreamovým způsobem. Tak.
2: Zkusíme to do příště.
1: Pohodě, to
2: konečně zařídit. Nicméně telefonní číslo, na které můžete volat své dotazy, je 721 557 022. A teď už přání Moniky, Zdenky a Lenky. Přejí si slyšet českou rockovou hudební skupinu Kex a jejich skvělou písničku Nářez.
1: Slyšíme se?
2: Ano.
1: Tak, já tady celou dobu mluvím halo. Do vzduchu a ano. Mám vypnutý mikrofon, ale tak já už je tady, takže si tady tam pro
2: slyšíme
1: sebe.
2: Slyšíme se, všechno je v pořádku. Máme posluchače, hezký večer. Ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl opýtat, že Naryškin, šéf, myslím, že civilné rozvědky, už někdy v marci, apríli hovoril, že už neostává ukrajinské armádě veľa času, kedy dôjde ku zručeniu frontu. A najnovšie informácie, no ja som to nepočúval, ale známych ruských zdrojov sú tie, že do konca roka by určite mal byť koniec, pretože ak klesne počet stavov ukrajinskej armády ešte okolo 100 000, to pri úbytku 50 000 mesačne asi nebude dlho trvať, takže dôjde ku zrúčeniu fronty. A vyzerá tak, že teda Rusi sa zmocnia celého ľavého brehu. No a potom čo? Bude sa ďalej pokračovať, alebo nastane nejaký, alebo má Európska únia potom plán, keď nedôjde k tej vojne v roku 2030. A potom ešte, keď môžem, som mal druhú otázku, odpoviete, neodpoviete. Ja chcem sa opýtať, že ste spomínali teraz syndikát. A potom následne to, čo sa deje po smrti, povedzme tej záhavále, keď nestojíte so svetlom. A chcem sa opýtať, že tí, ja neviem, veľkí proroci, ako bol Ježíš, alebo povedzme Budha, alebo ja neviem, Mohamed, či to aj na neho platí, tak oni tiež vybrali ten svoj osud v tej sieni, alebo ja neviem, prečo to syndikát dovolil, že niekto taký ako Ježiš Kristus prišiel a podnúkol spasenie, keď sme v podstate len bojová rasa určená na to, čo ste teraz spomínal. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme. Jasne. Takže ja to vezmu od toho prvního dotazu zhroucení fronty Ukrajina a co bude dělat Evropská unie. Pozor, tady zdůrazním jednu věc. Pokud by došlo k tomu, že se zhroutí ukrajinská fronta, bude to leitmotiv jako řemen pro Evropskou unii vyslat okamžitě ozbrojené sbory na Ukrajinu na zastavení ruské hrozby. Okamžitě by sednul do auta Petr Fiala, ten by jel okamžitě do Prahy, měl by obrovskou tiskovku a řekl by, Rusové už jedou. Aby ovlivnil volby, samozřejmě, které budou u vás, že komunální, nebo teď se tam u vás budou teď odehrávat nějaké volby. To znamená, to by, nedovedu si představit tady v Německu, co by se začalo dít. Jak by okamžitě naskočily preference, obrovsky naskočily preference všem těm chci válkům, všem těm válečným štváčům, kteří by dostali do ruky obrovský bojový argument. Vidíte, je to pravda. Celou dobu jsme to říkali, vidíte, Rusové už jdou, raský jod. A byl by to kanonen futr pro argumenty začít v podstatě de facto připravovat mobilizace. Takže pozor. To, co se teď odehrává na frontě na Ukrajině, je pro nás, pro Evropany, to nejlepší, co vůbec může být. Díky tomu, že Rusové tam postupují tak pomalu, tak tihleti chci válkové u nás v Evropě nemají bojový argument. Lidi tomu nevěří. Díky tomu. Protože kdo by tomu věřil? Podívejte se, Rusové se tam nemůžou pořádně ani rozjet. Hrdiní Ukrajinci tam zastavují, už dlouho postupují. Sice postupují, ale pomalu postupují Rusové. Díky tomu těhleti váleční štváči nemají svoje kanonenfutr a nemají své argumenty, aby mohli prosadit ty věci, které oni chtěli připravit, ale neměli proto veřejnou podporu. Protože tihleti politici v Evropě všechny ty bestie potřebují veřejnou podporu. A oni mohou samozřejmě skrze propagandu sformovat protiruské narrativy, ale nemůžou sformovat ty narrativy do takové míry, aby získali veřejnou objednávku od vlastního obyvatelstva na zahájení mobilizačních příprav. Na zahájení procesu vyhlášení různých krizových a válečných stavů. Na to mandát nemají. Ve chvíli, kdyby se zhroutila ukrajinská fronta a Rusové by začali postupovat rychle, to by byla krize v Evropě. Okamžitě všichni chci válkové, okamžitě, všichni váleční jestřáby, okamžitě Evropská unie by začala zasedat, okamžitě by začalo zasedat NATO, okamžitě by se začaly realizovat mobilizační plány, okamžitě by se začaly přijímat zákony na podporu mobilizace, na podporu povinné vojenské služby, okamžitě by se začaly rekvírovat výrobní zdroje, protože Rusové by dali všem těmhletěm Evropčikům by dali záminku k urychlení těch příprav. A dali by záminku k vytvoření takzvané veřejné objednávky v Evropě. Na to pozor. Opravdu na to pozor. Jestli se to stane, no, stát se může leco samozřejmě, protože Ukrajinci bojují s tím, co můžou, to, co mají, a dlouho jim to samozřejmě vydržet nemůže, protože už dneska je vidět, že Ukrajina de facto úplně rezignovala na dosahování a na reportování jakýchkoliv výsledků z fronty. Jakýchkoliv výsledků. Otázka, kdy, protože to si můžete ověřit na svých médiích, na svých výplachových mainstreamových médiích tam u vás. Kdy naposledy západní výplachová média informovala o tom, a dneska Ukrajina, že jo, dosáhla velkého úspěchu na frontě, postoupila tamhle, vytlačila Rusy, obsadila nějaké městečko, obsadila nějaké tři vesnice, postupuje, hurá, hurá. Kdy naposledy jste něco takového četli v českém nebo slovenském mainstreamovém dezinformačním tisku? Kdy naposledy? Ajajajajaj. To už je hodně dlouho, že? Hodně dlouho. Nic takového jste možná minulý poslední rok, ani rok a půl nečetli. Respektive nečetli jste od 6. srpna 2024. To bylo naposledy, kdy Ukrajina někde postoupila. 6. srpna 2024 vtrhla do Kurské oblasti. To bylo naposledy, kdy byla média zaplavena, vidíte, a už Ukrajinci postupují, a už budou v Moskvě, a tak dále, a tak dále. Od té doby ticho po pěšině. Jinými slovy, 2 roky už jste teď neslyšeli o tom, že by Ukrajina někde měla nějaké úspěchy na frontě, že by obsazovala někde nějaké vesnice, nějaká města, nic. 2 roky. Místo toho, každý den slyšíte o tom, jak Ukrajina útočí na Rusko, Ukrajina zasáhla Jekaterinburský sklad ruského Amazonu, že jo, ta poslední informace z dneška, z rána, že jo, podívejte se, jejich dron ukrajinský zasáhl ruský Amazon. Vidíte, vidíte, no, to jsou úspěchy, to jsou úspěchy, chápete? No a mezi tím Rusové dneska v Černém moři zase zaútočili na 2 ukrajinské lodě. Přístav Oděsa je odříznutý od fungování zbytku světa, protože Rusové odřízli ukrajinské přístavy od námořní dopravy, protože ruské drony likvidují všechny lodě, které plují do ukrajinských přístavů. A o tom evropská média neinformují vůbec. Vůbec neinformují. O tom, že Oděsa je odříznutá v Černém moři. Nic, vůbec nic, žádná informace. Nic. Chápete? Takže jenom pánovi zdůrazňuji pozor na to, co by se začalo dít, kdyby Rusové začali postupovat rychle. To by opravdu někomu se v Bruselu protrhly plínky, to by jsme prostě okamžitě všichni pocítili, co by se začalo dít. No a ta druhá část té otázky, ta se týkala samozřejmě toho, že té Valhaly a takzvané galerie. No, prosím vás, tady teď nezaměňujeme tyhle ty věci. Co se týče Ježíše Krista, Ježíš Kristus je stělesněním, byl stělesněním samozřejmě Boha, respektive stělesněním Žehovy na zemi. To znamená, to je jiný koncept, to je něco trochu jiného, to znamená, ten nepodléhá nějakým systémům, kterým podléháme my. A to je důležité zdůraznit, že to, jako byste v podstatě srovnávali to, že kdo je zákazníkem banky a kdo je majitelem banky, že? To znamená, to je zaměňování pojmu. Šéf má dovoleno, jo? Klient nemá dovoleno. Šéf může jít dozadu, že jo, do zázemí. A klient nemůže jít dozadu, do zázemí. Jo, nezaměňovat tyhle ty věci. No a co se týče Dalajlámy a všech tady těch proroků a tak dále, koncepty jsou jasně nastavené. Všichni velcí proroci, kteří nemají takzvané stělesnění, to znamená, přišli na tuto zemi, byli zrozeni a nejedná se o takzvané stělesnění a zrození Boha, tedy skrze nějaké tělo, tak ve většině případů u tady těch výjimečných lidí se jedná o duše, které si zvolili, které neprošly karmickým přerozdělením v takzvané Valhale, ale zvolili si život dobrovolně. Dobrovolně si zvolili projekci. Protože to je důležité, a to máte v té mojí knize, tam je to popsáno velmi dobře, kanon okulty. Duše, která získá určité vědomí a určitou duchovní sílu a splyne s Žehovou, po splynutí se může rozhodnout, že dobrovolně vstupuje do jednotlivých životů dobrovolně. A ty vstupy jsou už nikoliv navázány na karmický systém, ale je to na bázi dobrovolnosti. To je důležité. To je zásadní. To znamená, ta duše na určitém stupni rozvoje, když je schopná splynout s Žehovou, tak dosahuje nějakého levelu, nějaké úrovně a může dobrovolně sestupovat do takzvaných karmických životů a ovlivňovat své okolí v rámci projektovaného prostoru. Ovlivňovat. Proto tihleti lidé, kteří mají tyto duše a mají velký vliv na společnost, mají velký vliv, jsou to různí svědci, velmi vlivné osoby s velmi humánním prostoupením, to znamená, ta výjimečnost z nich doslova sála, tak to jsou právě osobnosti s vysokým stupněm duchovního rozvoje. Jsou to entity, které se rozhodly vstoupit dobrovolně do života, do dané konkrétní projekce a ovlivňovat okolí, zlepšovat život, zlepšovat vztahy, prosazovat nějaké lepší mezilidské teze a tak dále a tak dále. Tohleto já tam rozepisuju v té knížce, takže pokud máte o to zájem, tak tam to máte více rozepsáno. To znamená, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, když duše dosáhne vysokého stupně rozvoje, je schopná splynout s Žehovou a entita si udržuje svobodnou vůli kdykoliv se vrátit do projekčního cyklu, to znamená vstoupit do nějakého života skrze nějaké tělo a projít si život. A po smrti se vrátit automaticky zpátky k Žehově. Neprochází už žádnými karmickými testy a neprochází ničím, že by při spatření Žehovy prostě nebyla schopná splynout a tak dále a tak dále. Takže takhle je třeba se na to dívat. No a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Ano, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám otázku ohledně toho Izraele, protože on šíří dva takové závažné bludy, ale já už jsem se chtěl dovolat minule ohledně toho Ježíše Krista, když někdy byly takové dotazy, jakože jak je možné prostě to spasení, když ještě neslyšel někdo nebo z nějaké komunitě neměli možnost dostat ke Kristu. Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Láska a milosrdenství přikryje mnoho hříchu. To znamená, že dokoná dobro, bude spasen, dokoná zlo, bude zatracen. Takhle je to jednoduchý. Ale já jsem ještě chtěl, když tady pan Veka teď mluvil o tom Dalajlámovi, prosím vás, byly o tom studie, za Dalajlámu, prosím vás, bylo otroctví, byl tam otrokářský řád, Dalajláma měl 5000 otroků, těm lidem usekávali třeba končetiny, když nesplnili účel a podobně, nějaký pracovní úkol, všichni tam byli zotročeni dluha. A Dalaj Lama údajně měl být zosobněním zla, prosím vás, já jsem tam nebyl, já jenom byl o tom studie. Ale teďka k tomu Izraeli,
1: ale máte naprosto pravdu, já o tom dokonce budu točit pořád, naprostá šílenost, která v tom Tibetu panovala právě za Dalaj Lama, za v podstatě velkých lámů, kteří tam byli, přesně tak, to si tady ani nedokážeme představit, také neskutečné věci.
4: Jaký zlo, ano.
1: Máte pravdu, o tom byly nejenom studie, ale zároveň dokumenty prostě, máte pravdu, pokračujte.
4: Ano, já se zabývám těma duchovními věcmi 10 roky. Podívejte se, já jsem chtěl vysvětlit dva takové velmi závažné bludy, tak Izrael, první blud. Oni jakože to tam musí rozmáčit všechno na tím Sionu a pak jakože přijde ten Mesiáš a ten Mesiáš jim bude sloužit a bude to velký klacek a budou mlátit celý svět. Prosím vás, to je úplný nesmysl, to je jejich velký sen, protože především je to 2000 roku, co ho nechali ukřižovat. A jestli oni tvrdí, že jako to byl omyl a že nevěděli, že to byl falešný prorok, prosím vás, by byl jasně napsaný v novém zákoně. Myslím, že se jmenoval Nikodém. Jeden vysoký představitel Izraele, duchovní, navštívil učedníky a řekl: my víme, že Ježíš Kristus je ten syn Boží, dělá zázraky a to dá to uzdravuje, prostě vyvolává z hrobu mrtvý a to dá to dá. Takže to je, já nevím, to tam možná trochu učit. Dobrý, takže to je první věc. Prosím vás, halo, můžu mluvit?
1: Ano, ano, zkuste zkrátit, ale už opravdu.
0: Jaký je dotaz?
4: Dotaz je to, no to souvisí s tím Izraelem, protože oni uvádí bludy, naprostý bludy, protože prosím vás, Ježíš, že přijde Mesiáš, prosím vás, Mesiáš nepřijde, Mesiáš přijde soudce v průběhu 7. boží rány a ten vůbec nepřijde na zemi a to je další věc, co jsem chtěl vysvětlit, že prostě jak poznat falešného Krista, protože jestliže po zemi bude chodit nějaký Kristus, tak to nebude Ježíš Kristus, ale bude to stělesněný Satan, je to jasně v Biblii. Ale prosím vás, dívejte se, izraelský národ, dva bludy, izraelský národ, prosím vás, není vyvolený, byl vyvolený, ale to padlo, jednak sám sebe proklel, protože když ukřižovali Krista, tak národ volal, dáv volal jeho krev na nás, na naše děti. To se splnilo kolem roku 70, když Římané dobili Jeruzalém,
1: tak jich tam... Bohužel nemáme opravdu čas, my se omlouváme, je to velmi zajímavé, o čem vyprávíte, ale je to moc dlouhé, my se fakt omlouváme.
4: Já přijedu k tomu Izraeli, prosím vás.
0: Jaká je otázka?
1: Zkuste pomenout,
4: Otázka je, jak je to možné, že národ, který padl, který je prokletý, najednou někdo oživil, někdo to musel promyslet, zaplatit, protože bylo jiných národů, které padly a prostě už nikdo o nich neví. A vzpomeňte si, proč byl zastřelen Kennedy, protože ten byl proti tomu, aby Izrael byl vybaven jadernými zbraněmi. To znamená, já přejdu k té otázce a ta otázka je, já mám podezření, že někdo to založil právě proto, aby v průběhu 7. boží rány přišlo k tomu Armagedonu, protože ten Izrael bude s proměnutím nasírat celý svět tak dlouho, až se celý svět normálně spojí proti Izraeli a potáhnou armády na Izrael do údolí Magedo Armagedon.
1: Dobrá, děkujeme.
4: No, skoro, že jsem nemohl...
1: Dobrá, rozumíme, dobrou, děkujeme a poprosíme posluchače opravdu, aby zkusili bez větších takových obrovských historických exkurzů, no tady opravdu nemáme čas, krátké stručné dotazy, budeme velmi rádi.
0: Dobře, jenom velice rychle znovu nepochopení, co se týče Dalaj Lámy, prosím vás, to není Dalaj Láma, mnoho lidí asi zapomnělo na křižácké výpravy, mnoho lidí zapomnělo na upalování žen během jezuitského řádění v Evropě v rámci takzvaných čarodějnických procesů. Zlo, které páchala katolická církev a tak dále a tak dále. To znamená takových případů, že samozřejmě Dalajláma, režim Dalajlámu, tam nejenom se odsekávaly ruce, tam se mrzačily děti za trest, že někdo nesplatil za obilý dluh, tak dětem vypíchali oči dlužníka a tak dále. Tam se dělaly strašné věci, ale já jsem hovořil o tom, když sestupuje na zemi nějaká entita, která dosáhla duchovní úrovně schopné splynutí s Žehovou. O tom jsem hovořil. Nehovořil jsem o Dalajlámovi, nehovořil jsem o lidech, kteří mají takzvané konceptuální procesy řízení na starosti a zakrývají to vírou. Kdo jsou tyto osoby, které mají konceptuální procesy řízení zakrývané vírou? Kdo to je? No to je papež. Kdo to je? No to je Dalajláma. Chápete? Papež, Dalajláma. A našli bychom další příklady. To znamená, to nejsou osoby, o kterých já jsem hovořil. To za prvé. Za druhé, pán řekl jednu věc, která mě zarazila, která trošku vyděsila, vyděsila, ale trochu jako překvapila. Pán řekl, že spasení prochází, že ten, kdo koná dobro, tak je ten, kdo bude spasen, a kdo dělá nějaký sviňárny, tak bude zatracen. No, to pozor, to ne. To ne. To je omyl. Jasně bylo řečeno, spasení dojde každý ten, kdo ve mě uvěří. To znamená skrze Ježíše Krista, nikoliv skrze konání dobrých skutků. Já vím, že tohleto se strašně často zaměňuje a ono je proto logický důvod. Lidé, kteří jsou dobří, tak automaticky je u nich očekáváno, že mají dobrý vztah k takzvaným křesťanským principům, to znamená ochrana rodiny, láska k rodině, ochrana vnitřního kruhu, že mají dobrý vztah k mezilidským vztahům, což všechno je součástí onoho správného křesťanství, a svádí to k tomu, že jenom to, že někdo koná dobro, bude spasen. Ne, pozor, ne. Konáním dobrých skutků ke spasení nedochází. Dochází pouze v případě, že uvěříte v milosrdenství a spásu skrze Ježíše Krista. Uvěříte skrze něho. Ne, že někdo bude konat dobré skutky. Bez uvěření ve spásu Ježíše Krista, bez toho nedojde ke spáse daného člověka, dané duše. Nedojde. To znamená, samotné konání dobra není onou pojistkou ke spojení s Žehovou. Taková osoba, která koná dobro, ale v podstatě neuvědomí si, nebo v podstatě nedojde onomu konceptu spojení s Ježíšem Kristem, tak po smrti samozřejmě nedojde ke spojení s Žehovou, protože vnímá to světlo jako spalující výheň vysoké pece. A je posunuta do Valhaly, do galerie, aby si vybrala nějaký další život. A je jí určeno a je jí ukázáno, že je velice blízko ke svému postoupení na nejvyšší úroveň, že už po příštím životě se jí může povést spojit s Žehovou. A je jí ukázáno, že v budoucím životě se musí odpoutat od věcí, které se týkají poskytování takzvaných laskavostí a dobrot, a musí se více orientovat na schopnost takzvané duchovní cesty. To znamená, spojení s Ježíšem Kristem není o tom, že kdo dělá dobré skutky, tak je spasen, ale je o tom, že ten, kdo nastoupí duchovní cestu a je schopen tedy pochopení svátosti Ježíše Krista, tak ten je hoden onoho spasení. Proto jenom pánovi bych tady to trochu okomentoval, že pozor na to, že ten, kdo koná dobro, je ten, kdo bude spasen, to není ono. To není ono. No a ta třetí věc, která se týká toho Izraele, tak a Mesiáše a tak dále, tam trochu došlo ke zmatení věcí, jako Ježíš Kristus, Mesiáš a tak dále, a tak dále. Prosím vás, koncept Mesiáše je pro Židy konceptem Boha. Pro ně je Mesiáš koncept Boha, zatímco pro nás křesťany Ježíš Kristus není Bohem, ale pouze stělesněním Boha na zemi. Já vím, že to je rozdíl, který mnoha lidem jako uniká, ale je to zásadní rozdíl. Oni považují Mesiáše za svého Boha. Pro ně je Mesiáš Jehova. Jehova je pro ně Mesiáš. A pro nás Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi v lidském těle. Ale oni věří, že Mesiáš je Bůh, který nabere sám na sebe svoji skutečnou podobu a sestoupí na zemi a ve své obrovské kráse ohromí celý svět a učiní vyvolený národ jediným vládnoucím národem nad celou planetou. Ten koncept je tedy značně odlišný a konec konců asi tady není prostor na nějaké rozebírání něčeho. Pán to, o čem hovořil, ukřižování Ježíše Krista, ty zločiny, které provádí sionistický režim na semickém obyvatelstvu v Judeji, protože Palestinci je souručenský semický národ. To, co tam na svých bratrech de facto provádí sionističtí, je naprostý otřes, naprostá tragédie. Je to okopírování těch nejhorších procesů řízení v historii. Oni si sionističtí v ničem nezadají z nacisty Třetí říše v jejich metodách, že vyhlazování Gazy. Dokonce srovnávají severní Libanon se zemí. Včera byly obrázky, přišly mezinárodní agentury, přinesly obrázky, jak izraelské buldozery a ženisti začali odstřelovat budovy a srovnávat celé severní pohraničí na jihu Libanonu se zemí, že jo, tam budou vytvářet nějaký svůj prostor, nějakou nárazníkovou zónu, nebo co to tam bude, žádný dům tam nezůstane. Zřejmě to chtějí znova připojit k Izraeli, naprosto jasné. Tyhle ty procesy samozřejmě vycházejí ze systému takzvaného sionistického řízení. Jenom pánovi řeknu, že současný Izrael je řízen satanovou synagogou. Současný sionistický Izrael je proces satanovy synagogy. Ten nemá nic společného s Mesiášem. Nikdy neměl, mimochodem. Nikdy neměl. Proto se podívejte, jak takzvaní ortodoxní v Izraeli, v emigraci, v diaspoře, jak bojují proti Izraeli, proti státu Izrael, protože sionističtí ovládli de facto celý prostor Judeje a vyhlazují své vlastní lidi, vyhlazují Palestince. To je semický národ, to nejsou Arabové, chápete? A protože sionistická teze je postavena na principu, že celý prostor Judeje musí být jenom, jak oni říkají, židovský. Židovský. Oni chtějí celý Izrael, aby byl sionistický. Celý Izrael má být sionistický. To znamená jenom exkluzivně, výhradně zemí sionistů, izraelských sionistů. Není tam žádný prostor pro Araby. Nemá tam být žádný prostor pro křesťany. Ne, jenom sionističtí. To je plán onoho velkého Izraele. Tak je třeba se na to dívat. Já chápu, že pro mnoho lidí to uniká, že v tom nevidí nějaké hlavní rozdíly, ale to je úplně to samé, jako kdyby někdo dával dohromady všechny občany v České republice a dělal z nich jenom nějaké válečné štváče. To není pravda. V České republice je obrovské hnutí, nebo ne obrovské, ale je velmi zásadní a viditelné hnutí, které je proti válce samozřejmě. Takže to nelze dávat na jednu hromadu a říkat kvůli tomu, že Strnad je jedním z největších zbrojařů na světě, nejenom v Evropě, na světě, a že všechny další zbrojovky, že dodávají na Ukrajinu, tak kvůli tomu celý český národ je prostě národem nějakých prostě obrovských chciválků a nějakých válečných jestřábů. To není pravda, to je generalizace, že? To samé v tom Izraeli. V tom Izraeli jsou ortodoxní, kteří odmítají sionismu, kteří odmítají stát Izrael, kteří tam protestují proti uvězňování svých palestinských bratrů, kteří tam demonstrují za jejich zabíjení. Chápete? To znamená, tohleto je problém, kdy bohužel většina veřejnosti v Izraeli je sionizována, je sionisticky řízená, a celý ten prostor je ovládaný sionistickým procesem. Proto je třeba se na to dívat, že kdo

0: jiné koncepty, které nemají se sionismem naprosto nic společného. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Další volající máme. Dobrý večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, tak vás všechny velmi zdravím. Jenom mě napadla parafráze k tomu, co bylo řečeno, že cesta do pekel je dlážděna často dobrými skutky. Já bych se chtěla tak zeptat. Zaprvé, jestli můžete okomentovat uzavření CERNu, což se stalo v červnu a má to být do roku 2030. A v souvislosti s tím samozřejmě nic není náhoda. K tomu roku 2030 směřuje spousta událostí, ať už dejme tomu začátek války, možná znovu otevření CERNu. Prostě je toho víc a samozřejmě to náhoda není, bude nějaká křižovatka. Takže jestli byste o tomto měl nějakou povědomost a děkuji, budu poslouchat.
0: Děkujeme. Ano, ano. Ano, jedná se o modernizaci rozšíření v CERNu a vyvolává to opravdu i ve vědecké komunitě trochu buď otazníky, anebo dokonce lehké obavy. Já jsem k tomu dokonce chtěl udělat nějaký článeček, pokud bude čas, protože těch témat je samozřejmě hodně, ale zkrátka snaha o objevování některých částic v podstatě dosáhla nějakého bodu, kdy oni vlastně chtějí postavit a upgradeovat současný urychlovač tak, aby uměl srážet dohromady mnohem hmotnější a těžší částice. A to je velmi problematické. Jo? Protože těžší částice mají větší energetickou setrvačnost, daleko komplikovaněji se udržují v tom okruhu, který je chlazený kapalným dusíkem v obrovském magnetickém poli, že jo, těch toroidů. Udržení těch těžších částic je velice komplikované, ale v čem spočívá ta obava? U těch těžších částic v podstatě oni chtějí simulovat vznik hvězd. A to je něco, z čeho opravdu i já mám trochu obavy. Já jsem četl teď několik článků, které jakoby v té vědecké obci vyjadřují takové lehké jakoby rozpaky nad tím. Zaprvé, jestli náklady na tu modernizaci, jestli budou odpovídající, jestli to není příliš moc drahé a rovněž jestli to vlastně bude i dosažitelné a některé hlasy zaznívají, jestli to bude bezpečné. V té vědecké obci je to nastavené tak, že tam není přímo jako dovoleno, aby někdo začal prostě říkat, je to nebezpečné, takže oni to radši staví do té roviny, je to nákladné, je to komplikované, je to důležité, není to zbytečné a tak dále, a tak dále. Znamená snaha o takovou tu pasivní opozici proti tady tomu rozhodnutí. Nicméně bylo tak rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že urychlovač bude tady modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vznik hvězd. Jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě zrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohleto chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barák, nějakou nemovitost, tak bych měl asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomhletom smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé.

0: čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zda to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi a většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali a zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále a tak dále. Což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer všetkým. Ja by som chcel, pana Vek, reagovať na ten komentár pana Veka ohľadne toho rozpadu frontu, že môžeme byť časne postupy tak pomaly a že by tu nastala veľká propaganda, že by mali veľké náboje všetci, ale ja si to nemyslím, že by to bolo všade, aspoň nie na Slovensku. Tu si už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku. A je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poslať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
1: Ďakujeme.
3: Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
0: No, áno, zdravíme. No, samozrejme áno, ale, velké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro, řekněme, zastánce míru, ale podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá na základě pokynů, příkazů, které tam posílá Kalašova s Lejenovou, to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako je třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Nať, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, ale to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc. Ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zgleichšaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčíkům nevyšla, je, že Péter Maďar do značné míry jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčiky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Péter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude maďarskou, teda v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. A měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska, a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov, a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. Co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou? Voliči alternativy by byli okamžitě v defenzivě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále, okamžitě by se skočilo na alternativní média, bum, konec, šluz. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku proti zahájení operace, byli jsme napadení, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. Veřejná objednávka. Nebyly by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. Posunul by je k veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě oním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože Ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, Šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknu, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by asi reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začaly by se objevovat pro válečné výroky najednou od alternativců. No protože proč? No oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v o něch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, tak dále. Jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ono to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice. Když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu, se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, a tak dále. Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropské, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci, vidíte, zaútočili na Ukrajince, zaútočili na nás, tak už jsme jako Ukrajinci, no, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme, no jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, ono synagogou přímo z Londýna. Oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet, protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. Ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo Ježkovi oče, my máme 22.01. Vítku, dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volající.
1: Posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Halo, ptejte se. Tak přestože je na drátě. Asi. Tak, už zavěsil.
0: Asi vypadnou. No dobře, tak ne,
3: čekal pořádku. Celou dobu, aby, já nevím, 15 minut, aby potom finále zavěsil, to je opravdu škoda. No
0: dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to se nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete a zase za týden po 19.45 tak přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
3: Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuju za vysílání, je tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, vaše telefonáty, na mnohé z vás se nedostalo, velmi se za to omlouváme, zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně daří, jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě dostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu, mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
4: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: No už dáme a pánové, já vás zdravím a vítám dnes v neděli 9. srpence, 9.8. leta páně 2026. Ještě jednou se zase omlouvám ohledně toho zvuku divného, takže nedá se nic dělat, co se tady děje, jsme připojeni nebo ne. Jsme připojeni, já vás zdravím a vítám Studio Kanaň na svobodném vysílači a taktéž tedy obraze můžete sledovat Studio Kanaň na odyssey.com. Nuž, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se mrkneme, koukneme na komentované zpravodajství, jelikož ale vrša, protože už je 19.01 a nepřišel mi ani jeden e-mail od pana inženýra. Tak si budeme muset nějak zatím asi vypomoci. Nevím teda jak, ale budeme se na to muset kouknout. Ještě tady nemám ani oprasky. Oprasky z českých dějin, že ano, to tady taky nemám, takže já se tady musím kouknout na doručenou poštu na druhém e-mailu. Taky nic, takže zkrátka ani ťuk, ani bzuk, ani puk, že ano, nic. Takže ono nevadí, my se k tomu přece nějak dopracujeme. Netuším, jestli pan inženýr, ale to by dal samozřejmě vědět, kdyby někde se pohyboval a někde lítal. Zkouším zatím napsat zprávu a poslat ji. Počkat, to nevím, kdy to přišlo. 8:40. Tak, teď jsem z toho úplně jelen, jestli je to teda čtvrtek 30. července, to mi pan Tichý psal na posledy, tak asi něco posílá. Tak uvidíme, samozřejmě dámy a pánové, těch věcí je spousty, spousty, spousty. No a když se nám pan Tichý nepřihlásí, tak se samozřejmě můžeme kouknout 3., 4., 5., 6. a 7. na zprávy nebo takové glosy, že ano, od Erika Bestu bude vystupovat na vlasteneckém setkání v Příčovech, takže tímto vás zveme s doktorkou Alicí Tomkovou ze Zámeckou paní, vás zveme na vlastenecké setkání 22. srpna, to už máte za 2 týdny, vlastně už míň, už to není 14 dní, už je to 13 dní. Od 10 hodin to začíná mší svatou a všechno další se dozvíte. Video už je na YouTube, tak to ještě tady pak někdy v průběhu vysílání a nebo v průběhu večera a noci dám samozřejmě do popisku. Tak, už mi tam možná začíná něco chodit, tak já se na to kouknu. Ano, první tady máme. První emailík přišel, takže já vám přečtu, na co se vrhneme s panem inženýrem. Začneme samozřejmě tou komentovanou zpravodajskou částí, že ano. A koukneme se na informace z USA, za druhé na iránský konflikt, za třetí novinky odjinud a zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské z Unie a COVID kočkování. Následky toho uzavřou jako sedmý košíček tematický. Pak se koukneme na to tematické okénko a nepsionistické dezinformace obíhají svět. Nuž, takhle to máme tedy nachystáno od pana Tichého, aby jsme se na to uvarili, takže já vás samozřejmě zdravím a vítám u toho pravidelného týdenního přehledu zpráv, událostí a komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned jak se nám tedy přihlásí, jak mi to dopošle. Zkrátka takhle se to děje, tak zase může někdo chytrej, nespokojený s mým přednesem kvákat, že se mám víc připravit, když mi to chodí za 5 a ne minut 19, anebo dokonce i pár minut po 19. No, tak s takovými lidmi neudělám nic a to zkazuju celým těm 7 stěžovatelům z těch tisíců, kteří sledují, ať už jenom zvukem naslouchají, anebo obrazem sledují tedy komentované zpravodajství. A všem 7 jsem napsal, že teda se můžou toho vesla chopit klidně oni a kormidla a můžou se předvést to, ale nikdo ze 7 nereagoval a žádná zpětná odpověď mi nepřišla, takže jsem to vzal vlastně jako házení hrachu na stěny. No, tak tady si dáme ještě svojí promotion a jdeme se kouknout, já to tady musím předsvaknout. Google, strejda Google, doručená pošta, já už to tady picnu na jedničku, 1-1 a začneme tedy trumpetou a aha, ale já mám špatný kalendář, program tady, ano, už to tady přepinám. Tady nám sice nesedí o kousíček, o milimetříček, no ty to zase nesedí na druhé straně, no to je hajtra tady to. Ach jo, tak počkejte, já to tady musím vytáhnout, neudělám s tím nic. Tak to udělám, prdím na to. Stejně ta mezera, no není to vychytaný, není to televize, já nemám tady 20 lidí a milionový softwary. Tak. Je to hold samo domo. Tak já ještě zkontroluji, jestli všechno běží, všechno je. Koukneme se na Trumpetovy válečné plány, že jsou v ohrožení, protože kongres USA odmítá masivní navýšení rozpočtu. Peníze na Irán se prý hroutí, nebo asi spíš na válku, ne? Nevím, to stojí v první zprávě. Já si ji tady překliknu v dalším monitoru na druhém a jdem se na ní vrhnout, ať vám tady nehybu s tím textem, ať vidíte aspoň ten obrázek průvodní. Tak, co tady máme důležitého? Článek je USA, možná tady čelí další velké porážce v Iránu. A článek je od Karstena Montaga z Nachden Zeiten. Takže strategických cílů nebylo dosaženo, že ano, vůbec. A globální ekonomika je na pokraji krachu kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Republikáni čelí porážce v nadcházejících volbách v polovině volebního období. A nyní navzdory těsné republikánské většině americký kongres také odmítá schválit Trumpův požadavek na navýšení vojenských výdajů na 1,5 bilionu amerických dolarů. Schválně jsem to tedy teď ještě vořval, abyste to si to uvědomili. Ale Rusko je hrozba největší, počet vojenských základen na cizím území mají tam teda Spojené státy americké. Největší balík v přepočtu na americké doláče, tedy bezcenné, na zbrojení, tedy jakože na obranu, to je v úvozovkách, protože víme, že to je na útok, když je to pod hlavičkou na to, že ano. Má, kdo vyrábá? No, Spojené státy americké již x let. Dokonce to činilo desetinásobek toho, co vydělává dalších 6 zemí nebo 7 v tom žebříčku zbrojním. Před lety jsem vám to tady načítal z časopisu Zemavek a kdo byste chtěli být šoural, tak to určitě v jednotlivých státech najdete nebo určitě na tom existují nějaké panely. Tak, co tady máme? Kašporoza, tady je těch bejkáren na 5, 6, 7, 8, 9, 10 stránek, to bys chtěl samostatný pořad. Podle úpravy je to tedy cz24.com nebo co oni jsou, ale přímo zdroj tady není, takže se na to budete moct kouknout, já nevím, co byste tady chtěli z toho vyčerpávat, já to řeknu asi svým. Dámy a pánové, to, že se uzavře, že tedy budou ty zlí Iránci okupovat Hormuz a uzavřou ho a takovýhle keci a ty to musí obklouvat celou Afriku. Samozřejmě, že tím stoupá cena ropy. Kdo na tom vydělá? Američané, protože pod $80 se jim na barel se jim nevyplatí těžit. Chápete to? Nějaký ropa z písků ropných a takovýhle ty krávoviny, frakování. To je všechno drahý, nákladný a nevyplatí se to. Takže to pomáhá Američanům, pomáhá to samozřejmě i Rusům. Samozřejmě to utápí ty státy na Blízkém východě, že ano. Zabíjí to evropskou ekonomiku, ale my jsme přece rádi, protože jsme zelení a hurá za Německem. A Green Debil, všechno, tak si to musíte dávat do souvislostí, jo? Prachy asi tedy Donny mít nebude, všechno to do sebe zapadá, ne, že tam byl navlečený schválně, to nebylo navlíkli sionisti, Bibi a další, ale nemůžeme to sládět jenom na Donnyho, jenom na Bibiho, ne, ta klika je větší a temnější a temnější a temnější. A pak se tady ptejte, jak to, že existují nějaké suverénní národy. Máme to v té ústavě, my i Slováci. No, tak se pak ptejte, kdo je tady suverénní. Jestli někdo může tady bombardovat, koho chce, protože je to určitě ekologický. A vy si, blbci, cucejte pitíčka letní, samozřejmě z papírových brček, protože s tím zachráníte planetu. Ale jinde se budou házet rakety, bomby a další věci, vybuchovat tankery, že ano, další kraviny. Tak to je super ekologický, protože to je přece za tu správnou věc. Tak na druhý článek se koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože já ho zdravím a vítám. Hezký podvečer, pane inženýre.
1: Hezký podvečer vám i vám, vážení posluchači. Pustíme se do toho, takže druhý článek, první koš, dobře. Mrkneme na to. Ten článek hovoří o Trumpových hrozbách v Arktidě, které vlastně tlačí Island do náruče Evropské unie. Nevím zrovna, proč Evropské unie, mohlo by to být i jinam, že? Protože by to jako případ Grónska, tak tam by to bylo spíše do náručí Ruské federace, ale uvidíme. Zatím tedy Evropské unie. Island uvažuje o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie, protože současné geopolitické napětí, zejména nejistota kolem americké politiky Donalda Trumpa v Arktidě, zpochybňuje jeho tradiční bezpečnostní opor ve Spojených státech. Přestože země historicky i ekonomicky úzce propojená s Evropou, tak podpora pro znovu otevření přístupových rozhovorů je podle průzkumu jen těsně nad polovičním. Ten Island je v situaci, kdy on nemá vlastní armádu a spolehá na spojence z NATO, kteří zajišťují dohled nad jeho vzdušným a námořním prostorem. A aktivita ruských ponorek i incidence špionážní lodí zvyšují obavy z hybridních hrozeb. Současně působí nejistě americká angažovanost, například kvůli Trumpovým výrokům o Grónsku, což posiluje argumenty, že Evropská unie může malému státu nabídnout širší politickou oporu, jak zmiňuje mimo jiné The Economist. Proti vstupu se ale mobilizuje pestrá koalice odpůrců z různých částí politického spektra, podporovaná rybářským průmyslem a také médii, to je zajímavé. Varují před ztrátou kontroly nad rybolovem, zemědělstvím i před podřízením se pravidlům Evropské unie, často s využitím zavádějících tvrzení. A Evropská unie je přímo připravena jednat a naznačuje flexibilitu v citlivých otázkách, ale vyhýbá se jakémukoliv náznaku vměšování. Tak začátky vždycky jsou sladké a pak je to horší. Výsledek referenda, které se má konat 29. srpna, bude mít silný symbolický význam. Odmítnutí by potvrdilo, že Island stále spolehá především na Spojené státy a nevnímá Evropu jako plnohodnotnou bezpečnostní alternativu. Jak uvádí The Economist, no, jako jestli spolehá na bezpečnost na Evropskou unii jako na bezpečnostní alternativu, tak jako opravdu to je jako opravdu tedy jako odvážně nebo málo zorientovaný jako situaci. Takže to je teda k této druhé zprávě.
0: Tak, jsem tady studio Karen, říká Amálka. Tak, jsme zde, trojku máme, kde tady? USA bez klíčové suroviny pro zbraně, hliník pro letadla a tanky, chybí Irán. Poškodil hutě a Hormuz blokuje dodávky. Tak zase prý ukazuje, že vysokočistý hliník, surovina pro vojenská letadla a obrněná vozidla, se v USA přestal vyrábět už v roce, tedy asi tady mají na mysli 2022, tedy od poslední energetické krize. A hlavním zdrojem surovin pro toto strategické odvětví se stal hliníkový průmysl, tedy Spojených arabských emirátů, který pokrývá až 90% potřeb amerického obranného průmyslu. A v březnu ty iránské drony totiž poškodily velké hutě ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu, přičemž ceny hliníků dosáhly čtyřletního maxima. I když tedy hutě v Emirátech provoz obnovili, návrat na plnou kapacitu bude trvat prý měsíce. Uzavření hormuzského průlivu taktéž zkomplikovalo vývoz produktů do USA. Samozřejmě to navazuje na to, co jsem říkal, ten komentář. Je potřeba z globálního hegemona, z četníka, který každýho flákal pendrekem po hlavě, když neskákal, jak si četník zamyslel, nebo četníkovo pán, asi velitel v Británii, London City. Tak toho třísknul pendrekem po hlavě, jo? Takže z globálního hegemona se musí stát obyčejný státeček. K tomu to všechno směřuje. Situaci ještě prý zhoršuje fakt, že USA rychle zase střílejí raketky a jejich obranný průmysl má velké objednávky z Evropy a Asie. A přitom je hliník základní konstrukční materiál pro všechno, co jezdí, lítá a je nedostatkový. Tak nějak bych to tady shrnul, takže jsou total vřiti. Dobře jim tak a samozřejmě globální hegemon na tom má zájem, říkejme mu prediktor a tak dále. Tak můžeme asi načít tou zprávíšku.
1: Já bych tady jenom k tomu, k těm Spojeným státům, víte, jako lidé říkají, no ježíš, ten Trump, ten to tam vorá a tohle a někdy by ho stříleli a jiní snad věšili a prostě takové toho postěji, ale když si teďka odmyslíme to, že některé věci tam dělá malý doník, nikoliv ten velký, ale tak hlavní podstatou je, že Trump, jeho první úkol byl, aby demontoval Spojené státy s tím, že pak je má znovu složit. On je určitě zcela spolehlivě bude demontovat, taky tam má proběhnout pěrestrojka, ve Spojených států on bude určitě spolehlivě demontovat. Otázka je jiná, jestli dostane šanci, aby je zase znova skládal dohromady. Toč jako otázka, protože některé věci mu zdaleka ne, jak se vycházejí, a to je například to, když jdou někam válčit a teď najednou zjistí, že nemají hliník. Oni zjišťují, že nemají ani jiné věci, jako třeba zbraně, že další zbraně jako rakety, že budou mít za 5 let, protože při tom systému, tom objednávání tam a tak dál. Takže nejdřív se musí vyrobit to, co mají dávno objednané. A to už jsou třeba zbraně, které už dneska moc jako použitelné ani nejsou. A pak oni se to snaží ty zbraně nacpat do takových zemí, jako jsme my, kterým to jako servilně to koupíme, aby vůbec se toho potom zbavili. Pojďme dále. Ona s tím souvisí právě i v podstatě další zpráva z těch Spojených států, která hovoří o americkém úpadku. A je to konkrétně o 4 rozměrech pádu bez záchranné sítě. A tady ten článek říká, v Camp Davidu se Donald Trump obořil na vlastního ministra obrany, protože právě se dověděl, že americké arzenály jsou prázdné. Jeho frustrace přetekla, jak uvádí Washington Post. Hexet se pokusil přenést vinu na svého náměstka, Bílý dům to popřel, škoda ale už byla napáchána. A tady v Michiganu právě zvítězil demokratický primárka do Senátu socialistický kritik Izraele, a pak utratil 32 milionů dolarů, aby ho porazil a vyhrál. A na Blízkém východě není americký velvyslanec v Saudské Arábii, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená. Když začaly iránské útoky, panoval naprostý chaos a panika, říká bývalý velvyslanec v Džidě. Teď podepisovali Turecko, Saudská Arábie a Pakistán obranou dohodu. My se k ní za chvilku dostaneme, to je velmi zajímavé. Zejména pak ve vztahu k Řecku. A Washington nereaguje. Čili spojenci se začínají organizovat sami. A jako je vidět, že vlastně se Trumpovi podaří další z úkolů, to znamená dostat americké vojáky domů. Jo, to znamená vyklidit Blízký východ. Samozřejmě, že to nemůže takto prezentovat doma, že teda jako je to součást nestará a tak dál, ale jako pracuje se na tom a jak vidno, tak ani k tomu moc není zapotřebí, protože tam mají zřejmě velký chaos sami i bez válčení. Takže tady vlastně ta Amerika zaprvé už tomu světu nedominuje, ukazuje se, že začíná mít a už má problém řídit sama sebe. Čili vojenská oblast, hasiči je bez vody. Odpalovat mnoha milionové rakety Patriot proti iránským šáhidům v hodnotě 35 tisíc dolarů je jako házet Ferrari proti Frisbee. Po Frisbee. Tento citát amerického senátora, který média opakovaně připomínala, shrnuje strategickou absurditu, do ní se Washington dostal. Spojené státy vedou válku, kterou nemohou dlouhodobě vydržet se zbraněmi, které nedokážou nahradit. A čísla jsou působivá. Za 5 měsíců bylo vypuštěno více než 850 střel Tomahawk a roční výroba se pohybuje mezi 150 a 180 kusy. Či doplnění zásob, které musí být až bojově velké, tedy těch 850, tak trvá 5 až 7 let. Už bylo použito 65% protiraket Patriot. Podle agentury Reuters jsou prakticky všechny přesné střely dlouhého doletu vyčerpány. A tady agentura CIS ve své znepokojivé zprávě varuje, že Pentagon by se zdráhal obnovit rozsáhlou válku bez těchto klíčových zbraní, čím by ohrozil svou schopnost odstrašovat protivníky jinde. Stručně řečeno, Amerika už není schopna vést válku. Blafuje. A tento blaf má politickou cenu, když Trump v Camp Davidu zjistí, že ho jeho generálové klamali ohledně skutečného stavu arzenálu, tak vybuchne. Washington Post popisuje konfrontaci, během níž jeho frustrace přetekla a Hexe se snaží přenést vinu jinam. Prezident už nevěří ani vlastnímu ministrovi obrany. Takže americký voják v Bahrajnu čeká na pokyny, neví, s kým má mluvit. Velvyslanectví je prázdné, řeč je zvolení je nejasný a iránské rakety mohou každou chvíli dopadnout, je sám. Pokud jde o politiku tam, tak je tam volební bumerang. AIPAC, to je to sdružení těch křesťanských sionistů ve Spojených státech, který jaksi měl na výplatní pásce většinu tedy amerického kongresu, tak utratil 32 milionů dolarů, aby v Michiganu porazil Abdullaha El Savega a že ten vyhrál. A Rašída Tlajbová byla znovu zvolena. Bridget Brinková, bývalá velvyslankyně na Ukrajině, prohrála. Takže poselství jednoznačné. Demokratický elektorát se posouvá doleva, odmítla bezpodmínečnou podporu Izraele, to je velmi zajímavé, a ztrácí zájem o Ukrajinu, to je také velmi zajímavé. Palestina se ve Spojených státech stala vnitropolitickým tématem, rovněž zajímavá věc. A republikáni mezi tím v těch průzkumech zápasí, válka s Iránem je nepopulární, schvaluje pouze 35% Američanů, 80% jí nerozumí, 90% si myslí, že Trump ničeho nedosáhl. Rostoucí cena benzínu představuje pro republikánskou cenu zásadní překážku. A jeden volič v Michiganu hlasoval pro El Savega a viděl 32 milionů dolarů vynaložených proti němu. Viděl reklamy, dopisy, telefonáty, přesto pro něj hlasoval. Protože válka v Iránu nedává smysl, protože benzín je příliš drahý, protože už toho má dost. Takže listopadové volby v polovině funkčního období se rýsují jako referendum o válce a Trump to ví. Dále oblast ekonomiky. Velká lež, Trump slíbil růst o 3%, realita 1,5%. Slíbil deficit ve výši 3% HDP, realita 7%, tedy 3 biliony dolarů ročně. Slíbil zvýšení těžby ropy o 3 miliony barelů denně. Těžba klesla. Strategické ropné rezervy jsou na nejnižší úrovni od začátku 80. let. Ceny benzínu zůstávají o 60 až 80% vyšší než před válkou. Výnos 30-letých amerických státních dluhopisů přesahuje 5%, což je známkou toho, že trhy začínají pochybovat o platební schopnosti Ameriky. Trump nyní obvinil ropné společnosti, že vydělávají příliš mnoho peněz. Prezident, který sliboval zlatý věk a energetickou dominanci, se uchýlil k obviňování vlastního soukromého sektoru. Velká ekonomická lež se obrací proti svému původci. Takže je tady ještě pak jedna oblast, a to je oblast diplomacie. A tady je vlastně takové, říká ta zpráva, ohlušující ticho. V Saudské Arábii není potvrzený americký velvyslanec, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená už celé měsíci. Barbara Leafová, bývalá velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech, vypovídá, žádná z těchto vlád se nikdy neocitla v situaci, kdyby měla tak málo lidí, které by mohla kontaktovat, ať už ve Washingtonu nebo přímo na místě. A když začaly iránské útoky, v těchto zemích vypukl chaos a panika, zejména mezi početnými americkými komunitami a historickým spojencům ponechaným na pospas, nezbývá než hledat alternativy. A obranná dohoda mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistánem, podepsaná 7. srpna, představuje přímou reakci na toto vakuum. Takže tady dokonce selhává i ten izraelský spojenec Mossad. Jeho nový ředitel propustil dva vysoce postavené představitele po neúspěšném plánu na změnu režimu v Iránu. A ani nejbližší spojenci už nemohou spoléhat na americký úspěch. Takže v podstatě to, co činí tuto krizi jedinečnou, je skutečno, že každý její směr posiluje ostatní. Takže vlastně to je v určité spirále. Nejde o součet oddělených problémů, ale o jedinou krizi se čtyřmi tvářemi. Proto také ten název toho článku. A prázdné arzenály činí Trumpa verbálně agresivnějším, ale vojensky neschopným jednat. Tato slovní agresivita děsí spojence, kteří si hledají nové partnery. Opuštění spojenců dále izoluje Spojené státy. Diplomatická izolace činí válku ještě nepopulárnější. Nepopularita války oslabuje Trumpa, který se stává ještě nepředvídatelnějším. Trumpovo nepředvídatelné chování znervozňuje trhy. Nervozita trhu zatěžuje ekonomiku. Ekonomická slabost nemožňuje financovat obnovu vojenských kapacit. Čili je to sestupná spirála a nikdo nemá plán, jak ji zastavit. V tom článku se říká, nejdříve stabilizovat, teprve potom stoupat. To je logické. I kdyby se Spojené státy dnes rozhodly změnit směr, zotavení by trvalo roky. Obnova arzenálu 5 až 7 let. Snížení deficitu na udržitelnou úroveň, desetiletí růstu nebo úporných opatření, úsporných opatření. Obnovení důvěry spojenců, jedna diplomatická generace. Zacelení politických rozporů, záležitost přesahující volby v polovině funkčního období. Ve hře není jeden mandát, ve hře je celý model. Americký řád z roku 1945 je mrtvý. To, co přijde dál, ještě nebylo napsáno, ale než cokoliv napíšeme, musíme nejprve zastavit krvácení, páto, lze zpomalit a kdo se šlápne brzdu. Takže to je celý článek, ale víte, on tady nepočítá se s jednou věcí. Že ten Trump řekne, ne, tak ten dluh je celý Washington DC, ten není náš, ten si nechte a vlastně tímto způsobem se odluží, ale to může vůči tady těmto, ale nemůže to udělat vůči čínským starším, kteří jim půjčili tedy efektivně zlato a to zlato budou chtít vrátit a ta Amerika ho nemá. Ty Rothschildové dalšího prošustrovali. Tam se něco bude muset dít a je dobře vědět, že ty čínští starší řekli, že za situace, když Amerika pomůže dát ten svět do pořádku, takže jim to odpustí. To je neuvěřitelné gesto, ale je to tak. Takže toto je komplexně informace tady k této zprávě, která je velmi zajímavá a velmi důležitá pro další budoucnost.
0: Tak, natáhli jsme to, takže musíme svištět dál. Druhý koš, Irán, že ano, kde si, co si. Útok na americkou leteckou základnu Pierce. Prince Sultan v Saudské Arábii vyvolal nové napětí, přičemž íránské rakety a drony zasáhly zařízení poblíž Riádu. Zpráva je z pondělí, takže asi v noci na pondělek. Pardon. Podle amerických zdrojů byly při útoku zraní američtí vojáci, zatímco vojenská letadla a infrastruktura základny byly poškozeny. Útok je považovaný za jeden z nejzávažnějších útoků na americké zařízení v regionu, protože základna Prince Sultan je hlavním centrem amerických operací na Blízkém východě. Zprávy o úplném zničení stíhaček a ztrátách nejvyšších amerických velitelů ale nebyly nezávislými zdroji potvrzeny. Útok přišel tedy v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem, kdy si obě strany tedy vyměňovaly hrozby a vojenské operace po celém regionu s tím, že íránská strana tvrdí, že jí útoky způsobily značné škody americkým cílům, zatímco Washington zkoumá rozsah ztrát a škod. Tak, to byla první.
1: A druhá zpráva hovoří o tom, že Iránci zaútočili na Kurdy uvnitř Iráku pozemními silami. Že to bylo zničeno 14 cílů. Cíl se týká amerických základen v Erbílu a v Sulejmanii. To je zpráva z třetího. A s tím, že tedy Teherán se rozhodl udeřit poprvé od roku 89 na irácké půdě. Zaměřil se na základny v iráckém Kurdistánu, které využívali Spojené státy a Izrael v nedávné válce s Iránem. A elitní iránské síly NOHED provedly sérii pozemních operací v iráckém Kurdistánu zaměřené na členy kurdských separatistických organizací. A podle tedy přenesených informací iránští komandos provedli celkem 14 operací v těchto dvou oblastech a zasáhli pozice a osoby, které Teherán považoval za hrozbu pro bezpečnost Iránu. A během operace bylo zabito několik předních členů kurdských organizací, zatímco jiní byli zajati živí iránskými speciálními jednotkami. Ty jednotky nohet splnili svou misi, vrátili se na základě bez zaznamenání ztrát, podle tedy informací. A jinak je dobře asi vědět, že ta 65. brigáda speciálních sil nohet je jednou z

0: a to právě, jak je tam je Androny. Prý, že při útoku bylo zabito nebo zraněno nejméně 50 amerických zaměstnanců. S tím, že iránské revoluční gardy několik hodin po útoku na americkou základnu Prince Sultan v Saudské Arábii zasáhly americkou vojenskou základnu Al-Dawha na severu Kuwaitu. Iránská média informovala, že v irácké provincii Basra, která leží blízko hranic s Íránem a Kuwaitem, byly slyšet hlasité výbuchy. Současně iránská státní televize IRIB s odkazem na arabská média hovořila o velkém požáru, který vypukl v Kuwaitu, ale nebyly zveřejněny žádné další informace o rozsahu škod. Podle informací předávaných zdrojů, které sledují vývoj událostí, byl útok proveden tedy s minimálně 3 drony, zatímco zprávy hovoří o útoku na vysoce zabezpečené zařízení spojené s americkými zpravodajskými službami. Bla, bla, bla. Tak to je asi všechno.
1: Další zpráva je také zajímavá s tím, že Irán zmrazuje Spojené státy, no tak asi spíše Elan nebo tvrzení Spojených států ohledně znovu otevření Hormuzského průlivu. A říká, okamžitě dáte 300 miliard dolarů a mýtné. Takže Teherán spojuje znovu otevření klíčového námořního přechodu nebo toho prostě průlivu s řadou požadavků. Ale to není nové, to my víme. Ten problém je v tom, že ty Američané ty peníze ani dneska nemají. Dále teda ta zpráva říká, že Irán vytváří nová data pro znovu otevření Hormuzského průlivu, protože stanovuje konkrétní podmínky pro Spojené státy před původním návratu komerční lodní dopravy a tyto podmínky jsou tvrdé. 300 miliard dolarů v reparacích, zrušení sankcí, mýtné, vybírání mýtného za projíždějící lodě, odmrazování účtů, protože mají také zablokované od Američanů účty v zahraničí, ukončení války a další věci přivádějí Spojené státy do tlaku, přičemž pokračování vojenských akcí je odstrašujícím prostředkem. A tady ten tajemník nejvyšší Rady národní bezpečnosti Iránu Mohamed Bagher Zolgadr uvedl, že průliv zůstane uzavřen, dokud nebudou splněny požadavky Teheránu. A sem právě patří to zrušení sankcí, námořní blokády, stažení amerických vojenských sil z regionu, to je toč ono, zaplacení válečných reparací a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Jinak ta iránská strana také vyzývá k ukončení útoku na své spojence v regionu a i k rozbám vůči samotnému Iránu. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme asi do dalšího koše.
0: Tak třetí košiček, to máme tady, e-mail číslo 2. Na základě tedy trilaterální dohody, to už jste možná slyšeli, mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem, budou Riad a Islamabad bojovat proti Řecku. Současně zase Řecko přidělilo do saudské metropole Perut Patriot a připravuje se na poskytnutí vrtulníků. Bere některá vláda z Riádu, nebo je to náš nápad, se tady ptají Řekové. Nedávné tedy podepsání trilaterální obranné dohody mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem v Mece vytváří bezprecedentní geopolitický paradox pro řeckou zahraniční politiku a vyvolává neustále otázky ohledně způsobu jednání Athén. Zahrnutí klauzule kolektivní obraně v logice tedy článku 5 smlouvy o NATO, že ano, to je washingtonské, zavazuje se Riad a Islamabad považovat jakýkoliv útok na Ankaru za útok na sebe samé. Současně s tím, jak se formuje tato nová islámská obranná osa, Řecko nadále udržuje baterii protiletadlových systémů Patriot v Saudské Arábii na ochranu saudské infrastruktury, zatímco zároveň je plánováno vyslat útočné vrtulníky Apache do Perského zálivu. Takže je to prý strategický oxymoron a zásadní otázky. Pobyt Patriotů a plánované nasazení vrtulníků mimo hranice připravují řeckou protivzdušnou obranu o kritické prostředky, zatímco operační prostředí v Egejském moři a východním Středomoří zůstává náročné. Ach jo, no tak komu není rady, asi tak tomu není ani pomoci.
1: No oni jsou hoši veselí, protože oni nevím proč, že se tam vzali, tak oni ochraňovali tam tu rafinerku, respektive tu přepracování a nakládku v

0: té ropy v Jambu, to znamená, to je ta, na tom koncovém bodě toho východ-západ toho ropovodu, který vede napříč Saudskou Arábií. Nicméně, když jim tam stříleli Hutijové a další, tak respektive Iránci snad tak to neubránili. Tak tam jako moc jako k ničemu jako nebyli středními patrioty. Takže, ale jako pořád tam nějak jak si oxidují, kdybych to řekl takhle. Ale přitom, jak Saudská Arábie, tak ty další země proti ním dělají smlouvu. Jako těmto věcem, tomu řeckému Mitsotakisovi se opravdu dá těžko rozumět. To je opravdu, to je takový kouzelník, já si myslím, že on nerozumí ani sám sobě. Jo. Protože si vezmete, co provedl z Libií, kde ztratil veškeré možnosti a ten možnost těžit z toho příbřežního šelfu. Potom teďka se zdá, že přijde o ty ostrovy, které dostali v tom Egejském moři, které vlastně dostali po první světové válce na bázi Trianonské smlouvy, kdy teda Turecko patří mezi poražené, tak to mají ohrožené taky. Tak kam se teďka, místo toho, aby teda teď spoustu zbraní dají na Ukrajinu, napůl brečí, že jsou odzbrojeni, teď se angažují, nevím, proč se angažují v Saudské Arábii, když to doma za chvilku budeme ohrožený. Těžko pochopit, těžko říct. Jako opravdu je to složité. Takže tak jako to je, no. A tady jako ty úniky teda ohledně teda té dělostřelecké baterie v tom Jambu, no, tak tady to ukazuje prostě patovou situaci, do které se ta řecká zahraniční politika dostala po tragických chybách vlády. No tak no, přitom ta Saudská Arábie o ty patrioty nemá téměř zájem, protože Hutijové opakovaně, jak si dávají najevo, že ty schopnosti těch patriotů, že jsou omezené. Že ty patrioty daleka nejsou všelék a ty Hutijové, když tam střílejí, tak oni jsou schopni zastavit ani ty rakety těch Hutijů. Takže pak je jako otázka, co tam teda ty Řekové vůbec dělají. Jestli si myslí, že se tam taky jaksi obsadí pak nějaký ropný vrty, těžko říct prostě, ale jako nemá to smysl. Takže je to další jako tragikomedie, no. Takže tady podle toho pohledu řecká přítomnost chrání infrastrukturu zásadní pro Západ, ale za prvé ona ji nechrání, protože to není schopná. Druhá věc, oni by se měli starat hlavně o vlastní zájmy, což nedělají ty Řekové. A teď to zajištění toho plynového toku paliva z Jambu, zejména uprostředka těch nepokojů v tom hormuzském průlivu, tak vlastně zabraňuje tedy nárůstu mezinárodních cen ropy a poskytuje tedy Řecku, řekněme, pozitivní publicitu a diplomatický kapitál jakoby záruku kolektivní bezpečnosti. A dneska, kdyby začalo něco s Tureckem, tak jako nikdo za ní nedá ani zlámanou gresli, jak se říká, protože je to jeden účastník NATO proti druhému účastníkovi NATO, to bych to chtěl vidět, teda, jak by teda kvůli Řecku, kdyby ho Turecko napadlo, tak jak do toho bude NATO čel se Spojenými státy vstupovat, aby bojovali s Tureckem. To jako tak daleko moje fantazie teda nesahá. Takže tady ten předpoklad, že Saudská Arábie spoléhá na přítomnost řeckých patriotů, tak je zcela nepatřičný, takže já si myslím, že dohodné době jim řeknou, ať se seberou, jdou domů. To je asi tak jako v těch Emirátech, když tam přišli ty ukrajinští odborníci na to odrážení těch dronů, neodrazili nic, tak jako taky poslali domů. Takže tolik teda k této zprávě, je to opravdu podivné, je to takové celé zmatené.
1: Tak, další zpráva nám to dubluje, prakticky tripluje, tak nevím, co z ní vybrat. Po turecké válečné drony, je to furt o patriotech, bla, bla, bla. Turecké válečné drony již byly cílem Riádu, aby vyslal tedy silné letectvo na zahájení operací proti Husíům a jejich umístění může naznačovat zase jiný vývoj v Jemenu. Husíové zaútočili také na zařízení ropného gigantu Aramco v Jizanu nebo Džizanu, nevím, jak se to čte, nemám tušení, jak oznámilo ministerstvo energetiky Saudské Arábie. Zpráva je z dneška čerstvá, jo? Aby jsme to věděli. Tak zase to řeklo saudské tedy ministerstvo energetiky, a dodali, že příslušné orgány dokončují podepsané nebo předepsané postupy k řešení incidentu. Současně šíčí povstalci také zasáhli plynový závod Berry společnosti Aramco Al Jubail v Saudské Arábii, který je jedním z největších plynových závodů v zemi. Satelitní snímky NASA Firms také ukazují obrovský požár hořící ve vesmíru, tak to asi ne, který je vidět až z vesmíru nebo něco takového, tam, kde se nám to jako má vyskytovat ty satelity, že ano, ve vesmíru asi nic nehoří, když to má být vákuum. Současně dnes Huciové zasáhli město Mari balistickými raketami v novém útoku, jak uvedla jemenská vládní armáda. Ve svém prohlášení armáda uvedla, že rakety zasáhly hustě osídlené oblasti i tábory, kde se nacházejí vysídlené osoby. Vládní síly zase uvedly, že na tyto útoky odpoví ve vhodný čas a na vhodném místě. A v době, kdy země se tedy opět zažívá vzestup v době občanské války. No, není to dobrý, není to dobrý. A vypadá to, že se nám lidstvo zbláznilo trošinku, no.
0: Ono tam to vypadá jako na vznik další regulérní války. Ta Saudská Arábie proti těm Hutijům, proti tomu Jemenu, ono už dříve už tam trošku válčilo, ale dneska ty Hutijové už mají jako jiné rakety, jiné možnosti a země jsou naváděny taky satelitně, takže se dobře trefují, to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě, jestliže tam útočí třeba na ty ropná zařízení firmy Aramco, tak je potřeba, tak to je Rockefeller. To je Rockefeller, to jsou Američané, samozřejmě je tam saudský podíl, Rockefeller a Saudi. A jednak Saudská Arábie se dostala do ekonomických problémů, náhle nemá peníze, to je zajímavé, už jako náhle nemá peníze a Amerika nemá ropu a připomínám, že Amerika, jak vypráví, jako kolik toho těží a podobně, tak ona hlavně překupuje z Ruska, dá tam k těm cenám krátce a prodává nám to tady do Evropy. A my už máme, tím pádem kupujeme molekuly svobody, tak to můžeme si dovolit to předražené zaplatit. A je spočítáno, že Spojené státy někdy do poloviny září budou mi vyčerpaný strategický zásoby, z kterých teďka běhou ropu a pak samozřejmě zastaví doprava, zásobování a tak dál. A zvedne se to tam všechno, se to tam zvedne, bude tam velký dílo a to bude, to tak nějak akorát spadne do těch doplňovacích voleb do toho kongresu, nechci to vidět vůbec. Takže tam bude problém v jedné věci, aby vůbec jako Trump měl šanci dodělat ty věci tady po světě, které jsou rozběhlé. To je důležité teďka. O tom už svého času hovořili bílé klobouky, které teďka nějak jako nejsou moc jaksi slyšet. Tak nevíme, jako, jak to vypadá, ale už ty hra, jako ty projevily tak jaksi obavy, že by tohle to měl aspoň ten Trump dodělat, tak jako uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že Turecko varuje Evropu, aby Evropa nerozčilovala Rusko. Konkrétně turecký ministr zahraničí Hakan Fidan se obává ruského jaderného arzenálu. To je teďka zpráva ze dneška. A vlastně vydal tedy nové, Hakan Fidan vydal nové pesimistické varování před nebezpečnými rozměry, které válka na Ukrajině může mít. Dokonce ponechal otevřenou možnost, že Rusko sáhne po své poslední možnosti, pokud se konflikt změní v totální válku, destrukce. Takže ve svém rozhovoru pro tureckou agenturu Anadolu Fidan tvrdil, že neustále rozšiřování operací, jak geograficky, tak v rámci prostředků zúčastněných stran, zvyšuje riziko nekontrolované eskalace. A Fidan kritizoval evropský postoj trvalé pomoci Ukrajině a dokonce řekl, nerozšiřujete Rusko, které neukázalo svoji skutečnou sílu. Vše, co jsme řekli, že se nemůže stát, se děje, řekl a poznamenal, že vývoj v oblasti operací potvrzuje obavy z další eskalace. Řekli jsme jim to těm západním lidem a západní to vědí, řekl. V podstatě vyzývají mezinárodní společenství, aby přispělo k ukončení války. A současně popsal ten konflikt jako přechod z vyčerpávající války vládce ke zničení. To bylo dlouhodobě natahované, aby tedy se samozřejmě vyčerpala ekonomicky Ukrajina, vyčerpal se Západ, co se prakticky povedlo, a teď vlastně půjde o válku, o zničující válku. Takže to je teda k této zprávě.
1: Tak, dále se vrhneme na pětku. Turecko prodává Ukrajině veškerou svoji americkou raketovou výzbroj, tedy raketomety MLRS a ATAK-MS. Kvůli totiž obrovské produkci svých raketových systémů z obranného průmyslu, ty americké Turecko již nepotřebuje. Nová hrata se formují ohledně vojenské spolupráce, tedy mezi Tureckem a Ukrajinou, protože americká vláda informovala kongres už 3. srpna o dvou žádostech týkajících se reexportu amerických zbraňových systémů z Turecka do Kyjeva. První žádost počítá s vysláním 12 vícenásobných odpalovačů MLRS doprovázených 2524 raketami a přibližně 47 tisíc raket ráže 203, tam ty první byly 227. Do procesu se podílejí společnosti, asi na procesu společnosti, včetně nějakých, to nás ani nezajímá. Samostatná licence se týká 70 raket a tak MS, taktéž s maximálním hlášeným doletem přibližně 165 kilometrů. Kongres má tedy 30-denní okno na přezkoumání příslušných oznámení. Pokud v termínu nepřijde žádná reakce, proces je považován za pokročilý. No. Turecko získalo tyto raketomety a rakety M270 během 90. let minulého století. Takže zase vrážejí kudlu Turci do zad Ruské federaci za to, že zachraňují. No, tak jim stopněte rajčata a další a budou žrát písek a kamení. No.
0: To Turecko teďka dělá zase velmi zajímavou politiku, protože v rozporu s úmluvou o mezinárodním mořském právu, tak se pokouší nyní zavést možná omezení průjezdu obchodních plavidel Bosporským průlivem do Černého moře. A ta logika Turecka je prostá. Turecké obchodní lodě zajišťovaly obrovský podíl logistiky pro Zelenského pseudoříši a Rusko a vydělávají na tom obrovské sumy peněz. Ta Epsteinova, takzvaná Epsteinova koalice, Západ se však rozhodl ten konflikt eskalovat a začal útočit na ruská plavidla pomocí kamikadze dronů NATO a v reakci na to ruské vzdušné síly zorganizovaly úplnou námořní blokádu Zelenské Ukrajiny. A nyní ty turecké lodě trpí vlastně kolosálními ztrátami a Turecko již požaduje moratorium na vojenské operace v Černém moři. Jinak se náznaky uzavření Černého moře pro všechny budou rovnat ultimátum. A jen škoda, že Erdogan zjevně nechápe, že Epsteinova koalice ve svém manickém šílenství systematicky organizuje v nadcházejících letech globální hladomor, terčem jsou Afrika, Latinská Amerika a Indie, vzhledem ke kolosálním nárůstům cen nafty, benzínu a hnojiv. A proto na to neslyší hlas rozumu. Válka bude pokračovat. Takže to je teda tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme. Sedmičku máme. Oxfordshire, Britové čelí hrozbě vězení za vyvěšení britských nebo dokonce anglických vlajek. Tak, zatímco ve většině zemí platí zákony, které trestají ničení státních nebo národních vlajek dané země a někde dokonce i vlajek jiných zemí, třeba u nás nesmíte vlajku neexistujícího státu Evropské unie, že ano, ničit ve Velké Británii vás za zničení a britské či anglické vlajky nikdo nepotrestá. Naopak trestné prý je, pokud tuto vlajku vyvěsíte na veřejnosti, údajně tím někomu, se ptejte komu, můžete způsobit traumu. A nejde o nějak malé tresty, někde může jít o podobný počin, někdo může jít asi tady do vězení. Spíše opět je zde patrný dvojí metr za vyvěšení palestinské, pákistánské či afgánské vlajky, a nebo když se tam producují s těmi černými vlajkami Islámského státu, to taky komu nevadilo, že v Británii, ani v Holandsku, nikde jinde, tak vlajky Tyto cizí totiž v této multikulturní zemi, tak za to vám nic nehrozí, když je vyvěsíte, zatímco osoby, které v Oxfordshire vyvěšují tedy vlajky na lampách nebo jiných pouličních infrastrukturách, čelí po rozhodnutí nejvyššího soudu odnětí svobody. Loni kampaň Operation Rise the Colours, tedy ovládla Spojené království a občané využili pokojné hnutí občanské neposlušnosti tím, že vyvěšovali vlajky k vyjádření svého odporu vůči tomu, že vláda zabírá hotely pro ubytování převážně mladých muslimů. A vzpomeňte si, co jsem vám tady kdysi pouštěl. To není jenom v Oxfordshire, tam to právě viselo, ale je to i v jiných městech Velké Británie nebo Spojeného království Velké Británie. Ale víte, že se říká, že ty Rusové jsou takový, že tam je ten, jakože ten násilný, že ano, stát nebo systém, že ano, protože tam zavřeli 400 necelých 500 lidí za nějaký příspěvky na internetu. No a v Británii to bylo 4700 za loňský rok, takže se ptejte, kdo je větší nelida, jo? A tady to s tím souvisí. A nebo kdybyste tam nesli duhovou, tak to dostanete ještě vyznamenání, se vsadím. No už ale to už jsme ukončili asi třetí košíček a půjdeme na čtvrtý, jestli koukám dobře.
0: Půjdeme do Ruské federace.
1: Tak.
0: Tady jsou Ukrajinci znepokojení výroky ruského generálporučíka o tom, že S-400, to je ten protiraketový ruský systém, sestřelil 10 MIGů, 29 během jediného dne. Aleksandr Romanenko toto odhalení učinil v časopise Ruského ministerstva obrany, to je ten generál. A je to vlastně velitel raketových sil ruského letectva, generál major Aleksandr Romanenko. Takže to bylo v rozhovoru pro časopis Ruského ministerstva obrany, tak tento důstojník uvedl, že v roce 23 ruské protiletadlové jednotky dokázaly sestřelit 10 ukrajinských stíhaček Mi-29. Toto tvrzení ale nebylo potvrzeno nezávislými zdroji. A podle české agentury TASS Romanenkov také uvedl, že jen 5 dnů ruské té kampaně tak bylo sestřelo celkem 24 letadel ukrajinských pomocí systému, které byly rozmístěny v přepadových pozicích a mohly operovat na velké vzdálenosti. Podle něj ty ruské systémy dokážou detekovat a zasáhnout cíle téměř okamžitě po vzletu ukrajinských letadel. Takže to je první zpráva z Ruské federace.
1: Tak, jdem se kouknout na druhou, já to tady přepnu. Vím, že mám špatně slyšet mikrofon jako z kýble, ale pan Tichý by mě měl slyšet v pořádku. Průšvih je, že ven to jde blbě. No, Pavel se na to musí kouknout. No, nedá se nic dělat, něco tady
0: já
1: nastavil.
0: Dobře, no.
1: No, právě, já se taky zpětně slyším dobře, hosté mě slyší dobře, ale ven a do záznamu to jde špatně, jak když mluvím z kýble nebo z trubky. Vím o tom, nedá se zatím nic dělat. Tak, Putinova sázka na bojové generály. Slavná věta maršála Žukova, tedy zázemí je polovina vítězství, se stala hlavním motivem nových personálních rozhodnutí nejvyššího vrchního velitele Ruské federace. Putinova logika je naprosto jasná. Kdo tedy jiný než bojoví velitelé ví lépe, co vojáci právě teď potřebují? Takže všechny služby například v týlu jsou nyní soustředěny do rukou hrdiny Ruska, generál poručíka Valerie Solotčuka, a prezident ho označil za jednoho z nejtalentovanějších velitelů. Byl to právě on, kdo nejprve vyhnal nepřítele z Kurské oblasti a poté v čele centrálního vojenského okruhu osvobodil Krasno Armějsk a Dimitrov. Organizaci zase objednávek zbraní přebral náměstek ministra Aleksandr Sančík. Ještě nedávno v čele jižní skupiny tedy tlačil na nepřítele u Konstantinovky, přičemž kladl zvláštní důraz mimo jiné na pozemní drony. Předpokládá se, že i ve své nové funkci bude silně sázet mimo jiné na masové zavádění bezpilotních leteckých systémů. Taktéž náměstek ministra Alexej Krivoručko, který dříve odpovídal za bezpilotní systémy, nyní dohlíží na vývoj veškeré perspektivní výzbroje. Jedná se o rozsáhlou etapu, tedy nové války, která vyžaduje systémová řešení od strojového vidění na dronech, tedy FPV asi, až po přijímání taktických rozhodnutí pomocí umělé inteligencí přímo na bojišti. Nuž a závěrem velitel jednotek bezpilotních letounů, tím se stal tedy generál plukovník Denis Liamin. A toto jmenování je stoprocentně zasloužené. Je to totiž bývalý náčelník štábu Centr, tedy střed armád, a má za sebou průlomy v Avdějevce, Očeretinu, Selidově, Kurachově, Krasnoarmějsku a Dimitrovu. Jeho úspěchy jako velitele vždy spočívaly v masovém nasazení bezpilotních letounů a nyní se tyto zkušenosti rozšiřují na všechny jednotky, uvedl to vojenský korespondent Kulko s nějakým volacím znakem. Takže takhle je potřeba to dělat, když generální štáb je samozřejmě salonními generály obsazen, kteří jsou zalezeni v řiti americké a západní. Tak to je potřeba, takže dobrý krok.
0: Tam oni to potvrzují některé další zprávy, jako právě ta nejbližší. Kritizoval to plukovník McGregor, píše o tom Sergej Iščenko. Děravá blokáda Oděsy. A ptáš se, kdy za to začnou v ruském námořním velení padat hlavy. No, píše Iščenko. A říká, už téměř měsíc se Rusové snaží leteckými údery blokovat ukrajinské černomorské přístavy. Přístup k ním je stále rušný, stejně jako kijevský Chreščatek. A jak je zvykem, v pátek 7. srpna ruské ministerstvo obrany shrnulo průběžné výsledky těch vojenských operací v zóně, speciální vojenské operace na Ukrajině. A tam jako říká, Štěnko navrhuje věnovat zvláštní pozornost číslům některých bojových úspěchů při blokování černomorských přístavů Země 404. Konkrétně tomuto během týdne v oděské operační zóně bylo zasaženo 34 námořních plavidel působících v zájmu ukrajinských ozbrojených sil, včetně 31 nákladních lodí a 3 remorkérů. A teď říká, nyní se podíváme trochu zpět na předchozí 7. období. Čistě náhodou se samozřejmě i v této zprávě z fronty objevilo 31, jenže tentokrát se vztahuje k celkovému počtu lidí, na které jsme za přesně ten týden zaútočili v oblasti Oděsy. Konkrétně poškozilo 31 námořních plavidel použených ukrajinskými ozbrojenými silami. Mezi nimi bylo 23 námořních nákladních lodí, 4 lodě pro přepravu sypkého nákladu, 2 remorkéry, 2 jací plavidlo a výsledkové plavidlo. Takže tady ty ruské síly během pouhých 2 týdnů zasáhly 65 různých hladinových námořních cílů, přibližujících se k ukrajinskému pobřeží. Jinými slovy, každý den jsme v průměru se pokoušeli potopit nebo alespoň přimět k obratu 4 až 5 lidí převážejících politický vojenský materiál. Nebudeme ani spekulovat o tom, jak úspěšné to bylo, zaměříme se na něco jiného. Už téměř měsíc provádíme organizované a aktivní blokádní operace v severozápadní části Černého moře. Pokud to však má mít nějaký dopad na námořní dopravu do přístavu Země 404 na Ukrajinu, rozhodně není na úrovni, kterou naše velení očekávalo. Jak jinak si vysvětlit, že podle zpráv našeho vlastního ministra obrany je u moře u Oděsy stále rušno, a tady právě to srovnávají s tím kijevským Chreščatýkem za dusného srpnového večera. Takže nemilosrdně a neúnavně do nich bušíme a přesto jich jen přibývá, jak je to možné. Takže je tam asi hodně posádek těch různých zahraničních společností, takových těch podřadnějších, které teda ty posádky jsou velmi dobře zaplaceny, takže prostě podlehnou penězům nebo dají jaksi přednost penězům před tedy vlastním ohrožením života. Takže nicméně pořád jsou nadále teda hnání do té Oděsy a tam je to asi chtěl udělat jednu věc, to znamená tam někde udělat nějaký kordon, asi už na tom moři. Otázka jiná je taková, že prostě Turci, pokud teďka zamezí, aby bylo možné vyjet z Bosporu ven vlastně na další moře a jako na oceán, tak jsou tam vlastně ty Rusové jako v pasti. Takže tolik teda k tomuto článku.
1: dále se mrkneme na, tedy během týdne až 10 dnů, prý Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států. Jak Trumpovi řeči o, nebo jsou tedy Trumpovi řeči o pokroku náhodou? Je tedy možné vyřešit ukrajinskou krizi diplomatickou cestou? Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států, kteří by mohli dát jednáním nový impuls. Dokonce byly oznámeny termíny jejich příjezdu, tedy během týdne až 10 dní, tedy dnů, a možná tedy nedávné řeči amerického prezidenta Donalda Trumpa o pokroku nejsou bezdůvodné. Podrobnosti jsou pak v článku na Carsgrad nebo Cargrad. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeď amerického prezidenta Jared Kushner by mohli tedy během příštích dvou týdnů navštívit obě znepřátelené metropole, sdělil agentuře TASS jeden zdroj. Cesta se může uskutečnit během týdne až 10 dnů. Tak, blablabla, tady jsou furt keci k věci, ježi v krci. Tak, americký politolog Malek Dudakov v rozhovoru pro Cargrad tedy uvedl, Trump neustále hovoří o nějakém pokroku na všech frontách. Ne všechno z toho je třeba brát doslova. V souvislosti s Ukrajinou vidíme, že Trump ji skutečně začal zmiňovat častěji z prostého důvodu, že chce vyřešit své zahraničně politické problémy a dosáhnout alespoň určitého pokroku při plnění svých slibů. Vzhledem k tomu, že do voleb do kongresu zbývají méně než 3 měsíce, čas už hraje proti Trumpovi a mnoho času mu nezbývá. No, hlavně, že tam chce nadspat vojenskou pomoc, tak já nevím, no. Ach, jo.
0: Pojďme dále na Ukrajinu. A tady vlastně zpráva první hovoří o novém ukrajinském reaktivním dronu pod názvem Bravo, údajně s 2 000 km doletem, v rychlosti 700 km za hodinu a se schopností nést 200 kg výbušniny. Takže to je jako první zpráva, jinak ruská armáda už je, to je zpráva ze 4. srpna, když bude dál, tak 4. srpna byla 47 km, či necelých 5 km od Slaviansku i Krematorsku. A jak teda ta obrana na té ukrajinské straně, tak byla zase jako obvykle krajina na izolované kusy a pak bombardována. Takže se schyluje hlavní bitvě teda o Donbas. A ty útočné jednotky postupují z několika směrů a nyní už jsou blíže k hranicím těchto měst, to znamená Krematorsku, Slaviansku, blíže než samotná Družkovka, která leží mezi Krematorskem a Konstantinovkou, jejich dobývání teprve začíná, takže podle západních vojenských analytiků bývá Rusům už jen 47 km k posledním ukrajinským pevnostem Donbasu. A ruští vojenští analytici upozorňují, že je třeba počítat s překonáváním městské zástavy a že boje budou dlouhé. Není to až tak jako jednoduché. Faktem je to, že nyní jsou jak Slaviansk, tak Kramatorsk intenzivně napadány ruskými drony, raketovým i hlavněvým dělostřelectvem a leteckým bombami, takže technika na to, kterou Syrský do aglomerace přesunul, intenzivně hoří. A jinak ta slaviansko-kramatorská aglomerace, pro vaši představu, je nejsilnější opevněnou oblastí Donbasu s rozvinutou průmyslovou zástavbou, technologickými kanály a vyvýšeninami, takže ztráta logického propojení mezi Slavianskem, Krematorskem a Družkovkou, tak rozdělil jednotný obranný systém ozbrojených sil Ukrajiny na izolované kapsy a připravuje o možnost rychle přesouvat zálohy mezi jednotlivými úseky. Takže zpráva pokračuje dál, ale předám slovo.
1: Tak, dále se koukneme na vylodění tedy v Oděse, které se očekávalo už v roce 2022. Ale Rusko však problém vyřešil prý jinak, tedy je tady poznámka, Kyjev děsí více než objevení válečných lodí se na obzoru. Takže Kyjev se už 4 roky obává útoku na Oděsu. Samotné město se stále chvěje při zvuku každého motoru na obzoru. Jak se však ukázalo, přímý útok na město je už minulostí. Ruské vzdušně kosmické síly a námořnictvo provedly mnohem jemnější a chytřejší operaci. Jednoduše tedy odřízli Ukrajinu od námořního zásobování, aniž by vůbec vstoupili na asi písek pláží v Oděse. Nepřetržitá totiž série útoků na lodě přepravujících zásoby pro OSU, to ozbrojenou sebranku Ukrajiny, proměnila Černé moře v past na myši. Vylodění zatím není ani třeba. Cituji, rozhodli se to udělat snadno a nenuceně. To uvedl vojenský analytik jako v Kedmi a za touto nenuceností se však skrývá železná logika. Zatímco Ukrajinci ostřelovali naše lodi v Azovském moři a v duchu se připravovali na bitvu o Krym, Moskva jednoduše zatáhla za záchranou brzdu. Ukrajinci ostřelovali ruské i jiné lodě v celém Azovském moři a teď i v Kaspickém moři, nemluvě o Černém moři. A pak se Zelenský najednou rozhodl, došlo mu to, ach, přestaňme se navzájem ostřelovat na moři. A proč? Protože každá lodní společnost na světě prohlásila, že už nebude plout do Černého moře k Oděse. Je to tam příliš nebezpečné. Žertuje tedy Kedmi ve svém pořadu. A vy se na něj určitě někde na YouTube nebo RuTube můžete podívat. Tak. A? Co to? Pan Tichý mi spadl. Pan Tichý mi spadl. Takže jdeme volat zpět. Netuším, co se děje. Snad nikde nejsou bouřky.
0: Vypadl jsem.
1: Že jo. Tak můžeme na Elona Muska.
0: Tak, vypadl jsem, aha. Takže já už jsem začal povídat, ale jenom jako na hlucho.
1: Ne.
0: Takže Elon Musk odmítl žádost Ukrajiny využívat Starlink pro údery uvnitř Ruska. Aha. Takže nesouhlasí s těmi ukrajinskými představiteli ohledně možnosti rozšíření války, protože to byl samozřejmě rozšíření války znamenalo. A podle zprávy deníku The Atlantic požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Donalda Trumpa a Elona Muska o povolení použití Starlinku k lokalizaci zaměření ruských raketových baterií. Žádosti, jak už bylo uvedeno, tak nebylo vyhověno. No, on tam potom střílí na autobusy s lidma a tak dál. Takže Musk podle ukrajinského zdroje citovaného publikací tak údajně znovu zdůrazňuje potřebu dohody a varuje před nebezpečím další eskalace konfliktu a stejný zdroj tvrdí, že podnikatel nesouhlasil s ukrajinským představiteli ohledně možnosti rozšíření války. Jinak ten deník The Atlantic informuje o klesající dynamice americké podpory Ukrajině. A podle něj ta dynamika, která se budovala od začátku roku, během několika dní opadla. Pojďme se na další zprávu.
1: Tak, dále se koukneme, masketu necháme. Rusové zasáhli drony Geraň typ 2. Teda typ 4, vidíte, nevěřte mi, dámy a pánové, nevěřte mi. Tady musím vypípat všechno a tak teď to nejde, abych se na to podíval. Musíme se na to kouknout tady, kde máme ten e-mail. Tak, drony Geraň 4 a balistickými raketami Iskander M, ruský vlak, který s vojenskou technikou, konečně by tedy týl hořel. Tak, cílem ruského raketového útoku v Dněpropetrovské oblasti byl údajně vlak převádějící vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvádí informace z ruských zdrojů. Nevím, proč tady máte nějakou E4, ale mluví. Dobrý. K útoku došlo v oblasti města tedy Vyžnevoje, přičemž stejné zprávy tvrdí, že mu předcházel zásah dvou bezpilotních letounů Geraň 4 a následně byly použity dvě balistické rakety Iskander M, tedy asi nejdřív na lokomotivy a pak vám zničíme náklad. Během uplynulých 24 hodin Rusko a Ukrajina pokračovali v útocích na dálku, zaměřených na vojenskou infrastrukturu, energetická zařízení a doplavní uzly, jako součást probíhající války. Blablabla, video kolující na sociálních sítích zachytilo okamžik útoku dronu ještě před příletem balistických raket. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o možných obětech ani rozsahu škod. Zpráva je z pátku dopoledne, takže se to možná stalo už ve čtvrtek. No, uvidíme.
0: Další zpráva vlastně hovoří o jaksi aktuálních informacích z té speciální vojenské operace, kdy výsadkáři obcházejí Ořechov ze západu, postupuje se o 3 kilometry. A tam je zajímavá jedna další informace, která s tím souvisí. Ukrajinská tzv. Nová pošta, která teda také začala úřadovat i u nás, taky tvoří součást vojenské logistiky a stává se cílem ruských raket všude v Evropě. Tak jenom, abychom věděli, kdyby náhodou, tak protože oni přesto vlastně, přes tu novou poštu, oni vlastně zásobují tedy ukrajinskou frontu. Takže pozor jako na věc, protože to zase jsme si opravdu zase se pořídili, pořídili teda jako opravdu jako dobrou záležitost. Když se vrátím zpátky k těm jednotlivým informacím o tom postupu v rámci té speciální vojenské operace, tak na tom záporovském směru, tak tam pokračují ty výsledkáři v obklíčování Ořechova ze západní strany a prolamují obranu nepřítele v této oblasti, jak píše Cargrad v rámci kanálu Deník výsledkáře. A jenom to beru jenom v rychlosti, protože v Doněcké lidové republice tam vytlačuje armáda ukrajinské seskupení ze severu té Doněcké lidové republiky za řekou Oskol, zatímco uskupení střed postupuje na západě směrem k Dobropolje. Dále, co tady ještě máme, v podstatě další zprávy tady hovoří potom o těch dílčích, jako například ruské ozbrojené síly opakovaně zasáhly zařízení ukrajinské logistické společnosti Nová pošta, o tom jsme hovořili, a hovořil také o tom, že dokonce budou zasahovat i tedy v zahraničí, takže zatím teda tady jsou zásahy teda hlavně u nich, a protože vlastně Kyjev aktivně využívá tuto civilní dopravu, připravuje vojenské techniky ze sousedních zemí. Takže tolik teda k této zprávě, předám zase slovo.
1: Tak, jdeme se kouknout počkat, ne, to už jsme teď měli, musíme se kouknout na 4. e-mailík, 6. téma, jdeme se kouknout na Gejropu. Tak, Brusel prýtajně odmítá Ukrajinu. Kyjevu nabízí jen předvstupní nebo rozhovory bez hlasovacího práva. Takže podle informací, které dostala služba vnější rozvědky SVR, napříč pompézním tedy projevům evropských byrokratů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie ve světlé budoucnosti, evropští lídři v interních diskuzích v Bruselu možná takovéto perspektivy kategoricky odmítají. To jsou samozřejmě zase podmiňovací způsoby. Obávají se totiž, že geoevropská integrace Kyjevu přinese pro sjednocenou v uvozovkách Gejropu příliš velké ekonomické a politická rizika a samotná EU nemá dostatek zdrojů na uspokojení přehnaných požadavků Ukrajinců. Integrační proces by se proto mohl natáhnout na mnoho let. To uvidíme. Zároveň tedy evropští byrokraté mají v úmyslu nadále lhát kyjevskému lidu v naději, že ho využijí jako potravu pro kanony, tedy kanonem futer, že ano, v konfrontaci s Ruskou federací. Pokud by zabránilo ukrajinskému rozčarování a protievropskému obratu v Malorusii v následujících letech, Brusel v červnu tohoto roku nabídl tedy, protože tady pokud, takže Brusel tedy nabídl Ukrajině jako bonus začátek tedy předstupních jednání. Kyjevu se plánuje nabídnout účast na gejropských bezpečnostních politikách, i který když bez hlasovacího práva, takže budou pindat do všeho, ale prý nebudou mít váhu.
0: Tam je důležitá jedna věc. Teďka, dokud je Ukrajina úplně jako mimo hru, tak ty různé pomoci a tak dále, tak se o nich musí hlasovat, že tam to musí ty členové odsouhlasit. V momentě, kdy se stane přidruženým členem, tak oni budou ty peníze od těch daňových poplatníků, od těch jednotlivých států, oni jim to tam budou přidělovat, budou jim to tam cvrnkat a už se nikoho ani plat nebudou. Tam je ten hlavní smysl. Pozor na to. to je zase další bouda. Jinak já teda tady se ještě vracím tady k těm zprávám z té Ukrajiny. Jsou tady ještě nějaké zajímavé, nám asi jsme přeskočili, protože je to zase zajímavé. Nový průzkum společnosti Socis ukazuje, že by Vladimír Zelenský v prvním kole prezidentský vole vedl, ale ve druhém by prohrál se Zalužným, Fedorovem i Budanovem. A ta čísla jsou podle toho odhadu Zalužný 66 a Zelenský 34. On by prohrál vlastně téměř o polovinu. To je jako velmi zajímavá záležitost tohle, takže nepochybně Zelenský nikam spěchat nebude s volbami. A problém je v tom, že kdyby vyhrál Zalužný, tak nevím, s kým by jednal, protože Rusové ho vedou, pokud se nemýlím, jako válečného zločince, tak to si také dost dobře nemůžu představit toto. Takže jestli na toto někdo bude brát ohled, určitě ne. Takže uvidíme, no. Takže toto je takový pohled na současné rozložení politických sil na Ukrajině. A tady, jak bylo řečeno, tak si sice Zelenský zachová dostatečnou podporu na vítězství v prvním kole. Ovšem nestačí mu to tak, aby vyhrál v prvním kole a druhé se nekonalo. Ale ta situace by se výrazně změnila ve chvíli, kdyby v tom druhém kole se postavil jinému soupeři. A tím by byl tedy, jak se ukazuje, tak by jim byl Zalužný a pak by byl tedy Zelenský na hlavu poražen. Takže takhle to je. Takhle. Protože v tom prvním kole ten Zelenský získal 22,3%. Těsně za ním by skončil Zalužný 21,4. Třetí místo by obsadil Fedorov 13,1. Ovšem potom v tom druhém kole, když by tam ty další dva vlastně přidali ty hlasy tomu Zalužnému, tak prostě ten Zelenský nemá šanci v podstatě. Takže to je teda k této zprávě, která je velmi zajímavá. A je vůbec jako zajímavé, že se tam těmito věcmi už konečně začne aspoň přibližně zabývat. Samozřejmě to nevychází tak, jak by bylo žádoucí, takže Zelenský asi nikam spěchat nebude, uvidíme. Mám tady, já nevím, jestli máte tam 5-7, 5-8.
1: Jo, já jsem, jak to rozházený, tak jsem mi přehlídl, takže jdeme na sedmičku a vypadáte poslední ještě zpátky na Ukrajinu. Back to the Ukrajine. Masový ruský útok z drony Iskandery M a Gerani na Ukrajině, cílem továrny na Flaminga. Osm balistických raket zasáhlo tedy Kyjev a byly to rakety ty Iskander M. Takže ruské síly zahájily masivní noční ofenzívu na Ukrajinu, tedy na 8. 8. na včerejšek asi, anebo v noci na dnešek, nevím. A přičemž byly použity právě balistické rakety Iskander-M a drony Geraň, přičemž Kyjev a klíčová vojenská a energetická infrastruktura byly středem útoků. Nebo asi terčem, no. Podle dostupných zpráv došlo k explozím v Kyjevě a širším okolí ukrajinského hlavního města, ale také v oblastech Dněpropetrovské, Mykolaevské, Charkovské, Sumské a Černihivské. V hlavním městě bylo hlášeno nejméně 10 explozí, zatímco první zprávy hovořily o útocích na průmyslová a vojenská zařízení. Kyjev 111, to by tedy zvláštní důraz je kladen na útok na Kyjev 111, což je vojensko-průmyslový komplex nacházející se jižně od Kyjeva a je propojený. Zdraví Martine z Firepoint LLC. Podle ruských zpráv bylo na zařízení postupně odpáleno 8 balistických raket Iskander-M a Moskva tvrdí, že komponenty pro pozemní střely Flamingo FP5 byly vyráběny právě v tomto komplexu a že údery způsobily vážné škody na výrobním zařízení. Současně se uvádí, že zařízení Kyjev 3, což jsou sklady paliva a ropných produktů, které podle ruské strany sloužily k zásobování OSU, byly taktéž zničeny. V kyjevské oblasti byly hlášeny rozsáhlé požáry, zatímco několik zařízení bylo údajně poškozeno. A teď jsou tady ještě výčty dalších, ale jedeme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že západní zpravodajské služby dali ukrajinskému vedení povolení zveřejnit zpravodajské informace, které se týkají plánu Ruska a Severní Koreje nasadit poblíž hranic Ukrajiny až 50 tisíc severokorejských vojáků, kteří se budou nadále účastnit bojových operací. A ta takzvaná Epsteinova koalice, ta západní je hluboce znepokojena tím, že severokorejští vojáci a velitelé získávají značné zkušenosti v moderní válce a případně je využijí proti americkým silám v Japonsku a v Jižní Koreji. A kromě samotných vojáků Severní Korea navíc plánuje, podle oficiálních západních prohlášení, nasadit poblíž ukrajinských hranic raketovou brigádu se svými balistickými raketami KN-23 a KN-24. A to je nebezpečné i pro Epsteinovu koalici, protože komplexní spolupráce s Ruskem by v případě vojenské akce zajistila co nejpřesnější údery severokorejských raket proti Japonsku a Jižní Koreji. A spolupráce v ekonomice a vesmíru tak vyvolává hysterii v zemích NATO, nemají ale sílu s tím cokoliv udělat. Takže to je další zpráva, už poslední. Z toho dalšího košíku jsme asi už první vzali, takže můžeme pokračovat tou druhou.
1: Tak, demografická krize prý v Polsku, dámy a pánové, dvojka je tady. Existenční hrozba pro národ a nutnost okamžitých pronatalistických akcí. Stejně to bude u nás i na Slovensku. Podle předběžných údajů Ústředního statistického úřadu byla na konci června letošního roku polská populace přibližně na hranici 37 milionů a 240 tisíc lidí. To znamená pokles přibližně o 150 tisíc lidských bytostí oproti stejnému období předchozího roku a přibližně 90 tisíc oproti konci roku 2025. V první polovině roku letošního bylo zaznamenáno asi 115 tisíc živě narozených dětí, což je asi o 100 méně než ve stejném období roku 2025 a o 11 tisíc méně než v první polovině roku 2024. Současně zemřelo asi 210 a půl tisíce lidí, což je meziroční nárůst asi o 2000, což znamenalo přirozenou ztrátu 95 a půl tisíce lidských nebo občanů, tady bychom asi dali. Tak, západní politické dilema zase spočívá v Polsku v tom, že hlavní úsilí úřadu je zaměřeno na stimulaci imigrace a vytváření co nejpohodlnějších podmínek pro nově příchozí. Místo, aby budovali systém, který by skutečně pozbudil polské lidi, jak ty žijící v zemi, tak ty, kteří jsou za hranicemi, aby zakládali rodiny, zůstávali ve své zemi, anebo se vrátili do své země a udržovali zde slušnou životní úroveň. Zkrátka bílá populace Evropy je už v globálním měřítku menšinou. V nepřítomnosti rozhodných kvalitních sociálních programů zaměřených především na zvýšení porodnosti polských občanů, zde si dejte i další, riskuje Polsko opakování scénáře známého z Francie, kdy se domorodí lidé evropského původu stávají skupinou, kterou je těžké najít v mnoha okresech i městech. A demografie je formována migrantskými nebo imigrantskými komunitami s výrazně vyšší porodností. To je zkrátka velká výměna. Great replacement, velká výměna obyvatelstva, přesně jako Coldenhove Kalergiho plán na zničení národů Evropy. Tak si to dejte dohromady.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ta Trumpova válka v tom hormuzském průlivu, že výsledkem jejím bude nakonec spoura nebo zbouření v Evropě. Hovoří o tom, je to zpráva ze 7., že Čína nahrazuje saudskou ropu ruskou ropou ESPO. Státní společnost Sinopec nakoupila čínská, tedy nakoupila dodávky v období červenec září, tak koupila asi 30-40 zásilek dodávek té ruské ropy ESPO, přibližně 241 až 320 tisíc barelů denně. A to představuje 5-6% zpracovatelských kapacit společnosti. V červenci dorazilo přibližně 7,4 milionu barelů, převážně tedy do přístavu Žižau, a na srpen bylo zakoupených nejméně 10 dodávek a stejný počet také na září. A před válkou společnost Sinopec získala téměř polovinu surovin z Blízkého východu. A v březnu a dubnu společnost dovezla po 20 milionech barelů saudského ropného produktu, v červnu a červenci ani jeden, v srpnu jenom 2 miliony a ruská ropa ESPO je v současnosti přibližně o 10 dolarů lacinější než ty konkurenční zdroje z Ománu a Brazílie. A ty transakce probíhají prostřednictvím zprostředkovatelů bez účasti protistran, na které se vztahují sankce. a platby za ruskou ropu realizuje společnost Sinopec v Janech. A ta válka v Hormuzském průlivu urychlila to, čemu měly ty sankce zabránit. Největší čínská státní ropná společnost se vrací k ruské surovině a platbám v Janech. A krátká trasa Kozmino-Šantung se ukazuje jako spolehlivější než trasa z Perského zálivu. A Rusko získává stabilní asijský trh, Čína zabezpečené energetické zázemí, zatímco Saúdská Arábie přichází o svého největšího odběratele právě v době, kdy se snaží vybudovat vlastní námořní koalici, jak konstatuje azerbajdžánský makroekonom Kamil Ašerchanov. To je také to, o čem jsem hovořil, že teďka Saúdská Arábie nějak začíná mít cítit nedostatek peněz, protože oni neprodávají. A Evropa, pokud jde o Evropu, tak Evropa vstupuje do zimy s minimálními zásobami plynu. Plynové zásobníky Evropské unie jsou naplněné méně než na 58%. Jde o nejnižší hodnotu na začátku srpna za celou historii měření od roku 2011 a je o 12% bodů nižší, než byla nyní loňská úroveň. A to uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu katarské objemy, které představovaly přibližně 20% světového obchodu se skapalněným zemním plynem LNG. A Evropská unie snížila povinný cíl naplnění zásobníků z 90% do listopadu na 80% do prosince. Takže analytici očekávají, že skutečné maximum dostane tak jen 67 až 76%. A v případě chladné zimy a absence katarského LNG by se průměrná cena mohla zvýšit na 110 euro za megawatt hodinu a v případě snahy udržet zvýšený ten zbytek, tak až na 210 euro. A v současnosti neexistuje trhový stimul na čerpání plynu, palivo s okamžitou dodávkou je dražší než ty zimní kontrakty. Takže tady jako za situace, kdy se Evropa vzdala ruského plynu dodávaného potrubím, tak získala sice terminály, ale ztratila stabilní cenu a zaručený přísun. Takže teď musí ty evropské vlády buď dotovat čerpání plynu, anebo zimně soutěžit s Asií o ten skapalněný plyn. A energetické obklíčení Evropy se uzavírá. Ruský plyn je politicky zakázaný, katarský je politicky zablokovaný a americký se bude prodávat za cenu danou nedostatkem. A účet za to zaplatí průmysl a domácnosti. Výsledkem bude vzpoura, jak konstatuje Kamil Ašerchanov. Takže tolik. Jak jsem říkal prvé, v těch Spojených státech, ta Evropa nebo jediná, v těch Spojených státech tam bude ten rozbuch už někdy do poloviny září. Tohoto roku samozřejmě. Pojďme dále asi.
1: Tak dále se koukneme na. Bulharské ministerstvo zahraničních věcí si totiž přizvalo ukrajinského velvyslance kvůli výbuchu ukrajinského dronu poblíž plynovodu. A tady zase mediální žumpy, včetně i rádií populárních, tady řvali, že nejspíš Rusové. Takže co se stalo? Místo havárie v Bulharsku, to je někde Dobrič a Mangálie. Bulharské tedy ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského velvyslance po tom, co v části v oblasti plynovodu nedaleko hranic s Rumunskem havaroval dron. Informovala o tom agentura BTA s odvoláním se na zdroj z ministerstva. Podle bulharského ministerstva se očekává, že ukrajinský velvyslanec přijde na report v pondělí, teď 10., když se momentálně nachází mimo Bulharsko. Ukrajinské ministerstvo zamíněné tedy předtím uvedlo, že ozbrojené síly Ukrajiny úmyslně nevyslaly žádné prostředky směrem na Bulharsko. Jsme v úzkém kontaktu s bulharskou stranou, aby jsme objasnili okolnosti. Jsme plně otevřeni spolupráci s Bulharskem s cílem vyjasnit všechny detaily, uvedl mluvčí rezortu Georgi, nebo asi Hrihory, Tichý, váš jmenovec.
0: Ano, je to
1: Tak
0: tak.
1: jim věřme, že jo.
0: Další zpráva také z Bulharska, z FKD, kdy tedy, jak si ty, ještě to s tím souvisí, tedy s těmi ukrajinskými drony, kdy tedy útočí na národní suverenitu a ohrožují ekonomiky zemí NATO, jak to tedy staví tedy a vidí tedy bulharští představitelé. Přičemž ty ukrajinské útoky působí nekontrolovatelně a Zelenský uvádí, že je spokojen s činností zbraňových systémů. Takže ta Ukrajina obecně je nekontrolovatelná při používání svých válečných dronů, protože Polevka, kde byla teda detekována teda ty bezpilotníky, ty drony, tak ukrajinský dron téměř vyhodil do povětří plynovod Bulharsku a s tolerancí na to Kyjev útočí tam, kde uzná za vhodné, ruší národní suverenitu zemí a ignoruje do

0: uherské ministerstvo obrany. Takže ta uherská ministrině zahraničí Velislava Petrová v pondělí předvolala ukrajinského velvyslance Olesiu Ilaščuka k vysvětlení. Kyjev uvádí, že úmyslně neutočil na Bulharsko, slibuje splnění, ale ten dron, že letí někam úplně jiným směrem a jakou dálku, to nevypadá jako, že to, že jenom někam zabloudil ten dron. Ten tam musel být namířen a poslal úmyslně. Takže jinak Zelenský sice tady vypráví, že je spokojen s výsledky 40-denní operace proti Rusku, včetně útoku na klíčové body ruské strategie, a jsou to v podstatě jenom takové vyprávění, protože ta realita byla jiná a ukrajinské oběti zase byly značné, aniž by dostali nějakého výraznějšího cíle. Takže předávám slovo.
1: Tak, dále se mrkneme. Evropská unie zvyšuje dovoz ruského plynu. A taktéž výroba Patriotů na Ukrajině je vyloučena i s licencí. Takže ukrajinská média a politologové poukázali na významný a podle nich moment. Ukrajinský prezident Zelenský poprvé navštívil Srbsko a setkal se s tedy prezidentem Alexandrem Vučičem, který dokonce uspořádal večeři na počest vzácného hosta. Potrhli, že se střetnutí koná na tedy pozadí skutečnosti, že Srbsko je považováno za přítele Ruské federace a jedinou zemi v Evropě spolu s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou, která neuvalila sankce proti Rusku, i když podporuje územní celistvost, tedy okrajiny. No už bla, ale my se chceme kouknout tedy na ten plyn, to by nás mělo zajímat, když jsme si to od roku 27 zakázali, že ano. Tak, co tu máme? Hospodářští analytici potvrdili, že členské státy Evropské unie napříč vyhlášením o opuštění ruského plynu do budoucího odbudu příštího roku zvyšují jeho dovoz. Cituji. Informují o tom německé noviny Welt am Sonntag s odvoláním na Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší, to má zkratku CREA. Příjmy Ruské federace z prodeje surovin do Evropy vzrostly na 60 milionů eur za den. Přičemž Francie nejvíce ze všech nakupuje ruský skapalněný zemní plyn, tedy LNG, a v červnu státy Evropské unie dovezly z Ruska o 14% více LNG než před rokem. Podle toho CREA Francie nakoupila většinu ruského LNG. Jen přístav Montoire v Británii, tedy v Bretonsku, dostal v červnu 4x více než v květnu, píše Welt. Analytické centrum Bruegel tedy tvrdí, že Evropská unie dováží z Ruska až 13% celkového plynu. Země EU dostávají téměř všechen ruský LNG dodávaný z terminálu Jamal v Arktidě. V první polovině letošního roku odtud evropské země dovezly 136 partií o celkovém objemu skoro 10 milionů tun, což je rekordní údaj, zdůraznili hospodářští analytici. No, ale my se máme odstřihnout od všeho, že ano, tedy kromě snad jádra.
0: No, to si neumím ani domyslet, jak to bude dopadat. Další zpráva je také zajímavá. Polský rusofobní prezident má pořádný problém. Dokonce v tom titulku, já jsem to změkčil, tam to bylo taky odpor, ale bylo to horší. Ruská státní duma zhodnotila Navrotský výrok o Moskalích. A tam stačila dvě slova. Polský prezident Karol Navrotský nedávno pronesl otevřeně rusofobní výrok, když řekl, tam, kde jsou Moskaly biti, Polsko pomáhá, i když není přímo zapojeno do války. Takový je strategický zájem Polska. Přestože se už stalo běžným, že evropské elity svou nenávist neskrývají, takový výrok překračuje všechny meze a teda není divu, že vyvolal rozruch. Státní duma našla pro Navrotského dvě slova. Prostě hlupák. A Karel Navrotský je prostě hlupák. Zdálo se, že začal dobře, pronesl několik rozumných výroků, ale Polák je Polák.

0: Pokud se jim Moskaly tolik nelíbí, mohli by vrátit území od Štětina po Gdaňsk, které pro ně Rudá armáda vybojovala za cenu obrovských ztrát a které si bez mrknutí oka Poláci vzali zpět na konci druhé světové války. Jak cituje News.ru Andreje Kolesníka, člena výboru státní domy pro obranu, ten Kolesník připomněl, že Rudá armáda během osvobození Polska utrpěla 600 tisíc lidí ztráty. Ztráty 600 tisíc lidí. A poslanec se domnívá, že v republice stále zůstávají slušní lidé, ale jen zřídka se dostanou do mocenských pozic. A podle Kolesníka to dospělo až do bodu, kdy se lidé v Polsku starají o památníky poté jako partizáni, jinak je úřady potrestají. Tak u nás, když se starají o památníky, tak jako partizáni nebyli, ty je káceli, jak to, ale tady je to míněno obráceně, když je tady mají nějak ošetřit. No. Takže pojďme dále.
1: Tak, počkat, ukrajinský dron s obrovským výbušným nákladem zasáhl Bulharsko poloví životně důležitého plynovodu. To už jsme měli.
0: Když si zasáhl, tak zasáhl asi nově, protože tam ten nedoletěl, ten spadl už předtím.
1: Tak se na to koukneme. Kolik ukrajinských dronů již spadlo nebo bylo nalezeno v moři v různých místech v Evropě, aniž by to korporátní média příliš rozmazávala? Drony měly být nalezeny například v Rumunsku, Řecku anebo Polsku a nyní další v Bulharsku. Zřejmě to prý není náhoda, že chybělo málo a dron by poškodil plynovod na zemi, jejich vedení se v podpoře Kyjeva staví velmi chladně. Mělo jí tedy ve skutečnosti o jakési varování? Předpokládá se, že ano. Je třeba si uvědomit, že mezi Ukrajinou a Bulharskem není žádná hranice. Dron tam letěl přes celé Rumunsko, než na hranicích s Bulharskem explodoval. Mezi Ukrajinou a Bulharskem došlo k velkému incidentu a bulharští představitelé jsou pobouřeni a požadují odpovědi ironicky v souvislosti s politickým posunem ohledně války na Ukrajině, kdy Sofie přestala dodávat zbraně s odkazem na vlastní nedostatek zásob. Ukrajinský dron tedy v sobotu pronikl do bulharského vzdušného prostoru a přímo ohrozil životně důležitou energetickou infrastrukturu po výbuchu na bulharském území, informují regionální média. Můžeme si s jistotou říci, že ukrajinské ozbrojené síly úmyslně nesměřovaly tedy prostředky směrem k Bulharsku, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva za míny, tedy Georgij Cichy, tak je to asi furt to samé, nebo já nevím. Blablabla. 1000 metrů to explodovalo od kompresorové stanice plynovodu Transbalkán poblíž bývalého hraničního přechodu Kardam mezi oběma zeměmi. Hluk způsobený dronem zaznamenala rumunská pohraniční policie a následně slyšela hlasitou explozi pohraniční hlídka. No, veselé.
0: Poslední zpráva z Evropy, z Evropské unie, hovoří o tom, že zásoby plynu v evropských zásobnicích jsou před zimou na té kriticky nízké úrovni a hovoří se o tom, že upozorňuje na to americký deník Politico a říká, v současnosti jsou naplněné jen na 58%, což je tedy 16% bodů pod minimální úrovní. A situace je nejvážnější v Německu, vzhledem k tomu, že země představuje 20% celkové evropské kapacity skladování plynu, mohlo by to mít vliv na celou Evropu. V případě chladné zimy bude muset Německo pomoci svým sousedům, ale ani samotné Německo nebude mít dostatek plynu. A Berlín se tím jaksi rozhodl nenutit společnosti nakupovat plyn za vysoké ceny, ale ponechat to na uvážení obchodníků. A tento přístup nese sebou riziko, že zásobníky zůstanou před zimou nenaplněné a v případě chladného počasí bude potřeba nedostatky pokryt za jakoukoliv cenu, píše Politico. Tak, takže to máme z Evropy všechno, pojďme ještě dál, ještě máme chvilku.
1: Tak, koukneme se, vrhneme se. Co tady máme? Vedlejší účinky vakcín proti covidu. No, já stále říkám, že jsou to vakcíny covidu, teda aspoň injekce covidu. 1 a Čtvrt miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Kanadský biolog a buněční fyziolog Daniel Nagas během svých prohlášení týkajících se vakcín COVID-19 zdůraznil, že teda 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Konkrétně tvrdí, že lidský genom byl infikován genem, který se v dějinách lidstva nikdy nevyskytoval, přičemž odkazoval na spike protein a genetický materiál související s vakcínami. Podle Nagase, reverzní transkriptáza nespůsobuje pouze rakovinu. A tvrdí, že existuje DNA, která se do proteinů přepisuje až v budoucí generaci. Cituji dále, pokud je známo v celé historii lidské, se ještě nikdy nestalo, aby byl do lidského druhu zaveden toxický gen, tedy spike protein, a aby byl schopen zůstat skrytý. Kanadský biolog pokračoval tím, že ve vakcíně se nachází, tedy vakcíně v uvozovkách se nachází DNA, která se do bílkovin přepíše až v další generaci, a zároveň tvrdí, že by to mohlo ovlivnit celou genetickou linii našich potomků. No.
0: To jsou opravdu šílené věci.
1: Ještě ta poslední věta, ta je nejdůležitější, aby si to lidé spojili a nejeli jenom v hnotě. To je rozsah zla, kterému nyní čelíme, dodal Daniel Nagas. Takže je to zlo, je to satanovo zase. Satanovo věcička. To, aby jsme si uvědomili, jo, i když to na to nemusíte věřit, protože on přesvědčil lidi, že neexistuje, a to je jeho největší vítězství. A jdeme na druhou covidiáckou zprávu.
0: Ta druhá zpráva hovoří o vyjádřím o nálezu doktora Filipa McMillana, což je tedy tuším kanadský lékař, který říká, virus covidu nemusí nutně rakovinu vyvolávat, ale mohl by urychlovat už existující nádorová onemocnění. A ten je přesvědčen, že teda nelze tu epidemii rakoviny v posledních letech vysvětlit jedinou příčinou. Říká, jedním z příčinných faktorů, který nelze ignorovat, je nerovnováha střevního mikrobiomu. A domnívá se, že vysvětlení epidemie rakoviny po covidu bude zahrnovat souběh poruch imunitního systému, přetrvávání viru, změněného buněčního metabolismu a poškozeného středního ekosystému. A vycházelo to v The Expose a The Expose poznamenává, epidemie rakoviny byla zaznamenána po masovém zavedení tzv. Vakcín proti covidu, a protože choroboplodní faktor spike protein bioinženýrsky upraveného viru SARS-CoV-2, COVID je obsažen ve vakcínách, měli bychom případy, kdy doktor McMillan hovoří o infekci covidem, předpokládat, že si myslí také infekci prostřednictvím injekce, protože netvrdí ani nenaznačuje, že hlavním způsobem infekce covidem je očkování. A tady se hovoří o souvislosti mezi střevem a rakovinou, kterou stále nedokážeme vidět. A tam říká jeden můj přítel, lékař nedávno řekl něco, o čem mám podezření, že si to myslí mnoho lidí. Nemůže být normální, že tolika lidem, které známe, je diagnostikována rakovina. Různé verze tohoto tvrzení slýchám opakovaně. Přátelé, kolegové, pacienti, jako by všichni znali někoho, komu byla nedávno diagnostikována rakovina, často ve stádu, kdy je nemoc už pokročila. A zdá se, jako by najednou rakovina byla všude. Myslím si však, že musíme určit, co vlastně pozorujeme. A říká, nejsem přesvědčen, že hlavní změnou je dramatický nárůst celkového počtu lidí, u nich se rakovina rozvíjí. Některé druhy rakoviny přibývají, zejména u mladých lidí, ale to nemusí vysvětlovat to, čeho si lidé všímají. Mnohem více mne znepokojuje četnost případů, kdy se nemoc poprvé projeví až v pozdním stádiu. Setkávám se s pacienty, u nichž není nádor diagnostikován v době, kdy je ještě lokalizovaný a potenciálně léčitelný. Přichází až poté, co se rakovina rozšířila do jater, plic, kostí nebo mozku. A v takové chvíli už operace nemusí nabídnout vyléčení a léčba se místo odstranění nádoru zaměřuje na zpomalení onemocnění pomocí chemoterapie, radioterapie nebo imunoterapie. Tento rozdíl mění úplně všechno. A když někomu odstraní časný karcinom prsu, Může přátelům jednoduše říct, že byl úspěšně léčen, ale člověk, kterému je diagnostikováno čtvrté stádium, tak o tom pravděpodobně bude mluvit více, protože prognóza je okamžitě zcela odlišná. A to může částečně vysvětlovat, proč se rakovina zdá být viditelnější. Nevysvětluje to však, proč se tolik nádorových onemocnění poprvé projevuje v neočekávaně agresivní formě. Takže tolik teda tady k tomu, ta zpráva ještě dále teda pokračuje, ale ještě je poměrně dlouhá, ale byla vydána, já se na to podívám tady, byla teda vydána v The Expose a najdete ji na CZ24 News. A to se podívejte, vážení, protože myslím si, že vás určitě bude zajímat a je dobrá. Prosím?
1: Yeah. Nic, omylem mi tam něco vlezlo zase z počítače, takže můžeme na, kde to máme? Tady to máme, tematické okénko a sionistické dezinformace, které obíhají celý svět.
0: Hned na to půjdeme. Taky velmi zajímavá záležitost. A je to článek z Moon of Alabama, z 9. na dneška, který říká toto. Sionistické dezinformace obíhají celý svět. Zprávy nejsou pravda, je samozřejmě tvrzení. Bohužel se na ně často zapomíná. Zprávy mohou být smyšlené, vymýšlené citáty, které projdou několika prostředníky, se mohou změnit ve fakta. Izraelský v uvozovkách ve fakta. Izraelský novinář Ronen Bergman odhalil cestu v hebrejštině jedině takové zprávy, strojový překlad. A teď teď cituji, dne 5. srpna ve středu tohoto týdne pronikla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestu podnika. Během přibližně 15,5 hodiny vyšla z pochybného indického účtu na X, prošla účtem, který hrdě nese ve svém názvu slovo Mossad, přestože nejde o Mossad, získala košer certifikát od kanálu 14, přijal ji Jair Netanyahu, což je syn tuším Netanyahu, vystoupala na státní scénu jménem premiéra, dorazila k americkému vyslanci při OSN a na Fox News a poté se s patřičnou úctou vrátila do Indie, kde už byla prezentována jako zpráva přicházející z izraelských médií. Shail ben Efraim tento případ shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru X citoval v hinduštině vymyšlený výrok, aby potvrdil, že Ahmad Vahidi, velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjel jaderné zbraně. Později tentýž účet zveřejnil další falešný citát opět v hinduštině, němž měl Vahidi údajně říci, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít Spojené státy a Izrael. Dále účet na Twitter X, na Twitteru a X s názvem Mossad Commentary zveřejnil údajně citát v angličtině. O půl hodiny později anglická verze izraelského pravicového kanálu 14 tento citát převzala a tvrdila, že jde o první případ, kdy Irán přiznal, že vyrábí jadernou bombu. Teď je tady, je to v angličtině, teda tady ten výtah z toho článku. Pokračuji dále. O několik minut později Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, který žije na Floridě, retweetoval příspěvek kanálu 14. O 2 hodiny později Benjamin Netanyahu, premiér, citoval falešný výrok v oficiální projevu. Mike Waltz, americký velvyslanec při OSN, sdílel tweet a dodal, že Irán konečně přiznává to, co už bylo jasné léta. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Mark Levine, sionistický propagandista, tweet sdílel. Fox News o něm informoval jako o faktu, včetně titulku přímo na obrazovce. Kanál 14 o něm informoval s odvoláním na Fox News a Netanyahu jako na zdroje. Mossad komentary, účet na X nesouvisející s Mossadem, citoval kanál 14 a tím kruh uzavřel. Izraelské ministerstvo zahraničí rozšířilo tuto zprávu v perštině. Indická tisková agentura ANI s odvoláním na izraelské zdroje informoval o této zprávě v hinštině. Samozřejmě neexistuje žádný důkaz, že velitel iránských revolučních gard Ahmad Vahidi někdy řekl to, co se tvrdilo, citát byl vymyšlen, záměrně. Není to poprvé, co podobný podvrh se objevil prostřednictvím Netanyahuovy kanceláře v Bergmanova článku. Zase v září 2024 zveřejnili Jewish Chronicle a Bild příběhy, které se téměř zázračně shodovaly se sděleními, jež Netanyahu chtěl prosazovat přesně ve stejných hodinách a dnech v souvislosti s dohodou o rukojmích a filadelfským koridorem. Nejde o stejné případy a nebylo prokázáno, že by byl zapojen stejný mechanismus nebo stejní lidé. Struktura vytváření veřejného mínění je však podobná způsobem, který je těžké přehlédnout. Informace se dostane do zahraničí, získá převlek v podobě zprávy v zahraničních médiích a poté se vrací do Izraele jako vnější, údajně nezávislý důkaz politického tvrzení, které už dekolovalo. Někde nedůvěryhodný účet vypustí nepravdivé tvrzení. To je následně citováno v řetězci stále důvěryhodnější představitel veřejnosti, až se z něj stane zpráva v uvozovkách. Tuto zprávu pak citují politici, kteří z největší pravděpodobností byli těmi, kdo onu fámu tajně iniciovali. A tento trik není ani nový, ani specifický pro Izrael. Před válkou v Iráku kancelář viceprezidenta Cheneyho anonymně unikla nebo deníku New York Times informace z této kanceláře, že Saddam Hussein má tu či onu skrytou zbraň. Následující den Cheney vystoupil v televizi a na dotaz potvrdil, že o tom také slyšel. Podstrčená falešná fáma se tak stala oficiálně faktem a Cheney mohl pro svou podstrčenou informaci použít velmi krátkou cestu, protože zpravodajství New York Times bylo mylně považováno za důvěryhodné. Netanyahu, kterému nikdo nevěří, tak ten k tomu potřebuje další cesty, aby své podvrhy proměnil ve fakta. Dezinformace bohužel fungují tak jako tak, alespoň ve většině případů. Takže to je pro dnešek všechno. Vážení posluchači, děkuji vám za pozornost. Panu kolegovi za spolupráci. Chci vás pozvat jako tradičně na pondělní kompas. Opět tentokrát na duchovní záležitosti, které se týkají vzestupu a tak dále. No a připomínám, že to 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je vlastně pilotní projekt týkající se obnovení Československa a bylo by velmi dobré, kdyby ti z vás, kteří trochu mohou, tak jak si přijeli tuto myšlenku podpořit. Budeme se na vás těšit. Díky, hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se samozřejmě na další a vy tedy můžete sledovat posty budoucnosti a pořady u nich, jak na Odyssey, tak samozřejmě na YouTube. Nuž a my si dáme tedy, když jsme skončili, pane inženýre, děkuji a zdravím vás a přeji zase hezký večer a zbytek víkendu a zase v lepších časech na viděnou a naslyšenou. A já vám pustím jenom krátkou, zkusím to tady ještě nějak prokliknout, nevím jak. Krátkou tedy předváděčku a upoutávku. Dáme si to jenom hlasem, jinak to najdete na YouTube a pozvánku na tedy vlastenecké setkání 2026, tedy v Příčovech, ale všechno se dozvíte hned na začátku, takže jdeme na to.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, vás také zdravíme, dobrý den. A ty, co vidí obrázky, video, tak samozřejmě já to tam pak dám. Jsme u paní doktorky Alice Tomkové. Tomu to nenapoví ještě, tak já připomenu zámek Příčovy. A kdo ještě neví, tak mu ještě připomenu vlastenecké setkání. Protože kvůli tomu jsme se setkali dneska my dva. Tak, vlastenecké setkání. Už je to kolikátý ročník?
1: Osmý ročník.
0: Já jsem se bál počítat, jak se to nechala začívat. Zámek Příčovy se nám stane opět teda dějištěm vlastenického setkání 22. srpna, takže si to, dámy a pánové, zapamatujte, napište si to do kalendáříku, protože tam budete čtu přednášky, diskuze, pohoštění, koncert. Veškerý program a asi důležité věci najdou lidé
1: na stránkách, www.zamekpříčovy.cz.
0: A pro klik nebo něco takového zkusíme tam dát aspoň popisek textí. Začíná se tedy, jsou to Příčovy, už se Sedlčan upozornil, aby jsme to věděli, aby jsme se tam mohli sejít, je to krásné prostředí. Takže když nebudeme narušováni jako minulý rok,
1: nespanci. Maximum pro to, aby to nebyli, tak uvidíme. Policie České republiky pod novým panem ministrem nám přislíbila ochranu, takže doufám, že to proběhne v lepším duchu nebo v lepší atmosféře než loni.
0: Je to sobota poznamenám, takže máte celý víkend, můžete dorazit v pátek, můžete se ubytovat, jako my, když nejste zdejší nebo přibližní. A jak to tady všechno bude probíhat ten celý?
1: Tak vlastně schéma toho celého dne bude podobné jako ty ročníky předtím. Dříme se to, aby to vlastně i lidi vlastně našli něco, jako že to je jejich domov, tak aby se vlastně vždycky v tom poznali. Takže nebudeme to základní schéma měnit, budeme začínat mší svatou 10 hodin v kapli svatého Vojtěcha, což je součást budovy zámku. Letos budeme mít akorát jiného pana faráře, nebudeme mít pana otce Přibyla, ale monsignora Jana Mráze, který přijede k nám z Brna. A toho jsme teda moc rádi. Jinak mše svatá bude teda normální, ne tradiční.

0: Hezký den, začíná diskuzní pořad napřímo. Aktuální politická témata ze světa i z domácí scény probereme s bývalým prezidentem panem Václavem Klausem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme aktuálním zahraničním tématem. Minulý týden na španělskou severoafrickou enklávu Ceutu pronikly desítky tisíc migrantů. Vy jste označil tu událost za důsledek evropské migrační politiky. Co jste tím přesně myslel a jak vážná je ta situace podle vás?
1: No tak evropská migrační politika, která má své kořeny už dlouho, ale přece jenom jisté vyvrcholení, svou kulminaci našla v slavném výroku paní Merkelové, wir schaffen das, jako my si můžeme vzít každého tady, tak je samozřejmě prapříčina tohoto problému, že se nechají zblbnout prostě nějací lidé z Maroka nebo z kterýchkoliv okolních zemí a když jim někdo nakuká, že je volný přístup tady tudy do Evropy, že se nechají zblbnout, je sice smutný, ale je to důsledek toho, co se děje v Evropě. A já teda musím výjimečně pochválit výrazné a jasné stanovisko premiéra Babiše, protože to bylo zřetelné, zatímco my jsme všichni očekávali, že paní von der Leyenová bude říkat, no musíme být solidární, no není možný být solidární s myšlenkou, že kdokoliv chce, se přestěhuje do Evropy. To prostě nejde.
0: Já jenom pro diváky upřesním, připomenu, že premiér Andrej Babiš navrhl zpřísnění kontrol na hranicích se Španělskem. Rozumím tedy, že byste postupoval stejně na jeho místě.
1: No tak jestli zrovna tenhle konkrétní krok nebo ne, o to mě celkem nejde, ale ano, Evropa musí pochopit, nebo Evropská unie, Evropa je kontinent, nemůže nic chápat, ale Evropská unie a její politici prostě musí přijmout to, že neexistuje žít ve světě otevřených dveří. Vy máte doma, předpokládám, na noc zamykáte si byt nebo něco takového, dům si zamykáte, to je normální, to musí platit i teď.
0: Na druhou stranu, co byste řekl lidem, kteří zkrátka utíkají jenom za lepším životem?
1: To jsem very sorry, to prostě za lepším životem bychom utíkali každý, ale to musí mít někdo chuť toho člověka si k sobě vzít, takže ne, to je naprosto nesmyslný projekt. Migrace je v principu nenormální věc.
0: Vy byste žil v zemi, kde je například válka nebo chudoba? Neutekl byste?
1: V chudobě žilo 99% lidí po dobu posledních několika tisíce let, co lidstvo lidstvem je.
0: Nejsou základní lidské potřeby.
1: No to je součást přeci, aby společnost si vybudovala takovou sílu, aby měla na základní lidské potřeby. To je obrovský čin, obrovský krok a trvá to strašnou dobu, než to ta společnost udělá. Myšlenka, že mohu naskočit a přidat se k někomu, kde to udělali, ne. Ty lidé mají primárně zůstat doma a pokusit se vyrobit stejný pozitivní svět u sebe doma. Já považuji migrantství za výjimku, mimořádnost, něco nenormálního. Normálního je prostě žít v zemi, kde jsem se narodil. To neznamená, že nemůžu vyjet na výlet nebo že nemůžu vyjet za prací, ale prostě myšlenka, že bychom se měli všichni míhat po světě, kam nás napadne. To je fatální omyl multikulturální ideologie, kterou jsme bohužel hloupě přijali.
0: Co by se poradil například ženě, matce s malými dětmi, která žije v zemi, kde je válka, kde jí na dům padají rakety?
1: Já nevěřím, že se ptáte upřímně tuhle otázku, to není přeci možné.
0: Já se jenom ptám, jestli nemají lidé všichni šanci na stejný důstojný život.
1: To nemají teda. Ne, to opravdu právo na důstojný život je naprostej nesmysl. Levičácká, extremistická, progresivistická úchylka, kterou nevěřím, že může někdo vůbec myslet vážně. Přeci to je obrovský čin, abych v takový život měl. A já si myslím, že aby všichni někam utekli, to není vůbec řešení. Fakt ne, to je omyl tragický. A skoro mě děsí, že že to tak nevinně říkáte, tuhle tu věc.
0: Podle vás tedy řeším to, aby se zkrátka zcela uzavřely hranice?
1: Prosím?
0: Je podle vás tedy tím primárním řešením migrace to, aby se zcela uzavřely hranice?
1: Řešením? Migrace, že je řešením?
0: Jak se bránit? Ne, že se zcela uzavřou hranice. Já se vás ptám, jestli to je za vás řešení.
1: Podívejte, vy jste nežila v zemi, kde byly nejenom uzavřené hranice, ale byla tam i ta železná opona. Prostě byl to ještě trošku ošklivější svět, než je v dnešní době kolem nás. Ale my jsme v té zemi normálně žili a museli jsme v ní žít. A že si jsme byli chudší než v New Yorku nebo v Chicagu, to přeci neznamenalo degradaci života. A já i tehdy jsem byl fatální protivník komunismu, ale nemyslím, že řešením by bylo, aby všichni to tady opustili a někam utekli. To by tady ten komunismus byl na věky. Takže ne. Migrace, výjimka. Odlišme ještě další věc, kterou já stále zdůrazňuji, když jsem na jakýkoliv konferenci na toto téma. Já říkám, mluvíme o individuální nebo masové migraci. Tenhle rozdíl je fatální. Já nezakazuju žádnému jednotlivci, aby si nakládal se svým životem, jak chce, ale tohle, čeho jsme svědky, je masová migrace, organizovaná. A to, že jsou v Evropě, že je Evropa zničená migrací, prostě to neudělali ty migranti, to si udělala Evropská unie, to si udělala paní Merkelová a paní von der Leyenová. Čili ty migranti bych nevinil, ty jsou obětí té ideologie, která u nás v Evropě a ve světě převládla.
0: Dobře, vy jste mi ale ne tak úplně odpověděl na otázku. Jaké je tedy podle vás řešení v boji proti organizované migraci?
1: No tak není nic jiného, než mít někde cedulku a tam napsat, že je zamčeno. Prostě já považuji za nezbytné, stejně jako má každý doma dveře, každý má doma plot, každý má bránu někam, tak i v zemi musí být nějaká jasně definovaná věc, hranice, kdo do té země patří nebo kdo do té země nepatří.
0: A to by se definovalo jak konkrétně? Jak byste konkrétně definoval tu hranici?
1: No, hranice je, že člověk může požádat o vstup do té země a bude mu nebo nebude mu vyhověno.
0: Pojďme dál. Minister zahraničí Petr Macinka naopak řekl, že není správné za tu situaci trestat Španělsko. Čím si vysvětlujete tu jeho zdrženlivost a vadí vám tento výrok?
1: Já jsem nevěřil svým očím, když jsem si přečetl tuto jeho zprávu. On jako minister zahraničí chce být asi za dobře se všemi dalšími ministry zahraničí, včetně španělského a tak dále. Nechápu to, zásadně s ním nesouhlasím a překvapuje mě to.
0: Jak celkově hodnotíte práci pana Macinky jako ministra zahraničních věcí?
1: Ale v mnoha věcech velmi pozitivně a myslím, že v řadě věcí se chová velmi rozumně a já opakovaně říkám, že pravděpodobně lépe než předcházející ministři zahraničí za dlouhou dobu je svůj, říká nahlas jasně své názory a tak dále, ale v některých věcech s ním zásadně nesouhlasím a například tohle mě opravdu velmi, velmi překvapilo.
0: Pojďme se vrátit zpátky k situaci v Seutě. Jakou roli v tom podle vás hrály marocké úřady?
1: To kdybych věděl, tak budu největší znalec na světě. Já si nemyslím, že to marocké úřady podněcovaly. Nemám ten pocit. Možná, že trošku se tvářil liknavě vůči tomu. To bych řekl, že ano, ale že jde o nějaké podněcování. Já myslím, že problém je jiný. Problém je v tom, že přeci, když se podíváte, najednou lidé objevili, co to je Ceuta, objevili mapičku světa, jaký je to výběžek něčeho v úplně jiném světě. Já myslím, že ty marocké úřady asi v podstatě mají základní myšlenku, že tahle ta španělská enkláva na marocké v podstatě území a v Africe nemá co dělat, takže já myslím, že tohle to si Maďarsko, kde kdo v Maroku myslí. To neznamená, že politik, že marocká politika vyhlašuje, že my chceme zlikvidovat Ceutu. To myslím, že žádný marocký politik, který chce být považován za ve světě přijatelného, by neřekl, ale že jako v podstatě tu evropskou enklávu na africkém kontinentu považují za něco zbytek, reziduum nějakého minulého vývoje. To si dovedu představit, že to je dominantní pozice myšlení Maročanů.
0: Krize vyvolala mimořádnou reakci Evropské unie. Vy Evropskou unii v tomto tématu dlouhodobě kritizujete. Jak by se podle vás měli spojenci k tomuto postavit?
1: Jedna věc je obecně k problému hranic a migrace a druhá věc je k tomu konkrétnímu případu. Já myslím, že ten konkrétní případ podle mého názoru nevyvolali a nevytvořili marocké úřady, nepodněcovali Maročany, aby utekli z jejich země. To nemůže být politika žádné vlády. Já myslím, že jsou to, a špatně říkám, španělský premiér, že to udělali převaděči a tak dále. Ne, já si myslím, že to dělají vědomě promigrační neziskovky, které žijí z toho, že podněcují migrantství z celého světa k nám do Evropy.
0: Pojďme dál. Ode dneška platí nová pravidla pro dočasnou ochranu Ukrajinců u nás. Nově budou muset předložit důkaz, který dokládá splnění jejich vojenské povinnosti vůči jejich vlasti. Myslíte si, že to je správně?
1: No tak myšlenka, aby jako země byla ve válce, a teď už nediskutujeme o tom, jak přesně ta válka a proč vznikla. Když země ve válce, takže by mladí zdraví.
0: Ta válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu.
1: Prosím?
0: Ta válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu. To no, je fakt.
1: Je to trošku složitější.
0: Válka vznikla, ne? Protože Rusko napadlo Ukrajinu a to je fakt.
1: To říkáte vy, ale není to, je to jak trošičku je to složitější.
0: Ne? Jak je to složitější?
1: Tak já myslím, že to mělo svou prehistorii. Ta válka nezačala 22. února 2022.
0: Ale co to mění na tom, že Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Fyzicky ano, ale to, co se událo kolem toho, proč to napadlo, jak se to stalo, kdo k tomu přispěl, kdo to podněcoval a tak dále. Ne, nedělejme si legraci, mluvme vážně.
0: Já mluvím zcela vážně, já se vás tam, proč tedy Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Prosím?
0: Proč tedy Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Ježíš, opakuji znova, ta válka nezačala 22. února. Ta válka minimálně začala v roce 2014, kdy prostě se odehrávaly neuvěřitelné věci na východě Ukrajině vůči tam žijícím Rusům a tak dále. Takže tam byl obří problém, který byl vnitroukrajinský problém, ten nebyl řešen, svět se díval jinam, nebral to na vědomí, nesnažil se přispět k tomu, aby tohle to nebylo, nesnažil se té válce zabránit, čili já myslím, že vinen je celý mezinárodní politický systém, že ta válka vůbec nastala, bylo tisíc šancí, jak tomu zabránit. A prostě někteří velcí hráči světa si to nepřáli tomu zabránit.
0: S těmito termíny operuje mimo jiné i ruská propaganda. Každopádně pojďme tedy prosím dál. Podle ministra vnitra Metnara.
1: Bavíte se se mnou normálně, nebo jste diktátor tadyhle teď v tuto chvíli?
0: Já se s vámi bavím naprosto normálně. Já jsem se vás ptala na to, proč si myslíte, že tady to není očividné, že to není jasný fakt, že Rusko napadlo Ukrajinu. Vy jste mi řekl svoje poznatky, co si o tom myslíte, a teď se prosím pojďme posunout to dál, jestli můžeme.
1: No.
0: Tak, jak tedy nahlížíte na ta nová pravidla? Podle ministra vnitra Metnara se tím výrazně omezí počty nově příchozích tady uprchlíků. Zároveň podle něj mají nová pravidla také ulevit našemu sociálnímu i zdravotnímu systému. Očekáváte stejný účinek?
1: No ne, takže bylo potřeba zamezit tomu a přerušit to, aby pokračovala jedna jasná věc. Česká republika má největší počet ukrajinských migrantů na světě. Číslo jedna na světě. Samozřejmě mluvíme na hlavu v přepočtu na počet obyvatelstva. Takže vůči našim 10 milionům obyvatel jsme číslo jedna na světě. Paní redaktorko, jestli to nevíte, tak je to zásadní téma vůbec k diskuzi vážné. To je zvláštní, protože my jsme zcela bizarsně otevřeli hranice ukrajinským migrantům a samozřejmě, že to zahájila Fialova vláda a teď je to špatně zastavitelné, ale že teď si ta nová vláda dovolila tadyhle ten dílčí krok, který mimochodem zase, dívejme se trošku v širším rozměru, v řadě evropských zemí platí stejný princip. To není československý nápad, český nápad, že budeme kontrolovat, kdo je ve branné povinnosti, nebo splnil, nebo ne. To aplikuje celá řada evropských zemí, celá řada zemí Evropské unie. Tak proč teď takový fanatický útok na pana Metnara?
0: Já neutočím pana Metnara, já jsem se zastala na ten názor, jestli s tím souhlasíte, s tou změnou.
1: Souhlasíte? Myslím, že aby tady se posílali miliardy na Ukrajinu a aby mužové vojenské služby si mohli klidně pohybovat kdekoliv ve světě, to je docela zvláštní. A to já, když tu zahraniční média vnímám, to je tam velmi diskutovaným tématem a v celé řadě zemí se na to zásadním veřejné mínění zásadním způsobem zlobí.
0: Pojďme dál. Politika, mezinárodní politika je turbulentní v celém světě. Vidíme, že se poměrně zásadně proměňuje vztah Evropy se Spojenými státy. Kdo je teď podle vás naším hlavním spojencem?
1: Tak já bych trošku změkčoval výrok, že se zásadně proměňuje. Já myslím, že to tak zásadní není. A například jedna věc jsou jednotlivé výroky toho či onoho politika, nebo velmi často jednoho konkrétního politika amerického prezidenta, ale v podstatě já si myslím, že se nic zásadního nestalo. Každý, kdo seriózně hodnotí výsledky Ankary, kde šlo o to, jestli tam dojde k nějakému výraznému rozkolu mezi americkým a evropským postem, tak každý musí přiznat, že nic takového nenastalo a že to bylo pouze chtění popichovačů té či oné strany, aby k nějakému takovému rozkolu došlo. Myslím, že nedošlo k rozkolu, to je jenom taková snadná fráze, že se radikálně pozměnili. Ano, Amerika s novým prezidentem je jiná, než byla s tím bývalým. To má své různé následky a důsledky, ale jako já bych nechal to, já myslím, že pořád ještě ten vztah té Evropy a Ameriky, myslím, Spojených států, zůstává jako v podstatě pozitivní.
0: Já odkazuji na summit NATO, kdy americký prezident Trump znovu zopakoval, že mu vadí, že mu nepomohli spojenci vyřešit rychle tu krizi na Blízkém východě. On několikrát i vyhrožoval odchodem Spojených států z NATO. Tak nemáme brát tyto jeho výhrušky vážně?
1: Já myslím, že přiměřeně vážně. Přiměřeně vážně víme, že Trump spoustu svých výroků dělá jako negociační výroky, kterým zahajuje diskuzi, přestřelí, očekává, že na to bude replika, on couvne a tak dále. Tak bych nepřeceňoval tyto výroky. Já jsem se letos v Davosu zúčastnil takové velmi vážné debaty přesně na tadyhle ta témata a přesně tyhle ty věty se tam říkaly a byl tam jeden významný představitel amerického kongresu z republikánské strany, teda řekněme z Trumpovy strany a ten, když promluvil, tak říkal, mně se zdá, že trošku berete moc vážně ty jednotlivé Trumpovy výroky. tomu se můžeme pousmát, je to prezident nejmocnější země, takže brát nebo nebrat výroky vážně, to jako je druhá věc. Ale on tím říkal, on opravdu negociuje, on tímto způsobem, já to vůbec nehájím, ale jenom jako říkám, že to je potřeba brát do jisté míry jenom jako souboj získávání silné výchozí pozice. Opakuji znova, nesetkal jsem se nikdy a sleduju média v řadě evropských zemí, nesetkal jsem se s takovým hodnocením té Ankary, jako vy jste teď řekla, nic tam. Naopak všichni usoudili, že to proběhlo velmi přáteleně a velmi, velmi pohodově.
0: Čeho se podle vás podařilo dosáhnout v Ankaře Česku?
1: Já myslím, že se podařilo dosáhnout jedné věci, a to sice toho, že nedošlo k žádnému rozkolu mezi Evropou a Spojenými státy.
0: Pojďme dál. Spor mezi vládou a Hradem každopádně pokračuje i po návratu ze summitu NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů a zahraniční politice státu. Tak jak to hodnotíte? Není to nebezpečné, když tito klíčoví ústavní činitelé spolu nebudou moct komunikovat, nedokážou spolu komunikovat?
1: Tak já nemyslím, že oni spolu nebudou komunikovat. Oni spolu určitě komunikují při přiměřeném rozsahu. Jestli tomu dobře rozumím, tak to bylo odmítnutí takových nějakých jednání toho či onoho typu. No prostě vláda je postavena na úplně jiném základě, než je postaven prezident. Zvolena jinými lidmi, jsou zatím jiné názory. Ne náhodou to, za co je za Pavlem, je totožné, co bylo za předchozí Fialovou vládou. Takže, že existuje rozpůlení tohoto, je realita česká, není to taky ve světě unikátnost, říká se tomu kohabitace. Bylo to proslavené ve Francii třeba dlouhá v řadě období. No a tam to skřípe mezi prezidentem a premiérem. No. A já bych to nepřeceňoval. Prostě my nemáme prezidentský systém, my máme pořád systém parlamentní demokracie, kde rozhodující entitou je vláda. A je potřeba, aby v každé konkrétní věci hledali co nejrozumější postoj a pohled na věc. A čím ty pohledy budou bližší, tím pro nás, pro všechny lepší.
0: Jak byste se k tomu stavil vy jako bývalý prezident? Jak byste například reagoval na to, když ministr zahraničních věcí řekne, ať si prezident z Ankary odveze spoustu hezkých fotografií a podobně? Nevadilo by vám to?
1: No to by mě určitě vadilo, ale všichni víme, že to není původně začít, že ten spor nezačal tímto výrokem. Tento výrok je xtý krok v pořadí, který já bych takový výrok nikdy nedělal, ale jako prezident i jako předseda vlády jsem nikdy nedopustil takový střet mezi vládou a prezidentem, a to jako myšlenka, že bych cítil menší jako nesoulad, který může cítit dneska prezident Pavel s vládou, že bych cítil menší nesoulad vůči vládům, když já byl prezident a byl vládu řídil Špidla třeba nebo Paroubek. To samozřejmě, já myslím, že jsem byl od té vlády dál, než je dnešní prezident od této vlády. Jde o to, nakolik se to má hrát venku, tadyhle ta karta, a nakolik prezident nemá přijmout, že nemáme prezidentský systém. A mně se zdá, že náš dnešní prezident tuto úvodní tezi našeho ústavního systému nepřijímá a pořád se snaží posunout náš systém k prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. To je alfa omega celého problému, kterým my tady čelíme a který nás v některých věcech oslabuje. Na druhé straně nepřeceňujeme to. My si myslíme, že jsme pupek světa, který ve světě tak strašně sledujou, a že by ten svět tolik zajímalo naše vnitřní střety. vlády versus prezidenta, to se velmi přeceňujeme. Já myslím, že drtivá většina světa o tom nikdy neslyšela a vůbec netuší, že něco takového existuje.
0: Pojďme dál. Poslanci a ministři mají teď sice letní prázdniny, ale hned po nich je čeká tvrdá debata o rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová už řekla, že ten schodek chce navýšit o 20 miliard korun. Premiér Andrej Babiš řekl, že ten schodek bude pod 400 miliard korun. Tak dělá podle vás současná vláda odpovědnou rozpočtovou politiku?
1: Tak současná vláda zdědila rozvrácený finanční systém vládou pana Fialy a pana Stanjury, zdědila tento systém. Ten systém se nedá přes noc změnit a položme si otázku, jestli to ta vláda dnešní chce. Ale já jako ekonom říkám, vynulovat rozpočtový deficit jako člověk, který se celý život zabýval touto otázkou, která je jádro makroekonomie a to je můj obor životní. Takže to nejde vynulovat, ten rozpočet je naprosto evidentní, že tahle ta vláda dělá málo k tomu, aby ten rozpočet se k nějakému vyrovnání blížil. To je moje zásadní teze a říkám to od prvního dne existence této vlády. Zásadně s tím nesouhlasím. Takže takhle asi to stojí. Nicméně vycházíme z toho, že prostě jsme nějaké finance v nějakém stavu, státní finance zdědili.
0: Na druhou stranu se musí navyšovat i výdaje na obranu. Premiér Babiš už řekl, že příští rok splníme ten závazek vůči NATO 2% HDP. Tak kde na to vezmeme? Kde na to vzít? A je to podle vás klíčové?
1: No tak nemůžeme splnit všechno, že ne? Nemůžeme mít víc peněz na bydlení sociální, nemůžeme mít víc peněz na nové a nové dálnice, nemůžeme financovat vysokorychlostní železnici a tak dále, nemůžeme zvyšovat důchody a současně zvyšovat peníze na zbrojení. Myšlenka, že se tento obří problém dá vyřešit, že se bude dále deficitně financovat, je absolutně zhoubná. Absolutně zhoubná a já už jsem to snad tady jednou v tomto pořadu říkal, ale moje poslední vystoupení v poslanecké sněmovně, ještě než jsem se stal prezidentem, bylo, kdy já předkládal návrh zákona o povinně vyrovnaném státním rozpočtu. To bylo v únoru 2003, moje poslední vystupování jako poslanec ve sněmovně. Takže já nic k tomu jiného nemohu říci, že deficitní financování považuji za fatální chybu. I této, i minulé vlády.
0: A pojďme k poslednímu tématu. Blíží se nám komunální a senátní volby. Každopádně některé strany boj o účast v nich zcela vzdaly. Například motoristé budou kandidovat jen ve třech hlavních nebo největších městech a dalších několika obcí do senátu nepůjdou vůbec. Došlo tedy na vaše slova, když jste říkal, že by se motoristé neměli angažovat ve vládě, že by měli raději budovat tu svoji stranu a nepodřizovat se, protože naopak právě motoristé chtějí podpořit kandidáty ANO a SPD.
1: Tadyhle ta myšlenka se najednou tento týden stala tématem médií. Já jsem k tomu nic nového už léta neřekl, takže to jsem říkal v absolutně jiné situaci. To jsem říkal rok, dva před minulými volbami, kdy jsem říkal, vy pořád mluvíte o tom dostat se do vlády. Já myslím, že to je konečný cíl, ne první cíl. Takže to je můj dlouhodobý postoj, který se dneska nemá smyslu aplikovat na to, co motoristé dělají nebo nedělají. Že pro jejich stranu je velmi obtížné se zúčastnit komunálních voleb. To je naprosto evidentní. Žádná nová strana skoro nemůže obsáhnout 6 000 obcí, které u nás máme. A to je obrovský problém. Takže no comments, prostě už se to tak stalo. Ta strana si volí nějakou strategii, se mnou nikdo z nich nediskutuje a já taky se nepokouším, abych jim tomu něco říkal, ale to je realita.
0: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji také.
0: To je z dnešního dílu pořadu Napřímo vše. Já děkuji, že jste se dívali a my se na vás budeme těšit samozřejmě zase příště.

0: Další díl pořadu Za čárou. Pořadu, který v XTV se snaží objasnit některé věci, které se dějí v zahraničí, ale také to, jaké dopady mají na naší zemi. A dnes je naším hostem pan Oskar Krejčí. Zdravím tě, pane profesore.
1: Já tě teď zdravím i naše diváky.
0: Musím říct, můj oblíbený Oskar Krejčí, chtěl říct. No a dnes je teda, začneme velmi zásadním tématem, Oskare, protože ty jsi pečlivě přinesl dva grafy. Že tady máme dnes ten, jak se říká hezky český, šifonér z televizí. A ten graf, pojďme hned na to, ceny ropy v reakci na geopolitické a ekonomické události. Řekni mi, teda já už to mám vysvětleno, ale pojďme říct našim divákům, o čem to celé je, to, co vidíme.
1: No, my jsme tu diskuzi začali otázkou, jestli se dá vůbec vysvětlit, proč Spojené státy tímhle způsobem, jakým válčí s Iránem, vůbec válčí. Že? Ty výkyvy, mír, válka, co je v pohybu. Osobně se domnívám, že ve hře je dneska vytyčování nových hranic geopolitického uspořádání světa. My ty hranice dneska, budoucí hranice, můžeme identifikovat třeba podle toho, kam zasáhnou nejrůznější embarga, celní války a tak dále. Tady se ti vytyčují regiony, které jsou přizpůsobený, podřízený, vzdorují. To znamená, ten svět se začíná dělit úplně jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti. To znamená za studené války, případně za americké hegemonie. Ta válka má několik rysů specifických, například tím, že zaútočil Trump na Irán, tak vlastně imunizoval válku jako nástroj politiky. Od té doby, co válčí v Iránu, se musíme dívat i jinak na válku na Ukrajině. Je to absurdní, když Rusové nesmí hrát fotbal na mistrovství světa, protože

0: v Americe volby. Zvláštností Ameriky je, že ona sice těží dneska nejvíc ropy a plynu na světě, ale ty ceny na trhu, to znamená u benzínové pumpy, se neodvozují od nákladů těžby v Americe, ale od světových cen. Takže on se, Trump v téhle oblasti dostává do pasti. Ale zároveň, a proto jsme si připravili tenhle graf, zároveň vidíme, že kdo se v těchto hrách vyzná, dokáže na těch výkyvech, které předvádí Trump, strašně moc vydělat. Co tím chci říct? Když víš, já nevím, o 10 minut dopředu, co řekne Trump, začnu válku, zítra bude mír, tak ti podle toho skáčou ceny akcí. A když to víš dopředu, 10 minut, no, tak nakoupíš nebo prodáš. A to se pohybujeme v částkách miliardy dolarů. Tady vidíš na tomhle tom grafu, jak se cena ropy na světových trzích vyvíjela v době nejrůznějších krizí. Začátek je tamhle u arabského ropného embarga, to je Jomkipurská válka v 73. roce a od té doby už to skáče. Jaký je rozdíl mezi tou Jomkipurskou válkou nebo arabským ropným embargem a dneškem? No zásadní v tom, že máš úplně jiné informační prostředky. Když ti vypukne arabské ropné embargo, tak musíš se to dozvědět po telefonu z informačních agentur, počkat, až banka otevře a tak dále. A seš ve zpoždění za akci. Když to víš dopředu dneska, tak ten pohyb akcí je v reálném čase. V reálném čase. Když se to dozvíš teď v New Yorku, můžeš prodat v Hongkongu. Nebo nakoupit na to v Tokiu. Víš? Ten cit se zásadně změnil a jak říkám, ta válka je vedená způsobem nesrozumitelným, ale jestli někdo hraje na tyhle ty ceny ropy v souvislosti s krizí a Trump ti řekne, zítra válčím, zítra uzavřu mír a tak dále a ví to dopředu, tak vydělává miliardy.
1: Ten výkyv kolem roku 2010, vlastně ten nejvyšší, tam velká recese, tak je ještě pořád dvakrát tak velký, než ten výkyv, který byl díky pandemii.
0: Je to strašně zvláštní, ale pozor, tam ještě jedna finta, my se pohybujeme v aktuální ceně dolaru, že? Takže ten graf, kdyby si šel na konstantní, tak se trošinku pohybuje jinak, ale to máš pravdu, některé ty výkyvy jsou až nesrozumitelné, protože ta velká recese, ta ti vlastně podváže výrobu, to znamená potřeba ropy klesá, to znamená cena ropy klesá, takže ti to padá, až do okamžiku, když OPEC omezí těžbu, ta situace na trhu se sklidní a ropa zdraží. Jo? Zase vidíš, globální pandemie, tam je obdobný faktor. Zase globální pandemie, klesá ti ekonomika, to znamená potřeba energie klesá, cena klesá. Válka na Ukrajině, válka v Perském zálivu a cena ti letí nahoru.
1: Obecně. Ten graf končí tedy...
0: Ještě předtím, to je americký graf, AI je americká vládní agentura energetická, která sleduje tyhle záležitosti a i ta následující mapa, když se posuneme, je ze stejného zdroje, a ta nám ukazuje, kolik barelů se protáhne denně jednotlivými úžinami v globálním měřítku.
1: Kolik milionů barelů?
0: Ano, kolik milionů samozřejmě. A teď tady vidíš 21 milionů z Hormuzského průlivu a Malacký průliv je kousek víc, protože tam se dostáváš i přes ten Mys dobré naděje a přes Suezský průplav. To jsou ožehavá místa a když se podíváme na tu Trumpovou politiku, tak on vlastně se snaží obsadit ropná naleziště a ovládnout trasy kudy se vozí ropa, plyn a tak dále. A tak dále. Tady to vidíš na Venezueli. On ti obsadí, svrhne prezidenta a přisvojí si obchod s ropou. To se udělalo i v Iráku. Irák dneska může obchodovat, takzvaně už osvobozený Irák, smí obchodovat jenom přes americké banky. Já si pamatuju první volební období

0: Trumpa, když se ho na tiskové konferenci někdo ptal, jak je možné, že Spojené státy okupují ropná pole v Sýrii. To už běžela syrská válka. A on na to kouzelně odpověděl a tím se ta situace stává srozumitelnější. Odpověděl v duchu jeho pojetí mezinárodní práva. On řekl, já mám ropu rád. Já.
1: Dobře.
0: No, to znamená svým choutkám a částečně samozřejmě vnitřnímu vnitrostátnímu právu podřídil mezinárodní právo a tím ho vlastně ničí.
1: No, jak je možné, jako, když ten graf takhle někdo vidí, tak ho musí napadnout těch 20,9%, že zrovna tam.
0: No, to,
1: Protože
0: takhle.
1: logiku by mi to dávalo ještě v jiných místech.
0: Takhle historicky dáno, to jsou miliony, že, barelů, historicky je dáno, že ty ropovody třeba ze Saudské Arábie ústí do Hormuzského průlivu. Těch ropovodů, které směřují, tak říkajíc, na druhou stranu, do Středomoří a do těchto těch oblastí je málo a teď se začínají stavět. Jeden z ropovodů měl stát přes Sýrii do Středomoří, syrská válka občanská to zablokovala, takže teď se to znova obnovuje. Ale pozor, zase, jako bychom se dostali do oblasti míru, když napojíme ty ropovody na střední Evropu. A teď vidíme útoky Ukrajinců na kazašské terminály v Rusku, to znamená přes Černé moře se toho moc do Středozemního moře nedostane. A máš tam třeba mezi Kyprem a Tureckem a řekněme Izraelí obrovské pole, kde se dá těžit plyn. A jestliže se nám imunizuje válka, stane se samozřejmou součástí řešení sporu, tak můžeme čekat v nedaleké budoucnosti, až ozbrojený konflikt o tohle naleziště plynu. To znamená mezi Kyprem a Malou Asií.
1: Z tohoto grafu to vypadá, Oskare, že Amerika je úplně v klidu.
0: Tak úplně v klidu, jak jsme si řekli, není, protože to je ceny benzínu na ulici jsou stejně drahé, jak jsou ve výkyvech těch světových cen. Kdyby se od nich odřízli, tak jsou absolutně v klidu, protože ta jejich domácí těžba je v současné situaci při téhleté ceně ropy rentabilní a nižší než ta světová.
1: Proč to neudělají?
0: No, to bych také rád věděl, protože ropné firmy na tom vydělávají. No, ale to jenom hádáme. Jo? Tohle to je v podstatě velká hádanice. Jo? To je.
1: Co je z tohoto grafu, na který se díváme, jako element, který by měl být nejvíc varující v té době, nebo pro tu dobu, kterou žijeme teď? Hormuz?
0: Jak jsem říkal, no, pro nás, pro Evropany je Hormuz velmi nepříjemný, protože my nemáme dneska, když jsme se odstřelili od ruské ropy a plynu, nemáme alternativu vůči tomu středozemním a středomořskému, jenom ty Američany a Američani nám to prodávají samozřejmě za vysokou cenu, za světovou cenu, to znamená, nám ta ruská ropa a plyn chybí. Pevně doufám, že nějaká příští generace evropských politiků, to znamená výměna v Londýně, v Paříži, v Berlíně a poté v Bruselu, nám zase otevře ty dodávky z Ruska, protože my se stáváme nekonkurenceschopní. Tady ještě je skrytá jiná věc, když se podíváš, ta Čína, že Čína dneska staví z Pakistánu do Číny plynovody, ropovody, aby se obešli Malacký průliv, to je další hrdlo, kde to americká flotila může sevřít. Ale a to je hlavní, Čína směřuje k energetické soběstačnosti po všech stránkách. Loni spustila nových energetických zdrojů víc, než je celková výroba energie v Rusku. To jsou obrovské skoky, co provádí
1: Počkej,
0: Čína.
1: Čína spustila
0: To znamená, přidala na nové zdroje energie, jaderné elektrárny, na plyn, slunce, vítr. To když sečteš tyhle ty nové loňské zdroje, nebo od loňska vystavené zdroje, tak se dostaneš na počet kilowatt hodin, který odpovídá součtu všech kilowatt hodin v Rusku. To je jiný svět. A to se ti vytyčilo právě ty hranice. To podle mého názoru, to, co dneska předvádí Trump, je pro budoucnost nepoužitelný. Ty struktury, které on postaví, ty hranice, ty výkyvy, tak ty podle mého názoru už další prezident neuhraje. Mm-hmm. Jo? Ale pár lidí si mezi tím viděla.
1: Dobře. Z toho, co říkáš, přemýšlím nad tím, Čína už je asi absolutně nezastavitelný, vlastně největší hráč všeho.
0: Takhle.
1: Financí, energií.
0: Ona se, když posloucháš čínské zprávy, důsledně říkají druhá největší ekonomika na světě. Když to počítáš HDP podle parity kupní síly, tak jsou největší. Jo? Ale hrajou pořád si na to. Druhý mají jednu obrovskou výhodu třeba proti Rusku, a to, že ten její vnitřní trh je mnohem větší. Odhaduje se, že když chceš být v současném světě svébytný geopolitický hráč, tak potřebuješ přibližně 300 milionů obyvatel. To je dvakrát víc, než má Rusko. Ano? A Čína má 1,4. To znamená, abych to nějak přiblížil, současné ruské stíhačky jsou stejně dobré jako F-35, ale jejich rozdíl mezi nimi je v tom, že to Rusko v podstatě má kusovou výrobu vedle sériové výroby Američanů. Američani mají větší vnitřní trh i zahraniční trh. Zatímco Rusko má na ten trh omezený. Teď včera nebo předvčírem vystartoval dopravní letoun nového typu v Rusku postavili. No jak, kolik ho prodají takových letadel? Na rozdíl že třeba od Boeingu. Ten trh je malý. Zatímco Čína má obrovský vnitřní trh a dokáže, to ukázali, jak jsme tam viděli třeba tu asijskou ekonomickou krizi, ten pokles zahraničního obchodu dokázali vykompenzovat tím vnitřním trhem. Například v tom 8. roce, kdy vypukla když vypukla v 8. roce ta globální krize, když se začalo říkat globálně, ale Číně se to neotklo, tak začali Číňani stavět rychlodráhy vlakový. Dneska jich mají 50 000 km.
1: Čím to je, že Čína vlastně drtí, teď přinejmenším Evropu, tím automobilovým průmyslem?
0: No takhle. Oni mají, jak jsme si naznačili v tom přírůstku, levnější energie. Levnější energie. To je první. Řekněme, nižší náklady.
1: To má asi v porovnání s Českem skoro celý svět levnější energie, ne?
0: No, ale i než Evropa celkově. Jo?
1: Dobře.
0: Mají asi levnější pracovní sílu, mají vyšší pracovní výkonnost, že? A mají obrovské investice do inovací. To, co dokážou dneska čínští inženýři a vědci, to znamená třeba ty počty patentů, to jsou součty evropských a amerických a japonských patentů dohromady. Těch patentů je neuvěřitelné. No, tyhle ty hloupé fráze, kterých je plný informační prostor v Česku, o tom, že všechno opisují, obkreslují a tak dále, bývávalo. Tak jako kdysi někdo ukradl v Číně porcelán, střelný prach, kompas, to všechno jsou čínské vynálezy. Prostě vymlouvat se na to, že Číňani kopírují je něco, to je prostě dneska naivní. Ten svět je úplně jinak pohybu. Ne, že by existovala ekonomická špionáž, no to samozřejmě ano, ale ta podstata toho čínského vývoje je svébytná vnitřní organizace, a to je podle mého názoru nenapodobitelné.
1: Nemáš obavu, Oskare, že obyvatelé této země a těch okolních 26 přinejmenším jednoho dne v uvozovkách poděkují v uvozovkách straně a vládě za tu situaci, která je teď, protože jak to tak vypadá, tak ta Čína už třeba automobilovým průmyslem, ale kde čím, jako výrazně zasáhla i evropský a český trh, tak až tady jednou nebude Škodovka, nebo až to bude okrajové auto třeba jenom pro určitou skupinu lidí, nemáš obavu z toho, že ten národ procitne a řekne, soudruzi, vy jste udělali něco špatně?
0: No tohle samozřejmě, to v uvozovkách, jak to říkáš, hrozí, ale s některými věcmi nic nenaděláš, to jsme, tak říkajíc, už prohráli. My, první věc, na kterou si musíme zvyknout, je, že Číňani budou v něčem lepší než my a my bychom měli být v něčem lepší než Číňani. To představa...
1: No my jsme lepší v lidských právech.
0: No, to je otázka toho věslo, protože zase ta sociální práva v Číně jako rozvojové zemi, to je fantastický růst. Jo? Já jako veterán třídní můžu jenom chválit, třeba to Číně tomu říkají stříbrná ekonomika, protože mají propočteno, že ta Čína projde stejným stárnutím obyvatelstva jako Japonsko nebo Jižní Korea, to je přirozený pokles a počtu nově narozených dětí a tak dále. Mají tu konfuciánskou tradici tří generačních rodin, kterou ta současná civilizace rozbíjí. A oni dneska plánovitě dopředu vytvářejí ekonomiku, ve které budou moci pracovat se stříbrnou hlavou a která bude pracovat pro ty lidi se stříbrnou hlavou. Jo? To znamená, ta schopnost předvídat problémy je v Číně podstatně větší než u nás. Je to dáno tím způsobem vládnutí. To znamená ta meritokracie tradiční čínská, osvobozená od těch některých konfuciánských nesmyslů, tak je samozřejmě racionálnější než to, čemu my říkáme demokracie.
1: Přesto všechno bych tam bydlet nechtěl.
0: No tak my jsme středoevropani, to, co předvádí Čína, to nemůžeš aplikovat v Česku. To prostě s naší desetimilionem nejde to.
1: Promiň, Oskare, to, co předvádí v systému školství, například, a já jsem to jenom slyšel, já jsem tam nebyl, neviděl jsem to, spis jsem nečetl, jak se říká, jo. Tak to bychom možná byli rádi, kdyby někdo osvícený ten systém čínského školství aplikoval do naší země, nebo se snad opět mýlím?
0: Tohle je otázka na velkou diskuzi příště, že? A nemýlíš se. Samozřejmě to tež platí, pokud jde o investice do vědy, ale to znamená vrátit do základní školy a na střední školu disciplínu. To znamená zbavit se plonického systému, který je absurdní, jo? Kdy se kvůli 0,5% studentů přizpůsobuje zbytek studentské populace. Zbavit se iluze, že můžeš neomezeně zvedat počet vysokoškoláků bez ohledu na to, jaký je kvocient intelektuální. Teď je člověk, který má, já nevím, 105, není morálně horší, než který má 140, jo, ten naopak to může být. A člověk se z kvocientem 107 může dělat i prezidenta. Že? Takže říká se, že na vysokou školu potřebuje 124. Ale
1: to prostě... To by tady bylo, jestli to funguje.
0: Zapomeňme na to, co jsem řekl. Ale to máš pravdu, ale to musíš opravdu z gruntu sáhnout na to školství. Jako bývalý vysokoškolský kantor ti můžu říct, že to se nedá srovnat, ta současná situace s tím, co bylo před 20 lety.
1: Ale hlavně z toho vysokoškolského segmentu našeho výhledu.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
1: Jeho vláda bude dělat všechno to, co dělá americká vláda Donalda Trumpa, dámy a pánové, ono to opravdu vychází. Je to neuvěřitelné. Mnoho lidí očekávalo, že Andrej Babiš vyměkne před Uršulkou, že zvedne ruku pro konfiskaci, že tam zůstane v podstatě jenom Slovensko a Maďarsko v opozici, ale podívejte se, on se připojil na stranu trumpizačního procesu Donalda Trumpa a dámy a pánové, to je velký. To je zásadní. Opravdu Andrej Babiš plně se dal na stranu Spojených států Donalda Trumpa a to staví, to jeho rozhodnutí opustit Agrofert do úplně jiné pozice. Mohou v tom být různé záměry. Není vůbec teď jako jasné, nemůžeme předvídat, čeho se to bude týkat, ale dá se očekávat, že pokud tedy ta vláda, a není důvod si myslet, že by nevydržela, ale pokud vydrží nějaké ty 4 roky do toho roku 2029, to znamená, bude to ten proces nastavený na takovou tu 4letku, tak se dá očekávat, že celé ty 4 roky budou ve stylu a v kopírování procesu vlády Donalda Trumpa. Dokud Donald Trump chce mír na Ukrajině, Andrej Babiš pojede mír na Ukrajině. Dokud bude programem pomoc Ukrajině pouze v té bázi a na tom základě, aby se pomáhalo humanitárně a především, aby se dělalo všechno pro ukončení války a bude to politika Bílého domu a Donalda Trumpa, tak Andrej Babiš pojede oficiálně politiku Donalda Trumpa pro ukončení války na Ukrajině. To je přesně to, co se děje teď. Pokud se ale něco změní a Donald Trump pod nějakými vlivy, okolnostmi se zblázní a otočí se o 180 stupňů a začne třeba někde hučet do nějaké války, třeba ne na Ukrajině, ale někde jinde, třeba ve Venezuele, nebo úplně někde jinde, třeba v Iránu, tak se obávám, že se nic nezmění a Andrej Babiš bude pořád kopírovat politiku Bílého domu, to znamená v tom případě on by byl určitě i pro nějakou podporu prostě operace ve Venezuele, podporu nějakých operací někde v Iránu, aspoň možná třeba jenom logistickou nebo něco takového. To znamená, ta pozice je jako nastavená tímhle tím způsobem a minimálně v této chvíli je ta trumpizační linka pozitivní v tom, že Andrej Babiš nasedl na ten vagon s nápisem MAGA. To znamená, teď asi je trošku tak jako důvod si říct, že to dopadlo dobře včera v tom Bruselu. Dopadlo to překvapivě s tím, že Andrej Babiš se takzvaně vyjádřil, on se projevil, on se zařadil do toho proudu, který dneska už můžeme nazývat trojlístkem, že to znamená Fico, Orbán, Babiš. A bude zajímavé sledovat v roce 2026 první prognóza, co všechno tahleta trojice v prostoru střední Evropy a v prostoru Evropské unie provede. Tahle trojice, dámy a pánové, to je první předpověď. Protože ten příští rok bude v rámci pokračování snah Donalda Trumpa o ukončení něčeho, co nikdy nemělo začít, jak on pořád neustále opakuje a říká,
3: Ale především v tom příštím roce bude asi zásadní úkol přesměrovat pozornost Spojených států úplně do nějaké jiné oblasti. A to bude samozřejmě oblast Venezuely a dalším bodem zájmu bude jihovýchodní Asie a samozřejmě zadržování Číny. A na to bude potřebovat Trump celou americkou armádu, bude potřebovat všechny prostředky, veškerý politický zájem nasměrovaný jedním směrem. A co se týče samotné Ukrajiny, tak ta samozřejmě má dostat 90 miliard, ale ten úvěr, který samozřejmě spadne do černé díry, protože Ukrajina nebude schopná nikdy ten úvěr vrátit. To bude v tom článku dneska večer, tam mám k tomu ještě připravený nějaký věc, nějaký videa a podobně. To znamená, že těch 24 zemí, respektive rovná se občané těch 24 zemí, zaplatí těch 90 miliard věřitelům, protože těch 90 miliard poskytne, předpokládám, kapitálová burza v Londýně. To znamená, protože to nebude financované podle mého názoru do Evropské centrální banky. Možná nějaká část půjde od ECB, ale většina těch peněz bude v podobě komerčního kapitálu získaného z kapitálové burzy v londýnském City. To znamená od Domusion. A ten úvěr většinou bude úročený, já teď přesně nevím, jaký je přesně kreditní skóre, takzvané agregované skóre Evropské unie. Myslím, že to asi Ačko, mám takový pocit, že agregované skóre kreditní Evropské unie jako A, tam bude úrok někde okolo 2%, možná 2,3%, ale samozřejmě per annum, to znamená za rok. Otázka teď je, jestli vůbec těch 24 zemí na to bude mít ve chvíli, kdy se ukáže, že Ukrajina nemá z čeho splácet, a to je realita, to je jistota, ta nemá z čeho splácet. Tam dokonce byly takové nápady, jako vždyť Ukrajina má přece majetek, ale pozor, nemá už žádný majetek. Ukrajina jediné, co měla, měla nerostné bohatství, které už nemá a které prodala. Na základě smluv. Nejprve to bylo v lednu tohoto roku, na začátkem roku 2025 podepsala takzvanou strategickou dohodu s Velkou Británií, kde přidělila Velké Británii nerostné suroviny na mnoha územích Ukrajiny, a několik měsíců později tu samou smlouvu podepsal Volodymyr Zelenský s Donaldem Trumpem na zbytek surovin na Ukrajině. To znamená, tam jsou dvě bezpečnostní smlouvy, bezpečnostní dohody. Jedna je s Británií, druhá je se Spojenými státy, a tam už nemá teď Ukrajina nic, čím by mohla ručit. Vůbec nic. To znamená, Ukrajina je prázdná schránka. Tam už není nic, na co by se dalo sáhnout. A 90 miliard tedy bylo včera odhlasováno, že bude vhozeno do septiku. To jsou peníze, které z Ukrajiny už nikdy se nevrátí, takže Evropská unie bude muset ty úvěry těm soukromým poskytovatelům, těm hedžovým fondům, protože na komerční bázi, tedy na kapitálové burze v Londýně, když se řekne, stát si jde půjčit na svůj deficit, třeba Česká republika, kde bere Česká republika peníze, fyzicky peníze na své schodkové rozpočty. To většina lidí ani neví, jak se to dělá. No, tak kdo drží státní kasu v České republice, ministerstvo financí, tzv. Státní kasa, vydá dluhopis na úvěr, já nevím, se řekne, deficit bude 300 miliard, 400 miliard, 800 miliard, podobně. Vystaví se dlužní úpis, nějakým způsobem úročený a podobně, a s ním se odejde do České národní banky. Česká národní banka za to poskytne nějaké peníze. Ale co se děje potom s tím dluhopisem? Ten tam někde zůstává, ale že Česká národní banka jako si ho tak nějak nechá, řekne si, tak prostříčka náhodu si ho tady nikde necháme. Ne, Vůbec ne. S tím dluhopisem potom ČNB a takhle to dělají všechny centrální banky, jdou na komerční burzu k nosatým do Londýna. Tam se ta směnka dá a začne se s ní obchodovat. S ní se obchoduje potom tak, že investoři si kupují takzvané, oni tomu říkají, částkové podíly z objemu směnky. To znamená částkové podíly a investují. Jsou tam rozdíly v tom úročení, to znamená, že v podstatě ta centrální banka s nějakou ztrátou si tam takzvaně snižuje riziko, to znamená obchoduje se s tím na burze. No a když tedy si Evropská unie půjčí těch 90 miliard v Londýně, tak bude muset je vrátit soukromým věřitelům. Protože na té burze fyzicky ty peníze té Ukrajině poskytnou soukromí věřitelé, kteří nakoupí ty dluhopisy vydané Evropskou unii. Neexistuje, že by někdo řekl, no my to nezaplatíme, to by musela Evropská unie vyhlásit bankrot sama na sebe. To se nikdy nestane. Bankrot se vyhlašuje pouze tam, kde není nic brát a to se dělá většinou u takzvaných mrtvých, že jo, mrtvých pohledávek a mrtvá pohledávka je taková, která nemá žádného daňového poplatníka. To znamená, kdyby někde nějaký stát by dlužil nějaké peníze, by tam vypuchla jaderná bomba obrovská a všichni obyvatelé by zemřeli, no tak v takovém okamžiku by tam nebyla platbyschopnost. Dokud jsou tam daňoví poplatníci, tak platbyschopnost je takzvaně garantovaná. Zkrátka se to vezme z daní lidí, kteří tam jsou. No a je jasné, že tohleto samozřejmě Ukrajina splácet nebude, takže to budou splácet občané těch 24 zemí, kteří proto včera v Bruselu zvedli ruku. No já říkám, pánbu s nimi a poslední zhasne světlo. Jo, protože víte, jenom se zase ještě vrátím k tomu poslednímu pořadu. Minulý pátek, že jo, sklidilo velký úspěch, že ten příklad s ovčínem a ovečkami, s ovčáky a s vlky a podobně. Ale ono se to dá opravdu převést na celou Evropskou unii, minimálně na 24 těch států. Těch 24 států, ti lidé, ti občané, kteří volili ty svoje zástupce, aby potom hlasovali v EU pro takovéhle holomajzny, jakože my vezmeme 90 miliard a víme, že nám to nikdy Ukrajina nevrátí, tak to necháme zaplatit naše občany. Ti ovčané, to nejsou občané, ti ovčané jdou k těm volbám každé 4 roky a volí tam pořád a dokola. A furt, a furt, a furt a pořád tyhle dobytky. Pořád. A teď kontrolní otázka. Kde se to bere v těch lidech? No, je to samozřejmě důsledek eugeniky. A to je zásadní. To je eugenika. Prostor, ve kterém žijeme, nás utváří k tomu, čím jsme. To je definice eugeniky. A celý prostor té Evropské unie je nastavený zkrátka tak, že všechno to, co se děje jenom kvůli tomu, že oni vědí, že lidé s tím budou souhlasit v tom smyslu, že nebudou protestovat. Oni kvůli tomu nevyjdou do ulic. Minimálně ne v těch objemech, které by byly potřebné. Stejně jako věděli, že když začnou do lidí vpichovat experimentální bojové látky, většina lidí proti tomu do ulic nevejde. Nevyjde. Že? Covidové experimentální bojové látky. Proč bojové? No protože, jak sám řekl Donald Trump a jak řekl americký ministr zdravotnictví, že Robert Kennedy, celý ten covid byl realizovaný nebo vznikl z vojenského bojového programu, který probíhal ve spolupráci americké armády v Číně. To znamená, to byl bojový virus. A v těch vakcínách byly vzorky nebo antivzorky, které v podstatě byly modifikované na de facto jakousi interakci, vakcinační interakci s touto bojovou látkou, s těmito modifikovanými bojovými viry. Takovéhle svinstvo. A normálně by vakcína mohla být a měla být a podle všech předpisů, že by měla být na plošné použití pro dospělé osoby použita po 10 letech klinických testů. A pro děti, nezletilé děti, tam je dokonce jiné pravidlo, to je dokonce 15 let. Podívejte se, oni to začali vpichovat do lidí po 8 měsících. Začali vyrábět a na konci roku 2020, že už měli první vzorky, jak oni tvrdili, funkční vakcíny. Koncem roku 2020, po 8 měsících, měli a řekli, že to je bezpečné a věděli, že to není bezpečné, protože proto si nechali od americké vlády a zároveň od Evropské unie podepsat takzvanou indemnitu. To znamená nestíhatelnost a nežalovatelnost, že pro vedlejší účinky, pro jistotu si nechali podepsat. Měli jsme o tom články samozřejmě, to si to můžete najít, že nikdo je nemůže žalovat. No a podívejte se, ti lidé stáli ty fronty do všech těch vakcinačních center a někteří si nechávali dávat ještě boostery, no a mnozí z nich už mezi náma nejsou. Že umřeli herci, spisovatelé, zpěváci, zemřeli, už nejsou. Že věřili tomu, zemřeli. To je, a mohli bychom teď tady jmenovat ta jména, že? Ale nebudeme jmenovat, protože to by nebylo jako bezpečné. Že, protože někdo by řekl, že určitě ne, ten infarkt, který tam byl a ten, že jo, ten zpěvák, že jo, ten slavný, že jo, tohleto, ne, to byla náhoda, to on asi jedl něco hodně tučného, měl vysoký cholesterol, že jo, měl tam infarkt, tohleto, ne, to určitě z vakcínky nebylo a tak dále. Ale to není pravda, všichni to vědí, z čeho to bylo. Že jo, někdo se dá 3-4 boostery a najednou má infarkt. Že jo, je mladý, tak je mu 40, 45, že jo, najednou infarkt, konec. A kde se to vzalo, že ti lidé tomu věřili? Že jo, někde vystoupí nějaká autorita, nějaký odborník na té televizi a řekne, vpichujte si bojové látky do svého těla, do svých dětiček, do svých dětí, experimentální vakcínu. Že jo, ty maminy, které v hlavě nemají vůbec nic, ti jejich že jo, manželé nebo otcové těch dětí, ty tam nemají už vůbec nic, že jo, protože oni nečtou alternativu, oni sledují jenom mainstreamové výplachy a oni vedou to dítě někam na nějakou vakcínu. No a to dítě potom umře nebo má nějaké autistické projevy, že jo. Že známe, že autismus má velkou úzkou návaznost na obsah hliníku v těle. Že? Protože hliník, když se aluminium, mikroskopický samozřejmě, který jsou součástí přísad těch vakcín mRNA, když se dostane do těla, může způsobit u dětí autismus. Že? No a o tom mluvil i Robert Kennedy, že ve Spojených státech od roku 2020 došlo ke 700%, více než 700% nárůstu autismu u dětí do 12 let. Od roku 2020. Od doby, kdy se začalo očkovat. Chápete? Kde se to bere v těch lidech, že debilita vládne, debilita určuje procesy řízení na nejnižších úrovních? No, je to samozřejmě důsledek eugeniky. Eugenika, tedy prostor, ve kterém žijeme, nás přetváří k tomu, čím jsme. Tenhle ten zákon eugeniky je naprosto daný, je nepopiratelný a to, že není veřejně přiznávaný a uznávaný velkými prostě odborníky a tak dále, to nemění nic na jeho platnosti. Eugenika je tím hlavním motorem, drivem, který mění lidský genom na naší planetě. Když budou lidé dlouho žít pod silným sluníčkem, konec konců to bylo vypozorováno u kolonizátorů, u Holanďanů a Belgičanů v Africe a v Jižní Africe, se zjistilo taková zvláštnost, že přestože to byli běloši a žili dlouho, že jo, v té Jižní Africe a v prostoru, že jo, z té Střední Afriky, kolonizátoři z Evropy, tak se zjistilo, že jejich děti, které se narodí v Africe, mají změněný genom a mají o něco tmavší barvu kůže, neznatelně. Další pokolení, které se narodí těm dětem, má ještě tmavší, o malý odstín tmavší kůži. Čím je to způsobeno? No, je to způsobeno samozřejmě eugenikou. To tělo, ten genom toho nového narozeného dítěte, respektive už v plodu té matky, se mění v důsledku na prostor, ve kterém ta matka žije dlouhodobě. Silné sluneční záření, že působí, tedy ten organismus se programuje a přizpůsobuje se prostoru, ve kterém žije. A proto to dítě, které se narodí, má o něco snědší kůži. Ne, že z něho je černo, to ne, ale o něco, o malý odstín. A další dítě, to jeho dítě, znamená vnuk, má ještě zase tmavší. A našli bychom další příklady, například někteří tvorové, kteří žijí na povrchu a potom se stoupí nebo vlezou, třeba se adaptují na život třeba v hlubinách a podobně, tak se jim začnou měnit oční orgány, to znamená oči a mozek se jim začne měnit, aby byli schopni vidět v infračerveném spektru, aby dokázali vidět prostě ve tmě a tak dále a tak dále. Tyhle ty změny probíhají v důsledku eugeniky. Biologické tělo se mění a přeměňuje a jeho genom se mění a přeměňuje v důsledku prostředí, kde se nositel daného genomu nachází po určitou poměrně dlouhou dobu. To znamená prostředí, kterému je vystaven. A tohle to platí o všech lidech. To znamená, když dlouho budete vystaveni fašismu, když dlouho budete vystaveni nacismu, když dlouho budete vystaveni zlu, vaše tělo se tomu přizpůsobí a stane se toho součástí. A když dlouho budou probíhat procesy na odstraňování svobod člověka, samostatnosti, suverenity a tak dále, národy to začnou přijímat a začnou se geneticky přeměňovat takovým způsobem, že to budou vyžadovat, že to bude přirozenost. To znamená, narodí se vám dítě a ono to dítě má jiné hodnoty. I když se snažíte to dítě jako vychovávat nějakým hodnotám jiným a rodinným a tradičním a tak dále, ale vy vidíte, že to dítě jako by se nějak proměnilo, jako kdyby snad ani nebylo vaše. Říkáte si, jako co to je, co to má znamenat. Ve skutečnosti to, co vidíte, je proces eugeniky. Vaše tělo přeměnilo genetický obraz vašeho plodu, pokud jste žena tedy a čekáte dítě, tak ta eugenika zařídí to, že genom toho dítěte je pozměněný, aby dokázal lépe a s větší nadějí a s větší šancí přežít v prostoru, ve kterém to dítě se narodí. A takhle funguje eugenika. To znamená princip přežití. To je zásadní věc. Je to zásadní poznatek a vyplývá z něho hned několik velmi nebezpečných věcí. že jedním z nejnebezpečnějších očkovacích a vakcinačních nástrojů je propaganda. Propaganda, ne chemická látka, propaganda v médiích, propaganda ve školství, propaganda od útlého dětství, propaganda v televizích, propaganda v rádiích. Ta dokáže přeměňovat celé národy. Během několika generací je přemění na úplné lidi, které byste vůbec nepoznali, že takhle vůbec se někdo může chovat. A tam se to bere. To je ten důvod, proč se po nějakých zhruba, můžeme říkat, v prostoru západní Evropy po 35 letech, i když ten proces v prostoru západních zemí Evropy probíhal o něco déle, ale minimálně za těch 35 let a minimálně z toho roku 2014 celá ta západní společnost byla do značné míry nacifikována a účinek toho přeměňování toho genomu zkrátka působí do takové hloubky, že i děti, které se budou rodit a narodí se v následujících letech, tak budou přizpůsobeny na té genetické úrovni tomu prostředí, ve kterém se narodí. To znamená, bude se rodit více homosexuálních dětí in nativa, to znamená přirozeně homosexuálních. Protože propaganda, že LGBT a další, která je indukovaná do společnosti, se překopíruje do onoho takzvaného eugenického vektoru, který začne přeprogramovávat genom jednotlivých žen, aby připravili své plody na tuhle realitu. To znamená programming toho genomu, aby měl sklony k homosexualitě, aby se lidé nerozmnožovali. No. Proto eugenika je jedním, no, je to jedna z nejtajnějších nauk, která se nepřednáší samozřejmě ve školách z bezpečnostních důvodů. A oni vědí moc dobře, protože kdyby tohleto se nějakým způsobem vědělo obecně a kdyby se o tom to hovořilo, vyučovalo ve školách, jak je to nebezpečné, no tak okamžitě samozřejmě by se přijala opatření, aby se nemohlo šířit tohleto, co ohrožuje naše národy, támhleto, co ohrožuje naše děti, že jo, tohleto by se zakázalo, tohleto se nesmí vysílat v televizi, aby děti prostě nebyly programovány tady těm věcem a tak dále. A tak dále. Okamžitě by se začala přijímat bezpečnostní opatření. Tím, že se o tom nehovoří, tím, že se o tom nemluví, tak ty procesy probíhají. Proto všechno to, co probíhá, to znamená, že máme národy, které se nestaví proti válce a které jakoby chtějí do války. To, že najednou se rodí více a více dětí, které vykazují prvky homosexuality. A přestože v rodině nejsou proto žádné podmínky, že? Ale oni se takto narodí. Tak tohle tu všechno je vlastně způsobeno tím prostorem, ve kterém ty národy vyrůstají. A tím se dostávám zpátky k tomu ovčínu, protože všechny ty ovečky a všichni ti ovčané jsou součástí celého toho prostoru, kde působí toto eugenické záření hromadného ničení. Nebo ono to nemusí být ničení, je to v podstatě jenom hromadné programování, aniž by se to kdokoliv uvědomoval. Doslova hromadné programování. A ty národy zkrátka ztrácí schopnost se bránit. Brání procesům, které je likvidují, které je ničí. A s tím souvisí i to, že ty národy a společnosti, ve kterých jsou, že jo, lidé učeni k nějakému prostě, že jo, ochrana národních tradic, ochrana společnosti a tak dále, tak když přijde nějaká válka, tak ti lidé vezmou zbraně a spustí partyzánský boj, že? Jako třeba Srbové, nebo jako Francouzi, nebo jako samozřejmě obrovský odpor Sovětského svazu. Sovětský svaz neřekl, když byl napaden, že po spuštění operace Barbarossa, že by Rusové řekli Sověti obecně, že my nebudeme utrácet nebo nebudeme riskovat prostě ztráty životu, my se normálně vzdáme a my těm Němcům zkrátka budeme podléhat a my se přizpůsobíme a my se jim adaptujeme a tak dále. No, tohle to Rusové neudělali. Ti se postavili na odpor, samozřejmě nacistům. Víte, to je tak, že v těch některých situacích jsou různé důvody a různé příčiny, proto některý národ si řekne, no jsme příliš slabí, tak nebudeme bojovat. Raději se vzdám, protože bychom to stejně nevybojovali a neubojovali a tak dále a tak dále, ale ve chvíli, kdy se tenhle ten přístup a model a koncept dostatečně dlouho ve společnosti buduje, tak hádejte, co se stane. No, okopíruje se do vektoru onoho eugenického záření. Stane se součástí toho národa. A eugenika začne přeprogramovávat všechny geny ve všech plodech žen, které rodí. Začne je připravovat na jinou realitu, aby dokázali přežít. A proto v některých národech, kde se často bojuje, se ženám rodí děti, kteří jsou bojovníci, kteří jakmile trošku vyrostou, tak jdou do ulic a zapalují auta, že v demonstracích. Ale v jiných zemích se rodí děti, které od principu jsou zrozené ke kolaboraci. No, v žádném případě nebojovat, dohodnout se s nepřítelem, on nám něco ponechá, pojďme se dohodnout a tak dále. A vychází to z přesvědčení těch lidí, ale ve skutečnosti je to důsledek genetiky. Stará se o to eugenické záření. Ten prostor, ve kterém ten národ žije, je každým dnem, každou minutou programovaný o ním eugenickým zářením. To znamená, já jsem o tom, samozřejmě můžete se na to dívat, jako jak chcete a máte různé názory, ale já myslím, že jsem načetl poměrně dost knih, že jo, českých panovnících a o přemyslovcích a geluncích a že o všech těch králích, které náš národ měl v historii nečeského původu, že tak skutečně náš národ měl poslední české krále nebo posledního krále v roce 1306, že poslední Přemyslovec zemřel. A od toho, od té chvíle, od toho momentu v našem prostoru, v prostoru tedy českých a moravských zemí, se začaly projevovat věci onoho charakteru, který definuje náš národ de facto z toho roku 1306. To znamená dosazovat si do svého čela cizince, cizáky. A co udělala eugenika? No, eugenika udělala přesně to, co se od ní očekávalo. Celá naše historie, celého našeho národa je o tom, jak když byl mír, tak naši vyvolení, nebo ti, kteří představovali šlechtu, tehdejší české stavy, že českou šlechtu, tak když si hledali krále, tak ho hledali v cizině, hledali ho tady v Německu, respektive v Bavorsku, hledali ho v Rakousku, hledali v Lichtenštejnsku, hledali v Lucembursku, ve Flandrách. A zkrátka, A od té doby, od té chvíle vládnutí nad českými zeměmi bylo svěřováno do ruky cizincům v podstatě in natura. A nebyla snaha to jakýmkoliv způsobem měnit. A dokonce i ta Bílá hora, víte, jak byla, nebo co bylo příčinou, kdy české stavy na místo císaře Zikmunda si zvolili za českého krále Fridricha Falckého, což byl opět cizinec, stejně jako Zikmund, tak ve skutečnosti ta tragédie našeho národa je ustanovená o tom, nebo v tom, že čeští pánové byli, nebo česká šlechta byla na Staroměstském náměstí popravena paradoxně. Paradoxně. Ne za to, že by proti, že jo, proti zájmům nějakého cizího rodu chtěla zvolit echt českého krále, nějakého Janka z Horní Dolní, že jo, králem udělat. Ne, ne, ne. Oni je popravili kvůli tomu, že místo jednoho cizince česká šlechta chtěla jmenovat českým králem jiného cizince. A to je pravda o Bílé hoře. To je tragédie našeho národa. A kdo si chce lhát do kapsy? To znamená, co je to za prostor? Kdo jsme vlastně my Češi? Kde máme jaké hodnoty? No, klaníme se k Lucemburkům, že jo? Karel IV. Dobře, tak ale dobře, klaníme se k Lucemburkům. A klaníme se, já nevím, lidem, kteří byli napojeni na různé zednářské lóže, že jo, založili republiku, členové rakouské vídeňské Grenzlogen, kteří byli více zednáři a více Rakušany, než byli někde nějakými Čechy nebo Moravany a podobně. Zkrátka, nebo byli více Francouzi, nebo dokonce si udělali jméno, že jo, aby bylo víc francouzský. Zkrátka, tohleto není určitě v pořádku. A ten národ, pokud je vystavený tak dlouho, tolik staletí, téhle eugenice, budeme si do svého čela volit vždycky cizince. A pokud nejsou cizinci, tak někoho, kdo bude v podstatě podléhat cizincům, kdo bude první, poslední vyplňovat těm cizincům, kdo v podstatě předá řízení nad naším národem cizincům. Že? Takhle. A někdo by o tom řekl, jako kde se to bere, to je pořád jako dokola, kde se to bere. No a já na to znám odpověď. Je to samozřejmě proces eugenického záření, je to eugenika. Prostor, ve kterém žijeme, nás utváří k tomu, čím jsme. A je to tedy co? Co je to teda? Jak se dá bránit eugenice? No jedině tak, že lidé budou dělat věci, které jsou správné. Ne ty, které diktuje eugenika. A to je tajemství, jak zlepšit procesy řízení v národech. Dělat to, co je správné, ne to, co říká eugenika, ne to, co jakoby cítíme, že by se mělo udělat, no, že jo, někdo nás napadl, no, tak radši bojovat nebudeme, tak radši se s ním dohodneme. Chápete? To je přesně ten model a je právě velmi těžké, opravdu velmi těžké tohleto překonat, protože pokud někdo se narodí a má genom změněný tak, aby z něho byl někdo, kdo více preferuje kolaboraci než boj a nasazení vlastního života, tak ten národ je v podstatě efektivně ztracen. Pokud jde o nezávislost, samostatnost, suverenitu a rozhodování procesů bez cizího vlivu. To znamená, co by mělo být úkolem alternativy? Úkolem alternativy by mělo být probouzet lidi a odpoutávat a odbourávat je od eugenického vektoru. Přesvědčovat je, aby udělali a dělali pouze to, co je správné, ne to, co si myslí nebo cítí, že by se mělo udělat. To znamená, že se někde prostě objeví nějaký člověk v televizi a řekne očkujte se a okamžitě automaticky se to vezme jako realita, vezmete dítě a začne a odtáhnete ho do nějakého očkovacího centra. To je ten zásadní fenomén, že těch lidí, kteří se probudí a kteří ani nevědí, o co se jedná, ale jakoby v podvědomí se snaží něčemu odporovat, to znamená tomu eugenickému vektoru,

programu eugeniky, co nemáte dělat, řve vám do hlavy. A takhle to funguje v celém národě, v 10 milionech lidí. To je realita. Takhle to funguje. Proto národ je takový, jaký je. Proto ty ovečky. A jak to změnit? Jenom jedna jediná možnost. Konceptuální probuzení. Postupné probouzení těch lidí. Informování o tom, jak funguje prostor okolo nás. Informování o tom, jak funguje eugenika. Informování o tom, jakým způsobem nakládat s informacemi. Přístup k necenzurovaným informacím samozřejmě. Tohle to všechno pomáhá omezovat vliv onoho, jak by se dalo říct, eugenizovaného genomu, který máme všichni, naprosto všichni máme v sobě eugeniku za stovky a stovky let zpátky. A co je třeba si udělat, a to je naprosto jasné, že změna v národě je možná pouze skrze probuzení lidí a postupné, pomalé, krok za krokem odbourání vlivu pozměněného genomu na naše myšlení. To znamená postupně se snažit odbourat důsledky přeprogramování našeho genomu eugenikou. To znamená, abychom byli sebevědomí, abychom byli suverénní, abychom byli i odvážní, abychom v případě, kdy je někde nějaké ohrožení naší rodiny, abychom byli připraveni udělat důležité rozhodnutí. I za cenu toho, že budeme muset opustit majetek, dům, barák, že někam se odsunout do nějakého prostoru, kde nebude ta rodina pod hrozbou. A současně ve chvíli, když by byl životní prostor napaden nějakým nepřítelem, že jo, a to napadení by bylo skutečně formou agrese a ne nějaké odvety za to, že jsme někoho vyprovokovali, protože to by byl další problém, obrovský problém, že? Tak samozřejmě připravenost i za tu zemi, za tu vlast samozřejmě bojovat a jít bojovat a za tu zemi být připraven i položit život. No a to je velký problém. Pokud by vypukla ona jakoby predikovaná válka, kde o tom mluví všichni náčelníci jednotlivých generálních štábů zemí Severoatlantické aliance, že v roce 2030 bude něco prostě nějaký konflikt s Ruskem a tak dále, mluví o tom generální tajemník NATO, všichni o tom mluví, ale kdo by šel bojovat do vyprovokované války s Ruskem, kdyby potom začaly dopadat rakety třeba že na Českou republiku a podobně. Jaká by byla motivace těch lidí jít do té války, když bychom věděli, že to byli naši politici, kteří tu válku vyprovokovali proti tomu Rusku? Když dokonce lidé by cítili nějak, jako, že by bylo lepší, kdyby ti Rusové přišli a provedli denacifikaci, že jo, a změnili systémy řízení, protože spousta takových lidí by byla a našli by se. Tak kdo by měl tu motivaci jít bojovat? No a to je přesně v podstatě ten princip onoho kruhu. To znamená, nějaká společnost je definovaná lidmi, kteří jsou u moci, tam se dostávají volbami a dostávají je tam lidé, kteří v podstatě vkládají důvěru zase jenom lidem, kteří jsou jejich obrazem nebo předobrazem. Nikoho jiného tam nezvolí. Důkaz máte každé volby. Vyhrávají volby někteří vlastenci stejného krevního formátu, jako máme my tady v našich pořadech, nebo jako je na Aeronetu, nebo jako je Lubomír Volný, nebo někdo prostě další, nebo Národní demokracie, že jo, Adam Bartoš, nebo další prostě politici a další prostě vlastenci, tak jdou ty davy volit tyhle politiky. No, nejdou. Ty davy jdou zase jenom za svojí

0: vlastní krevní skupinou, protože jim to káže jejich eugenika, jejich mozek přeprogramovaný eugenikou. Jsou přitahováni tím, k čemu jsou přeprogramováni. To znamená, nejdou volit vlasteneckou tezi, ale jdou volit hnutí nebo ten spolek, tu skupinu Spolu, nebo jdou volit Piráty, nebo jdou volit takzvané Bčko ODS, že jo, Bčko, tím se myslí motoristi, že jo, to je Bčko ODS, to je, jako, že jo, tam jsou lidi prostě z ODS, to, že kdo volil prostě motoristy, volí ODS, takového toho trošku staršího formátu, toho leitmotivu přelomu tisíciletí, protože politika motoristů je opravdu nastavená někde tam v té době, okolo roku 2003, 2004. Já tam v tom vidím v té politice trochu dialekt prostě Mirka Topolánka. Nejde se daleko pro vulgárnější slovíčko, rychlá jízda autem a podobně, někde něco, že jo, to je takový ten typický styl někde toho roku 2003-2004. Proto znovu platí, že de facto ta společnost je tedy definovaná opravdu tím, jak je nastavený eugenický vektor. A zázraky se s tím dělat nedají. Jenom takovou tou titěrnou prací na alternativě lidi probouzíme a snažíme de facto se stavět proti tomu, čím byli definováni. To znamená, byli definováni něčím, do čeho se dostali svým narozením a dostali se do prostředí, které je nějak formovalo a my teď se snažíme jako z toho prostředí je vytáhnout. No ale vytáhnout lidi z prostředí a otevřít jim oči může být velice nepříjemné. Že? Konec konců to vidím, že z různých reakcí a komentářů, že jo, na Aeronetu, tam jsem, jako, že jo, bylo tam pár příspěvků, jsem tam vysvětloval prostě procesy, že jo, naše historie, našeho národa a někteří lidé to vzali velice, velice nepěkně, nevyrovnali se s tím a znovu říkám, konceptuální gramotnost je odporná v tom, že když se v ní orientujete, tak je vám z ní na zvracení a nejradši byste se všem sekli a skončili. Tam v těch komentářích já to přímo vidím. To je přímo reakce na konceptuální gramotnost. Srážka z realitou. Tak to zkrátka je. A víte, národ samozřejmě je třeba uzdravit. A uzdravení toho národa je samozřejmě jeho odpoutání od věcí, které ho ničí. A jestli nás, náš národ něco ničí, tak je eugenický vektor, který v našich národech, nebo v našem českém, moravském, že, který byl ukotven od roku 1306. Poté, co skončili Přemyslovci, náš národ je řízený cizinci, anebo lidmi, kteří těm cizincům slouží. Tím máte odpovědi na to, jak je možné, že Fialova vláda ještě předtím, než odešla, tak dohodla stěst studetu německého Landsmannschaftu v Brně. Že jo, v Brnu. Takže v Brnu opět bude Brn, že? Už to nebude Brno. Už to nebude Škupek, ale bude v Brnu. Takže to je realita. Chápete? To znamená, sudeťáček sem, sudeťáček tam, že jo, velcí přátelé, Heimat, že? Tohle to všechno. Ale jako odkud se to bere? No, znovu vám to opakuji. A pokud to nepochopíte, tak mě je líto, ale našemu národu opravdu velí jenom cizinci, anebo ti, kteří těm cizincům plní jejich přání a vycházejí jim vstříc ve všem, co oni chtějí. Tohle je ten nejlepší důkaz, který můžete mít. Jaká bude nová vláda? To jsem vám říkal na začátku našeho pořadu. Bude to vláda, která bude kopírovat model Trumpa, co znamená trumpizační proces, nic jiného toho ani nečekejte, nemá smysl čekat. A proto tady ten náš pořad už máme 21 mimochodem, takže za chvilku dáme prostor telefonickým dotazům, ale ještě než předám slovo Vítku, tak ten dnešní pořad já jsem pojal tady tím právě způsobem, abyste pochopili, s čím bojuje nebo s čím budeme v dalších letech bojovat jako náš národ. Budeme bojovat totiž sami se sebou. S tím, jaký jsme, jaké jsou nedostatky našeho národa způsobené přeprogramováním eugenickým genomem, že? Protože nikdy bychom nebyli v tom stavu a v té situaci, kdyby náš národ byl ovlivňovaný jinou genomikou, kdybychom byli více odvážní, byli bychom více bojovní, byli bychom více agresivní, byli bychom více suverénní a věci, jako jsou obliba ve volení cizáků nebo těch, kteří jim jdou vstříc, kdyby byla vymazána nebo byla umenčena skoro na nulu v našem genomu. To by bylo daleko lepší. Takže já jsem nechtěl, aby to bylo příliš negativní do toho, že jo, nového roku, ale myslím si, že je důležité vědět, čemu budeme čelit i v následujícím roce. To znamená, můžeme vidět nějaké procesy, které probíhají v zahraničí, ale pokud sami ve svém národě nepochopíme důsledky působení eugeniky na naše jednotlivé populace, na náš genom, tak žádná změna v podstatě nenastane. Ve chvíli, kdy dokážeme vliv této eugeniky změnit, změní se úplně všechno. Změníme se my a změní se i výsledky voleb. Protože lidé najednou začnou volit jiné hodnoty, jiné politiky. Začnou volit třeba jako v Maďarsku. Takže bude to hodně práce před námi a já doufám teda, že to, o čem jsem hovořil, že si nějakým způsobem zapamatujete, že si uvědomíte, proti čemu stojíme, že to nejtěžší, proti čemu stojíme, jsme v podstatě my sami. My sami si určujeme své osudy a omezujeme své možnosti tím, jak jsme vlastně vystaveni prostoru, ve kterém žijeme, že v prostoru Evropy, v prostoru procesu, které na nás působí. Takže takhle bych to uzavřel, máme 21.03. Helenku bych poprosil o nějakou jednu, dvě písničky, zhruba tak. No a v těch 21.10 za nějakých 6 minut bychom se vrátili, no a pustili bychom se do telefonických dotazů, jestli teda Vítek souhlasí.
1: Samozřejmě, samozřejmě, jako vždycky, budeme se těšit na vás, milí posluchači, na vaše otázky naposledy v tomto roce. Takže Helenko, zahrajeme si.
2: Zahrajeme a protože se nacházíme ve vánočním čase, tak si zahrajeme vánoční písničku Petra Kotvalda Zář Vánoc.
1: My se, milí posluchači, omlouváme, došlo k naprosto nečekanému technickému výpadku o pauze, kdy Helence vypadl naprosto internet, zřejmě chyba v pokrytí signálem jejího operátora, kdy došlo opravdu k plošnému výpadku v rámci vykrývače, na který je napojená. Vzhledem k tomu, že není tak v hustě zastavené oblasti, tak se sekundárně backupově nepřipojila a nepřepojila na jiný vykrývač, třeba vzdálenější, slabší, ale přesto by nějaký signál měla. Jednoduše ta situace je taková, že opravdu nemůžeme vysílat a nějakým způsobem ani studio, které třeba přebralo do vysílání, jen tak ad hoc nahonem, nic takového bohužel nemáme v záloze. Je to naprosto nečekané, my se tady omlouváme, takové trošku netradiční zakončení našeho večera, kor na konci tohoto roku před Vánocemi. Nicméně, my se s vámi tady rozloučíme, VK, já ti přidám nejprve tobě slovo, já potom to doklepnu a dorozloučím se taky s našimi posluchači.
0: No, tak jak říkám, je to opravdu netradiční, nebyly žádné interakce, takže našim posluchačům se omlouváme, neplánovaná záležitost samozřejmě, ale to nevadí, protože určitě se těšíte na Vánoce, ty dva týdny bez nás určitě vydržíte. Já vám tedy ještě jednou přeji vám, všem vašim rodinám, vašim dětem, vašim příbuzným, všem těm, které máte rádi, krásné prožití vánočních svátků a samozřejmě i toho Silvestra a nového roku. Do toho nového roku nedávejte si moc velká předsevzetí, protože je třeba se na to dívat tak, že každý den přinese něco nového a je třeba se s tím vyrovnat na to, že by lidé něco plánovali, protože, jak se říká, člověk míní a pán Bůh mění. Proto já bych vám chtěl zpětně poděkovat za to, že jste nás poslouchali každý pátek celý uplynulý rok, že jste nás podporovali, že nás ještě do konce roku samozřejmě podpoříte, samozřejmě, protože i u nás na Aeronetu závisíme zcela na vaší podpoře, hlavně vždycky ke konci měsíce, takže moc děkujeme takto dopředu za podporu. Samozřejmě jsme moc rádi, že sdílíte naše pořady, protože informace, které u nás najdete a u nás slyšíte, tak samozřejmě jsou důležité, aby se dostali k co nejvíce lidem. Takže pro tuto chvíli je to všechno. Já vám tedy přeju krásné prožití posledního adventu a hlavně klidně prožité svátky. To samozřejmě přeji i tobě, Vítku, a takto vzdáleně i Helence a všem, kteří s námi vysílali a ještě budou vysílat. Takže to je všechno a já se s vámi loučím a za 14 dní 9. ledna opět naslyšenou.
1: Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky, děkuji ti moc za vysílání, že máš opravdu takovou sílu mluvit necelou hodinu, občas i celou hodinu, to je nesmírně úžasný výkon, bez víceméně v rámci nějakých konzistentních myšlenek a tak dál, prostě kdo by to zvládl takovýmto způsobem fundovaně podávat informace, takže já ti moc děkuji za celoroční vysílání. Helenku, taky vzdáleně zdravíme a zdravíme zároveň vás, milí posluchači, taky vám moc děkujeme za vaši přízeň, za podporu Svobodného vysílače Aeronetu a jednoduše alternativy. Budeme rádi, když nás budete sdílet na sociálních médiích. Pořad, který za chvilku zavěsíme právě na Odyssey anebo do našeho archivu podcastových aplikací a tak dále, jako konec konců vždycky. Takže krásné Vánoce, krásné prožití vánočních svátků i šťastný a úspěšný start do roku nového. A my se na vás, jak VK Vícoval, budeme těšit opět tedy 9. ledna 2026. Hezký večer, případně dobrou noc. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vítejte u pořadu, aby bylo jasno. Dnes vás opět zveme do světa, kde realita předčí fikci a tajné služby tahají za nitky dějin. Kdo stál v pozadí těch největších historických manipulací? Proč a jak se rozhodovalo o osudu států, aniž by o tom jejich občané měli tušení? Těmito otázkami nás provede Karel Kechr, muž, který pracoval pro československou, sovětskou i americkou tajnou službu. S osobními zkušenostmi a hlubokými znalostmi geopolitiky nám dnes odkryje skryté pravdy. Spolupracoval dokonce se slavným politologem Zbigněvem Břežinským. No a co vás čeká v tomto třetím díle? Připravte se na opravdu výbušná odhalení. Operace Gladio. To jsou desítky let tajných operací NATO a CIA a západních služeb, které měly chránit Evropu před sovětskou invazí. Místo toho zaměřili svůj teror na domácí levicová hnutí. Falešná obvinění, útoky pod falešnou vlajkou a šokující vražda italského premiéra Alda Mora. Jak daleko byly vlády ochotné zajít ve jménu ochrany demokracie? Pak je tu Írán, 1953. CIA a MI6 svrhli premiéra Mossadegha za znárodnění ropy. Krátkodobý triumf Západu ale způsobil dlouhodobý chaos. Jak tento převrat vedl k nástupu Islámské republiky a neustálému napětí mezi Íránem a Západem? Přichází Afghánistán, operace Cyklon. Spojené státy financovaly a vyzbrojily islamisty, aby oslavili Sovětský svaz. Výsledek? Sovětská porážka, ale také vzestup Al-Káidy a tragédie 11. září 2001. Jak se z podpory bojovníků za svobodu stala noční můra pro celý svět? Jak je možné, že dobře míněné tajné operace často skončily katastrofou? Pojďte s námi nahlédnout do temného zákulisí světových dějin. Odhalte s námi, jak křehká je hranice mezi ochranou demokracie a jejím ohrožením. Ale teď už opravdu přivítám našeho hosta, pan doktor Karel Kechr. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane doktore, začněme operací Gladio. Jaký byl původní záměr, nebo jaká byla motivace a cíl operace Gladio v kontextu studené války?
1: To je opravdu velice ošklivá dlouhodobá operace a její kořeny jsou ještě v druhé světové válce. V Bernu za druhé světové války seděl Alan Dulles, pozdější ředitel CIA, Kennedy odvolaný. A ten se choval v tom Bernu velice podivně. On měl zastupovat americké zájmy, ale zastupoval zároveň německé, protože byl také před válkou právníkem velkých německých koncernů. A takže on v tom Bernu se scházel jednak s opozicí proti Hitlerovi, jejíž plány vyslechl, ale nepomohl jim. A pak se zároveň scházel s lidmi, jako byl Schellenberg, což byl Heydrichův nástupce a šéf Sicherheitsdienstu, a s generálem Karlem Wolfem, SSákem, který vraždil v Itálii rukojmí za zastřelené partizány. A ta operace Gladio je dílem ještě třetího nacisty, a to byl Gehlen. To byl také hitlerovský zpravodajec, který vedl zpravodajskou službu na východní frontě proti Sovětskému svazu, a s tím se Alan Dulles v Bernu scházel také. A ty důvody těch schůzek, nebo ten důvod k těm schůzkám byl ten, že si všichni uvědomovali, jak Wolf, tak Gehlen, tak Schellenberg, že válka je v podstatě prohraná, nebo že ji nemohou vyhrát, a že by bylo dobré uzavřít separátní mír se Spojenými státy a vrhnout veškeré německé síly proti Sovětskému svazu. Tak potom tam různě diskutovali. Ten Alan Dulles byl člověk opravdu neskutečně, abych řekl, podlého charakteru. protože zrazoval i svého vlastního prezidenta, který rozhodně neměl o těchto schůzkách sebe menší tušení. No a Gehlen tehdy přišel s návrhem, že když bude prohraná válka, tak se vytvoří ještě před koncem války na území, které pak obsadějí Sověti, se vytvoří záškodnické skupiny, že tam vybudují skladiště munice a travin a budou prostě proti těm postupujícím Sovětům nebo Rudé armádě bojovat v týlu jako oni tomu říkali Berwolfové, jako záškodníci. To byl ten plán. A to se Alanovi Dulesovi velice zalíbilo, takže když skončila válka, tak skutečně k tomu budování těch skladišť přistoupil. Nikoliv teda proti už válka byla skončená, ale proti případné domnělé invazi Sovětů do Evropy.
0: Pane doktore, já vás s dovolením zastavím. Jsme v době po druhé světové válce, na jedné straně vítězný Sovětský svaz a Američané, na druhé straně poražené Německo. Kde hledal Dulles pro své plány spojence? Byly to tajné služby jednotlivých zemí, nebo to byly vlády některých buďto vítězných nebo poražených mocností? Kdo byli jeho spojenci?
1: Oni spíš postupovali na vlastní pěst. Financovala je ku podivu Ford Foundation a Mellon Foundation a byli prostě přítomní v Evropě jako okupační mocnost, takže moc spojence nepotřebovali. Jako okupační mocnosti vytvářeli ty skladiště sami a najímali lidi, kteří by je obsluhovali v případě té domnělé sovětské invaze. Dělalo se to po celé Evropě, jako ve Francii třeba, ale hlavně v Itálii, protože Alan Dulles se daleko nejvíc obával vzestupu italské komunistické strany. To bylo silný partizánský hnutí, komunisté byli velice populární právě proto, že byli tou silou, která svrhla Mussoliniho. A tak se to soustředilo na Itálii. To všem ta sovětská invaze nějak nepřicházela, jestli došlo Alanu Dullesovi, že je to fikce nebo zaslepenost, já nevím. Ale v každém případě, když už měli ty skladiště munice a zbraní a trhavin, tak se rozhodli, že to už CIA existovala, že jo, ta vznikla v roce 1947, že to použijou proti vzestupu komunistů v Itálii. A dělali to tak, že pod falešnou vlajkou páchali teroristické činy. Vyhodili ve vlaku bombu, zabilo to, já nevím, 7 lidí, nebo vyhodili nádraží. A prostě ti aktéři, kteří používali ty sklady, se rekrutovali většinou z takových polokriminálních nebo kriminálních vrstev. A tak ten cíl byl uskutečňovat teroristické akce a dávat je za vinu levicovým radikálům.
0: Promiňte, já jsem se právě chtěla zeptat na tu falešnou vlajku. Co se skrývalo pod tou falešnou vlajkou? Vy říkáte, mělo to být přištěno levicovým radikálům. Takže jaké organizace se pod tím pro veřejnost skrývaly?
1: Ano. Součást té operace Gladio byly nejenom skladiště munice a zbraní, ale také vazby na média. Takže když došlo k nějakému teroristickému útoku, tak automaticky média obviňovaly extrémní levici. Ale ono to pak pokračovalo velice zajímavým způsobem, protože CIA vytvořila falešné centrum pro levicové extremisty. To byla jazyková škola v Paříži, to bylo takový krytí, jakože je to jazyková škola, a bylo to vlastně místo pro konference levicových extremistů, hlavně německých a italských, kteří netušili, že se scházejí vlastně v podniku, který založila a financovala CIA. Pak dokonce založili odbočku i v Itálii a tam se scházely brigády Rossi a cílem bylo té údajné jazykové školy, která byla jenom takovou krycí adresou, je co nejvíce radikalizovat a inspirovat k teroristickým akcím, aby už nemuseli dělat sami falešné, pod falešnou vlajkou teroristické akce, ale aby je to prostě za ně dělali sami brigády Rossi. Takže oni netušili, ty rudé brigády, že vlastně plnějí úkol pro CIA.
0: Než to došlo do té fáze, kdy ty rudé brigády netušily, že plní úkoly pro CIA, vyšetřovaly se ty incidenty, které byly mediálně předtím pod tou falešnou vlajkou tiskem přiščeny radikální levici?
1: Ale ano, to se obvinili a odsuzovali je, třeba i když nebyl dostatečný důkazní materiál. To ano, ale pak jako pokud je o ty brigády Rossi a tu pseudojazykovou školu, to se jmenovala Hyperion z nějakého důvodu. No. Tam je opravdu ta historie vraždy ministerského předsedy, která opravdu byla domluvena v té italské odbočce té pseudojazykové školy, protože Aldo Moro měl v úmyslu vyřešit ten problém italské politické scény, kdy komunisté byli velmi silní a chtěl vytvořit vládu národní jednoty. A uvažoval o tom několik let a mluvil o tom i s Kissingerem, na to se pamatuju, to bylo v roce 1974, a když mu to předložil, tak byl šokován, protože pak o tom mluvila, takže víme, co se dělo v tom rozhovoru. Kissinger mu řekl, že pokud bude chtít vzít komunisty do vlády, že za to draze zaplatí. Slovy draze zaplatí. Moro byl tak šokován, že uvažoval o rezignaci. A v souvislosti s tím řekl, co mu ten Kissinger řekl a tak. No. Ale nicméně nerezignoval a rozhodl se tu vládu národní jednoty vytvořit. Když už v podstatě byl na cestě ji vytvořit a snad už jel do parlamentu oznámit vytvoření této vlády, tak byl přepaden brigádama Rossi, který nesouhlasili s tím, aby byli komunisté ve vládě, protože komunisté pro ně byli, italští komunisté byli pro ně něco jako menševici, byli to vlastně nedostatečně revoluční síly a oni chtěli opravdový převrat revoluci a ne nějaký účastníky na vládě s křesťanskými demokratama. Takže skutečně brigády Rossi inspirovány CIA Alda Mora unesli a zavraždili.
0: Jaké to mělo politické důsledky?
1: Protože jim to bylo připsáno právem, protože oni opravdu tu vraždu provedli, tak to vedlo k odklonu, to se povedlo, že jo, CIA že veřejné mínění se postavilo proti levici jako takové, nejenom extrémní, ale vůbec. Jo. A nasílena byly křesťanští demokraté. Velkou roli v tom samozřejmě hrála i katolická církev, která křesťanské demokraty podporovala. A její vliv v Itálii byl nezanedbatelný, byl obrovský. Že? Takže ten důsledek byl leta křesťansko-demokratické vlády v Itálii.
0: Víte, ta operace Gladio trvala několik desítek let, tuším až téměř 40 let. Dozvěděli se někdy Italové, kdo stál za zavražděním Alda Mora a vzali si z toho nějaké poučení třeba i pro svou politiku vůči Spojeným státům?
1: To byl uzavřený případ, bylo dokázáno, že to byly brigády Rossi, takže se nikdy nedověděli, že vlastně ten pravý pachatel byla CIA. To si myslím, že dnes málo kdo tam bude uvědomovat. Ale pro CIA negativní důsledek té operace byl ten, že křesťanští demokraté a italská vláda byla silně v područí Spojených států a to přeci jenom italská veřejnost špatně snášela, takže postupně vznikal odpor, který převzala pravice, extrémní pravice. Takže v současné době se dá říct, že italská politická scéna není pozitivně nakloněna Spojeným státům a že vlastně ten důsledek celé té operace proti levici dal vznik proti americkým sentimentům, které vidíme v současné době.
0: Já vám děkuji k tomuto tématu, ale slíbili jsme divákům také převrat v Íránu, což je operace Ajax. Mě by zajímalo, jaká byla role CIA a britské MI6 při organizaci tohoto převratu v roce 1953?
1: Tam se ministerským předsedou stal Mossadek, liberální politik, který rozhodl o tom, že ropný průmysl bude znárodněn. Ten ropný průmysl vlastnili Britové, ale a bylo to velmi populární, to rozhodnutí o znárodnění toho ropného průmyslu. Jako veřejnost to přijímala velmi pozitivně. Kdo to nepřijímal pozitivně, samozřejmě byla britská tajná služba a ta měla vazby na CIA a CIA to nesla také velice těžce, protože chtěla udržet Irán ve svém orbitu a Mossadek nejenom znárodnil průmysl, ale také se dostal do konfliktu s Šachem, který vlastně uprchl ze země kvůli němu a mohl se vrátit teprve po tom provedeném převratu. Takže Američani do toho šli kvůli Šachovi, protože Šach byl výrazně proamerický a oni prostě chtěli ten Irán zachovat ve svém táboře. Takže ta kooperace Britů a Američanů prostě byla přirozená, i když každý měl jiný důvod. Když se nepodařilo zabránit tomu, aby se Mossadek stal ministerským předsedou, tak CIA měla úkol nějakým způsobem ho svrhnout. A spustila obrovskou kampaň. Ona už tam měla přítomnou dosti velkou agenturní síť, když se snažili nějakým způsobem zabránit tomu Mossadekovi, aby zvítězil ve volbách, že jo, tak použili tu agenturní síť a prostě tiskli plakáty, letáky, mediální kampaň, že Mossadek je asi žid a že je nepřítel islámu. Dokonce napadli i nějaké mešity a přepsali to silám podporující Mosadeka. Takže když udělali ten puč, tak byli úspěšní.
0: Jak jste hovořil o té Itálii předtím, tak tam byl vyprovokován vznik rudých brigád, jestli tomu dobře rozumím, a tady podle toho, co popisujete, tak je to velmi podobný model, že tady byl zase vyprovokován vznik islamistických skupin. Rozumím tomu správně?
1: No ano, rozumíte tomu správně. Oni to dělají ti též lidé, takže mají stále stejný scénář. Jo. Po svržení Mosadeka se vrátil šach do Iránu a v podstatě dosti otrocky se choval k Američanům, čím dál tím víc. A to tu veřejnost týto vadilo, iránské veřejnosti. Takže postupem doby došlo k tomu, že stále větší vliv na veřejnost nabývali islámští duchovní, kteří s tím šachovým postojem vazalským vůči Spojeným státům nesouhlasili, protože samozřejmě Spojené státy byli psi nevěřící. A aby šach poklonkoval nevěřícím, to prostě bylo nepřijatelné. Takže trvalo to tedy dosti dlouho, ale stalo se nakonec to, že ti islámští duchovní uskutečnili revoluci a ujali se vlády v zemi.
0: To bylo tuším v roce 1979. A co potom následovalo?
1: No pak už následuje, že to nepřátelství vůči Spojeným státům, kdy dojde i k tomu, že vlastně ty náboženský gardy napadnou americký vyslanectví, vemou rukojmí a drží je, že ty drželi snad rok nebo ještě déle rukojmí, a teď Američané jsou v situaci, že nějakým způsobem toho musí čelit, a nedařilo se jim to. Že jo. Takže vzniklo to trvalé nepřátelství iránsko-americké, které máme dodnes.
0: A nedá se říci, že v podstatě ta tehdejší akce, dneska už 50 let stará, nebo jak dlouho, se obrátila v neprospěch jejich strůjců?
1: Zcela úplně. To je opravdu klasický příklad toho, nejenom nepovedeného, ale že to opravdu obrátí proti nim. Ne všechny dopadly takhle špatně. Některé byly úspěšné. V podstatě ta akce proti italské levici byla úspěšná. Až teprve do nedávna, kdy vlastně se projevují proti americké síly, tak byla úspěšná mnoho let.
0: Pojďme nyní k dalšímu tématu, a tím je operace Cyklon v Afghánistánu. Mě by zajímalo, jaké byly hlavní motivace Spojených států právě pro podporu mujahedínů v Afghánistánu během té sovětské invaze.
1: Břežinský, který byl opravdu ten strateg té podpory mujahedínů, viděl příležitost. Fanaticky nenáviděl Rusy, teda ne ani tak Sovětský svaz jako Rusy, ale mě to překvapovalo, nenáviděl je zběsile. A viděl příležitost škodit Rusům a Sovětům tím, že bude financovat radikální islamisty, kteří budou pronikat z Afghánistánu do sovětských republik, které sousedějí s Afghánistánem, a budou samozřejmě radikalizovat politickou atmosféru tam a oslabějí tak Sovětský svaz a tím ty i nenáviděné Rusy. Že? Sověti tomu nemohli jenom přihlížet, protože to nebezpečí bylo velice reálné. Že? Oni tam pronikali, radikalizovali ty republiky. No tak nakonec uskutečnili tu invazi do Afghánistánu, aby to zastavili, aby tam ustavili vládu, která to znemožní. No. Břežinský říkal, dáme jim jejich vlastní Vietnam. No ale pak samozřejmě, když Sověti vnikli do toho Afghánistánu, tak byli tam asi 10 let, začali být úspěšní nakonec, protože tam vrhli velkou vojenskou sílu, a které ti mudžahedíni dobře nemohli čelit. Jejich hlavní zbraní byly bojové helikoptéry, které byly schopny přes celé to území zasahovat ty mudžahedinské centra. Tak CIA a Břežinský přišli s tím, že vyzbrojejí mudžahedíny nejmodernějšíma zbraněma proti bojovým helikoptérám. To byly nejmodernější zbraně, a ty jim je začali dodávat přes Pakistán. Protože CIA měla velmi silný vazby na pakistánskou tajnou službu a přes Pakistán to tam chodilo, a tím skutečně dosáhli toho, že Sověti začali tu válku prohrávat. Takže se to obrátilo proti ním, a tak se Gorbačov tehdy rozhodl, že se prostě z Afghánistánu stáhnou.
0: A jak ovlivnila tato operace vůbec geopolitické vztahy mezi Spojenými státy, Sovětským svazem, dnešním tedy Ruskem, a zeměmi Střední Asie?
1: Já bych spíš viděl určitý vliv na Gorbačova v tom, že když nechal stáhnout ty vojenské síly v Afghánistánu, tak začal mít značné problémy doma s těma navrátivšíma se veteránama, což je normální situace, že jo, ty veteráni jsou brutalizováni a kriminalita roste a takový. Takže já tam vidím jakousi souvislost mezi odchodem z Afghánistánu a následujícím vývojem, který vedl k pádu berlínské zdi, že Gorbačov se rozhodl pro neintervenční postupy, a vlastně když začal vznikat odpor proti sovětské hegemonii v těch sovětských satelitech v východním Německu, v Polsku, Maďarsku, Československu, tak se rozhodl, že mu nebude čelit. Takže vidím, ono to není tak daleko od sebe, ten odchod Sovětu z Afghánistánu a pád berlínské zdi, to snad téhož roku. Tam musí být souvislost.
0: A co se stalo poté právě v tom Afghánistánu? Mělo to nějaký vliv na růst islamismu nebo na vznik organizací jako Al-Káida?
1: Kdybychom to řekli hodně jednoduše, tak radikální islamisté si řekli, porazili jsme jednoho velkého ďábla, teď budeme porazit druhého. A ten druhý byly samozřejmě Spojené státy.
0: Neboli scénář se opakoval. Spojené státy napomohly nějakému vývoji, který se následně
1: obrátil proti ním.
0: Z těch všech třech případů, o kterých jsme dnes hovořili, jaké je z toho poučení?
1: Poučení je, které si bohužel asi CIA nebere, nebo ti, kteří schvalují tajné operace, že prostě snažit se manipulovat dějiny je naprosto riskantní a nikdy nemůžete dohlédnout, jaké to bude mít důsledky, protože přivedete k moci nějaké síly, které už pak nekontrolujete, a ty se pak chovají nezávisle na vás.
0: Pane doktore, a ty operace se děly, řekněme, s posvěcením vlády Spojených států, anebo to dělala tajná služba Spojených států na vlastní pěst?
1: Operace proti Mosadekovi nebo Afghánistánu, to přichází s tím CIA, to navrhne prezident, to posvětí, eventuálně se to prodiskutuje v National Security Council, což je takový výkonný výbor prezidentů poradní, který má ale moc to schvalovat, takže je to schváleno. Co nebylo schváleno, bylo jedině operace Gladio, to bylo podnikáno na jejich vlastní pěst, ale jak já v Kabbalistánu, tak v Iránu, to bylo se schválením prezidenta.
0: Když se ještě vrátím k té operaci, která trvala 40 let, jak se taková operace ukončí? To někdo zavelí nebo to vyšumí prostě ta operace?
1: Proč asi skončila? No, protože přestala být aktuální potřeba nějakým způsobem zasahovat do politického vývoje v Evropě a v Itálii. Prostě to přestalo být aktuální. Jsou i určité domněnky, že ty zbraně pak byly přesunuty. V Nikaragui vznikla prostě sandinistická revoluce, že jo, proti které Spojené státy se snažily nějakým způsobem zasahovat a potřebovali na to peníze. Tak prodávali zbraně Iránu, přestože s Iránem neměli jinak dobré, ale tajně prodávali, ty peníze používali k boji proti sandinistům. No. Takže začali mít, abych tak řekl, jiné cíle a jiné problémy, kterým bylo potřeba se věnovat a nechtěli a nemohli asi postupovat na několika frontách.
0: Pane doktore, úplně poslední dotaz. Ohlížejí se tajné služby na takové věci, jako je třeba mezinárodní právo nebo demokratické hodnoty? A nebo to jde úplně mimo ně?
1: Ani dost málo. Ani dost málo. Že by cílem bylo chránit demokratické hodnoty. Ani dost málo. Protože CIA uskutečnila celou řadu velmi brutálních převratů v Jižní Americe, kde přivedla k moci třeba v Guatemala. To jsou strašlivé historie. Proti tomu domorodému obyvatelstvu byl používán teror, na kterým se vám zatočí hlava, jako zadat domorodce do jejich chyší, nějakých slaměných, zapálit to, vyhladit celé vesnice, jako u nás se děsíme z lidic a ležáků. Tam jich byly desítky, ne-li stovky. Počítá se, že ty atrocity CIA za celou tu dobu od konce druhé světové války vedly k smrti asi 6 milionů lidí, což je stejný počet jako těch Židů, který vraždili nacisti. Že? Tak to o demokracii se nedá mluvit, to je úplně jedno. Ani Alan Dulles se schlížel spíš v nacistech, než i ve vlastní demokratické vládě. Protože tu inspiraci bral od lidí, jako byl Schellenberg nebo Karl Wolf, což byl vlastně Himmlerův nejbližší adjutant. Potom je tahal i z Maléru, chránil je před Orenberským procesem. A Gehlena dokonce prosadil jako šéfa západoněmecké rozvědné služby, tajné služby. Takže lidi tohoto druhu s demokracií nemá nic společného.
0: Já vám, pane doktore, pro dnešek děkuji za rozhovor. No a vážení diváci, vy se můžete těšit na další díl, kde budeme hovořit například o atentátu na Kennedyho. Nenechte si nás ujít.

0: O co přijde digitální generace, když přestane používat psací písmo? Velké téma o míru na Ukrajině. Jak terapeutická kultura proniká do filmu? To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 49, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další epizody podcastu Echo Porada. Dnes je s námi poprvé Ondřej Lajnert, který k nám přišel z Hospodářských novin, aby posílil naše analytické a spravodajské politické oddělení.
2: Krásný den, pánové a dámy, kteří se poslouchají.
1: Tak my ti přejeme, aby se ti nás dařilo.
2: Děkuji.
1: Dále sedí Adam Růžička a...
3: Dobrý den.
1: A starý známý Daniel Kajfer. Starý i známý. Tak začneme aktuální politickou situaci, kde teda probíhá jí audience nominantů na ministry. Je to taková, jako kdyby poklidná doba, poklidných pár dní, jako kdyby něco mělo přijít. No ale zarezonoval oznámení Martina Kuby, slavný hejtman z jeho českého kraje, který oznámil vznik nového hnutí. On neřekl, jak se bude jmenovat.
2: To řekne příští měsíc, může se to jmenovat Super Česko, ale myslím si, že bude asi jak nějaký jiný název. Příští měsíc k tomu chce jako víc.
4: Může se to jmenovat Milujte jižní Čechy.
2: No, to je možné.
4: Písnička Milana Knížáka v 60. letech.
1: A jak to bylo dál, ne?
4: Kolíbku pravé krásy, pozor, odlítáme, zapněte za ochranný pásy.
1: Výborně, Daniel. Fakt, jako to by já nikdy nedala. No a teď podíváme se hlavně na chat control, na to je specialista Adam, který dlouhodobě bojuje za občanské svobody.
3: Ano, je to, záleží mi na nich, je to dobrá věc občanské svobody.
1: Ještě rychle k nejnovějšímu vydání týdeníku Echo, kterému vévodí i na titulní straně text Terezy Matějčkové, píš rukou, budeš myslet lépe. Ondřej, tak seš tady poprvé, dostaneš slovo, jak hodnotíš uplynulý týden a co čekáš, že se bude dít ty následující dny?
2: Teď myslíš po té politické stránce, jak probíhají zatím ty rozhovory u prezidenta, které jsou skutečně velmi klidné. Bude to možná zajímavější trochu ve čtvrtek, kdy tam bude Petr Macinka, ale jako nečekám od toho žádné drama. Toho skládání vlády, já mám s tím problém, co se vede ta diskuze, že mám pocit, že jako je to hodně vedeno tak, že liberálně takový ten demokratický proud říká neustále, jakože prostě prezident nejmenuje toho Turka, že ani náhodou, ten konzervativnější proud zase říká, že ho vlastně jako že ten Turek ve vládě bude. A podle mě se tam trochu zapomíná na to, na ten jako faktor Babiše, který prostě, i když, který jako není zvyklý za ty ministry bojovat a toho Turka tam v té vládě nechce. A když bych...
1: Jseš si jistý, že ho nechce?
2: No, k čemu on by ho tam měl? Já jsem docela jistý, že ho tam nechce, protože když si vezmeš jako to pojetí jeho, že ti ministři jsou vlastně spíš nějací výkonní pracovníci a on tam fakt nepotřebuje někoho, kdo kolem něhož se neustále kupí nějaké jako hlouposti takové.
1: No ale zároveň ta vláda je koaliční. A třeba Petr Fiala dodržoval striktně to, že nezasahoval jednotlivým koaličním partnerům do obsazování těch postů. Nic nezbývá v zásadě. To navrhli motoristé, jestli chce nebo nechce. To je vůle motoristů.
2: No a on samozřejmě Babiš tam to jméno přinese, ale je otázka, jak moc prostě bude chtít jít pak s prezidentem do sporu do toho kompetenční žalby, protože mu se Babišovi do tohohle vůbec nechce, mu se nechce jako podle mě ani ten spor prostě jednou provždy řekněme nějak vyřešit, protože má pořád taky prezidentské ambice a úplně se mu prostě nehodí vlastně oslabovat případně prezidenta.
1: Počkej, kdo má
2: prezident? Babiš má prezidentské ambice přece stále pro rok 2028.
1: To si nemyslím.
4: No stejně tak si Andrej Babiš myslí právě o Filipu Turkovi, že má prezidentské ambice. Což by byl teda asi faktor, proč by teď za něj nebojoval. Já si trošku myslím, že Já nevím, jestli to znamená, že patřím ke konzervativnější části, protože si myslím, že Filip Turek tím ministrem spíš bude, že k tomu leco směřuje a nasvědčuje. A vlastně se mi zdá, že Petr Pavel, a to říkám teda jako s rizikem toho, že zavodný může být za blbce, jo. Tak doufám, že to už se nikdo na to dívat nebude, se všichni podívají dneska večera, zítra.
1: No, o víkendu, Dane, ale pozor.
4: Podle mě to směřuje k tomu, že jako Petr Pavel rozehrál hru, kde neměl moc silný karty a tekturu jako dohrál vlastně, protože co může Petr Pavel dělat v případě, že Petr Macinka Andreje Babiše přitlačí ke zdi ránu, obrazně řečeno nůž na krk a řekne, hele, když nedáš, když teda prezident bude trvat na tom, že Turka ne, tak dej kompetenční žalobu a když ji nedáš, tak jdou motoristi z vlády a prostě v tu chvíli je měsíc a půl nebo kolik politický práce Andreje Babiše v čudu. A musí začít od začátku, to se mu prostě nebude chtít. Já bych řekl, že fakt jako, já nevím, z 10 nějakých faktorů, který musíme brát do úvahy, 8 mluví ve prospěch toho, že Turek ministrem bude.
1: Tam není žádný důvod relevantní, kromě moralistního, není důvod k nejmenování.
4: Tak to nevíme, jako z toho, co víme, není. A to i ta prezidentová věta, myslím, že to bylo teď v pondělí.
1: To dal zpátečku trošku.
4: To už, já v tom taky vidím trošku zpátečku věta, že by Filip Turek měl vysvětlit, co se kolem ní, všechno, co se kolem ní děje. To je taková jako divná formulace.
3: Hodně obecné teda.
4: Jestli ti myslí to jako reálný věc, nebo to, co se píše v tiskové kampani Deníku N, což jako opravdu, kromě toho, že tam jistě píšou i o skutečných věcech kolem Turka, tak si jako nese rysy tiskové nebo jako propagandistické kampaně nebo střelní jednoho člověka. Tak jestli tady tím prezident myslí, že když mě Filip Turek nějak jako ukáže, že udělá textovou analýzu v Deníku N a řekne mi, že tady to tam byl nesmysl, jak ho jmenuju, tak to jsou už fakt jako zadní vrátka.
3: Já se přiznám, že pro mě ta situace je v těch posledních dvou týdnech velice nepříjemná.

0: co tam prostě vůbec nevidím, naopak tam vidím spíš takovou, jako vlastně, skoro bych řekl, jako jistou servilitu vůči prezidentovi.
1: Ale tak on se tak Babiš chovával při sestavování vlády, když byla vláda vlastně ta jeho druhá tehdy se sociálníma demokratama 2018, tak se nějak jako za Šmardu nebyl, že nějak se nebyl za Pocheho. Donesl tehdy, když byl šlo o Pocheho, vlastně dva návrhy, že tam bude buď teda jako Hamáček jako zastupující minister zahraničí, anebo teda Poche. No a vlastně to k Babišovi patří. Babiš se obecně nerad hádá s prezidenty. U Zemana se to dalo ještě logicky očekávat, tím spíš, že ho potřeboval, ale ono to vypadá, že on se ani s tím Pavlem nechce.
0: Jo, já jsem jenom chtěl ještě jednu věc, že jak se teďka tady bychom o té kompetenční žalobě, tak to si myslím, že i ta diskuze vlastně minule, když tam byl teda spor Petr Fiala, Miloš Zeman, tak to už ale tahle úvaha probíhala po jmenování premiéra, jestli se nemýlím. Není to tak, ne? Je vlastně jako teďka, když máme ty audience ohledně ministrů, ještě předtím, než Andrej Babiš byl vůbec jmenován premiérem, tak to, že prezident říká, mně se líbí tenhle ministr, mně se líbí on ministr, tak to vůbec nejsme jako v té úrovni toho, že už je jmenován premiér a teďka prezident se jako ex post snaží nějak vyjednávat.
2: Já vám k tomu něco řeknu.
0: Mě vlastně překvapuje ten Andrej Babiš, kdy vlastně ta jeho zvláštní...
2: Ano, já jsem si to myslel taky, ale je třeba si uvědomit, že Andrej Babiš taky není v komfortní situaci, protože má ten konflikt zájmu. A je tlačený, aby ho vysvětlil. Je docela jako pravděpodobné, že spíš hrál vyčkávací taktiku do doby řešení toho konfliktu zájmu, jo, co s Agrofertem. My jsme to o tom mluvili tady několikrát, že Agrofert není žádná pekárna,
3: nebo pekárna.
2: Žádná jedna pekárna, ale je to obrovská firma, která má desítky tisíc zaměstnanců, jo, a její hodnota Agrofertu se odhaduje na 170 miliard korun. Jo. To fakt není jako jednoduchá záležitost. A myslím si, že Andrej Babiš potřeboval získat čas, co nejvíc času, aby mohl tu situaci řešit. Proto já jsem to tady taky říkal, že mám pocit, že to nehraje dobře, a myslím, že částečně na tom něco jakože je, že on není nakonec v těch jednáních úplně konfrontační jako s partnery. Ale určitě tam bude ten problém s řešením toho konfliktu zájmu.
1: Který mimochodem docela podcenil, protože vlastně na to nebyl vůbec připraven. On, co jsem slyšel, tak nějaký pověrčivý, tak to nechtěl před volbama řešit, aby to právě nedopadlo blbě, tak začal prostě až pěkně volba.
2: Jako já si myslím, že ani neplatí ten argument, že to měl prodat před těma volbama.
1: No to je jako těžko, že za sebe, protože co, že kdyby to nevyšlo, tak pak v tom prodat
2: no, přesně tak, dávalo smysl. Přesně tak, on ale vědět, jak no, to dopadne. Jo?
1: Spíš šlo to, že se třeba nepřipravoval ani nějak jako na ty jiné varianty. Jo? Když já jsem slyšel, že teda on o prodeji, že se fakt jako mluvilo, akorát, že to je otázka, jako tam člověk zjistí, že to není komu prodat, takovýhle kolos. Že by to mohlo narazit jak u antimonopolního úřadu, pak jako si to je na českém trhu, to je v podstatě skoro neprodejný, tak to by se muselo rozdělit na několik částí.
2: To je strašně složitá operace. No, to... A před volbama ty průzkumy dávaly Andreji Babišovi 28 a dokonce některé agentury mluvily o mírném propadu. Takže to bylo nakonec, všichni si vzpomínáme, že to bylo v zásadě, ten výsledek byl bombastický a velice překvapující, jako v případě Andreje Babiše. On skutečně nemohl vědět, jak to asi bude. Ale Dane, ty jsi měl nějakou myšlenku.
3: Ale to nebylo ke střetu zájmu, ale ještě k tomu.
2: Ano.
3: K tomu, k otázce soužení vlády a k přetahování prezidenta s takzvaným potenciálním premiérem. No je Andrej Babiš, a to vlastně potvrzuje, co říkáš ty trošku, jak jakoby nekonfrontační vůči prezidentovi, on říkal svým koaličním partnerům, hele, teď moc to s prezidentem nehroťte, dokud nejsem jmenovaný, až mě jmenuje, nebo respektive prezident teď zažívá, může teď dělat za sebe důležitýho, zažívá pár týdnů slávy a až mě jmenuje, tak se na něj vykašlem. Tak na něj budeme 4 roky kašlat, jo. Ale, a teď jde o to teda, co se stane prostě do toho jmenování, jo. A já bych řekl, že já se opakuju, myslím si, že může se stát, že to teď nějak s prezidentem ušolíchá.
2: Myslíš co?
3: Kolem toho Turka, kolem toho Filipa Turka. Že třeba Turek nebude s tím ministrem hned, nebo

0: tam bude takový to řešení, nějaký
1: to,
0: přechodní.
1: Tohle se dá jmenovat i bez hybridní, jednoho člena, no. Pohodě,
0: ale jo. Motoristi budou směřovat k tomu, že tam ten Turek jednoho spíš dříve než později bude a že prostě, když jako ten Petr Macinka to zahraje jenom trošku tvrdě, tak se prosadí.
2: A navíc já si myslím, že víc riskuje Hrad, než nová budoucí vládnoucí koalice. Jo?
1: Myslím, že riskuje, když půjde do sporu.
2: No, protože na tom nemůže nic získat a jako tam není fakt žádný právní důvod. To je jenom jako
1: tak moral. Ale bude voličům svěl. To si myslím, že na tom může
2: získat. No, ale
0: jako Pavlu Vímu.
1: No, ano.
2: No jo, ale
1: to vlastně už bude součást Pavlovy prezidentské kampaně.
3: Další angažmá.
1: Protože on původně tvrdil, že to nikdy znovu nebude, teď už to vypadá, že spíš, jo. A pokud to chce hrát jako protiváhu té Babiše, tak vlastně to dává logiku, že to dotáhne.
2: No, do ale ne, poslední volby, které tady máme, jak kašlu na průzkum, to je nějaká jenom orientace. Poslední průzkum, který tady máme, ukazuje, že většinu má ta druhá část veřejnosti, to znamená...
0: Ta nastupující, jo.
2: Ano. To je jediný jako měřítko, které máme, které je relevantní, to je výsledek voleb, kdy získali většinu SPD, motoristi a ANO. A kdy může hrát tomu, že tu hru jako... Může se to jim nakonec vymstit. Lidé si to zvolili a chtějí tuto vládu, to je fakt.
3: No, já ten risk vidím i v tom, že jako rozehrávají víc věcí na víc frontách. Jo. Mě to, taková analogie mě napadla, když bylo těsně po volbách a objevila se ta kauza s Filipem Turkem a to si myslím, že bylo zaměřené, doopravdy jako motoristi byli v tomhle hru pod presem, ale potom, pár dní potom, se vlastně jako bylo to prohlášení těch environmentálních organizací, které bylo se proti Petru Macenkovi, pak najednou bylo prohlášení proti Klempířovi a už to bylo tak hrozně rozmělněné. Já jsem si říkal, že vlastně to jako ubralo na tom původním tlaku, který byl proti tomu Turkovi. A ten risk, který já tam vidím ze strany Hradu, tak vidím v tom, že kdyby tam bylo jako jasný zaměření na ten střed zájmu, tak si myslím, že se doopravdy Andrej Babiš dá dostat mezi ty mlýnské kameny. Ale tím, že teďka najednou samé jako byla zmíněna Ukrajina, Rusko v rámci toho jako koaličního prohlášení a tak dále, tak říkám, před těmi pár týdnů já jsem říkal, tady tohle je vlastně přesně stejný princip a myslím, že Hrad teďka tím, že se to tak jako rozmáznul, tak riskuje to, že ztratí úplně všechno.
0: Že Česko a honí moc zajíců najednou.
3: Přesně tak, ale zajíci musí mít jako nějakou trochu...
2: Vyčerpává se na dvou frontách.
3: No ale ty zajíci musí mít tu vůli utíct a tu já tam vlastně jako nepozoruju ze strany ty nově vznikající koalice. No ty koalice.
2: Jakože nechtějí utéct, no.
3: Takže vlastně jako ten... Jako
0: zajíci jsou hustěji.
3: Ne, zajíci říká, no tak vlastně tak dobře.
2: Ne, Andrej Babiš chce být premiérem, to není pochyb a Filip Turek chce být ministrem a motoristi za něm pevně stojí, jo, jako to ne, a on skutečně nemá žádné, nejsou známy žádné právní důvody, proč by tím ministrem být nemohl. Zcela naprosto s tebou souhlasím, Adame, že tím se Hrad jen zbytečně oslabuje. A tak ať to ten Turek zkusí, jestli na to má nebo nemá, že jo?
0: Ale pak je tam, hned tě nechám mluvit, pak je tam ještě jeden důvod, který mluví ve prospěch toho, že vláda vznikne na tom půdorysu, včetně Turka, je ten, že pokud to teda motoristi budou jenom trošku hrotit, a kdyby Babiš nechtěl jako jim víc stříct, tak musí počítat i s tím, že z té vznikající koalice odejde i SPD, jo, to znamená, že...
2: To nemůžou, oni, jako SPD, Tomio Okamura taky potřebuje, teda oni imunitu mají, oni potřebují, aby nebyli zbaveni imunity.
0: No, tak já jsem to slyšel jinak, já jsem to slyšel tak, že prostě SPD s motoristama stojí a padá. A kdyby tohle byla pravda, tak by opravdu Andrej Babiš byl přinucen stavět to na tom jako současném koaličním půdorysu, by tam musel mít celý stan a možná pro jistotu i lidovce, aby prostě to nebylo o dva.
2: On určitě chce tady ty dvě strany. To s tou naprosto souhlasím.
1: No já jsem trochu nesouhlasil s tím argumentem, že vlastně on ten Pavel se jenom vyčerpává. Podle mě tohle to je celá hra právě pro ty jeho voliče, kteří tohle to jako chtějí vidět, že ten prezident je v tuto chvíli aktivní. Myslím si, že určitá ta jako nějaká sociální hlubina třeba jako tady těch, řeknu, nějakých městských liberálů a tak, prostě chce vidět, že ten prezident jde proti Turkovi. Otázka je samozřejmě, jestli ta skupina voličská jako mu stojí za to, jestli je tak velká, jestli to skutečně jako neoslovuje tady 10% nebo kolik, ale myslím si, že tohle to je prostě, jako to bere tak, jak svého času třeba Čaputová na Slovensku, že prostě bude se vytvářet nějakou protiváhu a vlastně to může být součástí té prezidentské kampaně, takže podle mě jako ty lidi si řeknou, aspoň to zkusil, jo? Že si nemyslím, že by to brali tak, že se na tom jako vyčerpává.
0: Ono se to nevylučuje, co říkáš.
2: No přesně tak. Jo,
0: akorát vlastně debata je o tom, jestli ta hra, pokud je to takhle, jestli to z pohledu prezidenta nebo hradu je chytrá hra, nebo není, protože nakonec může vypadat takový jako ťunťa, který blábolí a nemá nic v ruce. A nebo to může být tak, jak říkáš ty, že to se hraje jako takový maják demokracie a takový ty takzvaný liftardi, jak jsme jim říkali. A si budu říkat, ty až ty, že ho tady máme, jinak už by tady byly koncentráky prostě pro nás lepší lidi, jo, pro Českou a už bylo nahnají do koncentráku, ještě tady máme tady toho demokrata, tyho, na hradě.
1: Já si
0: myslím spíš, jako se to kloní v první variantě, že když ten prezident to nakonec vyjde, jako že nebude mít nic, tak fakt, tak bude vypadat jako papírový tygr. Bude v tom případě pro prezidenta Pavla bude ještě taková trošku spása právě v tom střetu zájmů. Protože tam Andrej Babiš bude muset s něčím vylíst, jako bude muset říct, buď to teda dát, taky jsme se o tom už tady bavili xkrát, buď to dát záruku, že se Agrofert nebude pokoušet, nebude ucházet ani o ani ve veřejných tendrech, ani o ty vlastně nenárokové dotace. A nebo to bude muset třeba přijít prostě na děti a ty to vyvedou do nějakých slepých fondů v cizině. Něco ten Babiš jako s něčím přijde. A pak samozřejmě hrad může tvrdit, ale nebýt nás, nebýt našeho tlaku, tak on jede dál. A to si myslím, že je i exit pro prezidenta. Ale
2: tady to bude exit, no.
0: Ale s tím Turkem to rozehrál špatně.
3: Ale není to tak, že by nic nezískal. Jo? Už i ta samotná rošára si myslím, že vůbec nemusela proběhnout. Jo, jakože vlastně pokud by ta koalice to hrál ve stylu, my jsme vyhráli volby a prezident tady jakožto jako veskrze jako symbolická funkce nám tady nemá co říkat a my nebudeme ustupovat, tak podle mě tam bylo rozvětší nebezpečí, že potom Petr Pavel z toho vyjde jako ten papírový tygr, který prostě vlastně hrozí, ale nakonec nic jako nezmůže, ale on za sebou má reální výsledky. Řekl, že chce, aby Andrej Babiš veřejně prohlásil, jak vyřeší konflikt zájmů předtím, než bude jmenován. Andrej Babiš řekl, dobře, tak já to udělám. On se podvolil, že jo. Už i co, on řekl, mně se nelíbí Turek a oni už preemptivně udělali tu rošádu. Jako to jsou všechno věci, které si myslím, že ta koalice by vůbec dělat nemusela. A oni to dělají, takže...
2: Dobře, Adame, to máš pravdu. Nebude, on bude mít nějaký výsledek.
3: Má už no, jako teďka reálně...
2: Rošádu a bude tvrdit...
0: A když říkal, že ta rošáda ho nezajímá.
2: No tak to je jeho hloupost, že jo? Protože to byla jeho příležitost pro to, aby ten výsledek měl. Já jsem vás zachránil předtím, aby jsme neměli v zahraničí ostudu a že tam nebude jako Filip Turek. To měl vzít, tak to bude, může být pro něj horší a nebude to moc využívat tak, jak to říkáš ty, Adame. No.
3: Ale ta rošára vůbec nebyla nutná, podle mě, ze strany té koalice.
2: Nebyla a je to jeho úspěch. No? Je ano, to úspěch hradu, jak říkáš. Ne? Ale oni si ho nejsou vědomi a, ne... a neumějí to prodat.
1: Já si myslím, že když to dospěje do nějaké té kompetenční žaloby, tak to bude taky vlastně bráno. Jako pro mnoho těch voličů jeho, jako, že je pevnej prostě, že do toho takhle šel.
2: Že... Dane, ty jsi napsal komentář, že by bylo dobře, aby konečně ta kompetenční žaloba byla jednou provždy, aby se to vyřešilo. Jo? Já jsem si chvilku myslel, že je to správně, ale pak jsem si uvědomil, jak se mluví o té soudcokraci a přenášení části politické moci na soudy, tak si myslím, že je spíš důležitější, aby se ti politici domluvili, než dávat další příležitost jako soudům, aby vlastně rozsuzovali tu politiku. Jo. Politika si to má vyřídit sama bez soudu. Jo. A myslím si teda, že k tomu nedojde nakonec.
0: No, máš pravdu, ale politika si to má vyřizovat bez soudů do chvíle, než se překračuje ústava. Že by tady v tom případě prezident překročil.
2: Jo, to souhlasím. No. Ale jakože preventivně dává tu žalobu, aby bylo jasné, to si myslím, že...
0: Ale vem si to, že Jan Kysela, jehož kompetence právnické nikdo nespochybňuje a který, myslím, i z pohledu liberálně demokratického tábora zastánců pro západní orientace země a teda TP. Takové jako taková hráz, jo. O jeho pravověrnosti nemůže být pochyb. Tak Jan Kysela, který odešel od prezidenta, tak řekl větu veřejně, že člověk, který by zastával teď jiný právní názor, zastával před 4 lety, by se stalo směšným a myslel to tady na tu situaci.
2: No, to je dobře si to všechno připomenout, no. Jak se to dělo před 4 lety. Tam stačí si projít ty výroky.
0: A Kysela je jako prostě těžká váha.
3: No ale zase, ta kompetenční žaloba a zase, jenom aby jsme tady jako nemíchali dvě věci, ta začíná být relevantní po té, co bude jmenován Andrej Babiš premiérem. Teďka, co se děje teďka, tak to jsou politické hry, které mi přijde, jsou naprosto legitimní.
1: Ano, a stejně se jako kolikrát čeká na to, že než je ten ministr jmenován, jako zmínili jsme za Zemana, jak to dlouho trvalo, ale i za Havla, že jako trvalo, já nevím, jmenování Gregera, prostě nechal si to tady přes Vánoce a tak, takže to, co se teď ještě děje vlastně, že prezident se na něj mračí.
0: Bylo tam u toho Gregera spíš nikoli v členství ve vládě, ale to, že by se kromě ministra měl stát ještě vicepremiérem, což je...
1: Tomu vadilo, ale nechtěl jmenovat ani jako ministra průmyslu a obchodu, protože tam tehdy nějaký jako měl problém s ekologickými názorama. A pak vlastně nejzajímavější z tohohle bylo tam jako technický vlastně největší problém byl Uráta. Ten fakt byl tehdy prezident lékařské komory a zřešilo se to, že prostě nemůže k tomu dělat ministra. Takže proto tehdy Klaus jako měl s ním nějaký osobní problémy, ale tohle to byl fakt jako faktický, s kterým prostě nemohl toho ministra dělat. A pak si ho nechtěl Klaus jmenovat třeba Schwarzenberga, taky to trvalo třeba měsíc a něco, takže vlastně ono to zatím netrvá dlouho nějak extra, jo. I když teda je zajímavý docela, mimochodem pánové, víte, která vláda trvala, jak my se zatím stojíme, tady co se týče sestavování té vlády časově, teď jsme 60 dní od voleb a pokud by došlo na Babiše, že 17. prosince bychom měli vládu, tak myslíte, že by to byla spíš rychlejší nebo pomalejší vláda?
2: Spíš rychlejší.
1: Již pomalejší, jedna z nejpomalejších dokonce.
2: Jsem se to tady
1: našel.
2: Tak výborně. Ale neděj z nás blbce, řekni, jak to je. Řekni, jak to je, já už tě tam skočím. Já jsem si otázky na žádnou, už tě nebudu
0: odpovědět. Ne. To neměl dělat, protože ty dáš tu otázku, jakože jako návodná otázka.
2: No, ty tak mu naletěl.
1: No, tak co se stáváš. Je tady 10 vlastně vlád, takových těch prvních, co byly, pak nepočítám ty druhý. A tam je vlastně, pokud by to padlo toho 17. prosince, tak je to až osmá nejdéle, jak bych to řekl.
2: Která byla nejrychlejší?
1: Nejrychlejší byla Špidlova 2002, protože tam to bylo hned vlastně po volbách, už před volbama se o tom mluvilo, protože Unie byla na Unie svobody a KDU vlastně, že s Odeskou jako nepřipadlo úvahu tehdy a bylo to už předjednaný docela, to bylo za 30 dní.
0: Čili tohle je osmý nejrychlejší porod, ale z kolika?
1: Z 10.
0: Jo.
1: Takže vlastně takhle, je to třetí nejpomalejší, dá se říct. Nejdéle trvalo, to bylo 2000, co to tady mám, 2013 Lánská schůzka, když byla, tam se to tehdy hodně zaseklo v Sobotkovi, a pak ještě byla ta Topolánkova vláda 2006, kdy to tehdy dával z nestraníka Mary, tam byl Tlustý a tak a padlo to. Ale pak už bychom byli tady u té současné vlády. Zajímavý je, že třeba opoziční smlouva, to docela rychle, to byla 32 dní, to byla druhá nejrychlejší sestavená vláda tehdy. A podobně byla docela ještě rychlá, 33 dní jenom Klaus Lux Kalvoda tehdy, ta menšinová vláda 96. Takže vlastně v 90. ty vlády se skládaly docela rychle a teď Babišovi to trvá, no. Vlastně v tomhle.
2: Babišovi ne.
3: Jako no, právě. Protože ta koalice se srala dohromady velice rychle.
2: No.
3: Tam nejsou spory.
1: Ta srala rychle.
3: Prohlášení bylo velice, velice, no to mě teda docela překvapilo.
1: No, ale co se týče tady té doby jako dojmenování, tak tam zatím to vypadá, že to bude fakt jedna.
3: Jinými slovy, slib prezidenta před volbami, že to nebude zbytečně zdržovat, tak se nevyplnil.
2: Přesně tak.
1: Trvá to.

0: Přátelé, já vás vítám u dalšího podcastu tady na kanále Top Témata a naším hostem je již potřetí pan Vlastimil Tlustý. Já vás vítám ve studiu.
1: Krásný letní den vám přeji a vašim divákům zvláště.
0: Děkuji vám také.
1: Nenechte si zkazit náladu.
0: Nenecháme, to nejde. Pane Tlustý, já jsem se vás pozval dneska do studia, aby jsme trošku okomentovali, řekněme, poslední politické dění za poslední dobu. Dříve jsme se věnovali v minulých dílech, já nevím, i mezinárodním tématu, nebo i, řekněme, kauzám a zločinům. Dneska zůstáváme spíše v té rovině politické. A napadá mě hned taková první otázka. Babišova vláda vlastně teď měla půl roku, řekněme, od své instalace. Jak ji hodnotíte za těch šest a něco teď, nebo sedm, osm měsíců, co vládne?
1: Určitě je to vláda kvalitnější, než byla ta vláda předchozí. To si myslím, že je zřejmé. Kdybychom si dělali nějaké skóre, co naslibovali a co plní, tak zatímco u Fialovy vlády jsem skončil u skóre 18 katastrof, dva pozitivní kroky. Mimochodem, já jsem vám sliboval, že si vzpomenu, co to je v tom minulém pořadu. Vzpomněl jsem si, Fialova vláda udělala dvě věci dobře, a to je zaprvé, že odmítla euro. Kdybychom měli euro, tak jsme na tom ještě hůře. A druhá věc, oznámili, že perspektivní pro českou energetickou soustavu jsou atomové elektrárny, a to je taky dobře. Tyhle ty dvě věci jsou nepochybně dobře, ten zbytek to nebudu vyjmenovávat, to byla jedna katastrofa za druhou. Ta současná vláda má to skóre, myslím, trochu lepší, nebude to 2 versus 18, abych to tak odhadoval v tuto chvíli 50-50, to, co plní a to, co neplní. To, co neplní, to mě velice mrzí, protože jsou to zásadní věci, ty vyjmenovat můžu. Slibovali, že odmítnou stíhačky F-35, které se ukazují ve válečných konfliktech jako přinejmenším diskutabilní. Mm-hmm. Česká republika je podle mého názoru nepotřebuje, takže bych býval čekal, že budou dělat všechno pro to, aby tahle zakázka byla nahražena něčím potřebným, jako jsou třeba drony nebo, ale stíhačky ne.
0: Můžu jenom tady tu malou poznámku, nebylo to třeba problém to, že to byla trošku tak jakoby nevypověditelná smlouva, nebo špatně vypověditelná smlouva?
1: To je vždycky dojednatelné. Když za těma, co vyhráli, tuhle dodávku dojedete a řeknete, podívejte, my už to nepotřebujeme, ale navrhněte nám nějakou kompenzaci, něco jiného. My si to od vás v každém případě koupíme, ale bude to něco potřebného a ne nepotřebného, tak se s těmi dodavateli určitě dá dojednat. Ty zbrojní megafirmy jsou určitě schopny místo stíhaček dodat například ty drony, co jsem jmenoval. Tak to je jedna z věcí, která mi připadá jako neradostná. Podobné to dopadlo s takzvanou muniční iniciativou. Říkali, že ji zruší. Zdá se, že v tichosti pokračuje, takže to je další nesplněný slib. Je toho víc, jak jsem řekl, 50-50. Mohlo by to být mnohem lepší, no ale co v té dekadenci, kterou prožíváme, můžeme čekat? Ona totiž v dekadenci je celá západní Evropa, vlastně celá západní civilizace. Jediný, kdo se spouzí, je Trump a ještě je mu to bráno za zlé, takže mohlo by to být horší, ale taky by to mohlo být lepší, je moje hodnocení.
0: Dobře, a když byste teda vyzdvihnul ty největší přínosy této vlády nebo pozitiva?
1: No tak nezvyšuje daně například. To já oceňuji, protože ta minulá vláda taky něco takového slibovala a pak to nesplnila. Raduji se z každého dne, kdy nepřicházejí se zvýšenými daněmi, protože se obávám, že mají v té vládě lidičky, které to napadá. Tak snad jim to vydrží, takže to je důležitá okolnost, že se postavili k problému obrovských cen pohonných hmot, to také oceňuji. Sice si myslím, že zvolili špatnou metodu, že ta regulovaná cena to skončí velikými náhradami škod způsobených. Podle mého názoru měli snížit DPH třeba na nulu, jenom na určité krátké období, to klidně mohli udělat. Mělo by to podobné efekty a nehrozily by žaloby a náhrady. Ta metoda se mi nezdá, nicméně odhodlání něco udělat, zaplať pánbu za to. Jestli budou mít odhodlání taky něco dělat s dluhama, to je to, co bych si přál ze všeho nejvíc. To považuji za v tuto chvíli největší problém, ale je to zároveň problém, který nikoho nezajímá. Takže bohužel lidi to nezajímá, tak to vládu moc nezajímá, ale lidi už to jednou prožili, všimli si toho, že vysoké státní dluhy Fialovy vlády vedly k vysoké inflaci a teď musí očekávat to samé, takže za státní dluhy se prostě platí inflací a co znamená inflace, už většina lidí ví. Tam bych třeba to jejich odhodlání vítal a žádné nevidím.
0: Co se týče toho zastropování, takže vítáte, že skončilo. Z ekonomického hlediska to vidíte jako spíše pozitivní krok.
1: Jak jsem to rozdělil? Že pochopili, že něco musí udělat skvělé, to je správná reakce. To, že to udělali zastropováním cen, ekonomicky chybná metoda.
0: Proč je to chybná metoda? Jak to vlastně vysvětlíte třeba divákům, aby to pochopili?
1: No tak vy, když v tržní ekonomice, kdy vám to nepatří, někomu nařídíte, za kolik má prodávat, ono asi pro lidi nejlepší je jim říct, že si představte, že všem prodejnám rohlíků někdo nařídí, kolik má stát rohlík. A lidi se budou radovat, že jsou levný, no ale ty, co je vyrábějí, rozvážejí, prodávají, ty najednou se dostávají do ztráty. Sice ne všichni, někomu to třeba ještě vyjde, když má velkou výrobu levného zboží, tak ten se do toho vejde, do té regulované ceny. Ale určitě pro část těch výrobců to znamená ztrátu nařízenou státem. A v civilizovaných státech platí, že vy můžete lidem něco takhle omezit, zakázat, ale vždycky za náhradu.
0: To znamená,
1: dokonce i zestátňovat je možné v normální společnosti, ale za peníze, za náhradu. Musíte říct, že ve veřejném zájmu tady ta zahrádka bude součástí dálnice, proto se vykupuje, vykupuje se za tržní cenu. Ale tady v tom případě ta regulace byla udělána bez náhrady a proto předvídám, že to nemůže skončit jinak, než soudní rozhodnutí uloží státu ty ztráty, přinejmenším ty ztráty uložit, takže nahradit, takže to se ještě projeví.
0: Jak v tomhle kontextu hodnotíte znovu zavedení EET, i když teda v trošku jiné formě, než byla v minulosti, je to podle vás šikana podnikatelů, kteří si mnohdy na to třeba i stěžují, nebo potřebný a nezbytný krok pro nějakou zase stabilizaci veřejných rozpočtů přímo na příjmové stránce?
1: EET na určité typy podnikání je úplně logické, nerozporovatelné. Když si kdekoliv v Evropě něco dáte v restauraci a vystavují vám z té přenosné kasičky účet, tak rovnou letí informace do centrální evidence. To je zrovna ukázka toho, co je logické. No, chtít po babičce na náměstí ve Velvarech, která tam prodává svoje vajíčka, aby měla tu kasičku, aby si to koupila a taky chodila tahle informace, tak to už je neefektivní, je to, skoro bych řekl, buzerace.
0: Zvlášť ten člověk s tím ani nemusí se umět naučit z lengviku třeba, jak to ovládat.
1: No, je to krásná ukázka relativity, jo? Když ta kasička reprezentuje desetinu týdenního biznesu toho provozovatele, tak je to logické, že mu to nic neudělá. Navíc mnoho těch provozovatelů chce takováto zařízení i proto, aby kontroloval své zaměstnance. Tam už to mívá. No ale chtí to, jako to kdysi bylo zavedeno i po těch malinkých trhovcích, tak to byl naprostý nesmysl. Teď snad se rodí nějaký kompromis, který na tohle to bere ohled. Zaznamenal jsem návrhy, že by se to nemělo týkat těch, kteří mají roční obrat do 1 000 000 korun. Tak například takovéhle zpřesnění je na místě. No a když z toho budou vyloučeny nesmysly, tak zbyde smysl.
0: Co důchody? V podstatě přibývá pořád větší a větší počet seniorů, respektive důchodců, kteří pobírají starobní důchod. Plátců nepřibývá, ba naopak vzhledem demografickému vývoji budou pláci ubývat. Přitom vláda hodně postavila vlastně svoji předvolební kampaň na slibům důchodcům, že vlastně budou valorizace, že se bude přidávat, ale ta otázka je jednoduchá, kde na to ta vláda vlastně bez reformy chce vzít.
1: Tak já pro začátek, protože pro velkou část našich spoluobyvatel je to neznámá věc. Já jsem to v dobách, kdy jsem byl v politice, zažíval. Lidi vám řeknou, tak kolik mám našetřeno na ten svůj důchod, jo? Jak mi to tak vychází. A vy musíte začít konstatováním, našetřeno nemáš nic. Protože pod tím vznešeným názvem průběžný důchodový systém se skrývá to, že to, co stát od jedněch těch, co pracují a platí, vybere, tak to do týdne je posláno důchodcům.
0: Ano, to si spousta lidí myslí, že si vlastně šetřejí odvodami na vlastní důchod, ale to přesně, jak říkáte, není pravda.
1: To myslím, že už komunisti zlikvidovali. Někdy v 50. letech byly rozebrány ty našetřené peníze důchodců a byly vyplaceny. Už prostě mnoho desítek let, někdy od 50. let, máme takzvaný průběžný systém a v něm platí jedna naprosto neúprosná rovnice. Vy jste z toho podstatnou část vyjmenoval. Množství těch, co platí, krát to, co platí, to jsou ta procenta, se rovná, nebo má se rovnat, přesně řečeno, vyplaceným důchodům těm, co je pobírají, a jejich výši. Jo. Jakmile tahle ta rovnice přestává platit, a vy jste správně upozornil na to, co se děje, neustále přibývá těch na té pravé straně, těch, co berou, bohužel zrovna tak neustále ubývá těch, co platí, a teď do toho někdo říká, že bude platit víc důchodcům. No, to vaše připomínka, kde na to vemem, to je zcela na místě, protože ono v téhle té rovnici, chcete-li ji doregulovat, když je ve ztrátách, jako teď, neboli zdaní se doplácí důchodcům, to je současný stav, no tak co můžete dělat? Tak těch, co platí, těch si moc nepřidáte. Když někdo naslibuje, že přiveze imigranty a ty budou pracovat a platit, tak se záhy ukáže, že je sice přiveze, ale oni nepracují a neplatí.
0: Zejména v západních zemích je tenhle model vidět, ale zase je potřeba říct, že řekněme v českém prostředí ty naši migranti, řekněme třeba váleční uprchlíci, třeba Ukrajinci, ty se poměrně do ekonomického procesu
1: asi
0: zapojují.
1: Asi máme lepší bilanci v tomhle,
0: jo,
1: to bych
0: jako
1: uznal,
0: je kdyby, fakt, že pracujou, že
1: kdyby
0: odváděj.
1: Nám někdo zveřejnil statistiku, tak si myslím, že budeme mít těch platících a pracujících větší procento, ale všimněte si, že nám to nikdo neříká, jo? Já bych hrozně rád viděl, kdyby nám k těm statisícům, kteří přišli, někdo řekl, kolik z nich
0: ano.
1: pracuje, platí do systému a kolik z nich pobírá, jaká je to bilance. Já jsem si nedávno přečetl krásný článek, který říkal, no tak jedni propagandisté nám napovídali, jak se zdravotním pojišťovnám vyplatili Ukrajinci. Jo? Kolik díky nim přibylo v rozpočtu pojišťoven peněz a ten analytik říká, no jo, ale to platí stát. To jsou státní pojištěnci, oni nepracují, za ně tam přispívá státní rozpočet právě z daní. No a já jsem se nikde nedočet, kolik je kterých, jo? Já bych chtěl vidět tu bilanci, jak se to projevuje. No tak, ale vrátím se k tomu, k té rovnici. Tak můžete vsadit na to, že přivezete ty, co budou platit. Většinou záhy zjistíte, že taky přivezete spoustu těch, co čerpají a co neplatí. Nebo jim zvednete pojištění. Už teď je ale Česká republika v situaci, že právě zdravotní a sociální pojištění těžce zdražuje veškerou produkci u nás, která je potom ve světě neprodejná, protože všechno, co vyrobíme, je zatíženo právě těmito pojištěními. Takže normální lidé vědí, že to se zvyšovat nedá. Že nechcete-li potopit českou ekonomiku, tak nemůžete zvyšovat pojištění. No a teď na té druhé straně rovnice. To, že lidé se dožívají čím dál většího věku, to je báječné, ovšem tím taky déle pobírají důchod, to je neměnné, s tím nikdo nic neudělá. No a teď k tomu zbývá ta výše toho důchodu. Jo, objevují se nápady prodlužování věku odchodu do důchodu.
0: Samozřejmě.
1: Jenomže v jakém jsou 70 letí lidé, aby ještě mohli pracovat.
0: Je prostě hranice, která je nepřekročitelná.
1: No, když to zvýšíte, tak oni vám přeskáčou do invalidních důchodů.
0: Ono je asi něco jiného, nějaký třeba řekněme kancelářská práce, že to jsou spousta lidí schopní pracovat do vyšší věku, ale co třeba takový řidič nebo
1: já vám tady složitě vysvětluji, že tomu slibu nevěřím. Jo, protože pokouším se vám popsat, že
0: to nejde.
1: Ještě říkat, že budete těm, co platíte, když je čím dál víc platit víc. Nevím, kde by to chtěli vzít.
0: Dobře, ale jak z toho tedy ven? Protože z téhle rovnice nám vyplývá teda, že pokud se něco neudělá, tak je to neudržitelný. Dlouhodobě, už vlastně ani nedlouhodobě, dá se říct, že skoro střednědobě, pokud se nebudeme extrémně zadlužovat dál, což se děje, a většina těch peněz jde na tyto výdaje, tak jaké je řešení? Něco se udělat musí.
1: No, už dlouho se prosazuje takový neviditelný řešení a to se jmenuje inflace. A všimněte si, že inflace je v posledních letech neustále větší, než jaký je růst starobních důchodů, jinými slovy, neustále klesá procento, který vyjadřuje výši průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě. To znamená, vlastně se neustále rozevírají nůžky mezi příjmama těch aktivních a příjmama penzistů. A to je ta taková tichá důchodová reforma, nebo plíživá to radši nazvu, na který se vlastně v tichosti shodly všechny poslední vlády.
0: Takže je v podstatě koncepční nebo systémové řešení v nedohlednu.
1: No, je korektní říkat mladým lidem, namalujte si graf, jak klesá tenhle ten poměr, jak neustále důchodci mají menší a menší procento než ty, co vydělávají. A když se ten graf namalujete a máte k tomu svůj věk a prodloužíte takzvanou extrapolací, tak by vám mohlo dojít, že za těch, teď budu mluvit třeba k nějakým 30 letem, za 40 let, bude-li to takhle pokračovat, tak už to na živobytí nebude.
0: Dobře, když uzavřeme tenhle blok, co byste vládě poradil jako nějakou nejnutnější reformu nebo nějaký třeba ekonomický recept, co by měla prostě udělat a co nedělá, co by mohlo pomoct státní pokladně?
1: Zásadně proškrtat výdaje. Já jsem si přečetl a musím říct, že skoro bych vás poprosil, aby se to prověřil, že se mi tomu nechce věřit. Ve státním rozpočtu na letošní rok už je přes bilion subvencí. To znamená, jedním tady sebere vláda peníze a přes bilion někam pošle. Jo? To úplně neuvěřitelné číslo. Jo? Vidělte si ten bilion počtem obyvatel. Vypadá to, když to teda vidělíme 10 milionama.
0: Nebo 11 dneska, no, dejme tomu. Ale budeme počítat 10.
1: Tak to vypadá, že v průměru každý občan od miminek až po důchodce by měl v těchto subvencích dostat 100 tisíc za rok, jo? To se vás skoro zeptám, viděl jste je někdy?
0: Ne,
1: no,
0: já
1: tak
0: to vidím opačně.
1: Tak tady někde musí být lidé, kteří za nás dva, přinejmenším, ale co za nás dva, za moje tři vnoučky a dceru a manžela, jo? To znamená, když to vypočítám jenom za naši rodinu, tak já, manželka, 700 tisíc, někdo dostal místo nás, jo? Vůbec netuším, kdo to je, jsou to neuvěřitelné peníze a jestli stát takhle přerozděluje, to znamená jedním bere a jiným posílá přes bilion korun, tak přeci nemůže být problém. Vůbec žádný. Já bych skoro řekl, já bych přišel na ministerstvo financí, nechal bych si tyhle údaje přinést a řekl bych tak, ministře průmyslu, do dneška si rozděloval, třetinu ti beru, úspora. A takhle bych to udělal všem těm rezortům. 30% z toho bilionu, jo? To jsem asi ještě málo odvážný. Já bych řekl, klidně by se dalo i 70 z toho sebrat, jo? Vemte si, že najednou by přestal stát posílat 700 miliard na všechny možné bohulibé účely. My tady se dovídáme o státním dluhu 310 miliard, ale vypadá to spíš na 400. Pak se dovídáme, na co všechno ještě potřebujeme. Jo? Na silnice, na železnice, na rakety. Jo? Kde jaký minister by vám řekl, kolik ještě musí dostat? Já, kdyby byl minister financí, tak tam přijdu tu vládu, řeknu tak, milí ministři, všem vám beru 70% těch subvencí, které někam posíláte, a místo toho se poradíme, kam všude to můžeme dát. Nejenom, že budeme mít vyrovnaný rozpočet, ale a najednou budeme mít na ty silnice a na všechny ty bohulibé věci. To je to zásadní, co postrádám. Vůbec nemají odvahu, asi nemají odvahu, protože umíte si to vysvětlit něčím jiným, že máte někde nějakého kamaráda, kvůli kterému celá moje rodina mu posílá 700 tisíc, aby se mu dobře žilo. Já myslím, že kdybychom ho znali, tak za ním dojedeme a řekneme, vlez nám na záda, trhni si nohou, jo? Tak 700 tisíc se dá použít na lepší věci. A to je to nejzásadnější, co by tahle vláda měla udělat, takže když se mě ptáte na nějakou radu, pro boha podívejte se na ten bilion, proškrtejte ho a pošlete ty peníze na něco smysluplného.
0: Dobře, tak pojďme dál. Válka Hradu se Strakovkou. Obecní rovině asi víme, ten prapůvod je začal nejmenováním vlastně Filipa Turka ministrem zahraničí, následně ministrem životního prostředí, vlastně ani jednu variantu prezident nepřijal. Postupně v podstatě to gradovalo, ty přestřelky, víme například návštěva Andreje Babiše, kdy přišel pozdě, přestřelky pana Macinky s panem prezidentem, s panem Kolářem, byly tady různé výhrušky samozřejmě kompetenčními žalobami, ale nakonec, řekněme teda, k tomu se ještě vrátíme, vyvrcholilo to vlastně tím summitem v Ankaře. Jak hodnotíte v obecné rovině vlastně to, co se děje mezi Hradem a Starakovkou a hlavně jak to vlastně, jak to působí navenek i vlastně, co to říká o vnitřním stavu české politiky?
1: Já už jsem tady dneska použil slovo dekadence, jo? To je takový krásný latinský pojem pro úpadek. No, je to úpadek. Mm. Jsou to příznaky úpadku, ale já bych se odvážil vám to posunout. Víte, ono to nezačíná nejmenováním ministra. Ono to začíná volbami a jejich výsledkem. Pan prezident je v tuto chvíli už neoddiskutovatelně, ať se mu to líbí nebo nelíbí. Jeho kroky jsou kroky vůdce opozice, jinými slovy, výsledek voleb on musí vnímat jako katastrofu, která se mu přihodila. Prostě dál tady nemá pana Fialu, se kterým se na všem dohodnul a všechno klapalo. Muniční iniciativa, dodávky zbraní, dluhy, paráda. Krásně jim to jelo. Máme tady nejbohatšího zbrojaře na světě. Když jsem se někde přečet, že měsíčně v dobách Fialovy vlády vydělával, ne obrat, ale výdělek 4 miliardy, no Ježíš Maria, to je nádhera, jo, to chápu, že se mu válka na Ukrajině a všem jeho kamarádům líbila, protože vydělávat na válce 4 miliardy měsíčně, no to je báječný, jen tak dál. No a teď najednou přišla nová vláda, ta už není tak snadná pro komunikaci, už zjevně, vidíte to konec konců i na burze, už ty zbrojaři nejsou tak v laufu, jako byli. A já celou Ankaru, myslím, že jsem to už naznačil, vnímám jako souboj o ty miliardy. Mm-hmm. Myslím, že je naprosto jasný, že sice šlo také o prestiž, nepochybně, kdo bude sedět v čele delegace a kdo bude za ním, to taky asi byl jeden z důvodů, ale...
0: No a to handrkování, jak to
1: je? To handrkování je o ty miliardy, budeme to nazývat pravým jménem.
0: Dobře.
1: Prostě šlo o to, kdo tam bude hlava delegace a kdo bude vyjednávat s ostatními představiteli NATO a s ostatními státy o tom, kdo a od koho bude nakupovat zbraně pro Ukrajinu a kdo na tom tím pádem bude vydělávat. Doufám, že velká část naší veřejnosti už chápe, že celá Ankara byla hodně o těch miliardách, méně o symbolech a že ta svatá válka byla prostě o tom, čí budou ty provize. Protože jestli někdo vydělává 4 miliardy měsíčně, umíte si představit, jak on musí být vděčný těm, co mu k tomu pomáhají?
0: Tak asi ano, samozřejmě to je na další debatu. Mě by tady ale přesto zajímalo, pokud je to takhle, proč stejně navenek se ta politická reprezentace není ochotná absolutně dohodnout? Protože samozřejmě, ať je to jak chce, tak politici jsou tady v první řadě, aby zastupovali voliče, aby zastupovali zemi a shodneme se na tom, že určitě před spojenci jsme nevypadali úplně jako dobře, protože když přijede takto rozštěpená národní delegace, sedíme na každý, nebo stojíme na každý na jedné straně vlastně třeba té společné fotografie, teď se potom následně ty spekulace, že Babi, že to byl, nebo ty tvrzení, že to byla ostuda pro Pavla, Pavel zase, že vlastně v podstatě potvrdili Slováci, že to byla ostuda spíš pro naší vládu, ale obecně to je v tím způsobem pořád takový slovíčkaření, handrkování. Není problém, že se prostě nejsou schopni domluvit aspoň na tom, že by ty spory šly do pozadí a domluvili se?
1: Ne, Lukáši, je to jednoduché. Buď budete vládnout vy nebo já. Buď budete ty zakázky domlouvat vy nebo já, buď budete ty provize z toho mít vy nebo já. A na obou stranách toho sporu prostě nejsou lidé, kteří by byli ochotni ke kompromisu. Já si myslím, že pan prezident si v dobách Fialovy vlády zvykl, že to, co si usmyslí, to bude. Teď má proti sobě premiéra, který si myslí to samé. To je, že bude to, co on si myslí, a nejsou schopni se na tom domluvit. Já teď možná trošku odbočím, ale víte, já si myslím, že ty hrůzy, které prožíváme, že to všechno je ze strany opozice a pana prezidenta vytvoření situace, ve které už budou všichni tak otrávení, že když přijde ústavní soud a řekne, chce to nový volby. Ono to sice podle ústavy nejde, jo, ale jak se ukazuje, tak i ta je ohebná. Tak, že je vlastně vytvářena záměrně situace. Proč jsou všechny útoky vedeny proti motoristům? Protože je to těch rozhodujících 5 nebo 7% hlasů, na kterých stojí, jestli vládu sestaví Babiš nebo Fiala.
0: K tomu ještě přijdeme, vůbec k tomuhle samozřejmě.
1: To je záměrně vybraný cíl všech útoků. Přeci si už museli lidé všimnout, že ano, možná pánové Turek nebo Macinka nejsou ty nejlepší na světě, jo, ale ty systematické útoky mířené jenom proti ním, z nich některé naprosto prokazatelně vykonstruované. Jo? Vy jste se ptal na to, že nebyl jmenován ministr. To už je začátek toho útoku. Prostě ta druhá strana, když prohrála volby, tak si je vytipovala jako ten slabý článek dnešní vlády a hlavně vytipovala si je, ty když zlikvidují, tak mají naději vládnout. A o to jde. A tak to dělají a likvidují je a budou je likvidovat. A už to nejmenování toho ministra byl ten první útok, ne náhodný, to bylo takhle naplánováno, jede to tak dál. To, co jsem vám teď řekl s těmi volbami, to je názor jednoho zkušeného pražského právníka, tímto tě Honzo zdravím, který říkal, všechno, co se odehrává, je příprava na vyhlášení předčasných voleb a musí k tomu být dostatečně otrávená veřejnost, aby řekla, už to takhle nejde dál, jdem zase volit.
0: Když ještě zůstaneme u toho slabého článku, ale není to skutečně tak, že ten Filip Turek je skutečně slabým článkem, ne z hlediska třeba kompetencí, to nechci úplně hodnotit, ale osobnostně, jestli opravdu to není člověk, vzhledem k tomu, jaká byla jeho nedávná historie, nebavme se o nějaké dávné, co se psalo na Facebooku před 15 lety, ale jízda neomezenou rychlostí na české dálnici, bez dálniční známky, riskantní často videa s riskantní jízdou. Teď vlastně spousta lidí varovalo od odborníků, expertů na dopravu, když viděla ty videa, že je otázka času, kdy tenhle člověk jako něco udělá, že to je v něm, a nakonec se to potvrdilo tou, řekněme, nehodou, která se teď stala na IP Pavlova. Není Filip Turek skutečně osobnostně problematická a nevyzrálá osoba pro tuhle tu důležitou funkci a roli?
1: Já jsem si jistý tím, že není dokonalý. Jenomže takových na české politické scéně je několik set, také nedokonalých. A hrdinové jsou to dneska jenom proto, že na ně nikdo neútočí. Zkuste přijít na to, kdyby to někdo obodoval, jo? Kdyby někdo spočítal množství těch mediálních útoků u Turka, Macinky, Babiše, a teď tam byly ty body, jo? Tak já myslím, že to budou čísla typu 100, 70, 50 a pak už bude 10, 5, 3, 2, 1 a jak jsem řekl, že z několika set politiků a političek jich je podstatná část bez jakýchkoliv útoků proti ním vedených, to je podstatný. A já vám garantuju, že kdyby se ten hnojomet, který teďko v médiích zažíváme, soustředil na kteréhokoliv dalšího z těch několika set zatím neviditelných politiků, dopadnou přinejmenším stejně. Přinejmenším. Možná, že řada z nich ještě hůř. Jo? Takže v tomto smyslu se ho musím zůstat. Já netvrdím, že je to, jak říkám, dokonalý člověk. Určitě má nějaká slabá místa, ale slabá místa mají i mnozí ostatní a ty jsou zatím šetření. Takže já mu tu jeho situaci rozhodně nezávidím. Je to obtížné, ano. Tak když se podíváte na tu dopravní nehodu, není pochyb o tom, že předjížděl kolonu. Nechtělo se mu čekat. Není pochyb o tom, že jel pruhem, ze kterého všechno nasvědčuje tomu, neměl jezdit rovně, jo, tak v tomto smyslu jeho, nazvu to, spoluúčast na té nehodě je, jak se řekne, neoddiskutovatelná. Na druhou stranu to auto přijíždělo z jednosměrné ulice v protisměru.
0: On je vlastně přímo po kolejích, ten vlastně vůz převážející krev, tam je vlastně, že jo...
1: Pan Turek jel na zelenou, jo.
0: Já nechci hodnotit vinu v nevinu, to nechme na
1: je tam
0: samozřejmě orgánech.
1: Je tam podle mě nepochybně, já záměrně volím slovo spoluúčast, jo. Já si myslím, že není to stoprocentně na tom, co přijížděl z boku, je tam spoluúčast pana Turka, ale... Vy jste tady, myslím, dneska říkal, kdo jsi bez viny, tak hoď kamenem,
0: jo.
1: Kdo jste nikdy takhle nepředjížděl nikde, tak ano, vy jste ty skvělý, výborný, no ale to, co je z toho rozpoutáno, jo, to ty všechny důsledky, okamžitě odstup, slož mandát, jo, no, na většinu ostatních tyhle požadavky kladeny nejsou, myslím, že už řada lidí i zdokumentovala, kolik bylo různých dopravních přestupků, mnoha jiných lidí a taky kvůli tomu neodstupovali. Můj ústřední dojem, mě toho člověka líto. Líto, protože si ho vybrali jako obětní beránek, je to dneska úplně klasický, no a kdo nehodí kamenem po Turkovi, tak je divnej.
0: Dobře.
1: Už jsem taky divnej.
0: Dobře, pojďme vůbec k motoristům celkově. Jak hodnotíte jejich angažmá ve vládě Andreje Babiše? Překvapilo vás třeba, že tahle vlastně mladá strana, řekněme s nějakým menším volebním ziskem, měli necelých 7%, hraje poměrně významnou roli v té vládě, má i poměrně skrze třeba pana Macinku významný vliv na Andreje Babiše. Jak vlastně tohle hodnotíte vůbec celkově jejich působení a jejich politiku?
1: I velcí odpůrci motoristů uznávají, že nový ministr zahraničí, pan Macinka, je nesrovnatelně lepší, než byl jeho předchůdce. Je to doložitelné i jeho mezinárodními úspěchy, takže že to je o několik tříd kvalitnější ministr zahraničí, než byl ten minulý. To je naprosto neodiskutovatelné. Že na to, jak jsou terčem útoků, to zrovna, myslím, Macinka zvládá obdivuhodně. To... Teď jsem si vzpomněl, jak vždycky někdo, kdo po nich jde, zveřejní. No tak si představte, myslím, že poslední průzkum, Turka za jeho dopravní nehodu odsuzuje 90% lidí, jo? To je hrůza, že jo? No jo, ale oni měli ve volbách 7. Jo, takže... I po té nemilé události, on má dokonce ta strana o 3% větší podporu, nebo on, než měli předtím. Jo? S tím se to musí poměřovat. Jo? Takže já si myslím, že motoristům se docela daří, že jsou sice terčem útoků, ale když se jeden politik říkal, ať kydají hlavně, když píšou. Jo? Tak si myslím, že oni jsou v téhle situaci, že se jim vede dobře. Že je to pro Turka osobní tragédie. Vemte si, že seděl v Evropském parlamentu za obrovské peníze v naprostém klidu.
0: Fakt, že tam aby nebyl moc pod
1: drobnohledem. Aby tu stranu dostal do parlamentu, tak se obětoval a teď za to draze platí neuvěřitelnou cenu.
0: Je to i proto, že ví, že Filip Turek je jakoby hlavní tváří a má velký mediální dosah
1: určitě, no
0: v digitálních
1: jasný.
0: Médiích.
1: Víte, to jsou všechno vědecké metody, to není žádné, to nejsou žádné náhody, to profesionálové analyzují a radí, ale vy jste se ptal, co nejenom co je dobře, ale co je špatně. No, motoristé pro mě naprosto selhali při schvalování státního rozpočtu. Oni se holedbali, že zahájí trajektory směrem k vyrovnaným rozpočtům a pak zvedli ruce pro 310 místo 280. Jo, to je popření volebního programu, to je fatální selhání, tak umím si představit, že vycházejí z toho, že běžnému občanovi je to jedno.
0: Není to úlitba Andreji Babišovi a ano, že vlastně trošku v tomhle zradili ten svůj program?
1: Kdyby tady byli, tak bych říkal, asi jste si nevšimli, jak dopadly politické strany, které ústřední bod své volební kampaně takhle prohodili. Jo? No tak oni to udělali. Jeden z nich už dokonce řekl, že jejich sliby, jak budou snižovat dluhy směrem k vyrovnanému rozpočtu, už jsou nereálné. No tak to je pravdivá věta, ale jak s tím chtějí uspět v příštích volbách? No možná, že kauzy typu Turek to překonají.
0: No, my víme z minulosti, že všechny strany, které se daly do holportu z vládního s ANO, s Andrejem Babišem, tak často odešli do zapomnění. Podívejme se, jak dopadla KDU ČSL, z který se stala v podstatě velmi malá strana, skoro bezvýznamná. Teď tady máme motoristy, nebo ČSSD samozřejmě, ty netřeba zmiňovat. Motoristy SPD, nemůže se stát, že Andrej Babiš jako kovaný v tomhle politický predátor absorbuje postupně třeba voliče těchto stran, někteří odejdou znechucení, že třeba nebyli schopni právě plnit svůj program. Jak to vidíte budoucnost téhle koalice obecně a její spolupráce?
1: Teď hledám slovo, jestli mám říkat naštěstí nebo na neštěstí, jo? To všechno, co říkáte, je pravda, ale tady k tomu ještě je, teď nějaké přijatelné slovo, zaťatá opozice, zaťatý pan prezident, a oni v té svaté válce na ten slabý bod, kterým jsou ty motoristé, jsou tak aktivní. Nedají tomu motoristovi spát, jo? Tak tvrdě jdou po nich, že vlastně podle toho hesla, co jsem tady říkal, ty motoristi jsou denně v médiích a oni to asi ty útočníci nechápou, ale oni dělají dvě věci. Za prvé tím, jak systematicky bombardují motoristy a Turka zvláště, tak na ně soustředují pozornost. A jak na ně soustředují pozornost, tak platí to heslo toho politika, co jsem tady říkal, ať kydají hlavně, když píšou. Jinými slovy, oni je

0: Už to od nich slyším, jo,
1: Tak to
0: jako...
1: je taková tradiční role,
0: No,
1: ten
0: no, no.
1: jazyček.
0: Ale přeci, kdyby taková strana to dělala věrohodně, jakože zrovna u lidovců to moc věrohodný není, jo. Ty vždycky nakonec
1: Tam je
0: vládli
1: ten
0: s každým, že jo.
1: oportunismus, je
0: Vládli
1: tam
0: s
1: jasný,
0: každým, no.
1: jo.
0: Tak kdyby to dělali věrohodně a důkladně, tak by třeba do roka a do dne ten Babiš přišel a říkal by, hele, tak milí lidovci, tak já ty motoristy vykopnu, už mi to nebaví, budeme radši vládnout s váma, jo. A rozlomila by se ta dnešní, dneska je to vlastně podle názvu jedné mé oblíbené skladby My a oni, jo, teď jsou my a oni, dva bloky proti sobě, v čele toho opozičního bloku pan prezident, je to neměnné a ty neustále útoky vlastně Babiše ujišťují, ty musíš těma motoristama vládnout, možná se ti vůbec nelíbí. Ale pro boha jsou pořád lepší než ty lidovci a ty všichni ostatní. Jo? Takže tahle ta síla toho opozičního tlaku vlastně tu Babišovu vládu stmeluje a posiluje motoristy.
1: Dobře, zůstaneme ještě u té opozice. Nemůže být, řekněme, tady ta snaha o medializaci, řekněme, jakýchkoliv prohřešků, například motoristů nebo jiných třeba zástupců jiných stran, Tomia Okamury, sundávání vlajky ukrajinské, co bylo na začátku. Nemůže to být jakoby trošku takové, nemůže to být takové trošku jakoby vypouštění mlhy a vlastně odvádění pozornosti trošku od svých vlastních problémů, protože co si budeme povídat, můžeme to vnímat jako nějaký určitý problém, ale ty kauzy plnějí hlavní stránky deníku nebo zpravodajství. Často přitom opozice má nevyřešených z minulosti spoustu kauz. Zmiňme dozimetr, který doteďka není uspokojuje vysvětlen samotným hnutím, i když to se tváří, že ano, role Víta Rakušana, odposlechy na ministerstvu, můžeme pokračovat samozřejmě kauzou Bitcoin, kdy nakonec se přesně stalo to, co, že pan Blažek byl obviněn. Takže se všechny tady ty proroctví, že to takhle dopadne, naplňují. A navíc teď ještě tady je nová kauza, která pravděpodobně vzniká. Činnost firmy Bestan, což měla být vlastně provozně organizační firma Stanu, která měla zajišťovat v podstatě provoz jejich stranického sídla, konferencí a tak dále. Ale zjistilo se, že skrze tuto společnost Stan investovala na vlastně finančních trzích a zhodnocovala výrazně prostředky, což vlastně naprosto vylučuje zákon. Je to v podstatě, dá se říct, že protizákonné jednání, i když přes vlastně dceřinou firmu. Jak to vnímáte vy tady to všechno?
0: Tak vy jste to úplně přesně popsal, ale samozřejmě, že to je odpoutávání pozornosti v situaci, kdy mají tuny másla na hlavě. Vy jste to vlastně skoro všechno vyjmenoval. A myslím, že část veřejnosti už si všímá ten absolutně nerovný metr, že dopravní nehodě Turka jsou věnovány tisíce reakcí a podivně vynaloženým miliardám. Já si třeba teď vzpomínám, všimněte si, jak úplně zmizelo z mediálního prostoru nějací redaktoři a já to nemám uvěřené, ale redaktoři zveřejnili, že se přišlo na to, že minulá vláda vynaložila 4,2 miliardy na reklamu svého vládnutí, opakuje 4 miliardy na reklamu svého vládnutí, shodou okolností u reklamní agentury, která patří synovi bývalého politika. Čili zcela,
1: o panu Vidímovi, asi
0: zcela
1: pravděpodobně.
0: Evidentně propojený, personálně propojený, tak už samotný fakt, že může reklama stát 4 miliardy, a to částku radši zopakuju, to je přeci nepředstavitelný, kdybyste mi řekli, že 40 milionů, tak budu říkat, no tak to si umím představit. 400 milionů bych řekl, to už nějaká zlodějna. 4 miliardy, no to už proto nemám slovo. No jo, ale voda se zavřela. Konec, nikdo nic neříká, neanalyzuje, zmínky nikde žádný, jako by to nebylo. No, já kdybych byl v parlamentu a tohle bych si prověřil, měl jak to prověřit a věděl, že je to pravda, při každém vystoupení dnešních představitelů opozice bych došel k pultíku a řekl bych, vysvětlete ty 4 miliardy a dokud nám nevysvětlíte, kde skončili, tak mlčte. Vy vůbec nemáte morální právo něco říkat. Vy jste někde v reklamě zašantročili 4 miliardy a tady budete kritizovat jízdu v pruzích nebo, jo?
1: Jak třeba podal Donald Trump Babišovi kuku, jestli to bylo myšleno takhle či onak, to taky plnilo nějakou dobu?
0: Je to bohužel... Když jsem tam jsem za váma jel, tak já jsem přemýšlel, co je vlastně charakteristický pro tuhle dekadenci. Pro tuhle dekadenci je charakteristický, že

0: všechno se dá koupit. Já si myslím, že jsme se propracovali do situace, kdy v příštích prezidentských volbách bude kandidovat Brouk Pytlík, tak jestli se najdou sponzoři, kteří mu na to dají miliardu, on bude prezident. Jo? To je dnešní stav naší společnosti. Reklama, oblbování lidí, ochota lidí těm blbostem uvěřit.
1: Přenesení politiky na sociální sítě v podstatě, což jde v ruku v ruce.
0: Jestli tady za miliardu budou lidi krmeni tím, že Brouk Pytlík toho v kině viděl nejvíc,
1: tak tomu uvěřej.
0: On bude prezident. Tak to je dnešní situace. A ono, no to zní jako nějaká nepředstavitelná částka, kde se veme někdo, kdo zaplatí miliardu Brouku Pytlíkovi, jo? No ale si pak k tomu přirovnáte, že zbrojovář 4 roky krát 12 měsíců, 48 krát 4, jo? Šmaria, co by někdo neinvestoval miliardu, když se mu skoro 200 vrátí.
1: Dobře, pojďme si trošku zavěštit. Blíží se nám v říjnu vlastně volby do zastupitelstev. A jak to vy vidíte? Má opozice šanci zvrátit, řekněme, ten trend, jako kdy pořád v rámci nějakých průzkumů nejsou schopni, teď se máme teda o té parlamentní většině i vytvořit, může to na komunální úrovni dopadnout jinak a může opozice slavit úspěch? A vidíte tam nějaké třeba lídry, strany, které by mohly výrazně uspět a zastínit třeba vládní strany?
0: Tak vzhledem k tomu, že jsem vám tady řekl, že já za ústřední problém vidím dluhy, tak já jsem z našich voličů vyděšen. Protože my máme dneska v poslanecké sněmovně kolik? Skoro 80%. 80% voličů dalo hlasy těm, co to tady finančně zrujnovali. Ty 2 biliony dluhů za poslední dvě volební období, to znamená předchozí vládu Babiše a pak následující vládu Fialy, to jsou dvě vlády bankrotářů, 2 biliony dluhů a představitelé těchto dvou politických stran mají v parlamentu 80% zástupců. Co z toho vyplývá? 80% voličů je to jedno. Přestože je naprosto jasné, že to narazí do zdi. Takhle se hospodařit nedá, trvale nažít není možný. Jestli to bude trvat 2 roky nebo 10, to nevím, ale že to narazí je jistý a lidi jsou v klidu a 80% si vybírá mezi jedním a druhým bankrotářem. Teď myslím vládu Babišovu a vládu Fialovu.
1: Ono je to vlastně v podstatě dvě strany téže mince, tak. Jak říkám já.
0: Vy se ptáte, jak to může dopadnout na podzim. No, tak do podzima to asi nenarazí. Jinými slovy, nic zásadního se nezmění. Pak už je zásadní otázka, kteří Brouci Pytlíkové budou mít tu miliardu, protože jak se ukazuje, tak převálcovat reklamně a mediálně to jde. Kdo vynaloží miliardy, uvidíme. My dva ne, my je nemáme. Tak toto hodně ovlivní, tak já bych žádný velký posun nečekal. Nicméně jednu optimistickou zprávu mám, do toho nárazu už nezbývá moc dlouho. A pak se to teprve zásadně změní.
1: Kdybyste mohl, co byste vzkázal vlastně českému voličovi? Jako nejdůležitější sdělení na základě i toho třeba, o čem se tady bavíme, a nadcházejících voleb?
0: Vzkázal. Dávej si bacha. Zajímej se o svou budoucnost. Nestačíš opustit tento svět, než to narazí.
1: Není to trošku o tom, že místo vlastně politika, že se změnila ze standardní soutěže myšlenek, fakt, že se přetavila do čistě politického marketingu a dokonce opravdu hlavně na ty sociální sítě, protože sociální sítě opravdu hrajou naprosto klíčovou roli. Málo kdo si to uvědomuje, ale ten zvrat nastal v posledních několika málo letech, kdy opravdu od dětí až po babičky se tam přesunuli úplně všichni dneska. Všichni mají ty takzvané, říká kamarád, matlátka. Všichni jsou na ně od rána do večera připojení, tady jim to furt pípá, bliká, neustále jsou vlastně pod tlakem. A teď se bavme obecně jakéhokoliv marketingu, no a politika pochopila, že i politický marketing se takhle dá. Není to naprostý rozklad vlastně politiky?
0: Je to náhrada politiky, já bych skoro řekl, že už žádná neexistuje, protože když je veřejnost ovládána jízdními pruhy, tak je z toho vidět, že o politiku vůbec nejde. Jízdní pruhy jsou víc než 300 miliard dluhu, to je naprosto evidentní. No tak jak jsem tady už řekl, teprve ten náraz, ty lidi probudí, teď platí věta jedněch mých známých, lidi se mají pořád moc dobře na to, aby si to chtěli uvědomovat. Mě úplně vyděsil, když jsem vám to myslím říkal, jeden pokrývač, který říkal, a pane Tlustý, když vy takhle to popisujete, a proč by se to mělo podělat zrovna dneska? Vždycky to nějak dopadlo, jo, tak tohle to platí, tady zdravím pana pokrývače, ano, zatím to vždycky nějak dopadlo, no, ale ještě to tak bude 2, maximálně 10 let, pak to narazí, chcete-li vědět, co to znamená, přečtěte si něco o Argentíně nebo o Řecku, je to vlastně vítězství peněz, a teď jsem si vzpomněl, taky tomu nikdo nevěnuje pozornost, taky jsem si to někde přečet a mně to připadá šokující, jo, tak představte si, že existuje reklamní agentura. Ta reklamní agentura má za sebou neuvěřitelný úspěch. Z milé dámy na Slovensku udělala prezidentku, ta agentura. A teď dobře poslouchejte, to je citát, jo. To je zároveň reklamní PR agentura předsedy STANu. A ještě ke všemu je to reklamní agentura toho, co vydělával ty 4 miliardy měsíčně. To by bylo zajímavý sledovat. Jo, tam bych chtěl vidět faktury, například.
1: To děkujeme za tip,
0: samozřejmě. No, to je bomba, ale ona nikoho nezajímá. Dva nějací lidičkové udělali prezidentku a teď tady dělají, teď nejsem jistý, ano, je to tak, zbrojíř, předseda STANu a snad i pan prezident. O reklamu těhle se starají, no. No, tak jsou to, je třeba jen blahopřát, dělají to výborně. A teď čekáme, kdo nasadí Brouka Pytlíka.
1: Poslední otázka. A co byste vzkázal lidem, kteří nestratí, nebo vidí nějakou naději, vidí ten stav, tu situaci, nesouhlasí s tím, protože i takových lidí je pořád hodně, aby jsme neházeli všichni do jednoho pytle, že všichni řeší jenom pruhy. Jsou lidi, kteří, například i naši diváci na kanálu Top Témata, se o tyto kauzy zajímají. Trápí je to, že vlastně přehlušují nesmysly, ty skutečné problémy. Je něco, co byste jim vzkázal? Je naděje, nebo se mají připravit opravdu, že bohužel se všichni svezeme s ostatními?
0: No tak většinou zjevně mají ty neracionální, ty, kteří se nechají nachytat na puta putaná, jo? Tady nasypeme pruhy a oni běží, jo? Tak pořád ještě je tady velká část, ale je to menšina už, podle mého pozorování, no tak aby si zachovali zdravý rozum, aby dál trvali na tom, že když nezasejí, tak nesklidí, například, přestože soused sklidí. A mnoho lidí říká, tak si tam taky budeme sklidit, že jo. Čistě zdravý rozum. Bohužel ve společnosti přibývá těch, co tahle jednoduchá pravidla nerespektují. No a podle toho to dopadne. No tak celá Evropa je v dekadenci, snad se zachrání aspoň ta Amerika. Přestože Trumpa lidi nemají rádi, tak on je tam zachraňuje nepopulárně. Aby to pro ně špatně dopadlo, no tak co vymýšlí Brusel, to víme, že jo. Teď myslím, že je velká diskuze o tom, jestli smějí z Bruselu vypnout vaše auto, když pojedeš rychleji, než je stanovená rychlost, například.
1: No i únava a tady ty věci se mají kontrolovat a bdělost.
0: No ne, diskutuje o tom, jestli vám budou moc snižovat rychlost, že jo.
1: No.
0: Tak kam směřuje Brusel, to víme, to jsme zažili. Mimochodem to jsem si neuměl představit, když končilo RVHP a takzvaný východní blok, tak bych si nikdy neuměl představit, že se dočkám téhož tentokrát z Bruselu.
1: Spousta lidí vám ale řekne, že to je pro jejich dobro, pro bezpečnost řízení a bezpečnost provozu, nebo chat control, kontrolování e-mailů je například pro bezpečnost dětí, že přece oni nic neprovedli, tak kdo nic neprovedl, tak se nemá čeho bát. Takhle lidi argumentují skutečně, to jsem zachytil na sítích.
0: Strašná, no, úspěšná, úplně blbá propaganda, odpověď na to je jednoduchá, když máte pane strach, tak se starejte sami o sebe, jo, mě nechte. Já až pojedu 45 místo 40, nevypínejte moje auto, já až spadnu do příkopu, tak si to zaplatím, do toho vám nic není, já to budu platit, ne vy, jo. V tomhle tom je mimochodem úplně zásadní rozdíl, který u nás lidi nechápou mezi náma a Spojenými státy americkými. Tam třeba lidi nebuzerujou za to, že jim chybí nárazník na autě, jo. U nás by ten pečovatel řekl, pozor, máš tam ostrý plech, až někomu něco uděláš, tak za to zaplatíš. A on ten Američan řekne, až to udělám, nestarej se, jo, já tady jezdím, máš pravdu, chybí mi nárazník, to moje zodpovědnost, to není tvoje starost, ty mi nepokutuj za to, že nemám nárazník. já zaplatím, až něco zaviním, tak pak to budu platit.
1: Takže
0: jo?
1: V podstatě bavíme se o rozdílu mezi vlastní zodpovědností a nějakou převzatou na státní.
0: No protože ty lidi,
1: lidi,
0: co o vás pečují, vás chtějí řídit. Oni vás zachraňují před vámi samými, jo? A to přeci je, to je špinavá hra. Oni chtějí za vás rozhodovat, kontrolovat vaše peníze, všechno řídit, protože sami chtějí být mocní a bohatí, jo? To je nová forma totality tohle. To je vlastně ztráta svobody, úplně tý elementární. V zájmu vašeho dobra je, abych vás řídil já, protože já vím lépe, co je pro vás dobře.
1: No, tak neskončili jsme moc veselé. Každopádně, pane Tlustý, já vám děkuju za rozhovor a že jste přišel do top témat.
0: Já jsem si někde přečet, že se máme výborně, protože dvě naše tenistky hrály v finále Wimbledonu, jo? Paráda, zdravíme ty slečny, jsou skvělí.
1: Gratulace.
0: Oni jsou skvělí, oni se budou mít skvěle, tak se lidi snažte být jako oni.
1: No vidíte, to je taková pozitivní tečka na závěr. Tak děkuji ještě jednou.
0: Taky děkuji.
1: Přátelé, do dnešního rozhovoru...

0: Dobrý den, těším se na rozhovor.
1: Já také a věřím tomu, že i spoustu diváků, kteří nás právě teďka poslouchají. Ještě mi dovolte jenom doplnit pro vás, milí diváci. Pokud by vás zajímala práce pana profesora, mrkněte dolů do odkazu v popisku tohoto videa. Tam máte možnost objednat aktuální knihy pana profesora. Zároveň novinka, chystá se v srpnu nová kniha. Věřím tomu, že vás brzy poinformujeme. Pokud by vás zajímaly cesty do světa a chcete se odpojit, mrkněte, je možnost cestovat s námi se Sandrou do Indie a zároveň také na poušť. Děkuju vám všem za zájem. Pane profesore, vám děkuji moc za váš čas a za to, že se můžeme spojit přes půl planety. Právě teďka vysíláme z Indie a ze Slovenska, takže velké poděkování.
0: Děkuji pěkně, těším se.
1: A pane profesore, já začnu...
0: Jdeme na to.
1: Já hnedka začnu první otázkou, kterou jsem i nastínil v úvodu. Máte pocit, že dnes sledujeme pouze klimatickou změnu nebo vstupujeme do období širší geologické a planetární proměny Země, kde klima představuje jen jednu část mnohem většího procesu, pane profesore?
0: První věc. Zhruba před 5 lety vyšla veliká mezinárodní studie, která se zabývala komplexním holistickým pohledem na planetu a její vývoj a její závěr byl jednoznačný. V příštích 10 letech 40-42% území dnes vhodných pro život se stane nevhodnými pro život, pouště a podobně, a vznikne nových 20-21% území, které bude vhodné pro život. Zajímavé, že tahle studie byla publikovaná, recenzovaná, vyšla v významných vědeckých časopisech a ohlas byl nula. Téměř nula. Pak máme další před sebou objevy, které se dnes dějí. Víme, že skončila La Niña, začíná El Niño, teď najednou věci zjišťují, že to El Niño je maximálně intenzivní, nazývají to Super Niño a všichni se diví, kurně, jak je to možné, co se děje. Obvykle El Niño nebo La Niña trvala 2 až 3 léta, pak přišlo meziobdobí, pak nastoupil další cyklus a teď žádné přechodné období a rovnou jsme z La Niña studené hupli do El Niña teplého. Pak se podíváte na zvláštní zprávy, najednou zjišťujete, že Středozemní moře od Sardinie až po Gibraltar má extrémně vysokou teplotu, 25,2 stupně. Tak se podíváte na Atlantik a zjistujete, že skutečně ten Atlantický oceán se nějak ohřívá a ještě tady máme Tichý oceán, který má průměrnou teplotu 20 stupňů, je zhruba o 2 stupně více, než byl průměrný normál. Ale najednou k všeobecnému šoku zjišťujeme, že i při tomto nárůstu teploty jsou oblasti, kde dochází k chladnému vývoji. A jsou to například Jižní Pacifik, nebo je to Antarktida, nebo je to i Arktida a podobně. No a najednou k tomu všemu ještě přistupuje obrovský pohyb takzvaných atmosférických řek, čili přesunu vodní páry ve výškách 15-30 km, které jsou klíčovým parametrem změny klimatu, ne řeči o CO2, ale je to vodní pára, která je klíčovým skleníkovým plynem. No a najednou zjišťujeme, že dochází k obrovským změnám v jednotlivých oblastech hydrologie, pohybu zemských kontinentálních platní, změny atmosférických proudů a všeho ostatního. A ještě k tomu přibudou zemětřesení, začalo to na Kamčatce, pak to pokračovalo přes Japonsko, pak to skočilo do Talianska a do Turecka, pak to skočilo na Jižní Balkán, najednou zjišťujeme ta zemětřesení v Jižní Americe, v Mexiku a podobně a všichni se diví, co se to děje. A k tomu přistoupí další několik závažných skutečností. Poprvé, oceanologové ke své hrůze zjišťují, že dochází k sesuvům jednotlivých sedimentů na mořském dně, což by byl obvyklý jev, jenomže objem těch sesuvů sedimentů se počítá mezi 550 až 700 kilometry kubickými. Znamená to tedy, že možná máme jedno z vysvětlení obřích vln, které se pohybují po světových oceánech. Najednou zjišťujeme další věc. Mořské dno se kolem Zélandie zdvíhá kolem několika centimetrů ročně. Znamená to, že se objeví znova 6. kontinent kolem Nového Zélandu. No a k tomu přistupuje další uvědomnější základní skutečnost. Ringwood je potvrzen, je to specifická hornina vážoucí obrovské množství vody, vody, které je více, třikrát více než ve světových oceánech, ale největší zjištění je, že Ringwood funguje zhruba v 12 000letém cyklu. Na konci toho cyklu nejdříve mizí voda z povrchu planety, přesně to, co vidíte v Kanadě, Spojených státech nebo v Ázii, A pak dochází zpětnému návratu mohutných erupcí vody, co jste viděli například jako povodně v Seville nebo v Andaluzii ve Španělsku, kdy neprší, není bouře, nic a najednou se vám objeví obrovská povodeň o výšce 20 metrů. A tohle to všechno znamená jednu klíčovou otázku. Skutečně všechny procesy na planetě, geologické, hydrologické, atmosférické, probíhají chaoticky nebo probíhají v cyklech? A jestliže probíhají v cyklech, můžou vznikat období, kdy všechny cykly a všechna přírodní prostředí najednou dosahují vrcholu souběžně. Naposledy tohle to bylo podle propočtu 42 tisíce lety. No a máme obrovské štěstí, podle všech syndromů se ukazuje, že další období kumulativních efektů cyklických procesů je v současnosti. Znamená to, že dochází ke změnám driftování kontinentálních platní. To, co vidíte jako rozdělování afrického kontinentu v africkém rohu, je jeden ze symbolů. Pak vidíte obrovské narůstání puklin zemské kůře, například na Islandu nebo na oceánském dně. Pak najednou zjišťujete, že v podstatě ty impaktní krátery po obrovských dopadech asteroidů na povrch planety, největší impaktní kráter je v Indickém oceánu, 160 x 120 km, nejenom impaktní kráter na poloostrově Juataka, tak tohle to všechno ukazuje, že pravděpodobně jsme svědky terraformace povrchu planety. A výsledkem téhleté terraformace je taky změna pohybu vzdušních mas, změna toku v rámci atmosférických řek. No a pak se vám stane to, že na jedné straně výpady nesmírně teplého vzduchu ze Sahary a severní Afriky směrem k evropskému kontinentu způsobují obrovský nárůst teplot, ale nejenom na jeden, dva dní. Ale ta teplotní kopule nad Evropou se udržuje po dobu několika týdnů. Na druhé straně změna tryskového proudění kolem severního pólu, kdy dochází k vzniku puklin, v tomhle tom nazvíme to ledovém valu, vede k tomu, že dochází k pádu arktického vzduchu nejenom na jeden, dva dny, ale na několik dní nebo týdnů, které způsobují obrovské kalamity, které jsme viděli minulou zimu například v Kanadě nebo v Spojených státech a podobně. Dochází tedy zřejmě k celkové změně vhodných podmínek pro život. Na druhé straně je tady jedna zvláštnost. Desítky let jsme likvidovali mangrové pralesy. Ty mangrové pralesy zabezpečovaly ochranu před zasolováním půdy a vodních zdrojů ve vnitrozemí. Došlo k zasolování až do hloubky 80-90 kilometrů. A najednou k všeobecnému překvapení vědecké fronty poslední družicová snímkování ukázaly zvláštnost. Mangrové pralesy na planetě se obnovují, a obnovují si ve větším rozsahu, než byl původní rozměr. Jako kdyby příroda sama vytvořila hráz lidské hloupkosti, to znamená vytvořila opět mangrovníkové pralesy, které blokují při bouřích zasolování vnitrozemí a vytváří rovnováhu dynamických podmínek. A když se na tohleto všechno podíváme jako na komplex, teď si vemte jenom skutečnost, že zjišťujeme, že samotné oceány při průměrné hloubce 3,5 kilometru mají několik vrstev specifické charakteristiky vody, které se nemíchají. Proto vidíte ten Gulf Stream jako sítě modrou řeku, která teče z Mexického zálivu směrem přes Atlantik k Evropě. Tam se rozdělí na dva směry. Jeden k severní Evropě, který umožňuje příjemné podnebí Skandinávie a podobně, a druhý do Guinejského zálivu. Jenomže najednou zjišťují i věci, ty katastrofické vize. Díky změně pH oceánu dochází k zastavování golfského proudu a bude to znamenat katastrofu a podobně, tak poslední výzkumy oceanologů ukázali zajímavou skutečnost. Golfský proud mění pravidelně svou intenzitu toku. Čili dochází k pravidelnému cyklování a někdy ten golfský proud zesiluje a někdy zeslabuje. A nesouvisí to s tím, jestliže my prohlásíme, že dojde v příštích několika letech katastrofe, golfské proudce rozpadne a Evropa severní bude stížena obrovskou arktickou zimou. Tohle to všechno ale znamená jednu věc. My si stále nechceme uvědomit tu propojenost jednotlivých procesů. Pohyby morského dna, pohyby kontinentálních platní, změna charakteristiky a posunu kvalitativní roviny oceánské vody. Pak je to změna pohybu atmosférických procesů, které umožňují distribuci energie od rovníku k pólu. A jako kdybychom zapomněli na skutečnost, že před 600 miliony roky byla celá země koule téměř kromě úzkého pásu na rovníku ledovou koulí. Před 200 miliony let celá země byla vlastně v tropickém pásu. Před 80 miliony let jsme měli tropické podnebí i v Antarktidě, včetně vegetace, živočichů a podobně. A pak máte ještě další skutečnost. Za posledních 18 milionů let máte 4 glaciály, 4 interglaciály, 41 přechodových fází s různými výkyvy teplot světových oceánů, pohybu atmosférických proudů a podobně. Čili planeta je dynamický jev, dýchá, mění se, ale hlavním principem je obnovení dynamické rovnováhy mezi jednotlivými pevninami a podobně. A můžete dokonce dospět k zajímavému závěru, ke kterému dospěli výzkumy některých oceanologů, že množství vody na planetě je konstantní. To je ovšem skupenství. Klíčovým parametrem je srovnání souše a vodních mas. Dnes už oficiálně přiznáváme tezi, že na konci poslední doby ledové, před 14 500 lety, hladina oceánu byla zhruba o 120 až 140 metrů níže. Představte si družicové skenování planety, které ukazuje kontinentální šelf, zhruba do těch 100 metrů hloubky, a tohleto všechno byla souš, nebylo to moře. A teď si představte současný stav, kdy dokonce ta tvrzení o růstu hladiny oceánu, která zatopí Kiribati a všechny tichomořské ostrovy a podobně, najednou zjišťujeme, že to není tak, že ta hladina oceánu kolíše, ale kolíše v úplně jiném rytmu a cyklických procesech. No a tohleto všechno by nás mělo vést k tomu, abychom si uvědomili dvě základní skutečnosti. Vůbec nejsme vládci planety a všechny ty kidy o tom, že lidská činnost způsobila CO2, tím způsobilo oteplování, je pouze ideologické a politické konstrukt. A druhá základní skutečnost. Vždy jsme byli a budeme součástí přírody. A že jsme součástí přírody, o tom vás přesvědčují i takové výzkumy, jako je japonská lesní medicína, nebo schopnost přírody ovlivňovat dění v lidském organismu, a nebo propojení toho, jak se díváme na lidský organismus a jak na nás působí přírodní prostředí. To je stav planety. Ale nepochybně, prosím vás, uvědomte si jednu základní skutečnost. Sluneční soustava, celý ten obrovský komplex těch 9 planet a všechno ostatní, se pohybuje kolem galaktického centra. Jeden objekt trvá zhruba 230 milionů let. Té vteřině letíme rychlostí 200 km za vteřinu kolem galaxie. Ale při tomhletom pohybu kolem galaxie se dostáváme do pásem silných energetických výborů, působení černých děr, produkcí energie z titulu explozí supernov, ale dostáváme se taky přibližování ke gravitačním jádrům a podobně. A tohleto všechno ovlivňuje nejenom sluneční soustavu, nejenom slunce, ale ovlivňuje i taky planetu. A v tomhletom ohledu, jako kdybychom chtěli pořád být na jednu stranu velcí, my jsme pány tvorstva a planety, a na druhou stranu si stále více uvědomujeme, jak jsme droboučkým zrničkem písku v gigantickém soukolí vesmíru. No a teď ta poslední zjištění, kdy v centru galaxie se předpokládá zhruba 8 gigantických černých děr, teď to poznání, že světlo, fotonový louč je možno ohnout silným gravitačním vplyvem a vůbec to nemusí být signál vzdalování objektu a posunout Dopplerovém pásmu, nás vede k dalšímu hodnocení vesmírných pohledů. No a největší šok přišel, když jste objevili galaxie, kterých věk je 16-18 miliard let, tak prosím vás, jak mohlo dojít k vzniku vesmíru před 14 miliardami let za velkého třesku? Takže tohleto všechno při otevřeném myšlení nás nutí přehodnotit takzvané pevná východiska. Ale na druhé straně chápu, že mnoho korifejů vědy vybudovalo na zachování standardního statického pohledu na planetu si svou kariéru, mají svá místa na univerzitách, na katedrách, na fakultách a je nesmírně těžké najednou přijmout poznání, že to, co jsme považovali za absolutní poznání, je drobnou součástí nesmírně složitého celku.
1: Děkuji vám moc, pane profesore, za ten úvod. Diváci, co vy na to říkáte, děkujeme vám zároveň za sdílení. Vy se tady jmenoval, pane profesore, události několika posledních měsíců. Vidíme extrémní sucha, rekordní vedra, ničivé bouře, záplavy i zvýšenou vulkanickou aktivitu. Otázka zní, je to podle vás ještě statistická náhoda, nebo už Země opravdu vysílá signál, že vstupujeme do nové etapy své historie? A jak případně vy očekáváte, že bude přepsána mapa současného světa?
0: Podívejte, není to náhoda, není to jev mimořádnej, je to součást cyklických procesů, které probíhají na planetě zvané Zem. A musíme si uvědomit několik základních skutečností. Již minimálně 20 let se mluví o vysychání některých částí Španělska, Portugalska nebo jeho západní Francie. Jsou to oblasti, ve kterých dochází ke stabilním úbytku vodních zdrojů, hloubkových i povrchových, které vysychají, dochází k odlesňování, dochází k vytváření oblastí, které jsou nyní chráněny před větrnou erozí, dochází k odnášení sprašy. Druhá věc. Položte si otázku, kolik úrodné sprše ročně ztratí Evropa, například odlesňování. Tím, že měníme mikrobiom půdy, znižujeme schopnost půdy vázat vodu, zvyšujeme riziko obnažení jalové části půdy. No a poslední výzkumy ukazují, že ročně ztratí Evropa kolem 1,3 až 1,5 miliardy tun sprše. Ale sprash, ta nejúrodnější část půdy, vzniká 8 až 10 tisíc let 1 cm. Na druhé straně, když odstraníte sprash, jalová půda neváže vodu. Mikrobiom v jalové půdě neumožňuje skutečné plnění funkcí půdy. Dochází k obrovským problémům. Z tohoto hlediska například, když se podíváte na současnou mapu extrémních teplot a sucha v Evropě, vidíte, že se vzájemně překrývají, přecházejí přes Španělsko, Francii, přecházejí přes Německo, směřují do Evropy, střední Evropy a pokračují dál. Znamená to, že hlavním problémem v současnosti není jenom extrémní teplota těch 40 stupňů, ale především změna hydrologických poměrů a skutečnost, že dochází k stále větším území k vysychání. Někdo prohlásí, že to je proto, že nadměrně čerpáme hlubinné zdroje vody. Ano, je to pravda, že většině území v Evropě dochází k podstatně většímu odčerpávání hlubinných zdrojů než přítok. Pak tady máme ovšem taky druhou otázku, jakým způsobem jsme narušili i území, která pravidelně vázala velké množství vody. Vemte jenom Polské Pomořansko, obrovské množství jezer, Finsko, krajina tisíce jezer a podobně, které dochází k ztrátám vodního potenciálu. A pak máte tady další základní skutečnost. Před 11 miliony let na velké části střední Evropy existovalo největší sladkovodné jezero v historii planety a nazývalo se Paratepis. Před 6 miliony roku vzhledem na změnu klimatických poměrů začalo vysoušení toho jezera. Výsledkem je současný stav, kde máte Nežiřské jezero, Balaton a podobně, jako poslední rezidua. Ale to všechno souvisí taky so změnou hydrologických poměrů, které pokračují z hlediska sucha. A teď si představte skutečnost, že opravdu ta studie se potvrdí a ta úrodná území podél pobřeží v Evropě nebo ve střední Evropě podobně se stanou oblastmi sucha. No a samozřejmě pak se musíte taky podívat na poušť. Poušť je mrtvá zóna, no taky není pravda. Jenom ty obrovské pouště, jako je Gobi, Taklamakan v Asii, nebo Sahárská poušť a podobně, přece nebyly vždy pouštěny. Teď máte potvrzeno, že zhruba před 16 tisíci lety Sahara byla zelená, byly tam palmy, byly tam živočichové, byly tam jezera. To znamená, musíme se dívat na to, že ta příroda se obměňuje, mění. V některých fázích jsou ta území suchá a v jiných fázích jsou ta území zelená, plná vody, plná života, plná rostlin a živočichů. A tenhle ten proces probíhá automaticky, bez ohledu na to, co si člověk myslí nebo představuje a podobně. No a z tohoto hlediska máme před sebou jedno zajímavé poučení. V 90. letech se výzkumné instituty v Itálii rozhodli zmapovat původní římské cesty v rámci evropského kontinentu. Proč ti Římané vedli ty své slavné římské cesty určitými údolími, určitými směry, kde vznikala ekonomická centra a podobně. A najednou zjistili zajímavou věc. Přesně v kopírování těchto římských cest Vznikli pak další cesty, které vznikly ve středověku, v novověku, existují v současnosti. Co ti Římané věděli, že postavili ty hlavní dopravní komunikační systémy tak, jak je postavili v územích, ve kterých je postavili. A tu jsme u té klíčové otázky. My jsme povýšili člověka na centrum planety a centrum vesmíru. A zapomněli jsme číst přírodu. Klasická ukážka. Vemte města v Čechách nebo na Slovensku, postavíte městská sídliště na undulačních územích, které jsou pravidelně zaplavována řekami. A vy se pak najednou divíte, že ta nová sídliště jsou zaplavená vodou. Nečetli jsme v přírodu, neviděli jsme všechny ty proudnice v toku řek, které nás varují před tím, že jsou území, které jsou zaplavována pravidelně. Ale ne, my jsme si řekli, že přece poručíme větru dešti, tak tam postavíme sídliště. Další skutečnost, kdybychom četli přírodu a uvědomili si své propojení s přírodou, tak pochopíte, jak se můžeme učit od stromů, od vegetace, od lesů, od všeho ostatního. Jak jsou pásma, kde ten život není možný, ale zároveň jsou pásma, kde ten život bude překvítat, i když je sucho, a nebo když jsou veliké bouře a povodně. Ale tahle ta schopnost číst přírodu, jako kdyby ji ztratili, protože my máme všechny technologie, máme družicové skenování, máme radar, lidar, jsme schopni všechno objevit. A najednou ke svému překvapení zjišťujeme, že například ty majská města v Guatemala nebo na Yucatánu byla neporovnatelně rozsáhlejší. To, co dneska pokrývá džungle, ve skutečnosti byly osídlená území. Najednou zjišťujeme, že ty geologické procesy probíhají velice rychle. No kdo si uvědomí, že před 6800 lety Černé moře neexistovalo, bylo tam malé sladkovodní jezero. A pak stačilo 80 let, praskl Bospor a Dardanely a vzniklo to, co dnes nazýváme Černé moře. Stejně jako si nechceme uvědomit, že před 7500 lety amazonský prales neexistoval. Bylo tam území, které obsahovalo 4 civilizace a ty civilizace museli pole zavlažovat. A nebo si opravdu myslíte, že v Jižní Americe, poušti Atakama a kousek od pobřeží, říše Čínů, velká říše předkolumbovský kultur, byla na poušti? A nebo ty lidi dokonce využívali i tu vodu, která z Ant stékala do těchto údolných nížin. A tohleto všechno by nás mělo vést tomu, abychom si uvědomili poznáváním civilizací, které žili před náma a chápali a četli přírodu, byly tyhle ty civilizace schopné přežít v území, která dnes nazýváme neútulná, katastrofická území a podobně. A vemte jenom příklad, například v Kalifornii. Jedno obrovské údolí, které lidé vysušili v 19. století, pak tam nasadili plodiny, začali to pěstovat, je to jedno z významných produkčních zemědělských území Spojených států. A najednou dnes zjišťujeme, že se vrací voda, zalévá pole, zdvíhá se hladina spodních podzemních vod a všechno v údolí se pomalu potopí do vody. To si nikdo neuvědomil, že to je cyklický proces, který jsme na jednu chvíli narušili svými hrázemi a vysoušením, ale nikdy jsme nezvládli sílu přírody, která vrátí vodu tam, kde byla. No a samozřejmě pak je to otázka hospodaření s vodou. Jestliže prohlásíme, že sucho je strašná hrozba v Evropě a přitom podle průzkumu Evropské unie minimálně 30% vody se ztrácí v netěsnosti vodovodních systémů a jejich zastaralosti a podobně, no tak si pak položíte otázku, kurňa, jak je to s těmi vodními zdroji? Je to přesně to tež jako nyní, díky konfliktu na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu a map a adab, tak nevyváží se močovina, není dostatek umělých hnojiv a podobně. A již říkáme, že hrozí potravinová krize a 600 milionů lidí nebude mít potraviny a podobně. A přitom zapomeneme, že FAO produkuje materiály, ve kterých dokládá, že ročně zničíme 1,3 až 1,5 miliardy tun potravin. Nerozdáme je hladomorným oblastem, ale zničíme ty potraviny. No a pak se najednou ukazuje, že vlastně kdybychom se vrátili poznátkům komunit i v té Indii, které využívali každé litr vody, které dokázali obhospodařovat území tak, aby zabezpečili vysokou účinnost zemědělské produkce, ale zároveň zachovali přírodní podmínky, tak najednou zjišťujeme, že vlastně ta příroda nás dávno naučila, jak se máme k ní chovat. Jenom my, aroganci technické vyspělosti, sme prohlásili, že sme vládci planety. No a teď nám tá planeta vrací to, co sme si mysleli, že ovládáme.
1: Děkuji moc, pane profesore, za odpověď na tuto otázku. Diváci, budeme zároveň rádi za vaše komentáře a případná sdílení. Mnoho vědců, pane profesore, stejně jako vy, upozorňuje na změny magnetického pole Země. Pohyb magnetických polů i rostoucí zájem o sledování geofyzikálních procesů. Myslíte si, že těmto změnám věnujeme podstatnou a dostatečnou pozornost, nebo jsou ve stínu ekonomických a politických témat?
0: Já myslím, že jsou ve stínu těch politických témat. Kanadští vědci zjistili, že severní magnetické pól se posunul výrazným způsobem okolem 780 km směrem k kanadskému zemi. A teď se, abyste prominuti nevědecky, cikcakovitě vrací zpátky na původní místo. Ale přece magnetické pole sehrává obrovskou roli. Teď se podívejte na důsledky obrovských protuberancí, které probíhaly minulej a tento rok na Slunci, které zásadným způsobem zvýšily tlak slunečního větru a měnily parametry magnetického pole planety. Máme představu, že dnes, když jsou výkyvy magnetického pole podle některých vědců až 30-40%, že se to nedotýká kvality života lidí, že se to nedotýká zvířat, plodin a všeho ostatního. Máme představu o tom, že změna polarity magnetického pole, přepolování jedinej takzvanej nevhodnej zájmu lidských ras a lidských odborníků, nebo jenom už změna pulzace magnetického pole planety může zásadním způsobem ovlivňovat nejenom orientaci ptáků, ale růst rostlin, stromů a konec konců i člověka. Dokonce máte výzkumy, které ukazují, že v současnosti obrovská část populace, 60-70%, má problémy s pohybovými ústrojmi, bolesti kolen, kotovů a podobně. A najednou se zjistí, že to je přímá provázanost se změnami polarity alebo pulzace magnetických folií. Samozřejmě nemusíte být přívržencem Schumannovy rezonance nebo dalších některých, nazveme to slušně, exotických teorií, ale polarita a hlavně výkyvy magnetického pole v důsledku obrovských slunečních bouří mají nepochybně vplyv na všechno živé na povrchu planety. A v tomhletom ohledu samozřejmě o mnoho důležitější je, no přece představte si, teď se představila konečně Odyssea od režiséra Nolana a ten, kdo ji neviděl, není in, nebo máte válečné konflikty, Irán versus Spojené státy, nebo Rusko versus západní Evropa, Ukrajina a podobně. No kdo by se zabýval takovými exotickými věcmi, jako je změna pulzace magnetického pole planety, změna siločár magnetického pole nebo dopady na živé organismy, rostlinu i živočichy. V tomto ohledu skutečně, jako kdyby pozornost většiny lidí i výzkumu byla zamrána na něco jiného. Ale ta příroda, ona funguje v jistých cyklech a zásadním způsobem ovlivňuje podmínky pro život. A když si tohleto neuvědomíme, tak ona funguje nezávisle na tom, jestli chceme vidět Nolanovu Odysseu nebo ne. A když si tohleto najednou uvědomíte, pak zjišťujete další věc. Čína teď hodlá postavit obrovskou vodní přehradu, ještě zhruba pětkrát větší než jsou tři soutěžky, na horním toku klíčové indické řeky Gangy. No, poprvé, bude to obrovský technický projekt. Geopoliticky to znamená, že může regulovat množství vody protékající Gangou, něco podobného, jako když Etiopie postavila přehradu na horním Nilu a ovlivnila tím vodní hospodářství Sudánu a Egyptu. No, ale zároveň už tři soutěžky, vzhledem na objem vody, kterou vážou, posunuli zemský pól zhruba o 2%. Co udělá tahle ta gigantická přehrada v Tibetu? Ostatně Tibet sám je taky seismickým územím. A může se stát, že tahle ta demonstrace technické dokonalosti a inženýrského ducha se může stát mimořádně nebezpečným fenoménem pro velkou část asijského kontinentu. Nezapomeňme, že Ganga je klíčová pro miliony a desítky milionů obyvatel Ázie. No a samozřejmě k tomu přistupují další skutečnosti. Vemte Mekong nebo Žlutou řeku. jsou tak kontaminovaní toxiny, znečištění, vším ostatním, že pomalu nemůžete používat ani na zavlažování plodin. To jako si opravdu myslím, že se nic neděje. Nechápeme skutečnost, že například kdysi se sedimenty, které splavují řeky, velké asijské řeky do moře, dostávali do vzdálenosti 60-70 km od delty na mořské dno. Dnes díky obrovskému množství nárůstu sedimentů dochází k zasypávání mořského dna do vzdálenosti 100-120 km od delty. Opravdu si myslíme, že tyhle ty skutečnosti nemění charakter mořských proudů, jednotlivé strukturované podoby vody a podobně. A jedna z nesmírně zajímavých věcí je výzkum samotné vody. Voda je klíčový parametr života, vyskytuje se všude, i ve vesmíru, jen výzkumy kolem Galimeda a podobně, které ukazují, že voda se vyskytuje i na měsících, Jupitera, Saturnu a podobně. No a my víme dnes o 7 druzích vody s odlišnými fyzikálními vlastnostmi. Víme o tom, že existuje voda, která nezmrzne ani při minus 24 stupních Celsia. Víme o tom, že voda ve změrném skupenství je vázané v inguritu, že jednotlivé části oceánu obsahují vody různých fyzikálních charakteristik. Ale tohle to se konstatuje, občas pár šílených vědců pokračuje v tom výzkumu, ale hlavně myslím se, to je zaměřeno na něco jiného, například laserové vesmírné zbraně a podobně. Čili vzniká otázka směřování výzkumu. Jestliže chceme směřovat výzkum tak, abychom objevili změny podmínek pro život jako takový, anebo chceme zaměřit vesmírné a jiné výzkumy pouze na oblasti, které můžeme zhodnotit maximálně finančně. A v tomto ohledu pak máte klasickou ukázku. Umělá inteligence díky obrovským kódovým úložiskům dat by nám měla umožnit doslova holistický přístup k chápání procesů na planetě. Něco podobného, jako se poprvé objevilo v renesanci Leonarda da Vinci a dalších renesančních umělců a vědců. Dnes to můžeme udělat znovu. Ale tahle ta civilizace, tenhle ten výzkum je z obrovské části zaměřen na detaily. Jako kdyby unikala architektura souvislosti a propojení jednotlivých procesů. A to v konečném důsledku tak vede k tomu, že se i na samotnou planetu díváme jako souhrn detailů. A jenom pár vědců se snaží o holistický komplexní obraz změn přírody na planete. A ještě, protože se to nehodí do narrativu mnoha jistých lobbystických skupin, tak i když dospějí k zajímavým výsledkům, ty výsledky buď nejsou publikovány, anebo jsou zůstávají utajněny. Bohužel.
1: Děkuji moc, pane profesore, znovu za vaši odpověď, diváci i za vaše komentáře a případná sdílení. Pane profesore, pokud by se extrémní přírodní jevy během příštích 20 let nadále stupňovaly, co by to znamenalo pro světovou ekonomiku, migraci, potravinovou bezpečnost a fungování států? Kde vidíte největší v tuhletu chvíli největší systémové riziko?
0: Největší systémové riziko vidím v tom, že původní tradiční území vázána na zemědělskou produkci a podobně velice rychlým tempem vysychají. Vemte jenom skutečnost obrovského sucha v samotném evropském kontinentu. Mnohé oblasti ve Francii, Španělsku, Itálii, Nizozemí, ale i v Německu, Polsku a dál na východ se stávají nízce produkčními z hlediska potravin a podobně. Někdo řekne, no ale to je skvělé, protože to sluneční záření to přece rozvine v fotovoltaiku a větrníky nám budou tady dělat a podobně. Jo, když mluvíte o větrnicích, poslední výzkum kanadský, norský a anglický ukázal zajímavou věc. Teď přicházíme z tezí stavět větrníky na moři. Hodně daleko od pobřeží. No a najednou se zjistilo, že právě větrníky způsobují změnu vzdušních proudů, změnu vodní páry, která vzniká odpařením mořské vody a je přenášena na kontinent. A svým způsobem posilňují sucho, protože ta vodní pára není odnášena nad kontinent, ale zůstává nad mořskou hladinou. To je jenom tak jako pobočku. A teď si všimněte další skutečnost. Rozhodně se může stát, že v Evropě například to, co se děje ve Španělsku, těch východo-severních územích nebo Portugalsku, kdy se vylidňují celá území, protože tam není voda ani pro zemědělství, ani pro život, ani pro nic ostatného, se může stát i v dalších.

ložištne nebo voda pro obyvateľstvo. A podľa to všetko tak znamená jednu zásadnú vec pravdepodobne. Dôjde k výrazným zmienám rozmiestnení populácie na planete. Skutočne mnoha území sa stanú nevhodnými pro život, pretože tam bude sucho, nebude tam voda, a budú tam silné atmosférické pohyby a podobne. A môžu vzniknúť nová území. Ale to pak znamená migračný přesuny a existuje materiál, ktorý uvažuje s tým, že tyhle ty přírodní změny povedou k tomu, že v průběhu příštích 10 až 20 let bude nutné demograficky změnit minimálně území pro 2-3 miliardy lidí. To není děsivá vize. To je realita změn přírodního prostředí, která způsobuje taky i jediná oblast, kterou můžete například připsat lidem. Dozvíte se, že například Mexico City se potápí několik centimetrů ročně. No logicky, protože Aztékové vybudovali základy Mexico City na ostrovech na jezeře. New York se pomalu potápí. My jsme zapomněli, že New York vznikl na území, které bylo typické bahnitým územím, dubovými a bukovými lesy a bylo to deltou riveru. A my na těchto těch základech postavíme obrovské mrakodrapy, čím výše, tím lépe. A nebo když se ukázalo, že například jo, Arabové vysadili obrovská území díky svým finančním prostředkům, zelenou pásy a podobně. A najednou, když přišla bouře, všechno smetla. Ale největší paradox byly ledové řeky v Saudské Arábii na poušti. A samozřejmě máte tady projekt Číny, která vysází miliardy stromů, mění mnohé části pouští na zelená území, ale otázka zní trvácnosti těch území. A možná pro nás má být vzorem Japonsko, kde celkové území je obyvatelných 18-20% a všechno ostatní tvoří sopky, hory, veliké komplexy lesních masívů a podobně. A tu je otázka skutečně, jak jsme schopni číst tu přírodu a říci si, v kterých územích budeme moct v budoucnosti žít a ve kterých ne. No a klasická otázka, jestliže se změní množství vody, které se topí z alpských ledovců pro Dunaj a tím pádem se změní průtok Dunaje do budoucna, tak znížení hladiny vod Dunaje způsobí, že například podunajská nížina, která je jako houba nasycená vodou z Dunaje, bude nasycována po, řekněme, 20-30%. A to všechno tak může vést k tomu, že se změní i podmínky pro zemědělství, podmínky pro bydlení a podobně. A najednou zjišťujeme, že už jenom přizpůsobení se klimatickým změnám, extrémním teplotám a suchu v Evropě by vyžadovalo ročně přibližně 120 až 150 miliard euro investic. To není jenom klimatizace pro obyvatelstvo a podobně. No ale odkud chcete vzít ty peníze, protože dnes hlavní potřebou peněz je přece zbrojení. 800 miliard na zbraňové systémy, 150 miliard na válečný Schengen, 100 miliard na drnovou stěnu na východě Evropské unie, dalších 50 miliard na vybudování objektů civilní obrany a podobně. A dostáváte se k zásadní otázce. Planeta je moudrá. Je moudrá lidská společnost, aby si uvědomila, že jedinou možností je adaptace na změnu přírodních podmínek. Ale adaptace, jako vždy, něco stojí. A teď stojí lidstvo před základní otázkou. Ty 3 biliony dolarů ročně investovány do zbraní, armád, do zbraňových systémů, použije do financování adaptačních procesů proti změnám přírodního prostředí, anebo do výroby zbraní, které v konečném důsledku budou velice rychle eliminovat velkou část populace na planetě. Což zase lidově řečeno není zlé, protože vrátí uhlík lidských kostek do přirozeného koloběhu uhlíku v zemském povrchu. No ale co si zvolíme, to závisí přece na lidech. A lidi určují, co si můžou politici dovolit. I politici si nemůžou dovolit to, co zmete obrovský odpor obyvatelstva a populace. A vzniká teda otázka, jestli si většina lidí uvědomuje, k čemu směřujeme a chce tlačit politiky, aby reagovali a řešili ty problémy,

0: anebo se zůstáváme ve vleku ideologických a jiných směrů a prohlásíme, že proč nějaké teploty nebo sucho, to nás nezajímá. Důležitá je výroba zbraňových systémů, útočných dronů, mezikontinentální balistických raket a podobně.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Opět diváci, zvu vás, napište svůj názor, ať už souhlasíte či nesouhlasíte, a děkujeme vám za sdílení dál. My se blížíme k závěru samotného rozhovoru. Na závěr, pane profesore, kdybyste měl dnešnímu člověku dát jedinou radu do příštích 20 let, která se netýká financí ani politiky, ale vztahu k přírodě a síle země, jaká by to byla?
0: Naučte se chápat své tělo, protože druhá většina lidí si myslí, že nemusí rozumět svému tělu. Ale příroda nás vybavila systémem, kde nám vlastní tělo dává informace a signály, co děláme špatně, co bychom měli dělat jinak, jakým způsobem máme reagovat a žít. A pak je tady druhá věc. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste schopni jako vaši předci číst přírodu. Jak je možné, že kdysi, řekněme před 100 lety, neměli družice, neměli nic, ale hospodář se podíval na oblohu a říká, kurňa, tyhle ty oblaky svědčí o tom, že za 2 hodiny tady máme bouři, tak poslyšte, musíme velice rychle to obilí sklidit do stodoly. Jak to věděl? Četl přírodu? Jak věděl, že kde postavit základy domu, aby ho nepodmívala voda a neohrožoval se sud půdy a podobně? Zapomněli jsme na schopnost číst přírodu? A pravděpodobně ano. Ale to čtení přírody nezávisí jenom na tom, že se pár expertů zaměří na odhalování přírody. Závisí na tom, jak my čteme tu přírodu. My sami, každý z nás. A jaký máme vztah k té přírodě. Chápeme, že jsme její součástí, a když ohrožujeme přírodu, ohrožujeme sami sebe. Jedna drobná poznámka. Dnes většina farmafirm potichu se soustředuje na výzkum přírodních látek. Protože největší šok, který přišel v posledních 10 letech na každou nemoc lidského organismu. V přírodě existuje lék. A druhá věc, zkusme se zamyslet nad tím, že příroda má samoopravné mechanismy, které napraví všechny nesmysly, které jsme v přírodě spáchali my sami. A když nevěříte, tak si uvědomte, jaké máte ve vlastním těle samoopravné mechanismy. Ano, to je ten výzkum profesora Oshimu a profesora Suzuki z Japonska o dlouhověkosti. Když aktivujete vlastní samoopravné mechanizmy, tak jste schopni se dožít ve zdraví 100, 120, 140 let. Ve zdraví, ne v podobě nějaké ležící matury. A právě tohleto poznání sebe sama a přírody by mělo být hlavní náplní poznání pro každého člověka i pro každou společnost.
1: Pane profesore, moc vám děkuji za váš čas a za sdílení vašich poznatků. Milí diváci, kritici i sledující, děkujeme vám za vaše komentáře, především za vaše sdílení dál, protože možná v tomto rozhovoru zazněly významné myšlenky, které mohou inspirovat a ovlivnit třeba vaše přátelé nebo vaše okolí. Moc děkujeme. Doplňuji, že v popisku videa naleznete odkazy na knihy pana profesora. Nemusíte hledat na internetu, můžete rovnou objednat a přečíst si. Budu moc rád, když mi dáte vědět, jak se vám knihy líbí. Zároveň tam také najdete pozvánku, případně pokud byste se chtěli na chvilku odpojit a poznat jinou kulturu, třeba případně jiné náboženství, do Indie. Chystáme v příštím roce se Sandrou a samozřejmě také na poušť.

0: Přepojujeme na jiné studio
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části troudílného cyklu Haiti, Somálsko, Západu.

Haiti je ostrovním státem ve Velkých Antilách v Karibském moři. Tato malá země hraničí na východě s Dominikánskou republikou, která rozděluje území ostrova Hispaniola na dvě části. Na západě sousedí s Karibským mořem a na jihu s Kolumbií také přes moře. Na severu a severovýchodě Haiti sousedí přes moře se Spojenými státy. Tento ostrov byl poprvé objevený Krištofem Kolumbem roku 1492. Tehdy dostal název Hispaniola. Od počátku 16. století do roku 1697, kdy východní část ostrova zabrala Francie, byl španělskou kolonií pod názvem San Domingo. Haiti bylo založené v roce 1804 po revoluční válce vedené Afričany, která trvala 12 let proti Francii, Anglii a Španělsku s podporou Ameriky. Přesto Američané vedení Alexandrem Hamiltonem uznali nový režim na Haiti po revoluci 18. listopadu 1803. Za vlády Thomase Jeffersona Američané toto diplomatické uznání odvolali pod tlakem majitelů otroků, kteří se obávali rozšíření haitského povstání na americkou pevninu a odmítali uznat nezávislost Haiti až do roku

1862. Na Haiti a v sousední Dominikánské republice, která z Haiti sdílí ostrov Hispaniola, došlo k četným blokádám a přímým vojenským zásahům. Francie výměnou za diplomatické uznání Haiti donutila tento karibský stát zaplatit odškodné za zničení cukrových plantáží a dalšího majetku ve vlastnictví francouzských koloniálních otrokářů. Následně Washington na Haiti několikrát vojensky zasáhl. V letech 1915 až 1934 zemi okupoval, za chvilku to budu podrobně probírat, a v letech 1957 až 1986. Washington podporoval diktatury François a Jean-Claude Duvalier na základě logiky studené války, že Haiti může být karibskou protiváhou komunistické Kuby. Od pádu Duvalier mladšího americká vláda stále zasahuje do haitských záležitostí, nabízí a stahuje pomoc, provádí hospodářskou blokádu a zadržuje a repatriuje uprchlíky směřující do Ameriky podle toho, kdo je v Port-au-Prince u moci a zda se podřizuje linii Washingtonu. Po konci vlády Duvalierovy éry v roce 1986 bylo Haiti zmítané vojenskými puči. V kritickém období mezi lety 1991 až 1994 panoval na Haiti totální chaos, který zemi naprosto destabilizoval. K němu se dostanu za chvilku. Vojenská junta byla na konci roku 1994 po vojenské intervenci Spojených států donucená předat moc civilní vládě a moci se ujal znovu řádně zvolený katolický kněz Jean-Bertrand Aristide. Poté proběhly parlamentní i prezidentské volby. Nicméně moderní historie Haiti je velmi zásadní pro pochopení pohnutých dějin tohoto ostrova v Karibiku. Proto si pojďme povědět něco o jeho minulosti, abychom pochopili vzdor, bídu a utrpení běžných obyvatel tohoto nejchudšího koutu na západní polokouli. National City Bank. Než se vypravíme na fascinující pouť do minulosti Haiti ve světle trvalé a brutální americké kolonizace tohoto ostrova, je důležité si něco povědět o historii americké Citibank. Americká Citibank totiž pronikla na Haiti prostřednictvím investic do haitské Bank Nationale, která vydávala měnu a emise od roku 1914. Jaká je ale historie samotné Citigroup na Haiti? Citibank byla založena v roce 1812 a je předchůdkyní současné nadnárodní investiční bankovní a finanční společnosti Citigroup Incorporated. Na počátku 20. století se jí její manažeři snažili přeměnit z úspěšné domácí komerční banky na mezinárodní finanční instituci, která by mohla konkurovat dominantním evropským bankovním domům. Jedním z prvních cílů internacionalizace Citibank bylo Haiti. Jednalo se o součást širšího úsilí o vstup do Latinské Ameriky a Karibiku, které našlo podporu na ministerstvu zahraničí. Spojené státy tehdy prováděly politiku dolarové diplomacie a snažily se pomocí finančních prostředků zajistit v regionu politickou stabilitu. První investice Citibank na Haiti se uskutečnily v roce 1910, kdy se podílela na financování projektů přístavů a železnic. Tyto počáteční investice využila jako odrazový můstek k převzetí kontroly nad haitskou ekonomikou a finančním systémem, zejména prostřednictvím Bank Nationale de Haiti, soukromé emisní banky kontrolované francouzskými a německými zájmy. S tím, jak rostly investice Citibank na Haiti a Národní banky, rostlo i jejich zapojení do vnitřních záležitostí Haiti.
Manažeři Citibank se stali důležitými spojkami pro ministerstvo zahraničí, pokud jde o haitskou politiku v období, kdy zemí zmítaly vnitřní frakce a rušivé tlaky francouzských, německých a amerických politických a obchodních zájmů. Manažeři Citibank Roger Farham a John Allen byli v tomto ohledu kritičtí. V jednu chvíli si Johna Allena zavolal na schůzku na ministerstvo zahraničí William Jennings Bryan a požádal ho, aby vysvětlil historii Haiti a současné politické klima. John Allen popsal zemi, jejíž občané jsou potomky dříve zotročených Afričanů, ale jejíž kultura je silně ovlivněná Francií. William Bryan údajně v reakci na to zvolal: Bože můj, jen si to představte. Negři mluvící francouzsky. Bryanovy poznámky nebyly tehdy nijak neobvyklé. Nejenže odrážely pocity, které v té době vůči Haiti chovala většina Američanů, ale vypovídaly také o zvláštních rejstřících opovržení vůči této zemi v samotné Citibank. Pro Allena, Farhama a další pracovníky Citibank představovalo obyvatelstvo Haiti, stejně jako většina obyvatel Karibiku a Střední Ameriky, méněcenou rasu, jejíž biologické vady byly ještě umocněné degenerací a únavou způsobenou klimatem tropů. Ve svých depeších z Haiti John Allen osciloval mezi popisem Haitianů jako nespoutaných divochů a nevinných, ale nevědomých dětí. Jak jednou napsal v časopise Citibank The Americas: Temné miliony obyvatel Haiti mohou být pro Spojené státy hrozbou, ale pod moudrým a promyšleným vedením se mohou vyvinout v sebeúctyhodný a důstojný národ, který by snad mohl pomoci při řešení jednoho z největších problémů, který před námi dnes stojí, totiž budoucnosti barevné rasy. Haiti bylo podle manažera Citibank Johna Allena skutečně panenským územím připraveným na to, aby mu vedoucí mysl bílého muže pomohla dostat se zpět do podmínek existujících v době, kdy, jak nám říká historie, bylo Haiti nejbohatší ze všech francouzských kolonií. Další manažer Citibank Roger Farham popsal haitské masy jako nic jiného než odrostlé děti. Stejně jako John Allen věřil, že k obnově Haiti může dojít jen díky paternalistické péči Ameriky, že k samosprávě černochů může dojít jen díky zásahu bělochů. Roger Farham tvrdil, že haitský lid musí být poučený. Tyto úvahy stály v pozadí memoranda o Haiti, které Roger Farham napsal v roce 1914 pro ministra zahraničí Williama Bryana. Memorandum známé jako Farhamův plán tvrdilo, že vnitropolitické konflikty na Haiti lze vyřešit pouze převzetím země silnějším národem a že takové převzetí by většina Haitianů uvítala, protože jsou zvyklí na silné muže u moci. Farhamův plán byl sice výzvou k americké vojenské intervenci, ale zároveň byl prostředkem, jak by americká armáda mohla být využita k ochraně finančních a obchodních zájmů Citibank na Haiti. Citibank pracovala na tom, aby se intervence stala nevyhnutelnou. Využívala Národní banku k manipulaci s cenou gurt, haitské národní měny, zadržovala platy ve státní správě a připravovala vládu o její provozní rozpočet. V roce 1914 došlo k naprosté drzosti amerického diktátu. Citibank totiž nařídila převést haitské zlaté rezervy z trezorů Bank Nationale na Wall Street na palubě americké bitevní lodi. Jen si to představte. Američané by připochodovali do Prahy, do České centrální banky, přikázali vynést všechno zlato, které by si pak odvezli do trezorů na Wall Streetu. Něco neslýchaného, totální zpochybnění národní suverenity. Jak jinak to mohli chápat Haiťané? Prostě gangstři s kolťákem u pasu, připravenou námořní pěchotou a vraždícími komandy, pokud země nebude poslouchat a dobrovolně jim zlato nevydá.
V roce 1915 byla svrchovanost Haiti zcela zničená, když byl účinně realizovaný Farhemův plán s vylodením americké námořní pěchoty, což bylo zdůvodněno vnitropolitickými nepokoji na Haiti, údajnou hrozbou Německa v Karibiku a snahou chránit americké zájmy. Tomuto vylodění americké námořní pěchoty se budu věnovat od další kapitoly v rámci dějin Haiti. Americká vojenská okupace Haiti fungovala jako záruka za investice Citibank v této zemi. V roce 1922 byly francouzské a německé zájmy v haitské Banque Nationale eliminované a banka přešla pod úplnou kontrolu Citibank. Byl zregulovaný výběr cel, což zajistilo splácení dluhopisů na železniční a přístavní projekty banky a zároveň bylo odstraněné politické riziko pro investory z úvěru banky ve výši 30 milionů dolarů poskytnutého zemi. Z okupace profitoval zejména manažer Citibank Roger Farhem, který jako správce jedné z haitských železnic obdržel značnou výplatu a roční plat. Jeden z bankéřů Citibank sice popsal Haiti jako malý, ale výnosný kousek biznisu, ale tyto zisky přišly haitský lid draho. Jejich obchod se zapsal do účetní knihy násilím. Brutálním potlačením řady rolnických povstání, po kterých zůstaly desítky vypálených vesnic, tisíce mrtvých Haiťanů a další stovky uvězněných nebo nuceně nasazených na řetězové práce, které připomínaly doby otroctví. Okupace trvala 19 let do roku 1934 a skončila jen díky protestnímu hnutí v celé zemi a nepříznivé publicitě Citibank v samotné Americe. Zatímco mariňáci byli v roce 1934 stažení, Banque Nationale zůstala pod přímou kontrolou Citibank až do roku 1941, kdy byla prodaná haitské vládě za 500 000 dolarů. I po roce 1941 však Banque Nationale nadále řídili lidé jmenovaní Citibank a Citibank nadále působila jako její mezinárodní korespondenční banka. Citibank ovšem neoperovala pouze na Haiti. Jak jsem naznačil, jednalo se o širší zájmy drancování a kolonizování celého Karibiku americkým kapitálem z Wall Streetu. Citibank se angažovala také třeba na Kubě, v Dominikánské republice, Portoriku a Panamě, ale také v zemích, jako je Argentina. V těchto zemích také neoperovala pouze samotná Citibank. Třeba Chase Manhattan působila na Kubě a v Panamě a zase Brown Brothers v Nikaraze. Nikaragua byla ve 20. letech 20. století kvůli míře kontroly skutečně označovaná jako Republika Brown Brothers, což komentoval ředitel jedné z tamních dceřiných společností Bundy Cole. Nemyslím si, že by nějaký Indián nebo Černoch byl schopný samosprávy. Před několika lety třeba Citibank kompletně převzala portorické dluhy a veřejné služby po hurikánu Maria, ale tomu se budu věnovat v kapitole o geoengineeringu. Pojďme se ale vypravit na další fascinující pouť haitské historie ve světle americké kolonizace a drancování země. Převrat 1915 a generál Smedley Butler. Od druhé světové války bylo na celém světě zavražděno více než 20 hlav států. Jen na západní polokouli jsou na tomto seznamu země jako Bolívie, Nikaragua, Dominikánská republika a Grenada. V roce 1946 byl bolívijský prezident Galberto Villarol zabitý lynčem v La Pazu. V roce 1956 byl zavražděný nikaragvajský prezident Anastázio Somoza.
V roce 1961 byl zastřelený silný muž Dominikánské republiky Rafael Trujillo Molina. Mezi jeho vrahy byl i jeden z jeho generálů. V roce 1983 byl místními ozbrojenci zabitý grenadský premiér Maurice Bishop. O 6 dní později vedly Spojené státy invazi a svrhly režim, který se pokusil Bishopa nahradit. K dalším významným hlavám států, které zemřely násilnou smrtí od roku 1945, patří indický vůdce Mohandas Gandhi, irácký král Faisal, pákistánský premiér Liaquat Ali Khani, jihovietnamský prezident Ngo Dinh Diem, jihoafrický premiér Henrik Verwoerd, íránský prezident Mohamed Ali Rajaj a premiér Hojatole Slam Mohamed Javad Bahonar, egyptský prezident Anwar Sadat, nově zvolený libanonský prezident Bashir Gemayel, indická premiérka Indira Gandhiová, švédský premiér Olof Palme a samozřejmě americký prezident John Kennedy. Přesto má Haiti obzvláště násilnou minulost. V červenci 1915 byl haitský prezident Wilbrun Guillaume Sam obklíčený na francouzském velvyslanectví povstaleckými silami. Povstalci měli širokou podporu obyvatelstva. Nebyl to žádný šok, protože Sam byl známý jako zuřivý, mstivý hrdlořez, který se násilím zmocnil vlády a zavraždil stovky svých politických nepřátel, než se dal na útěk. Když ho rozzuřený dav konečně našel krčícího se na půdě, rozsekal svého prezidenta na kusy. Ostrovní stát Haiti, kdysi známý jako Perla Antil, tehdy vystřídal během 4 let 7 prezidentů, ze kterých většina byla zabitá nebo předčasně odstraněná. Venkovský sever byl pod kontrolou Kakos, povstaleckého hnutí, které převzalo svůj název od křiku domorodého ptáka. Ačkoliv byli Kakos všeobecně vykreslovaní jako skupina vraždících banditů, byli v podstatě nacionalisté a snažili se vzdorovat kontrole cizinců, zejména Francie, Ameriky a malé menšině mulatů, kteří tehdy ovládali haitskou ekonomiku. Haiti, vedené povstalci a rolníky, bylo pro Spojené státy, které považovali tento národ za pouhý ohrožený investiční majetek, nepřijatelné. Jak jsem popisoval v předchozí kapitole, americká National City Bank tehdy kontrolovala haitskou národní banku a železniční systém země. Američtí cukrovarničtí baroni považovali bohaté plantáže na Haiti za slibné cíle, na které si brousili zuby. A tak se 29. července 1915, po několika týdnech pozorování z křižníků kotvících u pobřeží, vylodili dva pluky americké námořní pěchoty. Jejich prvotním cílem bylo zajistit, aby byl do čela státu dosazený americký kandidát, senátor Philip Soudre d'Artigonnève. O necelé dva týdny později, v srpnu 1915, byly uspořádané předčasné volby. Jistě si vzpomínáte na amerického generála Smedleyho Butlera. Toho jsem probíral v pořadu Vybělená historie v jeho druhé části, ve které jsem popisoval chronologii, jak Američané připravili fašistický převrat v roce 1933. Tehdy skupina největších amerických podnikatelů, včetně třeba Prescotta Bushe, nashromáždili obrovské množství finančního kapitálu, najali půlmilionovou armádu žoldáků, byli připraveni svrhnout prezidenta Franklina Roosevelta spolu s americkým kongresem a nastolit svou vlastní fašistickou vládu. Přípravu tohoto obrovského převratu předčasně odhalil právě generál Smedley Butler. Smedley Butler šel ale dál a bez servítků vypověděl, co Američané prováděli dříve a čeho on byl součástí. Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem pro velký biznis, pro Wall Street a pro bankéře. Stručně řečeno, byl jsem vyděračem a gangstrem kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla, zničené mysli,
zlomená srdce a domovy. Ekonomická nestabilita. Zpátečnické zdanění pro generace a generace. Válka byla z velké části otázkou peněz. Bankéři půjčovali peníze cizím zemím a když je nemohli splatit, prezident na ně poslal námořní pěchotu. Vím to, byl jsem na 11 takových výpravách. A tento generál Smedley Butler zavzpomínal také i na Haiti. Když se v srpnu 1915 sešlo Národní shromáždění na Haiti, stála americká námořní pěchota v uličkách s bajonety, dokud se prezidentem nestal muž vybraný americkým ministrem, vzpomínal Smedley Butler, hrdina námořní pěchoty, který vedl rozhodující vojenské tažení a v následujících 2 letech spravoval místní policejní síly na Haiti. Nebudu říkat, že jsme ho tam dosadili my. Ministerstvo zahraničí by mohlo mít námitky. Každopádně byl nasazený, napsal později Smedley Butler. Byl tu ale pro Američany problém. Velká část Haiti byla stále pod kontrolou kakos, vedených armádním důstojníkem, který se stal vůdcem partizánů. Jejich vůdcem byl Charlemagne Perrault. Přestože generál Smedley Butler začínal mít pochybnosti o americké politice ve Střední Americe a skutečný úkol armády viděl v pacifikaci obyvatelstva, vedl několik misí, které porazily malou a špatně vycvičenou povstaleckou armádu. Byly to šavle a starobylé pistole proti moderním zbraním a vycvičené námořní pěchotě. Povstání partizánů Kakos pokračovalo ještě několik let, i když okupační síly obrátily svou pozornost na stavbu silnic a další projekty. Tato vylepšení měla většinou za cíl povzbudit investice a usnadnit obranu venkova. V roce 1919 byl vůdce partizánů Kakos, Perrault, zavražděný americkým mariňákem. Vůdce povstalců se ale nakonec znovu stal symbolem demokratického hnutí z konce 80. let, které se spojilo a z původního katolického kněze Jean-Bertrana Aristida učinilo prvního demokraticky zvoleného prezidenta země v roce 1990. To ale předbíháme. Mezi lety 1915 až 1934 ale americká okupace vedla ke zničení demokratického potenciálu Haiti, vytvoření represivního policejního aparátu a atmosféry vykořisťování, útlaku a rasismu, která připravila půdu pro mnohé z toho, co následovalo. V mnoha ohledech se jedná o archetypální příběh moderního imperiálního dobývání. Ukončení demokracie. Necelé 2 měsíce po invazi v roce 1915 podepsal prezident d'Artigonnet smlouvu, která dávala Americe právo spravovat Haiti po dobu následujících 20 let. Jak vysvětlil Jill Archer v knize The Plot to Seize the White House, spiknutí s cílem zmocnění Bílého domu. Haitská ústava byla později přepracovaná tak, aby byl odstraněný zákaz vlastnictví půdy cizinci. Američtí investoři mohli od nynějška kupovat úrodné oblasti a podnikat s plantážemi cukrové třtiny, kakaa, banánů, bavlny, tabáku a sisalu. Tato právní reforma umožnila úplné upevnění haitské oligarchie v následujících 10 letech a připravila půdu pro černošské nacionalistické povstání, které zmanipuloval prohnaný a brutální lékař François Duvalier, doživotní prezident Haiti. Vedoucí představitelé ve Washingtonu se také v roce 1915 rozhodli nahradit malou a neefektivní haitskou armádu policejní jednotkou o síle 3000 mužů, kterou měl vycvičit generál Smedley Butler. Jako velitel haitského četnictva se stal generálmajorem a převzal pravomoci ministra vnitra.
Nové síly, vedené výhradně důstojníky námořní pěchoty, stály Spojené státy přibližně 1 milion dolarů ročně a nezodpovídaly se haitskému prezidentovi, ale americkému ministru zahraničí. Vysokou úctu, kterou haičtí vojenští představitelé chovají k americkým vojenským činitelům, lze vysledovat v tomto počátečním dohledu, který se projevil, když se prezident Aristide snažil prosadit civilní kontrolu nad společným americko-haitským vojenským aparátem. Přestože haitská armáda a policie byly reformované a někteří porušovatelé lidských práv byli odříznutí od moci, hlavní úkol amerických okupačních sil v 90. letech byl stejný – zabránit lidovému povstání. Butlerova autobiografie Old Gillette Eye, napsaná společně s Lovellem Thomasem, odhaluje podstatu tohoto amerického výtvoru, stejně jako všudy přítomný rasismus jeho doby. Nejtěžší prací pro domorodé četníky, napsal Butler, bylo naučit se udržet boty na svých obrovských nohách. Když byli sami na obhlídce, často si domorodí četníci přehodili boty přes ústí svých pušek. Ale když měli obecenstvo, nosili své boty s hrdostí a chodili s rozmachem, tihle černí vojáci. S nablízkanými botami a knoflíky a klobouky nakrčenými nad jedním okem si vykračovali po ulici a hřáli se na obdivných pohledech upjatých černošských žen. Počátkem roku 1916 bylo haitské četnictvo oficiálně začleněné do nové smlouvy s Amerikou. Mnoho předních Haiťanů, včetně ministra zahraničních věcí a většiny členů Národního shromáždění, už několik měsíců usilovalo o to, aby byla armáda podřízená domácí kontrole. Generál Smedley Butler to vysvětloval takto. Protože jsme my, Američané, měli být zodpovědní za policejní síly, přirozeně jsme chtěli, aby byli pod naší kontrolou. Tehdejší prezident D'Artigonnef nakonec s americkým plánem souhlasil, nebo si to alespoň Butler myslel, a smlouva byla předaná do Washingtonu. Ale haitský prezident, postarší mulatský darebák, který vypadal jako dobromyslný hroch a měl chuť na mladé ženy, se pokusil od dohody odstoupit a tajně požádal úředníky ve Washingtonu, aby Smedleyho Butlera poslali domů. Jeho intriky se nezdařily a Haiťané nadále využívali své demokratické instituce, aby si vynutili ruku Spojených států. Protože ustanovení smlouvy bylo v rozporu se starou haitskou ústavou, jednalo se o novém dokumentu. Washington poslal hrubý návrh D'Artigonnefovi a jeho kabinetu a naléhal na ně, aby schválili pokračování americké vojenské kontroly a zrušení jediné pozemkové politiky Haiťanů. Jak Smedley Butler vzpomínal, žádný cizinec nemohl na Haiti držet půdu, pokud nebyl občanem Haiti, a nemohl se jim stát, pokud se neoženil s Haiťankou. To nás vylučovalo. Ministr zahraničí ve spolupráci s poslaneckou sněmovnou a senátem mezitím připravoval zcela jiný dokument. Opozice doufala, že přijetím nové ústavy donutí Ameriku, aby se vzdala své moci a ponechala v platnosti omezení týkající se půdy. Smedley Butler byl okamžitě předvolaný na schůzku s americkým velvyslancem a vlastním vojenským velitelem. Zprávou byl telegram z ministerstva zahraničí, ve kterém se uvádělo, že navrhovaná ústava je nepřátelská a nepřijatelná. Jejímu přijetí mělo být zabráněno. Jak Smedley Butler vzpomínal na tuto scénu, velitel jeho pluku, plukovník Eli Cole, mu vysvětlil, že američtí důstojníci do toho nemohou strkat nos. Jediný, kdo může jednat, jste vy, Butlere. Jste haitský důstojník. Prezident D'Artigonnef prostřednictvím jednoho z ministrů vlády vzkázal Smedleymu Butlerovi, aby s četníky napochodoval k Národnímu shromáždění a rozpustil ho. Smedley Butler místo toho doběhl do paláce, vnikl do prezidentovy ložnice a postavil se třesoucí se hlavě státu. Podle Butlerova vyprávění haitský vůdce naříkal: všichni jsou proti mně, udělejte to vy.
Smedley Butler neměl žádnou zálibu v roli diktátora, napsal Archer. Snad proto, nebo jen proto, aby se ochránil před budoucími útoky, trval na tom, aby D'Artigonnet podepsal dekret, který mu nařizoval jednat a rozpustit shromáždění, aby skoncoval s duchem anarchie, který ho oživuje. Prezident chtěl mít ještě větší politické krytí a tak vyčkával, dokud dekret nepodepíše i jeho kabinet. Protože se nikdo z Haiťanů neodvážil sdělit tuto špatnou zprávu svým krajanům, musel Smedley Butler oznámit rozpuštění shromáždění sněmovně plné rozlobených zákonodárců, kteří se v té době nacházeli v závěrečné fázi přijímání nové ústavy. Smedley Butler, přivítaný sikotem, si uvědomil, že četníci jsou připraveni střílet na své vlastní vůdce. Nařídil jim, aby sklonili zbraně. Když křik utichl, byl dekret přečtený a zákonodárci, stále tváří v tvář ozbrojeným vojákům, jej neochotně přijali. Budova byla vyklizená a dveře zamčené. Toho srpna byl Smedley Butler povýšený na podplukovníka a bylo mu řečeno, aby pokračoval v dobré práci. Utajení za oponou. Přestože Smedley Butler trávil většinu času organizováním rozvojových projektů na Haiti, včetně poštovní služby, telegrafních linek, nemocnice a stovek kilometrů silnic, začínal být skeptický k americkým motivům na Haiti. Také se stále více dozvídal o nespravedlnosti okupace, která byla pod konečnou kontrolou jeho nadřízených z řad americké námořní pěchoty, nikoli domorodé domobrany. Ve vnitrozemí Haiti, napsal Archer ve své knize. Mariňáci mluvili o střílení rákosníků stejně nenuceně jako sportovci o lovu kachen. Při hlídkování proti Kakos někteří důstojníci námořní pěchoty rabovali domy domorodých rodin, které měli chránit. Jiní mluvili o vyčištění ostrova vyvražděním všech domorodých obyvatel. Vězni byli bití a mučení, aby je donutili říct, co věděli o tom, kde se Kakos nacházeli. Některým bylo umožněno utéct a pak byli na útěku zastřelení. V tomto období, po roce 1916, byli Haiťané nuceni nosit průkazy dobrého občana a pokud je neměli, mohli být zastřelení nebo zatčení. Pro mnohé to bylo jasným projevem rasismu, jejich okupantů a obchodních zájmů, které měly takové postupy chránit. Podle Herberta Selimena, dopisovatele listu The Nation v tomto období, současná haitská vláda, která visí na drátech natažených americkými prsty, by nevydržela ani 24 hodin, kdyby byly americké ozbrojené síly stažené. A prezidentu D'Artigonnetovemu by hrozila smrt nebo vyhnanství. V té době ale už bylo zřejmé, že Spojené státy neměly v úmyslu uvolnit svou moc. Butlerovi pokusy vnést do v podstatě nespravedlivé situace trochu spravedlnosti jen podtrhovaly zjevné skutečnosti. Ve zprávě pro ministerstvo zahraničí z roku 1916 například poukázal na to, že Haiťanům vadí, že důstojníci námořní pěchoty v řadách četnictva nepodléhají soudnímu řízení před haitskými soudy. Proti ponechání amerických důstojníků na místě poznamenal, že taková situace by umožnila Americe provést státní převrat, kdykoliv by se rozhodla vydat rozkaz. Z Washingtonu nepřišla žádná odpověď. Smedley Butler, hrdina námořní pěchoty, nadšený účastník různých amerických intervencí po téměř 20 let, začal být znechucený. Zdálo se, že nic z toho, co udělal, nezlepšilo život Haiťanů. Dokonce i tolik oslavované projekty veřejných prací, které současní odborníci často uvádějí jako známku vlídných amerických motivů, byly dvojsečné.
jak poznamenala Amy Vajlincová v knize The Rainy Season, deštivé období, dělníci byli často vtahovaní do služby, shromažďovaní a svazovaní za kotníky. Zatímco někteří lidé měli dostatek peněz, aby se z práce na dálnicích vyplatili, jiní byli odváděni ze svých polí a bití do služby. Na jedné straně, napsala Vajlincová, nové silnice umožnily mariňákům přístup do oblastí Kakos. Na druhé straně nucená práce rozdmíchala odpor rolníků a přivedla do Peraltova tábora stovky nových dychtivých partizánů. Nakonec americká námořní pěchota odhadovala, že Perold si může nárokovat asi 5000 mužů jako své vojáky. Nespočet dalších věřilo v jeho věc svržení okupace. Rok po vylodění americké námořní pěchoty nespokojenost na Haiti stále rostla. V srpnu dostal Smedley Butler rozkaz do Santo Dominga, které sdílelo ostrov z Haiti potlačit další vzpouru a stabilizovat ekonomiku. Tato kampaň vedla k osmileté okupaci. Když se vrátil do Port-au-Prince, čekal ho další pochvalný dopis z Washingtonu. V té době už byl Smedley Butler hluboce rozčarovaný. Přemítal od ctnosti vedení amerických vojáků do boje, aby chránili americké obchodní zájmy v Karibiku, poznamenal Archer ve své knize. Začal být tiše cynický vůči některým komplimentům. Přesto stále doufal, že se mu podaří změnit politiku ministerstva zahraničí. Smedley Butler řekl diplomatům, že většina Haiťanů zůstane protiamericky naladěná, dokud jim nebude umožněno uspořádat čestné volby a zvolit si vlastního prezidenta. Tento návrh se nesetkal s žádnou odezvou, ačkoliv ještě více zhoršil jeho vztahy s Darty Gunévem. Vlastnoručně vybraný prezident zůstal v úřadu po celé sedmileté období, což bylo pro americké státníky, kteří tvrdili, že okupace buduje respekt k demokracii, důvodem k hrdosti. Raketýr pro kapitalismus. Butlerova nespokojenost se ještě více prohloubila po vstupu Ameriky do první světové války v dubnu 1917. Redaktoři novin v Port-au-Prince v komentáři k situaci sarkasticky poznamenali, že prezident Woodrow Wilson měl takové obavy, aby chudé malé národy nebyly ovládnuté silnými vojenskými agresory, že se pustil do války v Evropě. Pak navrhli, že by mohl zvážit záchranu Haiti před útočníky. Reakce byla drsná. Spojené státy uvěznily redaktory a noviny zavřely podle pravidel válečné cenzury. To ale byla jen oficiální verze. Ve skutečnosti Wilson považoval ostrovní stát za geostrategického pěšáka v přípravě na první světovou válku. Konkrétně se obával, že by Německo mohlo využít místních politických zmatků k vytvoření vojenské základny na polokouli. Měl také další, převážně ekonomické důvody, proč se zmocnit vlády v zemi. O více než 10 let později, kdy bylo Haiti stále pod přímou vojenskou kontrolou Ameriky, Smedley Butler konečně zveřejnil svou kritiku. V Evropě a Asii se ozývaly nové válečné hlasy a jak to ve své knize popsal Archer, Smedley Butler, tehdy velitel výcvikové základny námořní pěchoty v Quantiku ve Virginii, byl odhodlaný postavit americký lid do pozoru před tím, aby se nechal zatáhnout do dalších zahraničních válek. 21. srpna 1931 na sjezdu americké legie v Connecticutu pronesl první projev, který se měl stát jeho novou kariérou, protiválečného aktivisty. Byl jsem vyděračem kapitalismu, prohlásil Butler.
V letech 1909 až 1912 jsem pomáhal čistit Nikaragu pro Mezinárodní bankovní dům Brown Brothers. V roce 1916 jsem pomáhal zabezpečit Mexiko a zejména Tampico pro americké ropné zájmy. V roce 1916 jsem přinesl světlo do Dominikánské republiky pro americké cukrovarnické zájmy. Pomohl jsem

Toto přesvědčení, v jistém smyslu konzervativní, ho vedlo k tomu, že se stavěl proti elitářským trendům ve vojenské i civilní politice a vzdoroval jim. Málo který voják nebo politický vůdce byl tak přímočarý. Jistě, žádný z aktérů novějších amerických imperialistických dobrodružství nebyl tak upřímný, pokud jde o to, co je vlastně v sázce. Američané od té doby z Haiti prakticky neodešli.

Karibské počasí. Jak si povíme později, Američané v karibské oblasti prováděli experimenty nejen s lidmi, ale i s počasím. To jsem probíral v mém dvoudílném pořadu Poručíme větru dešti. Podívejme se stručně na zprávu Výboru pro obchod, vědu a dopravu amerického senátu. Tato zpráva z roku 1978 má 750 stran a dokumentuje široké změny počasí za posledních 12 let, tedy od roku 1966. Tato oficiální americká zpráva třeba uvádí, že letadla Ministerstva obrany vytvářela všechny modely počasí ve středoatlantických státech, míněno tedy v Karibiku. Jednoduše provádění experimentů s počasím probíhalo v plném proudu nejen nad Spojenými státy, ale i v karibské oblasti. Přesuňme se do ledna 2010. 12. ledna 2010 přišlo zemětřesení, které vyvolalo obrovskou humanitární katastrofu. Zahynulo přes 200 tisíc lidí a dalších 300 tisíc bylo zraněných. Mnoho chudých čtvrtí bylo zdevastovaných. Teď uvedu jednu mou úvahu, která je sice spekulativní, ale zase ne tak úplně. Vy, kteří jste neposlouchali můj dvoudílný pořad Kdo vlastní počasí, který jsem vysílal zhruba před měsícem, tak pro vás tyto informace budou téměř neuvěřitelné. Pro vás, kteří jste tento pořad poslouchali, to bude dávat stavebnicový smysl. Víme, že americká armáda provozuje po světě mnoho stanic stejného typu jako HARP na Aljašce. Tyto stanice vycházejí z patentů Nikola Tesly na základě elektromagnetických vln. Vlny v určité frekvenci, kmitu, rezonanci a síle, soustředěné do jednoho místa, mohou vyvolat zemětřesení. Mikrozemětřesení způsobil sám Nikola Tesla, který při svých pokusech téměř zbořil svůj dům tímto vlněním. Tyto stanice americké armády po světě mohou působit stejné otřesy v hlubokých vrstvách zemské kůry vysíláním soustředěných paprsků na určité místo odrazem od ionosféry. Tento proces se nazývá ionosférická čočka. Více jsem to vysvětloval právě v tomto mém pořadu Kdo ovládá počasí. Nechci to tu širokosáhle vysvětlovat, protože by se tím zpomalila dynamika mého vyprávění, ale poprosím vás, pokud jste tento pořad neslyšeli, poslechněte si ho. Protože jinak se vám následující úvaha bude zdát velmi fiktivní, neskutečná a neuvěřitelná. Víme, že k zemětřesení na Haiti došlo 12. ledna 2010. Jenže jak si vysvětlíme, že přesně jeden den před tímto zemětřesením 11. ledna 2010 se uskutečnilo plánované cvičení na pomoc Haiti při katastrofě. Toto cvičení, den před haitským zemětřesením, se konalo pod záštitou Jižního velitelství Spojených států US Southcom, regionálního vojenského velitelství odpovědného za jižní část západní polokoule. Byla to náhoda, nebo US Southcom vědělo, co se následující den stane? Musíme mít na paměti, že US Southcom není humanitární jednotkou s mandátem

0: poskytování pomoci v nouzi. Jak je tedy sakra možné, že den před zemětřesením 11. ledna 2010 byl na velitelství Jižního velitelství Spojených států v Miami na Floridě naplánovaný scénář pomoci Haiti při katastrofě? Konání simulací před katastrofou se týkalo dopadů hurikánu na Haiti. Uskutečnili se 11. ledna 2010. Nepřipomíná nám to cvičení americké vzdušné obranné síly NORAD hodiny před útokem 11. září? Nepřipomíná nám to opět pandemická cvičení Clyde X a Event 201 před vypuknutím pandemie COVID-19? Těsně před nějakou katastrofou proběhne záhadné cvičení a simulace pomoci při katastrofě a následujícího dne, týdne, měsíce se přesně tato simulovaná katastrofa stane realitou. Na organizaci tohoto cvičení se z pověření velitelství Jižních sil Spojených států Southcom podílela Agentura pro obranné informační systémy DISA, která spadá pod Ministerstvo obrany. Tato agentura pro obranné informační systémy, definovaná jako agentura pro bojovou podporu, má mandát poskytovat IT a telekomunikační, systémové a logistické služby na podporu americké armády. Den před zemětřesením, v pondělí 11. ledna 2010, se Jean Dimey, technický manažer této agentury, pro projekt nadnárodní spolupráce při sdílení informací náhodou nacházel na velitelství Jižního velitelství Spojených států v Miami, kde se připravoval na testování systému podle scénáře, který zahrnoval poskytování pomoci Haiti po hurikánu. A tady je velmi důležité propojení americké armády s humanitárními organizacemi. To musíme plně pochopit a vysvětlit si to. Dva dny po haitském zemětřesení byl 13. ledna 2010 spuštěný do ostrého provozu projekt amerického armádního velitelství Southcom. Nazývá se projekt nadnárodní spolupráce při sdílení informací, Transnational Information Sharing Cooperation. Jde o komunikačně informační systém, který propojuje nevládní organizace s americkou vládou a armádou a dalšími státy za účelem sledování, koordinace a organizace pomoci. Tento nadnárodní komunikační systém je zásadní součástí militarizace pomoci při mimořádných událostech. V podstatě se jedná o systém sdílení komunikací řízený americkou armádou, který je k dispozici schváleným nevládním partnerským organizacím. Zjednodušeně řečeno, americká vláda a americká armáda koordinují interoperabilitu svých bojových jednotek, koaličních partnerů a nevládních organizací. Po dokončení cvičení katastrofických scénářů 11. ledna byl tento komunikační systém v pokročilé fázi připravenosti. 13. ledna, den po haitském zemětřesení, přijalo Southcom rozhodnutí o zavedení tohoto komunikačního systému do ostrého provozu, který byl o dva dny dříve nacvičovaný v Miami. Tento projekt sdílení informací, který vznikl za podpory velitelství Southcom i Evropského velitelství Ministerstva obrany, byl předtím vyvíjený 3 roky. Takže časová chronologie je taková, že americký Southcom naplánoval cvičení 11. ledna. O den později 12. ledna náhodou proběhlo na Haiti zemětřesení, které prověřilo komunikační systém armádního projektu a 13. ledna byl spuštěný do ostrého provozu. Toto je dalším z mnoha řídících mechanismů globálních nástrojů. Nicméně, bylo vyvolané toto zemětřesení na Haiti záměrně těmito stanicemi americké armády, když ta samá americká armáda pořádala den před zemětřesením simulovanou pomoc při katastrofě právě na Haiti. Proč zrovna na Haiti? Proč ne třeba Kuba, Puerto Rico nebo Dominikánská republika? Další náhoda? Není těch náhod takhle náhodou až příliš mnoho? A máme tu další náhody. Víme, že právě v karibské oblasti se rodí velké množství hurikánů. Zdánlivě nic neobvyklého. Velmi podrobně jsem tu hovořil o americké Citibank, která vydrancovala haitské zlato a zadlužila Haiti na mnoho desítek let. Před několika lety právě tato Citibank kompletně převzala portorické dluhy a veřejné služby po hurikánu Maria. Komu jsou prospěšné tyto hurikány v Karibiku? Představuje počasí nástroj k devastaci zemí tak, aby se položili na kolena a Američané je pak mohli za hubičku koupit a zadlužit na věky. Podle odtajněného dokumentu Američané prováděli rozsáhlé modifikační programy ve středním Atlantiku, tedy v oblasti Karibiku, už od začátku 70. let minulého století. Jen spekulativní otázka. Oč jednodušší je rozvířit nějaký ten hurikánek, který nevyvolá podezření místo bomb nebo raket, u kterých je jasné, kdo je odpálil? Účel je přece stejný. Srazit zemi na kolena, koupit její veškeré dluhy, infrastrukturu a veřejné služby a dál je dojit a ždímat. Fronta za pokrok Haiti. 1991 až 1994. V roce 1990 byl poprvé 67% zvolený prezident Jean-Bertrand Aristide, který požíval u značné části Haiťanů zaslouženou úctu. Prezident Aristide předtím působil ve čtvrti Lazalin jako katolický kněz v kostele svatého Žána Boska. Za Aristidova působení byly v souladu s politikou přijatou v celé zemi postavené nemocnice, byty a školy. Není náhodou, že Aristide byl Američanům trnem v oku a všemožně se ho snažili odstranit. Dělal totiž pro lidové reformy a nevycházel vstříc zahraničním korporacím. To se Američanům podařilo po 8 měsících Aristidovy vlády v září 1991 a na Haiti vypukl totální chaos, který trval do roku 1994. Prezident Aristide byl potom znovu zvolený v roce 1994, ale nakonec byl definitivně odstraněný od moci v roce 2004. K tomu všemu se samozřejmě dostanu, ale pojďme od začátku. V 90. letech 20. století prezident Bill Clinton hovořil o takzvaném udržení demokracie na Haiti. Hlavním cílem jeho okupace ale bylo udržet účinnou americkou kontrolu nad zemí do doby, než vyprší mandát prezidenta Aristida. Spojené státy totiž během tohoto tříletého chaosu uzavřely s haitskou armádou dohodu o spoluřízení země do voleb v roce 1994. Podpora CIA těm, kteří provedli převrat v roce 1991, nebyla nikdy zmíněná, stejně jako zapojení haitské armády do obchodu s drogami. Na to se podívám podrobněji v dalších kapitolách. Před americkou okupací média také podezřele mlčela o fiktivním embargu, jak se vyjádřil prezident Aristide, které ždímalo chudé, ale vyjímalo podniky. Namísto toho pomáhala administrativě zahájit pomlouvačnou kampaň proti prezidentu Aristidovi. Pod americkým tlakem generál Raoul Cedras a jeho komplicové nakonec odstoupili. V roce 1991 se Haiti nacházela na pokraji tříletého totálního chaosu. V tomto chaosu se Haiti zmítala až do roku 1994. Vraťme se proto v historii zpět do roku 1991, od kterého začneme vyprávět haitský příběh. Tehdejší frontu pro národní osvobození a obnovu vedl Guy Philip, bývalý příslušník haitských ozbrojených sil a policejní velitel. Historie Gáje Filipa je velmi barvitá a proto bychom si měli o tomto bývalém členu haitské armády a policie něco prozradit, stejně jako o jednotce Fronta za pokrok Haiti. To je velmi důležité, abychom pochopili základní reálie haitského podsvětí. Během převratů v letech 1991, 2004 až prakticky dodnes. Guy Philip byl v letech převratu v roce 1991 vycvičený americkými speciálními jednotkami v Ekvádoru spolu s desítkou dalších důstojníků haitské armády. Dalšími dvěma povstaleckými veliteli a spolupracovníky Gáje Filipa byli Emmanuel Constant, přezdívaný Toto, a Jodel Chamblain, oba bývalí vůdci fronty za pokrok Haiti. Máme tu tedy tři základní osoby. První je Guy Philip, vůdcem fronty za pokrok Haiti. Druhým je Emmanuel Constant, přezdívaný Toto, a třetím Jodel Chamblain. Guy Philip byl ale hlavním vůdcem těchto eskader smrti. Dopadl stejně, jako mnoho jiných Amerikou vycvičených hrdlořezů, když se pro Američany stanou příliš neovladatelnými, nebo jednoduše, když je přestanou potřebovat. 5. ledna 2017 si Spojené státy při společné operaci Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami a Haiti přišli pro Guye Philipa kvůli obvinění z praní špinavých peněz a drog. Pravděpodobně s využitím zákona týkajícího se praní špinavých peněz a financování terorismu. Guy Philip nakonec přiznal vinu za spiknutí za účelem praní špinavých peněz, které vyplývá z jeho přijímání hotovostních plateb pocházejících z výnosů z prodeje drog, ke kterému docházelo v Miami na Floridě a jinde v Americe na konci 90. let a na začátku roku 2000. Guy Philip, bývalý vysoce postavený úředník haitské národní policie, byl po léta na výplatní listině obchodníků s drogami a přijímal 1,5 až 3,5 milionu dolarů jako úplatky za ochranu zásilek drog. K Haiti jako překladišti kokainu na trase z Kolumbie do Miami na Floridě se vrátím ve speciální kapitole. Vraťme se ale do období nastolení vojenské chunty na Haiti mezi lety 1991 až 1994. Masakr v Raboto, duben 1994. V dubnu 1994 vedl jeden z těchto vůdců fronty za pokrok Haiti, Emmanuel Constant, vražednou eskadru fronty za pokrok Haiti do vesnice Raboto, což bylo později označeno jako masakr v Raboto. Byl to jeden z posledních v dlouhé šňůře předchozích brutálních masakrů. Raboto je přímořská chudinská čtvrť asi 100 kilometrů severně od hlavního města. Raboto má asi 6 tisíc obyvatel, většinou rybářů a sběračů soli, ale má pověst opoziční bašty, kam se často ukrývali političtí disidenti. 18. dubna 1994 přijelo do Raboto 100 vojáků a asi 30 polovojenských jednotek na akci, kterou vyšetřovatelé později nazvali generální zkouškou. Vyhnali lidi z jejich domovů a požadovali, aby zjistili, kde se skrývá Amiot Metaje, známý Aristidův stoupenec. Mlátili lidi, jednu těhotnou ženu třískali tak, až nakonec potratila. Další lidi nutili pít z otevřených kanálů. Vojáci mučili 65-letého slepého muže, až zvracel krev. Druhý den zemřel. Vojáci se vrátili 22. dubna před svítáním. Vyplenili domy a stříleli do lidí na ulicích, a když obyvatelé utíkali k vodě, další vojáci na ně stříleli z ukořistěných člunů. Těla byla několik dní vyplavovaná na břeh, některá se nikdy nenašla. Počet obětí se pohyboval od 20 do 30. další stovky lidí z města uprchly, protože se obávali dalších represí. Haiti a CIA. 1991 až 1994. Během vojenské vlády mezi lety 1991 až 1994 spadala fronta za pokrok Haiti neoficiálně pod ozbrojené síly a přijímala rozkazy od vrchního velitele generála Raula Sedraze. Podle zprávy Komise OSN pro lidská práva z roku 1996 byla fronta za pokrok Haiti podporovaná CIA. Za vojenské diktatury mezi lety 1991 až 1994 byl obchod s narkotiky chráněný vojenskou chuntou, kterou opět podporovala CIA. Budu se tomu věnovat ve zvláštní kapitole. Angažmá CIA a mnohých amerických nevládních organizací je na Haiti dodnes ohromující. Vůdci převratu v roce 1991, včetně velitelů polovojenských jednotek fronta za pokrok Haiti, byli na výplatní listině CIA. Jeden ze tří jejich vůdců, Emmanuel Constant alias Toto, v této souvislosti v pořadu CBS 60 Minutes v roce 1995 potvrdil, že mu CIA platila asi $700 měsíčně. Emmanuel Constant také potvrdil, že vytvořil frontu za pokrok Haiti, zatímco byl na výplatní listině CIA. Psal o tom Miami Herald ve článku z 1. srpna 2001. Podle Emmanuela Constanta byla fronta za pokrok Haiti založená s logistickou a finanční podporou americké obranné zpravodajské služby a CIA. O tom zase psal článek Miami New Times z 26. února 2004. Přestože americké okupační síly byly postupně nahrazené jednotkami OSN, na Haiti ale zůstalo mnoho amerických vojenských a civilních poradců, ze kterých někteří se zasloužili o rozvoj nových haitských policejních sil. Jelikož prezident Aristide souhlasil, že nebude usilovat o okamžité znovuzvolení a do jeho návratu zbýval pouze rok z pětiletého funkčního období, skutečná bitva se obrátila k srdcím a myslím Haiťanů. V následujících letech začali američtí plánovači považovat za nejvážnější hrozbu pro bezpečnost samotného prezidenta Aristida a jeho příznivce, kterým vadilo, že zemi stále ovládaly tytéž síly, které byly zodpovědné za puč v roce 1991. Hlavním úkolem okupantů mezitím bylo chránit střední třídu a podnikatelské kruhy a zároveň potlačovat odpor. Stejně jako v roce 1915 bylo základním cílem okupace připravit půdu pro přijatelné volby, pokud možno manipulovat veřejným míněním, ale zůstat připravení použít sílu, pokud by byly podmínky diskuze zpochybněné. Závěr. To je všechno pro tento první díl Haiti, Somálska západu. Co uslyšíte v díle příštím druhém? Začnu otřesnou kapitolou, a to sterilizací žen v karibské oblasti. Pokud si vzpomínáte na můj trojdílný pořad Depopulace planety, hovořil jsem tam o sterilizaci 200 000 žen na Haiti v 90. letech. to bylo v období vládnoucí vojenské chunty a totálního chaosu mezi lety 1991 až 1994, kterou podporovali Američané a CIA. Nicméně, když jsem pátral a zjišťoval další informace, dostal jsem se k neuvěřitelným zprávám. Z nich vyplývá, že sterilizace žen byla prováděna na Portoriku a Haiti už od 30. let 20. století kontinuálně a masově až do 90. let. Podíváme se proto i do Portorika. Potom budu pokračovat takzvanou občanskou opozicí na Haiti a jejím napojení na největší oligarchy, skorumpované státní úředníky a zahraniční zájmy, převážně z Ameriky. Zaměřím se na americkou národní nadaci pro demokracii, tedy NED, a její projekty na Haiti pod lupou. Podívám se na hořkou ekonomickou medicínu, kterou Haiti vnutil Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Od Duvalierovy éry přicházely vlny těchto šokových terapií, stejně jako bylo zdecimované haitské zemědělství. To dříve Haiťany uživilo, ovšem dnes je půda vykupovaná zahraničními korporacemi a většina je neobdělávaná, nebo tu soutěžené nerosty, případně i zlato. Na Haiti byl uplatňovaný tentýž model jako v Kosovu ve stejném období 90. let. Žoldáci a hrdlořezové byli vychvalovaní jako hlas demokratické opozice, a to stejnými lidmi na americké ambasádě jako v Kosovu. Haiti je využívané jako geostrategická pozice pro překládku kokainu z Kolumbie na trase do Miami na Floridě. I to podrobně rozeberu. Na konci příštího dílu se podívám na převrat, kdy byl 29. února 2004 haitský prezident Aristide unesený letadlem do zahraničí Američany. To dokumentuje proces somalizace Haiti, který pokračuje až dodnes.
1: To je všechno v rámci této první epizody Haiti Somálsko západu. Já doufám, že se vám pořád líbilo, že mě budete sdílet na sociálních médiích, že budete komentovat tady na kanále Odyssey pod pořadem Studia Tapin Radio, nebo že se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítka odebírat a zvoneček. Tato dvě tlačítka, která vám zajistí, že nepřijdete nejen o další díly, zbyla dva Haiti Somálska západu, ale i o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio svobodného vysílače. To je všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Pro dnešek se s vámi loučím a příště při poslechu druhé části se s vámi opět budu těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte. Dnes se noříme do tématu, které je plné paradoxů. Mluvíme o Haiti. Pro mnohé je to jen synonymum chudoby a chaosu, nejchudší země západní polokoule. Ale zdroje, které tu máme před sebou, malují mnohem složitější obraz. Obraz neuvěřitelné odvahy, brutálního vykořisťování a zahraničních zásahů, které trvají už 200 let.
2: Abychom pochopili tu současnou situaci, musíme rozplést právě tohle klubko dějin. Není to jako příběh o tom, že by se Haiti nějak nepovedlo. Je to příběh o tom, jak bylo systematicky a opakovaně sráženo na kolena. Vždycky, když se pokusilo postavit na vlastní nohy. Je to o vztazích s mocnými sousedy a finančními institucemi, které v tom hrály naprosto klíčovou roli.
1: Tak pojďme na to. Protože ten začátek je naprosto filmový, musíme se vrátit až do roku 1804. Tehdy se na Haiti stalo něco, co otřáslo celým světem. Úspěšná revoluce zotročených Afričanů. Vznikla tak první svobodná černošská republika na světě. To musela být obrovská naděje.
2: Obrovská.
1: Ale jak se ukázalo, svoboda měla přijít s extrémně vysokou cenovkou.
2: Přesně. Ta reakce světa byla okamžitá a drtivá. Bývalá koloniální mocnost, Francie, připlula k břehu Haiti s válečnými loděmi a dala novému státu na vybranou. Buď zaplatíte astronomické odškodné za ztracený majetek, a tím majetkem mysleli i samotné osvobozené lidi.
1: Počkat, za lidi?
2: Ano, za lidi. Nebo čelte válce a totální blokádě. Haiti si vybralo splácení. A tenhle dluh to byla v podstatě koule na noze, která haitskou ekonomiku potopila hned na startu.
1: A aby té izolace nebylo málo, tak jejich největší soused, Spojené státy, se k ním otočil zády. Celá desetiletí odmítali Haiti diplomaticky uznat.
2: Až do roku 1862. A důvod byl prostý, strach. Američtí otrokáři se báli, že by se příklad úspěšné revoluce mohl přelít i k ním. Že by mohl inspirovat povstání. Takže hned od začátku tu máme ten vzorec. Dluhová past a mezinárodní izolace. A takto oslabená země se stala dokonalým cílem pro jiný druh predátorů.
1: Dobře, takže máme zemi ochromenou dluhem a v mezinárodní izolaci. To zní jako, dokonalá příležitost pro někoho, kdo chce vydělat.
2: Přesně tak.
1: A zdroje naznačují, že přesně to se stalo. Na scénu vstupuje americká banka, kterou dnes všichni známe jako
2: Citigroup.
1: Tehdy se jmenovala National City Bank.
2: Aha, jen armádu, ale hlavně finanční sílu k prosazování svých zájmů. Citibank začala masivně investovat do haitské infrastruktury, přístavů, železnic a skrze tyhle investice postupně získávala kontrolu nakonec nad celým finančním systémem, včetně haitské národní banky, Bank National.
1: A v čele toho všeho stály dva konkrétní muži, že?
2: Ano, Roger L. Farnham a John H. Allen.
1: A tady se dostáváme k jádru toho, jak tito lidé přemýšleli. Protože v materiálech je citát, který mi naprosto vyrazil dech. Tehdejší americký ministr zahraničí William Jennings Bryan měl po schůzce s jedním z těch bankéřů s Allenem údajně prohlásit. Pane bože, jen si to představte, negři mluvící francouzsky.
3: To je neuvěřitelné, že? Ale perfektně to ilustruje ten hluboce zakořeněný rasismus, který formoval

0: celou jejich politiku. Ellen sám popisoval Haiťany buď jako nespoutané divochy, nebo jako nevinné, ale nevědomé děti. Farnham jim zase říkal odrostlé děti.
1: Takže v jejich očích si prostě nemohli vládnout sami.
0: Vůbec. Potřebovali paternalistickou péči Ameriky. Z tohodle myšlení se zrodil takzvaný Farnhamův plán.
1: Což byla v podstatě příručka k převzetí země.
0: Přesně. Farnham byl přesvědčený, že USA musí Haiti vojensky obsadit a převzít nad ním plnou kontrolu. Dokonce tvrdil, že Haiťané, zvyklí na vládu silné ruky, to vlastně uvítají.
1: A aby si pro tu invazi připravili půdu, tak začali?
0: Začali cíleně destabilizovat haitskou ekonomiku. Manipulovali s měnou, zadržovali platy státních úředníků, prostě vyvolávali chaos. A celé to vyvrcholilo v roce 1914 naprosto neuvěřitelnou akcí.
1: To je ta epizoda se zlatem, že? To je jako z nějakého loupežného filmu.
0: Přesně tak. K břehům Haiti připlula americká válečná loď, mariňáci se vylodili, vpochodovali do trezoru Haitské národní banky, kterou v té době už kontrolovala Citibank, naložili haitské zlaté rezervy, $500,000 ve zlatě, což tehdy byla obrovská suma, a odvezli je. Přímo na Wall Street.
1: Páni, jen tak.
0: Jen tak. Jeden ze zdrojů to skvěle přirovnává k situaci, jakoby americká armáda přijela do Prahy a odvezla zlato z České národní banky. Naprosté pošlapání suverenity.
1: A ta cílená destabilizace samozřejmě zafungovala. O rok později, v roce 1915, byl brutálně zavražděn haitský prezident a v zemi vypukl chaos. A to byla pro Američany záminka, na kterou čekali.
0: Přesně. Vylodili se mariňáci a začala 19-letá okupace Haiti. A tady na scénu vstupuje jedna z nejrozporuplnějších postav celého příběhu. Generál Smedley Butler.
1: Mariňák každým coulem.
0: Tvrdý, efektivní. A právě on se stal de facto vládcem Haiti. Jeho prvním úkolem bylo dosadit proamerického prezidenta. Takže zorganizoval takzvané volby, kde byl zvolen jejich kandidát, Philippe Sudre d'Artigonave.
1: Volby v uvozovkách, předpokládám.
0: V hodně velkých uvozovkách. Butlerovi mariňáci stáli s nasazenými bajonety v uličkách parlamentu, aby bylo jasno, jak se má hlasovat.
1: Takže demokracie s hlavou u hlavy. A co dál?
0: Butler pak vytvořil novou policejní sílu, četnictvo, kompletně pod americkým velením. A když se haitský parlament o pár let později odvážil odmítnout novou ústavu, napsanou ve Washingtonu, Butler ho na příkaz toho prezidenta, kterého sám dosadil, prostě nechal rozpustit. Bylo po parlamentu.
1: A co bylo cílem té nové ústavy? Proč byla tak důležitá?
0: Měla jeden hlavní cíl. Zrušit starý haitský zákon, který zakazoval cizincům vlastnit půdu. To byl pozůstatek z revoluce, takový obranný mechanismus. Jakmile ten zákon padl, dveře se otevřely do kořán. Americké korporace se nahrnuly do země a začaly ve velkém skupovat nejúrodnější půdu pro plantáže cukrové třtiny, kaká, bavlny. A tady vidíme to propojení naprosto jasně. Vojenská síla slouží k prosazení ekonomických zájmů.
1: Jenže příběh Smedleyho Butlera má nečekaný zvrat. Tenhle muž, který byl nástrojem impéria, se postupem času úplně změnil.
0: Přesně tak. To, co na Haiti viděl, jim hluboce otřáslo. Viděl brutalitu té okupace na vlastní oči. Povstalci, kterým se říkalo kakos, a kteří bojovali proti cizí nadvládě, byli nemilosrdně loveni a zabíjeni. Zavedl se systém nucených prací na stavbě silnic, který místním připomínal otroctví. Vůdce povstalců, Charlemagne Peralte, byl zrazen, zavražděn a jeho tělo bylo pro výstravu vystaveno na dveřích. Tohle všechno Butler viděl.
1: A po letech, když už byl v důchodu, začal o tom všem mluvit. A to naprosto bez obalu. Jeho slavná řeč, kde se popsal jako vyděrač a gangster pro kapitalismus, je legendární.
0: Ano, řekl to naprosto na rovinu. Cituji. Většinu času jsem byl jen prvotřídným svalovcem pro velký biznis, pro Wall Street a pro bankéře. Pomohl jsem Haiti a Kubě vytvořit důstojné místo, kde mohli chlapci z National City vybírat příjmy. On si prostě uvědomil, že ty ideály demokracie, za které bojoval, byly jen zástěrkou pro ochranu zisků hrstky bankéřů. Ta jeho proměna je fascinující.
1: Tenhle příběh Smedleyho Butlera je neuvěřitelný. Ale ten vzorec, který popsal gangsterismus pro kapitalismus, bohužel s odchodem Američanů ve 30. letech nezmizel. Když skočíme o několik dekád dopředu, do roku 1990, vidíme jeho ozvěnu, i když v trochu jiné, skrytější podobě.
0: Rok 1990 byl pro Haiti obrovským zlomem. Po desetiletích brutálních diktatur podporovaných Spojenými státy se konaly první skutečně demokratické volby v historii země. A s drtivou převahou je vyhrál Jean-Bertrand de Aristide. Byl to bývalý katolický kněz, neuvěřitelně populární mezi chudými, mluvil jejich jazykem. Sliboval skutečnou změnu.
1: Konec nadvlády malé skorumpované elity a zahraničních zájmů.
0: Přesně. Byla to obrovská vlna naděje.
1: Jenže ta naděje vydržela strašně krátce, pouhých 8 měsíců.
0: V září 1991 přišel vojenský převrat. Aristide byl svržen a poslán do exilu. A k moci se dostala brutální vojenská junta. Následovaly 3 roky teroru. A to násilí mělo konkrétní tvář. Byla to polovojenská jednotka s neuvěřitelně ironickým názvem FRAP, Fronta za pokrok a rozvoj Haiti.
1: Ve skutečnosti to byla eskadra smrti.
0: Přesně tak.
1: Dobře, takže to máme brutální eskadry smrti, které terorizují lidi, co podporovali demokraticky zvoleného prezidenta. Ale taková organizace potřebuje peníze, výcvik, zbraně. Kde se to všechno vzalo? To přece nemohlo vyrůst z ničeho.
0: A to je přesně ta otázka za milion. A odpověď, kterou zdroje nabízí, je dost mrazivá. Stopy vedou přímo do Spojených států. Vůdci puče, jako jistý Guy Philip, prošli výcvikem u amerických speciálních jednotek. A velitel té eskadry smrti FRAP, Emmanuel Constant, přezdívaný toto. Jméno, které v té době na Haiti vyvolávalo hrůzu. Později sám přiznal v americké televizi v pořadu 60 Minutes, že byl na výplatní pásce CIA.
1: Počkat, takže velitel eskadry smrti, které vraždili příznivce demokracie, byl placen americkou zpravodajskou službou?
0: Přesně to tvrdí. Řekl, že dostával zhruba $700 měsíčně a že FRP byla založena s logistickou a finanční podporou americké obranné zpravodajské služby a CIA. Cílem prý bylo vytvořit protiváhu k Aristidovu hnutí a monitorovat ho.
1: Ale v praxi to znamenalo teror.
0: Totální teror.
1: Jeden z nejhrůznějších momentů z té doby, který v materiálech najdeme, je masakr v Raboteu v dubnu 1994. To byla chudinská čtvrť, která silně podporovala Aristida.
0: Bylo to naprosto barbarské. Vojáci a členové FRP vtrhli do čtvrti uprostřed noci, rozbíjeli dveře, vytahovali lidi z postelí. Zdroje popisují, jak byli těhotnou ženu tak dlouho, dokud nepotratila. Jak mučili starého slepého muže k smrti jen proto, že jeho syn byl aktivista. Lidé v panice utíkali, skákali do moře, aby si zachránili život, a oni do nich z břehu stříleli. Těla se pak vyplavovala na pobřeží ještě několik dní.
1: To je naprosto otřesné. Těžko si vůbec představit tu hrůzu. A svědomím, že vůdce těchto jednotek byl podle všeho placený americkou vládou, to dává celému příběhu ještě temnější rozměr. Je to zase ten stejný vzorec. Kdykoliv se objeví lídr, který by mohl ohrozit zahraniční zájmy, je odstraněn.
0: Jen se změnily nástroje.
1: Přesně. Místo mariňáku s bajonetami je to teď skrytá podpora polovojenských jednotek.
0: A to nás přivádí k poslední části našeho příběhu. K události, kterou si mnozí pamatují, k ničivému zemětřesení v roce 2010. Zabila statisíce lidí a srovnala hlavní město se zemí. A tady se zdroje pouští na hodně tenký led a zmiňují souvislosti, které jsou přinejmenším znepokojivé. Musíme zdůraznit, že vstupujeme do oblasti spekulací a konspiračních teorií.
1: Ano, to je důležité říct, ale je to natolik provokativní myšlenka, že ji nemůžeme ignorovat. Zdroje zmiňují technologie známou pod zkratkou HAARP. Jen pro kontext, pro ty, kdo ten termín neslyšeli, jedná se o americký výzkumný program, který oficiálně zkoumá zemskou ionosféru. Kritici a různé teorie ho ale dlouhodobě obvinují, že je to ve skutečnosti zbraň na ovládání počasí nebo dokonce na vyvolávání zemětřesení.
0: A zdroj poukazuje na neuvěřitelnou náhodu. Jižní velitelství americké armády, známé jako US Southcom, uspořádalo 11. ledna 2010 cvičení. Scénář toho cvičení byl, jak poskytnout humanitární pomoc Haiti po zásahu velkým hurikánem.
1: A hned druhý den?
0: Hned druhý den, 12. ledna, Haiti zasáhlo to katastrofální zemětřesení. Zdroj to dává do souvislosti s podobnými cvičeními, která údajně předcházela i útokům z 11. září nebo pandemii COVID-19. Ta myšlenka, kterou předkládá, je v podstatě taková. Proč posílat vojáky a tanky, když můžete vyvolat přírodní katastrofu?
1: Katastrofu, která zemi ekonomicky srazí na kolena a otevře ji pro zahraniční korporace a banky, které přijdou na pomoc. A jako příklad uvádí Puerto Rico po hurikánu Maria, kde dluhy a veřejné služby převzala právě Citibank.
0: Je to vlastně moderní verze dolarové diplomacie.
1: Jen místo destabilizace vlády se destabilizuje celá země pomocí katastrofy.
0: Přesně. Je to spekulace, ale no, zapadá to do toho 200letého vzorce, o kterém jsme mluvili. Vzorce, kde je Haiti vnímáno jako zdroj, který je třeba vytěžit, a ne jako suverénní národ, kterému se má pomoct.
1: Takže když si to všechno shrneme, co je ten nejdůležitější poznatek? Vynořuje se tu opravdu jasný a depresivní obraz. Začalo to revolucí, která byla potrestána drtivým dluhem, pak přišla finanční manipulace ze strany amerických bank, která vyvrcholila vojenskou okupací, a když se konečně objevila naděje na demokracii v podobě Aristida, byla udušena pučem podporovaným ze zahraničí.
0: Klíčovým poznatkem je, že chudoba a nestabilita Haiti nejsou nějakou jeho vnitřní vlastností nebo selháním jeho obyvatel. Jak ukazují tyto materiály, jsou z velké části přímým důsledkem 200letí soustavného vněšování. A jeho cílem bylo vždy jen jedno – získávání bohatství a udržení kontroly. Ať už šlo o francouzské odškodné, zisky Citibank nebo geopolitické zájmy během studené války.
1: Na závěr tedy jedna myšlenka k zamýšlení, která z toho všeho vyplývá. Celou dobu jsme mluvili o nástrojích impéria, o válečných lodích, mariňácích, tajných operacích CIA. Ale technologie se neustále vyvíjí. To nás nutí k otázce. Nevyvinuly se v době pokročilých technologií jen ty nástroje? Může být geoinženýrství, cílené vyvolání katastrofy nebo alespoň dokonalé naplánování reakce na ní jen novou, sofistikovanější verzi vyslání námořní pěchoty pro 21. století?
2: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
3: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
4: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
5: Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
6: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
7: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
8: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
9: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
10: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoli v cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
11: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
12: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
13: Sviatok všetkých svätých roku 1978 poznamenal Košice tragédiou, ktorá nemá v moderných dejinách mesta obdobu. Odvtedy prešlo takmer 20 rokov, ale obyvatelia Košíc dodnes spomínajú na dopravnú tragédiu s pietou. Celé mesto smútilo spoločne s rodinami, ktoré stratili rodičov, matky, synov a céry. Absurdná a zbytočná nehoda im vzala to najdrahšie, čo mali. Na dušičkové sviatky roku 1978 električka číslo 6 zabila 9 nevinných ľudí a desiatky cestujúcich natrvalo zmrzačila. Všetci, ktorí v nej to ráno cestovali, zostali bolestne poznačení na celý život.
14: To bol masaker. Doslova odseknuté ruky, prsty, šasti, tielo.

0: Sedam, debaty je třeba.
1: Debaty je třeba.
0: Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
1: Jdeme do toho.

0: Hezky večer,
1: Taky přeju
0: Jindřichu,
1: hezký
0: ahoj.
1: večer. Samozřejmě zdravím i Ivanku Kalinghemovou a především zdravím posluchače Svobodného vysílače.
0: A já jsem klasicky, jak to mám nestandardní postup, tak jsem klasicky zapomněl pustit zvuk, tak všechno, co jsem říkal, asi to bylo blbě, tak to nebylo slyšet. Tak ještě jednou se omlouvám za Jardu Chvátala, který má návštěvu nebo je někde na návštěvě. A budeme tu dnes mít místo něho Jindřicha Pavlise, a samozřejmě ještě druhýho hosta, hostku, kterou je Ivana Kanigemová. Ahoj, Ivanko.
2: Ahoj Pavle, já zdravím tebe, zdravím Jindřicha a hlavně zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
0: Výborně, děkujeme. A jaký bude témata? To je dost vždycky takové ošemetné, dalo by se říci, protože témata si hosté vybírají sami, já jim do toho většinou nekecám, protože už tu asi nebyli skoro půl roku, víte, Jindřichu, jste tady nebyli, mám už půl roku, takže témat asi bude dost nových. A Ivanka, samozřejmě to je školství a všechno okolo toho. A Jindřich Pavlis, tak to je samozřejmě nějaká ta politika do toho, ale také horoskopy, také horoskopy. Takže Jindřichu, co ty na to? Nezačneme nějakým horoskopíčkem dneska, jak to vypadá?
1: Jak se říká, lidé často hledají naději ve hvězdách, že? Takže uvidíme, jak se nám ten progres vyvíjí země koule, že? Takže ta zoufalství západní civilizace prostě nabírá na obrátkách, zatím je všeho všude dostatek, ale krize se, jak se říká, na nás řítí. Nicméně ta krize toho řízení je viditelná už několik let. Jako. A je z toho vidět prostě, že tady nejde o nějaké naše blaho obyčejných lidí, jo, ale že to ženou takřka skoro všeho na pokraj katastrofy zhroucení celé země koule. Vidíme to podle těch veder, ale na ty vedra bych to za stolik nesváděl, i když prostě ty vedra jsou strašný. Tak jen tak zmíním historicky, za doby Karla IV. Se v Čechách obilí sklízelo dvakrát do roka. Jo, to klima zeměkoule se mění, ale samozřejmě větráky, soláry a geoinženýrství dává zeměkouli pěkně na prdel, takže se vytrácí vlastně jakoby přirozená vláha a podobně, že jo. Takže naštěstí třeba jako já mám silný pramen, takže ještě jako pořád vody mám dost. Ale je to vidět prostě, že trávník mi na louce od května nevyrostl ani o centimetr, jo? A stromy umírají, když je zalejvám. Jo, a ono je to v podstatě i tím, že ty šílenosti Green Dealu a různých jiných jakoby těchto těch platform, které se na nás řídí, takže i v naší obci bojujeme proti větrákům a různým jiným těmhle těm věcem. A jde to samozřejmě, že jo, jak řetězová reakce obec od obce a to lobby těch větráků prostě obrovsky silný, ale zatím se to jako daří celkem odrážet, takže jako my jsme se tomu vyhnuli, ale nikde není napsáno, že oni si to zase jakoby nezařídějí, takže samozřejmě to stěžování životních podmínek každodenního života snášíme na svých bedrech my všichni. Ale aby to nebylo jenom negativní, tak vezmeme jenom ty hvězdy. Jo, ty hvězdy jsou takový, zrovna ještě než jsme začali tenhle ten pořad, tak jsem měl asi hodinový rozhovor s Tondou Babišem, který se mi taky ptal jako na některé věci, co jsme řešili, že jo, jako co v těch hvězdách vidím, nebo co vidíme společně. Takže samozřejmě ten podzim vypadá velmi kritický. Ale nicméně jsem k tomu zaujmul trošku optimističtější, jakoby náhled, že víme prostě, že ta krize je za hradbama nebo prostě že to může prostě se projevit den ze dne, protože ty zdroje prostě docházejí a to zoufalství prostě těch západních mocností je naprosto úplně katastrofální. Vidíme prostě to panoptikum tady, že nám tady chtějí dělat konstituční monarchii, jo, aby už nám tady zřídili páničkové zřízení po Bílé hoře. Jo. A vůbec si tyhle ty palice neuvědomují, že lidstvo, i když je ve značné míře, jak se říká, davem, tak přesto v tom lidstvu se něco hejbe a přibývá těch, kteří nechtějí přistupovat prostě na tuhletu jejich hru. V podstatě začíná tlak toho prostředí takovej, že začínáme víc jakoby myslet na větší soběstačnost, takže rozhodně doporučuji, dělejte si zásoby, je to vždycky prozřetelnost boží, jak říkala moje babička, protože tam měla vždycky plnou špajsku a říkala, i když nějaká krize nepřijde, tak prostě už jsme takhle zvyklí. Takhle generace našich předků prostě dělala, že si dělala zásoby a snědla jenom to, co bylo bezpodmínečně nutné, než se zase zem na jaře probudila. Že? Proto ty masopusty, že se sneslo všechno. Se snědlo to, co, jak se říká, by už do jara nevydrženo. Že? Nebo tohle to, jo. Ale astrologicky se vlastně vcházíme do té etapy, že se bude hodně věcí měnit. Jo, víme, že před nějakýma 3 lety prostě už nám vstupoval z Kozorova do Vodnáře Pluton, takže když si vezmeme ten progres, co vlastně začalo, že jo, jo, v té době, jo, jako kdy tam vstoupil do toho Vodnáře po několikáté, začal nám i konflikt na té Ukrajině a už nám pomalu krájí 5. rok, jak je to roztažený v čase, ale ono, ten konflikt je roztažený v čase z toho důvodu, že rychlé radikální řešení by přineslo pro lidstvo daleko větší utrpení. Teď je samozřejmě snaha propojit jakoby ten konflikt na Ukrajině spolu s Iránem a spojit to jakoby v jeden konflikt, ale to se jednou fám nepodaří. A jak řekl pan Carlson, což v podstatě je taková ta mediální star toho mainstreamu, že vlastně důsledek války s Iránem byl to, že se povýšil Irán, ale astrologicky nebo prostě tyhle ty věci, kdy jsme tady probírali zhruba před rokem, kdy ten konflikt také byl a potom to uhaslo, tak to mělo tenhle ten cíl. Jo, kdo rozumí procesu řízení, tak je mu to víceméně jasné, protože cílem nadnárodního řízení je to, že zatáhnout centra řízení nebo prostě Londýna a výkonné složky Spojených států a přetavit to do Číny, kam se stěhují všechny technologie a přetavit samozřejmě další křídlo pod Irán, z kterého chce samozřejmě to nadnárodní řízení také dalšího hegemona. Ale v cestě samozřejmě stojí Rusko a několik málo zemí, takže kde mají ještě, jakoby, jak se říká, lidi zdravý rozum, takže proti celé té davolitární podstatě, tak statečně se drží Kuba. A to nesmíme zapomenout, protože ten vzdor Kubánců za těch podmínek neustálých embark a tak dále nebyl vůbec jednoduchý a já jsem měl tu čest taky na té Kubě být před nějakýma 8 lety. Mám tam spoustu přátel a ta Kuba prostě na Československo nebo Rusko nedá dopustit. Mnoho těch Kubánců umí česky a hodně věcí se tady naučili a to, co se tady naučili, tak vlastně jim pomohlo vlastně to, že se kubánské řízení na dneška nezhroutilo, takže si umíle co prostě opravit, udělat. Jo, ostatně vyhlášené cukrovary tady československé, že jo, jsou tam do dneška. Taky spoustu Čechů, kteří přišli u práci, když tady se uzavíraly ty cukrovarské výroby, tak ty tam prostě zůstaly, že jo, takže tam našli jakoby nový život. A hodně se naučili nejenom technicky, ale z hlediska medicíny. Takže to je jako jedna země, která tam jakoby drží ten maják pomyslnosti, že jo, ve své svobodě, že jo, a nejhůř jim bylo, jak oni sami říkali, když prostě se zhroutil celý socialistický tábor, to zůstali sami, ale zase víme, že není to tak dlouho, kdy opět zase Rusko pomáhalo Kubě, když prostě byla požádaná Čína a Čína to vlastně odmítla, takže víme, vidíme na těchto těch narrativech, co asi jako dobrého čekat, jo, od téhle té temné strany. No a potom samozřejmě musím zmínit, jo, kdo drží takový ten prapor toho lidského povědomí, tak samozřejmě je to Makedonie, hodně Srbsko, a že Srbsko prostě je hodně tvrdě pod velkým nadnárodním tlakem. Jo, protože všechno to jsou malé země. My jako Československo jsme byli taky z tohohle toho důvodu rozdělení. A kdyby k tomu rozdělení nedošlo, tak samozřejmě by nás tady zkoušeli, že jo, rozbít stejně jako Jugoslávii. Jo. I když by samozřejmě tehdy, kdyby to v těch začátkem 90. Nevyšlo poklidným rozdělením a došlo by k tomu nadnárodnímu tlaku, že by tady zkoušeli války, tak by dostali samozřejmě přes držku, jako za doby husitských válek, nebo prostě po vzoru prvního československého praporu, který se postavil po boku Sovětského svazu, aby ty fašistický luzry porazili na hlavu. Ale bohužel se tenkrát ta denacifikace nepodařilo a dneska nám ty pohrobci tady v podobě jejich slouhů a těch pozůstatků chtějí rozbíjet stát, ale ohledně toho rozbíjení státu, jako víme, že ty snahy jsou tady dlouholetý, ale máme tam prostě kvadrát Plutona v tranzitu na naší, nejprve na naší Venuši, kdy nám ořezali vlastně veškeré sociální jakoby takové ty jistoty nebo prostě ty péče nebo tyhle ty záležitosti, aby byly na peníze na věci veřejný, tak dneska je přerozdělili, že z těch věcí veřejných to musí jít k mafii na Ukrajinu a do celosvětového mafiánského brlohu, že jo, toho v podobě i zdrojů, že jo. A začalo taky samozřejmě, že jo, před těma 5 lety velké zbavování se našeho zbývajícího průmyslu a tak dále a tak dále. To vidíme prostě, co se děje dneska i v energetice, jaký čachry, machry tam prostě dělají, že stát bude obhospodařovat to, co se nevydělává a v uvozovkách páníček bude sosat jenom tu štávičku a nektar. Jo. Ale samozřejmě i přes tyhle ty tlaky, jo, prostě je to taky z toho důvodu, že se to děje, jo, protože nemají z čeho už krást, takže začíná být prostě ten tlak rozkrást to, co zbývá, a o to, co zbývá, prostě se taky budou svádět velice tvrdé bitvy, takže mafie světová se vlivově díky těm nedostatkům zdrojů a tak dále a vztahy získat jakoby ten vliv už nebude kamarádičkovat s těma, kterýma by se třeba kamarádičkovali před rokem. Takže samozřejmě ty tlaky vlivový, jo, kdo čemu bude chtít šéfovat, budeme vidět v každodenním způsobem života. A vidíme to samozřejmě i u nás. Druhá věc je, že samozřejmě to, že nám vstoupil samozřejmě Saturn do Berana, že já mám sám osobně v životě návrat Saturna, není to žádný šlágr. A vstoupil tam samozřejmě nejenom Saturn do Berana, ale i Neptun, takže je naděje na určité ideály, ale taky vidíme prostě to, že to má za jeden účel, a to je to, že je spoustu sofistikovaných podvodníků, takže určitě nepatřím mezi výjimky, které by nepotkaly telefonní hovory, že mám něco někde tamhle na kontě a tak dále. No. Takže těchto těch investorských podvodů, to, co vlastně zažívají.
0: Kolik jsi měl nejvíc na kontě, člověče? Kolik jsi měl nejvíc?
1: Hele, člověče, já nevím, já, když se mi něco objeví na kontě, tak já to okamžitě samozřejmě,
0: ne,
1: že
0: ne, jo. Ne, myslím těch
1: investorských
0: podvodů, kolik ti říkali?
1: 300 tisíc, že tam mám.
0: Jo, tak to já měl 350 v jedno, ale už je jich asi tak 50, co mi volali, člověče, poslední měsíc. No a jak říkám, dokud tam nebudu mít aspoň půl milionu, tak mi nevolejte, hele, člověče, já furt
1: volím. tak to se sem prostě rozšířilo v té kultuře bandické, že jo, z té Ukrajiny a tak dále.
0: Zajímavý, že se to pozná podle toho, že všichni mají ten ruský nebo polský nebo nějaký přízvuk.
1: To máš prostě, hele, Rusy takovýhle přízvuk neudělá, jo, do
0: češtiny. No tak ukrajinský, myslím, jako ruský přízvuk, jako ruština.
1: No to je prostě z těch Haliče, že
0: ukrajinský nebo Litva, no. Nebo tle, ty všichni tam.
1: No, to jsou oni přesně. Tak jako Bolt je taky jedna velká nadnárodní pasoucí se korporace, že jo.
0: Dobře.
1: Jo, tak jo. Takže ono z těch litevských a tohleto tamhle to držav, jako je to zajímavý, jo, ale těch firm je čím dál tím víc, jo, tak jako u nás třeba v obci teď skončil další Čech v hospodě, jo, já teda jsem tam moc nechodil, tak to teď taky vzali Ukrajinci, tak jsem zvědavý, jako jaké miliony tam properou, jo.
0: Já jenom poprosím ještě o jednu věc tě poprosím, prosím tě, hrozívají se hrozný rány, jak jsme ťukneš do stolu nebo něco, vypadá to, že...
1: Já si teda pazoury schodím jako ve škole, jako dozadu, jo.
0: Dozadu, no, anebo no, ten mikrofon ne. Postavit na něco měkkého, no. Tak jo.
1: Takže jako říkám, těchto těch takových podvodů a tohleto, jako sofistikovaných, to můžeme samozřejmě potkávat na každém rohu, takže z toho se taky už dneska zkušenostně můžeme dělat srandy, takže já už taky nevyřvávám, jako už jsem párkrát vyřval, že jo. Ale ono je efektivnější si z toho udělat srandu, jako jo. Ale no, tak moudrou ženu mám doma. No a vstoupil nám samozřejmě teda z toho býka i ten Uran do blíženců a na to celkem čekám já jako na velký ukazatel změny, jo, protože to koresponduje vlastně jakoby s koncem druhé světové války a tak dále, kdy se vlastně přeformátoval taky svým způsobem celý svět. A díky tomu, že i to Pluto vstoupilo do vodnáře, tak to není o té královské moci jako ve lvu, ale je to o uvědomění pro lidi, že lidi si budou muset osvojit metodiky, že si taky budou moct zodpovědně vládnout sami. Ten Beran je o nových začátcích, takže i ten Neptun samozřejmě sebou přináší to, co nesla celou dobu těch 40 let u nás, ta doba podvodníků, privatizací a podobně sebou, a to se v tom Beranu samozřejmě přetaví. A u nás to samozřejmě, že jo, jako v našem horoskopu Československa evokuje taky velkou změnu, protože to zničení státnosti, to byly i stejné narrativy v protektorátu Čechy a Morava, a to do posledních květnových dnů. To se jim nepodařilo, obnovilo se Československo, sice ne v původních hranicích, ale to bych ani tu podkarpatskou Rus zpátky nechtěl, protože to nikdy naše nebylo. A tenkrát jako Československo první republiky jsme to potřebovali ohledně zvýšení zdrojové základny. Takže pevně věřím, že může dojít i k obnově Československa, protože to bude nutnost kvůli vnějším tlakům, protože Maďaři nám chtějí tady rozbíjet Benešovy dekrety. Sudeťáci se nám tady proháněli po Brně, takže naštěstí lidé přišli do Brna v hojném počtu, aby dali o sobě vědět. Jo?
0: Jindřichu, jestli mohu, ty jsi zmínil ty Benešovy dekrety, já vás musím upozornit na to, že zítra bude další část pořadu právě o Benešových dekretech s Miluškou. A já se na to ještě kouknu, od kolika jestli... Ano, od 19 hodin zítra, takže to bude další osvěta ohledně Benešových dekretů prezidenta. Takže uvidíte zase, co tam, kolik těch dekretů vlastně, Jindřichu, kolik by si řekl, že těch dekretů vlastně bylo vydáno?
1: Hele, asi jich bude několik, jako, ale tady je v podstatě ty Benešovy dekrety jsou základním stavebním pilířem československé státnosti.
0: Počkej, to víme, to víme.
1: Ale následně samozřejmě Čech a Slovenska. A další věc je to zároveň jedna z posledních brzd, které jejich zrušení by mělo v důsledku vlastně i zrušení postupimské dohody a obnovení Mnichovské zrady.
0: Počkej, ty jsi mi to na to zkazal. Já jsem se ptal na počet, říkáš několik. Budeš se divit, ale bylo jich 100, myslím, že 103 dokonce těch dekretů. A o těch se vůbec neví. Mnoho z nich už bylo jakoby zrušených, ale nedávno zrovna v pořadu, který byl minule právě s Miluškou o Benešových dekretech, tak tam jasně řekla Schillerová, že Benešovy dekrety vůbec vytahovat nebude. To je jasný, to je nezrušitelný a hotovo. Ano, takže oni jakoby byli zrušený, ale vlastně byli zrušený víceméně protiprávně. Takže jejich kolem stovky, budeš se divit, a jsou tam neskutečné věci. To není jenom to, co nám dnes říkají, to je jeden nebo dva, těch je kolem 100 a tam jsou takové věci, že normálně to sedneš na prdel s prominutím, co tam všechno je a co všechno platí. A říkala to, říkám, i ta Schillerová. Takže, vážení, kdo chcete o tom vědět ještě zítra o 19 hodin. Tak a už tě někoho nechám povídat dál.
1: Tak všechny ty vlastně jakoby prováděcí vyhlášky a doplňující věci, to je vlastně součást jednoho. Jo? Já vím, že prostě se tam prováděly, že jo, různý jiný metodický věci, jako nebo funkčnost, jako uvádělo to vlastně ve funkčnosti ty státoprávní prvky. Jo. Ale prostě Benešovy dekrety jsou základním pilířem, jo, něco jako, já nevím, čemu bych to přirovnal. Prostě pro nás je to nejdůležitější dokument, stejně jako pro Slovensko. A je to trnem v oku prostě veškerých vnějších prostě zájmový skupin. Rakušáci, Maďaři, Poláci, Němci i celosvětové zřízení.
0: Tak teďko ještě, já do toho ještě vstoupím, ano. Tady to vidíte na obrazovce i všichni, kdo se díváte. Já vám to tady ukážu, že jich skutečně, helejte, když to takhle projedeme, jsou tady všechny, tak je jich skutečně 100. Ano, to byste neřekli, to vážení. Tak, to je jenom tak pro zajímavost. Zítra o 19 hodin se o tom budeme bavit více. Tak Jindřichu, a teď už povídej.
1: Tak to bude určitě hodně dost zajímavé téma, takže to si určitě poslechnu, protože ono stačí hlavně to základní povědomí prostě, že přes to vlak nejede.
0: Ano, přesně tak. Jo,
1: protože když si to vezmu, tak vlastně 5. května ještě Němci tady podepisovali vlastně tenkrát s tehdejším protektorátním premiérem dokument o tom, že vlastně protektorát Čechy a Morava bude platit i po kapitulaci Německa. Jo. Takže samozřejmě to se toho týká a věděl to samozřejmě i prezident Beneš, takže ty Benešovy dekrety prostě jsou jedny z nejdůležitějším právním dokumentem pro pojistky nejenom z toho mezinárodního hlediska ohledně postupimských dohod, ale taky rušení protektorátu Čechů a Moravy v důsledku Mnichovské zrady.
0: Ano.
1: A samozřejmě to blokuje Lichtenštejny a další tyhle ty rádoby šlechtice, který nikdy nebyly pro českou aristokracii a Česká televize jim dělá velké PR jako pohádka, že ten hezký dobrý princ, jo, je vlastně hodňouš, jo, nikdy nebyl hodňouš, protože v některých pramenech, který prostě se dopátrali na jiný chytřejší lidé, tak ta naše populace byla tady zredukována na 500 000.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to tady my Češi konečně nedokážeme uvědomit, že tisíce let nás chtějí tady vyhubit. Jo? Tisíce let tomu vzdorujeme a nenávidí nás stejně jako Rusy. Jo? To, že nám to dávají najevo jinou stránkou, jo? Salámovou metodou, je věc druhá. Ale je to katastrofa, že jo? Samozřejmě, když si to vidíme, o to šlo vlastně i v těch husitských válkách. Že oni měnili narrativ zvyklostní naší kultury. Jo? První, kdo to tady se mu to podařilo změnit, tak byl Cyril a Metoděj. Jo? Takže tady oslavujeme likvidátory naší kultury.
0: Ano, Jindřichu, prosím tě. Já bych tě poprosil, jestli by si teda mohl ještě dokončit ten horoskop, protože tu máme ještě Ivanku.
1: Já vím.
0: No tak tohle tomu se dostaneme v další části.
1: Takže samozřejmě to bylo i jako ten výsledek, nebo prostě to, co nás čeká, tak jako s Honzou, teda s Tondou Baudišem jsme o tom dneska debatovali přes hodinu, nebo kolem hodiny. A já prostě v tom spatřuju to, že díky tomu, že Rusko tohle ty věci prostě ustojí, takže nemůžou násun migrantů v takové míře samozřejmě natlačit a spoustu věcí jim vycházet díky rozložení toho času nebude. Takže ani ta krize nemusí být tak jakoby velká, ale to, že bude a že bude nedostatek, že budou určitě určitý věci praskat ve švech, o tom jsem přesvědčený. Jo, ale když něco praská, tak to je jako, to zase přejde a zase se to začne stavět jakoby jinak. Jo, a ten Uran samozřejmě si to šlape krásně na náš ascendent, takže to, že budeme kolem toho roku 2028 100% jinak, o tom jsem přesvědčený. To, že to tady nebudeme mít s určitou menšinou jednoduchý, tím jsem si jistý. A že se tady do roku 35 nebudeme nudit, to je prostě daná věc. Druhé hledisko je, že v rámci výsledků toho tažení, že jo, jakoby, nebo výsledků na ukrajinské frontě, na iránské frontě a vůbec celosvětové situace téhleté jako mašinérie, co těhle těch elit zvrácených slouhů, tak oni se samozřejmě budou snažit jo, jako porozbíjet a pošefovat si ty svoje novodobé feudální državy jo, jako velkou snahu. Takže mají na to ještě pořád prostředky a tak dále, ale bude jim to prd platný. Takže říkám, spíš doporučuji se soustředit na to, udržet se zatím práci, trošku úspornějším životem, dělat si nějaký ty zásoby. A ono, až něco rupne vždycky, tak ono se to v tom národě prostě objeví. Jo, ty síly, které jsou nejvíce potlačované i v našem národě, ve slovenském národě a kdekoliv na světě, tak pak, když tam něco k té obrodě je, tak se to prostě projeví. Jo. Protože kdyby se to v plné míře už začalo projevovat teď, tak nevydržíme ani den. Ani den. Jo, ono je to v období teďkon toho léta, že nebo teďkon je prostě takový to období, že člověk souvisle neudrží obsahově jakoby tak na tu branku, jako a nechci být zase takovým způsobem jakoby náročný, takže se snažím do toho hlasu dávat takovou, jako já jsem nad věcí, jo. Ten systém ty se by ukázal a co jako dál. Takže bych předal slovo Ivance. Dopadne to dobře, i když se zapotíme.
0: Tak super. Ivanko, jsi tam ještě? Jsi tak vzorně sticha, neděláš žádný ruchy.
2: Jsem tu.
0: Výborně, posloucháš to všechno. Co jsi říkala na ty Benešovy dekrety? Víš o tom taky, jako pracovnice ve školství, že něco takového existuje, že je skutečně 100?
2: Hele, normálně vím o tom a nechci dělat chytrou. Samozřejmě, že strejda Google a teta Wiki mě řekli, protože jsem si to tady mezi tím našla, že je jich celkem 143.
0: Dokonce.
2: A z toho 17 má ústavní povahu.
0: Aha,
2: no, tak no, to je jenom pro upřesnění, ale říkám, to jsem si našla, to zase jako z hlavy bych to nevěděla.
0: Jde o to, co se o tom učí ve škole, by mi zajímalo, jestli vůbec se o tom něco učí.
2: Pavle, řeknu ti, že na té škole, kde já teďka jsem, ale já si myslím, že ono je to celkem obecně na školách, v podstatě ze všech 4 oborů, který tam máme, tak má pouze jeden dějepis, a to tuším 2 hodiny v prvním ročníku a jinak konec.
0: Jinak nic. Tak to se nestihne určitě, to je jasný. To je jasný, jo, jsou mnohem důležitější novodobá historie, která už je upravená, to je mnohem důležitější. Musí těm dětem to nacpat do hlavy podle jejich přesvědčení nebo podle nového prostě paradigmatu. Tak jo, takže pokračuj.
2: No, já jsem to chtěla obrátit trošku na veselější notu, kluci, abyste věděli, že naše školství má také úspěchy a odborníky, jo? Tak určitě se mnou budete souhlasit, že v současné době nás nejvíc trápí sucho, že jo?
0: Ano.
2: Neprší nám. Tak si představte, že jsem vám poslouchala nějakého odborníka, hydrologa, tak nejdřív takhle na jaře, někdy v březnu, mi řekl prostřednictvím Českého rozhlasu, že na jihočeských polích jako nic neroste a je tam sucho, nejen kvůli tomu, že nepršelo, ale že nenapadlo ani dost sněhu. To je co? A teďka to druhý, to bylo minulý týden, tak to jsem se zase dozvěděla, že sucho nás trápí nejen kvůli tomu, že neprší, ale kvůli tomu, že je vedro a to nám vysušuje krajinu. Tak já myslím, že na to musíš vystudovat hned několik vysokých škol, aby si tohle dal dohromady, ne?
0: Ano, ano, ano. A večer bude tma, ano. A teď koukám, že bude i dokonce, a to je dřív patří k Jindrovo věcem, že bude ve středu 12. srpna zatmění slunce částečné, teda Jindro. Víš o tom asi, že? Nebo ne?
1: Co to potom, ale to až ta druhá část.
0: Až ta druhá část, dobře. Tak jo, tak se to projeví prostě na lidech, protože a na zvířatech. Oni říkají, že to má velký vliv. I když nebude úplný, ale prej bude tady v Plzni konkrétně 87%. No to už jde, ale není to ono. I kdyby bylo 1% ještě pořád chybělo, tak to furt není ono. Musíte vidět úplný zatmění a to je bomba potom. Tak jo.
1: No ono, Pavle, 87% zatmění je poměrně dost velký vliv.
0: Ne, jako vliv, jo, ale Ale co se týče fakt zatmění, jo, já jsem byl v roce 99, myslím, že to bylo, když bylo úplný zatmění slunce, byl jsem v Rakousku. Tady bylo asi 96%, jo. Ale v Rakousku tam bylo úplný, tam byl ten pás totality, tam bylo 8 minut, ale to je bomba, protože to vidíš, jak z dálky přilítá prostě taková ta temnota, a je tmat, jo. Vylezou hvězdy a všechno. To je bomba, to jde úplně člověku mráz po zádech, jo. A ty zase vidíš po asi 8 minutách nebo 7, tak zase v dálce je vidět světýlko a je vidět, jo. Takže i to 1%, i ty 2%, když to nezatmí, tak to prostě tohleto neudělá ten efekt úplný. No, dobrý, povídej.
3: Hele, inkvizice a církev a tyhle ty temní mágové to vždycky spojovaly s temnotou. A ve skutečnosti to symbolizuje v podstatě, jo, Španělé se rozhodně nudit nebudou, ale ve Španělsku vidím jako za jedno z pilířů záchrany Evropy.
0: Dobře.
3: Protože se postavili té zlovůli. A to zatmění slunce, teďkon máme 10., že jo, takže už na to můžeme, jak se říká, vlivově dávat. Jo, takže i ten pořad je takový nečekaný, jo. Takže
0: ano, to je byl nečekaný.
3: Budou nás čekat nový nečekaný věci. Ivanko, povídej dál.
0: Ano, přesně tak, necháme Ivanku, jsme se skočili do řeči. Ona je taková slušná, ona se ani nešprajcuje a dá nám prostor. Takže Ivanko, prosím, si tu dneska, my jsme tady přes síle jako chlapi, tak musíš se trošku ozvat.
2: To je v pohodě, mně je to jasný. Mně je to jasný. Jenom když se vrátím k tomu zatmění, tak já si to taky pamatuju, protože v roce 99 se mi narodila moje dcera. A takže jí byly, já nevím, měsíc, dva měsíce, když to proběhlo. A já jsem teda s ní byla doma, ale musím říct, že jsem měla strašně nepříjemný pocit. Mm-hmm. Jak jsi říkal, mráz po zádech, jako úplně hrozně, opravdu ta temnota, opravdu jako to nepůsobilo dobře.
0: A ty jsi byla tady v Čechách?
2: Nebo ano,
0: no, tak říkám, tady to prostě se neprojeví úplně zdaleka tak, jako i když je to asi 98% nebo kolik bylo, tak furt je to nic proti tomu prostě těch 100%, když to zaleze úplně. No, ona i teplota klesne skutečně, tenkrát to bylo nějak popolední. Jo, teplota fakt klesla asi o 6-7 stupňů, to je pravda. Hlásili to různě v rádích a podobně. No a ty lidi, kteří tam byli v tom pásmu totality, jak tam jezdili, to byly ucpaný dálnice, to bylo neuvěřitelné, pamatuju si na to. A lidi si sebou brali normálně zimní bundy a čepice, jo. Protože takhle v tom letě. Já jsem říkal, to jsou magoři, normálně zblbnutí, jo. A samozřejmě, že trochu klesla ta teplota, ale aby to bylo na čepice a na zimní bundy, to ani náhodou. Jo. Ale jak jsou lidi zmanipulovaný prostě, jo. To je jenom tak pro zajímavost. Tak a teď už povídej.
2: No, Pavle, já se ti zeptám, když se řekne české školství, co se ti vybaví? Co tě napadne?
0: Ty radši nic. Ivanko,
2: radši nic.
0: Protože to jako opravdu nevím, jak to dneska probíhá. Vůbec do toho nevidím. Takže povídej. Vidím jenom ty výsledky, jo? A to je katastrofa teda. To je katastrofa na těch dětech. Takže no. Si tak.
2: Tak já myslím, vzhledem k tomu, že jsem začala tou svou školou a tou, jak to tam vypadá s tím dějepisem, a to teda není samozřejmě jenom na naší škole, protože tohle je dáno těmi takzvaně rámcovými vzdělávacími programy a ty určujou, kolik musíš odučit, jakých hodin za vlastně celou tu čtyřletou, tříletou a tak dále docházku, jo? Jak si to rozložíš v těch ročnících, tak to už potom je na tobě. A představ si to, že u nás letos otvíráme 3 první ročníky oboru kosmetička, jo? Před 3 lety to byl 1 ročník, před 4 loni a před loni to byly 2 ročníky a letos to budou 3 ročníky. Já se ptám, co ty lidi budou dělat?
0: No, poslouchej, Ivanko, to je celkem logický, jo, protože teď to dáme ještě do souvislosti s tím Prague Prideem. No, oni, prosím tě, budou muset umět též, jak si nalíčit ty kosmetičky a podobně, i ty genderově nevyvážený nebo vyvážený lidi. A víš, jaká to je honička, když tam někdo přijde jako pavouk třeba, aby ho dokázali taky takhle namalovat hezky. To není sranda, na to musí být můj pomalu vysoká škola. Jo, takže nediv se, že to jako... Že teď se odbírají už 3 ročníky, těchto lidí přibývá, Piráti je propagujou, že no, ten se tam ukazoval s nima hezky zase, ten hlavní Pirát. No nic, no, tak jenom tak, aby si se tomu nedivila. Toto je velmi důležité. Obor kosmetička, bez toho prostě nemůžou existovat tyto lidé. Tak.
2: No a dále jsme zatím měli nejdřív 1 ročník.

0: Já myslím, že ty kořeny jsou úplně jasný, vzhledem k tomu, že náš stát nemá absolutně žádnou koncepci ekonomického rozvoje, jo? Neví, jako, co s hospodářstvím, neví, co chceme a podobně, tak pak tady může docházet takovýmhle zvěrstvům, že se otvírají prostě neproduktivní obory, že se otvírají gymnázia, lycea a tak dále. A bohužel ty učební obory zejou prázdnotou a o kvalitě potom těch absolventů, tak o tom si můžeme vyprávět, že o tom, jak to vypadá. No ale ten problém já vidím v tom, protože jsem to řešila, už jsem to tady jednou zmiňovala. Já jsem to řešila dokonce i na magistrátu s jedním pánem, a to bylo zhruba před těma 4 lety. Říkala jsem, vy máte teďka úplně ideální příležitost narovnat to školství a udělat to tak, jak to má být. To znamená nastavit tam znova to konkurenční síto, že jo, na gymnázia se dostanou jenom ty nejlepší a prostě budou si muset zvyknout na to, že buď se budou učit a budou něco dělat, a nebo prostě půjdou na učební obor a hotovo. Takže otvírání nových gymnázií je nesmysl. No a víš, co mi na to řekl? No řekl mi, že to by jako neprošlo před voličema, jo? Protože voliči, rodiče si přejou, aby děti šly na ty gymnázia a na ty licea. No tak jako pokud se budeme řídit tím, co chtějí rodiče, bez ohledu na to, na co ty děti ve skutečnosti mají, tak, a zatím to tak vypadá, tak teda pán Bůh s náma.
1: No tady je zase vidět, jaký vliv prostě na tu společnost mají ty nesmyslné politické strany, že? To je úplně neskutečné, ty tady od toho vůbec nemají, ty to vůbec nemají co dělat, jenom proto, aby byli zvolení a byli u koryta, tak vlastně se zabývají takovýma věcma. To je úplně nesmyslné. Tím se vůbec přece nemají zabývat, ne? Tím se má zabývat ekonomika a vůbec ta společnost celá. Co politici? No, je to úplně všechno bohužel, postavené na hlavu.
0: Bohužel ten systém je nastavený tak, že dneska už se nejede po tom, co by bylo dobré pro stát, ale co projde, pro politickou co se dá stranu zpropagovat mezi voličem.
1: Ano, co je dobré,
0: abych byl znova zvolený.
1: Co je dobré pro politickou stranu. Ano, přesně to. To je ono. Dobře. No, tak jo, takže to je toto. Co to máme dál?
0: Hele, mám tu ještě jeden strašně zajímavý článek. Vyšel na Novinkách 7.8. A je to dost katastrofální svědectví ze školy. Jmenuje se to Zahraniční Evropa, to si neumíte ani představit. Učitelka líčí poměry v německé škole, která se vymkla kontrole. Jo? A je to škola teda v Porýní ve Sfálsku, kde říkají, že na denním pořádku incidenty několikrát do týdne policie, je to teda primárně škola zaměřená na... Je tam valná část migrantů, jo, ale prostě ty podmínky jsou tam katastrofální a mimo jiné, tady nám říkají, počet trestních činů na německých školách za rok 2024 se vyšplhal na 28 760 případů násilí, násilné trestné činy za rok. 28 760, jo? Takže když si to cca tak nějak vydělíme, tak je to 70 trestních činů na den ve školách obecně, jo? Napadání učitelů, šikana, no prostě... Mnozí se už neobtěžují do školy chodit, letos téměř 40% nedokončilo střední školu, vypráví učitelka. Jo? Z policejních statistik vyplývá, že se v roce

0: 2024 stalo 1283 učitelů v Německu oběťmi napadení. Kromě toho bylo zaznamenáno závažných násilných trestných činů 557. Jo? To je, bavíme se o roce 2024. Takže lze říct, že obecně prostě ta imigrace, že to je velký problém a my víme, že už hranice 5% je napováženou a 15% cizinců už je kritická hranice. A já si myslím, že když spočítáme komplet všechny cizince, nejen Ukrajince, ale komplet všechny cizince, co tady máme, tak už jsme na hranici a v tuto chvíli potom nastává nezvratná změna. Konec konců i v Praze už jsou například mateřské školky, kde máme polovinu Ukrajinců. A i třeba moje třída, která loni odmaturovala, tak jsem tam měla 10 Ukrajinek a 12 Češek. Jo, a tohle to se děje i na základkách samozřejmě, tudíž nám neskutečně, kromě toho, že provzdušňujeme a děláme tyhle ty úžasné věci podle té strategie 2030, tak samozřejmě nám tam klesá ta úroveň té vzdělanosti a upřímně řečeno, já velice často mluvím o tom, že třeba v prvním ročníku, trošku jsem tam rodičům při třídních zkouškách vzala asi iluze, protože jsem jim rozdala písemky z fyziky a děti, řekněme třeba 50% třídy, nevědělo, kolik centimetrů má metr. Jo? V prvním ročníku v střední škole. Jo? No a ty rodiče na to jenom nevěřícně zírali. Jo? A další zkušenost mojí kolegyně, která učí teda na základní škole, učí druhou třídu a ta mi říkala, já jsem si myslela, že ta třída jako je normální, že je upovídaná, že jsou trošku pomalejší, ale po půl roce výuky jsem zjistila, že tam by za normálních okolností šlo 50% dětí do speciální školy. Jo? Což se samozřejmě nestane, tak jenom chci teda upozornit na tohle, že to se nám zhoršuje čím dál tím víc. Začalo to inkluzí, pokračovalo to online výukou a končí nám to teďka tím počtem těch Ukrajinců, protože už snad neexistuje třída, kde by prostě ti Ukrajinci nebyli. A takže jsou tam výchovné problémy, jsou tam jazykové bariéry a podobně. K tomu se přidají klasické, já nevím, ADHD a další poruchy, které nám inkludovaly, že jo, do normálních škol. No a ta situace je jako dost tristní. Takže to je druhá věc. No a třetí věc, od dubna, tuším, že 27. dubna, jestli se nepletu, tak svolala Milena Míčová do sněmovny, poslanecké sněmovny, konferenci na téma, tuším, racionalita, úroveň, morálka školství, zaštiťoval jí pan Ševčík. O čemž, jak si hlavnoproudá média nemluvila, já jsem se na tu přednášku dívala, bylo to velice zajímavé, bylo tam pár lidí, kteří věděli, skutečně mluvili o tom, jak to opravdu v tom českém školství vypadá. No a na to potom navazovala přednáška, která byla pod záštitou, ano, pod záštitou pana Babiše. A ta byla o digitalizaci. Jo? A já jsem úplně na to zírala, protože tam byly nějaký pánové, kteří dělají nějakou osvětu ve školách a podobně. A v podstatě každý, kdo zná přednášky pana profesora Martina Jana Stránského, tak vidí, že ta digitalizace je špatně, sociální sítě jsou špatně a tak dále, je to návykové pro ty děti a podobně. A tady z toho teda vyšlo, že ano, je špatně, když jsou na tom závislí, děti se dívají na špatné věci, ale v podstatě je třeba jenom změnit ty hry ze stříleček na, jako jiný hry a bude to OK. Takže tam vůbec nebylo jaksi pochopeno ten princip, o co tady jde v tomhle případě. No a určitě jste zaznamenali, že nám teda schválili zákon o zákazu používání mobilních telefonů, ovšem jen na základních školách, nejsem si jistá, jestli to není jen na prvním stupni, a ještě ke všemu od roku 2027. Jo, od září 2027. Tak já se ptám, proč je tam ta prodleva?
1: Ptej se, no, ptej se.
0: Takže jako zase, jako je to plus, je to aspoň malé, bezvýznamné plus. Samozřejmě tam byly dohady, máme je všude, máme je i u nás na škole, dohady o tom, jestli mobil ano, ne, jestli mobil jenom při hodině sebrat nebo vypnout, dát do tašky a tak dále, nebo i o přestávkách a podobně. Spousta lidí si myslí, že to vyřeší, že ten problém je jenom v tom, že ten mobil během té hodiny, protože my jsme si třeba povídali v lavici a dneska už si děti nepovídají. Dneska si normálně posílají vzkazy na sociálních sítích, jo, na WhatsAppu a tak dále, normálka. Během hodiny, jo, nenápadně. Jenže ten problém je i v tom, že pokud ten mobil sebereš na tu hodinu, aby teda ti nemohli opisovat nebo tam být na těch sociálních sítích a podobně, a na přestávku jim ho vrátíš, tak ten mobil ti trhá pozornost, jo? A pak ti trvá minimálně 20 minut, než to dítě zase skoncentruješ, protože hraje nějakou hru, nebo jo, řeší tam nějaký holky, se natáčej a podobně. No a vlastně to absolutně neplní ten účel. Takže tady bych chtěla, totiž docela velký průšvih je, že jak už máme ty moderní rodiče, tak spousta těch moderních rodičů ti řekne, jak nutně potřebuje, aby to dítě ten mobil mělo, jako že to ne, že to nejde, aby se ty mobily zakazovaly, vypínaly, sbíraly a podobně. No, já si myslím, že my jsme docela dobře přežili bez nějakých mobilů, prostě jsme věděli, že jsou děti ve škole a že kdyby se něco dělo, tak existuje kabinet, existuje telefon do ředitelny a na studijní oddělení a podobně, takže se to dá úplně snadno řešit takhle, že jo. No ale na závěr jedna pozitivní zpráva, dozvěděla jsem se, zase z mainstreamu, překvapilo mě to, že 60% rodičů je proto, aby zůstala výuka cizího jazyka až od třetí třídy. Tak to mě potěšilo, že se najdou i rozumní rodiče, protože nasadit angličtinu od první třídy, to je opravdu peklo, obzvlášť v současné době, kdy velká spousta těch dětí je v první třídě nezralá, má logopedické problémy a podobně a nezvládá češtinu ani mluvenou formou na to, aby se učila psát a aby se učila nějaká gramatická pravidla. Takže v tu chvíli nasadit angličtinu, tak to by bylo opravdu špatně. Tak uvidíme, jestli se to nějak odrazí v různých provzdušňovacích plánech ministerstva. Mm-hmm. A to je asi na začátek všechno o školství. Děkuju, Pavle.
1: Dobře, takže máme tu opět Jindřicha, který mezi tím načerpal další nějaký inspiraci, Jindřichu, co tě napadlo během povídání? Povídej.
2: Ivanko, já to doplním jenom jazykově. Já jsem osobně pro to, aby se cizí jazyky vyučovaly až takzvaně na druhém stupni, protože, a to z několika důvodů, nejenom z té gramatiky a tak dále, ale především je důležitý, jak říkáš, tady zvládnout prostě ten mateřský jazyk a čeština je prostě krásný jazyk, jako slovenština a tak dále, že ruština je třeba taky moc krásná, že bohatá, pestrá, nebo ty slovanské jazyky, že oni mají daleko větší emocionální nebo prostě jakoby vyjadřovací schopnosti, když to ta angličtina je prostě tvrdá, jak já říkám, že to je jazyk otroků prostě, jo. Tam ty citové složky prostě moc hledat nemůžeš, jo.
1: Ono to vyplývá z toho, jak oni přemýšlí. Jo. Jazyk je vždycky odrazen toho, jak přemýšlí a naopak. No.
2: Jo, oni chtějí prostě, aby ty děti sotva mluvili česky, že jo, ale nejní prostě, aby se mluvilo jazykem otroků. Že jo. No. Jo, v tomhle tom směru, že vlastně dělají. No, povídej.
0: Jo, já s tebou, Jindro, naprosto souhlasím. Upřímně řečeno, já osobně totiž jsem dokonce zastáncem, nevím, jakou ty jsi měl školní docházku, já jsem měla třeba povinnou 10letou, to znamená 8 let na základce a pak si musel být 2 roky na té střední škole a když prostě si to flákal, nedával a podobně, tak na to byl vysel Damoklův meč, že taky můžeš jít prostě kopat výkopy a podobně, že jo. Jo,
2: ale... Já jsem měl 8letku, že jo, já měl 8letku, no, jo, ty jsi ročník, no. Já jsem ročník 68, že jo, po mně ušly pitomí množiny, že jo.
0: Já jsem první množinový ročník, ano.
2: No,
0: po mně zpívají činasky. Nebudu to říkat, jako jo, jenom...
1: Ale se množili dobře. Jako,
2: všeobecně, když tam zmiňovala Stráskýho, prostě mobily do školy nepatří a jako pro mě to jsou ty návyky, jako když jsme měli kavárnu, restauračku, že jo, tak jako pár tam seděl vedle sebe a oni neumí spolu mluvit, oni si píšou SMSky. Navíc ty zprávy jedou v holých větách, takže to nerozvíjí kreativitu prostě. Jo.
0: Plus smajlíky, být, takže emocionální oploštělost a neschopnost vnímat výrazy, že jo?
2: Jako výrazy, jo. A to je jako prostě, proč by měly být prostě povinná četba, že by měly být prostě i domácí úkoly, aby se tam prostě zapsaly ty kreativní schopnosti prostě těch dětí. A druhá věc je psaný projev, že jo, jako jo, psací písmo, jo. A zkrátka dobře do té 5. třídy, jo, což je zhruba těch nějakých, já nevím, 11 let, že
0: tak
2: 12 let.
0: Tak povinně vázaný písmo. Povinně vázané písmo.
2: Určité vývojové cykly, jako, jo, protože, jak se říká, do sedmi let věku jsem v tobě. To dítě do těch zhruba 7 let má nejpřirozenější napojení na své povědomí, nevědomí, podvědomí, jo, prostě tam se má klást důraz samozřejmě, že jo, jakoby na ty vztahy v rodině, jo, proto ta mateřská má být co nejdelší. Já osobně jsem by prozazoval to, že na té mateřské má být prostě i ten muž, aby pochopil, co ta mateřská je za těžkou práci, jo, psychickou, jo. Ale ty rodiče musí být, jakoby, jak se říká, do toho jednoho roku věku prostě co nejvíc jakoby s tím dítětem, protože tam se vytvářejí ty největší vazby do těch 7 let, že jo, to dítě má jakoby poznat to rodičovství, ty rodiče, to nejbližší okolí, poznávání toho okolního světa. V tom 7 letech jo, začíná jakoby první osamostatňování, kdy začne prostě samostatně pracovat a měl by vědět, v jakých podmínkách žije. Jo. To znamená přírodní úkazy, jo, vědět, jako, jak funguje ta příroda, tyhle ty věci, že jo, takže jako to je jedna věc, jako věci, který jakoby potřebuje vědět o tom životním prostředí a v jaké společnosti jakoby žije. V těch 11-12 letech tam už začíná jakoby, jo, ta puberta, že jo, a tyhle ty věci, a už by tam mělo být daleko větší osamostatňování, jo, a už to má být větší záběr jakoby na ten tah, jo, jakoby, aby se kreativně jakoby vyjeli ty jejich touhy, co chtějí dělat, že jo, jo. A pro mě byla prostě v těch 14 letech jako, jo, odcházet, ta 8letá školní docházka úplně stačí a potom prostě se má jít jako, jak se říká, vodům dál, opustit třeba to rodinné hnízdo, že jo, jo, na ten intra a tak dále, s tím se pojí neskutečná věc a to je prostě samostatnost a hlavně pro kluky, že jo, protože mamánku je tady dost. Jo, holky jsou pečlivý od přírody, ty to mají v sobě geneticky zakoukaný, ale prostě ten mužský svět je neustále nabourávaný. Jo, ale ty mobily, sociální sítě a tyhle ty věci, tam by škola měla přímo, jo, poukazovat na to, co to nese. Jo, tam, jo, protože to jsou jako velký rizika prostě pro ty děcka, že jo. Ale i ono stačí prostě pro obyčejný dospělý lidi, že jo. Jako je to silně návykový, že jo. Jako jo. No, takže ono, jako je to samozřejmě ta osudovost věcí, že jo. Takže ono samozřejmě je krásná kniha na zakázaném vzdělání o úpadku školství třeba v Rusku, ale ono se týká nás, takže jako to, že tady třeba zlikvidovali perfektní učiliště, učňovské školství, vzdělávání, celý ten systém byl prostě skvělý.
0: No, ono se to přímo jmenuje analýza úpadku školství nebo vzdělávání na příkladu ruského školství, že jo? Takže ono tohle, to ty procesy prostě běžejí všude. A i když se dějou přesně takové věci, že třeba v různých evropských státech už jsou ty mobily zakázané, tak my si tady pořád tvrdě jedeme mobily a digitalizaci. Takže, ale asi na tohle téma bychom mohli udělat úplně samostatný pořad, protože o tom by se opravdu dalo vyprávět hodiny a hodiny. Takže chtěla jsem aspoň nastínit ty začátky a druhá věc ještě, kterou jsem k tomu chtěla říct, že 8letá školní docházka je sice fajn, ale bohužel tady dochází taky k infantilizaci, že jo. Jo, takže, takže dneska se třeba říká, že úroveň, kterou naše generace dosahovala ve věku 18 let, tak ty dnešní dosahujou někdy mezi 25. a 30. rokem, což je katastrofa.
2: Je tam víc než desetiletá prodleva, pozoroval jsem to částečně u svých dětí, jo, kde to teda samozřejmě potom po školní docházce velice rychle doháněli, jo. Ale tak jako ty znáš moje děti, takže si to dovedeš představit, nebo ty znáš i svoje děti, že jo. Prostě tam, kde si to ty rodiče uvědomují a je tam to vedení trošku jinačí, tak samozřejmě se to tam ukáže. Takže více, že je 21 let a už chvíli šéfovala firmu velkou, jo.
0: Jasně, ale já jsem jenom chtěla říct, že pokud...
2: A práce.
0: Že já jsem pokud bychom se měli vracet k 8. školní docházce, tak by bylo třeba docela důležité vrátit i to, co jsme měli my, a to byly různý ty exkurze do provozů, že jo? Jo?
2: Ano,
0: že my jsme chodili tady do papíren, pekáren.
2: Tak, přesně
0: každý
2: tak.
0: Každý si tam našel svoje. Jo? Aby věděl, o čem to je.
2: No. Pravda je, že na základní škole už od útlýho dětství jsme měli představu o jednotlivých jakoby profesích.
0: Profesích, ano.
2: Tak samozřejmě my ve druhé třídě jsme kluci chtěli být popelářema, že jo, a následně jsme chtěli být kosmonautem, protože vyletěl Remek do vesmíru, což je unikum, to si lidi prostě neuvědomujou. Jo, co je to za významnou část jakoby naší československé etapy mít svého člověka ve vesmíru a jo.
1: A třetího na světě. Třetího na světě.
2: Jako,
0: ano.
2: Jo.
0: Ano. Jo. Ano.
2: Takže jako významovost postavení jako československého průmyslu, jo, byla obrovská, ať už vezmeme prostě jakoby námořní flotu, flotilu, kompetenční prostě řízení. Jo. To, že tam byly miny viditelné, to je vidět, proto já mám rád pořád ty staré socialistické pořady, kde tomu člověk může v jednoduché formě prostě porozumět. Jo. Jo, tak jako já, když jsem vykládal astrologii, tak jako jsem ji vykládal podle nemocnice na kraji města, že jo. Jo, protože tam ty archetypy těch planet jsou daný, jako primár Sova je ten Saturn, jo, mladý Sova je ten zbrklej Mars, jo, jo, Eliška Balcerová je tam ta věčná Venuše, jo, neví, koho by si vzala, jo, podle toho to taky vypadá, jo, Strossmayer je Jupiter, jo, jako jak se to, ty projevy. A já musím říct, že jako na mě to dětství, i když to nebylo jednoduché z hlediska očima, ale jako z hlediska toho prostředí, ve kterém jsme žili, to bylo naprosto úžasné. Jo. A já jsem ve 14 letech byl už na intru a tyhle ty věci a byli jsme daleko víc samostatnější. A to je to, co prostě chybí a je to toho součástí a je to úmyslem. Jo. Protože oni to tady vlastně ocitovávají. Vidíme tady prostě, jako jakým způsobem se tady útočilo na seniory, jaký je tady vztah ke stáří, jo, k té generaci, která si toho nejvíc pamatuje, i když my jako generace musíme mít na paměti, že generace našich otců nám zničila budoucnost. Prodala to.
0: Jo.
2: Jo, prodala to. A v generaci těch našich otců se zapálil oheň, ve kterém prostě v tom váku jakoby žili v těch tužeb, jo, jakoby, že to prostě v tom 89. roce, když už to prostě šlo, tak se všichni utrhli jak ze řetězů, jo, na té vlně, jako urvi si, co můžeš. Jo, a to je, jo, to byla prostě cílená taky jako tyhle ty sociální experimenty nebo prostě tyhle ty manipulace, to by se mělo především učit na školách na tom druhém stupni. Už by se měly vyučovat metodiky. Jo? Jo, to je jako, co já chápu, tak jako samozřejmě jako, tady je spoustu implementovaných zákonů, který jakoby takzvaně vypadá, jakoby, že to je dobrý, jo, ale není k tomu dávána metodika, jak to zvládnout, jak to ochránit. A vlastně čím dál tím víc člověk tady vlastně zjišťuje, že žije na minovém poli. Jo, i ty.
0: Já bych řekla, že správní džungli. Mají...
2: No ano, nejenom v právní džungli, ale i systémové džungli, tak jako od Langra tady máme ty hákové kříže, ano. Že jo? Jo? A v podstatě máme tady víc než trojnásobek policistů a chodí plně ozbrojený zbrojnoši, jo? Ale za socialismu jsem tady v plné výzbroji příslušníka veřejné bezpečnosti moc často neviděl. A hlavně platila ještě ta logika toho selského rozumu, že zákony byly, ty fungovaly a platily, jo, a vymahatelnost toho zákona, jo, se do značné míry vykládala i domluvou. Jo, tam nebylo cílem bezpodmínečně trestat. Ale dneska, a ty to víš prostě, že i ten tlak v tom školství, jo, se vlastně přenáší tíha toho Damoklova meče na celý ten systém kantorů, že jo, a následně na ty žáky. Jo, že to je, jo, jakoby, no, je to válka, no, prostě. Jo. Proto jsou ty excesy, že jo, napadení učitelů, protože ty učitelé jsou, nejsou učitelé, ale někdy psychopati, že jo. Jo? A prostě to je ta tragédie, jakoby, jo. No ale jinak, jako my jsme tady zmiňovali ten 99. rok, to zatmění, tak jako čím jsme procházeli, no tak jsme vstoupili do NATO v tom březnu, že jo. Hmm. Začala válka v Jugoslávii, že jo. Jo? A to jsou to prostě ty důsledky, vlastně to jakoby oznamuje, že jo, co to přineslo. No, potom povodně přišli, že jo, před referendem do Evropské unie, Jo, před prvním rozložením jako velké státnosti, tak byly povodně v roce 96, že jo, teda byly ty troubky, nebo 97 byly, ty jsem zažil. Takže oni samozřejmě jako těch nástrojů mají spousty, jo. A to jsou věci, jo, které si lidi musí jakoby osvojit, že oni pracují těmito metodikami a v tu chvíli samozřejmě se to povědomí jako v těch lidech začne měnit, že jo? Tak jako člověk udělá řidičák papíry, těší se, jako že bude jezdit, tak uděláte tu autoškolu a tyhle ty věci, pak vyjedete na první křižovatku a jste v pytli, že jo? A časem prostě, když získáte tu řidičskou praxi, že jo, tak už vidíte prostě, že je to úplně o něčem jiném, že jo? A takhle to je daný a to je to, co prostě jako nám dávali ty, nejenom to školství za toho socialismu, ale vůbec ta společnost, kdy jeden druhýmu nebyl lhostejný, jo, tak v nás to vlastně jakoby evokovalo takové ty, ne, že by nás to učili, ale prostě se to přijímalo, že si dokážeme v tom životě víc poradit třeba, jo. Já to řeknu třeba technicky, jo. Setkám se s novými věcmi a tak dále, někdy jsem to neviděl a tak dále, ale umím to prostě opravit. Jo, prostě nějakým způsobem se jakoby poradím, protože jsem studoval technický obory, že jo, jo, strojařinu, že jo, takže samozřejmě jako tam můžete studovat střední školu nebo prostě inženýry a tak dále, ale i ti inženýři prostě pro ně byl ten dělník, řemeslník neskutečnou studnicí znalostí, protože to měl první v praxi, že jo, jak se to chová, že jo, jo, jak se říká, patenty ověřoval v praxi. A to je to, co tady chybí, ta metodika.
0: Jo, já jsem jenom chtěla říct, že taky hlavně jsme měli na té základní škole dílny, že jo? Kluci i holky.
2: Ano, ano, ano.
0: Měli jsme dílny.
2: Ano, měli jsme dílny, jo, takže jako...
1: Pozemky.
0: Pozemky, ano.
1: Děvče tam měly péče o dítě, 8. 9. třídě.
2: V podstatě tady se zlikvidoval svazár, jo, a veškerý majetek toho dětského fondu, co ty děti, jako ty chaty a tyhle ty věci a kam se jezdilo, jo, to se dělal fond dětí a mládeži. To všechno rozkradli. Všechno to totálně zlikvidovali, prošustrovali, jo. Stejně jako když prostě likvidovali následnou péči, jako lázenství, tyhle ty věci, stačí se podívat na lázně Beograd. Jo, to byl všechno prostě účel zlikvidovat péči. Jo, jo, jak se říká prostě jako jet dneska, seš někde prostě v korporátní fabrice, jo, že by za tebou korporátní ředitel přišel a řekl, za to, že jsi tady držel, a dělal normy třikrát takový, zaplatili jsme ti rekreaci. Jo, prostě je to lidský prvek. Jo, byť byl samozřejmě nedokonalej a víme, proč byl nedokonalej. Jo, kvůli zase nasunuté davolitární marxistické ideologie a už vidím prostě, jak se spoustu určitých oddaných teoretiků prostě kroutí, jako jak je ten marxismus populární, hovno, jo, jak já řekám. Ale zkrátka dobře, na této planetě jsme proto, aby jsme ten život žili. Nejsme tady kvůli tomu, aby jsme tady byli otroci, platili neustále účty, jo, a nechali parazitovat parazity na všechno, včetně na našich prdů. Jo, to jsou ty emisní povolenky, jo, já nevím, co všechno. Jo, oni už neví, jako z čeho žrát a to prostě, to je to, co na nás chystá, jo, lidi dvou kategorií. Oni si pořád tyhle ty rádoby slouhovské elity myslí, že budou žít prostě v tom luxusu, že jo, že i teda ta paní prezidentová musí mít plat velký, že jo, jako, jo, který člověk nemá pomalu ani, já nevím, za 10 měsíců v té standardní rovině. A běžní populaci, A prostě ten princip toho maloměštáctví, té arogance, té zlovůle, jo, to je to, co prostě vede k tomu neřešení a ty lidi tohleto musí pochopit, jo, že musí myslet na sebe, jako to. Ne, nemyslím tím sobecky, ale naučit se spolupracovat. Jo. Já...
1: Tak teď na Vindra trochu se zasek asi.
2: Tak jak na vraha pomalu. Jo.
1: Dobrý, že to jo. Trochu si se zasek, Jindra, víš, takže byl tam výpadek krátký.
2: Jo, to je to, co se tady změnilo, že oni nám změnili princip našeho myšlení.
0: No přesně tak, a to právě chci říct, že pokud těm lidem nedojde, že ať je to, jak je to, tak socialismus se svýma chybama byl prostě prvním nedokonalým pokusem o spravedlivou společnost, a pokud pořád budeme na těch 40 let toho socíku plivat, což bohužel většina alternativy dělá, tak se z toho jaksi nevymaníme.
2: No oni, hele, i alternativa do značné míry je řízený proces.
0: Mm-hmm.
2: Jo? To my, Ivanko, určitě víme, jo? Protože když nemůžeš obsadit a zlikvidovat všechny fronty, tak to musíš nakopírovat a dělat imitace.
0: Tak se tomu postav do čela.
2: Jo, tak, jo, to je jako Kristovo evangelium je jedno jediné. Z Prahy bylo ukradeno a odvezeno do Vídeňské knihovny, další kopie je ve Vatikánu. Jo, takhle jsme povýšili Rakousko. Jo, ale sami Rakušáci byli zničený Habsburkama, jo, mezi náma, jo. Dokud na rakouský trůn neusedli Habsburkové, jo, tak Rakušáci byli něco. Jo, ale od habsburské monarchie, jo, z Rakušáci přišli prostě o identitu. To je to samý prostě i Bavoráci. Jo? Jo, jinak ta identita samozřejmě česko-rakousko-bavorská kolem toho pasu a i v té rovině genetiky je to stejný. Jo? Jako jak já říkám, byli to Češi, kteří začali mluvit německy, že jo? To samý východní Němci, že jo? Polabí a tak dále. Jo, čeština měla obrovský dosah v té době, byl to taky úřední jazyk. Ale proč vlastně na to zavádím? Jako, jo? Ono mě to vždycky takhle odvede. Jo? Já asi proto, protože chci prostě poukázat na tu významovost, jo, co v nás je a co nám vlastně i ten náš jazyk umožňuje, co na všechno, co jsme mohli být pyšní. Jo, tak jako Zetor tady skončil, ne proto, že by to ty manažeři chtěli prošustrovat, ale protože ty současné podmínky jim ani jinou možnost neumožňují. Jo? Jo, jak probíhala likvidace Poldovky, Škodovky a tak dále, ale opravdu na co jsme šáhli, tak to Češi prostě a Slováci uměli. Nehledě teda k tomu, že po ty staletí, jo, těm vnějším tlakům, tak si Češi, Slováci zachovali jazyk, který má ještě k tomu jeden a ten samý základ. A to se týká i Moravy, jako Moraváci nejsou nic jiného než Češi. Jo? A všichni dohromady jsme jakoby Čechoslováci, že jo? Prostě jsme jakoby jeden kmen, jo? Jo, jakoby v tomhletom směru. A hlavně to pojetí, to soužití, jako slovanské říše nepoužívaly takzvané státoprávní uspořádání. Protože my jsme žili civilizačním způsobem v symbioze se všehomírou a podle potřeb, které potřebujeme i na základě technologických výdobytků. Žili jsme přirozeností. Neměli jsme v civilizačních návykách takovou míru otrockého smýšlení, třeba která potkala samozřejmě tu západní společnost. Jako co ze západní civilizace, jo, zůstalo na svém kameni. Jako, jo. Jo, prostě všem vzali jejich vlastní původní kulturu. Jo, a nám ji samozřejmě berou, že jo, po tisíce let a furt ne a ne zdechnout a to se jim samozřejmě nepovede, že jo. Ale co je nejlepší prostě způsob pro život? A to je ta prostě první světonázorová jakoby priorita, jo. Jakým způsobem se lidstvo bude chtít vydat? Jakékoliv jejich návrhy, které jsou nám předkládané, vedou do pekla. A jestliže někdo hledá volební alternativu, tak ji nenajdete, protože všichni to jsou davolitáři, včetně strany Stačilo. Jo, takže furt jsme vedení jako do toho, do té metodiky, volit menší zlo. Jo, a jsme vlastně na tom prahu, že tohle to už prostě nechceme. Jo, teď oni nám berou i ty naše staré auta, které aspoň jezdili pořádně. Jo, za chvilku by nám dělali i pokuty za to, že jdeš 3 km v hodině v rychlosti. Jo, to je i ten tlak jako samozřejmě, že jo, jako démonickou, že tady povolej eutanázii od 14 let. Jo, to jsou všechno zrůdy. A tyhle ty věci by za socialismu neprošly ani v jednom případě. I když v tom systému bylo spoustu min a bylo tam spoustu hajzlíků, který si přesně vytvářeli tyhle ty vazby, že díky těm maloměšťáckým manýrům, že budou chtít být elitou, nebylo to v takové míře třeba jako v Rusku, ale zkrátka dobře, jako ten klientelismus tady byl, že jo, přes ty bony a tak dále, že jo, to mohl mít jenom někdo. Jo, tu zekse, výkladní skříně, jo. Jo.
0: No a jsme zpátky u ideologie a trockismu, že jo.
2: Tak a jsme u toho a v těchto těch věcech se prostě člověk musí, jakoby, jak se říká, vyznat, jo. Protože jakmile pochopíte tyhle ty základy a věřte tomu, že to vůbec není těžký, tak vám to vrátí vaše přirozené myšlení a orientace ve způsobu života řešení těch věcí. Jako víc to začne vytvářet jakoby tu společenskou komunitu. Tak hospody, jako tam nám zakázali kouřit a tyhle ty věci, a dřív byla prostě, jak se říká, zdravotní středisko v každý obci, hospoda, restaurace, tyhle ty věci, zaměstnanost před barákem. Dneska už to není, takže tady máme spoustu vybydlených fabrik. Jo. Do hospody už nechodíme, jo, protože i tam jsou takový předpisy, co by si tenkrát za socialismu téměř nikdo nedovolil. Jo. A hlavně by si nedovolil jednu věc dělat prostě věci, které byly takzvaně v uvozovkách lidsky neslučitelné. Jo. Jo, tam byla prostě ochrana dítěte na prvním místě, že jo, zdraví obyvatelstva a tak dále. A dneska je na prvním místě, jak udělat na každého obyvatele jakýhokoliv původu podvody a řetězuje se to prostě. Jo. Jo. Což samozřejmě přesně vytváří jo, i ty věci, že to, co třeba jako naši se rozvedli, to je pravda, jo, ale bavili se spolu úplně normálně. Jo, za ty leta, co dělám horoskopy a tak dále, tak jako ty dva spolu žijou, brali se z lásky, udělali si všechno nejlepší, co mohli, jo. Mají tady děti, ale tady prostě o ty děti vůbec nejde. A máme tady i ty zákony, že o ty děti nejde. Jo, protože ten nejlepší rodič, jo, z těch dvou, který chce tu dohodu, jo, tak to dítě neuvidí, jo, a tomu vlastně napomáhá ten systém, že jo. Jo, dřív to společensky bylo nemožné, dneska je to běžné. Jo. Kdyby se stalo to, co se stalo na Univerzitě Karlovy za socialismu, tak by z toho byly takové důsledky, že pomalu ministr tehdejšího vnitra, ten by dostal kulku.
0: Souhlasím.
2: Nesmí odpovědnost. A vedle bylo cvičení. Jo, to samé, takové ty věci, jo, že v ostravské nemocnici, jo, jeden střelec bezprostřední blízkosti postřílel prostě i 10 lidí, že jo, A mezi tím byli, že jo, dva bachaři a někdo ještě ze zkušeností prostě s ozbrojenýma složkama. Jo, tak si to zkuste z bezprostřední blízkosti postřílet hned 10 lidí. Skončil by maximálně u druhého, už by byl na něm. Jo, samý pohádky, jo, samý strachy a děsy. Jo, když byl covid, porušili veškeré medicínské standardy a dneska budou kecat, že o ničem neví. A teďkom to odjelo a je na nás, jako který si to uvědomujou, pokusit se zachovat v populaci alespoň nějakou genetickou čistotu. Proč myslíte, že byl takový velký biznis, jo, do kterého šel samozřejmě i Babiš a ten si toho musí být vědomý, jo, dárci spermatů, vajíček a podobně. To všechno mají prostě v těch dusíkách zamražený, jo, umělé vagíny mají, že jo, a tyhle ty věci, jo, kdy tyhle ty stvůry a zrůdy jsou schopný zlikvidovat celý svět, protože kdyby měli na to svou sílu a schopnosti, tak by ten mengelismus prostě provedli už dávno. Ale pořád je ještě přítomna v lidstvu taková síla, že jim to umožněno není. A z tohohle toho důvodu se ten projekt prostě jakoby přirozený tím procesem jo, jakoby ještě nerozjedou, ale mají to v záloze. Ale zároveň je to odpověď na to, že takzvané klonování, jo, není zas tak jednoduchá věc. Jo, jinak by odebírání spermatu a vajíček dávno skončilo. Jo, to, že samozřejmě jsou tady entity, které chtějí míšence, že jo, a jsou tady určitý entity, protože myslet si, že ve vesmíru jsme sami, že jo, a nebo že naše civilizace začala před nějakýma 15 tisíci lety, je prostě nesmysl. Jako na to narážíme furt, ale proč vlastně o tom povídám, jako jo. Jo, ať už prostě se na tom světě klepe, co chce, tak já přesto mám velkou naději, že ať už prostě se to vyvine jakýmkoliv způsobem, tak že to prostě zvládneme. Nic jiného nám jiného konec konců nezbývá. Jo. Jo, dokonce mám i určité jakoby deja vu. A vždycky se mi to děje v nějakých těch zásadních věcech, kdy se něco jakoby na tom rozcestníku uděje, tak se mi opakujou věci, že určitý události už jsem viděl třeba před 2-3 lety, že se udály a zrovna včera jsem se bavil o tom jako s mojí ženou a ona říká, ale počkej, jako tohle to přece se ještě nestalo, tyhle ty lidi ještě žijou, jo, já jsem říkal, no ale počkej, jako já jsem normálně viděl ty pořady, jo, jo, skutečně, jakoby, osudovost reality našeho bytí se mění každodenním žitím našich přítomných okamžiků. Jo, protože čas neexistuje. Všechno se odehrává tady a teď. Takže i když zemřeme, jo, opustíme to tělo, tak jsme tady a teď. Jo, to, že to má ten proces, že nám teda naše tělo stárne, že jo, nebo že zase, než se rozpomeneme, vyrosteme, ono se to připomene velice rychle. Jo. Jo, od toho je třeba ta puberta nebo ty zlomový životní věci, že jo, kdy se vám převrátí život, tak si uvědomíte prostě jako asi o čem ten život je. Jak já říkám, všeho míra, neříkám to jenom já, ale to je prostě z koncepce od Valerie Pěkina, všeho míra k nám hovoří prostřednictvím našich životních okolností. Konec konců ani jsem o tomhletom nevěděl, ale už jako dítě jsem to takhle jakoby na to nazíral. Myslím, že Ivanko, ty si to měla taky, jo? Jo, že tyhle ty otázky jsi si kladla jako dítě, nebo hodně dětí jsme si to tenkrát kladli, že jo, jako ty věci, jako jo. Jo, takže já říkám, že v určitých věcech prostě jako kvůli čemu bychom měli mít strach. Je to jejich systém, který padá. A záleží jenom na tom, do jaké míry jim umožníme, aby se zmocňovali našich baráků, jo, z jejich virtuálně nafouknutých neproduktivních peněz. Oni by zdechli. Svýma kompetencema by v běžném životě, jo, nepřežili v těchto podmínkách, které nastavili, ani měsíc.
0: Je to tak.
2: Takže jaké autority se to tady snažíme poslouchat? A to mluvím ke každému člověku, který třeba o řídících procesech a ani takových věcech neví. Důležitá je lidská podstata, jakým seš člověkem. A to platí i v duchovních věcech, ne jakým seš na stupni mistr Reiki, jo, který není ani jeden, protože poslední mistr Reiki tady byl Joe Zpěváček, který si chytnuli 10 000 voltů a nic se mu nestalo. Když se vás dotknul, tak jste mohli jít prostě do vysokého napětí a rozsvěcet žárovky. To je zděl ukazovat i Japoncům do Japonska, kde si to ty mistři vzali sebou.
1: Jindřichu, já se jenom zeptám, jako elektrikář, 10 000 voltů stejnosměrných nebo střídavých?
2: Nevím, ale Joe měl takové schopnosti, že se ti dotknulo, mohl jít prostě i do střídačky. Jo.
1: No, jo, tak právě
2: stejnosměr.
1: Právě,
2: jo, hele, stejnosměrný proud, jako byla triolínová svářečka. Jo, tam měla turbínu, byla hlučná, že jo. Jo, počkej, a ten proměnlivý, šel proud pořád ve stejný váze, ale my máme vlastně v zásuvkách máme střídavý proud, ne?
1: No, právě. Budeš se divit, ale není problém třeba, když byly ještě starý televize, obrazovky, tak tam bylo napětí kolem 16 000 voltů, ano. A nebyl žádný problém se takhle na to dotknout a takhle natáhnout oblouček. Vůbec nic jste to neudělali. Ono totiž záleželo na tom, jestli to je střídavý nebo stejnosměrný a hlavně, jakou to má frekvenci. Takže říkat jako 10 000 voltů, jestli je to chytné a nic mu to neudělá, to je velice zavádějící. To je jen tak hlediska technika. Jo?
2: Nicméně, jako on byl člověkem, jako který se tě dotknul a vzal si prázdnou žárovku a rozsvítil si svýma rukama.
1: Ano, dobře. Tak jo.
2: Jo, když konec konců, jestliže najdeš někdy pořád Ačko, jo, na Nově, tak s Honzou Musilem, jo, tak tam předváděl, že jo, tam předváděl vlastně, nebo tam byli lidi, kteří měli na sobě prostě, dokážou prostě magneticky držet kovový předměty a tak dále, jo. A to se týče samozřejmě i léčení energie prány a podobně, že jo. Ale on měl i další schopnosti a to je to, že vlastně odezíral měl telepatický jakoby sluch, jako jo, takže se zaměřil na člověka a prostě to slyšel. Jo, já jsem třeba měl taky jako určitý jiný schopnosti, že jo, nebo mám, jo, protože takže vím jako po určitých věcech, jako hovorech, který proběhne, nebo dokážu to z toho vydedukovat. Jo. Tak jako bejvalka by mohla vyprávět jako jedna, jak druhá, ty z toho byly nepříčetný, jak to vím, že. Ale to je jedno, to je v podstatě, jakoby člověk v sobě má neskutečné množství potenciálu a schopností. A je jenom na tom, jo, já by si to prostě lidé uvědomili, že se můžu vyvíjet jiným způsobem. Mm-hmm. Nadarmo jsou vlastně jakoby i záznamy jakoby v Vatikánu uložený, že vlastně člověk je superorganismus. Jo, my jsme elektrické bytosti mimochodem, jo? Slunečního původu. Jo? Země je taky sluneční původ. Jo? Je to vlastně jakoby ohnivá země, má jádro. Jo? Takhle to prostě vykládáme v těch obrazech. Jo? A my jsme v podstatě elektrické bytosti. Že jo? A když si to vezmeme, tak vlastně všechen ten... To nadání nebo prostě těch schopností, co máme v sobě, se neodebírá jenom kvůli tomu, jo, že pořád žijeme někdy i hůř myšlením než v opice. A v opici nemůžeš dát schopnosti, jo, aby prostě projevila svoji energii. Podívejte se na ty americké opice, jo, který vyřešili jadernou energii a použili to na Hirošimu. Sovětský svaz tehdy stvořil první jaderný reaktor, aby sloužil, jak se říká, k energii, protože nedávno jsme měli samozřejmě výročí Hirošimy a Nagasaki. Že? Jo? Stejně jako teďkom budeme mít výročí konce konfliktu v Jugoslávii, ono je furt nějaký výročí, za chvilku bude výročí 21. srpna, jo, jo, a tak dále, a tak dále. Ono se furt něco děje, samozřejmě furt je nějaký výročí, ale důležitý je ten vývoj, který prostě jakoby je, a samozřejmě ten podzim nebude jednoduchý, jo, jo, ale snažím se na to dívat prostě optimisticky, protože všechno je to rámec všeho dění na celém světě. Já pevně věřím, že ty procesy nás dovedou k tomu, že to bude mírnější cestou a že se obnoví jak Československo, tak i prostě mezinárodní vztahy, ale doufám, že to bude prostě pod jinou taktovkou a pevně tomu věřím teda. Ale říkat jako tady něco takového, že věřím něčemu, čemu nevěří tady ty rádoby moci páni, jo, to se moc nenosí. Žijeme v nebezpečné době, nicméně velká naděje je v tom, jakým způsobem skončil soud s Ivanem Kratochvílem, kde já jsem vlastně měl taky skončit se ženou ve vazbě. Jo, nakonec jsme byli jenom jako svědci a byl jsem tam svědčit a z celého toho senátu jsem měl dobrý pocit. Blbej pocit jsem měl samozřejmě ze státního zástupce, ale přesto jsem mu taky popřál, aby se měl šťastně. A s Ivanem, že jo, Kratochvílem, i když prostě jsme omezili ten vztah do nějaký intenzity, tak není to ani tak 3/4 roku, kdy jsem udělal analýzu na zhruba výsledek toho jednání, jako, jak ten soud dopadne a bylo to tak nějak podobně. Není ještě dobojováno, ale je to procesně velmi významný zlom, kdy zahraniční tlaky na výsledek soudu byl neuspokojující. Ale pro širokou velkou veřejnost je to nadějí, že se něco uvnitř naší země mění. Jo? Jo, jak se říká, neslyšel jsem ještě gong, jo, že je to konečná. Ono konec konců nejhorší je, když člověk ztratí naději. A víme, my starší už to samozřejmě víme, že i beznadějné případy, do kterých jsme kladli, že je to beznadějný případ, že se i zázraky dějí. Že? Jo, konec konců nikdo nemá návod na život, jo, to nemám ani já. Ale určité věci jsem tam pochopil. Ivanko, co ty na to? Jako?
1: Tak teď nevím, jestli... Ivanko, prosím, povídej.
0: Jsem tu.
3: Se ptám, jako, určité životní věci, jako jsem tam jako pochopil, ale na to vám tady vždycky jako dá odpověď ženská, že jo, protože ty ženy to mají přirozeně v sobě zakódovaný, že vědí, který ten mužský je použitelný nebo není, že?
1: Tak jinak odpovědět, Ivanko, tak jinak odpovědět.
0: No, Jindra tady otevřel strašnou spoustu otázek a já bych nás možná trošku vrátila nohama na zem a vrátila bych se k otázkám té alternativy. Já totiž jsem onehdy poslouchala Petra Hájka Proti proud.

0: tady je přesně ten problém. A totiž mravnost těch lidí, to jde prostě ruku v ruce. Představit si svět, kdy bude všude všeho dostatek a nikdo nebude mít potřebu něco krást, hromadit, rozumíš? Jako na co bych si pořizovala 3 tryskáče a vily, já nevím kde všude, když, nebo já nevím, rozumíš, co tím chci říct? Prostě...
1: Jo, rozumím.
0: Já potřebuji jenom toho slušně žít, jo? Chci si být jistá, že mám svůj střechu nad hlavou, že mám svůj domeček, který se mi líbí a že třeba si chci jezdit, já nevím, do Krkonoš a já nevím, do Chorvatska, jo? Je to přesně o té mravnosti těch lidí, že nepotřebuju hromadit, nepotřebuju okrádat druhý, nepotřebuju mít víc, vyvyšovat se, ale že budu mít to, co potřebuju, abych žila spokojeně. A mě to strašně překvapilo, zrovna teda u Petra Hájka, který mluví o vlastně křesťanství a tak dále, že jo, že vlastně tohle vůbec nepochopil. Že, a to chci říct právě, že je třeba příklad té alternativy, která vlastně to bohužel pokřivuje, protože ta myšlenka si myslím, že byla vznosná a nosná. Bohužel ten problém, jako vždycky, je v mravnosti těch lidí. Tak možná to vypadá, že mluvím úplně nesouvisle, nebo... Ale...
2: Ne. Ale... Ivanko, mluvíš ale... přesně o mravnosti, jo? Protože je to stavem té identity. Jo? Já civilizačně nemám problém, nebo víceméně, já jsem věděl hovno o nějaký socialistický a komunistický ideologii. Ale ve své identitě jsem to měl přirozeně odmala. Jo, jsou civilizace takové, kde ty civilizace mají své zázemí, své domy pro život. Je to prostě automatizovaný. Mají automatizovaný to, že si vezmou potraviny takové, nebo si je vypěstujou, jo, podle svých potřeb. Jo? Vůči technologiím je to uspůsobený tak, že určité technologie prostě mít nemůžeš, jo? Jo, jakoby dostupné běžně. Jo, je to asi jako takhle, dobře, fajn, jako malý, jako vezmeme třeba to od Audi Lam, že? Tak jako každý kluk chtěl sportáka a tak dále, fajn, jako, tak jako já už ho dneska mám, jo? Ale trvalo to několik let, že? Jo, mám silný auto, rychlý auto, ale vím taky, jo, jak můžu bezpečně rychle jezdit, nebo nerychle. Tam není problém rychlosti. Jo. Rychlost má na svědomí zhruba 3% nehodovosti v celé Evropské unii. Jo, je to o zodpovědnosti. Takže tady můžeš prostě udělat smrťák, můžeš chlastat, ale řidičák máš furt. Jo. Ale na základě nějakých kritérií a alibismu měřit jenom rychlost, jako, jo, nebo prostě to tak jako přijdeš prostě o všechno. Ale takže ten systém je prostě restriktivní. Ale jako ten životní prostor i za toho socialismu byl zhruba vypočítaný, že by si měl mít minimálně aspoň 2 hektary pozemek, jo, na tom dům a by si ho měl jakoby soběstačně, že by ti částečně uživil. Protože to je taky HDP, jo. Jo, když oni to všechno přepočítávají. Vlastně celý ten obraz toho socialistického tábora je v tom, že tady nejvíc vlastníků jakoby nemovitostí, nehledě teda k tomu, že my máme ještě ty chaty, jo, to zapomeň na to, že to někdo na tom západě má. A to je to, čeho se oni chtějí zmocnit. Jo, oni chtějí vyloženě jenom otroky, prostě ve 40 letech ti dají eutanázie, jdeš do hajzlu. Jo, takovouhle mají představu, jo, a děti ještě, aby ti przněly, jako, jo. A ta představa prostě těch

0: k jiné civilizací je v tom, že je to o té zodpovědnosti, o té mravnosti. Jo, to je ten přístup. Jo, protože když někdo nastaví bezohlednost a žravost, tak musí počítat s tím, že za druhým rohem bude větší predátor, kterého sežere. A ten, kdo tě sežere, tak přijde zase na něj daleko větší predátor. Takže je to vlastně válka od rána do večera. A všimněte si, že od 90. roku jo, nám tady rozjíždějí, že jo, válku mezi sebou. Jo, v komentování zpráv, v kinematografii a tak dále. Oni na nás ženou válku každodenní od rána do večera. Pro nás jako bytosti, který to tady zažíváme, když dojdeme k tomu poznání, to jsou neskutečné zkušenosti. Jo? Jo? Ale prostě ty civilizace, kde se tímhletím způsobem žije a není to vůbec jakoby to, jako těžký se to naučit, protože je to pravidlem. Je to stavem té společnosti. Nikdo si nedovolí vzít víc, než potřebuje. A ve věcech, které si potřebuji užívat, jo, tak je to ten cíl, že se k tomu prostě člověk dopídí, že jo, tak jako děti mi vyrostly tyhle ty věci, tak fajn, tak jsem si teda dopřál z těch prostředků, které mi zbyly, že teda mám splněný sen, že mám pořádnou káru, že jo, jako. Tak jako kobily nám sebrali, nám chlapům, tak jako těma autama, že jo, jako je to přece jenom nástroj, že jo, jo, jakoby, který nějak energeticky ladí ke mně, mám rád rychlou jízdu, zejména po německých dálnicích. Ale nejezdím nebezpečně, mám to prostě rád. Jo, škoda, že se tady nerozvíjel autoprůmysl, protože Schumacher je stejný ročník jako já, asi bych byl třeba konkurentem. Měl jsem tu vášeň, jo, jako kluk, jako, jo, ve sportu, že jo, tyhle ty věci, no tak jako jsem štír, zase na ten beranu, tak co tam chcete, že jo. Ale zkrátka dobře, jsme tady na té planetě proto, aby jsme uplatňovali svůj genetický a identický potenciál. Jo? Prostě ty základy v sobě máme. A jestliže má někdo prostě základ jenom v tom, parazitovat na tom druhém, jo, tak to je na zdechnutí. A jejich páníček je nechá zdechnout. Takže určité věci se nás týkat nemusí, ale určité věci k obrazu toho, co chceme, se nás týkat musí. Takže takové ty řeči, že s tím systémem nic neuděláme a že už je to jasný, to je jako kdybyste řekli sami sobě, jsem otrok, který se tomuhle podřizuje a jsem smířený s tím osudem, že někdo přijde a řekne mi klidně, že mám skočit ze skály. A to byla covid operace. To byl první velký test. Velký na plochu. A přesto si myslím, že do určité míry jsme tím testem prostě prošli. A Pavle, ty jsi z toho měl taky důsledky jenom kvůli tomu, že jsi se prál o život své maminky.
1: No.
0: Jo, a zapravdu, a tvoje maminka tady ještě mohla být.
1: Teoreticky ano.
0: Teoreticky tady mohla být. Mm-hmm. Teoreticky tady mohla být i moje maceška, že jo. Jo, protože jako ty dávky taky zničily, že jo, tadyhle u souseda jeho maminka taky, že jo. Jo, prostě věděla, že je to špatně, přesto si to nechala dát, že to je, jo, vím, co se dělo prostě tady ve Voticích, prostě v domově důchodců, nedáte si dávku, jdete ven. A jsou to lidi, kteří žijou tady s námi a díky těm letem věcem spáchali ty největší zločiny. Jo, daleko větší zločiny než Babiš sám a spol. Je to o konání. V češtině bylo takové krásné slovo konání. Kon. Náš kon každodenní prostě rozhoduje. Jo. Díky Cyrilovi, Metodiovi jsme přešli o spoustu výrazů a Jan Hus se snažil spoustu věcí ještě s Jerolínem Pražským prostě zachránit, nehledě teda k tomu, že my Čechoslováci se nemusíme za svou minulost vůbec stydět, jo. Nemáme za co. Protože v mnohých věcech jsme chápali daleko víc, než dneska chápe celý západní svět, jo. Protože o nějaký demokracii, o který nám tady vykládali, tak my už jsme tyhle ty věci měli dávno za sebou zvládnutý. A o tohle to ten boj je, jako, jo, že o důstojnost. My si musíme uvědomit, jakým způsobem s náma zacházejí. Jaké životní prostředí nám tady zřizujou. A proto nesmím být lhostejný. Mm-hmm. Takže můžete si myslet všichni, že s určitými věcmi nic neuděláte a že váš protestní hlas nebo vyjadřovat se k určitým věcem nic nezmění. Naopak, tyto hlasy mění všechno nejvíce.
1: Mm-hmm. Jindřichu, já tě musím přerušit.
0: Takže já nebo se teda rozloučím, Pavlíku.
1: Ano, rozluč se, hezky, děkuju.
0: Už nám to uteklo dneska. Ano. Já jsem dneska nějak jako nechtěl do toho zaobírat moc nějak politiku a tyhle ty věci. Konec konců ono se z toho nic neměnilo, takže jsem chtěl trošku to vzít takhle z tohohle toho grifu. Mám vás lidi rád, nic si navzájem nikdo nevyčítejte, protože bez chyb prostě nikdy ten život nejde. A přeju vám, abyste se měli šťastné, abyste si plnili svoje racionální sny, abyste byli zdraví, abyste byli nepodajní, abyste si uvědomovali, co ve vás je za lidskou podstatu a tu prostě podporovali.
1: Dobře,
0: rád jsem tě podle viděl, Ivanko. Tebe mám moc rád, takže já tě moc pozdravuju a loučím se s váma.
1: Děkuji moc, Jindřichu. A teď ještě dáme prostor Ivance, aby tam řekl pár vět naposled a rozloučil se. Teda nakonec.
2: Tak já moc děkuju, Jindro. Já myslím, že to bylo fajn popovídání a pevně doufám, že jsme řekli aspoň něco zajímavého, že se to líbilo a doufám, že se zase brzo uslyšíme a přeju všem krásnou dobrou noc.
1: Ano, já jsem na tom podobně, ano, taky všem přeju hezkou dobrou noc. Loučím se s vámi a chci vás ještě jednou pozvat na zítřejší pořad s Miluškou ohledně Benešových dekretů. Jsme se tady o tom zmínili, takže koho to zajímá, určitě si to poslechněte. Myslím si, že budete velmi překvapený, co vše a kolik těch dekretů vlastně je. Tak jo, mějte se moc a moc krásně, já se s vámi loučím, musím ještě samozřejmě pozvat vás na kalendárium číslo 171, věnované Ronu Mailovi ze skupiny Sparks u příležitosti jeho 81. narozenin, vysílá Studio Praha. Takže mějte se, ahoj, moc a moc krásně a zítra zase naschledanou. Ahoj, ahoj.

0: Dale.
1: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 171, které věnujeme Ronu Milovi z kapely Sparks u příležitosti jeho 81. narozeniny. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

písnička Under the Table z alba Indiscreet, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak tedy Ronald David Mile je americký muzikant, filmový producent, hlavně však klávesista a, jak se říká, principální songwriter v kapele Sparks, kde o jeho o 3 roky mladší bratr Russell zpívá. Jejich rodiče mají kořeny tatínek v Rusku a Rakousku a matka Miriam v Polsku. Otec jim zemřel, když byli ještě děti. Byli jsme malí, mě bylo 11 a Russellovi 8 let. V ten okamžik se pro nás všechno změnilo a myslím, že nás to víc zblížilo. Maminka rozhodla, že bych se měl naučit hrát na piano. Jako věčný rebel jsem nechtěl přiznat, že mě ty hodiny vlastně baví. Ale hodiny klavíru jsem měl opravdu rád. Na základní škole se pořádaly přehlídky zájmové činnosti, takže jsem tam vystupoval v růžovém sportovním sáčku s motýlkem a řádně napomádovanými vlasy. A tahle vystoupení byla docela návyková věc. Viděli jste reakce publika, říkali jste si, tohle je boží. První název pro kapelu, Urban Renewal Project, projekt městské obnovy. Ten se neujal, ale brzy si jich všiml, respektive byli doporučeni producentu Todu Rundgrenovi. To už se jmenovali Half Nelson a na desce se objevil též první lokální hit s názvem Wonder Girl. Ani Half Nelson se bratrům Mileovým nelíbilo, co by název, tak po vzoru Marx Brothers se přejmenovali na The Sparks Brothers, později The Sparks. První velký hit na desce Propaganda, pardon, bylo to Kimono My House, se jmenoval This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Toto město není dostatečně veliké pro nás oba a v češtině jej naspívala též Pavla Kapitánová.

0: facka je odpověď tady na dotaz.
1: A když nám není vlastní město dost velké, tak je dobré změnit působiště, a to se přesně stalo. Sparks odletěli do Anglie, kde našli původně též Američana, nyní působícího v Anglii, producenta Tonyho Viscontiho. A s ním natočili již zmiňované album Indiscreet, které někteří považují za druhého Seržanta Pepře, a my si poslechneme písničku o šťastné budoucnosti, kde nás čeká umělá inteligence, a minulosti, která však stále trvá.

Toliko letmý pohled do kuchyně kapely Sparks u příležitosti narozenin Rona Maela. Co ještě dodat? Tahleta Best British Band from America, nejlepší britská kapela z Ameriky, se do USA opět navrátila, pracovala například s Giorgio Moroderem, nahrála přes 20 LPček, dnes už CDček. Mezi jejich obdivovatele patří vlastně většina hudebníků, například také Thurston Moore ze Sonic Youth nebo Flea, basák z Red Hot Chili Peppers, kapela Franz Ferdinand a mnozí další. Na Rona bychom mohli prozradit například, že sbírá takové ty skleněné koule, ve kterých sněží. Jeho bratr Russell měl dlouhý vlas, on sám nosil takový čeplinovský knírek a hrál většinou bez hnutí, takže oba bratři kontrastovali a zažil se takový vtípek, že volá John Lennon Ringo Starovi a říká mu, prosím tě, viděl jsi tu novou kapelu v televizi? Tam zpívá Mark Bolan a na piano hraje Adolf Hitler. Jeho inspirací byl prý Liberáči a hlavně také Beatles. Což dokazuje závěrečná skladba, se kterou se rozloučíme s kalendářem 171. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co jste možná nikdy nečetli. A naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás zdravím všechny, kteří posloucháte a začali jste a usedli jste a začali jste poslouchat Svobodný vysílač, protože přišla právě ta chvíle, kdy si budeme číst zase z něčeho zajímavého. No a je tedy, dnes je pondělí, je 13. května, to je takové to datum 13. No, někdo to má rád, jiný zase ne. Já tady mám tak vyzkoušeno, že ta 13. až tolik neznamená, ale spíš se ty věci, pokud se něco děje, tak se děje před anebo po, čili 12. nebo 14. Někdo to má zase na 13. Já bych řekl, že se zkrátka dobře věci dějí, ať je jakékoliv datum. Tak to je první taková asi důležitá informace, kterou je potřeba si nějakým způsobem říci. Další důležitá informace, když už jsme tady u těch informací té větší důležitosti, no, asi jo, tak bychom si mohli sdělit a mohli bychom si také říci, že dnes má svátek Servác. No a já tady mám takový pocit, že Pankrát, Servác, Bonifác. Čili, že to jsou ty tři, na který když prší, tak potom 40 dnů bude pršet údajně. Tak jak jsme si to vždycky nepřáli, aby nám propršel ten červen a dejme tomu začátek prázdnin, tak dneska si myslím, že řada z nás se cítí potěšena tím, že by mohlo pršet, protože byť teďko pár dnů zapršelo, tak pořád a pořád té vody je ještě v té přírodě málo. Tak já bych si přál, aby to bylo tak, že obden nám zaprší, obden bude svítit sluníčko a všechno dohromady potom bude perfektně fungovat. Takhle ta příroda, já ji takhle pamatuju, takhle fungovala, když jsem byl ještě mladý hoch, když jsem byl ještě junák, jak se říká. No tak, co je potřeba připomenout? No, jo, těch Serváců, to je také důležité. Já jsem si tak trochu říkal, že se kouknu do té statistiky. No prostě a zkrátka, není to dostupné, není dostupná informace. Kolik těch Serváců v té naší zemi vlastně je? Já se bojím, že možná žádný. Protože prostě jmenovat se Servác, to už je skoro jako být Pankrát nebo Bonifác. No. A určitě jakoby lidé na vás různě pokřikovali, tak snad se žádní rodičové nedopustili toho fopa, že by se pomstili svým dětem tím, že by jim dali takové jméno. No ale tak víte, jak to je. Někdy si to člověk prostě nevybere. Co je potřeba říci, že máte dnes k dispozici na to, abyste volali anebo psali, tak máte Skype PetSyn2, to je jednoduchá adresa, vy už ji znáte. Pak máte telefon, na který můžete normálně psát nebo také telefonovat přímo sem ke mně do vysílání. Ten už znáte, ale já ho připomenu, je to 774-139-044. Takže 774-139-044. Tak to je telefon, studiový telefon, a potom ještě tady máme k dispozici tu e-mailovou schránku, protože někdo třeba chce psát, když poslouchá z archivu, nebo
něco rozsáhlejšího chce napsat. No takže ta adresa už je notoricky známá, no ale já již připomenu svcs.midgard@gmail.com. Tak tady na to, když napíšete, tak se naše schránky spojí. Propojí a zašle mi vaše schránka, mi zašle to, co jste mi napsali. Pokud si ale myslíte, že se spojuje pouze ta schránka, čili mezi sebou, tak to není tak úplně jednoduché, protože internet, respektive ten e-mail, než k vám dorazí, tak to není cílená záležitost, jakože nějaký neviditelný pošťák čapne tu vaši zprávu, donese ji do té schránky ke mně, protože ví, kde ta schránka je. Ten internet funguje trochu jinak. To znamená, že ta zpráva, kterou mi napíšete, se rozprskne do celého internetu, úplně všude se vyskytne. A jenom tam, kde je doma, tak tam se stáhne. To znamená, že všechno, co v internetu se pohybuje a co vy napíšete, tak není cílená komunikace mezi dvěmi schránkami, ale je to tak, že nejdřív se to celé zveřejní a potom si to najde svého adresáta. No, aby se to nezveřejnilo úplně, tak ne všichni mají přístup k tomu, co v tom celém balíku toho internetu se nalézá. Ale pochopitelně jsou vybrané subjekty a vybraní jedinci, kteří mají ten přístup komplexní. Takže se může stát, že zkrátka dobře, ten, kdo nějaký hacker nebo nějaký příslušník tajné služby nebo nějaký automat, robot, vám tu zprávu prostě zachytne, protože tam bude nějaké klíčové slovo, na které on je jaksi citlivě nastavený. To znamená, že bude na to reagovat. Tak to jenom, abychom si nedělali iluze, tak to trošku do začátku. Já jsem tady četl několikrát z knihy docenta Jana Dudáša Lexikon a dokonce jsme v sobotu s Pavlem udělali pořad, kde jsme citovali některé ty záležitosti z této knihy a opírali jsme o ně naše vyprávění o těch událostech v předvečer druhé světové války, respektive co bylo a proč vlastně, co bylo spouštěčem a proč musela ta druhá světová válka tedy vypuknout a musela se odehrát, co řešila. Jo. Takže já jsem si ještě na dnešek, protože tam to téma bylo velmi silné, a psal mi posluchač Jaromír a dotazoval se, zdali i někde jinde se může dopídit třeba těch sdělení, o kterých jsem já psal, o kterých jsem já mluvil, která jsem četl, pardon, jestli ještě existují nějaké jiné publikace, kde třeba by ty věci byly nějak popsané. No tak já jsem tady dohledal třeba jednu publikaci ve svém archívu. Je to Gea Sidorov. A z té knihy, kterou jsem měl tu čest si přečíst, tak jsem vám tady vybral něco, co se váže právě ke klíčové osobnosti toho tehdejšího dění. A tou klíčovou osobností je pochopitelně... Já se potřebuji kejchnout. Nedopadlo to. Nedopadlo to, zašimralo to a nedopadlo to. Tou klíčovou osobností je Soso Džugašvili, tudíž Stalin, protože Stalin nám je představován jako nějaký hrdlořez, jako ten, kdo třeba i tu válku dokonce druhou světovou údajně podle některých odborníků, takzvaných, samozvaných, tak začal, ale ono to tak úplně nebylo. A tady z toho vyprávění, z této knihy, kterou Gea Sidorov napsal, tak se ty věci pochopitelně potvrzují. Takže já jsem se rozhodl, že dnes odskočím od té knihy o slovenčině a začneme se do jedné kapitoly, já ji budu trochu komentovat, právě z té knihy Gea Sidorova. Takže tak nějak bych se spíš teď věnoval tématu, než té knize jako takové. No a k
K té knize jenom chci říct tolik, že se tam mluví o jakémsi vědmákovi nebo strážci. A to je právě velice poutavé vyprávění, kdy hledající se dostal k jednomu člověku s otazníkem, a ten ho zasvětil do spousty a spousty jakýchsi doposud pro něho nevídaných a neslýchaných záležitostí, které ho pochopitelně výrazně oslovily, protože se mu začaly pospojovávat některé informace a některé znalosti, které již měl. Takže začneme se do té knihy a postupně se budeme dostávat dál a dál. Tak několik slov o Soso Džugašvili. Je to třetí část, kniha 2, kapitola 26. Stačí, brzy bude poledne. Za 5 až 6 hodin máš jet do Kondinského a ty jsi ještě nelehl. Běž hned do postele. Za 4 hodiny tě probudím. Stávaje od stolu, řekl stařík. Před tvým odjezdem tě musím vypravit na cestu a udělat něco jiného. Bez řečí jsem poslechl slova ochránce, stal jsem a šel do ložnice, ale k mému překvapení se mi spát nechtělo. Lehl jsem si na postel a několik minut jsem ležel s otevřenýma očima. Co si mám připomenout, vrtalo mi v hlavě. Na co narážel vědmák? Zřejmě mě přeceňuje, ale přesto ho nechci zklamat. Musím si tedy na něco vzpomenout, ale na co? To je otázka, pomýšlel jsem, ale brzy jsem usnul. Probudil jsem se pozdě odpoledne. Hospodář mne neprobudil. Když vešel, už jsem se oblékal. Chlapík, spal si přesně 4 hodiny. Biologické hodiny máš v pořádku. Probudil se bez cizí pomoci. Běž, umýj se a ke stolu čeká nás večeře na rozloučenou. Vyběhl jsem na dvůr, umyl jsem se u sudu s vodou a vešel do jídelny. Stůl byl už prostřen. Uprostřed trůnil zlatý hřeb, proslavené sibirské ché, zvláštním způsobem připravené břichoštiky. Vedle stál jako vždy salát, nějaká zelenina a smažený karas, nakrájený na tenké kousky. Tedy, když jsem spal, starý stačil zkontrolovat sítě a připravit chyceného v nich velkého karasa. To tedy jo. Kdypak asi spí ten zaříkávač? Copak může žít bez spánku? Myhlo se mi hlavou. Vyspím se po tvém odjezdu, odpovídaje na mou otázku, řekl šedohlavý. Teď si sedni a chop se korbele. Budeme pít zbyteň na šťastnou cestu a naše budoucí setkání. Přisunul se mi blíž svůj korbel a pozoroval, jak slavnostně nalévá svůj voňavý zbyteň. Tak na všechno. Na to, že jsme se setkali, že jsme se vzájemně pochopili, a na tvůj odjezd. Pozvedl svůj korbel se zbytněm stařík. Nenechal jsem na sebe dlouho čekat a naše malá hostina začala. Ché, spod sušených bříšek štiky. Jsem jedl poprvé v životě. Maso bylo fakticky téměř syrové, ale s bylinkami a s octem mělo specifickou chuť, z níž se točila hlava. To má skvělou chuť, nevydržel jsem. Jeseter není třeba. To, co jsi připravil ze štiky, je chutnější. Je to tak, Juro, usmál se starý. Já mám také raději štiku než jesetera. Je univerzální. Kotlety z ní jsou pochoutka, pelmeně nejsou horší než masité, polévka z tučných štičích vnitřností je královská. A tento ché, sám si ho zhodnotil. A proč říkají, rybu nemáme, máme jen štiku? To je chantýský výraz. Chantýové štiku za rybu nepovažují. Žije ve vodě, ale je blíže ke zvěři. Odtud pochází tento výraz. Navíc chantýové si cení štiku výš než ostatní ryby. Zvláště si cení její jikry. Ty jsi někdy jedl štičí jikru? Přiznám se, že ne, řekl jsem.
No, ještě ji ochutnáš. Podle mne jarní jikry štiky nejsou horší než černý kaviár. Ale stačí o jídle, zvážněl. Promluvíme si o odjezdu. Tamhle v koutě stojí tvůj ruksak. Dal jsem do něj potřebné knihy a 10-litrovou sklenici medu. Je tam i tvoje lžíce a nůž. Svou loďku necháš v Kondinském u místního revírníka. Všichni ho tam znají. Je to náš člověk. Chytrý, sečtělý a hlavně spravedlivý. Žije podle zákonu svědomí. S ním můžeš mluvit přímo. Vše pochopí. Zapamatuj si jeho jméno. Bělich Sergej Borisovič. Mimochodem, má stejného psa, jako jsou moji. Ode mne si vzal štěně. A vůbec, když u někoho uvidíš černou lajku s bílými maskami, věz, že to jsou moji dobří známí nebo lidé, kteří mě znají. Na ně se můžeš klidně obrátit. Nepodvedou tě ani, nepodvedou tě a pomohou ti. Ale raději se spoj se Sergejem. Ten by neměl pracovat v milici, ale přednášet na vysoké škole. Má znalosti, přehled a je chytrý. A co se mi líbí nejvíce, upřímně má rád svůj národ. Poslouchal jsem starého a pochopil, že ze mne všechno promyslel a rozhodl. Dobře ví, že za ním zase brzy přijedu a pověděl, na koho se mohu obrátit. Ostatně, budeš-li chtít, můžeš na loďce dojet až do Chanty Manýska. Motor máš nový a tak daleko to zase není. Do našich krajů z Chanty Manýska přijíždí na loďkách mnoho lidí na lesní plody. Natankovat lze v Kondinském, ale i cestou. Když zvolíš druhou variantu, loďku i motor můžeš nechat u Sidělníkova, Pavla Jegoroviče. Bydlí v Samarové, přímo na břehu. Také patří k našim. A také je chytrý a opravdový Rus. Ne, do Chanty Manýska nepojedu, přerušil jsem ochránce. Mám letět do rezervace na služební cestu. Vrtulník bude zřejmě připraven zítra. Ale na Sidělníkova nezapomeň, nevíš, zda ho nebudeš potřebovat. Stařík se odmlčel a zeptal se. Dáme si ještě čaj? Dnes mám zvláštní, je v něm čaga a byliny. Samozřejmě, ozval jsem se, z tvého čaje se oči nezavřou až do rána. Zřejmě znáš vlastnosti kořene maralů, podíval se děd. Samozřejmě znám, vždyť jsem z horské Šorie. Na to jsem zapomněl, přiznal se hospodář. S těmito slovy slavnostně otočil kohoutkem samovaru a začal plnit vonavým čajem dvě pialy. Když se oběd na rozloučenou chýlil ke konci, stařík se zeptal. Ještě jsi nerozmyslel pochopit Stalina? To ne, ale zdálo se mi, že na to nezbude čas. Čas máme. Do tvého odjezdu 1:30. Stačíme to. Ale seznámím tě jen s tím nejhlavnějším. Myslím, že pro začátek to bude stačit. V podrobnostech se časem vyznáš sám. Teď si vezmi svůj ruksak a půjdeme k tvé loďce. Musíme ještě natankovat benzín. O Soso Džugašvili si promluvíme pak, až vše dokončíme. Podle rady starého jsem ruksak odnesl do loďky, nalil jsem benzín, vrátil jsem se k domu. Na dvoře hospodář nebyl, ale z domu jsem uslyšel jeho hlas.

Zastudilo, to je ono. Jde tedy ne o svíce, ale o srdce. Nehasli tedy svíce, ale srdce těch, koho se tento starý širý volch probudit. Probuzený a vstoupivší na cestu svého osudu člověk, který si to rozmyslí a rozhodne se sloužit ne právě, ale svému nenasytnému mamonu, je horší než zrádce. Přerušil mě úvahy ochránce. A bylo jich mnoho, zeptal jsem se. Kteří se přizpůsobili, přeptal se stařík, byli takoví. Možná nejsou všichni ztraceni, někdo by se dal najít. Možná máš pravdu, ale já jsem nikoho nevracel. A teď už ani nemám koho. Znovu zrození neřídí svůj osud. Takový je zákon vesmíru. To je trest stvořitele? To není trest. Nejvyšší síly nikoho netrestají. Člověk se trestá sám. Experiment se svým nevědomím se ještě nikomu nepodaří. Dobrá, člověk se mýlí, něco nezváží, mnohé nezná, ale když vše chápe a uvědomuje si a staví před sebe pro své nevědomí zcela nepřijatelné zámysly, to už je rozpor, konflikt mezi hlubokým a nánosem. Hloubkovým a nánosem. Je pochopitelné, že vzpouzející se podstata začíná ničit tělo, pokoušející se podřídit si tak, je to chlapče. Starý se nad něčím zamyslel a na chvíli se odmlčel. Můj oheň nezhasne, přerušil jsem umlčení. Pokud i budeš chtít sám sebe zlomit, nezlomíš, usmál se ochránce. Ty jsi z jiného těsta. A čelo máš ze žuly. Kdo už do něho netříská? Dokonce tví rodiče. O tobě nepochybuji. Nemilosrdně, řekl prorocky. Jakoby vše už bylo za námi, ale je na čase povykládat o velkém a nešťastném člověku. S těmito slovy šedohlavý ukázal na moje místo. Nebudu se dotýkat tajemství narození Soso Džugašvili. To by trvalo dlouho. Narodil se 21. prosince, na začátku slunovratu, první den Koliady, představitele velkého roda a našeho předka Dažboga. V takové slavnostní dny do našeho světa obvykle přichází bývalí védičtí žreci. Příkladem můžeš být ty sám a já také. Já jsem se narodil v den jarní rovnodennosti. Své prvé zasvěcení být nebo mít malý Soso prošel v 5 letech. Organizoval ho některý z ochránců v Gruzii. Později se Stalin pokoušel najít toho člověka, ale nenašel. Setkání mladého Soso s těmi, kdo před něj položili otázku výběru, se nemuselo konat. Kdyby byl někdo jiný, neméně významný, ale v té době Rusko potřebovalo Stalina. A v čem tkvělo první zasvěcení chlapce Stalina? Zeptal jsem se. Na den narozenin, kam byl pozván i Soso, někdo z hostů mu dal do kapsy hračku, revolver. Malému Soso se hračka velmi líbila, o takovém revolveru nemohl ani snít a nevěděl, ale toho moc netrápilo. A najednou po návratu domů chlapec našel revolver ve své kapse. Jak se tam ocitl, Soso nevěděl, ale toho moc netrápilo. Zhrozil se toho, že má u sebe cizí věc, i když chápal, že jej nemusí podezřívat. Děti na slavnosti bylo mnoho a s revolverem si hráli téměř všechna. A co udělal? Šel v noci za bouřky vrátit cizí revolver. Přirozeně po volbě být mladého Džugašvili začali pozorně sledovat. On cítil tuto pozornost, ale nemohl pochopit, či nepozorovaně a nestrukturně budoucího Stalina ovlivňovali. Lidi přitahovala jeho čestnost a vrozená spravedlivost. Všichni, kdo znali chlapce Džugašvili, jednohlasně říkají, že čestnějšího a pořádnějšího člověka neznali. Setkal jsem se s takovými lidmi a myslím, že nelhali. A proč by taky lhali? Tím spíš dnes, kdy Stalinova činnost byla tak pošpiněna. Měl bys vědět, že Soso Džugašvili

Od 14 let psal básně. V 17 letech ho uznali nejlepším básníkem Gruzie. A tu starý po krátké odmlce začal přednášet rusky smutnou báseň o dědovi, který putoval od domu k domu a pokoušel se přinést lidem pravdu o životě, ale mnozí tu pravdu nechtěli a aby oni neslyšeli, děda nakonec otrávili. Teď tu báseň mladého Stalina znám nazpaměť. Tehdy jsem ji slyšel poprvé a jeho obsah mnou otřásl do hlubin duše. Tak vždyť to napsal o sobě. O svém nelehkém osudu předušil jsem Vědmáka. O sobě souhlasil, dokonce o své smrti. Vždyť ho také otrávili. Takže to tušil. Zdá se, přikývl starý. Ale odbočujeme od podstaty. Myslím, že bys měl chápat, že studium Stalina v duchovním semináři také nebylo náhodné. Mladý Soso brzy poznal podstatu Bible a pochopil, za jakým účelem byla napsána. Stalin byl velmi chytrý a výklady židovsko-křesťanského písma svatého se nedal oklamat. Nenáhodou se mladý Soso objevil v observatoři. Názorně studoval zákony nebeské mechaniky, pozoroval oběh měsíce kolem země, oběh Jupitera kolem země a mnoho jiného. Hvězdný řád mu ukázal, že v kosmu vládne řád, v němž není nic chaotického. Zato ve společnosti panuje chaos. Tento sociální chaos je na Zemi vytvářen uměle, hlavně prostřednictvím zákonů, které lidem vnucují draví vládci, kteří se domohli moci. Pamatuj, že Stalin nikdy nebyl profesionálním revolucionářem. O tom napsal ve své závěti. Co pak Stalin zanechal po sobě závěť? Vyhrkl jsem nechtěně. Zanechal a leží ve tvém ruksaku, usmál se ochránce. Přečteš si ho doma. S mladým Soso Džugašvili se seznámili lidé, kteří pochopili, že Rusko je odsouzeno, že slabý car neudrží vládu a zemi zaplaví vlna krvavého chaosu. Kdo byli ti lidé, není důležité. Někdo myslí, že to byl někdo z policejních špiček, někdo to popírá. Důležité je, že mladému Sosovi ukázali podstatu toho viditelného zednářství druhého řádu, které koncem 19. století bouřlivě rostlo v celé ruské říši. Navíc odhalili v Sosově tajemství Bohem vyvolených. Mnohé on sám pochopil ještě v semináři, když studoval Bibli. S obsahem Talmudu ho seznámili tajně. Ruský překlad Šulkan a Ruch tehdy ještě neexistoval, ale někdo ho přesto přeložil. Ne pro veřejnost, ale pro tajné služby. Stalin znal Talmud dobře, protože později v besedách se členy své vlády jej citoval. Ale to já jen mimochodem. Teď chápeš, z jakého důvodu se Soso dostal do doupěte profesionálních revolucionářů. Toho donutilo přijmout jméno Josef. Podle legendy se teď mladý Džugašvili měl stát původem jedním z vyvolených. Sám Stalin o svém židovství nemluvil, ale vypustili pověst a ta zabrala. Plamení revolucionáři brzy začali Stalina považovat Josefa za téměř svého, o což on sám usiloval. Jiné cesty nebylo. Celé revoluční hnutí v Rusku řídili Židé, kteří cizí mezi sebe nepouštěli. Druhé zasvěcení Soso Džugašvili prošel v době svého prvního vyhnanství v Solvičegodsku. Tam se setkal s jedním ochráncem, Alexandrem Bělovem. Přirozeně místo vyhnanství mladého Stalina nebylo náhodné, protože v roce 989, kdy vojska Puťaly dobyla starou Ladogu, křesťanští zabijáci se hned vrhli na chrám Veliké Lady, který stál na jižním břehu jezera. Avšak během obléhání města žreci stihli chrám přestěhovat. Jeho stěny sice zůstaly, ale vše, co bylo uvnitř, zmizelo. Především zmizela hlavní relikvie chrámu, zlatá socha Lady s maličkým leliem v náručí. Kam to vše zmizelo? Na východ, do oblasti dnešního Solvičegodska.
Tak začal bezpříkladný pochod zlaté orianské lady do jedné z podzemních úschoven, zanechaných Rusy Oriany na platu Putorana, ale teď mluvím o Stalinovi, ne o zlaté relikvii. Tak tedy, Alexander Bielov během vyhnanství Soso Džugašvili v Solvičegodsku právě odpovídal za svaté místo, kde se po určitou dobu nacházel druhý chrám bohyně a když se setkal se Stalinem, přivedl jej na místo starého chrámu. To stačilo. V mladém Stalinovi se probudila jeho rodová paměť. Ne po gruzínské linii, ale po ruské. Uzřel sebe jako slovanského žrece z dob pokřtění. Podle slov Bielova Stalin dokonce poznal místo, kde stál chrám. Chodil vzrušený po trávu zarostlých zemních snáspech a v očích měl slzy. A zde, na místě bývalého druhého chrámu Lady, Alexander Bielov vypravoval mladému gruzínskému chlapci, duchovnímu potomku ruského žrece ochránce, o veliké Oriane Hyperboreji, o jejím dědictví v podobě sociální nerovnosti, která dovolila po tisíciletí odsévat pryč od tří nejvyšších stavů, jak nevolníky sluhy, tak psychopaty nedotknutelné. Mnohé se dozvěděl a ještě více pochopil budoucí vůdce díky Bielovovi. Často se setkávali na ruinách chrámu a beze svědků vedli dlouhé a plodné besedy. Bielov se nepokoušel Stalina učit. Jeho posláním bylo pouze v tom, aby svému svěřenci pomohl vzpomenout si na vše zapomenuté. To se mu skvěle podařilo. Stalin se vrátil z vyhnanství jako vyměněný. Teď to byl revolucionář jen vnějškově. Vnitřně byl daleko ne marxistou, spíše jeho protikladem, ale to pociťoval jen on sám. V Solvičegodsku se dověděl o stovkách pokrytých tajemstvím mrtvých ruských měst prvé popotopní říše, záhadné Aratě. Když Stalinovi znovu hrozilo vyhnanství, bez váhání si zvolil západní Sibiř. V Narimském kraji Soso Džugašvili byl krátce, ne víc než měsíc, což potřeboval, aby navštívil ruiny jednoho z hlavních měst Araty. Toto mrtvé město se zbytky dvou chrámů leží kousek od řeky Tym v tvé rodné Tomské oblasti. Časem se ty tam dostaneš. Je tam východiště nebývalé síly a to místo, kde bys měl projít iniciaci. Tak já si, že si dáme teď písničku, protože se nám to nachýlilo. Takže něco si hezkýho zahrajeme. A já už to tady vidím. My si dáme... Jo, to bychom mohli. To je pěkný. Je to od Křesťana, tak pojďme na to.

Tak to byla jedna z oblíbených písniček, kterou moc rád hraju, protože je taková romantická. Budu pokračovat. Jako Stalin? Zeptal jsem se. Ano, jako Sošo Džugašvili, odpověděl. Musíš procítit, že patříš k této zemi. Tradice Boreálů a jejich předků, velikých Orianů. Jinak budeš tím, kým ses narodil, jenom slovně. Poté nastalo napjaté mlčení. Abych ho přerušil, zeptal jsem se. Proč brzy po návštěvě mrtvého města Stalin z Narimu uprchl na třetí den? Jak musel takový, jak on? Už měkce řekl ochránce. Mimochodem, se svými narimskými přáteli, těmi, kdo mu ukázali toto staré město, si Stalin dopisoval celý zbytek života, ale ne jako hlava státu, ale prostě jako člověk. Nejproduktivnější a nejzajímavější bylo jeho třetí vyhnanství do Turuchanska. Pochopitelně. Kurejku si vybral sám a žil tam celé 4 roky, celou lhůtu vyhnanství, aby se zbavil možného sledování, ne policejního, ale zednářského, začal intenzivně lovit. Mizel na lov v předhůří Putoranu celé měsíce. Žil v chalupách u mnoha lovců, spřátelil se s chovateli sobů, kety a severními evenky. Znal se s jejich šamany. A nikdo neviděl na pozadí bouřlivé činnosti tuláka v tajze to hlavní. Stalin se celé 4 roky učil. Úporně a vytrvale. Učil se u ochránce Kurejky, člověka s nejvyšším védickým zasvěcením Jaroslava Čardinceva. Neřekl jsem ti to jeho pravé jméno, jen přes dívku. Doufám, že se proto neurazíš. To se ví, že ne. Zavrtil jsem hlavou. 4 roky se Stalin učil u Černiceva psychologii, zákony řízení a také všechny druhy okultních ochran v přírodě. Bez takového vzdělání by se budoucím zachráncem ruské země stát nemohl. Později, v době velkého soupeření Stalina a celé jejich ráčkující smečky, mágové z okultních oddělení zednářských lóží i silní židovští mágové bezmocně rozhazovali rukama všechny jejich kouzelné konstrukce namířené na fyzickou likvidaci nenáviděného superčlověka a protivníka končily silnými protiakcemi, které krutě postihovaly je samotné. Stalin přes všechnu jejich snahu zůstával nezraněn. Ale trochu jsem předběhl a neřekl jsem ti, co jsem chtěl. Ano, že Soso Džugašvili vyrostl dobrý mák, že ze Sososa Džugašvili, tady trošku ten překlad je nepřesný, vyrostl dobrý mák, nebo lépe, dobrý psycholog a odborník na řízení. Ale to vše bylo jen základem, minimem, bez něhož Josef Vissarionovič by nemohl uspět. Právě jsi řekl, že Stalin zachránil Rusko a nás Rusy, ale vždyť je považován za despotu a vraha. Vraha takových jako ty nebo já, usmál se stařík, a všimni si, kdo obvinuje. Buď to jsou potomci plamenných revolucionářů, nebo hlasatelé ideí západně liberální demokracie u nás. Nebo potomci nevinně rozkulačených rolníků, dodal jsem. No což, abys vše pochopil, začneme po pořádku od našich plamenných revolucionářů, povzdechl Vědmák, a skončíme rolníky z občin. Musíš si ujasnit, že žádná revoluce bez kolosálního přílivu peněz neproběhne. Za všech sociálních kataklizmat se spodina tupě a cynicky podplácí, stejně jako se kupují prostředky masové dezinformace a špičky tajných služeb. K tomu jsou potřebné peníze a ne malé. A teď uvaž, odkud se mohou vzít takové prostředky? Pochopitelně, že z kapes židovských bankéřů, dělal jsem chytrého. Máš pravdu. Ruskou revoluci financovalo prostřednictvím zednářských lóží právě toto publikum. Ale nebylo by spravedlivé uvést ještě jednoho finančníka ruské revoluce. A to císaře Německé říše Wilhelma II.
Na jeho příkaz v roce 1915 německý finanční úřad vyčlenil na revoluční hnutí v Rusku 2 miliony marek. Potom během 2 let k ním přidalo ještě 40 milionů. Převodem německých peněz plameným revolucionářům se zabýval německý agent Žid Parvus. A vůbec, i když všechny tyto prostředky přicházely z Německa, ve skutečnosti byly židovské jako finanční vklady do ruské revoluce od Rothschildů, Kuhnů, Oppenheimerů, Friedmanů a mnoha jiných, jejichž peníze přicházely na účty Lenina, Trockého, Ofeldbauma, Rosenfelda, Rakovského a dalších známých plamenných revolucionářů přes banku švédského bankéře Schiffa. Teď chápeš, že peněz ne na ruskou, ale na židovskou revoluci v ruské říši stačilo. Židé pak většinou druhořadí zednáři prostřednictvím chaosu vytvořeného v ruské společnosti se usilovně drali k moci. V cestě této skupině vyvrhelů tančící na ruské krvi do roku 1911 úspěšně stál velký člověk, ministerský předseda ruské vlády P.A. Stolypin. Tento strážce pořádku a zákonitosti byl v září roku 1911 dvěma výstřely smrtelně raněn. Přirozeně zavraždil ho fanatický žid Mordcha Bogrov. Ale musíš, chlapče, vědět, odkud se bere ten židovský fanatismus. Jestliže se Židé bez odmluvy, podobně jako termiti, podřizují svému žerečenskému centru, tak u takových jako Bogrov a Kaplanová je vše jasné, řekl jsem. Je to sice sporné, ale samotný fakt toho, že v podstatě bázlivý národ, navíc milující sladký život, najednou z ničeho nic projevuje obětavost, nutí se nad tím zamyslet. Na chvíli se odmlčel. Tak tedy, po smrti Stolypina byla cesta k moci židům otevřena. A všichni tyto plamení za 6 let tuto moc nad Ruskem uchvátili. Na světě existují 2 druhy zednářství. Jeden revoluční, což jsou zednáři egyptského obřadu. Nazývá se Memphis Mikroin, druhý administrativní, zvaný skotský obřad. Dočasná vláda v čele se zednářem Kerenským představovala skotský obřad. Tito zednářští administrátoři potichu svrhli cara a pak, například zhora, předali moc do rukou bolševiků, v podstatě revolučních zednářů. A tehdy se začala prolévat krev ruského národa. Nejdříve byl rudý teror, pak občanská válka a nakonec kurz na světovou revoluci. V jejím pekle se měli ocitnout podle jejich zámyslu všichni Rusové. To by už byla smrt národa. Stalin, který se ocitl uvnitř jejich maliny, pochopil, že zvítězí-li ve válce s bílými Poláky Tuchačevský, pak bolševici vrhnou ruský národ na dobývání Evropy. To měl být podle jejich plánu začátek světové revoluce. Udělat to cizíma rukama, získat moc nad národy a prolít přitom moře ruské krve. A co udělal Stalin? To málo kdo ví, o tom se nemluví ani nevzpomíná, ale pomohl veliteli polské armády Pilsudskému, mimochodem také zednáři, ale skotského obřadu, rozdrtit Tuchačevského. Jak mu pomohl? Především rozvědkou a zdržením dodávek na frontu. A bylo to provedeno velmi chytře, takže Josefa Vysarionoviče nikdo neobvinil. Pouze Tuchačevský to pochopil, ale jeho důkazy nevzali vážně. Ano, armáda Tuchačevského byla rozdrcena. Tím byla zachráněna celá Evropa, ale především samotné Rusko. Miliony Rusů jenom za to by Stalinovi v každém městě a každé vesnici měli postavit pomník, a nejen v SSR, ale v celé Evropě. Fakticky jeho úsilím bylo zastaveno velké světové zlo, revoluční chaos, který mohl zasáhnout celou planetu. Takže Stalin ve válce s Polskem Pilsudského se zachoval jako zrádce? Ne jako zrádce, ale jako skutečný humanista. Chceš-li jako rezident boží rozvědky. Právě díky jemu zkrachoval plamenným plán světové revoluce.
Zajímavé je, že všichni tito géniové pochopili, co se tehdy stalo. Teprve na procesu v roce 1937, kdy je jedno za druhým stříleli. Stalin nikdy nikomu neukazoval svou chytrost. Vždycky byl ve stínu. Nepředváděl se, nekřičel, ale vždy věděl, co chce. Byl to vojenský strateg a žrec v jedné osobě. Samozřejmě využívaje UK Krupskou pomohl na onen svět Blankovi Leninovi. Měl pokrk stížností nemocného vůdce Felixi Edmundoviči na to, že Stalin zastavil rudý teror, že nepodepisuje dokumenty o mnoha tisícových popravách ruských kozáků a rolníků, kteří se vzbouřili proti zvůli rudých teroristů. Lenin žádal ruskou krev. Stalin ho neposlouchal. Dopisy Lenina Dzeržinskému se stížnostmi na Stalina se dochovaly. Nejsou žádným tajemstvím. Při vší své nelásce k Josefu Vissarionoviči se o nich zmiňuje ve svých knihách dokonce G. Klimov. A jak potom hodnotit procesy roku 1937, zeptal jsem se. Tak uvažuj, koho tehdy stříleli? V podstatě zrádce a katy ruského národa. Že zahynulo mnoho nevinných, to není Stalinova vina, spíše jeho neštěstí. Zbavit se Lenina bylo mnohem lehčí než Trockého. Trocký byl považován za druhého člověka po Leninovi. Za ním plně stálo velení Rudé armády. Za občanské války byl národním komisařem obrany. Mnozí důstojníci z jeho rukou dostali hodnosti a funkce. To však není vše. Trocký a jeho židovské okolí hned po občanské válce ovládli oblastní, okresní a městské výbory. Musíš chápat, že skutečná moc není ta v Kremlu, ale na místech. Té je nutno se obávat, a ne té, která je daleko a nic neví. Takže po smrti Lenina reálnou moc v zemi neměl Stalin, ale Trocký, položil jsem otázku. Na místech ano. Stalin vytlačil Trockého od kormidla moci nahoře, ale na střední a spodní úrovni až do války moc drželi přívrženci Trockého. V tom je tragédie našeho národa. Lev Davidovič, když pozbyl nejvyšší moci v sovětském Rusku, se jí ze všech sil snažil získat zpět, ale jak to mohl udělat? Starým prověřeným způsobem. Buď vyvolat v zemi chaos a vyprovokovat občanskou válku, nebo svrhnout proruskou vládu prostřednictvím další války se Západem. Jako to zednáři udělali s carem Mikulášem II., Lejba Davidovič k dosažení svého cíle použil vše. Vláda na místech pod různými záminkami se pustila do likvidace národa. V čele tajných služeb také stáli Židé. Co stojí v Talmudu? Nejlepšího z gojů zabijí. Tak likvidovali ty nejčestnější a vysoce duchovní. Zpočátku bez soudu a vyšetřování a potom soudy také ovládali. Zkus něco dokázat. A tak v celé zemi tu si vymyslí nové kontrarevoluční spiknutí, tu zjistí, že rolníci zatajili obilí, tu obviní ze sabotáže. Když Stalin nepodepsal dokumenty k něčí popravě, nejdříve to nemělo žádný význam. Viníky přesto tajně popravili. Za nálepku, že je kontra. A kontru nutno vykořenit všemi dostupnými metodami. Taková krvavá bankchanálie začala hned po Leninově smrti a trvala dobré 2-3 roky. Pod záminkou likvidace nepmanů zahynuly stovky tisíc nevinných lidí. Teď je v módě vše svalovat na Stalina. Ale lidé nechápou, že reálná moc není ta, která je daleko, ale ta, která je vedle tebe a navíc je chráněna zločinnými represivními orgány. Josef Vissarionovič samozřejmě chápal, co se děje a kdo za ta krvavá jatka zodpovídá, ale příznivci Trockého nabrali kurz na druhou občanskou válku a možná válku světovou, jen aby se jejich patron Lejba Bronštejn znovu dostal k nejvyšší moci. Stalin pozorně studoval dokumenty represí, ale nemohl k ním nic namítat. Lidé na mučení zpravidla obviňovali sami sebe.
Takže Stalin vedle NKVD vytvořil svou vlastní supertajnou rozvědku. Tato kapesní rozvědka byla tak utajena, že oni nevěděli ani v ochrance, ani v Kremlu, ani za kordonem. Stalin zaměřil tuto strukturu na sběr materiálu především proti plamenným. Proti leninské gardě byl potřebný kompromitující materiál, a to co nejrychleji. A po nějakém čase na svém stole Stalin objevil následující dokument. Kameněv, 40 milionů švýcarských franků v Credit Suisse, 100 milionů franků v Paribo, 700 milionů marek v Deutsche Bank, Bucharin, 80 milionů liber ve Wensmitter Bank, 60 milionů franků v Credit Suisse, Radzutak, 200 milionů marek v Deutsche Bank, 30 milionů liber ve Wensmitter Bank, Felix Dzeržinský, 70 milionů švýcarských franků v Credit Suisse a tak dál. Tedy všichni tyto prominenti, světové internacionály, židé a položidé, žvanilové, vrazy a podvodníci byli navíc velkými marodéry. A revoluci v Rusku potřebovali jen proto, aby mohli vraždit a loupit. Teď měl Stalin v ruce trumf, a to závažný. Teď mohl začít válku a Stalin ji začal. Nejdříve bylo nutno na nějaký čas paralyzovat práci ochranky. Čistka musí začít od ní, potom se ukáže, co dělat, uvažoval Stalin. A nejdříve si pozval k sobě železného Felixe. Jaké jen pohádky nevymysleli o smrti Dzeržinského, židovsky Frunkela. Dokonce psali, že ho okultně zničil Nikolaj Rerich, ve skutečnosti Katovi a vrahovi vypovědělo srdce poté, co ho Stalin požádal, aby vrátil nakradené. Nechci vykládat, jak Stalin získával zpět do země vyvezené prostředky. To by bylo příliš nudné. Řeknu jen, že tento úkol Stalin splnil skvěle. Nevyšlo to jen s železným Felixem. Ten vypustil duši dřív, než se peníze vrátily. Ale to Stalin nezavinil. Dzeržinský byl příliš emocionální. Nebo chamtivý, dodal jsem. Možná, přikývl. Kdyby Stalin nezískal ty peníze zpět do Ruska, nebyla by žádná industrializace. To znamená, že v budoucí válce by se SSSR nezůstal ani mastný flek. Nová kampaň měla být válkou motorů. A Stalin to chápal. Chápal i to, že bez traktorů a domácích kombajnů sovětské Rusko zůstane bez rozvinutého zemědělství. Potravinová závislost a ještě v podmínkách hrozící války se Západem může přivést ruskou společnost k nejhoršímu. Buď k postupnému vymření, nebo přijetí takových podmínek, za něž z Ruska zůstane jen název. Proto Stalin tak spěchal s industrializací, ačkoliv trockyští darebáci právě industrializaci nechtěli. Mohla by totiž proměnit nedávno vybojované, oloupené ATS zničené Rusko v silnou supermoc, a proto celá ta smečka, jak mohla, industrializaci škodila. Židé a zednáři v ilegalitě se snažili udržet moc na místech a dělali, co mohli, aby se Stalin svých plánů vzdal. A navíc, řídě se sionistickými radami Trockého tajně pokračovali v represích. Přece víš, že TS vše dělají podle určité technologie. Nejdříve sami vytvářejí precedens a pak s odvoláním na něj provádějí to, co si naplánovali. Tak to dopadlo i v sovětském Rusku. Všechny ty prodrazvěrstky nekonečné zábory a loupeže zemědělských hospodářství donutily rolníky, hlavně střední, do určité míry omezit svou výrobu. Dopadlo to tak, že v Rusku bylo nevýhodné pěstovat mnoho obilí. Stejně ho tak Čína zabaví. V období NEPu pustnoucí pole účinníků byly brzy rozkoupeny místní vesnickou buržoazí. Kulaci se v Rusku objevili ještě před revolucí, ale bylo jich poměrně málo. Tehdy vesniční boháči skupovali hlavně půdu z bankrotěných statkářů. S občinou půdu nikdo zájem neměl. V době NEPu se vše změnilo. Kulacké hospodářství s desítkami, bastovkami čeledínů se objevilo velké množství. Nemyslím Sibiř, ale evropské Rusko.
Na Sibiři vládl v podstatě střední rolník. Ke kulakům pracovat nikdo nešel. Volné půdy tam bylo dost. Na Sibiři byla i chudina, ale hlavně ti, co nechtěli pracovat. Kulaků bylo málo. Proč ti to říkám? Abys pochopil, že rozkulačování a rozkládání kolchozů bylo vynucené opatření. Kulaci byli vždy proti novému zřízení. O žádné dani z potravin nechtěli ani slyšet. Hlavně chtěli prodat svou produkci co nejdráž a pak, aby stát s jeho nízkými výkupními cenami dostal co nejméně. Kromě toho měli dostatečné peněžní prostředky, aby podplatili místní moc a tak se zbavili spravedlivého zdanění. Ale přesto, s ohledem na to, co se děje na vesnici a chápaje, že kulaci nebudou spojenci, Stalin s kolektivizací nepospíchal. Na poradách vlády generální tajemník zdůrazňoval, že střední rolníky nelze považovat za kulaky. Ti žijí z vykořisťování chudiny, druzí pracují sami na svém. Z kulaky bylo vše jasné. Jsou to nepřátelé nového zřízení a není hřích z nich zase udělat řadové zemědělce a vyslat je k osvojení nové půdy, ať tam ve zdraví pracují pro sebe a pro novou společnost. Střední rolníky nechat na pokoji. Je třeba, aby střední rolník sám pochopil výhody kolektivního hospodaření a ze své vůle požádal o přijetí do kolchozu. Své představy o zakládání kolchozu Stalin vyložil v jednom článku. Já ho nemám, ale jistě ho najdeš. Ne všechny knihy Stalinovy byly zničeny. V soukromých rukách ještě jsou. Nemysli, že chci nějak omluvit Stalina. Vůbec ne. Prostě říkám o něm pravdu. S čím Josef Vissarionovič počítal, když promýšlel zakládání budoucích kolchozů, spoléhal na cit ruského kolektivismu. Na náš vrozený cit společenství. Co to je podle Stalina kolchoz? Tatáž rolnická občina, jenže maximálně vybavena technikou, kde jsou osobní pomocná hospodářství, zahrada, dobytek, drůbež, slovem vše potřebné. Plus ke všemu obširné společné pole. Důležité však je, že technika poskytnutá kolchozu pracuje jak pro společné, tak osobní hospodářství a na svou zahradu nikdo nemusí jen s lopatou. Úroda ze společného pole je základním zdrojem důchodu. Ta živí rolníky i obyvatele měst, kteří se zabývají industrializací. Ze společného kolchozního pole se platí určitý druh daně. Druhou část úrody stát od kolchozníků vykupuje. Získané peníze jdou do společné pokladny a jsou určeny na rozvoj kolektivního hospodářství. Nutno uvážit i to, že techniku kolchozům stát poskytuje zdarma. Tak tady přeruším a ještě se budeme chvilku věnovat nějakému, řeknu potom komentáři, ale ještě předtím bych si dal teda písničku a potom bychom se mohli nějak tak pověnovat tomu, co jsme si teďko tady přečetli. Tak pojďme si dát Jirku Korná, protože to je...

To je pravda. Ty trampoty, které kolikrát žijeme, nejsou až tak zásadní, tak jak se nám třeba jeví, no tak o tom byla tohle ta písnička. Já se vrátím zpátky k tomu textu, k tomu, co jsem tady vlastně četl, protože to je zase nějak jinak popsané v jiných obrazech a v jiných pohledech, ale de facto stejně popsané, jako jsem vám četl z té knihy Jana Dudáša. A je to tady zase v určitém jiném módu, řeknu, popsáno, ale pořád se to odráží. A je tady vlastně popsáno trošku víc zevnitř z toho Ruska. Víc popsáno, co se tam vlastně dělo, že Stalin byl tedy připraven, byl připravován na to, aby nějakým způsobem sehrál tu roli a aby pro ruský národ, ale pro slovanské ostatní národy, protože de facto my všichni jsme jedním národem slovanským, tak a pro zbytek těch neslovanských třeba, kteří ale obývají to území Evropy, tak a zbytek světa, zachránil ten svět už tenkrát před instalací NVO, čili světového řádu, světového pořádku. Ono se to nechce slyšet, protože Stalina neustále nám někdo představuje jako vraha, zločince a tak dále. Ale tady na tom vidíme, že tak bylo. Že celé to dění, to vraždění, to vyhlazování bylo zaplaceno židovskými penězi těch židozednářů a že tedy, a to není obviňování židovského národa jako takového, to je konstatování stavu, že ti, kdož si peníze mohou tisknout, jich mají nekonečné množství a tímto nekonečným množstvím peněz jsou schopni měnit životy a osudy lidí, kteří na těch penězích jsou závislí v tom ohledu, že jim jsou ty peníze pouze přidělovány, jaksi půjčovány do toho užívání za to, že věnují těm, kdo je řídí a těm, kdo řídí tu společnost a těm, kdo tisknou ty peníze, takže věnují svoji životní energii po tu dobu, co pracují, aby si vydělali ty peníze a ještě jim je zdaní. To znamená, že je to zrůdné, je to hrozné. Takže tady se to o tom píše, kdo vlastně toto celé financoval. A i Jan Dudáš tam píše, že nejhorším zlem byli trockisté, pochopitelně i s Leninem, a že to byla ta hydra, která nejvíc řádila. A že se změnily, výrazně se změnily poměry těch, kdo byli Rusy v těch řídících orgánech třeba té dočasné vlády a podobně. A tam právě v těch místech, v těch městech, regionech, čili v těch samosprávních fulzovkách, centrech moci, tak tam seděli zejména židozednáři, tam seděli zejména židé. A uplatňovali, jako trockisté, uplatňovali tedy politiku, kterou jim jejich jaksi řídící pracovníci, židé, trockisté také, jak jim diktovali a jak jim říkali, co mají dělat. Tak pojďme zpátky k tomu textu. Končil jsem u toho, že techniku do kolchozu dostávali tedy zemědělci zdarma. Její cena, stejně jako PHM, se musí kompenzovat potravinovou daní. Vyjádřil jsem svůj názor. Logicky by to tak mělo být, ale nebudeme se pouštět do ekonomiky. Řekl jsem ti, chlapče, jak si představoval kolchozní hospodářství Stalin. Trocký měl zcela jinou představu. O občinových vztazích mezi ruským rolnictvem Lev Bronštejn neuvažoval, neznal psychologii našeho národa a vsadil ne na přirozenou snahu Rusů spojovat se k práci, nýbrž na hrubou sílu, na administrativní donucení. Trocký si myslel, že rolník by neměl mít nic osobního, žádné záhumenkové hospodářství. Všechno počínaje půdou a končí
obydlím pouze kolchozní. Odměna za otrockou práci na společné půdě měla být minimální, aby nezemřeli hladem. A teď si vzpomeň, že na místní a střední úrovni řízení až do roku 1937 seděli utajení přívrženci světové revoluce, skalní trockisté. Představ si, co začali dělat v období kolektivizace, kdy při zakládání kolchozů jim byl autoritou ne Stalin, ale Lejba Trockij. Navíc se objevila možnost pod záminkou kolektivizace vytvářet v ruské společnosti nový chaos a pod jeho zástěrkou zlikvidovat co nejvíc nenáviděných Rusů. Především výkvět ruské vesnice středí rolníky prohlášené za kulaky. Pro sionisty ničení gojů bylo vždy věcí bohumilou, tak se snažili jak mohli. A tito tajemníci okresních a krajských výborů kašlali na Stalinův požadavek nedotýkat se hospodářství středních rolníků. Právě ty pronásledovali nejvíc a samotné ruské rolníky, pracovníky posílali do vyhnanství na jistou smrt. Trockisté si domyslili, že s využitím kolektivizace jako mechanismu likvidace ruského středního rolníka by bylo možné odsoudit zemi k hladu a tím vyvolat novou občanskou válku. Je zajímavé, že celá jejich dravá smečka chápala, že za své činy se dříve či později bude muset zodpovídat, ale perspektiva nevyhnutelného krutého trestu je nestrašila. Horečně pokračovali ve své činnosti dokonce tehdy, když Josef Vissarionovič v roce 1937 po zjištění, že kolektivizace probíhá podle trockistů a že ji vedou zjevní nepřátelé sovětského státu, požádal vládu, aby přerušila kolektivizaci a represe, které trvaly ještě přes rok. Je třeba říci, že katě ruských rolníků a kozáků se dobře pojistili, aby se zbavili jakékoliv odpovědnosti, zakládali ve vesnicích tzv. Chudinské výbory a na jejich schůzích se rozhodovalo, kdo je kulak. A kdo byla ta chudina? Pamatuješ dědu Štičku ze Šolochovy pozrušené země? Hlavně ti, co nechtěli pracovat, zvláště na Úralu a na Sibiři. Pro ně všichni střední rolníci byli nenažranci a kulaci, tím spíš, že při rozkulačování, zase podle místních zákonů, dostávali část jejich hospodářství. Chytré, neudržel jsem se. Chytré až vychytralé, souhlasil starý. Teď chápeš, co provedli nepřátelé lidu? Na vesnici zlikvidovali pracovníky a z dědů Štičků zorganizovali kolchozy. Nyní přinutit pracovat přirozené lenochy, navíc zdemoralizované přisvojením cizího, bylo možné jen donucením. Jak vidíš, trockého koncepce se Stalinovi také hodila. Ale proti komu? Proti zmetkům, sluhu svým původem. Stalina obvinuji, jak prý mohl zbavit vesničany dokonce pasů. Kdyby jim dal pasy, hned by z vesnice zdrhli. Nechali by se někde najmout jako hlídači nebo hasiči a můžeš pískat, co myslíš. Zachoval se Stalin spravedlivě ke vesnicím z dědů Štičků? Určitě, odpověděl jsem. Když jste přátelé, ponoukání chtivosti a závistí vypudili své pracovníky, pak laskavě zaujměte jejich místa. Učte se a pracujte jako oni. Uslyšev můj závěr, ochránce se souhlasně usmál. Časem se bývali Štičkové, a když pod bičem pracovat naučili. I když pod bičem se pracovat naučili. Většina kolchozů se proměnila ve významná agrární hospodářství, ale vyžadovalo to hodně času. A přišel rok 1937. Josef Vissarionovič měl jediného přítele, kterému plně důvěřoval a věřil. Byl to Sergej Mironovič Kirov. Ten také chápal, co představuje Trockij a vše, co je s ním spojeno. Spolu se Stalinem, je sa čestný a nepodplatitelný, připravoval trockismu smrtelný úder, ale předběhli ho. Kirova zastřelil ve Smolném fanatický vrah. Stejně jako v roce 1911 velikého Stolypina. Vrahovi také pomohla ochranka.
Smrt Kirova napověděla Stalinovi, že nepřítel přechází do útoku. Další obětí bude on sám. A Stalin začal otevřený boj s trockisty. Mnozí naši historici se pokoušejí obvinit Stalina z toho, že nevinně postihoval maršály občanské války, jako byli Blücher, Tuhačevský, Jakýr, Jegorov a jejich okolí, ale tahle svatá čtveřice byla jádrem trockistického spiknutí v armádě. Kdyby se Stalin o 2-3 měsíce opozdil, bylo by už pozdě. Země by zase zaplavila vlna chaosu nových protinárodních represí. Fakticky Stalin politickými procesy v letech 37 až 38 zachránil náš národ před záhubou. Bohužel tento fakt málo kdo chápe, povzdechl Vědmák. Aby si to člověk uvědomil, musí pochopit, co to je trockismus a poznat plány pánů Trockého ohledně nás, Rusů. Ale koho to zajímá? Pátá kolona mnohé skryla. To chceš říct, že u nás v SSR zesílila pátá kolona, přerušil jsem starého. U nás není jen pátá kolona, chlapče, ale celá nepřátelská armáda. Je v týlu a intenzivně pracuje. A druhého Stalina nemáme. Tehdy v letech 37 až 38 zatvrzelí trockisté, přívrženci Kameněva, Zinověva, Bucharina, Tuhačevského, Jakýra, Blüchera a dalších odrodilců a otevřených nepřátel ze všech sil za sebou táhli na soudní lavici co nejvíce nevinných Rusů. Přitom se snažili vybírat ty nejčestnější, pořádné a milující svou vlast. Chápali, že jejich sionisticko-zednářská hra skončila, proto dělali všechno možné, aby nadělali co nejvíce škod. Nebyl to spontánní jev. Jde tu o pečlivě zpracovanou psí technologii. Dnes vzpomínáme a divíme se, kdo všechno se dostal za mříže. Takový jako Tupolev, Kurčatov, Rokosovský a mnozí další čestní lidé, skutečně milující svou vlast. Kdyby se tehdy v SSR objevil Ježíš Kristus, pomluvili by ho v prvé řadě. Tak chlapče, měl jsem to před očima a vím, o čem mluvím. Horší to bylo i proto, že mezi pracovníky tehdejšího NKVD bylo skrytých trockistů jako máků. Zlé se snažili chránit, nevinné nutili, aby přiznali hrozné hříchy. Dovedeš si představit, co se dělo a jak se měl Stalin vyznat, kdo má pravdu a kdo je vinen? A přesto Josef Vysarionovič a věci oddaní lidé z vlády mnohé vlasti potřebné lidi zachránili. V těch hrozných letech politických procesů se záškodníky Stalin denně dostával pytel dopisů. Během noci je pročítal. Kdy vůbec spal, není jasné. Známe však, že po přečtení dopisu se hned pouštěl do záchrany těch, kdo podle jeho mínění se dostal za mříže zbytečně a bylo jich dost. Osobně zachránil Tupoleva, Rokosovského, Polikarpova a mnoho dalších. Ti, co tyto lidi pomluvili, byli popraveni nebo uvězněni. Jeden starší Němec z Povolží mi vyprávěl, jak jeho rodinu rozkulačili a poslali do Narymského kraje k řece Čížance. Několik desítek ruských Němců a Ukrajinců zavezli do tajgy a ponechali je jisté smrti. Lidé neměli nic, kromě oděvu a nějakého nářadí. Byl podzim, začalo pršet.

novými represáliemi. Znovu oloupit, vystěhovat, někoho uvěznit. Ale v osadě se našel jeden člověk, který napsal na UV o tom, co s tím místní správa dělá. A co? Dopis se dostal do rukou Stalinovi, z Moskvy do oblasti přijela komise a skončilo to tím, že místní správa se ocitla ve vězení. Více je už nikdo neviděl. A na jaře přijel zplnomocněnec, přivezl traktor a ještě nějakou techniku, pomohl s organizací kolchozu. Vedoucí místní samosprávy se stal jeho předsedou. Od té doby se život ve vesnici začal měnit. To jsem ti, chlapče, povídal jako příklad. Dobrá, někoho napadlo, aby napsal a ku podivu dopis se neztratil. Došel tam, kam byl adresován. A co kdyby se to nestalo? Ty mi vyprávíš nějaké příšernosti. Co pak se něco takového mohlo dít? Děli se i horší věci. Za to Stalin popravoval střední vedení, popravoval i pracovníky NKVD, kteří byli s takovými věcmi spojeni. Ve vedení represivních orgánů byl zastřelen trockista Žid Jagoda. S Kameněvem, Zinověvem, Rudzakem, Radekem a mnoha jinými Josef Vysarinovič z nich vyrazil peníze, uloupené národu. Po soudu je všechny popravili. Je to spravedlivé či ne? Co myslíš? Myslím, že ano, odpověděl jsem. Víc to ani nejde. Za to dnes představitelé páté kolony dokazují, že Stalin byl hrozný despota, kat ruské země. Ne jejich židovští otcové a dědové, ne sionisté a trockisté byli katy, ale on, který jak mohl, chránil svůj národ před nevyhnutelnou zkázou. Mnozí komunisté říkají, že se Stalin dopouštěl chyb a omylů. Ani jedno, ani druhé. Celé jeho neštěstí bylo v tom, že ve své podstatě byl příliš měkký. Měkký, podíval jsem se. Ano, příliš mnoha litoval. Ale to už je jiné téma. U ní se nechci zastavovat. Před válkou Stalin očistil od trockistické nákazy sovětské ozbrojené síly, ale zase ne ode všech. Leckdo z vlivných trockistů v armádě zůstal. Velitel západního vojenského okruhu generál Pavlov, a nejen on, na střední důstojnické úrovni lidí připravených zradit a přejít na stranu protivníka bylo dost. Nechtěli odpustit Stalinovi ani přítele Německa Tuchačevského, ani jeho šéfa a soukmenovce Trockého. O tom se v naší době také nemluví. Ale ať zkusí vysvětlit nepřenesené pod německým útokem letiště, z ničeho nic rozmontované tanky u hranic soustředěné strategické potravinové sklady a obecné zrádcovství středního důstojnického sboru na začátku války. Víš přece, že jen v prvých měsících války Němci vzali do zajetí přes 3 miliony našich vojáků. Myslíš, že se ruští vojáci sami vzdávali? Samozřejmě ne. Jen uposlechli rozkaz svého důstojníka. Vzpomeň si na válku s Napoleonem v roce 1812. Měl Napoleon mnoho ruských zajatců? Upřímně řečeno, o ruských zajatcích jsem nikdy neslyšel. Však také žádní nebyli, řekl ochránce, s výjimkou raněných. Víš proč? Protože mezi ruskými důstojníky nebylo zrádců. Zednáři tehdy v Rusku ještě nebyli a Židy do armády, zejména do důstojnického sboru, nebrali. Začal jsem si připomínat historická fakta. Ano, tak to bylo, potvrdil starý. Teď chápeš sílu Židů a jejich posluhovačů zednářů. Pasionární sílu svazu degenerálů. Tak a teď degenerátů. Ano. Pasionární sílu svazu degenerátů. Prakticky neviditelný kolos, jehož hlavní zbraní je lež různého druhu. Lež o všem. O minulosti, současnosti i budoucnosti. Oceán lži a přetvářky, totální podplacení, jed a dýka. A v takové síle, přičemž v jejím rozkvětu zakroutil krkem Soso Džugašvili. Nechci ti vykládat o našich vojevůdcích. Někdo považuje za největšího stratega G.K. Žukova. Jiní pozvedávají Rokosovského. Podle mého mínění Žukov byl skvělý organizátor. K.K. Rokosovský byl nepřekonatelný strateg. A oba dobře doplňovali Stalina. Tak počkej, přerušil jsem starého. Jaký byl Stalin velitel, když dopustil?

pustil nenadálé přepadení. Stalin ho nedopustil. Týden před útokem znal jeho datum a dal generálnímu štábu příkaz připravit se k odporu. To, že generální štáb nezvládl tento úkol, není vina Stalinova. Tedy i zde Josefa Vissarionoviče pomluvili. Ano, přikývil starý, za války se Stalin projevil nejen jako významný politik, ale i vojevůdce, a to uznávají i jeho protivníci. S ním bylo vše jasné, jinak to nemohlo být. Proč? Nepochopil jsem. Protože Stalin byl voják. Které jádro vědomí se otevírá ve druhém nejvyšším stavu? Jádro boha distribuce. Streboga, vzpomněl jsem si. A Stalin za války už byl ne vojákem, ale něčím vyšším. Ze slov vědmáka mě polilo horko. Védický žrec v těle Gruzína a v postavení vůdce národů doslova strosek vytváří zničenou říši. Potom hubí nepřátele, zároveň provádí industrializaci, buduje mohutnou armádu a v době útoku sil západu na říši ji dovedně řídí. Jeden proti všem, proti pánům, židů a zednářům, proti bankéřům a politikům s jejich posluhovači, proti silám speciálně vytvořeným pro válku s obrozeným Ruskem v čele s fašistickým Německem. Kolosální. Už ti dochází, kým byl Stalin pro náš národ? Uslyšel jsem hlas vědmáka. Už začíná, odpověděl jsem. Tak mohli bychom si dát zase písničku? Já mám tady jednu takovou pěknou, tak si ji pojďme zahrát, protože si myslím, že se vám bude také líbit.

tak jsme si početli tady v tom čtení pěkném, které se týká toho všeho zevnitř, jak to vlastně bylo v tom Rusku a co všechno tedy musel řešit Josef Vysarionovič Stalin, aby vůbec vytáhl z tlamy těch židovských peněz a bankéřů, vytáhl to Rusko. Takže vůbec to nebylo jednoduché. Já jenom se jako kouknu ještě, jak jsme, aha, ještě tady máme pár stránek, dobře, tak já jdu číst, ať se někam prokoušeme. Kromě politických a válečných vítězství byla u Stalina i jiná vítězství. Za 5 let pod jeho vedením byly likvidovány následky ničivé války. Přitom SSSR si nevzal na západě ani jeden úvěr. A pseudospojenci nabízeli. Finanční oprátka byla připravena, ale Stalin ji nenasadil na krk Ruska. Vzal si půjčku u svého lidu a po obnově národního hospodářství ji vrátil. Za Stalina začala nebývalá výstavba měst. To není žert. Za 2 pětiletky se počet městského obyvatelstva zvýšil o 50 milionů. Industrializace si vyžadovala pracovníky a vesnická chudina, která si nenašla místo na vesnici, si je našla ve městě. Ať zkusí naši současní vládci postavit tolik obydlí, jako bylo postaveno za Stalina. Ale vždyť stavěli hlavně komunálky, vzpomněl jsem si. No a co? V komunálkách se lidé učili přátelit a chápat své problémy. Kdo žil v komunálkách, ten to dobře ví, lidé žili pohromadě. A jakým se za Josefa Vysarioviče stal rubl? Skutečně zlatým. Zásoba zlata v zemi byla ohromná. Díky vězňům z Gulagu, dodal se mízlivě. Ano, díky jim holoubkům. Zničitelů Stalin udělal budovatele. Kdo jen v gulagách nepracoval? Bývali eseři, anarchisté, kadeti, plamení revolucionáři. Jak vidíš, tito degeneráti, duchem sluhové a nedotknutelní, se také hodili. Většinou to byli zednáři, jen si říkali všelijak. Stalinova finanční politika byla pro Západ smrtelná. Sovětský rubl byl zajištěn, jejich libry a dolary byly počištěným papírem. S rublem konkurovat nemohli. Aby mohli vést rovnocenný obchod se SSR, země Západu se museli vrátit ke zlatému standardu. Co to znamenalo? Likvidaci poloviny a někdy i více své peněžní masy. Bez obchodu s námi jejich ekonomika žít nemohla a nemůže. Kdyby nezničili své falešné peníze, začal by určitě finanční kolaps. Zřítí se celá ta nafouklá transnacionální bankovní finanční pyramida, vybudovaná na podvodu a krvi. Vážný nedostatek peněz v západních zemích vyvolá takové nepokoje, které mohou rozprášit celou jejich vychvalovanou civilizaci. Kdyby Stalin žil ještě tak 10 let, mohlo by se to stát. Ale velkého člověka zavraždili. Na likvidaci Stalina, jak se zjistilo, Západ vynaložil kolem 4 miliard. Vrahové pracovali v tajných službách. Byli navzájem spojeni a hybnou silou bylo nejen podplácení, ale i zoufalství. Řeknu ti, co je známo jen špičkám. A neptej se, odkud to vím. Důležité je, že to je pravda. Židovští bankéři, jejich jména jsem uváděl, dávali peníze Leninovi, Trockému a spol nejen tak. Uzavřeli s ním smlouvu, že po příchodu bolševiků k moci bude Krymský poloostrov a přilehlé země Ukrajiny předán židovskému státu. Vznikne tam nový Izrael a Rusko bude jeho kolonií. Teď chápeš, proč Židé začali požadovat Krym po Stalinovi. Požadovat původně ruské země, navíc prolité ruskou krví, to by znamenalo, že Rusko vybojovalo Krym na Turecku pro Židy. Vypadá to tak, pokrčil rameny vyprávěč. Dobře to vymysleli. Lázeňskou zónu, kousek ruských subtropů. Je to tak. A kdyby k moci přišel Trocký, Krym by jim vydal, protože mu Západ ze všech sil pomáhal. Dokonce vypěstoval pro neutralizaci Stalina Hitlera. Začínám chápat, přikývl jsem. Když přišel k moci Stalin, poslal všechny ty zóny s jejich právem na Krym k čertu. Na nějaký čas
jejich dravá smečka stichla. Sionistická centra chápala, že kdyby znova požádali o Krym, mnozí jejich agenti nejen v SSR přijdou o hlavu. Teď vsadili na Hitlera. Ten vybojuje prostor jakoby pro Německo, potom se ho zbaví a německou říši si podřídí. Židé k tomu měli vše potřebné, především válečnou sílu USA. Ameriku budovali zednáři jako zajištění válečné síly pro světové židovstvo. Ale v boji dvou árijských říší díky Stalinovu géniu jsme porazili Německo a jeho spojence. Chápeš teď, proč na západ mluví o svém vítězství a ne našem? Aby svět přišel k názoru, že se vznikem fašismu on, západ, nemá nic společného. Ale vraťme se ke Krymu. Po obnově válku zničených měst i na Krymu transnacionální korporace znovu požádali Stalina o poloostrov. Takže si počkali, až vše znovu vybudují, aby přišli k hotovému, vyhrkl jsem. Co se divíš? Podle Talmudu lidmi jsou jen Židé, jsme pro ně něco jako dobytek. Jak se mohou stydět před dobytkem? Vybudovali jste zničené, dobrá, teď to předejte nám. My jsme vyvolení Bohem. A co vy? Pouze mluvící hmyz, pousmál se starý. A jak zareagoval Stalin na jejich požadavek? Vysvětlil jim, že autonomní židovská republika je na východě SSR už zřízena a že Krym je původní ruská země a že tam budou žít jen Rusové. Víš přece, že odtamtud vystěhoval krymské Tatary. A tehdy se transnacionálové znovu pokusili vytvořit v SSR židovskou pátou kolonu. Především začali působit skrze židovky ženy vysoce postavených členů sovětského vedení. Proč jen naši ruští muži z vlády si vybrali za ženy židovky místo ruských žen, to je zvláštní téma. A co udělal Stalin? Přerušil jsem ho. Všechny ty šílené židovské babky sebral a odsoudil a jejich muže donutil nereptat, ale jak se patří pracovat. Bouřícím se ruským židům se rozhodl pomoci. Darovat jim na výstavbu svého sionistického státu ostrov Špicberky. Ale to je za polárním kruhem, nezdržel jsem se, to je jistá smrt. Zcela správně, jistá smrt, klidně řekl ochránce, ale jak dlouho se chtějí bouřit? Bez konce lhát a lhát, ničit penězi a lží národní kultury a potají vraždit? Stalin právě pohřbil jednoho ze svých nejvěrnějších soudruhů, Ždanova, prvního tajemníka Leningradského oblastního výboru, který zemřel na předávkování léků. Zabili ho židovští lékaři, odklidili ho včas, jako kdysi Kirova, právě když ho bylo nejvíce zapotřebí. Přesto jde mráz po kůži z toho rozhodnutí vysídlit židy za polární kruh, řekl jsem svůj názor. A desítky milionů zabitých v době rudého teroru a války Rusů vyvolané židy? Později v 60. letech se pokusili vše začít znovu. Krym byl jen zástěrkou. Vzpomeň, kdo po Stalinovi přišel k moci? Položit, poloukrajinec Nikita. Skalní trockista a zrádce. Odevzdat zemi západu mu zabránila jen stalinská garda. Vzpomeň si na jeho reformy. Co se skrývalo za zvětšováním kolchozů? Zánik tisíců malých a zcela perspektivních vesnic. Je to jasný úder po zemědělství. Jako vždy, nejdřív se vytváří precedens a potom s ním začnou bojovat. Proto se objevila Celina. Chápeš? Nejdříve hospodářství rozvrátili a pak ho chtěli od počátku obnovovat. Na jihu, kde panuje suchověj a písek. Co je to jiného než škůdcovství? Tam zmizely peníze našetřené Stalinem. A pak ta kukuřice. Sadili ji všude, málem i na Čukotce. Ale inerce, kterou země nabrala za Stalina, Chruščova svrhla. Jediné, co stačil udělat, bylo převedení skutečného socialismu na koleje státního kapitalismu, v němž teď žijeme. Brežněv zdědil rozvrácenou zemi, která v nic nevěří. Zachránit ji nebyl schopen. Zase proč? Protože Chruščov vytvořil maximální podmínky pro činnost skrytého zednářství sionismu. Fakticky obrodil to, s čím bojoval Stalin. Kdo vytvořil v SSR rovnostářství,
Ne Stalin, ale Nikita. Proč? Aby lidi materiálně srovnal tak, aby ztratili zájem o práci a tvorbu. Starý se na chvíli odmlčel, já také. To, co jsem slyšel o Stalinovi, bylo otřesné. Ach, kolik toho o Stalinovi, chlapče, nevíš, řekl šedovlasý. Za život mu vděčí nejen Rusko, ale celá Evropa. Dnes křiklouni a prodejné stvůry z páté kolony Stalinovi nadávají, že na konci války požadoval co nejrychleji zaútočit. Za každou cenu, bez potřebného množství paliva a dokonce střeliva. A nikoho nenapadne, proč toto útočení Stalin nařizoval. Požadoval to proto, aby Němcům nedovolil vyzkoušet novou tajnou zbraň, kterou nazývali Wunderbach, což byla atomová bomba. Němci zamýšleli ji vyzkoušet nejdříve v Bělorusku, potom v Maďarsku a na Slovensku. Co by pak bylo s Evropou? Nacisté, vyrábějící sériově atomové bomby, by je házeli nejen na nás, ale na všechny, kdo by byl proti ním. Chápeš, jakou katastrofu se podařilo odvrátit rychlým postupem našich vojsk? Stalinovi by v každém evropském městě měli postavit pomník. Nejen za odvrácení světové revoluce, ale i za záchranu civilizace za druhé světové války. To, co Šedohlavý řekl o Stalinově neutralizaci německého jaderného programu, mě nešokovalo. Na jeho senzace jsem si už zvykl a vyslechl jsem si to klidně, ale to, co jsem od něj uslyšel potom, mě opět srazilo. Odpověz mi na otázku, s kým bojoval Josef Vysarjovič celý život, když byl hlavou naší vlády. Z Židy, sionisty a zednáři, vyhrkl jsem. Ale vždyť se mezi nimi vyskytovali další dravci, i Rusové, i Poláci, i Lotyši, i Litevci a tak dál. Pak tedy z degeneráty podíval jsem se na starého. Nedotknutelné, hlavně psychopaty a zvrácence Židy za Stalina popravovali. Šudry, slouhy, různé násilníky, marodery a zrádce zavírali do táborů. Tam pracovali na kácení lesa, výstavbě kanálů a dobývání zlata. Co myslíš, je tu vidět nějaká tradice? Zdá se, že oriánská. Protože každý zlodějíček, slouha, zdravčí psychikou měl šanci něco pochopit a povznést se na úroveň stavu pracovníků. Šlo jen o jeho přání. Správně si z toho všimnul. Pokýval hlavou děd. Stalin se skutečně přidržoval oriánské tradice. To náš Andropov, teď skalní degeneráty, disidenty vyprovází na západ. Aby s pěnou u huby vyřvávali v rádiu Svoboda a na jiných vlnách, jak je u nás špatně. Co je to za tradice, zasmál se starý. Zdá se, že atlantická, pokrčil jsem rameny. Vidíš, nikam jsme neodešli. Všechno se na světě opakuje, jen na jiné úrovni. A teď ještě jedna otázka. Líbí se ti filmy 30. let? Samozřejmě, líbí. Tam jsou opravdoví lidé. Řekl jsi lidé. O nich budeme mluvit, přerušil mě Vědmák. První, co bylo ve vnitřní politice Stalina, byla katarze. Očištění od nejrůznějších degenerátů, od psychopatů, lidí s přízemní materializovanou psychikou. Jen ti se mohou stát zrádci. Souhlasíš, přikývl jsem. Druhým dílem Stalinovým byla výchova. Přesněji, proměna zastrašeného a ubitého obyvatelstva ruského impéria v občany prvního nejvyššího stavu, stavu Vajšia, čili pracovníků. To by znamenalo, že Stalin usiloval o vytvoření védické společnosti? Sám chápeš, že podle oriánského vzoru. Proto ve stalinských filmech vystupují lidé nejvyššího řádu, odpověděl Šedý. Co pak vše, co jsi mi tu vyprávěl, je pravda? Podíval jsem se. Proč bych si měl vymýšlet? Vzpomeň si na lidi stalinské epochy. Tak mnoho jich neznám. Věř mi, že znáš. Přitahují je peníze nebo věci? Ano, mají rádi život, život se svou zemí. Svou vlast a ne peníze a věci. Mají zcela jiné hodnoty. Peníze pro lidi stalinské epochy byly jen prostředkem, ne cílem. Mluvím pravdu? Podle mého názoru máš pravdu. Jen nemohu pochopit,
Proč v stalinské době byli lidé jiní? Čistější, šlechetnější, chytřejší. Ale mám další otázku. Co s druhým stavem? S vedoucími nebo vojáky? A s prvým, ochránci? Pokoušel se Stalin najít sobě podobné? Hrdiny ani žrce nehledají. Tyto dva stavy se v hotové podobě nerodí. Nerodí se ani vajšia, pracovníci. První, druhé i třetí je nutno vychovávat. Ale stačí-li pracovníkům, aby si uvědomili životní orientaci, pro vedoucí je nutno vytvořit podmínky pro probuzení kosmických sfér vědomí. Jádro nejvyšší lásky a jádro distribuce a součinnosti. Centrum Lady a Streboga, zeptal jsem se. Ano, tato dvě nejvyšší centra. Samozřejmě s vynikajícími lidmi ze svého okolí Stalin pracoval i v tomto směru. Ale takových lidí bylo velmi málo. Prvním byl Kirov, druhým Ždanov. Proto byli oba odstraněni. Pro TS objevení se ve vedení SSR lidí s nejvyšším védickým zasvěcením znamenalo konec jejich plánu s Ruskem, ale krach celé jejich satanské pyramidy. Nevěděli si rady se samotným Stalinem, a což teprve se dvěma či třemi. To přirozeně nemohli dopustit. Kdyby se Stalinovi podařilo vytvořit sbor skutečných vůdců a jednu či dvě osobnosti s nejvyšším zasvěcením, Sovětský svaz by ovládl celou planetu. A to bez války a násilí. Národy západu i východu by se k němu sami přidali. A to by je zachránilo. A co náboženství, zeptal jsem se. Pokud si pamatuji, Stalin ji v roce 1941 obrodil. Ale ne vedickou koncepci, ale křesťanskou. A správně udělal. Proto za něho církev byla podřízena státu. Právě křesťanská církev, očištěna od starozákonní nákazy, se podle jeho zámyslu měla stát základem nového kosmického světového názoru. Jde o to, že Ježíš nikdy nebyl křesťanem a žádné křesťanství nezakládal. Ty to přece víš, byl to jen védický žrec, který se pokoušel vrátit zbylé židy ke ztracené pravdě. A jeho učení je ve své čistotě védické. Vše se to mohlo stát, ale TS se prostřednictvím židů a zednářů dobře pojistili. Stalinovi se tedy nepodařilo najít spolubojovníky mezi těmi, kteří mu byli nejblíže, Molotovem, Malenkovem, Bulganinem, Žukovem a tak dál. V nejlepším případě, podle duchovní úrovně, to byli pracovníci. Někdy ještě hůř, například Meroder Žukov, který si z Německa odvezl 7 vagónů věcí. Sám Stalin neměl nic. 2 vojenské pláště, 1 pracovní, 1 slavnostní, pár válenek, několik košil. Když ho pochovávali, nevěděli, do čeho ho obléci. Skutečně, volchvové nepotřebují nic, kromě pravdy, povzdechl jsem. Pamatuješ slova Puškinova. Volchvové se nebojí velikých vládců a knížecí dary nepotřebují, usmál se ochránce. Mimochodem, víš, za jakým účelem papež Honorius III. Poslal k Tamerlandovi Tymčakovi speciální oddíl templářů? Někde jsem četl, že k organizaci výpravy při nepokorné Rusy, která nepřijala katolictví. Ano. Vatikán se snažil silou Artánie, čili sibirské Rusy, rozdrtit ruská knížectví, která odmítla přijetí katolictví. Tak řečeno cizíma rukama dobít pohany a ovládnout celou Evropu. Ale papež měl ještě tajný plán pokřtít zajedno i samotné Tatary. Proto templáři pronikli do vedení Čingiskána Tymčaka. Ale nepřijeli, aby ho přesvědčili, aby v Tartánii našli a vybili vysoce zasvěcené ochránce a žrece. Pravda, podlostí a věrolomností je všechny popravili a vnuk Tymčaka Bátu porazil na hlavu spojené síly západu v Rakousku a Německu. Nechybělo mnoho a jeho tumeny mohli ovládnout Itálii a Francii. Německu mohl zasadit smrtelný úder věrný spojenec hordy novgorodský kníže Alexandr Nevský. V roce 1242 zároveň s útokem Tatarů na Evropu na hlavu porazil na ledě Čutského jezera rytíře Rigi
a teutonské psy. A jak říkají německé kroniky, na západě s Rusy a Tatary nezbyla skoro žádná vojska. Ale současný útok Tatarů a Rusů na Evropu překazily události ve velení kaganátu. Nečekaně zemřel strýc Bátua, veliký chán Egej. Podle čínské transkripce Udegej. Jak se pak zjistilo, otrávili ho přívrženci Vatikánu. Jak vidíš, technologie je stále stejná. Proniknout co nejblíž k vládě a řídit ji. A když se manipulace nezdaří, musí ji zničit. Když horda čili Artánie pozbyla své hrdiny a vysoce zasvěcené vládce, ztratila své orientační hodnoty. Pravda, katolictví nepřijala přes veškerou snahu papežských legátů. Časem se však přiklonila na východě k buddhismu, na západě a na jihu i k islámu. Velká část hordy na Jajku, Volze, Donu a na Kubáni časem přijala pravoslaví Sergeje Rodoněžského. Tak jsem stručně pověděl o zániku Sibirské Rusy, o jejím rozpuštění v turkském masivu. Proč jsem to vyprávěl? Abys pochopil měřítko tajné židozednářské války proti lidstvu. A aby chápal tragédii Stalina, když ztrácel své nejbližší. A vybrat další mu neumožnili. Proto se rozhodl nespokojené sovětské židy vystěhovat na Špicberky. A zednáře popravit, dodal jsem. Ano, popravit, souhlasil starý, ale ještě pár slov o Stalinovi. O jeho přání dát svému národu vzdělání, duchovně ho obohatit, aby každá osobnost měla možnost otevřít svůj tvůrčí potenciál a tím lépe sloužit svému národu. Ve 30. letech se po celé zemi postavily tisíce škol, v mnoha městech univerzity a instituty. Například Moskevská Lomonosova univerzita byla také postavena ve stalinské době. Kolik institutů a průmyslových škol vzniklo v sibirských městech? A náš systém učňovského školství? Něco podobného ve světě neexistuje. Ale to bylo Stalinovi málo. Na 19. sjezdu strany řekl, že časem každý sovětský člověk bude mít vysokoškolské vzdělání, někteří i dvoje, a aby měl možnost zkusit své síly v různých směrech. A aby se lidé mohli učit při zaměstnání, je třeba zkrátit pracovní den na 5 hodin. O občanském profilu tohoto člověka lze mluvit nekonečně. On za to stojí, ale teď. Myslím, že máš na čase. Jinak se do Kondinského za světa nedostaneš. No tak to bylo čtení z knížky, kterou napsal G.A. Sidorov. Já vám tu knihu ještě potom jednou budu představovat úplně celou, úplně komplet, ale toto byl pouze výňatek, který jsem jaksi zacitoval právě a zejména proto, že navazuje na to téma, které jsem tady četl od docenta Jana Dudáša v tom Lexikonu, a rozebírali jsme to téma de facto také v tom sobotním pořadu Řeklo se, stalo se. Vážení a milí posluchači, pomalu se nachyluje čas a tak nezbývá, než se pomalu začít loučit. Myslím si, že to dnešní čtení bylo docela zajímavé v tom ohledu, že doplňovalo minimálně 3 naše poslední pořady, kterým jsme tak nějak se věnovali a které váží vlastně k tomu všemu, co potom vygradovalo do té druhé světové války, kde opět umírali miliony lidí. A abychom lépe pochopili, proč se to zvěrstvo celé vůbec stalo a proč to někdo splodil, jak to splodil a jak to zafinancoval, o tom všem jsme si teď několik pořadů říkali. Tak já se těším na to, že se vám to celé pospojovalo, že jste si udělali názor a že si třeba ještě dohledáte řadu dalších a dalších informací. Uslyšíme se zítra v 17 hodin, tedy při rozhovoru s Išou, a to je pro dnešek tady ze studia Midgard pro vás, posluchače Svobodného vysílače, už úplně všechno. Takže já se s vámi loučím, přeji vám krásný den a hraji vám ještě jednu takovou hezkou roztomilou písničku. Takže loučí se s vámi teď od mikrofonu Petr Václav.

0: No už dáme a pánové, já vás zdravím a vítám dnes v neděli 9. srpence 9.8. leta paně 2026. Ještě jednou se zase omlouvám ohledně toho zvuku divného, takže nedá se nic dělat, co se tady děje, jsme připojeni nebo ne. Jsme připojeni a vás zdravím a vítám Studio Karaň na svobodném vysílači a taktéž tedy obraze můžete sledovat Studio Karaň na odyssey.com. Nuž, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se mrkneme, koukneme na komentované zpravodajství, jelikož ale vrša, protože už je 19.01 a nepřišel mi ani jeden e-mail od pana inženýra. Tak, tak si budeme muset nějak zatím asi vypomoci. Nevím teda jak, ale budeme se na to muset kouknout. Ještě tady nemám ani oprasky. Oprasky z českých dějin, že ano, to tady taky nemám. Takže já se tady musím kouknout na doručenou poštu na druhém e-mailu. Taky nic, takže zkrátka ani ťuk, ani bzuk, ani puk, že ano, nic. Takže ono nevadí, my se k tomu přece nějak dopracujeme. Netuším, jestli pan inženýr, ale to by dal samozřejmě vědět, kdyby někde se pohyboval a někde lítal. Zkouším zatím napsat zprávu a poslat ji. Počkat, to nevím, kdy to přišlo, 8.40. Tak, teď jsem z toho úplně jelen, jestli je to teda čtvrtek 30. července, to mi pan Tichý psal na posledy, tak asi něco posílá. Tak uvidíme, samozřejmě dámy a pánové, těch věcí je spousty. No a když se nám pan Tichý nepřihlásí, tak se samozřejmě můžeme kouknout 3., 4., 5., 6. a 7. na zprávy, nebo takové glosy, že ano, od Erika Bestu bude vystupovat na vlasteneckém setkání v Příčovech, takže tímto vás zveme s doktorkou Alicí Tomkovou ze Zámeckou paní, z vás zveme na vlastenecké setkání 22. srpna, to už máte za 2 týdny, vlastně už míň, už to není 14 dní, už je to 13 dní. Od 10 hodin to začíná mší svatou a všechno další se dozvíte, video už je na YouTube, tak to ještě tady pak někdy v průběhu vysílání a nebo v průběhu večera a noci dám samozřejmě do popisku. Tak, už mi tam možná začíná něco chodit, tak já se na to kouknu. Ano, první tady máme. První MID přišel, takže já vám přišlu, na co se vrhneme s panem inženýrem. Začneme samozřejmě tou komentovanou zpravodajskou částí, že ano. A koukneme se na informace z USA, za druhé na iránský konflikt, za třetí novinky od jinut a zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a covid kočkování. Následky to uzavřou jako sedmý košíček tematický. Pak se koukneme na to tematické okénko a nepsionistické dezinformace obíhají svět. Nuž, takhle to máme tedy nachystáno od pana Tichého, aby jsme se na to vrhli. Takže já vás samozřejmě zdravím a vítám u toho pravidelného týdenního přehledu zpráv, událostí a komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned jak se nám tedy přihlásí, jak mi to dopošle. Zkrátka takhle se to děje, tak zase může někdo chytrej, nespokojený s mým přednesem kvákat, že se mám víc připravit, když mi to chodí za 5, a ne minut 19, anebo dokonce i pár minut po 19. No, tak s takovými lidmi neudělám nic a to zkazuji celým těm 7 stěžovatelům z těch tisíců, kteří sledují, ať už jenom zvukem naslouchají, anebo obrazem sledují tedy komentované zpravodajství, a všem 7 jsem napsal, že teda se můžou toho vesla chopit klidně oni a kormidla a můžou se předvést to, ale nikdo ze 7 nereagoval a žádná zpětná odpověď mi nepřišla, takže jsem to vzal vlastně jako házení hrachu na stěny. No, tak tady si dáme ještě svojí promotion a jdeme se kouknout, já to tady musím předsvaknout. Google, strejda Google, doručená pošta, já už to tady picnu na 1.1 a začneme tedy trumpetou a aha, ale já mám špatný kalendář, program tady, ano, už to tady přepinám, Tady mám sice nesedí o kousíček, o milimetříček, no ty to zase nesedí na druhý straně, no to je hajtra tady to. Ach, jo, tak počkejte, já to tady musím nějak vytáhnout, neudělám s tím nic. Takhle to udělám, prdím na to. Stejně ta mezera, no není to vychytaný, není to televize, já nemám tady 20 lidí a milionový softwary. Tak, je to hold samo domo. Tak já ještě zkusím, zkontroluji, jestli všechno běží, všechno je. Koukneme se na Trumpetovy válečné plány, že jsou v ohrožení, protože kongres USA odmítá masivní navýšení rozpočtu. Peníze na Irán se prý hroutí, nebo asi spíš na válku, ne? Nevím, to stojí v první zprávě. Já si ji tady překliknu v dalším monitoru na druhém a jdeme se na ní vrhnout, ať vám tady nehejbu s tím textem, ať vidíte aspoň ten obrázek průvodní. Tak, co tady máme důležitého? Článek je USA, možná tady čelí další velké porážce v Iránu. A článek je od Karstena Montaga z Nachden Seiten. Takže strategických cílů nebylo dosaženo, že ano, vůbec. A globální ekonomika je na pokraji krachu kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Republikáni čelí porážce v nadcházejících volbách v polovině volebního období. A nyní navzdory těsné republikánské většině americký kongres také odmítá schválit Trumpův požadavek na navýšení vojenských výdajů na 1,5 bilionu amerických dolarů. Schválně jsem to tedy teď ještě vořval, abyste to si to uvědomili. Ale Rusko je hrozba největší, počet vojenských základen na cizím území mají tam teda Spojené státy americké. Největší balík v přepočtu na americké doláče, tedy bezcenné, na zbrojení, tedy jakože na obranu, to je v úvozovkách, protože víme, že to je na útok, když je to pod hlavičkou na to, že ano. Má, kdo vydává? No, Spojené státy americké již x let. Dokonce to činilo desetinásobek toho, co vydává dalších 6 zemí nebo 7 v tom žebříčku zbrojním. Před lety jsem vám to tady načítal z časopisu Zemavek a kdo byste chtěli být šoural, tak to určitě v jednotlivých státech najdete nebo určitě na tom existují nějaké panely. Tak, co tady máme? Kašporoza, tady je těch bejkáren na 5, 6, 7, 8, 9, 10 stránek, to bys chtěl samostatný pořad. Podle úpravy je to tedy cz24.com nebo co oni jsou, ale přímo zdroj tady není, takže se na to budete moct kouknout, já nevím, co byste tady chtěli z toho vyčerpávat, já to řeknu asi svým. Dámy a pánové, to, že se uzavře, že tedy budou ty zlí Iránci okupovat Hormuz a uzavřou ho a takovýhle keci a ty to musí obeplouvat celou Afriku. Samozřejmě, že tím stoupá cena ropy. Kdo na tom vydělá? Američané, protože pod 80 dolarů se jim na barel se jim nevyplatí těžit. Chápete to? Nějaký ropa z písků ropných a takovýhle ty krávoviny, frakování. To je všechno drahý, nákladný a nevyplatí se to. Takže to pomáhá Američanům, pomáhá to samozřejmě i Rusům. Samozřejmě to utápí ty státy na Blízkém východě, že ano. Zabíjí to evropskou ekonomiku, ale my jsme přece rádi, protože jsme zelení a hurá za Německem. A Green Debil, všechno, tak si to musíte dávat do souvislostí, jo? Prachy asi tedy Donny mít nebude, všechno to do sebe zapadá, ne, že tam byl navlečený schválně, to nebylo navlíkli sionisti, Bibi a další, ale nemůžeme to svádět jenom na Donnyho, jenom na Bibiho, ne, ta klika je větší, větší, větší, větší a temnější a temnější a temnější. A pak se tady ptejte, jak to, že existují nějaké suverénní národy. Máme to v té ústavě, my i Slováci. No, tak se pak ptejte, kdo je tady suverénní. Jestli někdo může tady bombardovat, koho chce, protože je to určitě ekologický. A vy si, blbci, cucejte pitíčka letní, samozřejmě z papírových brček, protože s tím zachráníte planetu. Ale jinde se budou házet rakety, bomby a další věci, vybuchovat tankery, že ano, další kraviny. Tak to je super ekologický, protože to je přece za tu správnou věc. Tak na druhý článek se koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože já ho zdravím a vítám. Hezký podvečer, pane inženýre.
1: Hezký podvečer vám i vám, vážení posluchači. Pustíme se do toho, takže druhý článek, tak. První koš, dobře. Mrkneme na to. Ten článek hovoří o Trumpových hrozbách v Arktidě, které vlastně tlačí Island do náruče Evropské unie. Nevím zrovna, proč Evropské unie, mohlo by to být i jinam, že? Protože by to jako případ Grónska, tak tam by to bylo spíše do náručí Ruské federace, ale uvidíme. Zatím tedy Evropské unie. Island uvažuje o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie, protože současné geopolitické napětí, zejména nejistota kolem americké politiky Donalda Trumpa v Arktidě, zpochybňuje jeho tradiční bezpečnostní opor ve Spojených státech. Přestože země historicky i ekonomicky úzce propojená s Evropou, tak podpora pro znovu otevření přístupových rozhovorů je podle průzkumu jen těsně nad polovičním. Ten Island je v situaci, kdy on nemá vlastní armádu a spolehá na spojence z NATO, kteří zajišťují dohled nad jeho vzdušným a námořním prostorem. A aktivita ruských ponorek i incidence špionážních lodí zvyšují obavy z hybridních hrozeb. Současně působí nejistě americká angažovanost, například kvůli Trumpovým výrokům o Grónsku, což posiluje argumenty, že Evropská unie může malému státu nabídnout širší politickou oporu, jak zmiňuje mimo jiné The Economist. Proti vstupu se ale mobilizuje pestrá koalice odpůrců z různých částí politického spektra, podporovaná rybářským průmyslem a také médii, to je zajímavé. Varují před ztrátou kontroly nad rybolovem, zemědělstvím i před podřízením se pravidlům Evropské unie, často s využitím zavádějících tvrzení. A Evropská unie je přímo připravena jednat a naznačuje flexibilitu v citlivých otázkách, ale vyhýbá se jakémukoliv náznaku vměšování. Tak začátky vždycky jsou sladké, a pak je to horší. Výsledek referenda, které se má konat 29. srpna, bude mít silný symbolický význam. Odmítnutí by potvrdilo, že Island stále spolehá především na Spojené státy a nevnímá Evropu jako plnohodnotnou bezpečnostní alternativu. Jak uvádí The Economist, no, jako jestli to spolehá na bezpečnost, na Evropskou unii jako na bezpečnostní alternativu, tak jako opravdu to je jako opravdu tedy jako odvážně nebo málo zorientovaný jako situaci. Takže to i k této druhé zprávě.
0: Tak, jsem tady studio Kareň, říká Amálka. Tak, jsme zde, trojku máme, kde tady? USA bez klíčové suroviny pro zbraně, hliník pro letadla a tanky chybí. Irán poškodil hutě a Hormuz blokuje dodávky. Tak zase prý ukazuje, že vysokočistý hliník, surovina pro vojenská letadla a obrněná vozidla, se v USA přestal vyrábět už v roce, tedy asi to mají na mysli, 2022, tedy od poslední energetické krize. A hlavním zdrojem surovin pro toto strategické odvětví se stal hliníkový průmysl, tedy Spojených arabských emirátů, který pokrývá až 90% potřeb amerického obranného průmyslu. A v březnu teheránské drony totiž poškodily velké hutě ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu, přičemž ceny hliníků dosáhly čtyřletního maxima. I když tedy hutě v Emirátech provoz obnovili, návrat na plnou kapacitu bude trvat prý měsíce. Uzavření hormuzského průlivu taktéž zkomplikoval vývoz produktů do USA. Samozřejmě to navazuje na to, co jsem říkal, ten komentář. Je potřeba z globálního hegemona, z četníka, který každýho flákal pendrekem po hlavě, když neskákal, jak si četník zamyslel, nebo četníkovo pán, asi velitel v Británii, London City. Tak toho třísknul pendrekem po hlavě, jo? Takže z globálního hegemona se musí stát obyčejný státeček. K tomu to všechno směřuje. Situaci ještě prý zhoršuje fakt, že USA rychle zase střílejí raketky a jejich obranný průmysl má velké objednávky z Evropy a Asie. A přitom je hliník základní konstrukční materiál pro všechno, co jezdí, lítá a je nedostatkový. Tak nějak bych to tady shrnul, takže jsou total vřiti. Dobře jim tak a samozřejmě globální hegemon na tom má zájem, říkejme mu prediktor a tak dále. Tak můžeme asi načít to zprávišku.
1: Já bych tady jenom k tomu, k těm Spojeným státům, víte, jako lidé říkají, no ježíš, ten Trump, ten to tam vorá a tohle a někdy by ho stříleli a jiní snad věšeli a pak se takové toho postějí, ale když si teďka odmyslíme to, že některé věci tam dělá malý doník, nikoliv ten velký, ale tak hlavní podstatou je, že Trump, jeho první úkol byl, aby demontoval Spojené státy s tím, že pak je má znovu složit. On je určitě zcela spolehlivě bude demontovat, taky tam má proběhnout pěrestrojka, ve Spojených států on bude určitě spolehlivě demontovat. Otázka je jiná, jestli dostane šanci, aby je zase znova skládal dohromady. Toč jako otázka, protože některé věci mu zdaleka ne, jak se vycházejí, a to je například to, když jdou někam válčit a teď najednou zjistí, že nemají hliník. Oni zjistí, že nemají ani jiné věci, jako třeba zbraně, že další zbraně jako rakety, že budou mít za 5 let, když při tom systému, tom objednávání tam a tak dál. Takže nejdřív se musí vyrobit to, co mají dávno objednané. A to už jsou třeba zbraně, které už dneska moc jako použitelné ani nejsou. A pak oni se to snaží ty zbraně nacpat do takových zemí, jako jsme my, kterým to jako servilně to koupíme, aby vůbec se toho potom zbavili. Pojďme dále. Ona s tím souvisí právě i v podstatě další zpráva z těch Spojených států, která hovoří o americkém úpadku. A je to konkrétně o 4 rozměrech pádu bez záchranné sítě. A tady ten článek říká, v Camp Davidu se Donald Trump obořil na vlastního ministra obrany, protože právě se dověděl, že americké arzenály jsou prázdné. Jeho frustrace přetekla, jak uvádí Washington Post. Hexet se pokusil přenést vinu na svého náměstka, Bílý dům to popřel, škoda ale už byla napáchána. A tady v Michiganu právě zvítězil demokratický primárka do senátu socialistický kritik Izraele a i pak utratil 32 milionů dolarů, aby ho porazil a vyhrál. A na Blízkém východě není americký velvyslanec v Saudské Arábii, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená. Když začaly iránské útoky, panoval naprostý chaos a panika, říká bývalý velvyslanec. V Džidě teď podepisovali Turecko, Saudská Arábie a Pakistán obranou dohodu. My se k ní za chvilku dostaneme, to je velmi zajímavé. Zejména pak ve vztahu k Řecku. A Washington nereaguje. Čili spojenci se začínají organizovat sami. A jako je vidět, že vlastně se Trumpovi podaří další z úkolů, to znamená dostat americké vojáky domů. Jo, to znamená vyklidit Blízký východ. Samozřejmě, že to nemůže takto prezentovat doma, že teda jako je to součást nesará a tak nestará a tak dál, ale jako pracuje se na tom a jak vidno, tak ani k tomu moc není zapotřebí, protože tam mají zřejmě velký chaos sami i bez válčení. Takže tady vlastně ta Amerika zaprvé už v tom světu nedominuje. Ukazuje se, že začíná mít a už má problém řídit sama sebe. Čili vojenská oblast, hasiči je bez vody. Odpalovat mnohamilionové rakety Patriot proti iránským šáhidům v hodnotě 35 tisíc dolarů je jako házet Ferrari proti Frisbee. Po Frisbee. Tento citát amerického senátora, který média opakovaně připomínala, shrnuje strategickou absurditu, do ní se Washington dostal. Spojené státy vedou válku, kterou nemohou dlouhodobě vydržet se zbraněmi, které nedokážou nahradit. A čísla jsou působivá. Za 5 měsíců bylo vypuštěno více než 850 střel Tomahawk a roční výroba se pohybuje mezi 150 a 180 kusy. Či doplnění zásob, které nemusí být až bojově velké, tedy těch 850, tak trvá 5 až 7 let. Už bylo použito 65% protiraket Patriot. Podle agentury Reuters jsou prakticky všechny přesné střely dlouhého doletu vyčerpány. A tady agentura CIS ve své znepokojivé zprávě varuje, že Pentagon by se zdráhal obnovit rozsáhlou válku bez těchto klíčových zbraní, čím by ohrozil svou schopnost odstrašovat protivníky jinde. Stručně řečeno, Amerika už není schopna vést válku. Blafuje. A tento blaf má politickou cenu, když Trump v Camp Davidu zjistí, že ho jeho generálové klamali ohledně skutečného stavu arzenálu, tak vybuchne. Washington Post popisuje konfrontaci, během níž jeho frustrace přetekla a Hexe se snaží přenést vinu jinam. Prezident už nevěří ani vlastnímu ministrovi obrany. Takže americký voják v Bahrajnu čeká na pokyny, neví, s kým má mluvit. Velvyslanectví je prázdné, řeč je zvolení je nejasný a iránské rakety mohou každou chvíli dopadnout, je sám. Pokud jde o politiku tam, tak je tam volební bumerang. A i pak, to je to.

věc. A republikáni mezi tím v těch průzkumech zápasí, válka s Iránem je nepopulární, schvaluje ji pouze 35% Američanů, 80% ji nerozumí, 90% si myslí, že Trump ničeho nedosáhl. Rostoucí cena benzínu představuje pro republikánskou cenu zásadní překážku. A jeden volič v Michiganu hlasoval pro Elsa Vega a viděl 32 milionů dolarů vynaložených proti němu. Viděl reklamy, dopisy, telefonáty, přesto pro ně hlasoval. Protože válka v Iránu nedává smysl, protože benzín je příliš drahý, protože už toho má dost. Takže listopadové volby v polovině funkčního období se rýsují jako referendum o válce a Trump to ví. Dále oblast ekonomiky. Velká lež, Trump slíbil růst o 3%, realita 1,5%. Slíbil deficit ve výši 3% HDP, realita 7%, tedy 3 biliony dolarů ročně. Slíbil zvýšení těžby ropy o 3 miliony barelů denně, těžba klesla. Strategické ropné rezervy jsou na nejnižší úrovni od začátku 80. let. Ceny benzínu zůstávají o 60 až 80% vyšší než před válkou. Výnos 30-letých amerických státních dluhopisů přesahuje 5%, což je známkou toho, že trhy začínají pochybovat o platební schopnosti Ameriky. Trump nyní obvinuje ropné společnosti, že vydělávají příliš mnoho peněz. Prezident, který sliboval zlatý věk a energetickou dominanci, se uchýlil k obvinování vlastního soukromého sektoru. Velká ekonomická lež se obrací proti svému původci. Takže je tady ještě pak jedna oblast, a to je oblast diplomacie. A tady je vlastně takové, říká ta zpráva, ohlušující ticho. V Saudské Arábii není potvrzený americký velvyslanec, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená už celé měsíci. Barbara Leafová, bývalá velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech, vypovídá, žádná z těchto vlád se nikdy neocitla v situaci, kdyby měla tak málo lidí, které by mohla kontaktovat, ať už ve Washingtonu nebo přímo na místě. A když začaly iránské útoky, v těchto zemích vypukl chaos a panika, zejména mezi početnými americkými komunitami. A historickým spojencům ponechaným na pospas nezbývá, než hledat alternativy. A obranná dohoda mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistánem, podepsaná 7. srpna, představuje přímou reakci na toto vakuum. Takže tady dokonce selhává i ten izraelský spojenec Mossad. Jeho nový ředitel propustil do vysoce postavené představitele po neúspěšném plánu na změnu režimu v Iránu. A ani nejbližší spojenci už nemohou spolehat na americký úspěch. Takže v podstatě to, co činí tuto krizi jedinečnou, je skutečnost, že každý její směr posiluje ostatní. Takže vlastně to je v určité spirále. Nejde o součet oddělených problémů, ale o jedinou krizi se čtyřmi tvářemi. Proto také ten název toho článku. A prázdné arzenály činí Trumpa verbálně agresivnějším, ale vojensky neschopným jednat. Tato slovní agresivita děsí spojence, kteří si hledají nové partnery. Opuštění spojenců dále izoluje Spojené státy. Diplomatická izolace činí válku ještě nepopulárnější. Nepopularita války oslabuje Trumpa, který se stává ještě nepředvídatelnějším. Trumpovo nepředvídatelné chování znervozňuje trhy. Nervozita trhu zatěžuje ekonomiku. Ekonomická slabost nemožňuje financovat obnovu vojenských kapacit. Čili je to sestupná spirála a nikdo nemá plán, jak ji zastavit. V tom článku se říká, nejdříve stabilizovat, teprve potom stoupat. To je logické. I kdyby se Spojené státy dnes rozhodly změnit směr, zotavení by trvalo roky. Obnova arzenálu 5 až 7 let. Snížení deficitu na udržitelnou úroveň, desetiletí růstu nebo úsporných opatření. Obnovení důvěry spojenců, jedna diplomatická generace. Zacelení politických rozporů, záležitost přesahující volby v polovině funkčního období. Ve hře není jeden mandát, ve hře je celý model. Americký řád z roku 1945 je mrtvý. To, co přijde dál, ještě nebylo napsáno, ale než cokoliv napíšeme, musíme nejprve zastavit krvácení, páto, lze zpomalit, a kdo se šlápne brzdu. Takže to je celý článek, ale víte, on tady nepočítá se s jednou věcí.

0: že ten Trump řekne, no tak ten dluh je celý Washington DC, ten není náš, ten si nechte. A vlastně tímto způsobem se odluží, ale to může vůči tady těmto, ale nemůže to udělat vůči čínským starším, kde kteří jim půjčili tedy efektivně zlato a to zlato budou chtít vrátit a ta Amerika ho nemá. Ty Rothschildové další ho prošustrovali. Tam se něco bude muset dít a je dobře vědět, že ty čínští starší řekli, že za situace, když Amerika pomůže dát ten svět do pořádku, takže jim to odpustí. To je neuvěřitelné gesto, ale je to tak. Takže toto je komplexně informace tady k této zprávě, která je velmi zajímavá a velmi důležitá pro další budoucnost.
1: Tak, natáhli jsme to, takže musíme svištět dál. Druhý koš, Irán, že ano, kdesi, cosi. Útok na americkou leteckou základnu Pierce. Prince Sultan v Saudské Arábii vyvolal nové napětí, přičemž iránské rakety a drony zasáhly zařízení poblíž Riádu. Zpráva je z pondělí, takže asi v noci na pondělek. Pardon. Podle amerických zdrojů byly při útoku zraněni američtí vojáci, zatímco vojenská letadla a infrastruktura základny byly poškozeny. Útok je považovaný za jeden z nejzávažnějších útoků na americké zařízení v regionu, protože základna Prince Sultan je hlavním centrem amerických operací na Blízkém východě. Zprávy o úplném zničení stíhaček a ztrátách nejvyšších amerických velitelů ale nebyly nezávislými zdroji potvrzeny. Útok přišel tedy v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem, kdy si obě strany tedy vyměňovaly hrozby a vojenské operace po celém regionu. S tím, že iránská strana tvrdí, že jí útoky způsobily značné škody americkým cílům, zatímco Washington zkoumá rozsah ztrát a škod. Tak, to byla první.
0: A druhá zpráva hovoří o tom, že Iránci zaútočili na Kurdy uvnitř Iráku pozemními silami. Že to bylo zničeno 14 cílů. Cíle se týkaly amerických základen v Erbílu a v Sulejmanii, to je zpráva z třetího. A s tím, že tedy Teherán se rozhodl udeřit poprvé od roku 89 na irácké půdě. Zaměřil se na základny v iráckém Kurdistánu, které využívaly Spojené státy a Izrael v nedávné válce s Iránem. A elitní iránské síly Nohet provedly sérii pozemních operací v iráckém Kurdistánu, zaměřené na členy kurdských separatistických organizací. A podle tedy přenesených informací iránští komandos provedli celkem 14 operací v těchto dvou oblastech a zasáhli pozice a osoby, které Teherán považoval za hrozbu pro bezpečnost Iránu. A během operace bylo zabito několik předních členů kurdských organizací, zatímco jiní byli zajati živí iránskými speciálními jednotkami. Ty jednotky Nohet splnili svou misi, vrátili se na základně bez zaznamenání ztrát, podle těch informací. A jinak je dobře asi vědět, že ta 65. brigáda speciálních sil Nohet je jednou z nejelitnějších jednotek iránské armády, která se specializuje na dlouhodobé operace, infiltrace a mise za nepřátelskými liniemi. Takže ten Teherán opakovaně cílil na kurdské ozbrojené skupiny se sídlem v severním Iráku a tvrdil, že využijí oblast jako základnu pro útoky proti Iránu. Nové operace přichází v době zvýšené napětí v regionu, kdy je irácký Kurdistán často středem střetů mezi Teheránem a kurdskými skupinami. Takže takto jenom krátkosti, ta zpráva ještě dál pokračuje. Pojďme dále.
1: Tak, dále se ještě mrkneme. Zase raketky lítaly a drony. Iránci zasáhli totiž americkou vojenskou základnu Al-Dawha v Kuwaitu, a to právě raketami a drony. Prý, že při útoku bylo zabito nebo zraněno nejméně 50 amerických zaměstnanců. S tím, že iránské revoluční gardy několik hodin po útoku na americkou základnu Prince Sultan v Saudské Arábii zasáhli americkou vojenskou základnu Al-Dawha na severu Kuwaitu. Iránská média informovala, že v irácké provincii Basra, která leží blízko hranic s Iránem a Kuwaitem, byly slyšet hlasité výbuchy. Současně iránská státní televize IRIB s odkazem na arabská média hovořila o velkém požáru, který vypukl v Kuwaitu, ale nebyly zveřejněny žádné další informace o rozsahu škod. Podle informací předávaných zdrojů, které